0: Že všichni čekali, co předvede na Lutychu. A jestli třeba nebude konečně už někdo, kdo by konkuroval Tadej Pogačarovi. No a splnilo se to.
1: Pořad o běhání a cyklistice, kam pravidelně chodí zajímaví hosté.
2: To jsou Kilometry Jiřího Ježka.
1: Každý pátek po 10. hodině.
2: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Plastik Bertrand dozněl na Radiožurnálu Sport ve 2 hodiny a 4 minuty ráno a stále ještě nevíme, jestli do osmifinále fotbalového mistrovství světa postoupí Kap Verdy nebo Argentina, a to z toho důvodu, že po 90 minutách a tedy základní hrací době skončilo tohle utkání 1-1. Teď startuje prodloužení, které komentuje Kristian Šveda.
1: V přímém přenosu Radiožurnálu Sport teď uslyšíte hvist hlavního kanadského rozhodčího Drewa Fishera. Právě pod mým hlasem tento sudí zapískal. No a zahájil 30 minut nad rámec základní hrací doby, které můžou rozhodnout o tom, kdo postoupí do osmifinále. Pokud nerozhodnou, tak bude následovat penaltový rozstřel. Velké překvapení, ale na druhou stranu pro fotbalové fanoušky, kteří nemají Argentinu jako svůj oblíbený tým, určitě zajímavá nadstavba, zajímavé překvapení, zajímavá fotbalová podívaná, protože Kap Verdy zatím hráli na tomto šampionátu 3 utkání ve skupině, ve všech třech skončili ty duely nerozhodně, no a po 90 minutách je to nerozhodně teď i v utkání s úřadujícími světovými šampiony, s Argentinou 1-1. Prodloužení začalo, hraje se jeho první minuta a teď nákop Kap Verd, který končí v autu, takže budou Argentinci vhazovat na své polovině. Strany se znovu otočily, teď budou hrát Argentinci na své polovině a postupují dopředu. U balónu je Paredes.

0: Přihrává středem hřiště. A centra, který míří do 16 a musí ho odkopávat Pico López a odkopl ho, on u toho trochu podklouzl, ono v té přestávce mezi základní hrací dobou a prodloužením organizátoři zavlažovali a pokropili tu plochu na stadionu právě v Miami na Floridě. Takže teď Pico López to poznal na vlastní kůži, kdy uklouzl a od něj se balon odkutálal do zámezí, takže 92. minuta, je to druhá minuta prodloužení, bude Lionel Messi zahrávat rohový kop a centrovat do pukutového území. Teď tak učinil hlavička McAllistera, kterou ještě se snaží na zadní tyči dorážet Lisandro Martinez, gól! Argentina vede 2-1, Lisandro Martinez, který si připsal asistenci na gól Messiho, tak teď sám skóruje a je to velká argentinská radost na tribunách. Lionel Messi zahrál rohový kop hned na začátku prodloužení. Poslal ho na McAllistera, ten hlavou prodloužil na vzdálenější tyč a tam si balón zpracoval a následně do sítě doklepl Lisandro Martinez, takže veliká argentinská radost a vedení 2-1. Kapverďané vzdorovali, odolávali 90 minut tlaku Argentiny, ze kterého rezultovala jediná branka. Nakonec se povedlo Kapverďanům i vyrovnat. De Roy Duarte skóroval ve druhém poločase. Bylo to 1-1. Ovšem Lisandro Martinez teď po rohovém kopu, který McAllister prodlužoval na zadní tyč, tak si doběhl právě na ten balón a po jednom zpracování nohou posílal levačkou nahoru pod břevno, dává gól a Argentina vede nad Kapverdami na začátku prodloužení 2-1. Opravdu neuvěřitelně rychlý nástup do té doby nad rámec základní. Lisandro Martinez skóroval levačkou precizní ránou z ostrého úhlu z malého vápna pod břevno a Vozíňa, byť předvedl několik zákroků, tak teď už nezvládl skórovat. Takže Argentina vede 2-1. Rozeběhla se 94. minuta utkání, tedy čtvrtá minuta prodloužení. No a hlavní rozhodčí Drew Fisher neshledal v té situaci žádný offside, pokračuje se tak ve hře. Argentina vede nad Kapverdami 2-1 a je to hozená rukavice znovu pro tento ostrovní tým, který proti jeho americkému musí dotahovat. Proti Uruguajcům se dotáhnout povedlo ve skupině. Prohrávali Kapverďané 1-2 a ve druhé půli dotáhli na 2-2. Teď prohrávají 1-2 s Argentinou v prodloužení a mají zhruba 26-25 minut. Možná včetně nějakého ještě nastavení v rámci toho prodloužení víc, tak třeba 27-28 minut na to, aby vyrovnali, no a zároveň aby tedy neinkasovali, aby ještě poslali souboj do penaltového rozstřelu. Jsme na začátku prodloužení. Posloucháte přímý přenos radiožurnálu Sport. Kapverďané to teď zkouší postupem dopředu ve středu hřiště. Nicméně přišel teď zákrok na Romera, který se ale nepíská. Varela se mi zdálo, že zasáhl argentinského fotbalistu, ale pokračuje se dál. Hra není přerušená, tak Helio Varela už se hlásí o to, že by chtěl balón. Uvidíme, jestli ho dostane od Diruje Duarteho, střelce jediné kapverdské branky v tomto utkání. Ano, dostal. Varela už je po kutovém území. Ještě přihrává nad hranici 16. Tam si pro balón doběhl Sidney López Cabral. Hlásí se o balon znovu na levé straně, už v blízkosti pokutového území Helio Varela. Nakonec přihrává zpátky na Cabrala. Cabral centruje a rána sražená. To bude rohový kop pro Kapverdy. McAllister se postavil do té rány. A bude tedy mít tento ostrovní stát, tedy Kapverdy, k dispozici další standardní situaci, další roh na levé straně. Centra, který míří do pokutového území, hlavička, na kterou nejvýš vyskočil González. To je ale Argentinec a odhlavičkovává do zámezí, takže další rohový kop pro Kapverdy, které si to tak zopakují. A znovu to bude Sidney López Cabral, který ho zahraje z levé strany svou levou nohou. Už se připravuje, položil si balon na to určené místo, zvedá obě ruce, centruje levou nohou do vápna. Přihrávka, která propadla, ještě na hlavičku, patička dokonce, o kterou se snažil Pico López. A Argentinci odkopávají do zámezí. Bude to tedy třetí rohový kop Kapverd v krátkém sledu. Na trávníku zůstává ležet Dini Borges po zásahu od Enza Fernandese, který mu dopadl, zdálo se mi, nohou někam na hlavu, ale nepřišlo by, že by to bylo tak zásadní. Nakonec není, a tak znovu Kapverďané rozehrávají jeho výkop. Helio Varela nad hranicí 16. Rána, která přišla spoza vápna, trefila Juliana Alvareze možná do ruky. Hlavní rozhodčí zatím nepíská a je tu breaková situace pro Argentinu. Už se rozebíhají dva muži v proužkovaných dresech. Jedním z nich je Lionel Messi na středu hřiště. Trochu přibržená akce. Lionel Messi dostává balón a nakonec obrací až obráncům. Takže v 97. minutě, 7. minutě prodloužení. Trochu přibržděná hra. Argentina Kapverdi 2-1 a kombinují argentinští stopeři. A stále mají balon na svých kopačkách Lisandro Martinez. Troufám si říct, ústřední postava tohoto zápasu. Nejprve přihrával Lionel Messimu na branku a teď v prodloužení sám skóroval. Lisandro Martinez posílá balon do levé strany na Enza Fernandese. Fernandez dává balon zpátky. Argentinci se teď nikam neženou. Kombinují pomalu, pozvolna. Paredes na levé straně hledá Fernandeze, ten našel Gonzálese. Gonzáles, Julián Alvarez. Alvarez na Messiho, Messi si vyměňuje s Alvarezem balon, Messi střílí. Ještě sražená rána, zkouší to znovu Julián Alvarez. A trefuje před sebou stojícího obránce Sidneyho Lópeze Cabrala, ale Julián Alvarez teď krásně ve vápně si vyměnil na jeden dotek balon s Lionelem Messim. Messi nestřílel, nakonec ještě vracel balon právě na Alvareze. No, tak to byla pohledná kombinace a sražený balón. Pardon, Messi vystřelil, abych vás nemystifikoval. Ano, Messi vypálil, ale ta rána byla sražená. Takže můžeme pokračovat v útočném snažení Argentiny. To celé říkám v 9. minutě prodloužení utkání Argentiny s Kapverdami. Argentina kope rohový kop. Messi posílá balon do vápna, odražený míč na hranici 16. Rána. Fernandeze sražená, vystoupil proti němu Monteiro. A možná uvidíme další střídání. Ano, a je na straně Kapverd. Ze hry odchází Diroy Duarte, střelec té jediné branky Kapverd v tomto utkání. Vedle něj hřiště opustí taky Kevin Depina. No a na hrací plochu se podívají tedy dva noví hráči na straně Kapverd. Jednak to bude Benchimol a taky Semedu. Takže dvě změny v prodloužení na straně Kapverd. Benchimol a Semedu ve 100. minutě zápasu, 10. minutě prodloužení. Argentina Kapverdi 2-1. První kolo playoff fotbalového mistrovství světa. Argentinci postupují dopředu, na levé straně už se snaží o kombinaci. Messi přeběhl ten balón, takže ho získávají fotbalisté Kapverd. A rychle běží s míčem dopředu. Klička, o kterou se snažil teď na pravé straně Moreira, ale neuspěl proti McAllisterovi. Pardon, Helio Varela to byl, a tak to musí zkoušet Kapverďané znovu z půlky hřiště. Prodloužení se hraje 2x15 minut, po 15 minutách se strany otočí. Teď to Kapverďané zkouší centrem do pokutového území, ale míč nezískal Livramento, získal ho brankář Argentiny Lisandro to je stoper. Ale Emiliano Martinez, to je brankář. Emiliano Martinez hned rozehrává a dává dlouhý pas do pravé strany. Snaží se Molina nacházet své spoluhráče vepředu, Juliana Alvareze a Lionela Messiho. Ani jeden z nich balon nezískal, a tak další šance Kapverďanů. Kapverdi mají balon na pravé straně poloviny Argentiny, centrují na Helia Varelu. Elio Varela, nabíhá mu tam spoluhráč Sidney López Cabral. Nakonec si ale Varela vybírá ve středu hřiště Semeda. Semedu dává míč na Monteira. Monteiro pokračuje v kombinaci na pravé straně, ale musí nakonec otočit hru zpátky až na stopery a tak hraje Pico López. Společně s ním na levé straně pokračuje Helio Varela, který už se probojovává až po chutovému území, ale byl čistě odzbrojený Paredesem, který ještě uhlídal ten balon, takže se ho nedotkl a nebude to rohový kop pro Kapverdy, ale bude to odkop od branky Argentiny. Tak tohle byla zkušenost v podání Paredeše a kontrolovaná situace. Argentina zatím hlídá si ten jednogólový náskok, byť to jsme se mohli domnívat i v průběhu druhé půle a nakonec přišla rychlá breaková akce Kapverd a gól. Teď Argentinci napadají tu rozehrávku Kapverďanů, ale neúspěšně. Pico López byl nakonec u balónu první a odcentroval do středu hřiště. Monteiro už otáčí hru zprava doleva. A je tam Sidney López Cabral, který si na levé straně vybírá Helia Varelu. Přihrávka na Sidneyho Lópeze Cabrala. Otočení hry do pravé strany, ale znovu se balon vrací na levo. Sidney López Cabral už je pokutovém území, střílí na vzdálenější tyč, fantastický gól! Sidney López Cabral střílí z hranice pokutového území pravou nohou na vzdálenější tyč a dává opravdu nádhernou trefu. Kapverdy srovnávají na 2-2 proti Argentině, tak to byla neuvěřitelná rána. Sidney López Cabral obíhá celé hřiště, teď dokonce přeskočil i ty zábrany, běží po schodech na tribunu mezi fanoušky a slaví tu svoji trefu. Wow, tak to byl krásný gol. Sidney López Cabral si navedl balon na pravou nohu na hranici pokutového území z levé strany a pravou nohou vypálil na vzdálenější tyč. Trefil to naprosto přesně, naprosto precizně a Kapverdy dávají vyrovnávací branku na 2-2. No tak to je obrovská studená sprcha pro Argentinu, která z kraje prodloužení už se radovala z toho, že znovu vede 2-1 a už se zdálo, že by to mohla být kontrolovaná situace. Kontrolování toho náskoku a teď tedy fantastický gól Kapverd, outsidera nejen tohoto zápasu, ale i celého turnaje. Fantastický fotbalový moment, to byl opravdu krásný gól. Sidney López Cabral se drží na dresu za logo svého národního týmu. Hlavní rozhodčí z Kanady Drew Fisher už žene slavící Kapverďany zpátky do hry. Teď je pravda, že ty oslavy jsou dlouhé. Sidney López Cabral objel velkou část hřiště při té své oslavě. Dostal balon od Helia Varely. Nakonec si ho vyměnil ještě s Monteirou. Ten ho dával na střed hřiště, ale pak se balon vrátil na Sidneyho Lópeze Cabrala. Ten šel z levé strany do pokutového území a z hrany pokutového území vypálil fantastickým obstřelem pravou nohou na vzdálenější tyč a vyrovnal na 2-2. 15. minuta prodloužení, Argentina Kapverdy 2-2, jakkoliv neuvěřitelně to pro vás může znít, tak máme tu další zápletku a znovu vyrovnáno. Centra Argentinců tentokrát do pokutového území Kapverd, na balon naskakovali teď dva hráči a Argentinci reklamují to, že Kapverďané hráli rukou, zatím se pokračuje dál, ale celá argentinská střídačka vystartovala k postraní čáře a uvidíme, jestli to nebude ještě nějaká konzultace s videorozhodčím. Hlavní rozhodčí ukazuje na golmana Emiliana Martineze, aby trochu počkal s tou rozehrávkou, ale teď už mu povolil hrát dál, takže penalta to nebude. 3 minuty nad rámec řádné hrací doby. V prvním poločase prodloužení se budou nastavovat, tedy zatím jsme hráli 15 minut, tak teď ještě 3 navrch, aby ne, padly 2 góly, jeden na straně Argentiny, dával ho Lisandro Martinez, no a na straně Kapverd skóroval Sidney López Cabral, takže 2-2, to je to skóre, které platí a opravdu fantastickou podívanou sledujeme na stadionu v Miami, vy to posloucháte v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Fotbalové mistrovství světa Argentina Kapverdy 2-2, první z celkových 3 avizovaných minut nastavených v prvním poločase prodloužení. Argentinci míří do pokutového území, Lionel Messi pálí levačkou, fantastický zákrok Vozíni, ještě dorážka pravou nohou, o kterou se snažili fotbalisté Argentiny, další ale skvělá situace, no tak to je Teď přehlídka, řekl bych, několika zajímavých momentů. Lionel Messi se dostal k odraženému balonu na hraně pokutového území a vypálil, proti němu zakročil Vozíňa a střídající Montiel už trefil jen před sebou stojícího brokujícího stopera Borgese, takže žádná branka z toho není. 2-2, to je to skóre, které platí. Po té brance Argentinci vystřídali. Místo Moliny se na hřiště podíval právě Montiel. K tomu jsem se nestihl v záplavě popisování té branky dostat, tak teď to ještě vám, našim milým posluchačům, můžu připomenout. Argentina Cap Verde 2-2. Druhá nastavená minuta z celkových tří v prvním poločase prodloužení. Hraje se první kolo vyřazovací fáze fotbalového mistrovství světa a vy o tom posloucháte v přímém přenosu na radiožurnálu Sport. Argentinci začínají ze své vlastní poloviny rozjíždět další akci. Už se dostali na půlku soupeře, ale nakonec je Paredes zabrzděný, přibržděný útočícím, nebo respektive dopředu útočícím Benchimolem, byť střídal za pozici záložníka, tak Benchimol teď napadal tu rozehrávku. Messi si zbíhá pro balon až do zálohy. Lionel Messi dělá kličku, ale neúspěšnou, ale nakonec ano. Kapverďané se zbavili rychle balonu, Lionel Messi tak může mířit za ním, teď ho znovu získávají soupeři, dnešní soupeři Argentinci. A dohraný souboj ve středu hřiště, ponechaná výhoda. Na trávníku leží Monteiro. Kapverďané by měli zakopnout balon, oni se rozčilují. Rozčilují se, proč rozhodčí nezapískal. On říká, máte balon, hrajte dál. A až na jeho pokyn tedy střelec té druhé branky Kapverd, Sidney López Cabral, zastavil, odkopnul balon do zámezí a bude se zkoumat, jestli je jeho spoluhráč v pořádku. To podstatné je skóre, už vypršel ten avizovaný nastavený 3minutový čas, možná jste slyšeli i teď tu píšťalku pod mým hlasem hlavního kanadského rozhodčího Drewa Fishera. První polovina prodloužení je za námi a nabídla dvě krásné gólové situace. V 92. minutě Lisandro Martinez a ve 103. minutě Sidney López Cabral. Vyrovnáno, Argentina Cap Verde po prvním poločase prodloužení 2-2.
1: Říká reportér Kristian Šveda a za malou chvíli bude samozřejmě přímý přenos na radiožurnálu Sport pokračovat. Argentina Cap Verde 2-2, pojďme si to zopakovat, protože to skoro je skoro až neuvěřitelné. Doplním, že ve 3 hodiny a 30 minut startuje poslední zápas úvodního kola playoff mistrovství světa mezi Kolumbií a Ghanou. I ten vám posléze nabídneme přímém přenosu, ale samozřejmě logicky musíme zůstat u druhého prodloužení mezi Argentinou a Cap Verdemi, kde je to zatím 2-2. A za malou chvíli se vydáme zpátky.
2: Jako tenistka získala dva grandslamové tituly v deblu.
3: Má stříbrnou olympijskou medaili z Londýna.
2: Teď Andreu se Stými Hlaváčkovou můžete pravidelně slyšet na radiožurnálu Sport.
3: Už víc než 5 let totiž moderuje svoji talk show na síti.
4: Jak moc si myslíš, že sport buduje osobnost, sebevědomí, třeba sebejistotu?
5: Strašně moc. Já si myslím, že mít zdravý tělo je naprostý základ. Je to úzce spojený i s tvým mentálním zdravím. Když to řeknu úplně jednoduše, když o sobě víš, že zvedneš na dře prostě 105 kg, teď už 110, tak ono to opravdu jako s tebou něco udělá.
3: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
2: Pořad o sportu se společenským přesahem naladíte ve středu na radiožurnálu Sport.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
1: Středeční pořad na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou samozřejmě můžete poslouchat dál, třeba i zpětně v podcastových aplikacích, a dopředu se můžete těšit třeba na rozhovor s Filipem Jíchou, někdejším nejlepším házenkářem světa. To ale až v srpnu, v tuhle chvíli aktuálně míříme zase na zápas mezi Argentinou a Kapverdami, tedy na úvodní kolo playoff mistrovství světa. Druhá část prodloužení za stavu 2-2 a komentář Kristiana Švedy.
0: Znovu krásné ráno, posloucháte přímým

Po rozehrávce ze své půlky postupovat pomalu dopředu, přihrávka do levé strany, tam je připravený González, ale vrací balon na Tagliafica, ten si vybírá Paredes, postupuje s balonem teď do středového kruhu, oslovuje McAllistera, který asistoval vlastně Lisandru Martinezovi na tu branku v prodloužení, Messi zahrával roh, McAllister prodlužoval hlavou, a po té hlavičce si zpracovával a následně skóroval tedy Lisandro Martinez. McAllister teď vybírá Paredes na Lisandra Martineze. Ten už postupuje podle levé strany na Gonzálese. González dostává přihrávku a je před pokutovým územím. Volí Juliana Alvareze. Ten centruje na pravou stranu do pokutového území, kde na balon naskakoval Montiel, ale odhlavičkovává jen do zámezí. Žádná větší ofenzivní situace z toho není. 107. minuta zápasu, tedy druhá minuta druhého poločasu prodloužení, Argentina Cap Verde 2-2. Golman Vozíňa poslal dlouhý balon do středu hřiště a Fernandez ho tam vybojoval, ale pro Argentince, takže Kapverďané o míč hned přišli a okamžitě dopředu postupuje González, nakonec vrací balon na Tagliafica, ten si uprostřed hrací plochy už na polovině Kapvert vybírá Paredeše, ten dává Messimu na pravé straně a McAllister byl faulovaný. Jakkoliv se to Kapverďanům nemusí líbit, tak po nedovoleném zákroku budou rozehrávat Argentinci standardní situaci. Lionel Messi, nejlepší střelec jednak historie fotbalových světových šampionátů a taky letošního mistrovství světa, má 7 branek, Kylian Mbappé 6, stojí u balonu a přemýšlí, jak zahrát tu situaci. Ještě tam u něj stál taky Paredes, ale nakonec tam je Messi sám a tak bude rozehrávat z pravé strany. Posílá centr do pokutového území, McAllister naskakuje na hlavičku. Nebyl úspěšný, naopak Benchimol byl mužem, který odhlavičkoval a nakonec odkopl balon dál a Argentinci ho nesebrali uprostřed hrací plochy a tak pokračuje breaková situace Kapvert ve 108. minutě. Rychlý přechod až k pokutovému území. Na levé straně už je připravený Benchimol, nabíhá mu tam Helio Varela, ale Benchimol ještě kombinuje s balonem, nakonec ho dává nad pokutové území. Rána z velké dálky protečovaná sice byla, ale byla jen fotbalisty Kapvert, takže od své branky bude rozehrávat brankář světových šampionů z Kataru, úřadujících mistrů světa Argentiny, tedy Emiliano Martinez. Přihrávka, která míří přes stoperskou dvojici na Paredeše, ten dává už za polovinou hřiště na McAllistera na pravé straně. Rychlá křížná přihrávka křížná přihrávka přes šířku hřiště, tak je to správně, na Enza Fernandeze. Ten už je za hranicí pokutového území. Zdálo se mi, že byl zastaven nedovoleně od Monteiry, tam přišel takový pofidérní zákrok, ale pokračuje se dál, balon se odrazil zpátky na stoperskou dvojici Argentiny. Romero dává na Lisandra Martineze, ten oslovuje Juliana Alvareze. Julian Alvarez na prostředku hřiště už je bezprostřední blízkosti 16. Kapvert, ale stál v offsideu, takže hra přerušená. První 4 minuty ze druhého poločasu. Prodloužení jsou za námi. Nakonec by to mohla být i slušná šance, protože Enzo Fernandez to mohlo mít na střelu, ale postavení mimo hru je proti pravidlům, takže rozehrávají fotbalisté Kapvert a rozehrává dokonce Vozíňa, který za svým pokutovým ozemím kopnul do balónu, hledá vepředu Viliho Semeda. Ten v hlavičkovém souboji uspěl, ale pomohl si rukama, trefil proti sobě stojícího Tagliafica. Takže musí teď naopak běžet zpátky, nikoli postupovat v té ofenzivní akci, ale kombinaci teď zahajují znovu Argentinci. 2-2 je to skóre, které platí. Skórovali Messi a Lisandro Martinez. Na straně Kapvert, De Roy Duarte a Sidney López Cabral. 110. minuta zápasu. González už je před pokutovým územím. Kapvert probojovává se sám až na malé vápno, ale nezvládl vystřelit, protože fantastickým skluzem proti němu vystoupil Dini Borges, ale teď Nico González předvedl, že i on umí individuální akci. Prokličkoval se spoza vápna až na malé pokutové území.

0: Vybojoval rohový kop Dini Borges, udělal sklus, proti tomu balonu odkopl do zámezí a Lionel Messi si tak ve 111. minutě zápasu staví balon u rohového praporku. Levačkou posílá míč do 16. Hlavička a gól! Argentina vede 3-2 nad Kapverdami po rohovém kopu, který zahrál Lionel Messi. Se raduje stoper Romero. Romero dává gól na 3-2 pro Argentinu a tohle může být zlomové. Zatím se povedlo kapverdským fotbalistům vždy dotáhnout. Prohrávali 0-1, vyrovnali na 1-1. Před malou chvílí Argentina dala gól díky hlavičce Romera, který se prosadil po rohovém kopu, který zahrával Lionel Messi. Takže 111. minuta, Argentina, Kapverdy 3-2, prodloužení skončí zhruba za nějakých 10 minut. Zbytek zápasu poslouchejte na Radiožurnálu Sport. Kristián Šveda, Radiožurnál. Slyšeli jste i vstup do zpravodajství Radiožurnálu, my můžeme pomalu pokračovat v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Romero byl nejlepším v tom hlavičkovém souboji, vyskočil nejvýš, Lionel Messi mu posadil ten balon od levého rohového praporku přímo na hlavu a ještě se ten balon odrazil, zdálo se mi od ruky stopera Diniho Borgese a nakonec skončil tedy v síti. No, tak jak se zdálo, že by ta pohádka Kapverd mohla pokračovat třeba až do penaltového rozstřelu, tak teď si troufám říct, že už to bude hodně, hodně náročné, byť není potřeba zatím cokoliv uzavírat, cokoliv odepisovat. Viděli jsme, že se Kapverďané zvládli vrátit dvakrát do utkání. Prohrávali 0-1, vyrovnali na 1-1, v prodloužení prohrávali 1-2, zvládli vyrovnat na 2-2. Teď mají zhruba 10 minut, necelých 10 minut, i když počítám nějaký přidaný čas nad rámec té avizované, nebo nad rámec té hrací doby v prodloužení, tak když k tomu připočítám nějaký další čas, tak zhruba nějakých 90 minut na to, aby ještě něco s utkáním udělali. Argentina každopádně vede po gólu Romera ve 113. minutě nad Kapverdami 3-2 a pokračuje kombinací od svého gólmana Emiliana Martineze. Rychlá akce, o kterou se snaží fotbalisté Kapverd, ale teď o balon přišli a můžou tak do breaku jít právě Argentinci. Messi nedostal přihrávku, rychle se vrátili stopeři. Kapverd Dini Borges teď hraje s golmanem Vozíňou. Vozíňa oslovuje Pika Lopéze, nakonec dává přihrávku ještě středem hřiště na Moreiru a Moreira postupuje dopředu. Vili Semedu je na pravé straně polovině Argentiny, už běží k pokutovému území, ještě přihrává pod sebe na Janika Semedu, ten dává přihrávku doleva. Taková trochu zamotaná situace teď Sidney López Cabral oslovuje na levé straně další své dva spoluhráče. Střela z ostrého úhlu, o kterou se snažil Vili Semedu, který přeběhl celou šířku hřiště. Sidney López Cabral nakonec sbírá odražený balon. Centra na pravou stranu, za míčem běží Moreira, nestihne ho na hrací ploše. A Kapverďané to zkoušeli i dál a je to velká zatím snaha od Kapverďanů. Ani teď nic neodepisují, ale stále pokračují v ofenzivním snažení, byť teď tedy bude rozehrávat Emiliano Martinez, ale je sympatické, jak tento malý ostrovní stát bojuje i proti úřadujícím světovým šampionátům. Kapverďané po odkopu Emiliana Martinez pokračují ze středu hřiště. 115. minuta. Helio Varela postupuje dopředu a tohle byl nedovolený zákrok, kterým se provinil těsně vedle pokutového území Montiel. Proti Helio Varelovi dokonce za to dostane i žlutou kartu. No, tak to byla zajímavá situace a může to být teď další zajímavá situace pro Kapverdy z bezprostřední blízkosti pokutového území. Je to hodně z ostrého úhlu, když to bereme jako útočnou polovinu na straně Kapverd, tak na levé straně pronikal dopředu Helio Varela a Gonzalo Montiel proti němu vystoupil, dal mu takový háček nohou, vlastně podrazil ho a tohle nejenže může být na nebezpečný centr, ale může to být i na nepříjemné ohrožení branky. Takže velká příležitost pro fotbalisty Cap Verde. Prohrávají s Argentinou 2-3 ve 116. minutě. Střelec té druhé branky Kapverďanů, Sidney López Cabral, je u balonu z ostrého úhlu, z pozapokutového území. Přímý volný kop, střílí na branku a fantastický zákrok teď Emiliana Martineze. Sidney López Cabral mířil přímo na bránu a trefil se, řekl bych, velmi precizně. No ale velmi precizně teď zasáhl i Emiliano Martinez proti té ráně. Vyškrábl ji, ten balon by, jsem přesvědčený, letěl do sítě. Ale teď se tedy blízkl gólman Argentiny při tom zákroku proti Sidneymu Lópezu Cabralovi. Krásným zákrokem vyráží balon na rohový kop, ale je to standardní situace. Tentokrát nikoli přímý volný kop, ale rohový kop ve 117. minutě zápasu. Ještě přerušená hra. A křeče trápí fotbalisty. Není se co divit, po tak dlouhé době odehrané Argentina Cap Verde, už se hraje 117. minuta a teď hlavní rozhodčí něco gestikuluje, tak aby se trochu urychlila ta hra, ale zatím se to úplně nedaří. No, tak ještě se nedočkáme toho rozehrání rohového kopu. Před chvílí se, připomínám, Emiliano Martinez vytáhl proti zákroku. No a takhle Jafiko si běží měnit dres, protože mu teče krev z nosu a ten původní dres má hodně zakrvácený, takže dostává u střídaček nový dres. Ten od krve samozřejmě kustodí odnáší pryč a hlavní rozhodčí teď ponechává Tagliafica za postranní čárou a teď až dostal pokyn k tomu, aby se vrátil na hřiště. Takže nestihnou Kapverďané rozehrát předtím, než Tagliafico se vrátí na hrací plochu. Budeme hrát v 11 fotbalistech na obou stranách. A teď tedy příležitost pro Cap Verde z rohového kopu. 118. minuta, Argentina Cap Verde 3-2. A rohový kop pro Cap Verde z pravé strany, kroutí Semedo balon do 16, ale na bližší tyči byli připraveni Argentinci. Tenhle centr nebyl úplně povedený, Paredes odhlavičkovává do zámezí, ale Cap Verďané jsou stále na polovině Argentinců a ještě nic nevzdávají, ještě nic nezabalili. 119. minuta začíná, hraje se druhý poločas prodloužení a Argentina vede nad Cap Verdami 3-2. Cap Verde kombinují s balonem, teď González ho získal, ale nakonec ho něj hned zápětí přišel a Monteira už centruje do pokutového území. Hlavička a dorážka, o kterou se snaží fotbalisté Cap Verde. Zákrok Emiliana Martineze a rohový kop. Cap Verde se nadychují k velkému tlaku. Tohle je opravdu krásná podívaná v závěru zápasu Argentina Cap Verde. Argentina vede nad Cap Verdami 3-2, ale je tu rohový kop. 119. minuta. V pokutovém území ještě leží Benchimol po zákroku od Emiliana Martinez, ale už se zvedá, je připravený. Do pokutového území zatím neběží golman Vozíň, to je pro mě překvapení. Centr, který míří na hlavičku, je na Argentincu a teď Semedo ještě dohrává tu situaci. Střela Cap Verdeanů úplně mimo branku z malého pokutového území. I kdyby to byl gól, tak se mi zdálo, že Livramento byl v offsideu. Teď to potvrzuje i hlavní rozhodčí, teď Livramento, řekl bych, trestu hodně minul bránu, ale i kdyby gol dal, tak byl v offsideovém postavení a branka by neplatila. Cap Verdeané to zkouší dál, nicméně teď už si troufám odhadovat, že si to úřadující světoví šampioni zvládnou pohlídat a dokážou nakonec v prodloužení zdolat Cap Verde, které velmi srdnatě bojují, srdnatě vzdorují a dvakrát zdramatizovali ten duel, poslali ho do prodloužení, v prvním poločase prodloužení skórovali, teď ještě to zkouší fotbalisté Argentiny dlouhým nákopem, uvidíme, kolik času nastaví ještě nad rámec prodloužení hlavní rozhodčí. Přihrávka, která míří doleva, no 3 minuty to jsou, tak to je ještě poměrně slušný čas, se kterým můžou Kapverďané operovat. Postupují středem hřiště, už jsou na polovině Argentiny. Přihrávka, která míří doprava, rychlý pas za obranu, stečovaná střela a další rok z toho bude. Teď se do trajektorie toho balonu postavil Lisandro Martinez. Zdálo se mi, že ten balon ho zasáhl někam možná do rozkroku. Drží se každopádně za choulostivá místa Lisandro Martinez, střelec druhé argentinské branky v tomto utkání. A ano, Helio Varela zasáhl Lisandra Martineze přímo do rozkroku. Lisandro Martinez měl ruce spojené za zády, tak aby nehrál rukou v pokutovém území, ale doplatil na to tím, že dostal balonem do choulostivých míst. Každopádně první nastavená minuta ze tří avizovaných je pryč, Kapverdi mají k dispozici další rohový kop. Posílají ho od pravého rohu na hranu pokutového území, rána zpoza pokutového území, stečovaná a nakonec odkopnutá Argentinci daleko do bezpečí a navíc to značí breakovou situaci. Šest fotbalistů Kapverce vrací a jeden Argentinec Julián Alvarez, proti němu vyběhl Vozíňa. Vozíňa jed mimo své pokutové území, ale ukorigoval ten balon, zvládl poslat dopředu své spoluhráče a naopak je tu teď další breaková situace a je to breaková situace pro Cap Verdi. Fotbalisté Cap Verde postupují po pravé straně. Je tam Vili Semedu, který už centruje. Na hlavičku nabíhají dva jeho spoluhráči. Nikdo se tam nedostal. Odražený balon za vápno. Střela spoza pokutového území. Hodně nepřesná. Míří vlevo od tyčky golmana Emiliana Martineze a ten teď skáče za brankou. Hecuje fanoušky Argentiny. A zdá se, že tahle snaha už bude definitivní. Kapverďané to zkouší stále dál, ještě srdnatě bojují, ale není z toho teď už žádná gólová příležitost. Argentinci vedou nad Kapverďami 3-2. Začíná poslední ze tří avizovaných nastavených minut nad rámec prodloužení. Lionel Messi běží za balónem na útočné polovině. Argentina Cap Verde 3-2. Máte naladěný radiožurnál Sport a posloucháte přímý přenos. González je u rohového praporku a bude zdržovat. Nakonec ne, protože mu zvládl stoper Dini Borges sebrat balón, ale ještě je tu dlouhý nákop od Argentinců, který letí až do pokutového území. Kapvert, tam ho sbírá golman Vozíňa, předhodil si balon před sebe, nějakých 20 sekund ještě zbývá z toho avizovaného nastaveného času. Kapverďané to zkouší dlouhým nákopem dopředu, hlavičkový souboj vyhrávají Argentinci a nepřerušuje se. Balon míří do zámezí a ještě autové vazování pro Kapverdy. Teď vypršely 3 minuty z toho avizovaného nastavení. Rychlé vazování Kapverďanů. Tak ještě jeden centr. Přijde do pokutového území. Zkouší to Kapverďané, sražený balón. A je konec! Argentina poráží Kapverdy 3-2 v prodloužení. To byl neuvěřitelný duel. Argentinci nechali Kapverďany dvakrát vyrovnat, respektive to je možná ode mě moc přísné. Kapverďanům se povedlo dvakrát vyrovnat díky dobré práci. Pojďme si rychle připomenout ten průběh utkání, protože Argentinci vedli od 29. minuty 1-0. Prosadil se Lionel Messi, který nejenže se odpoutal od Kyliana Mbappého v tom aktuálním světovém šampionátu. Aktuálně už má Lionel Messi 7 branek a je nejlepším střelcem toho současného turnaje, ale k tomu posunul i svůj vlastní rekord v celkovém počtu branek. Už jich má 20 v historii fotbalových světových šampionátů a je o 2 góly právě před Francouzem Kylianem Mbappém. Takže to byla první trefa. Ve 29. minutě Lionel Messi skóroval. V 59. se povedlo Kapverďanům vyrovnat. Skóroval De Roy Duarte a Kapverďané ubránili tu remízu 1-1 až do prodloužení. Hned ve druhé minutě, to je nad rámec hrací doby nastaveného času, právě v prodloužení skóroval Lisandro Martinez, to byla 92. minuta. López Cabral, tomu se ve 103. minutě povedla nádherná trefa z ostrého úhlu, kroucený balon na zadní tyč a gól na 2-2. Nicméně ve 111. minutě zahrál Lionel Messi rohový kop z levé strany, hlavičkoval obránce Romero a i díky přispění vlastně Diniho Borgese, to je stoper Cap Verde, a jeho zásahu to bylo tedy nakonec gól na 3-2. A byť to Kapverďané jako velcí outsideri ještě zkoušeli a teď pláčí, tak to nakonec nezvládli dotáhnout do vítězného konce, respektive nezvládli vyrovnat na 3-3, poslat duel do penalt. A tak se tedy se světovým šampionátem loučí, ale zanechali velkou stopu. Určitě si je budou fanoušci pamatovat. V základní skupině 3 remízy, včetně duelu s Uruguayí, kde hráli 2-2. Teď tedy po 90 minutách hráli 1-1 s Argentinou, ale ten výsledek po prodloužení je to, co platí. Argentina Kapverdy 3-2 po prodloužení a Argentinci jdou do osmifinále mistrovství světa. Krásný večer.
1: Krásný večer všem, co posloucháte Radiožurnál Sport, ve 2:46 a vězte, že to stále není všechno, co vám nabídneme v našem vysílání po tom, co Christian Čveda odkomentoval nakonec postup Argentiny do osmifinále, tak nás čeká ještě jedno utkání Kolumbie versus Ghana ve 3:30 rovněž v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport, případně také v aplikaci Můj rozhlas nebo na stránkách irozhlas.cz. Doplním, že do osmifinále prošel také Egypt po tom, co utkání s Austrálií dospělo za stavu 1-1 do penalt, tak zvládl africký tým ty penalty, ten penaltový rozstřel v poměru 4-2. A připomenu ještě informaci z basketbalu. Česká reprezentace prohrála ve Stockholmu v kvalifikaci mistrovství světa po neúplně vydařeném úvodu se Švédskem 76-87 a promarnila tak možnost zajistit si před závěrečným kolem skupiny H postup do další fáze kvalifikace. Po úvodních dvou výhrách si připsali čeští reprezentanti třetí porážku za sebou.

0: Čím dál více lidí jezdí na kole a běhá.
1: Snad za to mohou i kilometry Jiřího Ješka, které každý pátek propojují různé sporty.
2: Karel Poborský.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Je to prostě Bára Strýcová. Báro, vítej a díky za tvůj čas.
5: Ahoj, dobrý den.
0: Nejen hvězdy českého sportu se vrhly na dlouhé tratě a do studia k šestinásobnému paralympijskému vítězi přišli říct své zkušenosti s maratonem.
6: Strašně se to posunulo. Oni prostě furtí.
2: Furt jako do sebe tlačí nějaký gely, cukry. Jak to máš ty při tom maratonu?
6: 8 gelů za ten maraton jsem schopná ujíst.
3: Pak v tom závodě většinou, když už to opravdu bolí, já si říkám, bolí, co já tady dělám? Já už nikdy nikam nepoběžím.
2: Mám já tohle zapotřebí se svojí historií.
3: Pitomec se tady dřít jak blázen.
1: Kilometry Jiřího Ješka.
0: To je také cyklistický servis pro amatéry, stejně jako rozbor dění mezi profesionály.
2: Paul Sexas, 19 let, a on vyhrál ten valonský šíp tak suverénně, že všichni čekali, co předvede na Lutychu. A jestli třeba nebude konečně už někdo, kdo by konkuroval Tadej Pogačarovi. No a splnilo se to.
0: Pořad o běhání a cyklistice, kam pravidelně chodí zajímaví hosté.
1: To jsou kilometry Jiřího Ješka.
0: Každý pátek po 10. hodině.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: ohromná porce energie od skupiny Kaiser Chiefs na radiožurnálu Sportve 2 hodiny a 55 minut. Pokud jste si nás naladili právě teď a někam cestujete, tak vězte, že fotbalisté Egypta porazili Austrálii na fotbalovém mistrovství světa po penaltách. Nakonec 2-1 postoupili do osmifinále světového šampionátu. Jejich dalším soupeřem bude Argentina. Ta se hodně nadřela na vítězství nad Kapverdami. Nakonec to bylo 3-2 po prodloužení a Lionel Messi dal jednu branku v tomhle utkání a stal se aktuálně nejlepším střelcem tohoto světového šampionátu. Už zhruba za půl hodiny vyzve Kolumbie k Hanu a tohle utkání vám také na radiožurnálu Sport nabídneme v přímém přenosu. Do té doby třeba skupina System of a Down. Hezký večer.
1: Radiožurnál Sport.
2: Mějte sportovní přehled.

0: 21 etap. Více než 3300 kilometrů po Španělsku a Francii.
1: Je tu cyklistická Tour de France.
0: Dokáže celkově po páté vyhrát Slovinec Tadej Pogačar?
1: A jak se povede trojici Čechů? Na startu Tour jsou Jakub Otruba, Pavel Bittner a český mistr Matyáš Vacek.
2: Budu spokojený samozřejmě, když odvedu já práci, kterou jsem měl. A bonus by byl, kdybych třeba vyhrál etapu z nějakého úniku, nebo prostě kdybych dostal volnou ruku a využil toho.
0: Radiožurnál Sport má na Tour de France toho nejpovolanějšího.
1: Šestinásobného paralympijského vítěze a šestinásobného mistra světa v cyklistice Jiřího Ješka.
3: Já to miluju celý.
4: Máme tam ty Alpy, máme tam Pyreneje, máme tam ty jakoby nudné etapy v tom středu té Francie. V každý vesnici neskutečná atmosféra. Já se těším na tu atmosféru, na ten hluk.
0: Sledujte cyklistickou Tour de France na Radiožurnálu Sport.
1: Živé vstupy, analýzy, rozhovory.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Martin Matějka a zpravodajský souhrn.
6: Karlových Varech začal 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Křišťálový globus za přínos filmu převzal herec Dustin Hoffman. Poslanci si schválili změny v jednacím řádu. Fotbalisté Argentiny zdolali Kapverdy v prodloužení 3-2 a jsou v osmifinále mistrovství světa. A dnes bude slunečno, od severozápadu přechodně až zataženo a lokálně s deštěm nebo přeháníkami, teploty až 28 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: V Karlových Varech večer slavnostně odstartoval jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Křišťálový globus za mimořádný přínos světové kinematografii převzal americký herec Dustin Hoffman, držitel 2 Oscarů za filmy Kramerová versus Kramer a Rain Man. Potěšilo ho, že pořadatelé mu promítli sestřih všech jeho rolí.
7: Když budete mít velké štěstí, budete jednou tak staří jako já. Mě bude za pár dní 89. Uvidíte obraz svého životního díla a pro mě je to hodně emocionální a jsem nesmírně vděčný, že jsem měl příležitost dělat práci, kterou miluji. Chci poděkovat Karlovarskému festivalu, že pomáhá přežít lásce k natáčení filmu.
6: Sněmovní jednací řád by se mohl už brzy změnit, počítá s tím novela koaličních poslanců a některých zástupců ODS, kterou v pátek schválili poslanci. Předkladatelé si od změn slibují, že omezí obstrukce.
8: Největší debatu při projednávání novely vyvolal pozměňovací návrh opozičních starostů. Do úprav jednacího řádu chtěli přidat paragraf označovaný lex střízlivost, tedy povinnost, aby poslanci nebyli v sále pod vlivem alkoholu, pokračuje poslanec starostů Jan Berky.
9: My se tu pořád všichni tváříme, že se tu prostě nepije, že sem nechodí lidi ve stavu, kdy mají něco v sobě. Já ten dojem teda rozhodně nemám.
8: Opilého poslance měl podle návrhu vykázat z jednání předsedající schůze. To by ale bylo komplikované, říká ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
10: Předsedající schůze nemá možnost věc vlivu alkoholických nápojů na jednotlivé poslance a poslankyni jakkoliv ověřit.
8: Pozměňovací návrh u poslanců nakonec podporu nenašel. Změny jednacího řádu mají platit 15 dní po vyhlášení ve sbírce zákonů. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
6: Vlády České a Maďarska plánují společné zasedání, oznámil to ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů sobě během návštěvy Budapešti. Sejít by se podle něj mohli už na podzim.
11: Na uspořádání společné schůze vlád se podle Macinky dohodli premiéři Andrej Babiš z hnutí ANO a šéf strany TISA Péter Maďar. Detaily hladil během návštěvy v Budapešti.
12: A myslím, že by to teoreticky mohlo být ještě letos. Já určitě bych byl pro, aby to bylo dříve než třeba později. Stejná představa i na maďarské straně, termín zatím nemáme.
11: Ministra Macinku přijala šéfka maďarské diplomacie Anita Orbánová. Probírali spolu taky například otázku vstupu Ukrajiny do Evropské unie a spolupráci Vyšegrádské čtyřky. Macinku přijal i předseda poslaneckého klubu opozičního Fidesu Gergej Kujáš. Z Budapešti Ladislav Novák, Radiožurnál.
0: Sport.
6: Fotbalisté Argentiny jsou v osmifinále mistrovství světa. Kapverdy zdolali 3-2 v prodloužení. Jejich dalším soupeřem bude Egypt, který vyřadil Austrálii po penaltách 2-1. Za necelou půl hodinu nabídneme v přímém přenosu Radiožurnálu Sport utkání Kolumbie s Ghanou. Tenistky Barbora Krejčíková a Karolína Muchová prošly do čtvrtého kola Wimbledonu a v osmi finále si zahrají proti sobě. Krejčíková už jeden duel proti krajance na turnaji zvládla, když porazila Nikolu Bartuňkovou 6-2 a 7-5. A v posledním setu vedla Krejčíková 5-2 a 40-15, ale dokončit zápas pro ní bylo složitější.
13: Myslím si, že v takových zápasech vlastně je to jako docela prostě normální, že ten konec není jako vždycky prostě jednoduchý a na jednu bránu, že jako už hrajeme na tak vysoké úrovni, že vám to tam jako nikdo nedá na zlatým podnose. Přišla tam zápletka, myslím si, že ona už neměla pak jakoby co ztratit, takže do toho ještě víc přiriskovala. Povedlo se jí to, bylo to 5-5, no a pak se zase začalo hrát znova, no.
6: Karolína Muchová porazila Tajku Savankevovou taky 2-0 na sety.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Nehoda na D1 u Brna a v Brně uzavřená D2. Na dálnici D1 pozor u Brna ve směru do Ostravy. Za odbočkou na centrum na kilometru 195,5 havarovalo osobní auto. Blokuje pravý pruh ve zúžení. Kamiony zpomalují už na kilometru 190. Osobní auta v levém pruhu jedou rychleji, zdrží se kolem 10 minut. Na D1 zbystřete také při průjezdu Ostravou ve směru na Brno. V omezení na kilometru 356 stojí porouchané vozidlo. Je to s opatrností průjezdné. Dálnice D2 je uzavřená na příjezdu do Brna v směru z Bratislavy. Silničáři budou do rána pracovat v místě budované dálniční křižovatky. Objížďka vede sjezdem na D1 směr Ostrava, otočením na odpočívce na D1 směr Praha a na Brno se pak sjíždí na kilometru 194. A na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 připomínáme omezení za Ořechem. Na 17. kilometru je uzavřený pravý pruh kvůli údržbě. Kolona se už netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Dnes čekáme polojasno až oblačno a teploty 24 až 28 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál a Adam Carda.
15: Společnost vám dělá noční radiožurnál 6 minut po 3 hodině a dočkali jsme se víkendu, je tu sobota 4. července. A chtěli byste, aby do vás proniklo něco z Cimrmanovy geniality? Není nic jednoduššího, než se posadit na jeho lavičku. Právě na ní tento týden herci divadla Járy Cimrmana dotočili druhou sérii cyklu Stopy Járy Cimrmana. Za největším českým géniem vás vezmeme za chvíli v nočním radiožurnálu.
0: Noční radiožurnál
1: a Adam Carda.

0: Miraj v nočním radiožurnálu. Cimrmanovo ohniště, Cimrmanovo pádlo nebo skalní věž Járy Cimrmana. Síť míst pojmenovaných po největším Čechově stále hustší. Herci divadla Járy Cimrmana po těch nově objevených putují už v druhé sérii České televize Stopy Járy Cimrmana. Tento týden cyklus dokončili, poslední klapka padla v severních Čechách.
1: Akce, vidíte tamhle tu lavičku?
2: To vypadá, jako kdyby ji někdo udělal z jednoho kusu dřeva.
1: Jasan.
2: Já myslím, že to bude spíš topol.
3: Cimrmanova lavička, o níž se traduje, že kdo se na ně za soumraku posadí, toho osvítí dobrá myšlenka. Usedejí na ně teď průvodce pořadem Miroslav Táborský a herec Marek Šimon.
4: To dřevo je jasan.
5: Už jsem unaven a už to asi nezvládám, blábolím nesmysly.
6: My totiž teď točíme nejdelší dialog celého dílu a Mareček tam má nejdelší věty, špalky jako šílený podpatky. A přece jenom už je taky půl deváté.
3: Marek Šimon, čtvrtý nejstarší člen divadla Járy Cimrmana.
5: Pátý,
3: pardon.
2: Ten, co mluvil o tom, že Mareček má ty nejdelší špalky, tak mu je napsal.
3: A to byl režisér a scénárista Patrik Ulrich.
6: Nyní se nacházíme v Radvanci, nedaleko Sloupu v Čechách, v pískovcových skalách, kde jsme našli lavičku Járy Cimrmana. Dlouho se o ní nevědělo, ale našla se někde na půdě místního zámku a Radek Matoušek,
3: místní cimrmaniak,
6: ji takhle krásně opravil.
3: Kde jste byli ještě teď v posledních dnech?
6: Tento díl se jmenuje Cimrman ve skalách, takže jsme prakticky pobývali celou dobu v pískovcových skalách. Nejdřív to byly prachovské skály, potom jsme se podívali na pískovcový masiv podél řeky Jizery, takže jsme pluli na kánoji po Cimrmanově řece. No a pak jsme se přesunuli sem do sloupského města skalního.
7: Dáme jedny Mirkovi, všechno tak, jak jsme hráli, jo?
3: Miroslav Táborský tento týden natáčí Stopy Járy Cimrmana střídavě s filmem Bobule a bobulky na jižní Moravě.
2: No je to těžký, protože to je od sebe 350 kilometrů. Když jedno natáčení probíhá ve dne a druhý v noci, tak z toho vychází, že na spánek moc času nezbývá. No.
3: V každém ze 6 dílů nové série se Miroslav Táborský potkává s ostatními členy divadla Járy Cimrmana, včetně Zdeňka Svěráka nebo Miloně Čepelky a také s místními, kteří jsou často autory, respektive objeviteli Cimrmanových stop.
2: Objevujeme místa, kde bydlí lidé, kteří si rádi hrají, mají smysl pro humor a chtějí to jedno malé místo zkrášlit pro sebe a právě pro okolo jdoucí a taky je i trochu pobavit.
3: V dalších dílech druhé série tvůrci diváky zavedou například do Jevíčka, města, kde Cimrman opravoval hodinový stroj, do Frimburka až na dno Lipenské přehrady. Tam cimrmanologové pátrali po proslulém starobinci, v němž Cimrman dožíval, anebo do základní umělecké školy Járy Cimrmana ve Františkových lázních. Tomáš Maleček, Radiožurnál.

0: Sportem pokračuje noční radiožurnál. V Barceloně totiž dnes se začne Tour de France a na startu bude i trojice českých cyklistů. V různých týmech pojedou Matyáš Vacek, Pavel Bittner a Jakub Otruba, kteří budou mít hodně odlišné role ve slavném etapovém závodu.
1: Já bych byl spokojený samozřejmě, kdyby Mats získal zelený dres.
2: Mats Pedersen byl nejlepším spurtérem loni na Giro d'Italia a Matyáš Vacek si tehdy udělal velké jméno tím, jak ho k tomu dovezl. Teď by rád stejný úspěch svého kolegy zopakoval na Tour de France.
1: Aspoň kdybychom získali půlku toho, co jsme získali loni na Giro, tak by to byl extrémní úspěch. Chci, aby jsme tam měli dobrou atmosféru, aby jsme měli na takový tý naší vlně a užívali si to a zároveň vlastně každý den dávali ten nejlepší výkon. Budu pomáhat Ayusovi vlastně, aby získal to pódium na Tour de France, což taky nebude jednoduchý, ale budu spokojený samozřejmě, když odvedu já práci, kterou jsem měl. A bonus by byl, kdybych třeba vyhrál etapu z nějakého úniku nebo prostě kdybych dostal volnou ruku a využil toho.
2: Pomáhat spurterovi a zároveň být v kopcích k dispozici Juanu Ayusovi, to je pro Matyáše Vacka nesmírně náročná úloha, ale na nedávném závodě kolem Švýcarska ukázal, že má výbornou formu. Pro Vacka to bude premiérová Tour de France, stejně jako pro Jakuba Otrubu. Jeho méně známá formace Caja Rural Seguros je na Tour de France na pozvánku a Otruba se do finální sestavy propracoval na poslední chvíli.
3: Určitě to bývá, že pokud ten člověk není vyloženě lídr toho týmu, tak ta nominace se dělá na poslední chvíli. Kuba se skvěle ukázal na mistrovství republiky, už předtím jsem četl, že měl dobrou šanci jet, takže je možný, že až po těch jeho výkonech na mistrovství republiky pár dní zpátky teprve opravdu 100% to místo mu potvrdili.
2: Komentuje to bývalý závodník Petr Vakoč. Po druhé bude na Tour Pavel Bittner, který se chystá především na sprinterské dojezdy na rozmezí prvního a druhého týdne závodu. Rád by vylepšil loňské čtvrté a páté místo v etapě.
4: Na Pavla Bittnera jsem se ptal Marka Cavendishe, jakože nejlepšího sprintera vlastně Tour de France historie, tak jsem se ptal, jak vidí Pavla Bittnera a on říkal, že to je pro něj zajímavé jméno už jenom tím, že Pavel Bittner bude vlastně hlavním highlightem toho jeho týmu Picnic Post NL. Ten tým by měl jet na něj a měl by mu připravovat ty pozice. Taky je to skvělé, že máme českého závodníka, který je jakoby lídrem své stáje, což je úplně jako výjimečná záležitost a podařilo se to jen několika cyklistům v historii, že by celý tým na ně pracoval.
2: Říká šestinásobný paralympijský vítěz Jiří Ježek, náš reportér na Tour, od kterého uslyšíte každý den aktuální informace přímo od trati. Martin Charvát, Radiožurnál.

0: Radiožurnál Sport.
1: Všechny výsledky na jednom místě.
2: 3 hodiny 29 minut k tomu, za malou chvíli už to bude 3:30 a startuje opět Radiožurnál Sport. A máme k tomu dobrý důvod, protože se blíží další přímý přenos z fotbalového mistrovství světa. Ještě předtím připomenu, že Egypt porazil Austrálii po penaltách 2-1. Po prodloužení a základní hrací době bylo skóre 1-1. Příštím soupeřem Egypta bude Argentina, ta si nakonec poradila s outsiderem, přiznejme si to, Kapverdy porazila nakonec 3-2 v prodloužení. Aktuálně se rozehrál zápas mezi Kolumbií a Ghanou a komentuje ho Christian Šveda.
3: První minuta zápasu, krásné ráno, začali jsme rovnou nákopem Kolumbijců na ghanského golmana Zigiho, který teď je v pokutovém území. Tak rychle můžu zkusit projet sestavu právě Ghany. Zigi v bráně, obránci Mensa, Opoku, Lukasen a Senyaya, záložníci Semenyo, Sibu, Party, Jirenky a Iñaki Williams, na hrotu Ayu, teď nákop golmana Ghany rovnou dopředu a fotbalisté z africké země už rovnou postupují za balónem. Přijde centr z pravé strany? Ne, ještě přihrávka na křídlo, teď až přijde ten pas a nakonec kolumbijští fotbalisté odhlavičkovali do zámezí, respektive nikoli do zámezí, rána zpoza pokutového území. Chtěl jsem říct, že odhlavičkovali mimo pokutové území, tak je to správně, a pak přišla ještě rána, kterou vyslal Party a ta rána mířila těsně vedle levé tyčky, ale hned se musel golman Vargas vrhnout do vzduchu, tak aby zasáhl. Nakonec to tedy nebylo nutné, ale hnedka prudká rána na úvod. Teď naopak pozvolná kolumbijská rozehrávka, zatímco fanoušci právě této jihoamerické země na tribunách vstávají, fandí, zpívají chorály. Bráně Vargas, obránci, když to vememe zleva, tak Mojica, Lukumi, Sánchez a Muñoz, záložníci Puerta, Lerma, Arias a útočné trio Luis Díaz.

Díaz, na hrotu Córdoba a zprava James Rodriguez. Kolumbijci, dlouhý centr dopředu. Ve druhé minutě jsme viděli už jednu prudkou střelu fotbalistů Ghany, ale ta nemířila mezi tři tyče, takže stále platí nerozhodné skóre, teď už na začátku třetí minuty mezi Kolumbií a Ghanou 0-0. Pokud chcete, můžete poslouchat přímý přenos na Radiožurnálu Sport. Kristián Čveda, Radiožurnál. Fotbalisté Kolumbie teď ve třetí minutě utkání míchají s balonem na polovině hřiště. Snaží se o to Lerma, dává balon na Puertu a nakonec až na obránce Sancheze. Takže pozvolná hra kolumbijských fotbalistů, kteří ve skupině nejprve zdolali Uzbekistán 3-1, pak vyhrali nad Demokratickou republikou Kongo 1-0 a na závěr skupiny remizovali s Portugalskem bez branek 0-0. Fotbalisté Ghany, ti zdolali Panamu 1-0, pak hráli nerozhodně 0-0 s Anglií a Chorvatsku podlehli 1-2, ale 4 body, jak víme, samozřejmě letos stačili na ten postup. Takže Ghana hraje teď první kolo play-off fotbalového mistrovství světa a hraje proti Kolumbii. Stále fotbalisté z jihoamerické země, svěřenci kouče Lorenza, pokračují v útočném snažení, už jsou v pokutovém území. Córdoba je zadržený za dres, ale hlavní rozhodčí nepíská a teď je na druhé straně naopak dohraný unikající Semenyo. A nepíská se ani jeden zákrok. Obránce opoku držel, no oni se drželi vzájemně s Lukumim, tak to nebylo nic úplně extra, řekl bych, na posouzení jako nedovolený zákrok. Bylo to v pokutovém území, prostě to bylo vzájemné, pokračuje se dál. Fotbalisté Ghany to zkouší podél pravé postranní čáry, ale teď ta přihrávka na Iñaki Williamse byla hodně rychlá, hodně prudká, takže ji nestihl tento hráč Athletic klubu, který sídlí v Bilbao, v Baskicku, ve Španělsku. Ale nepřesná rozehrávka, balon se dokutálel až do zámezí, takže fotbalisté Kolumbie můžou začínat znovu rozehrávkou od obránců. Sanchez dává na Lukumiho, Lukumi vybírá si ve středu hřiště Lermu, Lerma křížem posílá ze středového kruhu doleva takovou velkou svíci, jak se říká. Luis Díaz netečoval ten balon, takže můžou Kolumbijci vhazovat. Ghaňaného odkopli do zámezí. Luis Díaz ho vrací až na Lermu. Lerma uprostřed hřiště. Koho si vybere nakonec? Stopera Sancheze. Sanchez dává do pravé strany. Tam je James Rodriguez, kapitán Kolumbie. Přihrávka teď na pravé křídlo, ale ta bude moc dlouhá. Snažil se ten míč dobíhat Muñoz. Ovšem, ten pas byl opravdu, opravdu moc dlouhý. Hraje se v Kansasu na stadionu pro téměř 75 tisíc fanoušků, stadionu, kde v americkém fotbale má domov tým Kansas City Chiefs. Teď před zraky fanoušků běžel útočník Córdoba za balonem, ale nestihl ho. Ještě se rozčiluje, je v takovém předklonu zapřený. Rukama se drží, zdá se za choulostivá místa, nevím, jestli ho neudeřil třeba opoku a při běhu. To podstatné je, že leží na trávníku a přestože golman Ghany rozehrál, tak se pokračuje dál. Možná slyšíte ten pískot a to bučení fanoušků. Ghana centruje do pokutového území, za balonem běží Semenyo. Blíží se k němu taky Jordan Ayew, to je kapitán Ghany. Hra je přerušená, mezi tím kolumbijští lékaři doběhli za postranní čárou na úroveň, kde leží právě Córdoba. Byl v souboji s Opokuem. Opokovi roztrhl dres. Córdoba ho tahal za dres tak vehementně, že mu dokonce kus toho dresu utrhl a leží na trávníku na hrací ploše. Tak to je jednoznačně na výměnu dresu, ale zdálo se mi, že tady Opoku asi udeřil při tom běhu, při té přetahované s Córdobou.
do nějakých choulostivých míst Cordobu. Ano, teď vidíme Opokua, stopera Ghany, jak jde k postraní čáře, ke střídačce, tam si bere nový dres, protože ten jeho je roztržený. Potom v vzájemném souboji a Cordoba už si stoupl. John Cordoba, který působí v ruském Krasnodaru, tak je na hrací ploše, mezi tím se na střídačce připravuje Luis Suárez na straně Kolumbie. A dokonce to zavání tím, že bude rovnou střídat. No, tak to je velká změna hned v 8. minutě. Ano, nakonec to tak dopadlo, tak nevím, jestli si třeba v tom souboji ještě Cordoba nenatáhl sval, nebo něco zásadního se mu nestalo. Ale hned na úvod, hned v 8. minutě, tu máme první střídání ze hry po zranění. Tedy odchází John Cordoba a na hrací plochu nastupuje Luis Suárez. No, tak uvidíme, jak to zamíchá takticky s tím plánem. Ale to podstatné je, že kvůli zranění rozhodně Cordoba tedy nepokračuje. A tak trenér Nestor Lorenzo hned připravil střídání a poslal do hry Kolumbijce Luise Suáreze. A teď se poprvé dotkl i balonu s číslem 25 Luis Suárez. Dává do levé strany na Luise Diaze, ten už je u pokotového území Ghany, dělá kličku na levou nohu, zasekává balon, ještě byl zastavený, stažený rukou. To se mi zdálo jako nedovolený zákrok v pokutovém území, byť šel na zem Luis Diaz velmi ochotně, ale Kolumbie nakonec získala balon a pokračuje v útočné akci. A teď se hra přerušuje, protože v pokutovém území leží jeden z fotbalistů Ghany právě po tom souboji s Luisem Diazem. No, k velké nevoli fanoušků. Luis Diaz si zasekl balón, ale rychle se mu podlomily nohy. Ano, je pravda, že obránce Senaya ho zastavil rukou, trochu ho zatáhl, ale Luis Diaz neměl buchví jakou snahu se udržet na nohou. Prostě si lehl a jak dopadl, tak ještě zasáhl možná Senaju, nebo toho trápí. Teď jsem si úplně jistý, proč právě obránce Senaya leží na trávníku. Chytil se za zadní stehenní sval, takže by hned druhé zranění během takto krátké chvíle. Stále se nehraje. Marvin Senaya, který byl v tom souboji s Luisem Diazem, leží na trávníku. No a vypadá to, ano, jeden z lékařů Ghany gestikuluje, že tohle by mělo být na střídání. Takže před malou chvílí jsme viděli změnu na straně Kolumbie, kdy ze hry odešel forward John Cordoba a nahradil ho Luis Suárez s číslem 25, který působí v portugalském Sportingu Lisabon. A teď hřiště opouští i obránce Ghany Senaya, už je za postraní čárou. Teď budou hrát chvíli fotbalisté Ghany v deseti, protože se hra znovu rozeběhla v 11. minutě. A Kolumbijci pokračují tedy v kombinaci. Od své obrané řady zkouší to Sánchez nákopem doleva na Luise Diaze. Luis Diaz z první centroval do pokutového území a trefil před sebou bránícího Lucasena. Ovšem hecuje tribuny, které jsou plné kolumbijských fanoušků, tak aby jeho americký stát měl co největší podporu. Bude to rohový kop po tom odraženém balonu do zámeří. James Rodriguez okamžitě rozehrává a je to rychlá akce Kolumbijců. Před pokutovým územím teď přichází centr levou nohou. Na hlavičku doskočili jenom dva stopeři Ghany. Ovšem pas, který nakonec sbírá, ještě na hrací ploše ho stihl zastavit Arias. A Arias posílá křížem přes hřiště na Lermu. Lerma oslovuje Puertu. Ten na levou stranu hledal přihrávkou Rodrigueze a dohraná situace. Teď se proti pravidlům provinil Arias. Trefil na achilovku někam, možná na kotník Iñaki Williamse.
Iñaki Williams skončil na hrací ploše a teď tedy to avizované střídání. Do hry přijde Alidu Seydu, obránce, a nahradí tak Senaju. První střídání jsme tedy viděli na straně Kolumbie a teď vidíme i na straně Ghany. Mezitím ještě udělená žlutá karta, jestli jsem viděl dobře, pro Ariase za ten šlapák na achilovku. Ano, John Arias, Kolumbiec, vidí žlutou kartu za to, jak trefil kopačkou na achilovku někam na patu Iñakiho Williamse, takže hned i žlutá karta. A můžu připomenout tedy, že dvě rychlá střídání. Nejprve vinou zranění odcházel ze hry Kolumbiec Cordoba, nahradil ho Suárez, a na straně Ghany teď zadní stehenní sval trápil obránce Senaju a nahradil ho Seydu. Alidu Seydu, který působí v Stade Rennes ve Francii na klubové úrovni. Takže 13. minuta, Kolumbie Ghana 0-0 v prvním kole play-off fotbalového mistrovství světa. Je to poslední zápas prvního kola vyřazovací fáze, který je potřeba odehrát, jinak již známe téměř kompletní složení osmi finále. Před malou chvílí jste možná poslouchali na radiožurnálu Sport přímý přenos utkání Argentina Kapverdy, který nakonec úřadující mistři světa zvládli vyhrát 3-2 v prodloužení. Teď jsme ale v Kansasu, Kolumbie, Ghana ve 14. minutě 0-0, rozehrávka jihoamerického státu z vlastního pokutového území, postupný útok a postup dopředu. Zatím klidnější pasáž hry a musím připomenout, že ty dvě nejpodstatnější chvíle, které zatím tento duel nabíjí, jsou dvě zranění. To je nemilé, věřme, že oba muži, ať už na straně Kolumbie či Ghany, budou brzy v pořádku a nebyla to žádná velká a závažná zranění. Kolumbici to zkouší přes Muñoze po pravé straně, už jsou na útočné polovině. Suárez, nový muž na trávníku, centruje z pravé strany, hlavička a nakonec dorážka, gól! Kolumbie vede ve 14. minutě 1-0, Arias se dostal k odraženému balonu na zadní tyči a Kolumbici vedou okamžitě, v podstatě po těch dvou střídáních, první útočná akce a hned je z toho branka. Radost veliká, kterou mají teď na straně Kolumbie. John Arias s číslem 11 skóruje. Arias působí na klubové úrovni v Almerias v Brazílii, tak teď se po centru z pravé strany dokázal dostat k tomu balonu na malém vápně a skóruje. Muñoz rozjel celou tu akci na pravé straně, protečoval balón, k němu se dostal Suárez, který na poprvé ještě neodcentroval, na podruhé ano. Naskakoval tam Luis Díaz, který nevím, jestli tečoval ten balon nebo ne, ale myslím si, že ne. A šel ale do toho souboje, kterým odtáhl stopera Opokua a následně balon propadl na nikým nebráněného Ariase. Ten tak dává první gól tohoto zápasu a Kolumbie vede nad Ghanou 1-0. A raduje se John Arias po přihrávce nového muže na trávníku Luise Suáreze. John Arias ve 14. minutě, teď už se po nějakém drobném slavení rozeběhla 15. Raduje z vedení Kolumbie Ghana 1-0. A pokračujeme v přímém přenosu na radiožurnálu Sport. Nákop fotbalistů Ghany, který končí jen u golmana Vargase. Teď to zkouší rozehrávkou znovu po zemi. Pas do levé strany, tam mají Kolumbijci Lukumiho a Mohiku. Mohika takovými postupnými krůčky, pomalými, nakonec dává balon zpátky na Lukumiho. Lukumi si vybírá Sancheze, to jsou stopeři Kolumbie. Sanchez dává na Muñoze, Muñoz je na polovině hřiště, ale je zapresovaný, zatlačený, dobře proti němu teďka vyběhl Jordan Ayew, takže musí zpátky hrát na golmana Vargase, Kolumbijci. 17. minuta 1-0. Připomínám, že skóroval John Arias po přihrávce Suáreze. Otočení hry z pravé strany, James Rodriguez, kapitán Kolumbie, si teď
pro balon, zběhl až na svou polovinu, dává ho zprava na stopery a ukazuje, otočíme hru do levé strany hřiště. Teď Kolumbinci přechází už na polovinu Ghany. Ale s balonem se vrací do středového kruhu a James Rodriguez už je v podstatě na úrovni obraných řad, byť by měl hrát pravé křídlo. Tak teď si pro balon zeběl hodně hluboko. Luis Díaz dostává ten balon, zpracoval ho ze vzduchu a postupuje k pokutovému území Ghany. Ještě přihrával na úroveň penalty, tam byli připraveni jen obránci tohoto afrického státu. Ovšem odkopli jen na kopačky Kolumbijců, kteří tak pokračují v kombinaci. V 18. minutě Kolumbie, Ghana 1-0. Další kombinace Kolumbie, která zatím dominuje v tomto zápase. Luis Díaz na jeden dotek si vyměnil balon se Suárezem. Dává na Ariase, ten už si na levé straně vybírá Mohiku. Mohika centruje přes celé pokutové území. Za balonem ještě sprintuje Muñoz, ale nedostihlo ho. Takže můžeme pokračovat hazováním, které obstará levý bek Ghany Mensah. Na své vlastní obrané polovině už je trochu popoháněn časově, aby si pospíšil. Takové přistrčení, které bude posouzené jako nedovolené. Nakonec ne, hodně se to pošťuchuje. Hráči si nic nedarují, už jsme viděli i jeden roztržený dres. Teď další souboj u kraje hřiště. No, tak vysvětlování teď mezi hrotovým útočníkem Ghany, Jordanem Ayouem a hlavním rozhodčím tohoto zápasu Clementem Turpinem z Francie. Nakonec končí tím, že se vhazuje od postranní čáry a Kolumbijci rozehrávají. V 19. minutě, kdy vedou nad Ghanou 1-0, a je tu další pozvolný, ale postupný útok Kolumbijců. Zkouší to ze středového kruhu na levou stranu, kde je Mohika, dává na Lukumiho. Ten se vybírá stopera Sancheze, který centruje takovým podseknutým balonem podél pravé čáry dopředu. A teď si Muñoz počínal nedovoleně. Ano, je to faul na Semenya, který skončil na trávníku. Francouzský rozhodčí Drubin už píská a budou tak mít k dispozici standardní situaci fotbalisté Ghany ze své poloviny. Okamžitě posílají balon dopředu, za ním sprintuje Jordan Ayew, ale první tam byl golman Vargas, který odkopává na polovinu hřiště. Hodně aktivní Luis Díaz a úspěšný Luis Díaz v souboji proti dvěma fotbalistům Ghany, takže vybojoval balon pro Kolumbii, která už je na polovině africké země. A střela zpoza pokutového území, kterou Luis Díaz vyslal, ovšem zákrok si připisuje golman Ali Rolens Zigi. Takže branka to není. Nákop golmana Zigiho. Tak. 21. minuta zápasu, Kolumbie vede nad Ghanou 1-0 a je to díky Ariasovi, který ve 14. minutě využil povedeného centru Suáreze z pravé strany a dorážel z malého vápna. Gól do sítě, takže Kolumbie Ghana 1-0 ve 21. minutě. Už jsme viděli dvě vynucená střídání kvůli zraněním. Nejprve střídali Kolumbijci, ze hry odešel hrotový útočník Cordoba, místo něj přišel právě Suárez. Teď se věnujeme tomu, co se děje na hrací ploše centr. Kolumbie z levé strany do pokutového území ve 21. minutě, ale nepřesný, zkoušel to Mohika a ten balon se dokutálel až za postranní čáru, takže autové vhazování pro fotbalisty Ghany. Zkouší to Mensah postupně rozehrát a dostat balon z té svízelné situace, to se nedaří. Takže Kolumbijci ve středu hřiště můžou kombinovat. Teď o balon přišli Semenyo, si za ním dere a byl trochu přidržený, nicméně ne nijak nedovoleně podle názoru hlavního rozhodčího, takže pokračuje se ve hře dál. Rychle se může dostat i k tomu druhému vynucenému střídání. To první bylo na straně Kolumbie, na straně Ghany musel ze hry odejít
stoper Senaya a místo něj přišel na hřiště Seidu. Takže dvě zranění v krátkém čase a dvě střídání. Teď centr na pravou stranu Kolumbie. Balon už ale opustil hrací plochu. Muñoz se sice zlobí, ale není mu to nic platné. Takže dvě vynucená střídání a hlavně jsme viděli změnu skóre v prvních 22 minutách. Vy o tom teď posloucháte v přímém přenosu. Kolumbie Ghana 1-0 zásluhou Johna Ariase ze 14. minuty. Pokud byste chtěli poslouchat přímý přenos tohoto utkání, můžete si naladit digitální stanici Radiožurnál Sport. Kristián Švera, Radiožurnál. Pokračuje přímý přenos na jediném čistě sportovním rádiu v této zemi. Krásný sklus teď Kolumbijců na vlastní půli. Předvedl ho Mojica a můžou tak fotbalisté z této jihoamerické země svěřenci Netora role Lorenza pokračovat v kombinaci a rozehrávat další akci ze své vlastní poloviny. Začala 23. minuta, Kolumbie Ghana 1-0. V prvním kole play-off fotbalového mistrovství světa. Tým, který zvítězí, tak se v osmifinále utká se Švýcarskem, které zvítězilo 2-0 nad Alžírskem. Přihrávka Kolumbijců uprostřed hrací plochy, ale jsou napadani teď Jirenkim a taky Sibo začíná tlačit na tu rozehrávku. K ním se přidává ještě taky útočník Jordan Ayew, kapitán Ghany. Ale Kolumbijci to poměrně kontrolují. Lukumi dává na levé straně na Mojicu, ten vrací Lukumimu. A Lukumi nakonec otáčí hru zleva doprava na Sáncheze. Sánchez teď přešel polovinu hřiště, před ním se kutálí balón. Přihrávka, která měla směřovat do pravé strany na Muñoze, ale nebyla přesná. Takže odkop, ale nepřesný od Ghaňanů a po autovém hazování se nakonec nebude hrát znovu. Hlavní rozhodčí nestihl přerušit hru, přerušují až teď, protože bude následovat přestávka. Takže 24. minuta, hazování se za nějaké 3-4 minutky bude opakovat, spíš 3 než 4. Zatím jedinou branku vstřelil John Arias ve 14. minutě. Kolumbie vede nad Ghanou ve 24. minutě fotbalového mistrovství světa prvního kola play-off 1-0.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport a první kolo play-off fotbalového mistrovství světa. Poslední zápas prvního kola vyřazovací fáze. Už jinak máme o osmifinálových dvojicích téměř všude rozhodnuto. Všechny zápasy prvního kola jsou odehrány. Až na ten jeden, který právě teď posloucháte v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Kolumbie, Ghana. Je skóre v 26. minutě 1-0. Skóroval Arias. Rychle můžu připomenout průběh těch dvou odehraných duelů v tom dnešním programu. Austrálie, Egypt. Tam ani 120 minut nerozhodlo o vítězi, bylo to 1-1. Takže až v penaltovém rozstřelu se určovalo, který tým postoupí, a nakonec zvítězil Egypt v tom rozstřelu 4-2. Takže se dostal do osmifinále. Následně Argentina měla co dělat s Kapverdami, ale zvládla ten duel, vyhrála 3-2 v prodloužení a zahraje si s Egyptem. No a Švýcarsko, to je tým, který čeká na svého soupeře pro osmifinále právě v tomto duelu. Kolumbie, Ghana. Pokračujeme v přímém přenosu. 27. minuta po reklamní, nebo chcete-li hydratační přestávce, se znovu rozeběhlo toto utkání. Hazování, které se tedy opakovalo, předtím ho francouzský hlavní rozhodčí Romain Drouin ještě nestihl zastavit. Kolumbijci vazovali hodně rychle, ale nakonec to ještě vrátil, takže se rozehrávalo znova právě teď po té přestávce. Kolumbie vede nad Ghanou 1-0 po gólu Ariase. A kombinuje teď tým Netora Lorenza na své polovině. Sanchez zastavuje si balón, ale ještě teď se kouká doleva, doprava. Nakonec přihrává pravou nohou z pravé strany hřiště na dalšího ze stoperů. Lukumiho, znovu balón u Sancheze. Teď rychlá průniková přihrávka přes střed hřiště, která ale dopoutovala jen na kopačku obránce Opokua. To je Ghaňan, který dává na golmana Zigiho, vrací mu zase na Opokua. Zigi teď je napadaný, ale zvládl odkopnout balón. Míči se dostane i nějaký Williams. Nakonec ano, ale ještě sice přihrál, ale tam už byli připraveni dva fotbalisté Kolumbie, jedním z nich i střelec té branky Arias, takže po 29. minutě můžou pokračovat s balonem na svých kopačkách fotbalisté Kolumbie. Můžeme nabídnout rychlý pohled do statistik. Držení míče Kolumbie, Ghana 77-23%. To je velká dominance. Střely na branku 2-0. A rohové kopy 1-0. Teď to zkouší Luis Díaz pro Kolumbii na levé straně. Rychlý centr z levé strany, který míří do pokutového území. Fotbalisté Ghany odhlavičkovali na kopačky Chameze Rodriguez, ten ale následně balon ztratil a tak rychle můžou postupovat dopředu díky Jirenkimu. Fotbalisté Ghany, Jenenči, ale následně odkopává balon jen na brankáře Vargase. No, tak teď se úplně Ghaňanům nepovedla ta útočná akce, ten postup dopředu ve 30. minutě. Tak musí znovu kombinovat fotbalisté Kolumbie. James Rodriguez je přímo na polovině hřiště. Teď ji překročil. Rozmýšlí si, komu přihrát. Nakonec dává k levé postranní čáře Ariasovi. Ten ale vrací na stoperskou dvojici Lukumi Sanchez. Sanchez si balon zastavil. Dává na Lukumiho. Ten na Upuertu. On se prokličkovává s balonem, už je na polovině Ghany. Dává na Muñoze na pravou stranu, k pravé postranní čáře ten vrací Sanchezovi. A Sanchez z útočné poloviny, dlouhý balon až na svého brankáře Vargase. Přesně půl hodina hry je za námi. Rozeběhla se 31. minuta, Kolumbie, Ghana 1-0. Kolumbie to zkouší, dalším přechodem po levé straně bolónu je Arias. oslovuje ve středu hrací plochy Lermu. Lerma dává zpátky na Ariase, už jsou fotbalisté Kolumbie skoro u pokutového území Ghany a jsou na levé straně útočné poloviny poblíž postraní čáry. Otočení hry teď signalizuje Mohika, že by si přál, ale to se neděje. James Rodriguez stále kombinuje. Dává na Puertu, Puerta na Mohiku a nakonec vrácení balonu až na stopera Lukumiho. Další obránce Sanchez si zahraje. A taky Muñoz a ten kope míč zpátky na golmana Vargase. Potom, co Kolumbie skórovala, tak jsme neviděli žádnou velkou další akci. Je to hodně kontrolované, takové klidné. Tak teď Kolumbijci znovu to zkouší takovým nákopem, ale už ho sbírají fotbalisté afrického státu, tedy Ghany. Opoku dává doleva na Mensa. Mensa si vybírá Partyho. Party má sice v nabídce Jirenčiho, ale vrací radši na stopera Lukasena. Lukasen křížem zleva doprava. Ale teď proklouzl balon Iñaki Williamsovi na pravé straně. Ještě tam byl také Seydu, ale míč odputoval do zámezí. Kolumbijci vhazují na své vlastní polovině na levé straně. Balon má James Rodriguez a zleva přenáší míč na pravou stranu centra, který ale nezvládne zpracovat Muñoz. Teď si úplně nerozuměl se svým kapitánem Jamesem Rodriguezem a tak tam byl nejrychlej Mencach. Jak jsem nabízel ty statistické střely, tak ono to vychází i z toho držení míče, které už je teď 80-20 pro Kolumbii, ale Kolumbie si dala 230 přihrávek a Ghana zatím 50. Tak to je opravdu veliký rozdíl ve 33. minutě. Ghana to zkouší teď dopředu, už je na hraně pokutového území. Přihrávka, o kterou se hlásí Partey ještě ve středu hřiště, zatím ji nedostává i nějaký Williams, už je v pokutovém území. Proti dvěma Kolumbijcům odcentruje, odcentroval a rána sražená na rohový kop. Mohika dal svou levou nohu do toho centru Iñaki Williamse. Rychlá akce, která nakonec končí standardní situací pro Ghanu. A tak kapitán Jordan Ayew, který je útočník, tak už míří pomalu k rohovému praporku, aby mohl rozehrát. Ve 34. minutě i dál platí skóre mezi Kolumbií a Ghanou 1-0. Prosadil se Arias, to je zatím jediný střelec. Teď budou mít Ghaňané rohový kop. Kristián Čveda, Radiožurnál. Slyšeli jste i vstup do zpráv Radiožurnálu. My můžeme na digitální stanici Radiožurnál Sport pokračovat přímém přenosu. 34. minuta, rohový kop Ghany. Centr, který letí do pokutového území, na hlavičku sice doskočili fotbalisté Kolumbie, ale ještě i nějaký Williams má odražený míč. Nakonec ale pálel jen do houfu stojících blokujících hráčů. Kolumbie odkopává a odkopává až na polovinu Ghany. Ve 35. minutě tak budou pokračovat kombinaci fotbalisté svěřenci Carlose Queiroze, Ghaňané. Zákrok, který byl dopísknutý, a tak Ghana na své polovině má k dispozici rozehrávku. Přímý volný kop, který obstaral Partey, dává do pravé strany dozadu, vlastně na opoku a až na stopera. Tento zkoušel přes Lukasena na Seydua, ale byl odsloněn Kolumbijci, takže musí se hra vrátit zpátky až ke golmanu Zigimu. Zigi oslovuje opoku a Ghana nikam nespěchá. Je to zatím taková pozvolná akce, pozvolný rozjezd ve 36. minutě. Ghana stále má balon na své polovině. Teď dlouhý pas až z vlastní půlky letící do vápna Kolumbie, tam ale není nikdo z fotbalistů v bílých dresech, ty dnes oblékli právě fotbalisté národního týmu Ghany. Kolumbijci mají žluté dresy, modré trenky a červené stuhny. klasická barevná kombinace, která je konec konců i na vlajce Kolumbie. Zatímco Ghaňané jsou celý v bílém. Teď vybojovali dres, ale balón ve středu hřiště a můžou díky Sibouvi postupovat dopředu. Přihrávka na Mensaha na levou stranu. Ghana už je na polovině Kolumbie. Přihrávka na Jordana Ayua. Jordan Ayu postupuje dopředu. Balón mu Muñoz odkopl do zámezí. No, tak se Kolumbijci musí vracet až ke svému pokutovému území. Ghana vazuje na polovině soupeře. Mensah hraje s Jordanem Ayuem. Ten centruje pravou nohou do vápna. Balon proletěl hlavičkou. Posílá ho mimo vápno Mohika, ale ještě několik soubojů teď za vápnem. Nejúspěšnější nakonec Party. Tomas Party dává na pravou stranu. Tam je připravený Seydou. Seydou znovu na Partyho. Party oslovuje uprostřed hřiště Semenya. Pálí! A sražená rána Semenya končí v zámezí, takže ve 37. minutě uvidíme další rohový kop Ghany. Semenya se teď domlouvá se svými spoluhráči, jakže to ještě šlo třeba sehrát lépe. Každopádně rohový kop může být určitě dobrou nabídkou pro Ghanu. 38. minuta. Ben Ayu posílá balon na malé vápno. Balon dopadl na trávník. Nikdo ho nezasáhl. Takže fotbalisté Ghany budou moct pokračovat na druhé straně. Nakonec nestihli ten balon ve hřišti, ale Kolumbijci ho tečovali ještě mimo, takže teď autové vhazování pro Ghanu na levé straně útočné poloviny afrického státu. Souboj po straně čáry. A znovu balon pro Ghanu. Tentokrát vhodila Ghana balon až na polovinu hřiště. Klička, o kterou se snaží ve středu hřiště Seydou, ale o balon přišel a teď dopředu zamířil Luis Díaz. Breaková šance pro Kolumbii. Luis Díaz už je v pokutovém území, navádí si to na pravou, nabízí se mu na hraně pokutového území Puerta. Puerta, dloubáček na Luise Díaze. Luis Díaz! Těsně vedle branky střílí Luis Díaz, ale byla to hezká přihrávka od Puerty na Luise Díaza na levou stranu pokutového území. Luis Díaz z první pálil a nezasáhl ten míč úplně dobře. Trefil boční síť, Luis Díaz pálil vlastně ze zhora, trefoval ten balon do země a balon následně skončil v boční síti. Takže rozehrávají fotbalisté Ghany od své branky. Nákop, který zamířil na pravou stranu. Tam zkouší fotbalisté Ghany kombinovat. Teď rychlá průniková přihrávka, která ale nebyla přesná. Odražený balon na polovinu hřiště a vrací se znovu na kopačky Ghany. Zkouší to Semenyu, nabízí Iñaki Williamsovi, ten pálí levou nohou na vzdálenější tyč, ale míjí branku. Iñaki Williams to teď zkoušel z pravé strany spoza pokutového území levačkou na vzdálenější tyč, ale minul a to poměrně ohodně. Ten balon poskočil. Iñaki Williams se omlouvá svým spoluhráčům. Nicméně gólem to nekončí, takže stále jediným úspěšným střelcem tohoto utkání je John Arias ze 14. minuty po přihrávce Luise Suáreze. U Ghany platí, že sice už čtyřikrát vystřelila, ale ani jeden z těch pokusů nebyl na branku. Kolumbijci na bránu vystřelili dvakrát a dali z toho jeden gol. Teď vyhraný souboj ve středu hřiště pro Kolumbijce, kteří tak zakládají další útočnou akci podél levé postranní čáry. Seydou, to je pravý bek, který střídal zraněného Senáju, tak vystoupil proti té situaci, odkopl ale jen na polovinu hřiště a tam jsou i dál fotbalisté Kolumbie. číslem 7, je to Luis Diaz. Nakonec přihrává do prostředka, tam má záložníka Lermu, ten si vybírá Ariase, střelce zatím jediného gólu tohoto zápasu. Přihrávka do pravé strany, tam je naopak připravený vytažený stoper Sanchez. Pas až k postranní čáře, pro který si doběhl Muñoz a Muñoz vrací Sanchezovi. Ten dává do středového kruhu Lukumimu. Lukumi na Mohiku, Mohika si vybírá Ariase, Arias zpátky na Sancheze. Začala 42. minuta. Kolumbijci už míří k pokutovému území. Kdo odcentruje? Nakonec je to pas pravé strany. Rychlá hlavička, o kterou se snažil Luis Suárez. Ale netrefuje branku. Lerma nevěděl, jestli má přihrávat Muñozovi nebo ne. Nakonec z pravé strany z pozapokutového území odcentroval. Našel hlavičkujícího Luise Suáreze, ovšem ten minul branku a podobně jako předtím Iñaki Williams, tak teď i na straně Kolumbie Suárez minul bránu o docela dost metrů. To gólem nekončí. 1-0 vede Kolumbie nad Ghanou. Vy posloucháte přímý přenos radiožurnálu Sport. Posloucháte fotbalové mistrovství světa. A poslední zápas prvního kola playoff. Kolumbie Ghana 1-0 ve 43. minutě. Přihrávka, kterou se snažil za nohou, vlastně takovou patičkou protečovat Semenyu, ale nepřesně. A takto Suárez okamžitě posílá dopředu, zkouší natáhnout v breakové situaci, přihrává, ale nepřesně. A naopak je to tedy prostor pro Ghanu a její break. Sibo, záložník, dává do pravé strany a Seydoua. Seydou už táhne s Iñaki Williamsem akci po pravé straně. Iñaki Williams ještě zvedá ruku, kamže by chtěl přihrávku, ještě ji nedostal. Naopak se hra otáčí doprostřed, Party stojí nad balónem, už na polovině Kolumbie. Pas do obraných řad, opoku, dává na Mensaha, Mensaho opoku do pravé strany. Další přihrávka, ale znovu nepřesná. A pro balón si se běhnul až útočník Jordan Ayew, teď je v souboji proti dvěma Kolumbijcům. Vybojoval out na levé straně útočné poloviny. Hazování, které teď obstaral Mensah, a Ghana pokračuje v kombinaci na útočné polovině. Stoper opoku má balón na půlce hřiště, dává na Lukasena. Ten si na pravé straně vybírá Seydoua. Seydou je napadaný. Je tam Iñaki Williams. Iñaki Williams dává kličkou na Seydoua. Seydou odcentruje do pokutového území na hlavičku, ale nezvládl doskočit Sibu. Nicméně Kolumbijci odkopávají jen na hranu pokutového území. Odkud pálí Semenyu, zblokovaná rána, do které se vrhnul Muñoz. Ještě ale pokračuje kombinace Ghany a bude to nedovolený zákrok. Nebude, pokračuje výhoda Ghany, kombinace na útočné polovině a teď o balón už přišli Ghaňané a je tu break, který táhne Luis Diaz po levé straně pro Kolumbii. Luis Diaz je s balónem proti čtyřem obráncům Ghany, dává doprava na Muñoze, Muñoz vrací na střed hřiště, tam už doběhl Puerta, Puerta se vybírá znovu Muñoze, Muñoz vrací Puertovi a už se trochu uklidnila ta situace, víc fotbalistů Ghany se vrátilo. No a Kolumbijci vrací balon až na půlku hřiště. 45. minuta. Kolumbie Ghana 1-0. A pozvolná, pomalá kombinace uprostřed hrací plochy. James Rodriguez, kapitán Kolumbie, dává na stadionu v Kansasu teď pas do zadních řad. A Kolumbijci nikam nespěchají. 45 minut z prvního poločasu je minulostí. Nad rámec řádné hrací doby té první půle se nastavuje 6 minut. Není se co divit, dvě ošetřování, dvě vynucená střídání, k tomu jedna branka, nějaké zdržování a hydratační pauza. Je to tedy 6minutové nastavení, teď breaková akce, po pravé straně Muñoz už je na hraně pokutového území, centruje do vápna, naskočená hlavička, fantastický zákrok golmana Zigiho, tak teď výborně se zaskvěl ghanský brankář proti tomu zakončení Puerty z levé strany vápna. Reflexivní zákrok bych řekl, který předvedl Zigi na svém malém pokutovém území, respektive na brankové čáře, a z malého pokutové území šla ta hlavička. A další z fotbalistů Ghany má nějaké zdravotní potíže. Zůstává na hraně 16 ležet. Byla to hlavička, o kterou se snažil Mohika, tak pardon, nebyl to Puerta, ale Mohika hlavičkoval. Zigi pravou rukou reflexivně na čáře zasáhl proti té hlavičce. No, možná to bylo i rameno. V tom zakončení těžko říct. To podstatné je, že balon neskončil v brance. Roman Zigi zasáhl. Hraje se druhá z avizovaných 6 nastavených minut nad rámec prvního poločasu. A stále se ošetřuje v malém pokutovém území Ghany, takže stále se nehraje. Vidíme, jak se ta situace vyvine. Už jedno vynucené střídání kvůli zranění Ghana provést musela. A právě střídající Seidu byl tím mužem, který teď ležel v pokutovém území. To byl ten chlapík, který předtím nahradil Senaju, kterého trápilo nějaké zranění, chytal se za zadní stehní sval. Ale zdá se, že tedy střídající Seidu bude v pořádku a bude moct pokračovat. Hráči se mezi tím trochu ještě občerstvovali u laviček, ještě sbírali nějaké pokyny. Teď tedy míč rozhodčího, protože on přerušil hru. Třetí nastavená minuta z oznámených 6 v prvním poločase. Kolumbie, Ghana 1-0. Arias v 14. minutě dal gól. A zatím jediný gól tohoto zápasu. Pokračuje kombinace mezi ghanskými stopery. Přihrávky stále mezi obránci Kolumbie. Až teď Ghana získala balon a jde do breaku. Je tam Jordan Ayew a s ním také Semenyo. Jordan Ayew získal balon, dává do pravé strany na Iñakiho Williamse. Williams oslouje znovu Ayew, ale teď zkušeně si počínal stoper Kolumbie Lukumi, který se postavil celým tělem před Ayew a odbránil ten balon, nechal ho dojít do zámezí a vybojoval tak odkop od brány pro svůj tým. Celek Netora Lorenza, tedy Kolumbie, bude odkopávat. Balon míří na Sancheze. A ten tak pomalu postupuje kupředu. Zatím se úplně nikam nežene. Ono, přeci jen Kolumbie nemá kam se hnát. Vede 1-0 nad Ghanou. A za nějaké 2 minutky by měla jít do šaten, takže odnést to vedení do šaten je určitě to zásadní, co teď chtějí právě tito reprezentanté jihoamerické země, tedy Kolumbie, získat, dokázat a udržet to vedení. Začala pátá z nastavených 6 minut v prvním poločase. Byť to Kolumbijci zkoušeli podél levé postraní čáry, tak nebyli úplně úspěšní. Ghana dobře odbránila teď tu situaci, takže znovu se balon vrací až mezi 2 stopery Kolumbie. Lukumiho a Sancheze. Pomáhá i Mohika, který před chvílí hlavičkoval, ale zaskvěl se proti němu golman Zigi. Teďka centra na pravou stranu, který nesebral, ale nabíhající Kolumbiec Muñoz. No a tak pokračuje kombinace naopak Ghany na vlastní polovině. Začala poslední nastavená minuta. šestá z celkových šesti nastavených minut nad rámec hrací doby v prvním poločase se rozeběhla. Kolumbie vede nad Ghanou 1-0. Před malou chvíli se reprezentanti jihoamerické země, tedy Kolumbie, provinili nedovoleným zákrokem. Byl to střídající Suárez, takže rozehrávka Ghany na vlastní polovině. Kdo má k vítězství blíž? Samozřejmě teď Kolumbijci díky tomu, že vedou 1-0, prosadil se Arias a Ghana zatím nemá ve statistikách ani jednu střelu na branku. Oproti tomu Kolumbijci už vystřelili na bránu soupeře třikrát. Teď se to ale na straně Ghany pokouší změnit Seydu na pravé straně. Už otáčí ale hru přes stopery doleva. O balón se hlásí Semenyu. Semenyu už se blíží k pokutovému území. Už se tam dokonce i dostal levačkou. Přihrává na úroveň penaltového puntíku. Tam ale nebyl připravený nikdo z jeho spoluhráčů a teď ostrá srážka ve středu hřiště. Sibo, ten to je záložník Ghany a proti němu taky útočník Kolumbie Suárez, tam byli v ostrém střetu, tak věřme, že budou oba muži v pořádku. Suárez tam docela převálcoval Siboa a oba skončili na trávníku. Sibo ještě předtím stihl odehrát ten balon, tak snad z toho žádné zranění nebude. Už dvě vynucená střídání jsme viděli a to hned z kraje zápasu. V 8. a ve 13. minutě střídala nejprve Kolumbie a pak i Ghana vinou zranění. Nastavený čas je pryč, začala už 7. z celkových avizovaných 6 nastavených minut. Ještě hlavní rozhodčí nepískl do píšťalky, očekávám to každou chvíli. Možná teď ještě nechá Ghanu rozehrát tu standardní situaci. Kolumbie vede 1-0 v prvním kole playoff mistrovství světa. Tým, který vyhraje, půjde na Švýcarsko. Tak ano, ještě rozehrávka. Ještě uvidíme v první půli jednu akci. Semenyu centruje do pokutového území Kolumbie, ale teď hlavní rozhodčí končí první poločas. Viděli jsme tady jen jednu branku, ve 14. minutě skóroval na straně Kolumbie John Arias a tak vede jeho americká země nad Ghanou po prvním poločase 1-0. Kristián Švera, Radiožurnál.
1: A na druhý poločas se samozřejmě na Radiožurnálu Sport zase vypravíme. Doplním, že Egypt porazil Austrálii po penaltách. Po základní hrací době a prodloužení bylo skóre 1-1. Příštím soupeřem této africké země bude Argentina, která si nakonec poradila s Kapverdami a zvítězila 3-2 o prodloužení. Vy posloucháte noční vysílání Radiožurnálu Sport, 4 hodiny a 23 minut posíláme Guns N' Roses.
2: Radiožurnál Sport.
3: Sport ze všech úhlů.

0: Radiožurnál Sport.
1: Jediná sportovní stanice v Česku.
2: Je půl páté. Martin Matějka doplní krátké zprávy.
3: Oba nadcházející státní svátky můžou obchody zůstat otevřené. Na svátek Cyrila a Metoděje a den upálení mistra Jana Husa nemusí ze zákona zavírat velké prodejny a supermarkety. A přesto si před nákupem raději ověřte otevírací dobu, protože obchody mohly dát svým zaměstnancům volno. Některé prodejny navíc mohly změnit otevírací hodiny na začátku školních prázdnin. Spojené státy dnes slaví 250 let nezávislosti. Američané se těší na tradiční průvody, grilování nebo slavnostní ohňostroje. Kongres pro pořádání oslav zřídil organizaci Amerika 250. Paralelní sdružení Freedom 250 ale založila i republikánská administrativa Donalda Trumpa a ta podle demokratů manipulovala dárce, kteří chtěli přispět na oficiální organizaci. Na výstavišti v Erfurtu dnes začíná sjezd krajně pravicové strany Alternativa pro Německo. Tamní úřady a policie se připravují na masivní protesty. Do hlavního města Durinska podle odhadů míří až 50 tisíc demonstrantů. Policie kvůli tomu už od pátku kontroluje hlavně autobusy, které míří do města. A víkendové počasí bude proměnlivé. Podle meteorologů se budou teploty držet pod 30 stupni Celsia. A v sobotu by mělo být slunečno, večer se ale začne obloha od západu zatahovat a postupně se ochladí. A v severní polovině Čech by mělo z kraje noci i pršet. Déšť se udrží až do neděle. Na většině území můžeme očekávat občasné přehánky. A k tomu bude oblačno a větrno. Letní teploty kolem 25 stupňů se udrží jen na jižní Moravě.
0: Sport.
3: Fotbalisté Ghany nastoupili v úvodním kole playoff mistrovství světa proti Kolumbii. Vítěz se v osmifinále utká se Švýcarskem, zápas komentuje Kristian Švéda.
4: Po prvním poločase platí, že Kolumbie vede 1-0 nad Ghanou a to díky gólu Ariase ze 14. minuty. Kristian Švéda, Radiožurnál.
3: Argentina porazila 3-2 po prodloužení Kapverdy a utká se s Egyptem. Ten vyřadil po penaltách Austrálii 2-1.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolona na D1 před Brnem a nehoda na D49 za Holešovem. Na dálnici D1 už se bude rozjíždět kolona před Brnem ve směru z Prahy a v omezení před bratislavskou dálnicí na kilometru 195 už je totiž po nehodě uklizeno, jede se dvěma pruhy. Na kilometru 190 přesto ještě v pravém pruhu zastavují kamiony. Na kilometru 194 už ale jedou oba pruhy. Na dálnici D49 z Hulína do Frištáku pozor na nehodu za odbočkou na Holešov. Na 7. kilometru osobní auto narazilo do svodidel, projíždějte opatrně. Na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D.

0: 1 připomínáme omezení za Ořechem. Na 17. kilometru je uzavřený pravý pruh kvůli údržbě vozovky a kolona se tam teď netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Přes den čekáme skoro jasno až polojasno, během dne oblačno, od severozápadu přechodně až zataženo. V severní polovině Čech se později lokálně přidá déšť nebo přehánky. Nejvyšší sobotní teploty 19 až 24 stupňů, na Moravě a ve Slezsku naměří místy 24 až 28 a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy.
1: Radiožurnál Sport.
3: Sport ze všech úhlů.

0: Přímý přenos Radiožurnálu Sport.
1: Po skupině Alice in Chains na Radiožurnálu Sport ve 4 hodiny a 37 minut nabídneme informace o fotbalovém mistrovství světa. Večer už začnou osmifinálové zápasy, a to konkrétně v 19 hodin českého času nastoupí Kanada proti Maroku, ve 23 hodin pak Paraguay proti Francii. Aktuálně je rozehraný ještě jeden zápas úvodního kola playoff světového šampionátu, který se koná letos na severoamerickém kontinentu. Kolumbie nastoupila proti Ghaně a druhý poločas čas začne za několik málo okamžiků a my nabídneme v našem vysílání přímý přenos díky Kristianu Švedovi.
2: Znovu krásné ráno všem, kteří posloucháte jediné čistě sportovní rádio v České republice. Tedy Radiožurnál Sport. Na stadionu v Kansasu vede Kolumbie nad Ghanou. Po první půli 1-0 skoroval Arias po přihrávce od Luise Suareze. Nikoli toho Uruguajce, ale jeho kolumbijského jmenovce, Luis Suarez, nahradil už v 8. minutě střídajícího zraněného Cordobu. No a bylo to vynucené střídání na straně Kolumbie a za několik málo okamžiků bylo i střídání na straně Ghany vynucené. Seydou šel do hry místo zraněného Senaya, takže střídání vynucené na obou stranách. No a teď střídání další, tentokrát poločasové, a to na straně Kolumbie. Na hřišti už nevidím Chameze Rodrigueze, který tak zdá se skončil po prvním poločase. Nemyslím si, že by to mělo být úplně něco zaviněného, byť tím brzkým stažením by to mohlo něco napovídat. Přece jen James Rodriguez je stále tahounem svého týmu a přestože mu je 34 let, tak stále je jedním z hlavních mužů, řekl bych, v kolumbijském národním týmu. Každopádně ze hřiště odešel, teď jste možná slyšeli hvist hlavního francouzského rozhodčího Drumina, místo Rodrigueze přišel na hřiště Rios, takže změna už druhá v pořadí na straně Kolumbie a pokračujeme tedy druhým poločasem. Poslední zápas prvního kola playoff letošního světového šampionátu. Kdo zvítězí, utká se o postup do čtvrtfinále se Švýcarskem. Zatím k tomu mají blíž tedy Kolumbijci, 1-0 vedou nad Ghanou. Prosadil se v první půli Arias. A to konkrétně ve 14. minutě. Hned přerušená hra, krátce po úvodním výkopu, kvůli faulu Kolumbijců na polovině hřiště, respektive lehce za polovinou. Ghana už je na polovině Kolumbie, na své útočné polovině. A teď bude rozehrávat na kraji 47. minuty zápasu. Zhruba ze středu hřiště poletí centr do pokutového území Kolumbie. Rozehrávka nakrátko, až teď přichází ten avizovaný pas, který odhlavičkovává stoper, respektive back Mohika, to je kolumbijský obránce, posílá ho na půlku hřiště, ale znovu to zkouší Ghaňané, teď hodně rychlá, střílená přihrávka, ale přesná na Iñakiho Williamse. Iñaki Williams už centruje balon do vápna Kolumbie, odražený míč, ale Ghana pokračuje v útočné akci. Na trávníku skončil Jirenči, ovšem nedovolený zákrok to nebyl. A tak z balon Kolumbijci odkopávají. Teď o něj bojují u pravé postraní čáry, ale nakonec ano, vybojovali v hazování. Tak přestože balon do rukou popadl kapitán Ghany Jordan Ayew, tak i k jeho nevoli ho popadají do rukou teď kolumbijští fotbalisté. Nakonec si ho vyměňují, vhazovat bude Mohika. Udělal ještě několik kroků za postraní čárou s tím balonem a uvedl ho do hry. Ale následoval nedovolený zákrok, takže z toho místa lehce za půlkou, kde právě předtím byli faulovaní Kolumbijci, bude Mohika rozehrávat, posílá balon na Puertu, ten se vrátil na svou vlastní polovinu, dává na stopera Lukumiho. Lukumi si křížem přes hřiště vybírá Muñoze. Muñoz, přihrávka na pravou stranu, střela z ostrého úhlu zpoza pokutového území mimo branku Ghany, ale byla docela nebezpečná, mířila z pravé strany k brance. Ale minula lehce levou tyč, takže bude se kopat od branky Ghany. Dlouhý nákop, který posílá golman Ziggy až na polovinu Kolumbie. Nakonec si ale úplně nerozuměli fotbalisté Ghany v útočných řadách, takže se balon od nich odkutálel do zámezí. Kolumbijci vhazují. Ale vhazují nepřesně a teď prodloužený balon, za kterým spěchá Semenyo, už je v pokutovém území. Balon vysoký letí do vzduchu a nakonec, když padal, tak ho chytil golman Vargas do rukavic. A rozehrává po zemi na své spoluhráče. 49. minuta. Druhý nákop na polovinu hřiště a teď zatažený za ruku Puerta. A žlutá karta, kterou nakonec dostane Jirenči. Nejen za ruku, ale i za dres zatáhl Puertu právě záložník Ghany Jirenči, takže dostává žlutou kartu. Stejně jako v první půli už i jeho spoluhráč Arias, střelec té první branky. Dvě žluté karty už udělal francouzský hlavní rozhodčí právě dvěma hráčům. Nikoli, pardon, Arias je Kolumbiec, takže jedna žlutá na straně Kolumbie. Arias dostal žlutou kartu těsně předtím, než vstřelil gól pro Kolumbii. A teď tedy první žlutá karta i pro Ghanu. Tak je to správně. Po jedné žluté kartě na obou stranách. Nákop od fotbalistů Kolumbie až na útočnou polovinu. Za spěcházením Suárez vybojuje balón, nevybojuje. Nakonec se od něj odrazil jen do zámezí, takže odkop od branky ghanského gólmana Ziggyho. Luis Suárez tlačil na tu rozehrávku, ale tlačil nakonec neúspěšně. Balon se odkutálel do zámezí právě od Suáreze, takže Ghana rozehrává. 51. minuta zápasu, posloucháte přímý přenos radiožurnálu Sport. Jirenči, další nedovolený zákrok a pozor, on už má žlutou kartu. Tak si možná koleduje o druhou, teď to tedy nebylo tak, řekl bych, intenzivní, ale rozhodně mimo pravidla to bylo, provinění proti Puertovi, tak Jirenči radši rychle, jak se říká, sklopil uši a pádil na svou polovinu. Kolumbijci rozehrávají. A zatím hodně kontrolují hru, je to pomalá, taková klidná rozehrávka, nikam se neženou fotbalisté Kolumbie. A když jsou v hodně zahuštěném prostoru, tak otáčí hru zpátky na své stopery a beky a začínají pozvolně. Teď střídající Rioš už napadá rozehrávkou Opokua a vybojoval autové vhazování. Rioš hodně aktivně tlačil na Opokua, který tak odkopává míč. A Kolumbijci spěchají dopředu. Centr, který ale se nepovedl z pravé strany. A nakonec dorážka, o kterou se snažil Arias, střelec té zatím jediné branky v utkání, nebyla úspěšná. Míněno ta dorážka, balon se odkutálel do zámezí a tak pokračují fotbalisté Ghany v rozehrávce. Sedm minut ze druhého poločasu je za námi. Ghana to zkouší ze své poloviny, už prošla dopředu na půlku Kolumbie. Křížná přihrávka zleva doprava. Jirenči centruje balon přízemním takovým pasem do pokutového území. Nakonec Kolumbijci odkopávají díky Lukumimu. Ale jen do zámezí, do autu. Takže z pravé strany vhazují fotbalisté Ghany. Posílají balon až mezi stoperskou dvojici Opoku Lukasen. Lukasen si nakonec vybírá Seidua na pravé straně. Zpátky na Lukasena. Teď to Lukasen zkusí na druhou stranu, tedy na levou, kde Opoku vybírá si Semenya, který si hluboko seběhl pro balón. hřiště hraje Mencach. Mencach do středu hřiště, tam je Sibo. Sibo zpátky na Semenia. Semenio centruje. Balon proletěl malým pokutovým územím, malým vápnem. A přestože na ní nedosáhl golman Kolumbie, tak na ní nedosáhl ani nikdo jiný. A ten míč jde na levé straně z pohledu Kolumbie do autu, takže Kolumbijci vazují na své polovině na levé straně a postupují dopředu. Centr na střed hřiště, v hlavičkovém souboji si sice Lukasen možná trochu pomohl rukama, ale uspěl a balon nakonec odkopává až znovu do obraných řad Kolumbijců. Dlouhý nákop Mohiky, sražený, tak to zkusí teď Lerma. To je kolumbijský Mohikův spoluhráč. Otočení hry do pravé strany na Muñoze. A kombinace, která pokračuje teď ve středovém kruhu. Huerta vrací na Sancheze. Sanchez ve stoperské dvojici s Lukumim. Lukumi má balón, blíží se v polovině hřiště. Dobrá přihrávka na Puertu. A ten nastartoval rychlý útok, přihrává do pokutového území. Přetahovaná, kterou nevyhrál stoper Lukasen. Nakonec ano, tedy tím, že odkopl ten balón. Ale hodně suverénně si počínal Luis Suárez v tom boji. Takže nakonec ještě rozehrávka, střela z pozapokutového území, krásný zákrok golmana Zigiho proti této ráně Puerty z levé strany spoza vápna. Krásný souboj jsme teď viděli, střelecký a proti němu golmanský. Puerta hodně aktivní a teď vybojoval na druhé straně, on střílel z levé strany, mezi tím přeběhl na pravou a potom zákroku Zigiho. Bude na druhé straně u rozehrávky autového vhazování na stadionu v Kansas City ve Spojených státech amerických. Teď právě Puerta bude vhazovat balon a poletí až do vápna. Balon letí do pokutového území, odhlavičkovává Sibo a z voleje ten balon napálil z pozapokutového území Sanchez, ale rána končí vysoko nad bránou, takže rozehrávka od ghanského golmana Zigiho. 56. minuta, Kolumbie, Ghana 1-0. Pozvolna to zkouší fotbalisté Ghany. Teď ale napadají rozehrávku, Luis Suárez dobře vystihl ten pohyb a Kolumbijci okamžitě běží dopředu. Puerto to zkusí z vápna, ne, ještě přihrává na vzdálenější tyč a gól, který dává Luis Díaz. V 56. minutě Kolumbie vede 2-0. Ghana, řekl bych, bohorovně rozehrávala. Okamžitě vystihli fotbalisté Kolumbie to rozehrávku, ale radují se zbytečně. Pomezní rozhodčí mává offside, že Luis Díaz v době toho momentu, kdy ten balón šel z pravé strany pokutového území na něj, tak stál v offsideu. Luis Suárez vybojoval ten balón. Puerta táhl míč po pravé straně, přihrával na Lermu a Lerma z pravé strany vápna pálil na Luise Díaze, který dorážel a ano, stál v offsideu. Takže ta branka platit nebude. Luis Díaz sice slavil vedení 2-0, ale teď už to potvrdili i rozhodčí u videa a hlavní francouzský rozhodčí Clement Rupin, takže v 57. minutě Kolumbie Ghana i nadále 1-0. Luis Díaz se chvíli radoval z pohotové dorážky, no ale byla to bohorovná rozehrávka fotbalistů Ghany, bylo to hodně takové opatrné, riskantní středem hřiště. No a Luis Díaz toho využil, dobře vystoupil a získal balón proti třem fotbalistům. Nakonec z toho, ale tedy branka není. Luis Díaz stál v offsideu. Teď to zkouší Kolumbici znovu. Luis Díaz! Zákrok golmana. 58. minuta, Kolumbie, Ghana 1-0. Teď měli ale Kolumbijci dvě veliké šance v posledních okamžicích. Luis Díaz nejprve skóroval, ale stál v offsideu, takže ta branka byla zrušena. A teď, jak jste slyšeli, tak Luis Díaz zakončoval po přihrávce z pravé strany, ale zaskvěl se proti němu brankář Zigi. To je ghanský golman. Takže 58. minuta, Kolumbie, Ghana 1-0 v prvním kole play-off fotbalového mistrovství světa. Kdo zvítězí, bude hrát se Švýcarskem. Zatím tedy jihoamerická země má k postupu blíž a teď má i několik dobrých příležitostí. Stále platí, že Ghana nevystřelila na branku. Vidíme, jestli se to změní teď po centru Iñakiho Williamse z pravé strany. Balon proletěl až do pokutového území. Je u něj Semenyu a dává nahoru nad vápno. Odraženému balonu se ale nedostal nikdo z fotbalistů Ghany. Navíc faul na Luise Suáreze. Pardon. Takže bude následovat standardní situace z vlastního pokutového území, pardon, z vlastní poloviny Kolumbie, takže žádná velká další ofenzivní akce Ghany se nekoná. Pokud byste chtěli si naladit přímý přenos i z tohoto duelu fotbalového mistrovství světa, můžete na Radiožurnálu Sport, ještě jednou zmíním to podstatné. 60. minuta zápasu prvního kola play-off mistrovství světa ve fotbale. Kolumbie, Ghana 1-0. Kristián Šveda, Radiožurnál. A pokračujeme v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. A vidíme teď, jak v bolestech odskakuje Sibo, který tam předtím se srazil se Luisem Suárezem. Ghana už chystá dvě střídání, tak jsem zvědav, jestli Sibo, který hodně bolestivě teď popobíhá, nebude jedním z těch mužů, kteří opustí hrací plochu. Každopádně hra pokračuje. V 60. minutě hlavičkový souboj uprostřed hrací plochy. Jirenči, to je ghanský záložník, se dostal k balonu. Kolumbijci se provinili proti pravidlům a je to rozehrávka na polovině Kolumbie pro Ghanu. Fotbalisté této africké země se tady domlouvají, jakže by to měli sehrát. Útočník Jordan Ayew, kapitán Ghany, signalizuje, že by chtěl posílat centr do vápna. Nakonec tam posílá hned 5, dokonce 6 svých spoluhráčů, takže to zdá se bude centr. Ayew už se kouká, komu rozehrát, bude to centr do pokutového území, který ale nenašel nikoho z fotbalistů v bílých dresech, nikoho z fotbalistů Ghany. Takže pokračuje naopak breaková situace, kterou táhne Luis Díaz a už je v pokutovém území na pravé straně. Předskočil stopera Ghany a zastavil balon ještě na hrací ploše. Ovšem stoper Ghany o poku se stihl rychle zvednout z hrací plochy a nedovolil Luisi Suárezovi zakončení a teď přišel na pravé straně hřiště Fauna Semenya. Proti pravidlům se provinil Richard Rios. Luis Díaz je velmi rychlý, velmi šikovný, ale teď v tom stoperském souboji úspěšný nebyl. Takže nyní je prostor pro to avizované střídání. Hřiště opouští Iñaki Williams. Místo něj se do hry podívá Abdul Fatavu. A odchází i avizovaný Sibo, kterého trápilo nějaké to zranění. Drží se za levou nohu a do hry místo něj nastupuje Owusu. Takže to jsou dvě změny. Na straně Ghany Owusu a Fatavu. Už celkem třikrát tak vystřídali fotbalisté Ghany. Na straně Kolumbie to jsou dvě změny. Akce, která pokračuje podél pravé postranní čáry. Nový muž na trávníku Fatavu jí táhne, byl sražen, ale byl sražen čistě v souboji rameno na rameno. Končí sice na trávníku, ale není mu to proti Mohikovi nic platné. Mohika dobře šel do toho souboje, navíc zvládl zahrát i míč. V 63. minutě tak Kolumbie i dál vede nad Ghanou 1-0, byť fotbalisté afrického týmu svěřenci kouče Carlose Queiroze se snažili drát dopředu, tak teď neuspěli. Nákop Kolumbijců z vlastního pokutového území až na polovinu Ghany. uprostřed hřiště míč zachytil Puerta. Ale v zápětí o něj Rios přišel a tak to zkouší Gana rychle. Ale nepřesnost, průniková přihrávka, o kterou se snažil Obusu, nicméně nerozuměl si se Semeniem. Takže balon jen sbírají Kolumbijci. Luis Díaz hodně aktivní, běhá pro balon i na vlastní polovinu. Luis Díaz je opravdu hodně vidět v tomto zápase. Teď je hodně vidět na pravé straně i Arias, který dával ten první gól, hledal Muñoze. Ne úplně přesně, a tak rozehrává Ghana. Po autovém vazování míří balon mezi stoperskou dvojici opoku Lukasen. Lukasen přihrává do středu hrací plochy na Partejo. Partej vybírá si na levé straně Jirenčiho. Jirenči dává na Ohusa. Křížná centrovaná přihrávka z levé strany úplně až na pravou Fatavu. Zastavil balón, ale už ho nezvládl dostatečně dobře skrotit. Míč se odkutál do zámezí a bude to odkop od branky Kolumbie. Kolumbijci pokračují rozehrávkou z vlastní poloviny. Puerta vyměnil si balon s Mohikou na levé straně. Přihrávka, kterou teď ale odkopl napadající Jordan Ayew, to je ghanský forward, jen do zámezí. Teď po autovém vhazování nakopl Lerma jednoho z ghaněnů do obličeje, který zůstává stát, ale to tedy muselo bolet. Lerma napálil balon do střídajícího Fatavy, ten teď dostal do ruky vodu a omývá si, oplachuje si obličej. Začala 66. minuta přímo do hlavy. Dostal Fatavu ránu z první od Lermy, ale je to tvrdý chlapík, ani se neskácal na hlací plochu a normálně je schopen pokračovat dál. Takže můžeme i my pokračovat v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport v tomto zápase prvního kola playoff fotbalového mistrovství světa. Kolumbie Ghana 1-0, kdo zvítězí, bude hrát v osmifinále se Švýcarskem. Po zákroku Fatava na Puertu ulehá Kolumbiec Puerta na trávník a navíc vidí Fatavu i žlutou kartu a hodně se rozčiluje. Hodně se mu to nelíbí. Fatavu dohrál totiž, nakopnul do břicha Puertu a byť tvrdí, že hrál balón, tak evidentně zasáhl právě Puertu do břicha a byl to jednoznačný nedovolený zákrok. V 67. minutě pokračujeme i dál na Radiožurnálu Sport. Kolumbie Ghana 1-0, stále jediným úspěšným střelcem Arias z prvního poločasu. Už jsme sice viděli i druhou branku, tu dal Luis Díaz, ale kvůli postavení v offsideu nebyla uznaná, byla neregulérní, takže rozhodčí svůj verdikt samozřejmě hned změnil. Platí tedy jen jedna branka, Kolumbie vede nad Ghanou 1-0. A teď kombinuje ve středu hřiště. Fotbalisté Ghany napadají tu rozehrávku, ale zatím neúspěšně. Lukumi dává na Mohiku. Mohika vrací Lukumimu. No, ten si vybírá až kolumbijského golmana Vargase. Takže přihrávka podél pravé strany přes Sancheze na Muñoze. Muñoz pomalu táhne akci dopředu. Muñoz vyměnil si jen na jeden dotek balon s Ariasem. Arias je tam v souboji proti dvěma fotbalistům Ghany a neuspěl. A tak může přijít rychlá breaková situace afrického týmu. Srážka Luise Suáreze ve středu hřiště s Jirenčím je úspěšnější pro Ghanu nakonec, která se ale musela vrátit s balonem až do defenzivních řad. Lukasen dává na Opokua, se vybírá Partejho. Partej ve středu hřiště na Obusa. zastavená trochu kombinace, která se znovu vrátila k Lukasenovi. 68. minuta a pozvolné tempo od Ghany. Dlouhý Bochánek, nakopávaný centr do 16. Kolumbie. Odkopávají jihoameričtí fotbalisté na polovinu hřiště. Tam to ale dopadlo dobře pro Ghanu, která znovu sebrala balón. A začíná další kombinaci. Opět je to stoper Lukasen, který rozehrává. Dává na Seidua. Vrací se hra zpátky ale na Lukasena a následně si do míče kopne i další stoper Opoku. Opoku, Lukasen. Lukasen už přešel polovinu hřiště, dává do pravé strany na Fatavu. Fatavu kombinuje. Centruje levou nohou do vápna, ale míč odkopává jen Lukumi, to je stoper Kolumbie. Vysoko do vzduchu ho nakopnul a ten míč spadnul před pokutovým územím a teď se za ním prodírá Semenyu, pálí, zbrokovaná rána, ještě další střela, o kterou se pokoušel Partey po odraženém balonu, ale ta rána už byla nepřesná. Takže v 70. minutě můžu konstatovat, že Kolumbie vede nad Ghanou 1-0, zatím jediným úspěšným střelcem Arias ze 14. minuty. No a je tu další reklamní, respektive hydratační přestávka.
1: Říká reportér Christian Šveda a na přímý přenos závěrečných minut zápasu mezi Kolumbií a Ghanou se samozřejmě na Radiožurnálu Sport vydáme. Teď je 5 hodin, k tomu 3 minuty a dáme informaci také z tenisového Wimbledonu, kde nás čeká už 4. české derby ve dvouhře žen. Karolína Muchová se utká s Barborou Krejčíkovou. Muchová si poradila s Tajkou Savankájovou 2-0 na sety. Barbora Krejčíková rovněž v duelu s českou soupeřkou porazila Nikolu Bartuňkovou 2-0 na sety.
0: Radiožurnál Sport slaví 5. narozeniny.
3: 5 let vysílání, 5 let emocí.
4: 4

0: šéfuje, je dobojováno, Češi získávají bronzové medaile.
1: Tereza Voborníková klečí v cílovém prostoru a pláče, neubránila se slzám štěstí.
0: Martin Fuchs se dojíždí do cíle a je olympijským vítězem.
2: Už 5 let vás bereme na stadiony.
3: Už 5 let u nás slýcháte hvězdné sportovce.
4: Můj cíl je jet s radostí dítěte a s velkým srdcem a myslím si, že se mi to povedlo.
5: Budu se muset na oslovení Zuzana Majerová, olympijská vítězka, zvyknout.
6: Celý ten sport jsem dělal s vidinou toho, že bych jednou na olympijských hrách mohl vyhrát. A dneska se to kvůli tvrdý práci nejenom mě, ale hlavně týmu podařilo.
5: Tahle ta medaile byla pro mě asi nejemočnější, takže prakticky vyšly slova, pardon.
3: Už 5 let s námi můžete soutěžit.
0: Gratulujeme.
7: Výborné. Zrovna o víkendu jsem to řešil s tatou, že půjdem. Tak říkám, tati, já zkusím zavolat do 11, třeba vyhraju. A ono to padlo.
0: Tak jste zavolal do 10 a vyšlo to taky.
7: Jo.
0: Tak vám moc gratulujeme.
7: Já jsem tak vyšokovaný, že jo. Super, děkuju.
2: Už 5 let vám děláme společnost
3: a moc rádi v tom budeme pokračovat.
2: Tak i dál poslouchejte Sport.
3: Radiožurnál Sport.
8: A pokud posloucháte Radiožurnál Sport právě teď v 5:05, tak vězte, že fotbalisté Argentiny postoupili do 8. finále mistrovství světa. Kapverdy porazili nakonec 3-2 po prodloužení. Jejich dalším soupeřem bude Egypt, ten si poradil s Austrálií. Po základní hrací době byl stav 1-1, ten vydržel i po prodloužení a nakonec tedy Egypťané zvládli penaltový rozstřel poměrem 4-2. Teď už znovu směřujeme na utkání Kolumbie s Ghanou. Přímý přenos komentuje Kristian Šveda.
9: Kolumbie Ghana v 73. minutě 1-0. Jediným úspěšným střelcem Arias ze 14. minuty a právě tento muž odchází z hrací plochy, střídání na straně Kolumbie. Místo Ariase se do hry podívá s 20, s číslem 20 na dresu Quintero. Takže Arias velké ovace, velký potlesk sklízí a po reklamní přestávce nebo hydratační přestávce se znovu začíná hrát. A začíná se nákopem od kolumbijské branky. Míč se po několika soubojích ve středu hřiště poodrážel zase zpátky ke kolumbijskému golmanovi Vargasovi. Ten tak bude rozehrávat znovu. Už nevolí dlouhý nákop, ale krátkou přihrávku, ta byla trochu preciznější. Puerta oslovuje Luise Diaze na levé straně, Diaz šajtlí, volí přihrávku zleva doprava až na pravou stranu hřiště, tam je připravený Muñoz. Muñoz dává na Quintera, centr na Luise Diaze, který hlavou ve vápně minul. Minul obecně i balón, ne tak, že by zasáhl míč a třeba minul branku, ale snažil se na míč dosáhnout, sklopil hlavu, ale bylo to přeci jen docela daleko, takže vůbec netrefil míč, bylo to náročné na zakončení a ohrožení branky pro Ghanu z toho nebylo. Kolumbie vede ale i dál 1-0 v 74. minutě. Připomínám, že ten tým, který zvítězí, tak doplní osmifinále Švýcarsko a zahraje si právě se Švýcary o postup do čtvrtfinále. K tomu je potřeba zmínit i to, že všechny ostatní osmifinálové dvojce už jsou známé. Tohle je poslední utkání prvního kola playoff. Teď Ghana postupuje dopředu, bojuje o balón Semeniu, ale byť sprintoval s míčem kupředu, tak nakonec se od něj odráží balón do zámezí a bude se kopat od branky golmana Vargase. Kolumbie bude pokračovat právě rozehrávkou po zemi. Teď to zkouší na levého obránce Lukumiho golman Vargas, přihrávka obloučkem, ale neúspěšná, kterou ale sbírají Ghaňané, takže okamžitě otáčí hru dopředu Fatavu. Fatavu na levé straně oslovuje Semenia. Semeniu se mu tam ještě nabízí Mensahy na levé straně, nakonec dostává Mensah. Přihrávku Mensah centruje do vápna. Tam byli pouze připravení fotbalisté jihoamerické země. A tak okamžitě postupují dopředu Luis Suarez, už je připravený. Kolumbie kombinuje s balónem, je tam střídající Quintero připravený, dává doleva na Lermu. Lerma nakonec vrací Quinterovi, ten z pravé strany už je na útočné polovině, obchází tak postupně nalevo Quintero, rychlá výměna balónu a přesun hry na Luise Diaze. Mezitím faul na Mohiku. Ten leží na hrací ploše zhruba uprostřed. Zhruba uprostřed poloviny Ghany. Takže to bude k dispozici standardní situace pro Kolumbii. Ještě žlutá karta přijde za ten zákrok. A dostává ji střídající obránce Alidu Seydu. Žlutá karta už třetí pro Ghanu v tomto utkání. No a standardní situaci bude zahrávat, předpokládám, střídající Quintero. I když balon by si mohl postavit i Suárez. Ale Quintero nakonec je u balonu jako jediný a střílí přímo na bránu dokonce z nějakých 35 metrů, ale vysoko nad míří. Takže se bude hrát od branky Ghany, 77. minuta, Kolumbie, Ghana 1-0. Ghanský brankář posílá dlouhý míč až na polovinu hřiště, tam ho získávají jeho spoluhráči a můžou zamířit dopředu. Jirenči na pravé straně má připraveného spoluhráče Fatavu, už kombinuje s balonem, probojovává se do pokutového území, tam jsou ale proti němu tři Kolumbijci, kteří získali ten balón. Tak teď to zkoušel Fatavu do tří fotbalistů Kolumbie jít. A odkopává míč na polovinu hřiště, tam se držel Suárez s Lukasenem. Oba skončili na trávníku, ale rozhodčí ukazuje, držíte se oba, hrajte dál. A tak hrají fotbalisté Kolumbie. Luis Díaz je tam proti dvěma fotbalistům Kolumbie, nemá zatím úplně nabídku. A tak volí přihrávku na půlku hřiště, tam míč sbírá Lerma, ten postupuje sám. Lerma už se blíží k pokutovému území, oslovuje Luise Díaze, ale tomu balon odskočil od nohy. Přihrávka to byla dobrá, ale poměrně rychlá a tohle bude na žlutou kartu pro Kolumbii, protože jak se Kolumbijci vraceli, tak je to zastavení hry velmi rychlé a střídající Rios si vysloužil žlutou kartu za to, jak drknul do protihráče. Richard Rios už má taky žlutý kartonek na svém účtě. No a mezi tím další dvě střídání na straně Ghany. Jordan Ayew končí. Místo něj se do hry podívá Prince Adu. Tady trochu vlastně i česká stopa, protože Prince Adu ten působí ve Viktorii Plzeň. A ze hry odstupuje také Jirenči. Jeho pozici zaujme Ernest Nuamach. Další dvě změny. Ghana tak prostřídala už po páté. Noví muži na hřišti jsou Seydu, Fatavu, Nuamach, Obusu a Prince Adu. Když to vezmeme za celé utkání. Kolumbijci postupují dopředu a Prince Adu hned první kontakt s balónem, první kontakt se soupeřem a první faul. Proti bránícímu Sanchezovi si Prince Adu počínal nedovoleně. Zatlačil rukama ze zadu na záda, někam možná na zátylek Sancheze. Ten tak skončil na hrací ploše. Takže v 80. minutě pokračují Kolumbijci s balonem na svých kopačkách ze svého obraného, ze své obrané poloviny, ze svého pokutového území. Nákopem až na půlku hřiště, tam míč sbírají fotbalisté Ghany, ale ne na dlouho. Luis Díaz okamžitě vybojoval zpátky a teď míří k pokutovému území. Luis Díaz střílí zpoza pokutového území, sražená rána od zad Lukasena nad branku. Luis Díaz rychle nastartoval své nohy. A kdyby se Lukasen nepostavil do té rány, tak si myslím, že by velmi nebezpečně ohrozila bránu Zigiho. Ovšem stoper Ghany byl připravený, takže teď má Quintero, to je záložník Kolumbie, k dispozici zahrání rohového kopu. Kolumbijci už mezi tím přichází do vápna. A budou se snažit v 81. minutě třeba o navýšení skóre na 2-0. Teď vedou Kolumbijci nad Ghanou 1-0 a zahrávají rohový kop. Hlavička, která letí na jednoho z Kolumbijců, byl to Sánchez, který hlavičkoval, ale Ziggy si připisuje zákrok. To je golman Ghany proti hlavičce Sáncheze. Takže byť to byl nadějný pokus, tak to gólem nekončí. Stále Kolumbie vede nad Ghanou 1-0 a africký tým teď pokračuje v rozehrávce. Znovu můžu nabídnout pohled do statistik v trochu uklidněné hře. Byť teď Ghana, jen co jsem to dořekl, začíná útočit, tak možná se k tomu dostanu až za chvíli. Teď postupují dopředu díky Nuamahovi, fotbalisté Ghany, přihrávka na levou stranu k levé postranní čáře. Odtamtud letí centr do pokutového území, kde ale nikdo není, takže balon putuje až do zámezí. Mojica hecuje kolumbijské fanoušky a kolumbijský golman Vargas bude rozehrávat tak rychle ty statistiky. Kolumbie vystřelila na branku 6x, Ghana ani jednou. To je, řekl bych, zásadní ukazatel toho, proč Kolumbijci vedou a proč se Ghaně nedaří dostat k vyrovnání. Teď centr Kolumbijců podal levé postranní čáry až na Luise Diaze, ten už je na hraně pokutového území, ale stál v offsideu. Takže hra je přerušená. Teď Luis Diaz trochu nesportovně zahodil balón za sebe a pardon, ale žlutou kartu za to nedostane. Rozehrávají fotbalisté Ghany, kteří se k nějaké šanci vždycky zvládnou dostat, ale ta finální část, to zakončení, ta snaha vystřelit přímo na branku se Ghaně nedaří. Fotbalisté Ghany dali na tomto šampionátu zatím 2 góly. Jeden při výhře nad Panamou. Teď se pokouší Ghana dostat až do pokutového území, to se daří. Tam je Fatavu, ale o balon hned přichází, protože proti němu vystoupili 2 obránci Kolumbie. Takže ta statistika se dvěma brankami na šampionátu zatím platí. Uvidíme, co teď. Fatavu na pravé straně centruje levou nohou. Centruje nepřesně. Balon sbírá golman Vargas do své náruče. Tak ještě doplním, abych to úplně dořekl. Panamu porazila Ghana na úvod skupiny 1-0, pak remizovala 0-0 s Anglií a následně 1-2 podlehla Chorvatsku. Takže 2 vstřelené branky pro Ghanu. To Kolumbie, ta byla úspěšnější. Nejprve porazila 3-1 Uzbekistán, pak zvítězila 1-0 nad Demokratickou republikou Kongo a následně hrála 0-0 nerozhodně s Portugalskem. Ghana to znovu zkouší v 84. minutě útokem středem hřiště. Nuamah dává na levou stranu, tam je připravený Semenyo, ale o balon přichází a tohle může být breaková situace pro Suareze na straně Kolumbie. Suarez zasekává balon a nakonec ho vrací až na vlastní polovinu. Čekal jsem postup do ofenzívy, to se neděje, radši trochu uklidnění situace, teď to zkouší Quintero. Quintero střílí zpoza pokutového území, těsně vedle branky. V 84. minutě Quintero napřáhl z pravé strany spoza vápna, opřel se do balonu a byť ta rána byla prudká, tak šla vedle pravé tyčky a zvýšení na 2-0 neznamená. Rozehrávka Ghany. V 85. minutě stále platí to vedení Kolumbijců 1-0. Vrací se balón Lukasen, dává ho na golmana Ziggyho. Teď souboj, který Lukasen neustál. Šel tam do střetu se Suarezem, který se podle rozhodčího provinil nedovoleně. Mně se to zdálo taky tak. Suarez přeci jen šel cíleně trefit toho hráče a nehrál balón. Takže nedovolený zákrok v 85. minutě, Kolumbie, Ghana, stále 1-0. Nákop podél pravé postranní čáry s vycházením Fatavu, ale balon končí v zámezí a vhazovat bude Kolumbie. A bude to na své vlastní polovině. Zatím jsme neviděli ani moc nějakých pozdržení té hry, nějakých komplikací. Takže zatím nečekám úplně extra velké nastavení, byť musí rozhodčí samozřejmě zakomponovat tu hydratační pauzu. Kolumbijci postupují dopředu. Luis Díaz má balon u levé strany hřiště, u levé postranní čáry. Teď křížem obrací přes celou šířku hřiště balon napravo. Tam je nachystaný Quintero. Quintero nakonec zvolí pas na Sancheze. A nakonec přihrávka až na gólmana Vargase. Ten je napadaný rychlým princem Aduem. Ovšem Kolumbijci se z toho zvládli dostat. Začíná 87. minuta utkání. Kolumbie zatím, byť s jednogólovým náskokem, tak kráčí zatím, že se utká se Švýcarskem v osmifinále. Luis Díaz je v 16. střílí, ale nedává gól. 87. minuta utkání, Kolumbie vede nad Ghanou 1-0, zatím stále jediným úspěšným střelcem utkání je Arias, prosadil se ve 14. minutě. Teď Luis Díaz před malou chvílí pro Kolumbii se snažil navýšit skóre na 2-0, ale jeho rána byla zblokovaná, navíc v zápětí, když šla Ghana do breakové situace, tak Luis Díaz zatáhl za unikajícího Ovusa, takže byla to nedovolená situace, respektive nedovolený zákrok. Kolumbie musí se bránit napadání teď akci Ghany. Fotbalisté africké země postupují dopředu, už jsou blízkosti pokutového území, ale mimo hru se provinili nedovoleným zákrokem. Konkrétně Nuamach zatáhl za bránícího Puertu úplně mimo souboj o balón. Puerta se dokonce drží za ústa, tak snad tam nepřišel nějaký tvrdý zákrok do obličeje. Věřme, že to bude v pořádku. Nakonec mně se zdálo, že to byla taková pošťuchovaná a ne žádný zákrok do úst. Krev Puertovi neteče, tak věřme, že bude v pořádku. To podstatné je skóre. Kolumbie Ghana v 88. minutě prvního kola playoff fotbalového mistrovství světa 1-0. Tým, který zvítězí, si zahraje osmifinále se Švýcarskem. Pokud chcete, můžete zbytek zápasu poslouchat v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Kristián Šveda, Radiožurnál. No a pokračuje přímý přenos na Radiožurnálu Sport, jediném čistě sportovním rádiu v této zemi, nejposlouchanější digitální stanici. Kolumbie Ghana 1-0, 89. minuta začíná. Fotbalisté africké země jsou na své polovině, přihrávka od Opokuana Lukasena. Teď pas středem hřiště, tam je připravený Ovusu. Ovusu dává na Partyho, Partey. Už je na levé straně, teď se probojovává dopředu a nakonec z toho bude odražený míč od prince Adua do zámezí, takže budou vhazovat na své části hřiště Kolumbijci v 89. minutě. Vhazování, které ještě stečoval naskakující princ Adu, a stečoval ho tak šikovně, že to nemíří do zámezí, ale do středu hřiště. A tam Ghana získala balón, tak to byla dobrá práce. Teď v 89. minutě a Ghana zakládá další útočnou akci. Tohle byla zbržděna. Teď několik nedorozumění a až to musí zkoušet Ghana křižným pasem z levé strany napravo. Hlavička, o kterou se postaral Mohika, to je levý bek Kolumbie. Míč míří do zámezí a je tu další střídání. Na straně Kolumbie odchází Luis Díaz, nesmírně aktivní fotbalista. A místo něj se do hry podívá Campas. Luis Díaz má velké ovace od všech fanoušků v kolumbijských barvách na tribunách v Kansasu. Jak jsem zmínil, místo Luise Diaze nastupuje Jaminton Campas do hry. 90. minuta, za nějakých 20 sekund se dozvíme nastavený čas nad rámec řádné hrací doby. Teď autové vhazování, po kterém princ Adu vybojoval balón v útočné části hřiště a další souboj úplně mimo hru. Mimo balón na hřišti skončil Rios. A jakkoliv se teď Semenio dohaduje, že se neprovinil proti pravidlům, tak nedovolený zákrok se píská. 6 minut, to je ten čas, který nad rámec řádné hrací doby nastaví francouzský rozhodčí Clement Rupin. A první minutka tedy nastavení právě začala. Kolumbie kope od ze své poloviny po té standardní situaci, ale balón míří až na golmana Zigiho v brance Ghany. A takto svěřenci trenéra Carlose Queiroze z této africké země můžou zkoušet znovu postupem dopředu. Ale o míč přišli, Luis Suárez ho dává na pravou stranu, na pravé křídlo, tam je připravený Rios. Nakonec trochu přibržďuje, vrací zpátky na Quintera, Quintero už míří k pokutovému území, vybírá si na levé straně Campaze, ten centruje, sražený pokus od Seidua, ale stále má Campaz na levé straně, na levém křídle balón, teď Compeiro centruje do vápna, tam je hlavičkující Rios. Nepřesně mířící a navíc se ještě srazil s jedním z bránících Ghaňanů, zdálo se mi, že to byl Mensahy, oba šli do toho souboje hlavou a oba se vzájemně v tom vzduchu trefili, takže Mensahy leží na hřišti a proti němu taky Kolumbiec Rios. Byla to nadějná šance pro Kolumbii na zvýšení na 2-0. Nicméně teď je podstatné, aby byli oba muži v pořádku. Zdá se mi, že oběma teče krev. Rios už je na nohou. Je to kolumbijský křídelník. To ošetření jeho nebylo úplně dlouhé. Nakonec to zas tak zásadně nevypadalo. Teď jde ještě o levého beka Mensahyho na straně Ghany. Zda bude v pořádku. Jsou u něj lékaři na hrací ploše po té strážce, kdy hlavou, v tom hlavičkovém souboji se hlavou srazil právě s Riosem. Ale i Mensahy se nakonec zvedá z trávníku a bude v pořádku, to je podstatné. A tak ve třetí nastavené minutě z avizovaných šesti pokračuje utkání prvního kola playoff fotbalového mistrovství světa mezi Kolumbií a Ghanou. Kolumbie vede 1-0. A Ghana teď centruje balon přes celé hřiště. Tak někam do pozic, kde měl stát Prince Adu, nicméně ten balon se dokutálel, doskákal až do náruče golmana Vargase, který tak posílá dlouhý balon zase na polovinu Ghany. Tam ho nakonec vybojoval Luis Suárez, takže Kolumbijci to přeci jen zkusí znovu postupným krokem dopředu. Na pravé straně je Quintero, centruje do vápna Suárez v hlavičkovém souboji. Znejistěl vybíhajícího golmana Zigiho, který nakonec jen vyboxoval ten míč, chtěl ho uklidit do rukavic, ale to se mu nepovedlo, ale po vyboxování ho znovu sbírají fotbalisté Kolumbie. Na levé straně je to Campaz, dává Puertovi, ten na Mohiku, a Mohika si vybírá stopera Lukumiho. Otočení hry zleva doprava, Kolumbijci jsou na své polovině, Puerta uprostřed hřiště, dává na levou stranu na Lukumiho, Lukumi si vybírá levého beka Mohiku. Mohika do středu hřiště, tam je Puerta. A Puerta teď otáčí na pravou hru, na pravou stranu. Na Muñoze. A Puerta teď otáčí na pravou hru, na pravou stranu. Na Muñoze, přihrávka na Riose, dlouhý pas.

0: Minutka a půl zbývá odehrát z toho nastaveného 6-minutového času. Golman Ziggy posílá dlouhý nákop na polovinu Kolumbie. Nicméně znovu se balon odráží jen k jeho americkému týmu. Aktivní Campas, střídající, to zkouší dalším postupným útokem. Dává na Suareze, ten už je v pokutovém území na jeho levé straně. Dělá přešlapovačku, pálí, proti němu dobře vystoupil obránce Lucasen. Ještě rána zpoza pokutového území, kterou obstaral Puerta. A nakonec odkop k Haňanu. Jen do autu. 6. minuta nastavení druhé půle z celkových 6 začala. Muñoz bude vhazovat na pravé straně poloviny Ghany. Kolumbijci pokračují v postupném útoku dopředu. Rios pálí a zákrok golmana Ziggyho, který nakonec po přihrávce od hrudi, od opuku a sbírá míč do náruče. A rychlý přechod Ghaňanu do útoku, znovu nepřesní a znovu tak může Campas pádit po levém křídle dopředu. Campas, ostrý střílený centr, proti kterému nakonec musel zasáhnout golman Ziggy. Ghana to zkouší ještě jednou, teď v souboji proti dvěma. Tohle už bylo jen taktické zatažení, které se postaral Puerta. Tak Ghana, už sice vypršelo ten 6-minutový čas a už nic nestihne. Ještě nezapískal, nebo možná jsem v tom pískotu tribun ten závěrečný hvist neslyšel. Každopádně zdá se mi, že ještě hlavní rozhodčí duel neukončil. 7. nastavená minuta už začala, původně avizovaných jich bylo 6. Ještě tam byl souboj ve středu hřiště. Sudí nechá rozehrát standardní situaci ze středového kruhu. Kolumbijci už čekají na ten závěrečný hvist. A jak to dopadne? Teď je rozehráno, balon míří na polovinu Kolumbie, kombinace i s golmanem Vargasem. Utkání ještě pokračuje a pokračuje odkopem do autu, takže sudí ještě dá možnost jednoho autového vazování na polovině Kolumbie Ghaně. Tak Ghaňané míří do předu, do útočné akce, ale přihrávka putuje do zadních řad a dobře napadá s Luis Suarez. Suarez kombinuje s balónem, otáčí se kolem své osy. Začala 8. nastavená minuta, původně plánovaných jich bylo 6 a pokračuje kombinace Kolumbie. Teď vstoupíme i do zpráv radiožurnálu, jak to vypadá na tomto utkání. 8. nastavená minuta, původně avizovaných jich bylo 6, ale duel stále pokračuje. Kolumbie vede nad Ghanou 1-0, zatím jediným úspěšným střelcem je Arias. Zbytek zápasu můžete poslouchat na radiožurnálu Sport. Kristián Švera, radiožurnál. A duel právě teď končí, slyšeli jste to v přímém přenosu na radiožurnálu Sport. Kolumbie poráží Ghanu v prvním kole playoff mistrovství světa 1-0 po gólu Ariase. Takže o postupujícím do osmifinále je rozhodnuto. Kolumbie si zahraje se Švýcarskem 1-0, poráží Ghanu. Jediným střelcem tohoto utkání je Arias. Já vám přeji v tento moment krásný vstup do nového dne, krásné ráno.
1: Krásné ráno všem posluchačům radiožurnálu Sport, kteří třeba teď právě vlezli do auta a naladili naši stanici, tak si pojďme zrekapitulovat ty noční, potažmo včerejší večerní výsledky. Kolumbie Ghana 1-0, to se teď slyšeli díky Kristiánu Švedovi. Argentina Kapverdy nakonec 3-2 po prodloužení. Argentinci se utkají s Egyptem v osmifinále, který porazil Austrálii. Nakonec po penaltovém rozstřelu 4-2, po základní hrací době bylo skóre 1-1. 5 hodin tomu 32 minut, jsme rádi, že nás posloucháte i v tyto velmi časné víkendové ranní hodiny a přejeme vám krásný start do nového dne.
2: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.

Možná nejslavnější píseň od Davida Bowieho Heroes dohrála na radiožurnálu Sport v 5 hodin a 36 minut. Vy posloucháte nejposlouchanější digitální rozhlasovou stanici v Česku. I v sobotu 4. července přejeme vám krásný den, krásný start prázdninového měsíce. Čeští basketbalisté zahájili červenec neúplně úspěšně, prohráli ve Stockholmu v kvalifikaci mistrovství světa se Švédskem, s domácím celkem, a to celkem jednoznačně 76-87, a přišli o možnost zajistit si s předstihem postup do další fáze kvalifikace. Po úvodních dvou výhrách ve skupině si teď připsali třetí porážku za sebou.

0: Po skupině Inexis na radiožurnálu Sport nabídneme cestu za cyklistikou, protože už dnes startuje Tour de France a tentokrát i s trojicí českých reprezentantů. V různých týmech pojedou Matias Vacek, Pavel Wittner a Jakub Otruba, kteří budou mít i velmi odlišné role v závodu.
1: Já bych byl spokojený samozřejmě, kdyby Mats získal zelený dres. A...
2: Mats Pedersen byl nejlepším sportérem loni na Giro d'Italia a Matias Vacek si tehdy udělal velké jméno tím, jak ho k tomu dovezl. Teď by rád stejný úspěch svého kolegy zopakoval na Tour de France.
1: Aspoň kdybychom získali půlku toho, co jsme získali loni na Giro, takže by to byl extrémní úspěch. Chci, aby jsme tam měli dobrou atmosféru, aby jsme jeli na takový tý naší vlně a užívali si to a zároveň vlastně každý den podávali ten nejlepší výkon. Budu pomáhat Ajusovi vlastně, aby získal to pódium na té Tour de France, což taky nebude jednoduchý, ale budu spokojený samozřejmě, když odvedu já práci, kterou jsem měl. A bonus by byl, kdybych třeba vyhrál etapu z nějakého úniku nebo prostě kdybych dostal volnou ruku a využil toho.
2: Pomáhat sportérovi a zároveň být v kopcích k dispozici Juanu Ajusovi, to je pro Matiase Vacka nesmírně náročná úloha, ale na nedávném závodě kolem Švýcarska ukázal, že má výbornou formu. Pro Vacka to bude premiérová Tour de France, stejně jako pro Jakuba Otrubu. Jeho méně známá formace Caja Rural Seguros je na Tour de France na pozvánku a Otruba se do finální sestavy propracoval na poslední chvíli.
3: Určitě to bývá, že pokud ten člověk není vyloženě lídr toho týmu, tak ta nominace se dělá na poslední chvíli. Kuba se skvěle ukázal na mistrovství republiky, už předtím jsem četl, že měl dobrou šanci jet, takže je možný, že až po těch jeho výkonech na mistrovství republiky pár dní zpátky teprve opravdu 100% to místo mu potvrdili.
2: Komentuje to bývalý závodník Petr Vakoč. Po druhé bude na Tour Pavel Wittner, který se chystá především na sprinterské dojezdy na rozmezí prvního a druhého týdne závodu. Rád by vylepšil loňské čtvrté a páté místo v etapě.
4: Na Pavla Wittnera jsem se ptal Marka Cavendishe, jakože nejlepšího sprintera vlastně Tour de France historie. Tak jsem se ptal, jak vidí Pavla Wittnera a on říkal, že to je pro něj zajímavé jméno už jenom tím, že Pavel Wittner bude vlastně hlavním highlightem toho jeho týmu Picnic Post NL. Ten tým by měl jet na něj a měl by mu připravovat ty pozice. Taky je to skvělé, že máme českého závodníka, který je jakoby lídrem své stáje, což je úplně jako výjimečná záležitost a podařilo se to jen několika cyklistům v historii, že by celý tým na ně pracoval.
2: Říká šestinásobný paralympijský vítěz Jiří Ježek, náš reportér na Tour, od kterého uslyšíte každý den aktuální informace přímo od trati. Martin Charvát, Radiožurnál.

0: Pětinásobný mistr ligy Pavel Horvát míří se svým pořadem Desítka opět za posluchači.
1: V polovině července ho můžete vidět v Ostravě.
2: Mně se tady vždycky líbilo, dostal jsem jednou ze Slaví Bůra tady, ale jinak celkem jsem tady byl úspěšný.
0: V roce 2026 doprovází Pavla Horváta na jeho výjezdech po republice i legendární Antonín Panenka.
1: Fanouškům připomínají 50 let od největšího úspěchu československého fotbalu. Evropského titulu, o kterém Panenka rozhodl geniální penaltou.
3: Náhoda byla, že my jsme stali spolu na jednom pokoji s Ivo Viktorem. Tak když přišli penalty, on mi říká, ty nemůžeš tu penaltu kopnout takovýmhle způsobem, je to tak vážná věc, taková situace, že když to uděláš, tak já tě nepustím do pokoje. Pustil, půl 8 ráno.
0: Na festivalu Colors of Ostrava bude s Horvátem a Panenkou taky ostravský patriot.
1: Bývalý útočník Václav Svěrkoš, který v Česku oblékal jen dres Baníku.
2: Jo, v rámci Česka jsem to tak měl nastaveno, jako že jsem si nedokázal představit, že bych se pak díval klukům tam někde u piva do očí.
1: Desítka Pavla Horváta na multižánrovém festivalu Colors of Ostrava.
0: Ve čtvrtek 16. července od 14 hodin.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Píseň Bad Day od Daniela Pautra vznikla v roce 2006, takže už jí je 20 let. Vy jste ji teď slyšeli na Radiožurnálu Sport. 5:51. Mistrovství světa ve fotbale jako pohřebiště trenérů. Kvůli neuspokojivým výsledkům na šampionátu v Severní Americe jich o práci přišlo už 7. Zatím posledním byl kouč německé reprezentace Julian Nagelsmann.
1: Byl tam velký tlak na to, aby uspěli na tom turnaji, protože delší období nebylo úplně ideální. Přijde mi to jako logicky vlastně vyústění toho po neúspěchu na mistrovství světa, že prostě zkusí jít jinou cestou.
2: Vysvětluje si konec německého trenéra Nagelsmana bývalý asistent reprezentačního kouče Šilhavého Jiří Chytrý. Němci, co by fotbalová velmoc od titulu mistrů světa v roce 2014 a bronzu na Euru o 2 roky později na velkých turnajích propadali. Na světových šampionátech dvakrát skončili ve skupině a naposledy vypadli v prvním kole play-off po penaltách s Paraguají. Po zápase Nagelsmann na tiskové konferenci řekl:
3: Nehodlám utíkat z boje. Nestalo se to poprvé. Už nějakou dobu se nám na turnajích nedaří. Jsou některé věci, nechci o nich mluvit do detailů, které se za všech okolností musí změnit. Vím, jak to chodí. Určitě je tu spousta lidí, kteří by nechtěli, abych zůstal. Ale pokud si bude s vás přát, abych pokračoval, tak zůstanu.
2: Ať už Nagelsmann v tu chvíli věděl nebo ne, že u reprezentace končí, jeho rétorika se v mnohem shodovala s vyjádřením Miroslava Koubka po českém neúspěchu na turnaji.
4: Já nikdy nic samozřejmě nevzdávám, neutíkám ze žádného boje, vůbec takhle neuvažuji a budu plnit svoji smlouvu.
2: Případy Nagelsmana a Koubka jsou podobné v tom, že několik dnů po konci na šampionátu se trenér s národním svazem dohodli na ukončení smlouvy. Dalších 5 případů konců trenérů v průběhu letošního mistrovství se ale těžko porovnává, říká Jiří Chytrý.
1: Některé ty konce mi přijdou trochu z cesty, takový unáhlený rozhodnutí, některé asi mají nějakou logiku, vždycky asi je to o tom, za jakým účelem prostě byl ten trenér tomu mužstvu jako uvedený, co se od něho očekalo, jestli prostě to splnil, jestli na to dostal čas nebo ne, takže u některých těch trenérů bych řekl, že se to čekat dalo, u některých mi to přijde jako taková zbytečně alibistická reakce, jenom aby se jako něco udělalo.
2: Jako první odstoupil po debaklu 1-5 se Švédskem už v úvodním duelu na mistrovství světa trenér Tuniska. Kouč Skotska rezignoval hned po tom, co se potvrdilo, že jeho tým nepostoupí do play-off. Po vyřazení z mistrovství skončili taky trenéři Nizozemska, Ekvádoru a Jižní Koreji. Krištof Kousal, Radiožurnál.

0: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Radiožurnál je 6 hodin. Zprávy a Tereza Tomášková.
3: Vláda chce do 3 let zvýšit nástupní platy policistů a hasičů na 50 000 korun. V Íránu začíná pohřeb někdejšího vůdce země Alího Chamenejího. Rakev je vystavená ve velké teheránské mešitě. V čtvrtfinále Wimbledonu si zahraje minimálně 1 česká tenistka a bude slunečno, během dne přibývání oblačnosti a večer v Čechách ojediněle déšť. Teploty do 26 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Noví policisté, hasiči nebo příslušníci vězeňské služby by mohli mít do 3 let nástupní plat 50 000 korun měsíčně. Vláda ho chce každý rok navyšovat o 5%. Potvrdil to ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. A platy se podle něj mají navyšovat všem příslušníkům, nejen nováčkům.
4: Dneska ten nástupní plat je kolem 42 tisíc korun, takže my, když to takto rozdělíme, já si myslím, že to bude pomoct. Já vím, že řekněme ten platový vývoj, že se to mění, mění se i průměrná mzda, ale tohoto chceme docílit.
3: Předchozí ministr Vít Rakušan z hnutí STAN připomíná, že vláda slíbila okamžité navýšení platů. Současné prohlášení podle něj jen kopíruje plán bývalého kabinetu. V Teheránu začíná veřejný pohřeb bývalého íránského nejvyššího vůdce Alího Chamenejího. Trvat bude 6 dnů. Očekává se účast milionů Íránců.
5: Rakev zabalená do íránské vlajky bude ve velké teheránské mešitě až do pondělního průvodu íránskou metropolí. V úterý bude rakev přesunutá do svatého města Kom a ve středu do sousedního Iráku, kde tvoří šítská komunita většinu obyvatelstva. Nakonec bude Chamenej pohřbený ve čtvrtek 9. července v mauzoleu imáma Alího Rezy ve svém rodišti v Mašhadu. Pohřeb íránský režim odkládal. Chamenej zemřel ve věku 86 let při útoku na Tehrán, kterým Spojené státy a Izrael 28. února zahájili válku s Íránem. Jana Karasová, Radiožurnál.
3: V Karlových Varech začal 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Křišťálové globy na zahajovacím večeru převzali herci Dustin Hoffman a Maggie Gyllenhaalová.
6: Desátiny festivalu otevřela známá narozeninová melodie a další následovaly. Během 10 minut se na pódiu vystřídala asi 10 českých herců a zpěváků se skladbami upravenými na míru festivalu.
7: Divákům těm je tuhej, i když nic neuvítěj.
6: Cenu prezidenta festivalu letos převzala herečka Maggie Gyllenhaalová.
8: Děkuji za inspiraci, za popud, stát se režisérkou a děkuji za tuto krásnou cenu.
6: Hlavní host letošního ročníku, americký herec Dustin Hoffman, pak převzal cenu za mimořádný umělecký přínos.
9: Chci poděkovat Karlovarskému festivalu, že pomáhá přežít lásce k natáčení filmu.
6: Z Karlových Varů, Lucie Pávová, Radiožurnál.
10: Sport. Fotbalisté Argentiny jsou v 8. finále mistrovství světa. Kapverdy zdolali 3-2 v prodloužení. Jejich dalším soupeřem bude Egypt, který vyřadil Austrálii po penaltách 2-1. Dále Kolumbie porazila Ghanu 1-0. A čtvrtfinále Wimbledonu si zahraje minimálně 1 česká tenistka. Ve 4. kole totiž na sebe narazí Barbora Krejčíková a Karolína Muchová. Krejčíková porazila 6-3 a 7-5 krajanku Nikolu Bartuňkovou. Muchová 6-2 a 7-6 Savankevovou z Thajska. Karolína Muchová přiznává, že o možném českém duelu dopředu věděla.
11: Tak viděla jsem už před tímhle kolem, že potom budu mít nějakou Češku. Myslím si, že obě dvě by byly strašně těžké. Vyhrála Bára, která na té trávě víme, že umí hrát, a vyhrála tenhle turnaj, takže těžký kolo další.
10: O postup do 8. finále dvouher ještě budou bojovat Marie Bousková, Linda Nosková a Jiří Lehečka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Nehoda na D6 u Sokolova a překážka na D1 u Jihlavy. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Chebu počítejte s možnými komplikacemi u Sokolova. Za odbočkou na centrum na kilometru 132,5 osobní auto po nehodě začalo hořet. Na místo jedou záchranáři. Poslední volný sjezd před nehodou je exit 132 Sokolov centrum. Na D1 z Brna do Prahy zvyšte opatrnost u sjezdu na Jihlavu. Na kilometru 112 stojí porouchané vozidlo. A ve směru z Prahy do Brna nepřehlédněte stojící vozidlo u Velké Bíteše na kilometru 162, na něm mění kolo. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové podobná situace za Chlumcem nad Cilinou. Na 66. kilometru pojedete kolem porouchaného vozidla. A dálnice D2 je uzavřená na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy. Silničáři pracují v místě budované dálniční křižovatky s D1. Objížďka je značená, vede po dálnici D1 a přes Brno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude slunečno, během dne přibývání oblačnosti a večer v Čechách ojediněle déšť. Teploty 22 až 26 stupňů, na severu a na západě Čech kolem 20. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
0: Repríza pořadu na place Davida Novotného.
13: David Novotný na place a se mnou na mém place Jirka Skalák, fotbalista. Jirko, já jsem se na tebe chodil dívat, když jsi byl ve Spartičce. Musím přiznat, že jsem na tebe byl, protože mám kamarády v Budějících, tak jsem na tobě byl i na druhý lize, když jste hráli, myslím, s Artisem a prohráli jste doma. Takže tě mám trošku načuchaný a nakoukaný. Jo. Jsem moc rád, že tě můžu dneska tady vyspovídat. Ahoj.
14: Ahoj, děkuji za pozvání.
13: Hele, prosím tě, já nejdřív bych poprosil zeměpis, protože ty jsi procestoval, tak bych se nejdřív tak jako poptal tě, víš, jako pootočíš kaleidoskop, co tě jako napadne, jaká asociace tě napadne, když ti řeknu, dobrý, Sparta tě jako by vychovala, tam se vrátíme, to bude spíš o emocích než o zeměpise, takže jako Praha, fajn, nebo ty vlastně pocházíš Pardubicko, nebo přímo?
14: Se Zemice, no, tak víceméně to na okraji, Pardubic, mezi Pardubicem a Hradcem, takže něco mezi tam.
13: mezi Mechem a Perníkem.
14: Jo.
13: No a tam zeměpisně jako vlastně Polabí rovina, nevím, co mě jako, co napadá tebe, když
14: tak Kunětická hora.
13: No jasně, tak to je takový prs.
14: Přesně tak, od toho je to víceméně 5 kilometrů.
13: No, okay.
14: A tak samozřejmě v mládí na té vesnici, pak v nějakých, já nevím, 10 letech do Pardubic, do Hrazenic na školu. Mm-hmm. Tam jsem pokračoval s fotbalem, byl jsem tam, že už nějaký 4 roky a v necelých 15 letech jsem šel jako do Prahy na internát, mm-hmm, tady v Praze, takže ono to jako, já jsem toho fakt procestoval hodně a nikdy jsem moc jako doma nebyl, opustil jsem rodiče jako mladý.
13: Jako teenager v podstatě?
14: Jo, přesně tak, tak byla to hrozná škola pro mě na tom internátu a 6 kluků na pokoji, prostě jenom na víkendy vždycky domů a táta mě pak vždycky vozil zpátky na zápas, jsem pátek přijel, jel se mnou na zápas se podívat, vrátili jsme se domů a v neděli vlakem zase do Prahy, takže to bylo jako krásný. A
13: jako lumpačeníčko bylo?
14: Jo, lumpačeníčko bylo hodně, no, hodně lumpačeníčka.
13: Holky, pitíčko, nějaký pokusy, jako čínský polívky před pokojem.
14: Píšte si byli, no. Ty byly samozřejmě jako pitíčko moc nebylo, protože tam byli jako no, sportáci, někdo k tomu moc jako ne to. Samozřejmě v opatroníž byly holky, bydleli, takže po nocích jsme tady tam chodili, měli na chodbě lednici, jsme vybírali lednice a všechno možný, takže strašná jako sranda tam byla, na to nikdy jako no, nezapomenu. No,
13: takže se vychovaný vlastně jako ulicí trošku.
14: Jo, dá se říct, tak se na vesnici, že člověk, já jen přišel ze školy, zahodil tašku a táta pak objížděl na kole vesnici, zahvízdal, kde jsme byli, si kopali a pojďte domů na večeři a dělali jsme si bunkry, tohle stavili, že jo.
13: Ještě chvilku.
14: S prakama stříleli všechno možný, jako, takže já jsem to jako měl to mládí hezky, rád na to vzpomínám.
13: Tady to veme potom Sparta a potom ty hostovačky. Tak co jsem se tak jako díval, tak to bylo nejdřív prsk jako nejdál a pak se to přibližovalo zase trošku té Praze, až si zakotvil potom v Boleslavi. První byl Ružomberok.
14: Jo, první vlastně potom mistrovství Evropy těch 19. Mm-hmm. Když jsme tam ve finále vlastně prohráli se Španělskem, tak první zápasy, nebo jsme se vrátili, že byli jsme ve druhé lize ve Spartě v Bčku a chtěl jsem jít někam hrát do ligy a byla možnost na Slovensku do Ružomberka, takže tenkrát jsem tam odehrál jednu sezonu, nevím, přes 30 zápasů, takže hrozně mi to pomohlo. Taky prostě mám spoustu přátel tam na Slovensku, krásný pro mě, moc rád na to vzpomínám. A pak jsem se vlastně zase na čas vrátil do Sparty. Vždycky jsem byl chvíli ve Spartě a odcházel jsem po těch hostovačkách vlastně pak na Slovácko.
15: Ano, Slovácko, to už je blíž teda.
14: To už o kousek jsme se vrátili.
15: Ale taky zajímavý kraj, jako zeměpisně, když si to vezme, nebo tak jako na lidi, na turu.
14: Jo, v Uherském Hradišti taky super parta tam byla, ještě prostě starší kluci Láďa Volešák, on zatrousil, Libor Došek, jo, Duša Melichárek a tak dále, takže prostě pro mě to byly zkušenosti, které jsem jako nabíral, jsem vždycky byl spíš těma jako staršíma, mě hned jako všude jako vzali.
15: I jako mladý, jako si tíhnul spíš těm starším.
14: Jo, jako jsem, jak samozřejmě jako...
15: Aby si nemusel dělat rajony, tak no, prostě si se hlásil k mázům, jo.
14: Ten... Nebylo to čistě, že mladý, že jo. Nějaká šikana nebo takový. Já jsem musím jako říct, že nějak s tou mojí povahou nikde jsem neměl prostě problém jako zapadnout, jo. Vždycky tak jsem se choval jako k ním slušně, mám rád srandu, takže neskazím. Jo, neměl jsem fakt nikde problém, pak vlastně v tom Uherském Hradišti byl jsem vlastně od ledna jenom do května, že jo, půl sezóny, protože tu první půl sezónu jsem byl vlastně ve Spartě, tam se bude hrát nějaký zápasy, hráli jsme to Evropu. Takže taky pro mě jako zkušenost, pak jsem to herní vytížení nebylo takovýhle, takže jsem šel do toho Slovácka na půl roku. A pak jsem se zase vrátil do Sparty, jako vždycky, no, a pak jsem šel z Uherského Hradiště do Brna.
15: Zase trošku blíž.
14: Zase jsem se posunul, že jo, tam byl vlastně trenér Kotal, kterýho jsme znali. Jako
15: měl mladý, se už začuchat.
14: Jo, přesně tak, z nároďáku, že jo, z mládeže, s panem Řebíkem spolupracoval, takže jsem šel na rok do Brna, tam byl takový jako můj asi takový posun, samozřejmě první liga, hodně zápasů jsem odehrál, zase tam hráči, od kterých jsem mohl nabrat zkušenosti, nevím, Pavel Zavadil, Košťál a tak dále, pro mě obrovské zkušenosti. Luděk Pernica tam byl, Venda Hladký, jo, takže zase ten rok v Brně pro mě zkušenost, zase jsem se nějak tou ligou prošel, nějaký góly jsem dal a pak se vlastně rozhodoval, jestli se vrátím do Sparty nebo ne, a měla zájem Karel Jarolím Boleslavi. Tenkrát. A tak jsem šel vlastně, přestoupil jsem.
15: Nejdřív hostovačka, ale poprvé z obcí, ne? Nebo i tam ty předtím byly z obcí, nebo nebyly?
14: To už
15: já
14: to
15: si myslím,
14: to...
15: že asi ne, protože vlastně první, co se využila, tak byla první možnost.
14: Přesně tak, tato. Myslím si, že tam to byly čistě jenom hostování a tady tohle to byla první z obcí vlastně a potom po té první sezóně se to hned vlastně mě odkoupila Boleslav a byl jsem Boleslavi, no, kde jsem... Vlastně.
15: Tady prosím tě, na chvilku zastavíme naši zeměpisnou pouť a už jsme se moc přiblížili Praze a zároveň musíme nechat odpočinout posluchače, takže se k tomu vrátím za maličkou chvíli s tebou. Jirka Skalák je hostem David.

0: David Novotný na place a se mnou na mém place Jirka Skalák, fotbalista. A my jsme malinko zeměpisně a teď jsme připarkovali jako v Boleslavi. Ale mě fakt zajímá spíš tak jako takový ty věmy mimo fotbal, víš, jako Ružomberok, jestli tam byly lesy, lidi, natura jako lidí, to jako v pohodě, protože na fotbal se tě doptám potom, to se mi pěkně pospojuje, ale přiblížili jsme se ty Boleslav, tak tam jako to není úplně nádherný jako město, má to centrum, že jo, to vím, tam jezdím hrát divadlo, ale...
1: Jo, tak vlastně já, když jsem hrál v Boleslavi, tak jsme dojížděli s klukama z Prahy, jo.
0: Jasně.
1: Takže z té Boleslavy člověk tam vidí ty fabriky akorát, když tam projíždí na dálnici, přijede na stadion, otrénuje si to, dá si tam výdelně v oběd a zase jsme valili jako do Prahy. Jo. Takže v té Boleslavy vlastně mám zážitky, až pak vlastně, když jsem měl rodinu a vrátil jsem se z Anglie zpátky do Boleslavy. Tak první rok jsme bydleli v Praze, ale pak jsme se tam přestěhovali, protože už se mi nechtělo jako dojíždět. To bylo samozřejmě náročnější, jo? Takže samozřejmě to centrum je tam hezký, ale moc těch věcí ohledně jako rodiny pro děti a takový tam taky jako nebylo, ale nakonec jsme se tam přestěhovali, protože už jsem jako nechtěl dojíždět, byl jsem unavený a člověk, když se tam přestěhuje a žije tam, je tam každý den, tak zase...
0: Zkrátí se ti nějaký věci prostě.
1: No a pozná tam zase spousta přátel, sousedů, jo, taky jo. Samozřejmě spoustu času jsem tam trávil s Matějdou, který tam bydl jako u mě kousek a známe se vlastně od Sparty, takže to tam taky jako bylo fajn, nemůžu všude, kde jsem jako byl, tak já většinou hledám jako ty pozitiva.
0: Samozřejmě.
1: Nikde mě jako nenapadne, že tady se mi jako nelíbil, tady to bylo jako hrozný. Jo.
0: Jasný, jo.
1: Mám to, jo, třeba já nevím, fotbalově se třeba tolik nedařilo, nebo takovýhle, ale na každém tom místě, kde jsem byl, tak to tam mám jako rád a vždycky se tam jako rád vracím.
0: Prosím tě, a zmínil jsi Anglii a tam mě samozřejmě taky zajímá. A tak tam jsou dvě zastávky, jestli to umím dobře.
1: Ano.
0: Ta první je Brighton
1: a pak
0: je Millwall,
1: no.
0: A to jsou dvě různý stanoviště takový, ne? I zeměpisně, i fotbalově.
1: Jo,
0: bylo to teda obojí Championship?
1: No, tak vlastně v Brightonu, že jo, jsme postupili pak do Premier League, kde jsem vlastně jednu sezonu jsem tam jako s nima strávil. Takže samozřejmě já od té doby, co jsem podepsal jako v Boleslavi, jak s panem Duvkem jsme byli nějak jako domluvený, můj sen prostě byl jako Anglie. Tenkrát tam prostě nabídky byly, oslovil mě Brighton, i když to samozřejmě bylo těžký jako se všema těma transferama, tam se čeká do poslední chvíle v tom lednu, že jo, kde je ten transfer window. Takže jsem měl taky štěstí, tam jsem zranil záložník, takže vlastně poslední víceméně den přestupového období jsem tam letěl, přestoupil. Ale ten zájem byl delší, byl tam i vlastně Queen's Park Rangers a tak dále, ale podepsal jsem to Brightonu a to bylo asi jako nejlepší v celé mojí jako kariéře.
0: Jo, na Brighton nejradši jsem.
1: Na Brighton strašně rád.
0: Jakoby jako fotbalově?
1: Fotbalově i jako... Bylo to prostě poprvé, že jsem šel v Ozokách do světa, když neberem tady Slovensko rok.
0: Jasně.
1: A to, jak prostě ty lidi vnímají ten fotbal tam a jak vám všichni vidíte, jak vám jako přejou, chtějí vám pomoct. Úplně jiný svět, ten fotbal, stadiony, jo, hráči, trenéři, všechno, takže i vlastně, jak se ke mně chovali lidi mimo fotbal, sousedí tam, všichni vám chtěli jako pomoct, nosili vám, já nevím, dopisy, když jste dal góla, všude vás jako zdravili, tak ten Brighton není tak velký město. Ještě navíc krásný, že u moře dole, když ten jako to není teplý, že jo, takže tam se nedalo moc koupat. Ale jako fakt úžasný, i to bydlení s sedlami, ta kultura, samozřejmě jako jídlo trošku jiný, to je fish and chips a takovýhle věci, mě úplně neoslovilo, vajíčka, párky, tohleto.
0: No a jak jsi tam řešil vlastně tohleto, jak jsi řešil, měl jsi svýho kuchaře?
1: Ne, tak vlastně v tom Brightonu jsem zažil poprvé vlastně pak v té kariéře, tam člověk ráno přijede na trénink, centrum, tam snídaně nemusí řešit, že by jsem si jako, že jo, doma uvařil, takže tam přijedu, tam byla normálně kuchař, kuchyně, že jo, takže člověk si dal snídaně, co chtěl, já nevím, jestli palačinky nebo míchaný vajíčka, tohleto, jo, v klidu se člověk najed, měl ještě hodinu a půl do toho, než šel do posilovny, se nějak zapracovat a tak dále, takže my se ten toho času jsme tam trávili jako strašně moc, jo, po obědě to stejný, skončí trénink, pak je třeba posilovna, je tam dvě hodiny pauza, takže takže se jde zase na oběd, člověk si, já nevím, má chuť tam na špagety alio olio, nebo s peste, nebo s rajčatovou máčkou, nebo tam něco z rejží, jo, kuchaři prostě, člověk mu řekne, z chutí vám to udělá prostě s radostí, jo, není žádný problém, že necítíte, že toho člověka jako obtěžujete, že něco po něm chcete, to se mi tam jako líbilo na tom jako nejvíc, že člověk, když něco jako chtěl a byla to práce těch lidí, co vlastně mají dělat, tak tady kolikrát se stane, že vidíte, no já ti to udělám, ale jako nechce se mu.
2: Nějaký otrávený prostě a čeká, že mu strčíš něco speciálně, jakože protože on pro tebe přece dělá něco speciálního.
1: Tak pro něj bylo tam prostě super, jako že mohl jako uvařit, měl z toho radost, hlavně tě chutnalo, tak přišel, děkuju, bylo to výborný, tak ten měl jako skvělý den, jo, takže tam tady tyhle ty věci pro mě byly úplně nový, jo, já nevím, místnost, kde byl ping-pong, PlayStationy, tam s klukama jsme trávili čas po tom tréninku a pak vlastně člověk jako jel domů a víceméně řešil už třeba jenom večeři, jo, takže
2: jasný.
1: Takže se zastavil samozřejmě někde v restauraci nebo člověk uvařil doma a takhle to bylo dokola s tím, že těch zápasů bylo hodně, že jo, tam se hraje i midweek game, jo, v týdnu.
2: Jasný.
1: Takže se hodně cestoval, to bylo stejný, ten kuchař jel s váma nebo na těch hotelech, takže tam vlastně víceméně jako jídlo člověk ani moc jako nemusel řešit, to byl full service. No.
2: Jasný. Takže zapůsobilo to na tebe, protože prostě pro ně je fotbal taková národní kulturní památka, takže oni to opečujou úplně.
1: Jo, přesně tohle to, jako tam, já nevím, lidi, když o víkendu můžou být, já nevím, do divadla, do kina, nebo na fotbal, tak prostě jdou všichni jako na fotbal, pro ně je to tam číslo jako jedna a všichni v tom klubu od pondělí, když se hraje v sobotu, tak od pondělí do soboty, ať kuchař, uklízečka, trenéři, hráči, fyzio, tak dělají všechno pro to, aby jsme byli v pohodě ty hráči na sobotu a předali co nejlepší výkon a vyhráli, takže i ta fanouškovka základna tam byla super a bylo to hezký, prostě že vás tam jako poznávali, tenkrát jsme po nějakém zápase, já jsem dal takový, nakonec to byl vyhlášený gol sezony z vole, prostě šli jsme pak s klukama si sednout do baru a prostě nevím, přišel fanoušek, když si jako kleknul a začal mi jako líbat nohu. Ne, takže to jsem říkal, co děláš, a musím ti políbit
2: jsem nohu. Jsem se zamiloval,
1: za ten gol z vole, jo, co strašila takovýhle příběhu, jo, je tam samozřejmě
2: spousta. Uměj to ocenit, no.
1: Jo, uměj
2: to. Je to pro ně opravdu. Pro kulturu.
1: Jako ocenit.
2: A tu druhou anglickou zastávku zase prosím tě necháme odpočinout posluchače od nás. Promiňte, ale je to tak. David Novotný na place, Jirka Skalák je mým hostem.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: repríza pořadu na place Davida Novotného.
1: David Novotný na place, se mnou na mým place Jirka Skalák, fotbalista. A my jsme teďko na momentík zaparkovali v Anglii a máme za sebou Brighton a přistupujeme teda do Millwallu.
2: Přestupujeme do Millwallu.
1: A teda Millwall je vyhlášený vlastně takovou poslední chuligánskou štací, jako ve chvíli, kdy to tam Margaret Thatcher jako pošéfovala a vlastně to vymítila, tak Millwall se nedal.
2: Millwall samozřejmě jsou tím vyhlášený ty chuligáns fanoušci a to byl zase úplně jako jiný svět tady tohohle pohledu, jako úhlu, když se kouká na ten fotbal na ty fanouci a jak to jako probíhá. Já jsem tenkrát v Brightonu, mě se z Brightonu vůbec nechtělo, ale postoupil se do Premier League, samozřejmě přišlo spoustu hráčů, já jsem jako nehrál, takže byly nějaké možnosti. Chtěl jsem být v Anglii a druhý anglický ligy, tenkrát jsem měl nabídku z Halu. Já nechci říkat, že to byla jako chyba, protože já ničeho jako nelituju, ale vlastně ten trenér, co byl v Millwallu, tak už mě chtěl asi dvě přestupy období. Ale ten Millwall, prostě to je specifický klub a celou dobu, co jako u mě stáli, tak tím trenérem, co tam jako bylo, nehrál se nikdy moc fotbal, no. Protože tam oni v tom jako Millwallu, teď se to trošku změnilo, protože už ten fotbal se jako posunul. Ale tam vůbec jako nebyly nároky na to hrát nějaký krásný fotbal.
1: Bojovníci?
2: Tam to bylo čistě prostě daný bojovat, dlouhý balony, vyhrávat souboje, hlavy, jo, víceméně udělat, já nevím, pásma, rohy, tam jo, dostat se dopředu, dlouhý balony, vyhrávat souboje, hlavy, jo, víceméně udělat, já nevím, pásma, rohy, tam jo, dostat se dopředu, dlouhý auty. A on

0: rodina stehně, tohleto, jo, že nějaký jako dribbling, tohle, prostě vůbec to nebylo, tenkrát mi to tam moc prostě nesedlo, pak se vyměnil trenér, ten chtěl hrát trošku fotbal, tak to bylo lepší, ale celý to jako to působení tam nebylo prostě pro mě ideální, já říkám jako...
1: A nebylo to i tím, že právě byl ten Brighton takovej skvělej předtím pro tebe i psychicky a tak, jako že tohle bylo moc ve stínu jako toho Brightonu.
0: Já si myslím, a tenkrát jsem se taky rozhodoval, protože vlastně Millwall je v Londýně, já jsem si našel barák jako na okraji Londýna, kousek jako na Gatwick, když jste letěl vlastně do Brightonu jsem, tak jsem vždycky letěl na Gatwick, tam odsaď já nevím 40 minut domů, takže jsem chtěl zůstat i tady, měl jsem tam spousta kamarádů v Brightonu, znal jsem tam ty lidi, takže jsem se rozhodoval i jako tímhletím, že vlastně jsem nechtěl přes celou Anglii nahoru do halu, kde je celoročně jako zataženo i kvůli vlastně, že jo, rodině, manželce, tohleto, takže jsme si prostě vybrali jako Londýn a asi to byla třeba chyba, ale říkám, jako nelituju toho dalších krásných jako dva a půl roku v tom Millwallu. Zažil jsem tam prostě ty fanoušci, který prostě celý zápas doma jenom bučej, houkaj, tleskaj vám za skluz nebo za souboj prostě za červenou kartu, tak vás vynašej jako do nebes. Ale pak tam vlastně v tom Millwallu jsem byl, tak pak začal ten covid. A pak se vlastně už hrálo jako bez fanoušků, takže to bylo úplně jako jiný, strašně nám ty fanoušci jako chyběli, ten Millwall tím byl jako dost poznamenaný a manželka tam vlastně byla podruhý vlastně těhotná a v tom vlastně covidu to bylo složitý, nikdo nemohl přijet, přicestovat, tam přiletět, prostě nám pomoct, měla termín porodu vlastně po sezóně, takže jsme nevěděli, co bude, tak jsem tenkrát prostě ze dne na den v lednu jsem se jako rozhodl, že by jsem se vlastně taky dva a půl roku jsem byl v Brightonu, dva a půl roku v Millwallu a jsme se rozhodli, že se prostě vrátíme a je všechno v pořádku prostě na ten porod tady do Česka. Takže to jsou takový tady to, že ze dne na den jsem se tam jako rozhodl to opustit, ono se tam prostě pak člověk už jakmile odtamtať jednou odejde, tak se tam těžko vrací. Jasný. Mohl jsem tam...
1: Což jsi věděl v podstatě, ale asi ne. Jako
0: no, že... říkal jsem si, že se...
1: To rozhodování teda nebylo snadný.
0: Nebylo snadný, ale jako nehrál jsem a říkal jsem si, tenkrát ještě taky jsem jezdil, že za nároďák tohleto a říkám prostě, že chci půl roku teď, že to nakopnu, že se vrátím jako do Čech. Samozřejmě byla možnost Mladý Boleslavy, kde jsem předtím byl. Tenkrát taky hráli o sestu, byli dole, takže že jim pomůžu, ale tím vlastně, jak jsem jako nehrál, neměl jsem tu zimní příprava, jsem přišel prostě na konci ledna, na začátku února už začínaly hned zápasy a tenkrát prostě to nebylo dobrý ode mě, necítil jsem se dobře, byl jsem zafoukaný na hřišti, jo, ty terény byly hrozný v únoru, jo, takže prostě mě to nesedlo, až vlastně na konci té sezóny jsem začal pravidelně hrát Boleslavi a pak to bylo lepší, takže jsem tam pokračoval dál, ale nebylo to, nepředváděl jsem takový výkony, aby jsem mohl být v nároďáku, hned se tam vrátit do Anglie a už to bylo složitý a pak se tam člověk už se nevrátil.
1: Že se ty dveře prostě dopřizavřely úplně.
0: Takže třeba kdyby ten covid jako nebyl, tak jsme tam v klidu mohli být, šel bych, já nevím, do League One nebo něco, nějaký jiný klub v Anglii, ale bohužel takhle to je, ale zase bohu dík, protože manželka měla těžký porod, tady nás jako zachránili, ta péče taky v Anglii nebyla nejlepší, jo, takže takhle to mělo být a já toho jako nelituju, ale samozřejmě vidím v té kariéře, kde třeba byly nějaký ty jako zlomy, co by...
1: Nějaká křižovatka, kde by se třeba něco změnit.
0: Člověk udělal jinak.
1: David Novotný na place a se mnou na mém place Jirka Skalák, fotbalista.

0: David Novotný na place a se mnou na mém place Jirka Skalák, fotbalista. Projeli jsme svět. Slovensko, Česko, Anglie, tam jsme byli spokojení, hezky jsem si to vyslech, dobrý to je. Vrátili jsme se po covidu na porod vlastně do Boleslavy a poslední štace tvoje, vlastně zeměpisná, zamířila na jih Čech, tam já to znám.
1: Jo, tak vlastně v Boleslavi pak jsem 3 roky, myslím, co jsem se vrátil, nebo 2, teď nevím přesně, z té Anglie. Pak mi tam končila smlouva a byl jsem chvíli v volný hráč, řešil jsem nějaký svět, tenkrát Indonésii, že bychom se zase někam šli podívat. Nakonec to nedopadlo, protože tam je nějaká kvota vlastně cizinců, co tam může být. Udělali tam tenkrát nějakýho Poláka, vlastně tam hrál v té Jakartě vlastně tenkrát Kudy a to, takže tam byli Češi. Chtěl jsem se ještě někam podívat, ale pak vlastně jsem trénoval jsem sám měsíc a půl a ozvali se tenkrát Budějovice, vlastně Tomáš Zápotočný, tam byl trenér. Vlastně oni měli po 4 nebo po 5 kolech 0 bodů, byli poslední, že potřebují hráče, tak jsem tam tenkrát jel do Budějovic. Vlastně já mám vlastně prababička je z Vodňan, takže nějaký jako nějakou část rodiny jsem tam taky měl. A nebo jsem to tam znal, když jsem byl malý, jsme tam byli, ale jinak jsem vlastně od těch jižních Čechách toho tolik nevěděl, tak jsem byl vlastně ve světě. Vlastně od první chvíle nějak se nám tam s rodinou zalíbilo a teď mi vlastně skončila smlouva po 3 letech vlastně v Českých Budějovicích, kdy jsem ji vlastně 2x nebo 1 prodlužoval. Takže tenkrát vlastně po tu první sezonu jsme se vlastně cíl byl jako udržet. Zvládli jsme to v lize a vlastně minulý rok, tak všichni víme, jak to tam prostě bylo. Zažil jsem si tam v Budějovicích svoje, ale zase na konec kariéry člověk vždycky přeje nějaký hezký jako angažmá, kde si to jako užije ten fotbal, ale tam bylo to náročné, ale zase člověk zažil věci, které v kariéře ne to, a myslím si, že mě to posunulo, protože opravdu třeba po té mentální stránce strašně těžký, tam to bylo furt, se muselo něco řešit mimo fotbal a nebylo to prostě jako ideální, ale myslím si, že mě to jako člověka posunulo dál. No.
0: Co tě nezabije, to tě posílí, jako jasně, že. A ty jsi tam právě dělal i kapitána a myslíš, že kdybys byl jako řadovej čutálista, takže i tak by tě poznamenali ty záležitosti, ty mimo fotbalové věci, které se tam dějou. Vlastně možná posluchači moc nevědí, jako co se tam v Budějcích děje, jo, ale ono je na spadnutí nebo je na vážkách, jestli tam vůbec nějaký fotbal bude, a protože v tom jeho českém regionu moc fotbalu není. Je tam prostě hokej, tak jde o to. Tam těm Budějickým by mělo jít hodně o to, aby ho tam ten Fočus jako zachránili. No.
1: Tak já vlastně kapitána jsem dělal teď poslední sezonu. Ve druhé lize jsme spadli, ale už když jsem tam přišel, tak jestli jsem kapitán nebyl, tak byl vlastně Kobra, že jo, Zdeněk Ondrášek, a my prostě ty starší hráči, zkušenější, tak jsme v té kabině jako měli slovo, řídili jsme a věděli jsme, co se prostě jako, co se děje.
0: A jmenovalo se to, ale prostě jako zachráníme klub, ne? Prostě nebo jdem to tady. Prostě,
1: jo,
0: byli jsme i požádaný, tak pozbíraný po Čechách a zachraňujeme prostě klub.
1: Přesně tak, a tak těch samozřejmě, já nevím, 3x se měnilo tam majitel, jo. Takže nebylo to jednoduchý, prostě často nám nechodili prostě i peníze, jo, takže prostě ty mladší hráči, já nevím, v kabině jsme museli jsme jim půjčovat, těch problémů za tu dobu tam jako bylo dost. Samozřejmě každý říká vždycky, soustředit se na fotbal, neřešte, co je
0: těžký,
1: jako,
0: ale no.
1: co je bokem, ale vlastně když jako se vás lidi ptají, tak se, že jo, nás, když jsem byl kapitán nebo to, tak se ptají, a co se to tam zase děje, jo, a nevím, jete babice nebo k rodičům na návštěvu a co, každý se vás na to jako ptá, a teď vlastně víceméně každý se mě ptá, jak to tam bude s Budějovicema, co, jak dál, a já všem říkám, jako, já nevím, my si myslím, jestli dělám jako srandu, že jim jako nechci nic říct, ale mi opravdu teď se tam řešilo, že celý půl rok to s tou licencí vypověděla. Jasně. Se smlouva stadionu a ptali se mě lidi, jak to dopadne, co a jak, a my prostě nevíme, vedení přišlo třeba do kabiny, něco nám řeklo, že na tom jako pracují, že se uvidí, teď vlastně se 2x posunul start přípravy a mě už to vlastně teď končí smlouva, takže já můžu říct, že samozřejmě byl jsem tam 3 roky, teď jsme tam, žijem tam, usadili jsme se tam, já Dynamu prostě vždycky jsem dělal pro Dynamu maximum, chtěl jsem jim prostě pomoct a přeju prostě celému Dynamu, aby to nějak prostě dopadlo. dobře, aby prostě ten klub nějak fungoval a aby vlastně po třech letech těch nějakých problémů, když se vám celá republika v ouzovkách směje, aby to nabralo tu tendenci zpátky nahoru a aby to Dynamo, třetí nejstarší klub v Česku, prostě zase, aby ty lidi v kraji mohli být hrdí.
0: Je to tak, chápu to, rozumím, souzním, ale odehrál jsem tam 4 roky v divadle a mám k tomu regionu taky vztah, mám tam kamarády, za kterýma jezdím a poslouchám to a je mi to vlastně, jako první věm, který mě napadá, je mi to líto. A zároveň vím, jak prostě ten kraj je takovej, že se vystačí, najednou zjistíš, že spousta lidí ten fotbal jako no dobře, no tak nebude a jsou ochotní a ty na tím, máme hokej ještě furt jako, a jsou ochotní nad tím mávnout rukou. No. To je takový mrzutý, ale my se podíváme ještě i jinam, nezakotvíme v Budějovicích, to vám slibuju, tak se od nás zase chvilku odpočiňte, David Novotný, na place s Jirkou Skalákem.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Repríza pořadu na place Davida Novotného.
1: David Novotný na place a se mnou na place je Jirka Skala. Prosím tě, no tak odparkujeme od Budějic, aspoň na nějaký čas. Fenomén ročník 92. Tak to je prostě to, co mě baví a co tobě vlastně možná nebude úplně jako napříjemno. Nicméně jako spartianský ročník a byl to takový fenomén. Mluvilo se o tom jako Láďa Krejčí, Kuba Venca Kadlec, nevím, ty by si dokázal vyjmenovat.
2: Kadeř,
1: jasně. Máš tam prostě k tomu ještě Hřebíka, takže takový jako... Co to v tobě vyvolává zpátky? Jako?
2: No, strašně krásný vzpomínky a hlavně všechny tady ty jména, co jsi říkal, tak my jsme v kontaktu doteď a jsme kamarádi. Jo? Takže opravdu ten ročník 92 byl silný. My jsme prostě všechno vyhrávali. Mrzí mě, že tenkrát tady doma na mistrovství Evropy do 21 let to nevyšlo tak, jak mělo, protože já jsem se taky zranil před Eurem, pak na Euro to nebylo dobrý, že jsem měl to koleno, Venda Kadlec se nám zranil. Tam v jednom zápase po 20 minutách, jo, myslím si, že tenkrát jsme měli na to prostě dojít třeba do finále. Jo. Fakt jsme měli super ročník a je to hlavně i vidět prostě podle toho, že jo, Kadeř v Německu, já nevím, 10 let, jo, Hoffenheimu, Láďa Krejčí byl v Itálii, v Bologni, Kuba Brabec, taky Turecko, Belgie, Řecko, teď Portugalsko, Venda Kadlec taky se dostal do světa, já jsem byl v Anglii, jo, takže my jsme vlastně spolu hráli strašně dlouho od mládeže. Já nechci prostě na ty kluky některý zapomenout. Tomáš Koubek byl v bráně, když s náma jako nebyl ve Spartě, ale taky byl ve světě. Jirka Pavlenka tam tenkrát byl, Honza Kliment, jo. Takže všichni, jako není to... Jen tak se to nestává, že prostě z toho ročníku třeba, já nevím, dva se někam dostanou, ale my jsme se dostali skoro všichni, jo. Další Adam Jánoš prostě byl dobrý, prošel tady, hrál Českou ligu. Roman Polon taky byl ve Spartě, Krchy, který taky hrál stabilně ligu v Bohemce. Takže fakt opravdu, a to jsou kluci, s kterýma jsem byl jako na intru, takže fakt se známe od těch 15 let a zažili jsme spolu to strašně moc, jo. Teď, já nevím, v prosinci jsem byl s Láďou Krejčím za Brábou, jsme byli v Portugalsku, s Vendou Kadlecem se bavím, s Kadeřem taky, prostě jo, fakt jsme...
1: Takže to fakt jako funguje, přešlo to, překonalo to nějaký věky a je to...
2: Jo, to je za mě, to jsou prostě všichni ty kluci. My byli na svatbě, Brába za svědka, takže měl jsem to štěstí, že jsem s nima mohl hrát prostě fotbal. Kolikrát, já nevím, v té kabině jsou hráči, který moc nemusíte, jo, stane se to.
1: Jasně.
2: Ale já jsem měl to privilegium, fakt jsem za to rád a vážím si, že jsem s těma klukama byl obrovský kamarád, vídáme se s rodinama mimo fotbal a mohli jsme spolu ten fotbal hrát a to je vždycky strašně důležitý pak u nějakého toho úspěchu. Samozřejmě každý jsme šli do světa, jsme se potkali v nároďáku a vídáme se a budeme se vídat, prostě věřím do konce života, jo. Takže pro mě fakt to je celou tu kariéru, tyhle ty kluci jsou spjatý a budou samozřejmě, teď už nám to končí ty kariéry, ale to neznamená, že po fotbale nebudem třeba něco dělat spolu, já nevím, business nebo tak, jezdí na dovolený. Takže za mě já strašně si to vážím.
1: To je výborný. To jsem ani vlastně netušil, že to vlastně takhle funguje. To jsem strašně rád, že jsem se to rozvěděl a je to závidění hodný, že vám to takhle lepí. Ty jsi tam naznačil několik pro mě takových, jako na co bych se mohl doptat. A teda zajímá mě vlastně, když se takhle stýkáte a bavíte a chystáte vlastně pověsit, vlastně jít do fotbalového důchodu, jestli i o tom se bavíte a jestli tam vlastně jsou i nějaký náznaky a pro tebe konkrétně, jako, že by si zachraňoval třeba v pozici nějakého asistenta nebo něčeho, ty Budějce a nebo někde něco, co ti zavoní?
2: Tak samozřejmě my to probíráme celou tu kariéru s těma klukama, když byla nejmožnost transferu jít tamhle hrát, tak jo, Brába, Krejda, prostě Kadeř, poptáte se, co si o tom myslí, jaký na to má názor, jo, i David Pavelka samozřejmě byl ročník 91 a taky s náma byli v tom nároďáku, jo, takže se prostě tady těch nejlepších kamarádů prostě poptáte, co si o tom myslí jako názor, takže v průběhu toho vím prostě, já nevím, třeba Brába, ten si chce dělat po fotbale jako svoje, moc jako trenéra třeba nechce, vím, že že Craig
1: opustí fotbal, jakoby.
2: Myslím si, že jo, že úplně to ne to, každý to má jako jo, jinak. Třeba Craiga, ten dělá jako licenci, jo, takže toho to zastáhne jako do fotbalu. David Pavelka teď už dělá jako agenta třeba, jo. Vždycky to je samozřejmě po té kariéře, se rozhodnete ukončit, jaký jsou jako možnosti, jo. Když budete mít možnost v tom fotbale pokračovat nějaký jako funkci, co vám jako dává smysl, proč ne? Samozřejmě nějaký myšlenky mám, uvidíme, je to vždycky podle toho, co to. Já jsem samozřejmě v Dynamu, když já nevím, se bude hrát třetí liga, říkal jsem, že tam rád pomůžu, ale uvidíme prostě, jak to vůbec bude a jestli ve fotbale budu, mám i jako jiný nabídky, ale asi řekl bych, mě ten fotbal jako baví a rád se tam budu pohybovat.
1: Jasně. Tak jo, hele, to jsme probrali 92 a jsem vlastně za to strašně šťastný, protože jsou to fakt jako kluci, na který jsem chodil. Ještě máme pro vás chvilku, ale až za malou chvilku, tak to jsou dvě chvilky v jedné větě. David Novotný na place a Jirka Skalák je se mnou.

0: David Novotný na place a se mnou na mém place Jirka Skalák, fotbalista. My jsme malinko už vlastně naznačili konec kariéry, nicméně já se tě chci ještě voptat. Co všechno je důležitý, aspoň jako laicky? Parta, prostředí, samozřejmě pomůže ti, jak se usadí rodina. A ještě jsme neměli o jedné důležité věci, a to jsou trenéři. Je taky přece důležitý, jako kdo si tě kam veme a co po tobě požaduje, nebo proč si tě tam bere. Je to jako s režisérama. Jo? Prostě režisér si tě vybere, ty se ptáš, proč si mě sem taháš, jako, jak to s náma je.
1: Je to strašně důležitý v té fotbalové kariéře, prostě potřebujete mít jako štěstí na ty trenéry, že se mu líbíte, sedíte mu do toho systému. Takže já jsem ve své kariéře měl spousta prostě trenérů, kdybych tady mohl samozřejmě vyjmenovat, tak Karel Jarolín, když jsem s ním byl v Boleslavi, jo, dostal mě vlastně do Anglie, v Anglii jsem měl, já nevím, 4 trenéry, to je zase úplně jiný náhled na fotbal mají. Teď, já nevím, v nároďáku se mi tam vystřídali taky 3 trenéři, ještě Pavel Vrba, pak Jarolín, pak Šilhavý, jo, takže těch trenérů je strašně moc, ale v té kariéře těch fotbalistů je to důležitý, protože pak si vás, já nevím, trenéra vyhodí, jde do jiného klubu, on vás tam chce, jo, takže spousta těch fotbalistů se prostě je vidět, že třeba s tím trenérem byli ve třech klubech, jo.
0: Že jsou na sebe jako fakt jo, navázaný.
1: Přesně tak.
0: Má každý, důvěru.
1: To si můžeš všimnout, prostě některý ty hráči s těma trenérama prostě chodí a ty angažmá s ním jako dostávají. Jo, kdyby tam byl jiný trenér, tak se tam ani nedostane. Já nevím, můj případ minulý vlastně rok, jsme spadli z Budějovicích do druhé ligy. Řešilo se co a jak, jestli tam vlastně zůstanu, byl tam trenér Lerch s Jirkou Kladrubským, tak jsme se vlastně jak bavili, že já nevím, budu dělat mentora nebo takovýhle, že mě tam samozřejmě v kádru chtějí, ale nevypadalo to třeba, já nevím, že budu hrát všechno a vlastně přišla nová majitelka, dala si tam vlastně portugalského trenéra, který vlastně od druhého tréninku prostě za mnou přišel, že mě tady prostě chce, byl jsem prostě kapitán, hrál jsem celou sezonu, jo, takže prostě potřebuje ty trenéry, potřebujete mít jako štěstí, pak si s trenérem nesednete, nedává vás hrát, nesedíte mu do systému, něco si, já nevím, řeknete, jste třeba proti sobě, že jste uražený, že nehraje to prostě, kolikrát se ve fotbale, v kariéře se to stane a bude se to stávat, takže je to důležitý, prostě ty trenéři
0: a
1: jsou
0: jak to
1: důležitý.
0: Řešíš, když si nesedíte, pošleš agenta, ať řekne tohleto, anebo řekneš, trenér, tady mezi 4 očima potřebuji vám něco říct.
1: No, já jsem to řešil takhle, jsem se toho trenéra zeptal vlastně, co dělám špatně, co můžu dělat jako líp.
0: Jasně.
1: Ale jo, tak vy si to jako vyříkáte, ale když to v těch jako jeho očích jako není, on hele, pracuješ dobře, šanci dostaneš, jo, tak já jsem nikdy nebyl typ hráče, že by jsem na tréninku se na to vykašlal, dělal jsem na schvály, dělal jsem problémy v kabině nebo takovýhle, prostě snažil jsem se vždycky makat, třeba kolikrát to bylo špatně, jsem se já nepostavil třeba já nevím, v Anglii v tom mluvil o tomu trenérovi, že třeba některý ty hráči se s ním jako vyloženě pohádají, jo. Třeba se to pak jako změní.
0: Pročistí
1: ten vzduch, ale za mě prostě makat prostě na tom tréninku a dělat jako maximum pak v těch jako jeho očích, nebo hlavně i pro sebe u mě jako vevnitř, že jsem tomu dal jako maximum, to, že mě nehraje, prostě nedá se nic dělat, ale já mám jako odcházím s pocitem jako dobrým, že za to, nechci říkat, nemůžu, tak můžu podávat, když dostane šanci, člověk dá gól a tohle, tak se to třeba může.
0: Ve chvíli, kdy uděláš maximum, tak prostě jako můžeš se na sebe podívat.
1: Přesně, přesně, takže já jsem byl jako ten typ hráče, že jsem to měl spíš jako v sobě, makal jsem, říkal jsem, třeba jsem se tím jako trápil, co jsem udělal, co se jako to, ale nechával jsem to prostě bejt na tom jako trenérovi. No.
0: Jirko, probíhá mistrovství světa ve fotbale, líbí se ti úpravy pravidel? Že to vlastně všechno tíhne k tomu, aby se míň simulovalo, míň polehávalo, aby se víc hrálo, protože ty hrací časy u některých týmů jsou prostě tristní, když se hraje 90 čistýho a odehraješ prostě 20, tak je to špatenka. Líbí se ti to, jak je to používaný?
1: Asi jo, asi v tady tomhletom prostě fotbale moderním, když ty týmy prostě zdržujou, polehávají, když pak vidíte toho, kolik se hraje čistýho času, tak některé ty prostě čísla jsou opravdu jako strašidelný. jo, já nevím, v tom hokeji je to jasně daný, tam to máte krásně, se tam stopuje prostě, takže si myslím, že to není na škodu, že to prospívá tomu fotbalu. Samozřejmě vadí mi ty vary, které trvají dlouho, a tyhle ty věci, prostě se to jako rozkouskuje, některým ten týmům to může pomoct, když jste ty jako hráči zavařený se třeba pod tlakem, jo, je tam var, prostě těch, já nevím, stojíte i ty 3 minuty, prostě když jenom stojíte.
0: Ta
1: občerstvovací, tak prostě naberete síly, když jste zafoukaný a nemůžete se zastavit, prostě jste furt pod tlakem, tak se to kumuluje, jo, takže pak člověk má těžký nohy, jo, dostane balón, hned ztrácí balón, nepřemýšlí mu tolik hlava, prostě to jsem zažil v kariéře jako několikrát, když nemáte tu kondici a to, tak je to pak těžký, je to hrozně vidět, hlavně ty těžký nohy prostě, takže za mě bych nějak jako vylepšil tady to, aby to netrvalo tak dlouho, ale s tady těma pravidlama jako líbí se mi to, prospívá to tomu fotbalu.
0: Mně se líbí počítání vteřin golmanovi, počítání vteřin při autu, jo, ještě by to chtělo něco s těma standardkama, protože taky jako rozumíš, nejenom VAR a nejenom občerstvací pauza, ale standardka, když se postaví a než se postaví a než tam ukázní, prostě to jsou taky 3 minuty minimum.
1: Jo, to samozřejmě to trvá i u těch rohů, tady tyhle ty standardky, ty dlouhý auty, jo, že přebíhá nejen pravý obránce na levou stranu, že hází ty auty, tam si očišťuje balón a takovýhle, ale tak samozřejmě na to mistrovství světa to fakt jako se snaží dodržovat, odpočítávají to a tak dále, ale ty pravidla už některý tam u toho golmana, když chytí balón těch 8 vteřin.
0: No, nedbá se na to, ale mohlo by se. Je to dobrý jako.
1: To mi samozřejmě vadí, protože pak hrajete jako zápasy a některý rozhodčí vám to počítá a pak jsme viděli v lize tam
0: důslednost,
1: golman to drží 20 vteřin a to, takže mělo by to být, když už to jako je, měli by to fakt dodržovat prostě, a ne, že někomu se to dodržuje, někomu ne.
0: Klobouk dolů před tebou, jako měl jsi nacestováno, já jsem se tě vyptal, ty jsi mi odpovídal, jsi moc hodnej, děkuji ti za návštěvu.
1: Děkuji, díky moc.
0: David Novotný na place a mým hostem byl Jirka Skalák, fotbalista.
2: Ženský světový tenis je zpět v Praze a větší než kdy dřív. Tradiční turnaj WTA Live Sport Prague Open, tentokrát na centru legendární Štvanice. 18. až 26. července. Více na livesportprageopen.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
3: Je 7 hodin. Jsou tu zprávy s Terezou Tomáškovou.
4: Česká a turecká policie zadržela 50 lidí z podvodného call centra. Ve Spojených státech kvůli rekordnímu horku ruší některé z akcí oslav výročí nezávislosti. Fotbalisté Argentiny na mistrovství světa vyřadili Kapverdy po výhře 3-2 v prodloužení. A bude slunečno během dne, přibývání oblačnosti a večer v Čechách ojediněle déšť. Teploty na západě do 20 stupňů, jinde až 26.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: Čeští policisté s kolegy z Turecka zadrželi 51 lidí z podvodného call centra v Istanbulu. Profesionálně organizovaná skupina se v telefonátech vydávala za policisty nebo pracovníky České národní banky. Pod nátlakem přesvědčovala lidi, aby převedli své peníze na údajně bezpečné účty. Mezi zadrženými je podle mluvčího Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě Jakuba Vinčálka i 6 Čechů.
5: Skupina je spojována s nejméně 11 případy podvodů na občanech České republiky, při nich vznikla škoda přesahující 500 milionů korun. S ohledem na probíhající analýzu dat zajištěných při domovních prohlídkách lze očekávat, že konečná škoda bude ještě výrazně vyšší.
4: Při domovních prohlídkách našla policie i padělané služební průkazy nebo technologie na vytváření deepfake videí v reálném čase. Spojené státy slaví 250 let nezávislosti a zároveň bojují s rekordní vlnou veder, která zasáhla celý východ země. Ve Washingtonu teplota překonala rekord starý 154 let. 38 stupňů Celsia hlásí i New York a Boston. Philadelphia kvůli horku zrušila největší slavnostní průvod v zemi a úřady varují před přetížením elektrické sítě. Slavnostní průvod i pouť všech států zrušil i Washington.
6: So disappointing. This huge parade that had.
7: Američanka Jennifer přijela do Filadelfie z New Yorku, aby se zúčastnila slavnostního pochodu. Je zklamaná, že město průvod zrušilo. Měl být největší v historii. Rekordní vlna veder nutí vedení měst odložit na neurčito i většinu dalšího venkovního programu. Dnešek samotný vrchol oslav má být vůbec nejteplejším 4. červencem v historii metropole. Nemocnice hlásí podle úřadu mimořádně vysoký počet pacientů s přehřátím. Spotřeba elektřiny vyskočila o 40% a ministerstvo energetiky vydalo mimořádné příkazy na ochranu sítě. Vedra mají trvat přes celý víkend. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
4: V Horním Slavkově dnes položí kameny zmizelých, takzvané štolprštajny. Umisťují se před domy obětí holokaustu a nacistického režimu. Účastníci se sejdou v 9 hodin před Pluhovým domem, kde uctí památku rodiny z Horního Slavkova. Pokračuje starosta města Alexandr Terek.
8: Jedná se o rodinu Fischerů, konkrétně teda o 4 osoby této rodiny, kteří byli deportováni do Terezína a prostě postihuje osud židovských rodin z té předválečné a válečné době a přijde nám to jako v uvozovkách povinnost vzpomenout i na tuto nehezkou historii města a občany města.
9: Sport. Fotbalisté Argentiny postoupili do osmifinále mistrovství světa. Obhájci titulu porazili v Miami Cap Verde 3-2 po prodloužení. Výkon ostrovní země, která má 500 000 obyvatel a hrála na světovém šampionátu poprvé, ocenil trenér vítězné Argentiny Lionel Scaloni.
10: Gratuluju Kapverdám k výkonu. My jsme ale věděli, že budou náročným soupeřem. Trpěli jsme, hodně jsme na hřišti trpěli. Zasloužili jsme si vyhrát, i když nám to soupeř rozhodně nedělal jednoduché. Zaměřil bych se ale taky na pozitiva. Náš tým se prostě nikdy nevzdává.
9: Útočník Argentiny Lionel Messi posunul dalším gólem svůj rekord v počtu branek na mistrovstvích světa. Má jich 20. V osmifinále se Argentina utká s Egyptem, který porazil Austrálii 2-1 po penaltách. Postup slaví taky Kolumbie po vítězství 1-0 nad Ghanou.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Neprůjezdná D5 za Žebrákem a nehoda na D6 u Sokolova. Následky nehody blokují provoz na dálnici D5 z Plzně do Prahy. Za Žebrákem se srazila dodávka s nákladním autem. Místo je neprůjezdné, sjíždějte na 34. kilometru na Žebrák. Místo pak objedete po souběžné silnici 605. Na dálnici D5 tentokrát z Prahy do Plzně nepřehledněte stojící vozidla. První za Cerhovicemi na 47. kilometru, další je dodávka před sjezdem na Plzeň Slovany. Opatrně stojí v zatáčce na 73. kilometru a v pravém pruhu se pohybují lidé. Dálnice D6 z Karlových Varů do Chebu byla u Sokolova uzavřená, teď je opět průjezdná po vážné nehodě. Na kilometru 132,5 dále vyšetřují, hořelo tam osobní auto po nárazu do protihlukové stěny. A teď už opatrně projedete jedním pruhem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude slunečno, během dne přibývání oblačnosti a večer v Čechách ojediněle déšť. Teploty 22 až 26 stupňů, na severu a na západě Čech kolem 20, na horách 15. Foukat má mírný severozápadní vítr, na jižní Moravě s nárazy kolem 50 km za hodinu. Večer by měl slábnout. Tolik zprávy.
12: Krásné sobotní ráno, je 7 hodin a 5 minut, posloucháte Radiožurnál Sport a dnes potěším hlavní příznivce cyklistiky, protože po světovém šampionátu ve fotbale začíná další velmi sledovaná akce, a to Tour de France. Na startu budou hned 3 Češi, a to Matyáš Vacek, Jakub Otruba a Pavel Bittner. Dnes se pojede konkrétně týmová časovka a my se v této hodině spojíme s naším expertem, který je přímo na místě, Jirkou Ješkem, a vše si do detailu rozebereme. Takže příjemný poslech.
2: Radiožurnál Sport
3: a Markéta Salaj-Svozilová.

0: Řeč bude v následujících minutách o světovém šampionátu ve fotbale, protože fotbalisté Argentiny jsou v osmi finále mistrovství světa. Kapverdy zdolali 3-2 v prodloužení. Jednu branku dal Lionel Messi, který se tak se 7 góly osamostatnil v čele tabulky střelců na aktuálním šampionátu. Podrobnosti přidá Tomáš Petr. Hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: Argentinci se na postup možná nečekaně nadřeli, tak co bylo důvodem?
1: No zase to byl golman Vozíňa, který Cap Verde táhl vlastně po celý šampionát. Připomeňme, že Cap Verde při své premiéře na mistrovství světa ani jednou neprohráli, na druhou stranu ani jednou nevyhráli. Po třech remízách ve skupině tedy přišla remíza v 90 minutách i v vyřazovací fázi. Sice je z toho porážka po prodloužení, na druhou stranu Cap Verde dokázali remizovat se Španělskem, s Uruguayí, s Argentinou v boji o osmi finále, takže si myslím, že i přes to, že nakonec z toho byla tedy prohra, navíc dá se hovořit asi i o smolné prohře vzhledem k tomu, že ten rozhodující gól byl vlastní, dal si ho Borges, tak Cap Verde zanechali asi zajímavý dojem na tomhle turnaji. Naopak Argentinci se nebývale natrápili, vlastně poprvé na tom letošním mistrovství světa prošli takovou těžší zkouškou, protože v základní skupině to byly výhry s Jordánskem, Rakouskem i Alžírskem, když to vezmeme od té nejčerstvější, řekněme. No a budeme zvědaví, jak si tedy Argentinci povedou v osmifinále proti Egyptu.
0: No a po penaltovém rozstřelu, jak už jsi zmínil, si osmifinále zahrají právě Egypťané. Tak jak velký úspěch je to pro tuto zemi?
1: No obrovský, protože tahle africká země si zahrála osmifinále mistrovství světa jen jednou, nebo vlastně vyřazovací fázi mistrovství světa jen jednou. Bylo to v roce 1934, tehdy vlastně ten závěrečný šampionát byl ještě bez skupin. Hrála se rovnou ta vyřazovací fáze. Egypťané přešli přes Austrálii až po penaltovém rozstřelu, jak už zaznělo. Zajímavostí je také to, že ten duel v základní hrací době hodně připomínal úvodní utkání Egypťanů na turnaj, kdy remizovali s Belgií 1-1, protože stejně jako na úvod šampionátu Egypt poslal v prvním poločase do vedení Ašur a dá se říci i v podobném čase a pak ve druhém poločase si dal Hany vlastní gól a byla z toho tedy stejně jako z Belgií remíza 1-1 i z Austrálií. Egypťané pak měli ještě několik šancí rozhodnout v závěru té základní hrací doby i v prodloužení byly výrazně aktivnější. Bylo tam třeba i trefené břevno. Na druhou stranu i Australané v úvodu zápasu nastřelili brankovou konstrukci. Nakonec se muselo rozhodovat až v penaltovém rozstřelu. Zajímavostí také je, že před jeho začátkem ještě v konci prodloužení Australané vystřídali gólmana, místo Beache přišel Ryan. Tenhle krok tedy nevyšel, ten krok, který vídáme většinou v hokeji, a nakonec slavili Egypťané, kteří si tedy, jak už zaznělo, zahrají s Argentinou.
0: No a Kolumbie porazila Ghanu 1-0, tak bylo to zasloužené?
1: Podle statistik by se dalo říci, že ano, protože Kolumbie přestřílela Ghanu 20-8, střely na branku byly dokonce 8-0. Gól dal jeho americký celek už vlastně v úvodu zápasu, ve 14. minutě se trefil Arias. Kolumbie na tomhle turnaji po třetí v řadě udržela nulu, takže inkasovala vlastně jen v tom úvodním zápase na šampionátu a teď bude čelit v osmifinále Švýcarsku.
0: No a v noci na zítra startují osmifinálové zápasy, tak na co si můžeme těšit?
1: Už v 19 hodin domácí Kanada, i když domácí ono se bude hrát v Houstonu, takže Kanaďané, i když spolu pořádají ten šampionát, tak vlastně doma nebudou, tak Kanada nastoupí proti Maroku, no a pak následně od 23 hodin ve Filadelfii Paraguay, která přešla v penaltovém rozstřelu přes Německo, bude čelit dalšímu evropskému celku, a to Francii.
0: O mistrovství světa ve fotbale jsme se teď bavili s Tomášem Petrem, děkujeme.
1: Hezké ráno.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Ve vysílání radiožurnálu Sport budeme pokračovat o mistrovství světa ve fotbale, protože hráči Argentiny měli co dělat, aby se jako úřadující šampioni nerozloučili s mistrovstvím světa už v úvodu vyřazovací fáze. V Dallasu přehráli outsidery z Cap Verde 3-2 až po prodloužení a odehráli zápas, o kterém se zámoří pořádně mluví. Jestli ohlas utkání Argentina Cap Verde doputoval z Texasu až do Los Angeles, tak to řekne reportér František Typovský, který je přímo v Kalifornii. Hezký večer do LA.
1: Dobrý večer z Los Angeles, dobré ráno domů do Česka.
0: V Los Angeles je silná latinsko-americká komunita, která fotbal hodně prožívá. Tak jaké byly ohlasy na utkání Argentina Cap Verde?
1: Byly jednoznačně hodně hlasité. Ono to vychází z toho, jak moc je pro právě latinskoamerickou komunitu ten fotbal důležitý. Byly tady plné restaurace i v centru města, i když se ten zápas hrál relativně brzo od vlastně 15 hodin, kdy spousta lidí byla ještě v práci. Já jsem třeba, nebo mě to utkání zastihlo, když jsem obědval v jedné právě z restaurací v Los Angeles. Byla tam obrazovka v televizi, kde běžel ten přenos a spousta lidí přišla právě v argentinských dresech jenom na to, aby se na ten zápas podívali, objednali si třeba jenom jeden drink, jedno pivo nebo třeba i nějaký nealkoholický sycený nápoj a zkrátka jednoduše víc než dvě hodiny koukali na fotbal. No a samozřejmě reakce, to, jakým způsobem to prožívali, tak nějak odpovídají tomu, jak se vyvíjel celý ten zápas. To znamená, že po brzkém gólu Lionela Messiho vládla velká radost a takové, až bych řekl, sebeuspokojení z toho, že Argentina Cap Verde určitě převálcuje. No ale potom, kdy ten zápas byl čím dál tím víc vyrovnanější a přišly i góly afrického týmu, tak už ta nálada byla podstatně opařenější. Fanoušci Argentiny se na sebe nervózně koukali a bylo hmatatelně cítit, že se bojí toho, že na mistrovství světa skončí, ale jak se tak říká, konec dobrý, všechno dobré, nakonec argentinští fanoušci odcházeli slavit to vítězství 3-2 a radovali se hodně bujaře.
0: V osmifinále playoff jsou kromě Argentinců taky domácí Američani, kteří se chystají na duel s Belgií, tak vnímáš na místě, že se zvedá zájem o evropský fotbal?
1: Zcela jednoznačně ta americká výhra nad Bosnou a Hercegovinou jakoby ukázala celým Spojeným státům hodně důrazně, že je tady mistrovství světa a že je to důvod, proč Američanům fandit. Samozřejmě v těch pořadatelských městech ten šampionát hodně rezonoval, speciálně ve dny, kdy se tam hrál zápas. V některých lokalitách to bylo více, třeba na jihu Spojených států, kde je ta už zmiňovaná latinskoamerická komunita, nebo třeba v Seattlu, v jakémsi hlavním městě americkém fotbalu, tak tam to byla velká věc už vlastně od začátku toho mistrovství, ale pokud bych měl vytvořit termín běžného Američana, nebo vytvořit běžného Američana, který sleduje hlavně americký fotbal, tak ten začal pořádně vnímat mistrovství světa až právě po té americké výhře nad Bosnou a Hercegovinou a teď pokud otevřete americké sportovní weby anebo si pustíte rádio, televizní stanice, tak ve sportovních relacích a nejen v těch se prakticky o ničem jiném nemluví, než o tom, že 6. července respektive tedy českého času, středoevropského času, brzy ráno 7. července budou Američani hrát proti Belgičanům a začíná se projevovat ta americká sebedůvěra, protože Američani hrají zatím velmi dobře a věří si i na Belgii a určitě se zvedá ten zájem o evropský fotbal. Myslím si, že počet diváků zápasu Spojené státy Belgie určitě přesáhne ve Spojených státech 30 milionů.
0: Spojené státy se mimo tedy na světový šampionát ve fotbale připravují na velkou slávu. Už za pár hodin budou slavit 250 let od podepsání deklarace nezávislosti. Dotkne se to nějak fotbalu?
1: Při fotbalu přímo jako takového by se to dotknout zase tolik nemělo, nicméně fanoušci to určitě řešit budou, protože právě s oslavami 4th of July, 4. července, kdy byla podepsaná právě deklarace nezávislosti, tak se pojí časté grilovačky. Většinou, když je nějaká sportovní událost, tak se griluje často před stadiony na parkovištích, takže se dá očekávat, že ty zápasy, které jsou na programu středoevropského času dnes, tak těch se to dotkne tak, že se tam bude grilovat a bude se slavit. Co se týče nějakých kulturních akcí, které můžou se dotknout třeba toho, jak se fanoušci budou vracet ze stadionu do svých domovů nebo na hotely, tak ty přijdou ve večerních hodinách, tedy zhruba za nějakých 22-20 hodin, protože tady v Los Angeles je před půlnocí a budou prakticky v každém městě nějaké koncerty, kulturní akce, velké sešlosti, často spojené s ohňostroji a odpalováním různých rachejtlí, takže takhle to bude vypadat v jednotlivých městech. Ty největší oslavy ale budou ve Filadelfii a ve Washingtonu DC zcela jednoznačně.
0: Na Radiožurnálu Sport se bavíme s naším reportérem Františkem Typovským, který je na mistrovství světa ve fotbale. A Františku, ty jsi v zámoří dneska přesně měsíc, tak co bys za dobu svého pobytu vypíchl jako největší zážitek a jak vlastně ještě pořadatelské země turnajem žijí?
1: Největší zážitek byla určitě návštěva Mexika, protože jsem asi nezažil tak oddaný národ fotbalu. Byl jsem na zápas Mexiko-Česko a byť to tedy byl smutný pohled na to, jak Češi inkasují, tak to, co se dělo na tribunách během celého zápasu, bylo opravdu neuvěřitelné. Člověk z toho měl až husí kůži. Možná škoda, že to bylo zrovna právě proti české reprezentaci, že jsem si ten duel nemohl užít zcela jako nestranný fanoušek. A potom ty oslavy v centru Mexico City. Mexico City byly opravdu úžasné. Vždyť přišlo skoro milion lidí k soše Anděla nezávislosti a ten hluk, který Mexičané dělali do časných ranních hodin, byl opravdu neuvěřitelný. A to, jakým způsobem se k nám, k turistům nebo k novinářům chovali, bylo taky zjednodušeně řečeno skvělé. No a jak pořadatelské země turnajem žijí? Myslím si, nebo netuším, jak jsou na tom Kanaďané, protože tam se teprve chystám, ale Mexiko tím žije od první minuty, protože tam je fotbal zakořeněný v DNA všech lidí, všech fanoušků, mužů, žen, dětí. A Američané, tak těmto do krve v uvozovkách se postupně dostává. Tedy ten turnaj je to pochopitelně spojené s tím úspěchem a velmi dobrou hrou domácího týmu.
0: Říká František Typovský, moc děkujeme a brzy zase naslyšenou.
1: Naslyšenou z Los Angeles.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: nestačili jen na Ukrajince. V soutěži jednotlivců si vedl nejlépe Vorlíček, který obsadil 5. místo. Teď další aktuální zprávy.
1: Jin a 30 minut. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
2: Stát už letos vybral od řidičů za dálniční známky přes 5 miliard korun. Vyplývá to z dat státního podniku Cendis, který systém spravuje. Nejvíce prodalo 10 denních známek, po nich následovaly roční. Podle mluvčí Cendisu tržby za dálniční známky meziročně mírně rostou pravidelně. V Iránu začíná veřejný pohřeb někdejšího nejvyššího duchovního vůdce země Alího Chameneího. Jeho tělo s rakví bude až do pondělí vystavené ve velké teheránské mešitě. Pak se přesune do svatého města Kom a následně k šíjickým věřícím do Iráku. Samotný pohřeb bude ve čtvrtek v mauzoleu ve městě Mašhad. Chamenejí zemřel při amerických útocích na Teherán už před 4 měsíci. Íránský režim ale jeho pohřeb dlouho odkládal. Nad brněnskou přehradou se dnes rozzáří poslední ze soutěžních ohňostrojů letošní přehlídky Ignis Brunensis. Má název Kivadlo světla a ticha a jeho tvůrci jsou z Finska. Ještě před ohňostrojem od 10 hodin večer budou moct diváci sledovat dronovou show Zrození života za použití 500 světelných dronů. Sport. Fotbalisté Argentiny porazili v Miami Cap Verde 3-2 po prodloužení a postoupili do osmifinále mistrovství světa. V něm se utkají s Egyptem, který vyhrál v Dallasu nad Austrálií 2-1 po penaltách. Úvodní kolo play-off zvládla taky Kolumbie díky vítězství 1-0 nad Ghanou. Po 17. hodině začne týmovou časovkou cyklistická Tour de France. Nastoupí i tři Češi, Matyáš Vacek, Pavel Bittner a Jakub Otruba.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Neprůjezdná D5 za Žebrákem a vážná nehoda na D6 u Sokolova. Dálnice D5 z Plzně do Prahy je neprůjezdná po nehodě za Žebrákem. Na 30. kilometru havarovalo více vozidel. Na místě teď pracují záchranáři a hasiči.
5: Mají tam těžkou techniku, je tam i jeřáb, je tam jedno auto na boku, na svodidlech, 5 autami rozbitých.
4: Sjíždějte na Žebrák na 34. kilometru, objedete to po souběžné silnici 605. Na D6 z Karlových Varů do Chebu se uklízí po vážné nehodě u Sokolova. Na kilometru 132,5 hořelo osobní auto po nárazu do protihlukové stěny. Bylo to zavřené, teď už s opatrností projedete jedním pruhem. Na D6 z Prahy do Karlových Varů spozorněte za Velkou Dobrou. Na 21. kilometru pojedete kolem odstaveného vozidla. A u Turnova je teď obousměrně neprůjezdná silnice 35 do Jičí. Na konci Turnova v ulici Na Kamenci spadl na vozovku strom a vzrostlý smrk teď odstraňují hasiči a momentálně neprojedete. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Čekáme skoro jasno nebo polojasno, postupně ale bude od severozápadu oblačnosti přibývat a večer se na severu a právě i severozápadě objeví déšť. Tam také bude chladněji, odpoledne jen kolem 20 stupňů. Jinde ukážou teploměry od 22 do 26 stupňů. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 15 stupňů Celsia a pocitovou teplotu dnes bude snižovat vítr, který zpočátku bude foukat jen mírně, zesílí ale na čerstvý nárazový, k večeru pak ustane. Pokračujeme meteorolog Pavel Borovička.
7: V noci na neděli klesne teplota na 15 až 11 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty budou mezi 20 a 24 stupni. Na jihu Moravy vystoupí teplota až k 26 stupňům Celsia.
6: Počasí se ale trochu zhorší, zítřek bude se zataženým nebem, na většině území zaprší a ojediněle se mohou objevit i bouřky. Pondělní sváteční den začne se zataženým nebem, na většině území se ještě vyskytnou přehánky nebo občasný déšť a teploty stále mezi 20 a 26 stupni. To byly zprávy.
3: Poslouchej Sport.
8: Radiožurnál Sport.

0: Sunday a Holiday ve vysílání radiožurnálu Sport v 7 hodin a 37 minut. My na radiožurnálu Sport ale prázdniny nemáme, takže pokračujeme tedy sportovním přehledem, protože fotbalisté Cap Verde byli proti obhájcům titulu z Argentiny blízko senzaci, ale mistrovství světa nakonec opouští po porážce v úvodním kole playoff. A právě tím začíná tedy už zmíněný sportovní přehled, který připravil Adam Procházka. Hezké ráno.
1: Dobré ráno. Fotbalisté Argentiny porazili v Miami Cap Verde 3-2 po prodloužení. Výkon ostrovní země, která má 500 000 obyvatel a hrála na světovém šampionátu vůbec poprvé, ocenil trenér Argentiny Lionel Scaloni.
2: Felicitaciones a Cap Verde porque...
3: Gratuluju Cap Verdám k výkonu. My jsme ale věděli, že budou náročným soupeřem. Trpěli jsme, hodně jsme na hřišti trpěli. Zasloužili jsme si vyhrát, i když nám to soupeř rozhodně nedělal jednoduché. Zaměřil bych se ale taky na pozitiva. Náš tým se prostě nikdy nevzdává.
1: Útočník Argentiny Lionel Messi posunul dalším gólem svůj rekord v počtu branek na mistrovstvích světa. Má jich celkem 20. V osmifinále se Argentinci utkají s Egyptem, který po remíze 1-1 porazil Austrálii 4-2 v penaltovém rozstřelu. Postup slaví taky Kolumbie díky vítězství 1-0 nad Ghanou. Od 19 hodin se v osmifinále utkají Kanada s Marokem, o 4 hodiny později proti sobě nastoupí Paraguay a Francie. Na naší stanici uslyšíte samozřejmě přímo přenosy.
0: Čtvrtfinále Wimbledonu si zahraje minimálně jedna česká tenistka. Ve čtvrtém kole se totiž utkají Karolína Muchová a Barbora Krejčíková. Muchová porazila 6-2 a 7-6 Savankevovou z Tajska. Krejčíková zdolala 6-3 a 7-5 krajanku Nikolu Bartuňkovou, která přiznává, že soupeřka zahrála lépe.
4: Tam spíš jsem jakoby dotahovala potom i na konci toho druhého setu. Ještě jsem tam obracala matchboly, takže nebylo to jako, že by to bylo nějaký vyrovnaný, ale už jsem jako chytila poslední ještě nádech a zkusila jsem to ještě obrátit a konec jsem to nezvládla. Bára je zkušená hráčka a samozřejmě můj výkon mohl být lepší, ale zase Bára zahrála jako dobře.
0: O osmifinále si ve Wimbledonu dnes zahrají další tři Češi. Jiří Lehečka se utká se Španělem Munarem, Marie Bousková s Ruskou Samsonovovou a Linda Nosková s Rumunkou Kirseovou. Soupeřka nejvýše nasazené české singlistky předčasem oznámila, že hraje poslední sezónu kariéry. Podle Noskové jí takové rozhodnutí mohlo pomoci k dobrým výkonům.
5: Oznámila, ale já jí to moc teda nevěřím po tomhle roce. Je to asi jednoduchý, že z člověka to tak nějak spadne a hraje o hodně uvolněnějíc. Sama to i vlastně říká, že jí to hodně pomohlo. Ale jak říkám, no, úplně jako nevidím, že by končila tento rok.
1: Po 17. hodině začne v Barceloně 113. ročník cyklistické Tour de France. Na úvod čeká závodníky týmová časovka. Zúčastní se tři Češi, Matias Vacek, Pavel Bittner a Jakub Otruba. Titul bude obhajovat Slovinec Tadej Pogačar.
0: Čeští basketbalisté prohráli ve Stockholmu v kvalifikaci mistrovství světa se Švédskem 76-87. Kvůli tomu promarnili šanci zajistit si před závěrečným kolem skupiny postup do další fáze. V pondělí přivítají Češi v Brně Estonsko.
1: A kvalifikace na sprint ve Velké ceně Británie Formule 1 vyhrál domácí jezdec Lewis Hamilton z Ferrari. Sedminásobný mistr světa zvítězil o 11 tisícin sekundy před lídrem světového šampionátu Italem Kimem Antonelem z Mercedesu. Třetí skončil Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu. Sprint na 17 kol začne ve 13 hodin.
0: Sportovní přehled připravil Adam Procházka. Děkujeme.
1: Naslyšenou.

Můžeme si ještě doplnit další tenisové výsledky z Wimbledonu. Obhájce titulu Italiany Sinner postoupil do osmifinále. První hráč světového žebříčku porazil Američana Jensena Brooksbyho 6-4, 6-3 a 6-4. Do historie Wimbledonu se zapsal držitel rekordních 24 Grand Slamových titulů Novak Djokovic. Srb ve třetím kole zase porazil Francouze Rinderknechte 7-5, 6-4, 1-6 a 7-6 a 105. výhrou v All England Clubu vyrovnal rekordní bilanci Švýcara Rogera Federera.

0: Dnes začíná ve španělské Barceloně cyklistická Tour de France. Na startu budou hned tři Češi, Matyáš Vacek, Jakub Otruba a Pavel Bittner. Dnes konkrétně se pojede týmová časovka a my jsme právě teď ve spojení s naším expertem, který je navíc přímo na místě, Jiřím Ješkem. Jirko, vítej ve vysílání.
1: Krásné ráno z Barcelony.
0: Tak jak už jsem zmiňovala, dnes se jede týmová časovka. V poslední době se o ní hodně mluvilo jako spíše, řekněme, o zatracované. Tak vlastně proč tomu tak bylo?
1: No, já si myslím, že ten formát, ve kterém se jezdila dřív, tak už se dneska v té rychlé době, kdy vlastně všichni chtějí mít zajímavé výsledky, samozřejmě média, obzvlášť televize, chtějí, aby to bylo atraktivní, tak ta disciplína už byla taková trošku zastaralá. Nicméně tou změnou, se kterou přišli organizátoři letošní Tour de France a vlastně ve trošku i ve spolupráci s Mezinárodní cyklistickou unií, kdy vlastně se jede jakoby týmová časovka, ale každému závodníkovi se počítá jeho individuální čas, tak se z toho se najednou stala velice atraktivní záležitost, kde může hned v první etapě dojít vlastně k souboji těch největších favoritů na celkově pořadí, protože sám Tadej Pogačar při týmové prezentaci ve čtvrtek říkal, že hned ta první etapa, už má hned zakroužkovanou jako etapu, která je důležitá pro boj o žlutý trikot.
0: Když zmíním vlastně stáje Čechů, tedy stáje Matyáše Vacka, Jakuba Otruby a Pavla Bittnera, tak jak k tomu přistoupí právě možná tyto týmy, protože každý celek z těch českých cyklistů má možná trošku poměrně jiný úkol právě na Tour de France.
1: Tak rozhodně, Kacha Rural s Jakubem Otrubou, to je tým, který je pozvaný na tu Tour de France spíš z toho důvodu, aby tam závodníci jezdili do úniků, aby prostě animovali ten závod v době, kdy třeba ti závodníci pro celkové pořadí a ty nejsilnější týmy si budou brát trošku volno, nebo prostě budou hlídat jenom tu pozici svých favoritů. A tyhle ty slabší, nebo slabší v uvozovkách, slabší týmy jsou tam spíš, aby jejich závodníci útočili, aby dělali tu Tour de France zajímavou i v těch jakoby začínajících třeba pasážích, v etapách a tak dále. Takže já si myslím, že dneska každý tým se bude chtít předvést, protože samozřejmě je to první etapa, je to nádherná etapa centrem Barcelony, takže každý tým bude chtít ukázat techniku, nová kola, to, jak je sladěný, a ta týmová časovka k tomuhle krásně vlastně nahrává. Tím, že závodníci jsou na startu seřazeni, tak i vlastně fanoušci si mohou prohlídnout celý tým. Je to taková druhá část té týmové prezentace. Takže i třeba Kacha Rural nebo ty další týmy, Picnic Post NL, tak s Pavlem Bittnerem, tak i tenhle ten tým, samozřejmě asi nikdo nečeká, že vyhraje tu týmovou časovku, ale prostě pojedou na maximum. A pak samozřejmě Matyáš Vacek, ten už je v jiné pozici, protože jeho tým Lidl Trek už patří mezi takovou tu pětku, u kterých se čeká jako velice, velice dobrý čas a samozřejmě i souboj o to celkové vítězství dneska.
0: Právě, ale kvůli tomu, že se časovka jede centrem Barcelony, tak nebyla příliš příležitost si ji natrénovat, tak myslíš, že i tohle může hrát určitou roli?
1: No, na jednu stranu ano, na druhou ale část toho okruhu, na kterém dneska se časovka jede, tak závodníci ji znají každý rok z té finálové etapy závodu okolo Katalánska, který patří k takovým stěžejním závodům během jarní části sezóny. Takže to stoupání do toho olympijského centra, který je na kopci Montjuïc nad Barcelonou, kde se odehrávala olympiáda v roce 92. tak spoustu závodníků to zná. Ty týmy dneska hlavně využívají nejmodernější technologie Google View a Velo Viewer, což jsou vlastně programy, na kterých si mohou naklikat vlastně každý metr té trati, aniž by závodníci na té trati fyzicky byli. Takže myslím si, že dneska nikoho nezaskočí nějaká zatáčka nebo i třeba kanál. Dneska věřím, že všechny tyhle ty věci už mají týmoví specialisté, ať týmoví sportovní ředitelé nebo jejich pomocníci na trati mají dobře označené. A závodníci samozřejmě ty, kteří budou bojovat o ty největší příčky, kteří budou startovat až na konci, tak budou mít ještě navíc informace od těch prvních týmů a podívají se na to třeba v televizi, jak jeli ty první týmy a tak dále.
0: Jak na tebe vlastně působilo zahájení Tour de France ve Španělsku, tedy ta oficiální prezentace?
1: Tak Španělé jsou samozřejmě cyklistický národ. Právě v Barceloně každý rok, jak jsem říkal, končí etapa okolo Valencie. Téměř každý rok na těchto silnicích okolo Barcelony se prožene španělská Vuelta, takže fanoušci jsou na to tady natěšení. My jsme měli možnost včera mít takovou výšku hromadnou, na kterou jsme pozvali největší hvězdy, ať třeba hvězdy v opravdové minulosti. Jel s námi Pedro Delgado, kterému je 66, ale je v úžasné formě. Myslím si, že některý tým by po něm mohl dneska klidně šáhnout, protože se ukázal v naprosto skvělé formě. Byl s náma Alberto Contador, o kterém platí to samé. Byl s náma samozřejmě Chris Froome, náš ambasador pro tenhle ten závod. Takže to byla velká show a spoustu lidí opravdu mě překvapilo, když jsem se s nimi bavil během té výšky, tak třeba byl tam cyklista, který přiletěl z Izraele. Já jsem se ho ptal, jestli přiletěl se podívat na start první etapy a on říkal, ne, já jsem přijel jenom na tuhle tu výšku, pro mě byla šance jet třeba s Chrisem Froomem, úplné lákadlo, ale samozřejmě všichni se těší na ten závod a Barcelona Tour de France neskutečně žije. Ta zítřejší etapa, ta druhá etapa se jede vlastně také v okolí Barcelony, takže je to i pro ty fanoušky příležitost zůstat na jednom místě, užít si nádherné počasí a dneska ta atmosféra podvečer v Barceloně bude fakt neskutečná.
0: Na Radiožurnálu Sport se bavíme s naším cyklistickým expertem Jiřím Ješkem. Ještě bych možná to trošku odlehčila, protože na prezentaci se jeden z největších favoritů, Jonas Vingegaard, ukázal s neoholenými nohami. Tak myslíš, že v rámci týmovosti bude už dnes 100% připraven i co se týče aerodynamiky?
1: Samozřejmě, že závodníci zkouší na sebe upozornit jakýmkoliv způsobem a to, že Jonase Vingegaarda někdo vyfotografoval pár dnů před Tour de France s neoholenýma nohama, tak on si to samozřejmě ponechal a ponechal i na tu týmovou prezentaci, ale dneska ty týmy hrají opravdu na každý steh na kombinéze, co se týče aerodynamiky, takže věřím, že jeho nohy už budou oholené, tak jak je to u cyklistů zvyklý, jak jsou všichni zvyklí. A stejně tak zase na sebe upozornil Tadej Pogačar zase tím blondětým přelivem a ostříhanou hlavou a la Eminem, takže získal hned novou přezdívku. A je to hrozně hezký, že i v té cyklistice, která byla vždycky taková hodně seriózní a ty závodníci jako jsou do sebe uzavření před každou etapou, takže se nám tam dostává i ta trošku té show z těch jiných sportů a já jsem za to hrozně rád, protože sport má být show a když už máme takhle nádherné prostředí toho nejslavnějšího závodu světa, tak je fajn, že ty týmy na to dávají důraz. Jsou speciálně nalakovaná kola jenom na tenhle ten závod. Některé týmy mají speciální dresy fakt jenom na Tour de France a o to ta podívaná je vždycky ještě větší.
0: Říká náš cyklistický expert Jiří Ježek, moc děkujeme za tvůj čas a brzy zase naslyšenou.
1: Krásné dny se sportem.

0: je 8 hodin. Tereza Tomášková a zprávy.
1: Policisté a hasiči by mohli mít do 3 let nástupní plat 50 000 korun měsíčně. V německém Erfurtu začíná celostátní sjezd krajně pravicové strany AfD. Policie je v pohotovosti. Tenistky Barbora Krejčíková a Karolína Muchová postoupily do osmifinále Wimbledonu. V dalším kole si zahrají proti sobě. Po nehodě je opět průjezd na dálnici D5 z Plzně do Prahy na 30. kilometru a bude slunečno během dne, přibývání oblačnosti a večer v Čechách ojediněle déšť. Teploty na západě do 20 stupňů, jinde až 26.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Noví policisté a další příslušníci bezpečnostních složek by mohli mít do 3 let nástupní plat 50 000 korun měsíčně. Každý rok by měl stoupnout o 5%. Opozice i odbory ale očekávali po vládních slibech rychlejší navyšování.
3: Navýšení nástupního platu má zmenšit rozdíl ohodnocení mezi příslušníky bezpečnostních složek a armádou a taky přispět k vyšším náborům. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z ANO chybělo na začátku roku zhruba 5 000 policistů.
4: Každý počátek roku, to znamená 2027, 2028, vždy dojde k navýšení.
3: Podle jeho předchůdce Víta Rakušana ze STAN ale současná vláda jen okopírovala plán bývalého kabinetu.
5: Jenom tady není naplněný ten populistický slib 50 000 vlastně po nástupu vlády jako takové.
3: Podle odborářů z Unie bezpečnostních složek nabízí armáda mnohem atraktivnější náborové podmínky, takže s nás rekrutuje nováčky. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
1: Policie v německém Erfurtu je v pohotovosti. Na tamním výstavišti dnes začne celostátní sjezd krajně pravicové strany Alternativa pro Německo. Do města míří taky na 50 000 jejich odpůrců.
6: Alles gut. Kann man alles machen, wenn
7: Sociálně demokratický ministr vnitra v Durensku Georg Mayer řekl středoněmeckému rozhlasu, že všechny formy protestu jsou v pořádku, ale nesmí docházet k porušování zákona a násilí. Policie už včera kontrolovala na příjezdu do města zejména autobusy. Dnes dopravní situaci zkomplikuje taky to, že v Durensku je první den letních prázdnin a hodně lidí se vydává na cesty. AfD se v Erfurtu sejde na výstavišti, kde už včera demonstrovali proti sjezdu desítky lidí. Strana před podzimními volbami nechystá změny v čele, ale na nižších úrovních vedení se mohou projevit boje o moc. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: O víkendu se bude po deštích zvyšovat aktivita klíšťat, varují meteorologové. Lidé by měli používat repelenty, nesedat si do trávy a po návratu domů se prohlédnout, říká vedoucí Národní referenční laboratoře pro lymskou boreliozu Kateřina Kibicová.
8: Měli bychom na klíštěta myslet, i když se jdeme projít se psem do parku a zvlášť právě v těch městech, protože tam klíštěta podle těch našich nejnovějších výzkumů ve městech jsou klíštěta mnohem infikovanější než někde uprostřed lesa.
1: Podle dat Státního zdravotního ústavu letos ve srovnání s loňskem stoupl počet případů boreliozy na 4x. Je to ale i kvůli novému systému hlášení od lékařů. Reálný nárůst je podle ústavu mírný.
9: Sport. Fotbalisté Argentiny postoupili do osmifinále mistrovství světa díky výhře v Miami 3-2 po prodloužení nad Kapverdami. V osmifinále je čeká Egypt, který po remíze 1-1 v Dallasu vyřadil na penalty Austrálii a Kolumbie přehrála v Kansasu Ghanu 1-0. Tenistky Barbora Krejčíková a Karolína Muchová prošly do čtvrtého kola Wimbledonu a v osmifinále si zahrají proti sobě. Muchová vyhrála 6-2 a 7-6 nad Savankevovou z Thajska. Krejčíková zvítězila nad Nikolou Bartuňkovou 6-2 a 7-5. V posledním setu vedla Krejčíková 5-2 a 40-15, ale dokončit zápas pro ní bylo složité.
10: Myslím si, že v takových zápasech vlastně je to jako docela prostě normální, že ten konec není jako vždycky prostě jednoduchý a na jednu bránu. Jako už hrajeme na tak vysoké úrovni, že vám to tam jako nikdo nedá na zlatým podnose. Přišla tam zápletka, myslím si, že ona už neměla pak jakoby co ztratit, takže do toho ještě víc přiriskovala. Povedlo se jí to, bylo to 5-5, no a pak se zase začalo hrát znova, no.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Otevřená D5 u Žebráků a omezení na D1 před Brnem. Dálnice D5 z Plzně do Prahy je po nehodě za Žebrákem opět průjezdná. Na 30. kilometru ještě řeší hromadnou nehodu více aut. Dálnice byla hodinu asi zcela uzavřená. Teď už se ale dá projet pravým pruhem a kolona z kilometru 34 se dává postupně do pohybu. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Chebu opatrně u Sokolova. Na kilometru 132,5 ještě dořešují nehodu osobního auta do protihlukové stěny. Projíždí se jedním pruhem a to zcela plynule. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Vyškovy a Ostravy čekejte zdržení u sjezdu na Slavkov u Brna. Na kilometru 209,5 pracují silničáři v pravém pruhu, projíždí se tak pouze levým a kolona z kilometru 211 je asi na 10 minut. A dálnice D2 je na příjezdu do Brna ve směru z Bratislavy opět otevřená. Po noční uzavírce kvůli opravám se dá z D2 na D1 směrem na Prahu opět najet a dá se dojet po D2 i směrem do Brna do Hněvkovského ulice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude slunečno, během dne přibývání oblačnosti a večer v Čechách ojedinělé déšť, teploty 22 až 26 stupňů, na severu a na západě Čech kolem 20. Tolik zprávy.
12: Hezké sobotní ráno, je 8 hodin a 5 minut, posloucháte Radiožurnál Sport a vlastně navážeme na sportovní zprávy, protože o postup do osmifinále Wimbledonu dnes v Londýně zabojují další tři čeští tenisté, a to Jiří Lehečka, Linda Nosková a Marie Bousková. Ti se v zápasech třetího kola pokusí v All England Clubu navázat na už zmíněnou Barboru Krejčíkovou a nasazenou desítku Karolínu Muchovou, které postup slavili už včera.
2: Radiožurnál Sport a Markéta Salaj-Svozilová.
12: Jako první půjde do akce s nasazenou 21. Bousková. Její duel s ruskou Ljudmilou Samsonovovou zahájí v pravé poledne program na kurtu číslo 12. Na stejném dvorci se pak představí turnajová 13. Jiří Lehečka v utkání se Španělem Munarem. Postoupit do druhého wimbledonského osmifinále za sebou se pokusí také Nosková a soupeřkou 21-leté Češky bude letos už po šesté o 15 let starší Rumunka Kirsteová.

0: Město Filadelfie vyhlásilo až do neděle stav nouze kvůli zdraví nebezpečnému horku. Teploty ve stínu šplhají skoro ke 40 stupňům Celsia. Pořadatelé tam kvůli tomu ruší jednu venkovní část oslav dnešního 250. výročí americké nezávislosti za druhou. Ovšem fotbalisti Francie a Paraguaje budou muset dnes právě v extrémních podmínkách ve Filadelfii odehrát osmifinále mistrovství světa. Do rozpálených ulic i za hráči na stadion se vypravil náš zvláštní zpravodaj na turnaj. The parade was
1: canceled, so we just... Becky a další texaské babičky, jak se jejich skupina jmenuje, zklamaně sklízejí svá chodítka ozdobená americkou trikolorou do svého auta kvůli nebezpečnému horku. Byl slavnostní průvod, ve kterém měli tady v centru Filadelfie účinkovat, zrušený. A Becky vtipkuje, že holt sebou z Texasu přivezli i počasí.
2: Dneska vedro má být až 40, takže já už jsem začal včera, už jsem začal pít, abych byl zavodněný. Dneska jsem taky pil ještě ráno, no a koupil si nějaký pití, nějaký dvě, tři flašky. Ale co je tady divný? Nemají tady žádný pítka, jsem si všiml. Jako.
3: Tamhle jsem viděl, jedna je hydration station, a tamhle se dá naplnit
2: voda, jenom že já nemám flašku, no, takže si nic nenaplnil. Normálně obyčejný pítka jsem tady zatím neviděl.
1: Petr starý je Čech a nově i Američan, takže si přijel vychutnat oslavy 250 let nezávislosti své nové země z Tampy, kde bydlí, sem do Filadelfie. A možná teď ani nelituje, že nevěděl o tom, že se tu bude hrát i fotbalový zápas.
2: Jako klobouk dolů před nima, co hrajou tady v tom počasí. Nebo třeba i v Miami, jo, ty týmy, co hráli. To musí být šílený, jako ještě to vlhko k tomu. Ztratí třeba 2 kila, možná zhubnou 2-3 kila za ten zápas, a nevím, hodně jako ztratí vody.
4: We are from Bolivia, but...
1: Marcelo s tatínkem jsou z Bolívie a přijeli sem na šampionát podpořit sousední zemi.
4: Paraguay is our neighbor.
1: Čekají ve frontě na prohlídku zvonu nezávislosti a Marcelo trochu doufá, že tohle ukrutné horko by při zápase mohlo trochu utlumit francouzské útočné hvězdy. Je 5 hodin odpoledne, 37 stupňů Celsia. Jsem na tréninkovém stadionu, kde právě na přímé slunce vyběhli Kylian Mbappé a jeho francouzští spoluhráči. Země srčí potoky potu, kdybych měl taky vyběhnout na trávník, tak je za 5 minut po mně, ale Francouzi se tu chystají na zápas s Paraguají, který začne v podobných podmínkách a ve stejný čas.
5: Když hrajete v horku, mnohem víc se potíte, takže ztrácíte víc vody. V určitých chvílích z toho můžete být i trochu mimo. Bude velké horko, ale krůček po krůčku si na to zvykáme. Oba týmy to pocítí stejně a my budeme připraveni vydržet fyzicky celý zápas.
6: Říká na tiskové konferenci Désiré Doué, útočník Francie. A po něm přichází Didier Deschamps. Kouč země, která dala světu pařížskou klimatickou dohodu, sedí před reklamní stěnou, kde mimo jiné září název saudsko-arabské ropné společnosti Aramco, největšího korporátního producenta skleníkových plynů na světě. Podle aktuální studie klimatologů z organizace World Weather Attribution by vlna veder v takovéto intenzitě a rozsahu nebyla možná bez změny klimatu způsobené právě hlavně spalováním ropy, uhlí a plynu. Tam se tedy trenéra Francie, jak svůj tým na takovéto podmínky připravuje.
7: Horko zatěžuje tělo, takže je zásadní, aby hráči hodně pili a aby se řídili i dalšími radami lékařského štábu. Máme na to protokoly, kterými se řídíme. Věděli jsme to dopředu. Byl jsem tu osobně loni na mistrovství světa klubů a na to, že můžeme hrát v takových podmínkách, jsme se připravovali v předchozích dnech a dokonce týdnech. Už doma ve Francii jsme regeneraci hráčů podporovali třeba kryoterapií. Jde dělat spousta věcí, ale základ je hydratace ve dne v noci.
6: Odpovídá na otázku radiožurnálu Sport Didier Deschamps. Týmy Francie i Paraguaje dnes na hřiště vyběhnou, i když kvůli extrémnímu vedru zdejší pořadatelé zrušili velkou část venkovních oslav 250. výročí americké nezávislosti. Fotbal se tu bude hrát v podmínkách, které hráčská asociace FIFPRO označuje za zdraví nebezpečné a žádá v takových případech utkání odložit. Z Filadelfie Jan Kaliba, radiožurnál.
8: Poslouchej Sport.
9: Radiožurnál Sport.
10: Moje jméno je Michal Marena. Že to

zpěvák na inzerát do naší rodní party. Není to žádnej med, tak kdo z vás to zkusí? Ať je velkej tak akorát, ať je vtipnej a hraje karty, za to zpívat vůbec umět nemusí. Garantujeme itinerář, plnej koncertu za honorář, taky svěží stravu stanic čerpací. Nabízíme i ubytování.

Teď chvíli o basketu, protože čeští basketbalisté prohráli ve Stockholmu v kvalifikaci mistrovství světa po nepovedeném úvodu se Švédskem 76-87 a promarnili tak šanci zajistit si před závěrečným kolem skupiny H postup do další fáze. Po úvodních dvou výhrách si připsali třetí porážku za sebou. Severané se na ně ve hře o tři postupová místa bodově dotáhli, ale čeští hráči mají díky tedy včerejšímu finiši a listopadové výhře 97-80 v Praze lepší bilanci ve vzájemných utkáních. Svěřenci trenéra Luboše Bartoně uzavřou skupinu v pondělí v Brně zápasem proti Estonsku, které doma rozdrtilo Slovince 93-62. K postupu potřebují porážku Švédů ve Slovensku.

0: Nejstarší hráč na letošní mistrovství světa ve fotbale, který nastoupil do hry, je Cristiano Ronaldo. Portugalský fotbalista patří mezi nejlepší a nejpopulárnější fotbalisty. Útočníkovi, který loňskou sezónu strávil v saúdsko-arabském klubu Al Nassr, se budeme věnovat v naší pravidelné encyklopedii. Slavná sedmička je se 128 vstřelenými góly nejlepším mezinárodním střelcem mezi aktivními fotbalisty Portugalska. Letošní šampionát je pro Cristiana Ronalda dokonce šestým v řadě. Víte, na kolika z nich skóroval?
1: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Cristiano Ronaldo skóroval na všech šesti mistrovstvích, kterých se zúčastnil. Kapitán portugalského národního týmu se tak stal jediným fotbalistou, kterému se to podařilo. 41letý rodák z Madeiry se tímto mistrovstvím zařadil za kamerunského fotbalového útočníka Rogera Milu jako druhý nejstarší hráč, který na světových šampionátech vstřelil branku. V kategorii nej, ale ještě nekončíme. Během zápasu s Uzbekistánem v základní skupině Portugalsko vyhrálo 5-0, dva góly přidal i Cristiano Ronaldo. Druhou brankou překonal Eusebia a stal se nejlepším střelcem Portugalska v historii šampionátu. V zápase si připsal na své konto už 10. zásah během všech šampionátů, kterých byl součástí. Cristiano Ronaldo pozbíral během své dosavadní kariéry řadu ocenění. V roce 2009 se stal historicky prvním držitelem ceny Ference Puškáše. Ta se od stejného roku uděluje fotbalistovi za nejkrásnější gól v dané sezóně. Několikrát ovládl Ligu mistrů, získal ocenění Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu světa nebo Zlatou kopačku. Titul mistra světa mu ale zatím stále chybí.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Teď krátce o volejbalu, protože čeští reprezentanti se probojovali do finále mistrovství Evropy hráčů do 22 let. V portugalské Albufeiře porazili po velkém boji Izrael 3-2, přestože úvodní dva sety prohráli. Postup tak slavili po téměř 3 hodinách.

0: Komfortní a tichá jízda, mimořádně dlouhá životnost a maximální bezpečnost za každého počasí. To jsou pneumatiky Tomcat. Kupte na www.nejlevnějšípneu.cz. To jsou pneumatiky Tomcat. Kupte na www.nejlevnějšípneu.cz.
1: 8 hodin a 30 minut.

0: teďka část domácností bez teplé vody a tepla. Důvodem je plánovaná odstávka kvůli opravám v Mělnické elektrárně, která oblasti zásobuje. V Praze se to týká třeba Bohnic, Kobylis, Proseka nebo Hloubětína a Horních Počernic. Omezení potrvá do 10. července. Ukázky práce se psy můžou dnes celý den sledovat zájemci pod hradem Grabštejn na Liberecku. Vojáci z kinologického centra jim předvedou například vyhledávání munice a zbraní nebo použití psů při obraně. Areál v Podhradí bude otevřený do 16 hodin. Prohlídky budou i v nedalekém veterinárním muzeu. Sport. Fotbalisté Argentiny a Egypta se utkají v osmifinále mistrovství světa. Argentina porazila v Miami Kapverdy 3-2 po prodloužení. Egypt v Dallasu po remíze 1-1 vyhrál na penalty nad Austrálií. Úvodní kolo playoff zvládla taky Kolumbie díky vítězství 1-0 nad Ghanou. A čeští basketbalisté prohráli ve Stockholmu v kvalifikaci mistrovství světa se Švédskem 76-87. Šanci zajistit si postup do další fáze budou mít Češi znovu v pondělí, kdy budou v Brně hostit Estonsko.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Chudec na D1 na Vysočině a nehoda na D5 za Žebrákem. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna velmi opatrně na Vysočině za sjezdem na Tasov a Osovou Bytýšku. Na kilometru 159 jdou po krajnici dva chodci. Do jízdního pruhu nevstupují, ale velmi opatrně nepřehlédněte je. Na dálnici D5 z Plzně směrem do Prahy vázne provoz mezi Žebrákem a Zdicemi. Na 30. kilometru dořešují hromadnou nehodu v levém pruhu. Kolona tam má asi 3 km, zdržení 15 minut. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Ostravy a Vyškova u sjezdu na Slavkov u Brna na kilometru 209,5 tam překáží omezení práce silničářů v pravém pruhu. Kolona z kilometru 211 je asi na 10 minut. Na silnici 9 z České Lípy do Nového Boru pozor za výjezdem z Lípy. U pneu servisu se srazila dvě osobní auta, projíždí se pomalej, kolony se netvoří. A silný provoz naopak čekejte na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic na příjezdu do Benešova, zdržení před prvním kruhovým objezdem asi 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Víkend bude větrný, přes den se vždy rozfouká čerstvý, místy i nárazový vítr. Dnes bude počasí ještě docela slunečné, zatahovat se bude od severozápadu a večer tam též může sprchnout. Zítra už nás čeká oblačno až zataženo a zaprší na celém našem území. Také se mohou objevit bouřky. Teploty ale budou po oba dva víkendové dny docela příjemné, většinou mezi 20 a 26 stupni. Nejchladněji bude na deštivějším severu a severozápadě, nejtepleji na jižní Moravě. A jak začne příští týden, to nám řekne meteorolog Pavel Borovička.
4: Pondělí přes den bude oblačno až zataženo, na většině území se vyskytnou přehánky nebo občasný déšť, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 26 stupňů.
3: A velkou oblačnost očekáváme také v úterý, teploty ale stále docela příjemné, mezi 21 a 26 stupni, na jihu Moravy už ale opět budou šplhat až ke 30. Naopak v severních Čechách ukážou teploměry jen kolem 19 stupňů. A podobné počasí jen trochu chladněji nás čeká ve středu. V druhé polovině týdne se ale počasí výrazně zlepší, bude slunečno a teploty budou postupně pozvolna stoupat. To byly zprávy.
1: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

8:37 posloucháte radiožurnál Sport a my si můžeme říci ještě výsledky ze světového šampionátu ve fotbale. Argentina porazila Kap Verdi 3-2 a Kolumbie porazila tedy Ghanu 1-0. Další zápasy playoff se pak hrají v 19 hodin českého času. Kanada vyzve Maroko a ve 23 hodin pak Paraguay Francii.

0: Po Karolíně Muchové a Barboře Krejčíkové si mohou další tři čeští tenisté vybojovat účast v osmifinále wimbledonských dvouher. Jiří Lehečka se odpoledne utká se Španělem Munarem, Marie Bousková s Ruskou Samsonovovou a Linda Nosková s Rumunkou Kirsteovou. Nosková na svou dnešní soupeřku narazí už po páté v této sezóně.
1: Někdy to tak prostě vyjde, že ten rok se tak sejde a hraju s jednou holkou a tuším, že s Jigou jsem to taky měla v jednom roce. Takže budu jí tomu se vrátit za poslední dva zápasy, tuším.
2: Naráží Linda Nosková na to, že poslední dva vzájemné duely na antuce v Římě a na betonu v Miami prohrála. Se zmíněnou Jigou Świątekovou z Polska hrála předloni čtyřikrát za celou sezónu. Se Soranou Kirsteovou se teď utká po páté za půl roku. Celkovou bilanci má zatím lehce negativní 2-3 na zápas. Poprvé se utkají na trávě, ale česká teniska si nemyslí, že by to pro ní byla výhoda.
1: Těžko říct, jestli jo nebo ne.
2: Vypráví Linda Nosková a protože má zážitky ze vzájemných zápasů čerstvé a velmi intenzivní, může také velmi objektivně zhodnotit současnou sezonu rumunské tenistky, která už před časem ve velkém předstihu oznámila, že toto je její rozlučkový rok na elitním profesionálním okruhu.
1: Oznámila, ale já jí to moc teda nevěřím po tomhle roce. Je to asi jednoduchý, že člověka to tak nějak spadne a hraje o hodně uvolněněji, co sama to i vlastně říká, že jí to hodně pomohlo, ale úplně jako nevidím, že by končila tento rok.
2: Ocenila Linda Nosková letošní výkony rumunské hráčky a aktuální soupeřky. Sorana Kirsteová letos nazbírala už 34 vítězných zápasů v singlu. Vyhrála turnaj před domácím publikem v Kluži, hodně se jí dařilo na antuce. V Římě dosáhla na semifinále, v Paříži na Roland Garros na čtvrtfinále. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: po 17. hodině začne v Barceloně už 113. ročník cyklistické Tour de France. Na úvod čeká závodníky týmová časovka a zúčastní se hned tři Češi, a to Matyáš Vacek, Pavel Bittner a Jakub Otruba. Titul bude obhajovat Slovinec Tadej Pogačar.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Když se chtěli fanoušci z Brna v minulé sezóně jít podívat na prvoligový fotbal, tak museli do Uherského Hradiště, Olomouce nebo případně Zlína. V následujícím ročníku ale budou mít na výběr hned ze dvou klubů v nejvyšší soutěži. Po vítězi druhé ligy Zbrojovce si totiž nejvyšší soutěž zahraje i Artis. Ten přijal nabídku Ligové fotbalové asociace po vyřazení Karviné.
1: Jsme stavili kádr na druhou ligu. Teďka víme, že během krátkého času budeme muset tu strategii úplně přehodnotit a budeme muset postavit ten kádr tak, aby jsme z první ligy nespadli. Je to pro nás obrovská challenge, ale my do toho půjdeme s pokorou.
2: Říkal na radiožurnálu Sport generální ředitel Artisu Brno Petr Kuba. Třetí tým uplynulé sezóny druhé nejvyšší soutěže byl Ligovou fotbalovou asociací osloven potom, co nabídku odmítlo Táborsko. S tímto postupem nesouhlasí Dukla, která byla ve skončeném ročníku první ligy poslední a sestoupila. Majitel pražského klubu Matěj Turek řekl, že se Dukla obrátí na soud. Pokračuje mluvčí LFA Pavel Jahoda.
3: Pro posouzení celé situace však byla rozhodující skutečnost, že soutěžní ročník 25-26 byl ke dni 22. června 2026 oficiálně ukončen a Dukla se na základě konečné tabulky stala přímo sestupujícím klubem.
1: My to nijak nevnímáme, protože si myslíme, že to je spor mezi Duklou a LFA. Ze strany LFA jsme byli ujišťováni, že všechno v pořádku, takže tohle si musí vyřešit tyhle dvě strany a věřím, že nás to nijak nedotkne.
2: Dodal ke sporu mezi pražskou Duklou a Ligovou fotbalovou asociací generální ředitel Artisu Petr Kuba. Jelikož Artis nahradil vyřazenou Karvinou až po losu soutěže, tak budou hned v úvodním kole šance ligy hrát oba brněnské celky doma. Týmy z druhého největšího českého města se tak budou muset podělit o jednom víkendu o stadion Srbská. Znovu se totiž losovat program nebude.
1: Toto v těch výjimečných případech bude moct vyřešit tím, že jeden klub bude hrát pátek a v druhý neděli, tak aby se to zvládlo.
2: Řekl Petr Kuba, historicky první brněnské ligové derby mezi Artisem a Zbrojovkou je na programu v 8. kole v polovině září. Karel Schamberger, Radiožurnál.

0: Pětinásobný mistr ligy Pavel Horvát míří se svým pořadem Desítka opět za posluchači.
1: V polovině července ho můžete vidět v Ostravě.
2: Mně se tady vždycky líbilo, dostal jsem jednou ze Sláví Bůra tady, ale jinak celkem jsem tady byl úspěšný.
0: V roce 2026 doprovází Pavla Horváta na jeho výjezdech po republice i legendární Antonín Panenka.
1: Fanouškům připomínají 50 let od největšího úspěchu československého fotbalu. Evropského titulu, o kterém Panenka rozhodl geniální penaltou.
3: Náhoda byla, že my jsme stali spolu na jednom pokoji s Ivo Viktorem. Tak když přišly penalty, on mi říká, ty nemůžeš tu penaltu kopnout takovýmhle způsobem, je to tak vážná věc, taková situace, že když to uděláš, tak já tě nepustím do pokoje. Pustil, půl osmí ráno.
0: Na festivalu Colors of Ostrava bude s Horvátem a Panenkou taky ostravský patriot.
1: Bývalý útočník Václav Svěrkoš, který v Česku oblékal jen dres Baníku.
2: Jo, v rámci Česka jsem to tak měl nastaveno, jako že jsem si nedokázal představit, že bych se pak díval klukům tam někde u piva do očí.
1: Desítka Pavla Horváta na multižánrovém festivalu Colors of Ostrava.
0: Ve čtvrtek 16. července od 14 hodin.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Klimatické změny sebou přináší náhlé změny počasí. S celoročními pneumatikami Tomcat budete vždy připraveni a navíc ušetříte za přezouvání. Více na nejlevnější pneu.cz.
1: Je 8 hodin 59 minut a už jenom pár vteřin zbývá k tomu, abyste slyšeli další aktuální zprávy a dozvěděli se i něco jiného než o sportu.
2: Radiožurnál je 9 hodin. Tereza Tomášková a zprávy.
3: Odboráři vyzývají vládu k jednání o platech příslušníků bezpečnostních sborů. V Iránu začíná pohřeb někdejšího vůdce země Alího Chameneího. Rakev je vystavená ve velké teheránské mešitě. Fotbalisté Argentiny, Kolumbie a Egypta postoupili do osmifinále mistrovství světa. Odklízení nehody brzdí provoz na dálnici D5 z Plzně do Prahy u Žebráku. A bude slunečno, během dne přibývání oblačnosti a večer v Čechách ojediněle déšť. Teploty na západě do 20 stupňů, jinde až 26.
4: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Unie bezpečnostních složek v otevřeném dopise vyzývá vládu k jednání o platech příslušníků a zaměstnanců bezpečnostních sborů. Plánované navýšení tarifů o 5% je podle odborářů nedostatečné. Požadují navýšení aspoň o 10%, říká předseda Unie Aleš Lehký.
5: My jsme reagovali na požadavky našich příslušníků, kteří chtějí naplnit ten plán, který vlastně před volební kampaní nastal. A my se obracíme na vládu, aby přijala rychlejší rozhodování v tom posilování toho rozpočtu na ty finanční nároky pro bezpečnostní složky, aby tomu navýšení těch platů došlo rychleji.
3: Podle plánu ministra vnitra Lubomíra Metnara z hnutí ANO by každý rok měli nástupní platy stoupat právě o zmiňovaných 5%. Za 3 roky by tak měli dosáhnout 50 tisíc korun měsíčně. V Teheránu začíná veřejný pohřeb bývalého iránského nejvyššího vůdce Alího Chameneího. Trvat bude 6 dnů. Očekává se účast milionů Iránců.
6: Rakev zabalená do iránské vlajky bude ve velké teheránské mešitě až do pondělního průvodu iránskou metropolí. V úterý bude rakev přesunutá do svatého města Kom a ve středu do sousedního Iráku, kde tvoří šítská komunita většinu obyvatelstva. Nakonec bude Chamenej pohřbený ve čtvrtek 9. července v mauzoleu imáma Alího Rezi ve svém rodišti v Mašhadu. Pohřeb iránský režim odkládal. Chamenej zemřel ve věku 86 let při útoku na Tehrán, kterým Spojené státy a Izrael 28. února zahájili válku s Iránem. Jana Karasová, Radiožurnál.
3: V Karlových Varech začal 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Křišťálové globy na zahajovacím večeru převzali herci Dustin Hoffman a Maggie Gyllenhaalová.
7: Desátiny festivalu otevřela známá narozeninová melodie a další následovaly. Během 10 minut se na pódiu vystřídala asi 10 českých herců a zpěváků se skladbami upravenými na míru festivalu.
8: Divákům těm je tu hej, i když nic neuvítěj.
7: Cenu prezidenta festivalu letos převzala herečka Maggie Gyllenhaalová.
9: Děkuji za inspiraci, za popud, stát se režisérkou a děkuji za tuto krásnou cenu.
7: Hlavní host letošního ročníku, americký herec Dustin Hoffman, pak převzal cenu za mimořádný umělecký přínos.
10: Chci poděkovat Karlovarskému festivalu, že pomáhá přežít lásce k natáčení filmu.
7: Z Karlových Varů, Lucie Pávová, Radiožurnál.
11: Sport. Fotbalisté Argentiny slaví postup do osmifinále mistrovství světa. V Miami porazili Kapverdy 3-2 po prodloužení. Egypt vyřadil v Dallasu po remíze 1-1 a vítězném penaltovém rozstřelu Austrálii. Kolumbie jde dál díky výhře v Kansasu 1-0 nad Ghanou. A čtvrtfinále Wimbledonu si zahraje minimálně jedna česká tenistka. Ve čtvrtém kole se totiž utkají Karolína Muchová a Barbora Krejčíková. Muchová porazila 6-2 a 7-6 Savankevovou z Thajska. Krejčíková zdolala 6-3 a 7-5 krajanku Nikolu Bartuňkovou, která přiznává, že soupeřka zahrála lépe.
12: Nebylo to jako, že by to bylo nějaký vyrovnaný, ale už jsem jako chytila poslední ještě nádech a zkusila jsem to ještě obrátit a konec jsem to nezvládla. Bára je zkušená hráčka a samozřejmě můj výkon mohl být lepší, ale zase Bára zahrála jako dobře.
11: Dnes zabojují o postup do osmifinále Wimbledonu další 3 Češi. Jiří Lehečka, Marie Bousková a Linda Nosková.
4: Zelená vlna. známe lepší cestu.
13: Nehody na D5 u Žebráku a také v Praze v Českobrodské ulici. Na dálnici D5 z Plzně směrem do Prahy čekejte zdržení u Žebráku. Na 30. kilometru v noci havarovala dodávka s nákladním autem. Stále se tam projíždí pouze jedním pruhem. Kolona má asi kilometr a zdržení 10 minut. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna čekejte zdržení za sjezdem na Benešov. Na mostě Šmejkalka na 23,5 kilometru je omezení, navíc je tam teď hlášená i nehoda. Kolona je už z 20. kilometru, popojíždí se asi 15 minut. Zdržení je na D1 také na příjezdu do Brna z Ostravy u sjezdu na Slavkov na kilometru 209,5 práce silničářů v pravém pruhu, popojíždí se 10 minut. 10 minut naberete také na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic, tam je kolona před Benešovem, pomalu se jede už od Mrače. A v Praze čekejte komplikace. V Českobrodské ulici směrem z centra do Běchovic u nájezdu na Štěrboholskou spojku řeší nehodu dvou osobních aut v křižovatce, projíždí se tam pomaleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude slunečno, během dne přibývání oblačnosti a večer v Čechách ojediněle déšť. Teploty na západě do 20 stupňů, jinde až 26. Tolik zprávy.
1: Pěkné ráno, je 9 hodin a 6 minut, přesně posloucháte Radiožurnál Sport a dnes je také 4. července a svátek slaví Prokop, takže mu přejeme všechno nejlepší.
2: Radiožurnál Sport
4: a Markéta Salaj-Svozilová.
1: Nejlepším střelcem na aktuálním mistrovství světa ve fotbale Argentinec Lionel Messi, který svůj tým nasměroval do osmifinále turnaje. Argentina totiž porazila Kap Verdi 3-2 v prodloužení. No a víc už se dozvíte za pár minut po písničce. Příjemný poslech.

0: Fotbalista Argentiny slaví postup do osmifinále mistrovství světa. Kapverdy nakonec porazili 3-2 po prodloužení a nejen o tomto utkání si budeme povídat s fotbalovým útočníkem a dlouholetou oporou Slávie Milanem Škodou. Hezké ráno.
1: Hezké ráno.
0: Lionel Messi dal gól a je aktuálně nejlepším střelcem turnaje. Opět ta jeho branka vypadala z pohledu diváka velmi jednoduše, tak je to tak i ve skutečnosti?
1: No tak ve skutečnosti to určitě tak není, protože je to hodně těžký, je to dlouhý balon jako do běhu a on prostě si to přebral úplně fantasticky. Měl ten první dotek úplně tak, že mu to zůstalo u nohy a vlastně se mohl dostat rovnou do zakončení. Myslím, že v takovýhle kvalitě je to prostě hodně těžký a ne každý to zvládne v takovýhle kvalitě, jako to Messi předved.
0: Mm-hmm. V čem vidíte aktuálně největší kvality Messiho? Protože připomeňme, že jemu už je 39 let.
1: Tak u něj ten věk je fakt jen číslo, protože samozřejmě největší kvality jsou v driblingu, jsou v nějakým prvním doteku, v nějaký kvalitě výběhu místa a to, když je prostě s míčem, tak je prostě nejlepší na světě.
0: Na Radiožurnálu Sport si povídáme s fotbalovým útočníkem a dlouholetou oporou Slávie Miladem Škodou. Kapverdy při své premiéře na mistrovství světa v základní hrací době ani jednou neprohráli, ani tedy ale nevyhráli. Tak jak se vám líbil jejich výkon?
1: Tak myslím si, že jejich výkon nebyl vůbec špatný, protože když vezmeme to, že hráli proti mistrům světa, tak si myslím, že jejich výkon byl dostatečný a že párkrát i dokázali v nějakých fázích přehrát Argentinu a dali dva krásný góly, i když si třeba nevypracovali úplně 100% šanci, ale dali prostě dva nádherný góly a určitě Argentinu potrápili.
0: Do osmifinále prošla taky Kolumbie, která porazila Ghanu 1-0. Jeho americký tým zatím hraje, řekněme, docela ekonomicky, protože zapíná v zápasech jen na krátké momenty, ale zatím mu to vychází. Tak jak na vás Sparta kolem Luise Diaze působí?
1: Tak vyhráli svoji skupiny, měli tam Portugalce a vyhráli skupinu, takže zatím určitě dobře. I tenhle ten zápas, co hráli s Ghanou, tak sice dali góla hned na začátku, ale Ghana na to, jak má dobrý tým, kvalitní tým, tak vlastně se nedostali ani žádný pořádný střele na branku, takže Kolumbie to zvládla velmi dobře a myslím si, že může jít i dál.
0: Egypt po penaltovém rozstřelu zase vyřadil Austrálii. Vy jako útočník jste také hodněkrát šel na penaltu, tak dovedete si představit ten tlak v boji o osmifinále mistrovství světa a vlastně co musí člověk udělat, aby ho to takzvaně nesemlelo?
1: No ten, jako upřímně musím říct, že ten tlak je obrovský a vždycky, když to vidím takhle v té televizi, tak těm hráčům to vůbec nepřeju, protože ten tlak je fakt velký. Ještě když je to takhle za ten národní tým na mistrovství světa, tak se to ještě znásobuje a není to lehká situace a samozřejmě může se stát prostě, že nedáte, no ale ty nejlepší většinou dávají, ale je to prostě náhoda. Někdy.
0: A vy jste měl třeba nějaký, řekněme, tajný recept na to, když jste se dostával do takovéto podobné situace, tak jak jste s ním bojoval?
1: No, tak já jsem, prostě jsou typy hráčů, který prostě vědí, že jdou na penaltu a že ji proměnějí. A já jsem takový úplně nebyl, já jsem prostě si přehrával ty scénáře, to, co se stane, když to nedám. A takovýhle tyhle ty věci, takže úplně vždycky jsem nebyl o tom přesvědčený, že ji dám, ale nejdůležitější bylo prostě rozhodnout se, do jakého místa budete kopat, kam to chcete dát. A to asi bylo to nejdůležitější. No, nikdy jsem to nechtěl dávat po zemi k tyči, že když mi to prostě golman trefí stranu, tak má velkou šanci to chytit. Takže jsem se snažil dávat takový spíš nahoru někam. A naštěstí v těch důležitých momentech mi to vycházelo.
0: Říká Milan Škoda, moc děkujeme za váš čas a přejeme pěkný víkend.
1: Taky, mějte se krásně, nashledanou.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: posledních týdnech si v encyklopedii radiožurnálu Sport představujeme jednotlivé účastníky fotbalového mistrovství světa a to nejlepší nakonec, jako poslední na řadu přichází obhájci titulu z Argentiny. Hned na premiérovém mistrovství světa v Uruguayi hrála Argentina finále, ale domácímu výběru podlehla. První titul slavili Argentinci v roce 1978 na turnaji, který pořádali. Hlavní hvězdou byl tehdy šestigólový Mario Kempes. O 8 let později tým okolo Diega Maradony triumfoval na šampionátu v Mexiku. Na dalším turnaji v Itálii ale Argentinci prohráli ve finále se západním Německem. I v roce 2014 v Brazílii nezvládli poslední zápas šampionátu, když v boji o titul podlehli Německo. Německu letos Argentinci obhajují již zmiňovaný triumf z Kataru. Historicky nejvyšší vítězství si argentinští fotbalisté připsali v roce 1942, když rozstříleli Ekvádor 12-0. Naopak nejvyšší prohra byla 1-6 a to hned třikrát. Víte, s kterými soupeři?
1: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: A bylo to v roce 2018 se Španělskem, v roce 2009 s Bolívií a v roce 1958 s Československem. Opět gólu 0-5. Argentinci prohráli také s Kolumbií v roce 1993. Na letošním mistrovství světa Argentinci zatím vyhráli všechny 4 zápasy, i když ten poslední v noci na dnešek až po nerozhodném výsledku v základní hrací době. Do osmifinále tým okolo Lionela Messiho postoupil po výhře nad Kapverdami 3-2 po prodloužení. Předtím ve skupině porazili Argentinci postupně Alžírsko, Rakousko a Jordánsko.
2: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

teď trochu o Formule 1, protože kvalifikaci na sprint ve Velké ceně Británie vyhrál domácí jezdec Lewis Hamilton z Ferrari. Sedminásobný mistr světa zvítězil o 11 000 sekundy před lídrem světového šampionátu Italem Kimim Antonellim z Mercedesu. Třetí skončil Nizozemec Verstappen z Red Bullu. Sprint na 17 kol začne dnes ve 13 hodin odpoledne a vše tedy uslyšíte alespoň zpravodajsky ve vysílání Radiožurnálu Sport.

První finálový den mistrovství světa juniorů a závodníků do 23 let v rychlostní kanoistice přinesl české výpravě hned 3 medaile. Kanoista Adam Rudolf získal zlato na trati 500 metrů ve starší kategorii. Juniorskou mistryní světa se stala kajakářka Barbora Janotová na kilometru. Kanoista Ondřej Procházka pak přidal na 500 bronz. Všem medailistům gratulujeme a teď písnička od Klok Klok Someday Soon.

0: Radiožurnál je 9.30. Tereza Tomášková a aktuální zprávy.
1: Stát už letos vybral od řidičů za dálniční známky přes 5 miliard korun. Vyplývá to z dat státního podniku Cendis, který systém spravuje. Nejvíce prodalo 10 denních známek, po nich následovaly roční. Podle mluvčí Cendisu tržby za dálniční známky meziročně mírně rostou pravidelně. Ve Velehradě začínají Dny lidí dobré vůle. Cyrilometodějské slavnosti patří k nejvýznamnějším církevním svátkům v zemi. Připomínají příchod slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Každý rok na ně přijíždějí desítky tisíc lidí. Slavnosti v 18 hodin.

0: Magistrát upozorňuje, že při vzpomínkových akcích ke 160. výročí bitvy u Hradce zazní na Velkém náměstí v 4:30 odpoledne hromadná salva nastoupených jednotek při vojenské ceremonii. V 7 večer pak začne bitevní ukázka v Šimkových sadech, kde vojáci použijí i historická děla. Sport. Fotbalisté Argentiny zvítězili nad Kapverdami 3-2 po prodloužení a postoupili do osmifinále mistrovství světa. V něm je čeká Egypt, který vyřadil Austrálii po remíze 1-1 a úspěšném penaltovém rozstřelu. Postup slaví taky Kolumbie, která vyhrála nad Ghanou 1-0. Kvalifikaci na sprint ve Velké ceně Británie Formule 1 vyhrál domácí jezdec Lewis Hamilton na Ferrari. Sprint začne hodinu popoledni.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolony na D1 u Šmejkalky a také na příjezdech do Brna. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna se postupně rozjíždí kolona před omezením na mostě Šmejkalka. V zúžení na 24. kilometru stálo chvíli nepojízdné vozidlo, už ale odjelo. Kolona od Prahy se tak dává do pohybu. Teď se popojíždí mezi 16. a 20. kilometrem. Zdržení od Velkých Popovic na Šmejkalku 15 minut. Zdržení čekejte i na dálnici D1, také na příjezdech do Brna. Nejprve z Ostravy u sjezdu na Slavkov na kilometru 209,5 pracují silničáři v pravém pruhu. Kolona začíná za Rousínovem na kilometru 213, zdržení 20 minut. A na D1 je před Brnem kolona také na příjezdu z Prahy, a to u Kývalky mezi kilometry 180 a 182, tam je zdržení 10 minut, na vině také práce údržby. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy hlásíte váznoucí provoz za sjezdem na Roudnici. Na 24. kilometru je dlouhodobé omezení a zpomaluje se.
3: Kolem 24. kilometru k tomu zúžení, kde to dneska jede jenom v jednom pruhu, a kolem 24. kilometru se tam tvoří nárazovitě kolona až do zastavení.
2: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude slunečno, během dne přibývání oblačnosti a večer v Čechách ojediněle déšť. Teploty na západě do 20 stupňů, jinde až 26. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál.

9 hodin a 35 minut posloucháte Radiožurnál Sport a dnes samozřejmě pokračuje fotbalové mistrovství světa svými osmifinálovými zápasy. 7 hodin večer českého času Kanada vyzve Maroko a ve 23 hodin českého času pak Paraguay Francii a všechny zápasy, o kterých jsem tedy hovořila, uslyšíte také v přímých přenosech na Radiožurnálu Sport.

0: 9:38 posloucháte Radiožurnál Sport. No a samozřejmě hodně mluvíme v těchto momentech o fotbalovém mistrovství světa. Dnes začíná také Tour de France, no ale ještě jeden velice významný podnik, a to tenisový, a to konkrétně Wimbledon. A právě i proto jsme teď ve spojení s naším reportérem, který je přímo na místě, Jaroslavem Plašilem. Jardo, vítej ve vysílání.
1: Hezký den.
0: Včerejší den byl z českého pohledu hodně bohatý a také docela úspěšný, tak pojďme si ještě vrátit vlastně k českému derby. Barbora Krejčíková porazila Nikolu Bartuňkovou, tak jaký to byl zápas a je Barbora Krejčíková v takové formě, aby třeba mohla navázat na triumf ve Wimbledonu?
1: Těžko říct, jestli až takhle, ale samozřejmě dostává se stále do takové té své formy. Ona je trošičku podobná. Přemýšlel jsem, který z tenistů dřív něco takového měl v sobě. Napadá mě Stan Wawrinka, byť teď vůbec nechci srovnávat jako různé styly a tak dál. A samozřejmě mužský, ženský okruh. Ale takový ten typ tenisty, který je nějakou dobu vždycky na okruhu, pohyboval se tam vždycky nahoře, ale pak prostě přijde jeho chvíle, jeho turnaj a on je schopný to vyhrát, že chytne takovou tu svou slinu, najednou se cítí dobře, věří si. A něco podobného má i Barbora Krejčíková, ale samozřejmě u ní záleží na tom, jaký podrží zdraví, protože s tím fakt jako bojuje nejenom celou tuto sezonu, ale i v minulosti. A to bude určitě klíčové. A na druhou stranu teď má, nebo bude mít proti sobě velmi silnou soupeřku Karolínu Muchovou a tam ty šance budou dost podobné, protože to je taky hráčka, která už by konečně chtěla mít velký grandslamový úspěch, ten největší, protože už byla samozřejmě ve finále Roland Garros. Takže teď je i škoda, že se takhle potkají Barbora Krejčíková s Karolínou Muchovou, protože obě by mohli dojít daleko i tak zkrátka.
0: Vlastně ale došlo i k jednomu docela úsměvnému momentu, protože Barbora Krejčíková se vlastně potkala všetně s Karolínou Muchovou, ta jí ale nevyzradila, že bude vlastně její další soupeřkou, tak mohl bys ještě trošku blíže přiblížit právě tuto situaci?
1: No, je to zajímavé, Barbora Krejčíková má takovou tradici, že nechce znát jméno soupeřky dopředu, že se ho dozví až ten den, kdy bude hrát, když ráno třeba si dělá snídani nebo nějaký jiný rituál, tak se zkrátka dozví, s kým půjde hrát na kurt. No a Karolína Muchová ta říkala, že samozřejmě o tom četla, o té tradici ví a že jako z legrace samozřejmě to říkala, přemýšlela, jestli náhodou ji trošičku nerozhodí tím, že jí řekne, že hrají spolu, ale to byla spíš jenom taková legrace. Ona se spíš divila tomu, že to vůbec jde v dnešní době si to takto uchovat, když se na vás valí z každé strany stovky, tisícovky zpráv, že to je skoro až nemožné něco takového dodržet, ale samozřejmě každý to má jinak a je možné, že když někdo cíleně třeba ty zprávy nevyhledává, že se mu to může i podařit, když takový plán má. Na druhou stranu, i kdyby to tak bylo, tak Barbora Krejčí si troufám říct, je tak tenisově chytrou tenistkou, že ona nemá problém s tím tu hráčku rychle načíst a pak i druhá věc, ona jak už je na okruhu dlouho, tak vlastně dá se říct, že všechny hráčky velmi dobře zná. Byť tam samozřejmě občas přijdou nová jména, jako třeba to bylo v případě včerejší soupeřky Karolíny Muchové, tak ale z drtivé většiny platí, že už s těmi tenistkami aspoň třeba trénovala, takže velmi dobře zná všechny.
0: A jaký byl vlastně ten včerejší duel Karolíny Muchové proti její soupeřce Savangagové, za výslovnost?
1: Ne, v pořádku, protože je to velmi těžké jméno. Jako pro nás, že jo, to se nemáme podle mě za co stydět, protože jako spousta cizinců jako neumí říct naše jména, tak je to vlastně i naopak. To je naprosto normální a ta soupeřka byla velmi houževnatá, velmi dobře se pohybovala. Myslím si, že bylo i velmi znát, že už nějakou dobu na trávě je, hrála kvalifikaci a naopak Karolína Muchová přiznala, že se necítila úplně dobře v tom včerejším duelu, že to nebylo úplně ono, jak předtím hrála dobře v Bad Homburgu ten turnaj, jak se cítila na trávě skvěle, pak jí to nějakým způsobem vydrželo i v těch dvou předchozích zápasech tady ve Wimbledonu, byť toho času neměla opravdu vůbec moc, protože tam byl jen jeden volný den mezi tím, než zase začala hrát, takže ona říkala, že jí to i připadá jako jeden velký turnaj, pořád stále stejný, tak teď se jako necítila dobře a ale zvládla to ve dvou setech a to bylo důležité, protože kdyby ten zápas pustila v uvozovkách do tří, tak kdo ví, jak by to dopadlo.
0: Dnešní den bude také z českého pohledu hodně bohatý a začneme vlastně ženou, která půjde do akce jako poslední, a to Linda Nosková, protože ta vyzve Rumunku Kirseovou a oni se už vlastně střetnou letos, tuším, po šesté, když tak mě oprav, ale jak je Linda Nosková tak připravena tedy na tuto Rumunku, protože myslím si, že to je docela neobvyklé, že se takto setkají po šesté už.
1: No, je to hodně neobvyklé, samozřejmě občas se stane, že hráčky na sebe narazí častěji. Linda Nosková vzpomněla předloňskou sezonu, kdy takto docela často hrála s Igou Švjontekovou. Začalo to v Austrálii, kde ji porazila, pak přišly tři porážky v sezóně a už to, že spolu hráli čtyřikrát takto v jednom roce, už to není obvyklé. Teď spolu hrají velmi často v první polovině roku a pro Lidovskovou to jako nebyl úplně, myslím, že příjemný los to pro ní není, protože poslední zápasy dva prohrála. A tak úplně si myslím, že nevítá to, že si znovu zase zahraje se soupeřkou, kterou jinak velmi dobře zná, která oznámila už dopředu, že tohle bude její rozlučková sezona. Ono, jak to oznámila, tak se najednou tak dokázala uvolnit, že hraje asi možná nejlepší sezonu vůbec, takže Linda Nosková i říkala, že v uvozovkách jí to nevěří, dělala si legraci, protože fakt hraje skvěle.
0: Další Češkou, která bude v akci, bude Marie Bousková a ta dnes bude mít mimořádně napilno, protože jednak vyzve v pravé poledne Samsonovou, ale také bude hrát debl, tak jak to vlastně má tato česká hráčka?
1: No určitě velkou prioritu v singlu, to je jasné, to mají všechny ty singlistky, které hrají doplňkově i debl, takže v tomto případě je to jasné. Marie Bousková bude mít proti sobě Ludmilu Samsonovou, se kterou taky vlastně je to podobné jako Linda Nosková, že ty poslední dva duely prohrál, má to těsně negativně, stejně jako Linda Nosková tu bilanci, takže soupeřka těžká na trávě, určitě hraje velmi rychle a to bude hlavní to, aby se dnes Marie Bousková pokusila nějakým způsobem pracovat s těmi ranami, vyblokovat je, dobře se pohybovat, být trpělivá, čekat na šance a pak se uvidí, v jakém rozpoložení půjde do deblového zápasu, který bude samozřejmě zajímavý, protože se Sarou Soribesovou Tormovou budou hrát proti Kateřině Siňakové a Taylor Townsendové turnajovým jedničkám, takže velmi těžký taky, no, velká škoda, že se takhle ty páry potkají už z kraje turnaje, protože by mohly jít oba hodně daleko, si myslím.
0: A ještě nesmíme zapomenout také na mužský pavouk. Jiří Lehečka vyzve Španěle Munara, tak jak to má vlastně tento zástupce českého singlu na turnaj ve Wimbledonu?
1: No, Jiří Lehečka zatím tak působí nenápadně, protože přeci jenom velká pozornost teď byla upřena na Jakuba Menšíka, uhrál semifinále na Roland Garros, byl to ohromný úspěch a čekalo se, jestli už prorazí i na trávě, kde přeci jenom ještě sbírá zkušenosti, stále to musíme říct, vzhledem k tomu, že je mu 20 let, tak ta jeho kariéra je na začátku. Jiří Lehečka ale vypadá velmi dobře, připravený. On to říkal, že paradoxně mu vlastně pomohlo, že nejlepší přípravou bylo to, že vypadl brzo v Paříži, že měl dost času na to se hezky připravit. Na travnatou sezonu má teď svému soupeři co oplácet, protože s ním prohrál v Davis Cupu, ale už ho předtím taky dvakrát porazil, takže si myslím, že Jiří Lehečka na trávě by mohl cítit dobrou šanci. Pokud bude servírovat jak v těch předchozích zápasech, tak by to mohl zvládnout, protože má právě i v tom servisu velkou výhodu, to je na trávě velmi silná zbraň.
0: Říká náš tenisový reportér, který je přímo ve Wimbledonu, Jaroslav Plašil. Moc ti děkujeme a rozhodně se tak neslyšíme dnes naposledy.
1: Hezký den.

0: Bylo nedlouho po sametové revoluci, lidem se svobodně otevřel svět a českoslovenští fotbaloví fanoušci se tak mohli těšit na mistrovství světa v roce 1990. Do Itálie jich tehdy za národním týmem vyrazili tisíce. Reprezentace, do které se třeba mohli vrátit emigranti Kubík a Knoflíček, pak odehrála poslední šampionát za společnou Československou federaci. Je tedy další díl našeho seriálu o fotbalových mistrovstvích světa. Tak už to tady je, jedem
1: do Itálie, atmosféru se snažili nažavit před turnajem i umělci. Třeba Karel Wagner se Zdeňkem Borovcem písní Dáme gól, kterou jste tehdy nemohli neslyšet. A fotbalisti za to na šampionátu vzali. Na úvod porazili tým USA 5-1.
2: Gazeta dello Sport cituje výrok kapitána našeho mužstva Ivana Haška, že fotbalisté chtěli splnit úspěšným výsledkem dva dárky. Jeden pro prezidenta Havla, druhý pro československé fotbalové fanoušky.
1: Informoval tehdy Československý rozhlas, že výkonu národního týmu s kapitánem Haškem nebo útočníkem Skuhravým si všímali i v zahraničí. Reprezentace pak vyhrála taky nad Rakouskem 1-0 a měla jistý postup do osmifinále, kterému nemohla zabránit ani závěrečná prohra ve skupině 0-2 s Itálií. A čekalo se na dalšího soupeře.
3: Aby jsem byl upřímný, tak aby jsem si přijal Kostariku, ale to vie, čo nám prisúdi športový osud a kto nám príde, s tým sa zdravo a športovo popasujeme.
1: Kouč Josef Vengloš, který po turnaji šel trénovat do anglické ligy Aston Villa, se ukázal jako dobrý věštec. Před československou fotbalovou reprezentací opravdu stála Kostarika, kterou odhodlaný národní tým porazil 4-1.
4: Vážení poslucháči, dopřál by som vám vidět radost na tvárach našich chlapců, najmä na Tomášovi Skuhravom. 3 góly, to boli hrozienka v našej hre, Tomáš.
5: No, na mistrovství si teda 3 góly, jsem šťastný a budeme pokračovat dál, pokusíme se jít dál. No. Děkuju celému manšaftu a chtěl bych poděkovat i tím maličkým těm divákům, co tady byli, a jsem hrozně šťastný, že jsme postoupili dál mezi 8 nejlepších na světě.
1: Vyprávěl pro Československý rozhlas Tomáš Skuhravý, který byl nakonec z 5 góly druhým nejlepším střelcem mistrovství světa a otevřel si cestu k úspěšné kariéře a slávě v Itálii, kam na šampionát vyrazili po změně poměrů v Československu tisícovky fanoušků. Jak je vidět v dokumentu Ciao Italia, před čtvrtfinále s tehdejším západním Německem byli fanoušci ve varu. A ještě jednu věc ze zákulisí dokument odhaluje. Za národním týmem dorazila legendární gymnastka a tehdy poradkyně prezidenta Václava Havla Věra Čáslavská, která dala hráčům střep pro štěstí a snažila se jim dodat ještě víc kuráže proti favoritovi.
6: A kluci, až dneska budete hrát, jo, tak si vzpomeňte na jednu holku, která v tom Mexiku taky teda měla tu trému. A řekněte si kuráž, jo, a s tím pořádným jadrným r. A hejte, my vám držíme palce, a stejně to bude výborný, my jsme se domluvili, že jo, je nám to jasný. Takže já tady dám teda, prosím vás, ten střep, jo. No, a hejte, kluci, držte se.
1: A Věra Čáslavská přivezla i vzkaz od prezidenta Havla, který nemohl na čtvrtfinále dorazit, protože měl v Československu spoustu politických povinností.
7: A vaše vystoupení na mistrovství světa i postup do čtvrtfinále má v naší vlasti veliký ohlas. Tým, který celá léta vypadal jako nesourodé těleso s nahodilými výsledky, se najednou změnil k nepoznání a jeho vůle po vítězství slušnými prostředky je tolik podobná úsilí celé naší společnosti.
1: A Václav Havel tehdy ve svém pozdravu ještě napsal.
7: Pohled do mého programu napovídá, že 8. července mám volný den. Zdraví vás, Václav Havel.
1: Jenže českoslovenští fotbalisté se do finále nedostali. Právě ve čtvrtfinále podlehli pozdějším mistrům světa, západním Němcům 0-1. Když po zákroku Františka Straky na Jürgena Klinsmana pískl rozhodčí Helmut Kohl penaltu a z té Mateus rozhodl. Reprezentantům se verdikt Rakušana nelíbil, stejně jako jeho řízení zápasu. A po příletu do Prahy o tom jasně mluvil útočník Ivo Knoflíček.
8: Ale velkou zásluhu i na tom vítězství západní Němců měl samozřejmě rozhodčí z Rakouska. Myslím si, že to ovlivnilo celý zápas utkání. Od začátku nadával hodně žlutých karet a tím pádem kluci nemohli jít 100% do osobních soubojů. Takže si myslím, že ovlivnil utkání.
1: Povedené mistrovství světa 1990 v Itálii ale znamenalo pro hodně československých fotbalistů cestu za zahraničním angažmá, kterému po změně poměrů už nic nebránilo. Mirko Vasič, Radio.

0: Roční modely Škoda Dynamic nyní pořídíte se zvýhodněním až 153 tisíc korun. Nyní navíc s předplaceným servisem Standard a prodlouženou zárukou na 5 let nebo do 60 tisíc kilometrů v ceně vozu. Vyberte si z nabídky modelů Fabia, Scala, Karoq, Kamiq, Octavia a Octavia Kombi. Akční modely Škoda Dynamic. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
1: Radiožurnál bylo 10 hodin. Jsou tu aktuální zprávy a s nimi Tereza Tomášková.
2: V Česku stoupá aktivita klíšťat. Slováci v referendu rozhodují o možném zrušení doživotní renty pro premiéry. Další tři čeští tenisté budou hrát o postup do osmifinále Wimbledonu. Omezení brzdí provoz na dálnici D1 na příjezdech do Brna z Prahy i z Vyškova. A bude slunečno, během dne přibývání oblačnosti a večer v Čechách ojediněle déšť. Teploty na západě do 20 stupňů, jinde až 26.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Meteorologové varují před klíšťaty. Na většině území se jejich aktivita po deštích zvýšila na 4. stupeň z 5. To znamená vysoké riziko. Situace by se v příštích dnech na některých místech mohla ještě zhoršit.
4: Třeba na Mostecku, Chomutov nebo na jihu Čech, České Budějovice, okolí Vysočina. Souvisí to jako i s tou teplotou a se srážkama.
5: Říká Martin Možný z Českého hydrometeorologického ústavu. Lidé by proto měli používat repelenty, nesedět v trávě a po návratu domů se prohlédnout, říká vedoucí Národní referenční laboratoře pro lymskou boreliozu Kateřina Kibicová.
6: Zvlášť právě v těch městech, protože tam klíšťata podle těch našich nejnovějších výzkumů ve městech jsou klíšťata mnohem infikovanější než někde uprostřed lesa.
5: I letos podle Kibicové mírně přibývá případů boreliozy. Proti závažnější klíšťové encefalitidě Státní zdravotní ústav doporučuje očkování. Sára Adamcová, Radiožurnál.
2: Energetické firmy plánují letos investovat do přenosové sítě přes 40 miliard korun. Chtějí tak předejít možným výpadkům elektřiny. Rozsáhlý blackout přesně před rokem postihl velkou část Česka. Například správce páteřní přenosové soustavy ČEPS chce letos investovat asi 13 miliard. Plánuje třeba výstavbu nových dvojitých vedení velmi vysokého napětí nebo výstavbu nových rozvoden. V hlavním městě například vzniká nová transformovna Praha Sever. Další investice plánují i ČES nebo firma EGD. Na Slovensku dnes můžou lidé v referendu rozhodnout o zrušení doživotní renty pro premiéry a obnovení elitních složek policie, které současná vláda rozpustila. Aby byly výsledky hlasování platné, musí se zúčastnit aspoň 50% oprávněných voličů. Kvůli začátku dovolených se ale očekává nízká účast. Kapli hradu Bezděz dnes posvětí sochu Panny Marie Montserratské. Jde o kopii Černé Madony, kterou do někdejšího kláštera v roce 1666 přinesl řád benediktinů. Originál je ze dřeva, kopie z Labského Pískovce, říká kastelán Bezdězu Kamil Seidl.
7: Pak po zrušení kláštera byla přenesena do kostela. Tak jsme oslovili akademického sochaře pana Milana Váhu, který mimo jiné dělal sochy na Karlově mostě.
8: Sport. O postup do osmifinále Wimbledonu budou dnes v Londýně hrát tři Češi. Jiří Lehečka se utká se Španělem Munarem, Marie Bousková s Ruskou Samsonovovou a Linda Nosková s Rumunkou Kirsteovou, která před časem oznámila, že hraje poslední sezónu kariéry. Podle Noskové jí takové rozhodnutí mohlo pomoci k dobrým výkonům.
9: Oznámila, ale já jí toho zda nevěřím po tomhle roce. Je to asi jednoduchý, že z člověka to tak nějak spadne a hraje o hodně uvolněněji, co sama to i vlastně říká, že jí to hodně pomohlo. Ale jak říkám, no, úplně jako nevidím, že by končila tento rok.
8: Jako první z Čechů se na kurtu představí Bousková krátce popolední.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Kolony na D1 u mostu Šmejkalka také před Brnem. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna po pojíždí kolona před omezením na mostě Šmejkalka. Před 24. kilometrem se pomalej jede od Pražského okruhu z 12. kilometru. Zdržení celkově na Brno 20 minut. Navíc v koloně hlásíte i nehodu.
11: V 21. kilometru před otočkou na Benešov došlo k dopravní nehodě dvou aut v pravém jízdním pruhu. Už je to tam odstavené, tak jenom ať řidiči dávají pozor. Jsou tam lidi ve vozovce.
10: Zdržení čekejte i na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Ostravy. Kolona začíná u Rousínova na kilometru 214 a asi 20 minut se pak jede krokem do omezení u sjezdu na Slavkov na kilometr 209,5. Na D1 pak je kolona také na příjezdu do Brna z Prahy. Silničáři pracují u Kývalky na kilometru 182, fronta 3 kilometry, zdržení 15 minut. Také na D8 na dálnici z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Duxany práce údržby na 33. kilometru, tam je zdržení 10 minut. A na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova u Vystrkova také opravují vozovku, zdržení směr Pelhřimov 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude slunečno, během dne přibývání oblačnosti a večer v Čechách ojediněle déšť. Teploty 22 až 26 stupňů, na severu a na západě Čech kolem 20 a na horách 15. Tolik zprávy.
12: Hezké sobotní dopoledne, je 10 hodin a 5 minut, posloucháte Radiožurnál Sport a v následujících minutách, respektive hodině, si můžete vychutnat a poslechnout si reprízu pořadu Desítka Pavla Horváta. Příjemný poslech.
0: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
13: Krásný den, milí posluchači, zapnuli jste si Radiožurnál Sport a tu tradiční čtvrteční Desítka Pavla Horváta. Pavla, vítám ve studiu, dobrý den.
14: Dobrý den.
13: No a Pavle, ty ve čtvrtek tradičně zveš hosty, velmi rádi třeba vzpomínáme na tvé společné úspěchy s nimi, tak koho si dneska pozval?
14: Tak my už s mým dnešním hostem můžeme jenom vzpomínat. Je to můj bývalý spoluhráč ze Slávy a z Teplic a z reprezentace. Troufnu si říct můj kamarád Karel Rada. Karliku, ahoj.
15: Ahoj, zdravím vás a dobrý den všem.
13: Karle, vítejte v Desítce Pavla Horváta.
16: Host Desítky Pavla Horváta.
13: Karel Rada, vicemistr Evropy z roku 96, účastník Eura 2000, dvojnásobný vítěz českého poháru se Slaví a s Teplicemi. Oba ty úspěchy má s Pavlem Horvátem. Nicméně, když začneme u toho reprezentačního tématu, tak Pavel Horvát s vámi taky něco odkroutil, ale přece jenom rok 96. Vzpomínáme na to, teď to bylo 30 let od finálového utkání ve Wembley. Pro vás, kam to řadíte v kariéře?
15: Asi ten vrchol mý kariéry, prostě to nepovede se to každému, není to každý den a vidíme to i teď, jak je těžký prostě prosadit se třeba na mistrovství světa jenom, takže já jsem za to hrozně rád a je to můj vlastně fotbalový vrchol absolutní.
13: No asi už lidé ani nespomenou, z jakého klubu vy jste tam tehdy šel reprezentovat, protože si vás hodně spojují, jak už jsem říkal, třeba se Slaví, s Teplicemi, ale to bylo zhané, vidíte.
15: Bylo to ze Sigmy Olomouc samozřejmě a bylo to vlastně i díky trenérovi Bricknerovi. Podařila se nám ta sezóna, byli jsme vlastně, myslím, druhý v lize jsme skončili potom, takže i díky tomu všemu, našim výsledkům, tomu týmu, jak to šlapalo a bylo nás tam hlavně víc ze Sigmy, jo, což si myslím, že bylo i velký překvapení pro všechny, protože opravdu ten rok byl velmi dobrý.
14: A jak jsi vnímal ty hvězdy kolem sebe, protože přeci jenom furt jsi byl v Olomouci v tu chvíli, neměl jsi za sebou žádný velký angažmá, samozřejmě kromě Dukly, ale jak jsi vnímal ty v uvozovkách hvězdy kolem sebe, který už měli zkušenosti z zahraničí třeba?
15: Opravdu pro mě to byl reprezentační jakoby skok do Ačka rovnou, kdy spoustu kluků vlastně musím říct i prošlo reprezentacema mládežnickýma, což já jsem neprošel. Já jsem byl spíš možná v nějakých výběrech nebo v něčom, takže pro mě to byl první skok vlastně takhle předtím.
14: Promiň, další zpráva pro ty naše posluchače, protože ty cesty prostě nejsou nalajnovaný. No? Někdo projde všechny reprezentace a pak tam nebude nakonec a Karel prostě jel svoji cestu a dostal se na Euro. No,
15: no tak já asi musím říct, že opravdu, jak jsi zmínil, bylo tam spoustu hráčů a musím říct v dnešní době, jak na to člověk nahlíží, výborných hráčů. Jo, ať už někteří byli v zahraničních klubech, tak někteří vlastně následně všichni skoro odešli do zahraničí a hlavně v těch klubech, velkých klubech hráli, prosadili se. A jak jsi zmínil, já jsem nebyl typ hráček nějaký, který by exceloval nějakýma středopola s nějaký výborný klíčky nebo někde, že já jsem byl prostě dříč a bojovník a tohle všechno jsem si myslím vybojoval jenom tím, že jsem si zatím šel a chtěl jsem to hrozně moc, ale povedlo se to a člověk tomu potřebuje zdraví, štěstí a všechno okolo.
14: To je krásný, jak Karel se jako ohodnotil sám. Takhle to třeba cítíš a vlastně je super, že ten hráč si tu svoji roli řekne, přijme jí a vlastně děláš všechno pro to, aby ten tým byl úspěšný, byť třeba tím, že seš jenom dříč a nebo bojovník. Já samozřejmě Karla vnímám jako hráče, který měl obrovský přehled, který měl fantastickou defenzivu a organizaci defenzivy a skvělou hru hlavou, takže těch plusů bylo daleko víc než jenom takhle, že si řekneš, jako, že seš dříč. No.
13: A musel být Karla Rada asi pořádně odolný chlapík, když si představíte Euro 96, ta cesta Uhrinova výběru přes skupinu z Němci, Italie, Rusy, přes čtvrtfinále. Připomínali jsme si taky Poborského slavný lob. V těchto všech duelech proti těm soupeřům Karel Rada ještě nehrál. A pak přišlo semifinále na Old Trafford, na Manchester United a vy jste byl v základní sestavě. To mi neříkejte, že jste byl úplně ledový.
15: No, tak nebyl jsem úplně v klidu. To si musíme říct.
14: Ale jak znám Karla, on to na sobě podle mě nedal moc znát.
15: Nechceš to nechat znát, ale samozřejmě trošku vybruješ, klepeš se, protože samozřejmě si ve velkém očekávání, obrovský zápas v té době Francie, obrovský hvězdy, velký. Samozřejmě vzniklo to díky tomu, že jsme tam spoustu měli třeba vykartovaných hráčů v té době. Jo.
13: Ten hráč Suchopárek, Babel a Látal, myslím.
15: Takže my jsme potom naskakovali a jsem hrozně rád, že jsem dostal důvěru a díky tomu možná semifinále jsem se dostal i tomu výkonu potom do finále. Jo, takže pro mě to byl obrovský zápas jako jo, a myslím si, že i všichni byli v očekávání vlastně vůbec, jak tenhle zápas dopadne, jak skončí, protože těch změn tam bylo několik, takže...
13: No ale přece jenom, měl jste tam někoho v týmu, kdo vás trošku pozbudil, vedle koho jste se cítil, že to prostě půjde? Protože jste to jmenoval, tam byl Jurij Džerkev, byl tam Zidane, vy jste s nimi hráli dlouho vlastně 0-0, až to došlo do těch penalt.
15: Musím zmínit hlavně, proč to celý takhle vzniklo, i to mistrovství Evropy asi a kam jsme to dotáhli a kam to dospělo. Bylo to určitě kvůli fantastický partě celý, jo. Tomu týmu, který si myslím, když šel na hřiště, kdo šel, tak se tam obrovsky podporovali všichni. Nebylo to, že by tam někdo jednoho a někdo odstrkoval druhýho. Prostě tam byla výborná parta, která myslím si měla postupný cíle, si to říct, neměli jsme ten cíl asi, že tam jedeme s tím, že jdeme do finále, ale překonali jsme vlastně tu základní skupinu a pak už to byl prostě zápas od zápasu, kdy obrovská euforie po každém zápase vybouchla a ten tým byl silnější a silnější prostě.
14: No a teď teda se dostaneme k té penaltě. Ty zase, vzhledem k těm zkušenostem, první zápas takovejhle a teď jak to vzniklo, že jsi na tu pětku šel?
13: Ještě v páté sérii, že jo?
15: No jasně.
14: Jsi to šel rozhodnout.
15: Ne, my jsme si vlastně tam skončil ten zápas, to vlastně si vybavuju do dneška, protože to mám pak úplně žitky před očima, protože když se to vzpomenu dneska, tak asi bych říkal, že ne, ale...
14: Jak se mohl říct, že jdu?
15: Ne, tam vlastně jsme si posedali na zem, trenér nás obcházel u hry a ptal se postupně hráčů, přišel ke mně a říká mi, a co ty, šel bys na penaltu? Já říkám, tak jo, kdybyš to, tak asi jo.
14: Zájmu kolektivu.
15: Asi bych možná šel, jako no. A tím to jako skončilo, zase ode mě odešel, no a najednou koukám a on se ke mně vrací, říkám, ty to nevypadá dobře vůbec. A tím pádem, že většina hráčů mu řekla asi, že ne, tak přišel ke mně a říká, hele, tak šel bys spát, jo? No tak teď jsem začal samozřejmě tuhnout, trošku už to na mě začalo padat, říkám, tě, počkej, zase jako pátý, jo? Tak dobrý, jak jsem si říkám, tak už to tam možná nedojde, tak to si říká, že jdeš tu pátou, poslední, tak to už bude vyřešený, už nebudeš muset. No a nakonec to tam dospělo, že jsem teda musel jít, čel jsem, ale tam možná trošku mi v tom pomohlo i to, že vlastně v té sezóně předtím jsem kopal vlastně vesměs hodně penalty v Olomouci. Já si myslím, že jsem tam v té době dal asi celkem během sezóny jako obránce nebo jako stoper 8 gólů, z toho bylo možná 5-6 penalt.
13: Vy jste třeba v březnu jsem koukal na Zbrojovce, dal vítězný gól. V úvodu utkání jste teda tam přispěl k tomu, když jste hrál za Olomouc, takže jste to měl.
15: Takže jsem to, ale nebylo to jako to. Samozřejmě,
14: to je trošku jiná penalta.
15: To je jiná penalta a pak když jsem vzal ten míč z toho půlkruhu a šel jsem tam, tak jako teď už jsem byl úplně v pytli.
13: Můžeme si možná poslechnout, jak to tehdy dobově znělo.
17: Karel Rada, asi překvapení. Dal! Karel Rada vyrovnal na 5-5. Tak toho bych té pětici nečekal, ale jenom potvrzuje olomoucký stoper, že má na to, aby hrál velké zápasy, z ničeho si nic moc nedělat a teď to trefil dobře.
13: No, trefil jste to dobře.
15: Jo, tak já jsem
14: tím tak nějak počítal i ten komentář.
13: To byl záznam tedy archiv České televize, Jaromír Vosák s tím tak nějak počítal.
15: Ne, já jsem teda napřed jsem furt vymýšlel, tak přemýšlíte, jsem teda na to penaltu, co budete dělat, jestli počkáte na golmana, zkusíte, nebo půjdete stranu, nebo co si vyberete, nakonec jsem zvolil úplně jistotu, říkám, ne, žádný vymýšlení, prostě zvol si jednu stranu, vyber si, soustředit se na kop, ať to jenom dobře trefíš, ať to má razanci, ať to má to, a tak jsem si to vybral, vlastně to bylo daný předem, pro mě ta penalta jasná, a když to bylo jenom o tom, jak já to trefím, jak půjde golman, jestli půjde hodně brzo, půjde včas a přesně to musí.
13: Je pravda, že my s Desítkou Pavla Horváta živě letos objíždíme Česko i s Antonínem Panenkou a často vzpomínáme na ten finálový rozstřel z Bělehradu, kde šel Anton Ondruš jako třetí a pamatuju si, že jsem četl někde, že Václav Ježek, možná i Josef Engloš mu úplně tak nevěřili na ty penalty a nakonec šel a dal. A tady ten rozstřel byl specifický, že po vás šel tedy ještě jiný obránce. Můžeme si to taky zvukově připomenout.
17: Petr Koupa zatím všechny vystihl. Té páté měl velmi blízko. Jak po šesté. Jo! Je zaděláno. Teď je to na samotných hráčích, kteří teď rozhodují, kdo půjde. Je tam velké shromáždění. Mirek Kadlec, on penalty dokáže dávat. Sami hráči ho vybrali.
13: Tak takhle to znělo, tedy zase od Jaromíra Bosáka, ale přece jenom Miroslav Kadlec, taky defenzivní hráč a rozhodnul to.
15: Já to doplním jenom tuhle scénku, ještě tu poslední, protože to nebylo tak jednoduché. Jako, jo, on nikdo nechtěl jít už pak po tý pátý, teď už tam bylo, jako všichni říkali ne, ne, ne. No a prostě Luboš Kubík, který si myslím, že šel první na tu penaltu.
13: V tom rozstřelu.
15: Tak teď nikdo se tam prostě k tomu neměl, tak Luboš normálně šel, vzal ten balón a šel znova. Teď na něj všichni koukali, teď začali koukat i ty rozhodčí a sledovali Luboš Kubíka, co dělá. Říká, teď koukaj na to číslo. Říká, ty ne už, ty nemůžeš, prostě, ty už si kopal. A on říká, aha, já myslel, že to je znova, že se to může opakovat. Tak to, a to byl jediný hráč, který opravdu vždycky na to chtěl jít a který dokázal, prostě si myslím, to byl jeden z takových těch hráčů, který v těchto situacích se choval úplně super a Blupek, si myslím, jestli klidnej, ale...
18: Tak já teďka, teda, když jsme u těch penalt, tak já řeknu, proč já jsem začal kopat penalty, protože jsem přišel do Slávy a tam byl Luboš Kubík a zápas před tím nedal. Hráli jsme domácí zápas a bylo to samý, taková jako trošku hustá atmosféra, stará Slávě, kde byla dřevěná tribuna, najednou penalta a Luboš mi takhle hodil balon a říká, tak běž mladej. A v tu dobu jsem začal kopat penalty. No.
13: Karel Rada, který je dnes hostem Desítky Pavla Horváta, tedy přispěl k postupu Česka do finále mistrovství Evropy v roce 96. Tam pochopitelně jsme vzpomínali i to, že to byl nečekaný úspěch, který třeba mnozí nečekali, že bude tak dlouhý a naplánovali si nějaké rodinné záležitosti. Vím, že Michal Horňák cestoval kvůli takové té události, kterou úplně nenaplánujete, narození potomka, ale Vláďa Šmicer, ten mezi semifinále, finále to bylo, že cestoval do Prahy.
15: Asi jo, teď už přesně nevím, no.
13: Na svatbu.
15: Všichni pak přišel s tím, vlastně říká, hele, to v pytli, já mám naplánovou svatbu, to nikdo nečekal, kam jsme se dostali.
18: Musím jet.
15: Jo, tak tam bylo, myslím si, že i vyšli všichni v tomu stříc, protože říkali, jo, jasný, tak to je, odjede, přijede prostě a splní si tu svoji povinnost.
18: Když se daří, tak jde všechno.
15: Tak je to jednodušší.
18: Já ještě teda, tady to je jako příjemný a teď jenom, já jsem vlastně nikdy neslyšel a od tebe už vůbec ne, jaký byly ty dny od toho semifinále do toho finále?
15: Od semifinále do finále jenom, v tomhle rozpětí krátkým, jo?
18: Tam... No co, jak jsi to prožíval, jako samozřejmě, ty jsi nebyl úplně unavený, počítám jako, co se týká kondice, protože jsi toho moc neodehrál, ale teď očekával jsi, že budeš v té sestavě, nebo věřil jsi tomu, nebo mluvil s tebou někdo?
15: Určitě jsem to neočekával, jo? I potom, jak jsme odehráli to semifinále, tak jsem říkal, dobrý, kluci se vrátí. A myslím si, že i trenér pak z toho měl možná zamotanou hlavu, kdy vlastně spekuloval nad tím, jak to vlastně vůbec postaví do toho posledního zápasu. A já jsem pak sám koukal, že jsem dostal i důvěru vlastně do toho finále. No, že jsem vlastně...
18: no a bylo to tenkrát tak, jak teďka je to obvyklý, že se komunikovalo s hráčem, nebo konkrétně s tebou, že si věděl už jen před tím finále.
15: No, nebylo to úplně tak jistý. Nebylo to tak úplně jistý, protože to párkrát byly rozhovory jako předtím a to nebylo na mistrovství Evropy, ale bylo to v jiných zápasech, kdy třeba se mu trenér bavil, jo, že bych měl nastoupit nebo něco a ono se během toho něco změnilo a třeba se tak nenastalo, ale těch rozhovorů jako nebejvalo tolik, jako zase, že by bylo tolik osobních rozhovorů a pohovorů a s těma hráčema dneska, jak se o tom mluví neustále, že hráči potřebují podporu a cítit psychickou furt neustále i nějaký kontakt komunikační, aby byli s nima s trenér a tak dále, takže tam to dřív nebejvalo tenkrát tolik.
13: No Pavel Horvát, který hostí tradičně Desítku, dneska Karla Radu, odehrál ve své kariéře spoustu zápasů na velký stadionech proti slovutným soupeřům. Řekněme, jestli se nějak lišila tvoje denní příprava prostě na zápas na Camp Nou, třeba v Lize mistrů, když jste hráli oproti běžnému ligovému standardu.
18: Ta Liga mistrů nebo tyhle ty zápasy se většinou hrajou později a spíš ten den je delší, jinak nic. Já jsem většinu...
13: Jaký rituálek? Jako
18: já jsem se snažil spát většinou, jako po obědě.
13: A šlo ti to?
18: Určitě, většinou jo, ale stalo se, že třeba nevím, že určitě před Kodaní, před tím posledním zápasem před Ligou mistrů jsem nemohl usnout vůbec a usnul jsem fakt třeba na 10 minut, že jsem byl v takovém stavu, jsem si říkal, že jsem úplně v pytli, ale samozřejmě ono, když se probudíš vždycky po těch 20-30 minutách, tak se necítíš dobře, ale vlastně to tomu tělu možná někdy stačí, takže tam záleží na tom, jaký nervy pracují asi. No.
13: A pak to člověk hodnotí s přibývajícím věkem vlastně i pozitivně, že se probudil.
18: Pak už spíš normálně probudil.
13: No ale Karel Rada, když měl před sebou, teď to bylo v úterý 30 let, ten velký zápas ve starém Wembley, ještě ty dvě krásné bílé věže, obrovský stánek, královna na místě a vy jste se chystal na to, že tam vyběhnete. Mně to tak v hlavě už teda ten den, prostě třeba odpoledne, nervozitka
15: ne,
13: pracovala.
15: Tak samozřejmě to nabíhalo, jak už jsme se, jak se ptal Pavel tady, jo, od toho semifinále do finále, tak samozřejmě každý už teď špekuloval, co bude, jak bude. Teď jsme se dostali do finále, obrovský zápas. Jo. Já si myslím, že to měl každý hráč už jakoby nastavený, všichni chtěli hrát za prvý, všichni a už si ten zápas promítali, připravovali, co nás čeká, nečeká. A hlavně se ještě vrátím k tomu, nám tam nastal na hotelu a teď nevím, jestli to byl den předtím nebo den v zápasu, tam ráno nějaký poplach. Tam houkaly ty sirény nějaký, jako jestli požární nebo něco. Něco tam bylo, no a já říkám, co to zkouší, furt já jsem ležel, když jsem slyšel, že jsem nechtěl vůbec stávat. No a někdo přiběh, za chvíli boucháme na dveře a musíte opustit hotel, musí opustit pokoje, protože tady byl nějaký vyhlášený požár nebo něco.
13: To byli možná Němci, ne?
18: Jestli,
15: no je to možný, Němci se báli, tak to spustili, no a všichni a vyběh teď ven, už koukám, co tam, tam všichni stáli, už připravili a tady už přišel v klidu, v pyžamu a říkám, co se děje, pomalu to, takže to bylo před tím zápasem ještě nějak.
13: A pak přijde člověk do Wembley, do útrop, já jsem teda byl jenom na tom novém jako fanoušek, takže jsem vůbec nebyl vevnitř, ani třeba na prohlídce stadionu, ale bylo to něčím jako jiné najednou, že to na vás dýchlo tou historii 1923, rok otevření.
15: Tak určitě, co se týká, tak byl to historický stadion. Každopádně, jo, tam nebyly žádný extra, jak dneska vidíme ty moderní kabiny, to zázemí úplně, tak nebylo to tam takový, takže byla normální kabina, normální věci, byly tam velký prostory, jo, pak jste šli dlouho vlastně celý to, jak to bylo obrovský, tak i se vcházelo na, to, na ten stadion prostě z toho zadního vchodu nějakého ze zadu brankou, vlastně za brankou jsme vcházeli, přicházeli jsme na to, takže to bylo obrovský, no to. Nedá se to asi dneska srovnat už s těma moderníma novýma stadionem.
13: My jsme na to vzpomínali vlastně docela taky nedávno Desíce s Miroslavem Kadlecem, jak zněla Óda na radost od Beethovena, českou hymnu zpívala Dagmar Pecková a vlastně byla tam asi opravdu výjimečná atmosféra. Pavel se ptal na jedno specifikum Miroslava Kadlece, které se týkalo královny, protože vy jste tam byli představováni, ne? Právě britské panovnici tehdejší. Tak nevoněla vám nějak speciálně. Pamatuješ si, Pavle, na co se ptal, ne? Jirka Kadlece.
18: Ale tak mě to zajímalo, jestli prostě královna, jestli jako byla nějak jinak cítit, jako samozřejmě, že to dáma byla, nebo už to byla dáma, který nebylo 30
13: dáma v letech.
18: Ale jako mě tak, to zajímalo prostě.
15: Takhle no. my jsme se k ní tak blízko nedostali. Zase. Ne, je to takový, i před tím zápasem pro mě to bylo spíš taková koncentrace na ten zápas už a vnímání toho zápasu. Hrozně lidí se mi na to ptá, že jsem si vlastně podal ruku s královnou, že to je něco úplně neskutečného. A já jsem to nikdy nevnímal jako tak jako neskutečný, já jsem to vnímal jako by, že to je opravdu výjimečná žena třeba, ale nevnímal jsem to úplně jako, že by to byl můj životní nějaký úplně sen, že musím podat královně ruku nebo něco. Jo. Ale bylo to samozřejmě k tomu, k té celé věci, to bylo jako super. No.
13: Každopádně, když se dostaneme do toho finále ve Wembley, tak 34. minuta, nevím, jestli si vybavíte, Štefan Kunc překonal Petra Koubu. Angličtí komentátoři říkali, že vykopává míč Kadlec, ale byl jste to vy z té brankové čáry. To byl váš zákrok takový možná v tu chvíli životní. Vybavíte si to vůbec?
15: Vybavuju. Ano, tam jsem přímo na lajně, nebo před lajnou těsně šel do sklu na zem a blokoval jsem tam vlastně tu střelu.
13: Jste to jako vykopával jako za sebe někam do hřiště?
15: Střelu do brány, takže to je spíš takový reflexivní, já bych řekl zákrok, kdy už vidíte, nic jiného vám nezbývá prostě a jdete všechno jako blokovat, zkusit prostě udělat maximum, že to a pak je to otázka, trefí vás ten hráč, netrefí, půjde to někam, nebo od vás se to odrazí do brány, cokoliv může, ale povedlo se to.
13: A hodně se mluví v dnešní době pořád o těch rozdílových hráčích, ať už jsou to ty hvězdy, anebo takový ti typičtí hroťáci, který třeba ubývá. Němci neměli dlouho na place Olivera Bierhoffa. Nevím, jak probíhala příprava, ale tuším, že asi jste třeba na tohle jméno cílili a když přišlo, tak se to změnilo pak asi v rámci té hry třeba i vaše povinnosti. Že
15: tak
13: to bylo
15: nebylo to úplně změněný, tam spíš šlo o to opravdu ho zkusit uhlídat, kde on je silný v tom vápně ve vzduchu, hlava, že jo, nepříjemná a on vlastně si na mě uměl najít v tom vápně ten prostor vždycky a nějakým způsobem zakončit a ty góly uměl dávat prostě a dával je. Takže tam to bylo byla velká smůla nebo pech pro nás, že prostě se tam povedly tyhle dvě situace, ty standardky, jo, a zase přišel typologicky za mě úplně jiný útočník, než byl Kunc, který byl jakoby malej, menší postavy, jo, dynamičtější, a tohle byl úplně jiný styl útočníka.
13: No my se k tomu dostaneme asi možná rovnou, protože ve své kariéře, když jste třeba společně hrávali za Teplice a tehdy jste procházeli pohárem UEFA a vyřadili jste týmy jako Feyenoord, předtím Kaiserslautern, anebo pak jste tedy hráli s Lícem, tak tam byly opravdu hvězdná jména, Miroslav Klose za Feyenoord hrávali tehdy mladí Dirk Kuyt nebo Robin van Persie. Karel Rada měl typ útočníka, který mu jako spíš seděl a spíš neseděl? Vy jste trošku naznačil Kunc menší, Bírhof vytáhlejší, co vám sedělo třeba lépe?
15: Pro mě, i když nám dal ten Bírhof vlastně ty góly, vlastně dva, ale furt jsem měl jako blíž asi k vyšším, robustnějším útočníkům, než k malým, rychlým, nepříjemným pro mě pohybem, změnou směru rychle, takže to pro mě byli nepříjemní útočníci.
18: Já ještě jenom se vrátím tam k tomu, já to fakt nevím, jenom se ptám nějakou příhodu s vlastňákama, protože ten obránce samozřejmě se dostane do situací, že prostě, jak jsi to říkal, je to reflex, po něčem šáhneš, nebo chceš to zahrát pryč, máš nějakou veselou historku.
15: Hele, oni většinou to moc pak veselý historky jako pro mě, teda moc veselý nejsou.
18: Ale pro ty ostatní.
15: A jo, i když tomu samozřejmě došlo, dospělo, ať to byl kdekoliv, pár vlastňáků jsem si určitě dal, ať to bylo na přední tyči, kdy jsem chtěl třeba blokovat něco prudkej, a když jste blbě postavený trošku a stojíte vlastně na úrovni brány nebo něco takového a nastřelí vám to ten háč, polovysoký balón, kde do toho chcete hrábnout tou nohou, šahnete prostě a od vás to někam se odrazí, takže to bylo, pak myslím, že jsem si pěkný gól v Dukle hlavou, no. Na vinglu přímo, a teď jenom vždycky, když se líbí ty golmani, jak pak po vás koukají, co se to, a vy mu to úplně uklidíte, že kdybyste tam byli v té situaci v obráceně, tak to nikdy nedáte takhle. A jim to tam přesně uklidíte, že oni pak sledují a koukají na vás, jako kejve hlavou, co se děje, co si, já říkám, já nevím.
13: Pavel Horvát se Karla Rady ptal asi adresně i vzhledem k tomu kontextu toho zlatého gólu ve finále Euro 96, který si můžeme taky zvukově připomenout.
19: Pozor na Klinsmana, má prostor 16, levou nohou centruje do pokutového území. Ještě nebezpečná situace, Němci střílí, je to branka, přátelé. Je rozhodnuto o mistru Evropy pro rok 1996.
13: Mě vlastně zajímá ten pocit bezprostředně potom, jestli si nějak vybavíte, vím, že to není úplně snadná zkušenost, ale přece jenom zlatý gol je unikátní v historii fotbalu, on pak vlastně platil ještě několik let, vystřídal ho na chvilku stříbrný gol, se kterým teda Češi taky mají špatné zkušenosti, ale už se to pak hraje tak, že buď teda dvě prodloužení, anebo rovnou pak penalty, když se nerozhodne, ale ty bezprostřední pocity po inkasování toho zlatého gólu. Je konec.
15: Hrozný. Tam je nejhorší, když si člověk uvědomí to, že vlastně už nemá jakoukoliv šanci, prostě ani pár minut na to, že by mohl udělat, zkusit prostě cokoliv udělat pro to, aby to mohl ten výsledek zvrátit ještě. Jo. Takže to je ta beznaděj úplná, to je asi to nejhorší, co na tom bylo v ten daný moment. A ještě víme všichni, že vlastně on se otáčel se kolem mě střel těsně přes nohu. Já jsem to nestihl úplně ideálně zblokovat třeba tu střelu. Pak to šlo ještě, myslím, tam to nikdo neviděl nebo neví pořádně, myslím si, přes lehce patu, ani to není moc vidět, ale lehce přes patu Míši Horňáka, který to malinko změnil směr. A potom ten Petr vlastně jak na to reagoval, tak tím pádem došlo k tomu, že on ten balon jakoby spíš vyrážel do strany a ještě to šlo do tyče a do brány. Jo, takže to byl opravdu takový spleskaný gól, který vás potom hodně bolí. No.
18: No, já jsem věděl, že je konec tu chvíli, že jsem na to koukal a říkám, to není možné, že jsme takovýhle gól dostali, no, že prostě, no, že jako tohle finále rozhodne takhle hnusný gól s odpuštěním.
13: Byl tam nějaký, řekněme, ne motivátor, ale člověk, který to zkoušel udržet tu náladu, abyste se úplně třeba nesesypali v tu chvíli, jestli třeba vy jste to vzal na sebe zrovna v tu chvíli, kdo možná obcházel hráče a poklepával, protože to dneska taky často vidíme, když je nějaké velké zklamání, tak tam někdo je a chodí za nimi a utěšuje.
15: Já si myslím, že v ten moment potom každý jsme popadali prostě a byli jsme úplně pár minut, si myslím, sami ze sebou úplně hotový, vyřízený, protože věděli jsme, že jsme v finále, že máme těžký zápas, že jsou to s Němcema, ale pak jsme cítili během toho zápasu, že vlastně to vůbec nebyl špatný zápas z naší strany a že jsme tam měli velkou šanci prostě, aby jsme možná to dotáhli i do toho vítězství. Tam si myslím, že všichni pak vstávali, pozbuzovali, hlavně kluci, myslím si, že přišli z lavičky, ty, co nehráli třeba, jo, a hned pozbuzovali všechny a říkali, jo, pojďte hlavy nahoru. Jo, i ty zkušený hráči, třeba ten Míra Kadlec, prostě si myslím, že chodil, tyjo, tak pak si všechno to uvědomili, říkal, hele, pojďme, teď vlastně my jsme ve finále, skončili druhý s Německem.
13: A moc rádi jsme si na to vzpomínali, tak teď jako v úterý to bylo 30 let od stříbra českých fotbalistů na mistrovství Evropy.
16: Host desítky Pavla Horváta.
13: Hostem desítky Pavla Horváta je Karel Rada, který si myslím během kariéry už trenéra musel řešit možná podobné situace, jako byla ta po zlatém golu ve Wembley, a to sice, když byl dlouho trenérem ženské fotbalové reprezentace. A já si osobně vzpomínám, pane Rado, na ten postupný vlastně progres, na to zlepšování vašeho týmu a ty velké vlastně dva momenty, které musely být strašně trpké, byly to ty barážové zápasy, jak se Švýcarskem, tak na konci vašeho angažmá s Portugalkami. V tu chvíli třeba užil jste některé ty nabité zkušenosti i z té hráčské kariéry, protože to taky muselo být strašně těžké pak utěšit děvčata.
15: Jo, tak byl to hlavně ten zápas, asi když jsme dospěli s těma Švýcarkama do toho penaltového rozstřelu. Jo. Teď jsem sám přemýšlel, teď mi to blesklo hlavou zpětně, vlastně to, co jsem si říkal já, nebo to, co můžu říct, jenom poradit. Jenom jsem říkal, ať se úplně absolutně v klidu, ať se soustředí na tu penaltu, na svůj kop. A znal jsem tu situaci, hlavně věděl jsem, jak je to pro ně těžký, že to vůbec není jednoduchý, jako na tu penaltu jít, že teď v ten moment, když tam dojdou a jak jim asi bude, jsem věděl. A proto ono hrozně věcí se tam těžko v ten daný moment v krátký době, jako aby dlouhodobě nějak člověk psychicky na to připravoval, nebo to ne, tam už je to na každý hráčce. A musím říct, že bohužel to vlastně nevyšlo tím téměř nejzkušenějším hráčkám vlastně v té době, který tu penaltu vlastně pak nedali. Jo. Ale vůbec jako tam po tom zápase taky hrozně smutku, hrozně věcí, vůbec nikomu se nedá nic vyčítat jako v tom, protože vím, jak to probíhá ty penalty rozstřely a tam jsem vůbec nechtěl chodit a někoho jako říct něco, aby mi napadlo, že nedal penaltu, nebo vůbec ne, vůbec nevěděl jsem.
18: Já si myslím, že všichni, co hráli fotbal a nějak ty penalty se jich jakkoliv účastnili a mohlo to být v jednom případě v životě, tak si uvědomuju, že ten tlak je obrovský v jakýkoliv penaltě, na to, v tom rozstřelu, kde jde opravdu úplně o všechno. A vlastně já si nepamatuju, že by někdo řekl někomu, že nedal penaltu, že by to někdo někomu vyčítal. Fakt si za tu kariéru teďka nespomenu ani na jednoho hráče, že řekl jako, tyjo, nedal penaltu. Jako to prostě se nikdy nestalo, protože všichni vlastně ty, co to zažili, tak si to nedovolej.
13: My jsme v desítce taky relativně nedávno měli jiného muže spojeného i s Teplicemi, byl to Daniel Šmejkal, který se od mužského fotbalu, od trénování mužů dostal právě k ženským týmům reprezentace. A to je vlastně podle mě dost zásadní rozdíl oproti vám, pane Rado, protože vy jste nějakým způsobem začal rovnou u žen a možná to má spojitosti s vaším rodinným zázemím, ne? Že jste byl zvyklý se starat o dívky třeba.
15: O dívky, o děvčata.
13: O dvojčata třeba.
15: Jo, a o manželku. Ne.
18: Jasná převaha.
15: Jo, ne. To asi nějak to dospělo k tomu, že vlastně díky dceři vlastně Adele, která vlastně chtěla hrát, začala hrát už v Teplicích, vlastně za Hvězdu Trnovany, což já manželka mi vždycky říká, pojď se podívat, to musíš vidět. Já jsem tam šel, když to viděl, tak se člověk tam pousmívá, směje. To bylo opravdu trenky pod kolena, že jo. Ty klasický, to bylo ještě ve školce, když chodili do školky a teď tam běhala, ty jo, teď se něco dělal, teď letěl míč, teď já koukala, teď uhla, teď někam to, já říkám, ale já si se nebudu chodit dívat. Ale jo, já jsem říkal jedna věc, bavilo jí to, a to, což bylo super, něco jako pohyb, nějaký sport, takže tak to vzniklo a pak jsem vlastně se vrátili do Plzně, a kde jsem začal vlastně díky ní

0: se třeba při tom zápase jsem úplně zíral, že prostě se smáli ze hřiště hráčky, na ty holky na lavičce se smáli a dělali gesta a přitom ten zápas jako jel naplno. Jo. To pro mě bylo velký překvapení a myslím si, že to je v tomhle hodně, hodně jiný než ty kluci. I když samozřejmě se to posouvá, to asi Karel nám řekne líp, že prostě ten tlak na ty výsledky stoupá, ale myslím si, že v jádru to je trošku v tomhle tom je velký rozdíl.
1: Tak měli jsme v desíce i Kateřinu Svitkovou a to, jak člověk zná i osobně, tak ví, jak nesmírně soutěživá je. A myslím si, že v repre právě tyhle stálice, které jsou třeba i myslím tykon Cahinová, Krejčíříková, Votíková, to vlastně jsou všechny dámy, které jsou spojené i s vaším začátkem v reprezentaci. Tak právě tou svou pílí a tím, že chtějí něco dokázat, se takhle dlouho udrželi u toho fotbalu, který jim ale neposkytuje třeba často takové prostředky, jako mají muži. A to je moje jako otázka takové, já nevím, jestli to vůbec jde vyřešit tohle téma. Jestli ten ženský fotbal se třeba pozvedne tím, že se do něj nalije víc peněz, budou to moci dělat profesionálně, anebo zda se těch víc peněz může nalít, až když se udělá nějaký ten velký úspěch, protože to mám pocit, že to tak často hapruje tyhle dvě věci.
2: Jo, oni se o tom samozřejmě všichni baví, udělejte úspěch a bude všechno. Už jsme si, že několikrát v klukovských fotbale vždycky udělejte něco a všechno bude. Ne, já to stavím obráceně, když se to vidím z pozice hráče, trenéra, tak vy napřed musíte vybudovat to zázemí, vy musíte něco připravit, nějaký ten podklad a to my to stavíme vždycky obráceně, udělejte něco a ono něco bude.
0: Bez těch podmínek
2: vy musíte dneska postavit něco, abyste to měl na nějakých základech, jak budovat, že jo? Tak já říkám, to víme sami, že nám chybí spoustu tady sportovišť, hřišť a všechno zázemí, víc trenérů samozřejmě někdy, takže na tomhle je to třeba postavit ten začátek a aby vlastně ty děti jako měly chuť do toho sportu a pak říkám, pak musí mít vidinu za mě toho, i ty holky, že mají šanci být profesionální hráčkou, která bude mít třeba jak i slušně vydělávat, nějaký slušný zázemí, tak prostě tohle ty hráčky musí vidět, aby to pro ně byl ten motor, motor další nahoru, že jo? Co vidí dneska ty kluci, dneska to vidí kluci, že mají ty vzory své obrovský ty vzory, tak ty nima jdou, ale dostane se tam řád, když to budeme počítat na procent, tak je to pár procent, který se dostane do té špičky někam nahoru, jo? S tím nožiny. Jo, a to samý bude u těch holek, a jak říkal Pavel, zatím u těch holek, co jsem tím prošel zpátky několik těch let, tak samozřejmě posouvá se to hrozně moc, ale býval to spíš jako koníček. A oni tam potřebovali mít tu atmosféru, tu kabinu, ty kamarádky, jo, a takovou tu soudržnost. A potom tohle, když se tam ztratilo někde, nebo se něco změnilo, tak prostě pro ně nebyla to priorita.
0: Možná je škoda, že už se tohle vytrácí nejenom v tom holčičím fotbale, ale když vezmu třeba od dorosteneckého věku už v tom klučičím fotbale, že ta radost, že to je ten koníček hlavně, už trošku ustupuje tomu, že jako je tam ta šance a teď samozřejmě ty kluci to vidějí a vidějí to samozřejmě všichni ty kolem nich, jak rodiče, tak manažeři, že už je to v podstatě trošku biznis, už od já nevím, 15-16 let některý ty kluci mají smlouvy, možná některý dokonce dřív, ale vlastně už z toho mizí ta radost, to, že ty kluci se scházejí a scházejí se o 2 hodiny dřív a dělají tam kraviny, ať už vedle hřiště nebo v šatně po tréninku naskáčou do aut nebo se během půl hodiny rozeběhnou a já si pamatuju, že my jsme po tréninku jako mladší hráči prostě buď jezdili spolu někam domů tramvají metrem, nebo jsme šli ještě někam na zmrzlinu, opravdu na zmrzlinu v tu dobu, takže jako tohle to se trošku ztrácí a ta doba se samozřejmě mění, ale možná to je škoda. No.
1: Je pravda, že jsem si teď vzpomněl na Klapzubovu 11, kdy ta knížka končí tím poselstvím, že vlastně si chtějí Klapzubáci zahrát s malými kluky a oni říkají, ne, my už s váma hrát nechceme, vy už jste profíci příliš. Možná, že už ta radost té hry se třeba vytrácí. Ale radost ze hry může být jedna věc, ale musí tam být nesmírná píle a myslím, že tu musel prokázat Karel Rada už od útlého dětství.
3: Host desítky Pavla Horváta.
1: Hostem desítky Pavla Horváta je Karel Rada, kterého v Plzni vychoval Josef Žaloudek. To je obrovské jméno, tvrdý trenér, který měl pod patronátem taky třeba Pavla Nedvěda, vedl Petra Čecha, Vítězslava Lavičku, ale přece my jsme na něj vzpomínali i s Pavlem Foštem, když tady byl.
0: Určitě, to možná teď řekl úplně správně. On ho vychoval a nejenom trénoval. Jako.
1: Je to tak?
2: Je to tak, no, samozřejmě. Tak Pepík Žaloudek byl známý, neústupný, tvrdý, důrazný ve všech směrech, ať už to bylo nejenom tréninkových, samozřejmě, ale v přístupu od školy počínaje, kdy prostě měl kontakty na školy, kontroloval nás na internáty, nepotřeboval ani rodiče. Jo, maximálně rodiče se pak ptali vůbec, co se děje, protože on to dokázal vyřešit sám a velmi důrazně.
0: Protože domů kluci chodili a říkali, no nic se neděje.
2: Ano, takže u něj on to vyřešil okamžitě. My jsme vždycky přicházeli do té Luční ulice a jestli víš, jak je tam ta lávka, přes kterou se přechází, tak tam vždycky tam už to začalo kolem hlavního stadionu, tam začínala lehká tréma, přicházeli jsme na tu lávku a teď jsme je

0: jenom koukali přes to hřiště celý, kde on seděl v létě u těch kabin, u toho zábradlí a takhle se tam houpal na té židlice.
1: A
0: měl klíče a houpal se na té židlice. A od té doby, jak si šel z té lávky, říkal si, co nás čeká, to bude zase jestli.
1: Ty jsi patřil k těm, jako co se báli, nebo jsi byl jako v klidu?
0: Ty ale u něj si nevěděl, co on všechno ví.
1: Co vyštrachal?
0: Jasně, co vyštrachal, protože samozřejmě nebyli jsme dáti, jak jsme chodili někam, chtěli jsme si zajít občas, i když jsme byli nějakým tom dorostu starším někam na pivo nebo něco s klukama, nebo jsme někde naháněli nějaký holky, že jo, tohle. Všechno skoro viděl, všechno z té vytáh. A už čekal, a jak se tam houpal, tak si jenom čekal vždycky, co přijdeš a co bude, jako. Co víš ze školy, co víš z internátu, co víš odkud.
2: A tak průprava pro život profi fotbalisty asi dobrá, když si vzpomenu na to, jakou pověst má třeba takový Felix Magath, který vás přivedl do Frankfurtu, tak nevím, jestli jste to věděl, jaký je, ale nebál jste se tam jít teda. Byť ho rychle odvolali, že jo, teda.
0: Ano, zaslech jsem to, samozřejmě slyšel jsem nějaký o něm zprávy jsem
2: měl. Petr Jaráček, myslím, nebo Václav Teláš taky mluvili, no.
0: Takže já přišel a bylo to velmi jako taky obrovský hřát, tvrdá příprava. Já jsem říkal na zimní přípravu, nepříjemná prostě. To on všechno, musím říct, dopolední běhy, třeba když byly nějaký výběhy do parků a to, tak on běhal s náma všechno. Že on v té době běhal maratony. Opravdu byl ve velmi dobrý kondici.
1: Uměl držet tempo.
0: Uměl držet tempo a takže my jsme se postupně jako odpadali, propadali jsme se, takže vydrželi opravdu jenom ty maratonci, ty běžci. Golmani ty úplně nemluvím, ty přiběhli někde z lesa, potom ty z toho parku vždycky za náma o půl hodiny. Bylo to tvrdá příprava.
2: Jenom nevím, jak německy jste tehdy se naučil, ale když vám řeknu Der Hügel, Der Leiden, schody utrpení, to je taková jeho praktika tréninková, je to na YouTube, můžou si to posluchači pustit, kdy tam borci skáčou žabáky na schody, které mají třeba podle metr a pak jako znova a znova.
0: Já jsem s ním žabáky úplně neskákal v té době, ale my jsme třeba dokázali půl hodiny v kuse skákat při švedlo. A on jenom měnil, co budeme dělat a jenom co to jenom nám říkal, co budeme měnit. A bylo to půl hodiny třeba v kuse. Jo. A nebo jsme vybíhali neskutečný jako kopečky s medicimbalama pod rukama, ale tam opravdu jako pár háčů zvracelo. No. Tam to bylo jako velmi nepříjemné. To bylo, ty jsme pouštěli dolů vždycky a jenom si scházel, dobíhal, tam si bral znova ti letěli ty medicimbalici drap a mazal si do toho kopce nahoru a to bylo.
1: Já vím, že Petr Jiráček říkal ve Wolfsburku, že měli po zápase nějaký výběh fakt jako 10 kilometrů, teď možná, že se pletu o pár kilometrů, ale že tam byl takový jako udělaný kanál pro ten běh a že tam prostě vyběhli a běželi nějaký tempo, který bylo pro mě jako absolutně šílený, jako den po zápase. Jo. Já bych vlastně se bál toho druhého dnu víc než toho zápasu, jako že nebudu moc. No.
2: Ale tak průprava to byla i na to české prostředí, kde jste předtím před Felixem Magathem zažil jiného trenéra, o kterém se tradovalo, že je tedy pořádně tvrdý. A když vám pustím teď zvukovou nápovědu, tak asi budete tušit, o kom mluvím.
3: Slavia byla v zápase útočnější, vypracovala si více šancí, gól si ale schovala až na prodloužení. V 98. minutě ho po rychlém breaku vstřelil Horvát. Liberec se představil na Strahově jako oběť a vyhrající mužstvo spolehající především na pevnou obranu. Přesto slávisty do několika šancí pustil. Děkovat štěstí mohli liberečtí především ve čtvrté minutě, kdy se Horvátova střela odrazila od břevna, a v minutě 29., kdy střelu Ulicha vyrazil z prázdné branky tělem záložník Breda. Po dvou letech vyhrála Slavia ve finále domácího poháru znovu 1-0 po prodloužení. Tentokrát nad Libercem.
2: To byl rok 99 a Jaroslav Hřebík vás tehdy na Slavii dovedl ke společnému vítězství v poháru. Jenom abych to upřesnil, my jsme skočili tedy v tomhle rozhovoru ty Štace, Karla Rady, Duklu, Sigmu Olomouc a vlastně do Slavie jste přišel z toho prvního zahraničního angažmá v Trabzonsporu a pak v tom roce 99 na Strahově.
1: To mě zajímalo i ten příchod Karla, no, do Slavie.
2: Jo.
1: Ne, to bylo do Teplic vlastně.
2: Tak to se k tomu dostaneme, ale přece jenom Jaroslav Hřebík má dlouhé angažmá taky nebo spojitost ze Spartou, ale přece jenom té Slavy jako ještě mladý nebo mladší trenér.
1: Já si pamatuju jeden trénink, to byl podle mě ten úvodní a běhali jsme na tom atletickém stadionu, tam nám odhrnuli takhle jednu tu lajinu. A první trénink byl 10 kilometrů běh, potom tartan. A vím, že spousta kluků pak měli problémy, samozřejmě nevím, jestli to měl pan Hřebík v tu dobu vyzkoušený, ale myslím si, že to v dnešní době už tohle to prostě se neděje. No,
0: no patřil to taky k jedním z trenérů, který měl vlastně svoje jasně nastavené metody, pravidla prostě a nechtěl moc uhybat nikam asi. No. Já jsem za ní přijel, já si hlavně pamatuju, jak říkáš, zmiňuješ ty tyhle případy, já jsem, když jsem přišel já, tak hlavně jsme tam, myslím, zimě na ty umělce tam vzadu Fedenu trénovali vlastně hlavně nějaký taktický věci posuny, protože tam vznikala první čtyřka, tam se hrálo, už se ztratilo klasický libero, jo, a hrálo se tam ta lajna ve čtyřce vzadu v obraně, takže jak jsme to tam dřeli, pilovali a prostě drtili jsme to tam s ním. A on...
2: To byl den 99, kdy jste přicházel vlastně z Trabzonu do Slavie. Ten tým byl nabitý, mimochodem, když jsme mluvili o tom finále 99, tak Karel Rada rozhodnul semifinále na Spartě na Letné gólem. A Pavel Horváth tam dostal červenou, to vlastně asi si jí pak nějakým způsobem znegoval asi v lize, protože si mohl hrát finále, které
1: se jsem dostal druhou žlutou, že jsem podle mě se, jako vím, že Tomáš Poštulka tam do mě vrazil, že jsem spadnul, to jsme vedli podle mě a vím, že ke mně přiběh rozhodčí, nevím, kdo to pískal a já jsem vlastně jako se nechtěl nechat ošetřit, chtěl jsem stát, ale on povolal jako toho doktora, jo, a já jsem stál, dostal jsem druhou žlutou. No.
2: Někdy se zaměříme, Pavle, na ty tvé žluté karty, koukal jsem do knihy rekordu a taky seš tam docela vysoko. Seš tam určitě výš než Karel Rada.
1: No, když hraješ 20 let, tak musíš nějaký
2: to je pravda. Taky ano, mít. Jo. To je pravda. No nicméně ten slavistický kádr, který vlastně vznikal už z toho mistrovského týmu a pamatoval i ty četné evropské úspěchy, tak vznikaly kolem Pavla Horvátha, Ivo Ulicha, byl tam Luděk Zelenka, spousta dalších jmen. Ale říkám si, co vlastně podle vás, pane Rado, dělilo tu Slavii od titulu, protože jsme to vzpomínali možná s Luďkem Zelenkou, s Ivo Ulichem, že tehdy možná vzniklo takové to většině druzí, protože opravdu tam těch druhých míst bylo dost na to, jaký to byl třeba kádr.
0: Teď nevím, jestli to byla tato sezona, to byla ta následující, tam jsme měli jako našlápnuto obrovsky, no. Tam jsme ten podzim vlastně vedli ligu suverénně a to jaro prostě se to nějak zbortilo celý a sami asi možná nedokážem říct, já nevím, taky nedokážu najít proč jako.
1: Já tam měl jeden moment, my jsme na Viktorce Žižkov prohráli.
0: To byl ten první
1: dostali
0: zápas.
1: Dostali jsme pokuty, to si uvědomu úplně bezpečně a nikdo nevěděl proč. Tam od té doby, od té prohry a to jsme furt měli náskok, si myslím jako dobrý. Jo. A od té doby to začalo jít jako do pytle.
2: Ale přeci jenom, když to porovnáte s těmi předešlými štacemi, mluvil jsem o Dukle, Signě, pak o tom Trabzonu, tak ta Slavia, samozřejmě měl jste ještě ten velký úspěch z reprezentací, ale Slavia, obrovská značka, kam jste to řadil tehdy, jaké to pro vás bylo vlastně nastupovat za Sešívané?
0: V té době to byl určitě asi jeden z nejlepších týmů, vlastně dohromady, jak jsme do něj poskládaný, jak jsme hráli, co jsem asi hrál, jakoby, co se týká naší ligy vesměs, jako se týká i hráčů, typologicky, jak to sedělo, tak prostě tam mi opravdu tomu chyběl asi jenom ten titul, že se nám to prostě nepovedlo, tam se to zbortilo, jak říká Pavel na tom jaře a to jako beru jako velkou obrovskou škodu, protože tam jsme našláplo, že jsme to měli dotáhnout a měli jsme ten titul udělat tenkrát.
1: Hlavně tam fakt byli jako výborní hráči, já jsem teď jsem akorát fakt zase, jak jsem byl v tom Brně nedávno, někdo mi dával na telefon Edu Lasotu, kterýho jsem neviděl strašně dlouho, což byl fantastický hráč, prostě jako neskutečný a taky nakouk do nároďáků a výborný kluk a takových tam bylo vlastně fakt jako spousta, takže my jsme fakt měli tým a mě to tam furt bavilo, každý den, každý trénink, prostě dobrý kluci a dobrý fotbal. No.
2: S Lasotou jste podle mě byli i na konfederačním poháru tehdy v Saudské Arábii v roce 97, ale taky bych ho tady rád někdy třeba hostil, tak kdybychom sehnali
1: číslo. No to daleko Střince.
2: Ano.
0: Jsme spolu odehráli ještě v Olomouci, no.
2: Ano. Tak třeba, ale dneska je tady Karel Rada, který má společného s Pavlem Horváthem taky to, že nastoupil jednou na britských ostrovech, teď konkrétně, myslím, ten jeden zápas, vy jste tam společně nastupovali víckrát, ale můžeme si ho taky připomenout.
4: Třígolovou prohru utrpěli fotbalisté pražské Slavie v Lícu v úvodním čtvrtfinále poháru UEFA. O prohře Slavie 0-3 v Lícu v prvním čtvrtfinále poháru UEFA přidá podrobnosti Miroslav Bureš.
5: Slavia mohla prohrát i vyšším rozdílem, zachránili brankář Černý. Slavia ohrozila domácí jen jednou, když po chybě golmana Martina střílel do poloprázdné branky Horváth, ale Martin ještě stačil míč vyrazit. Slavii bude navíc ve čtvrtek na Strahově chybět vyloučený obránce Rada.
2: Aha, tak to vlastně jste pak zmeškal tu vítěznou odvetu. Ivo Ulich dal dva góly, ty jsi taky nehrál. Tak jsme to tady vzpomínali už s Luďkem Zelenkou, s Ivo Ulichem, že Luďkovi tam tehdy začínala ta televizní kariéra, no, že jo?
0: Ne, já k tomu řeknu jenom tohle, já si pamatuju, že v té době my jsme snad nemohli chytit jako lepší tým, protože ten Leeds byl tenkrát v obrovské formě, tím hráčům se dařilo, on snad tam vyhrával, byl na špičce všechno a vlastně jsme ho chytili, od té doby si myslím, že takhle nikdy nebyl už.
2: No, oni možná, jestli nebyli náhodou ještě pak semifinále Ligy mistrů o rok později, ale byli...
1: No tak to byl ten tým.
0: To byl ten tým, který pak to a pak už to skončilo. Pak už
1: se rozsvičovali na nás.
0: Jo.
1: Ne, to byl hrozný fofr, já si to pamatuju, že to bylo fakt jako fofr, že ještě jak to nakropili opravdu před tím zápasem ty Mitry, myslím, že se hrál s Mitrama tenkrát, ty balóny prostě pro nás úplně, si myslím, že umím jako kopat, že to a tam jsem si připadal jak nešťastný člověk. Prostě.
2: Ano, v poháru UEFA tehdy Leeds došel ten rok 2000 do semifinále, vypadl z Galatasaray a ten další rok došel do semifinále Ligy mistrů. Takže opravdu, jak se říká, žádní nazdárci. Nicméně, myslím, že to nebyla jediná takováhle zkušenost ne z hlediska toho neúspěchu, ale z hlediska velkého týmu, kterému jste museli čelit, ale už bychom se pak dostali do toho teplického angažmá. mně to přijde vlastně fascinující, že vy jste tedy s Teplicemi v tu dobu, kdy jste byli ve Slávě soupeři třeba o druhé místo v té sezóně, kterou jsme zmiňovali, a pak jste se oba sešli v Teplicích.
1: No já jsem to předtím říkal, tak možná kdyby nám Karel popsal svůj vlastně přesun do Teplic, to bylo velmi zajímavý, aspoň pro mě teda.
0: No tak to bylo vlastně shoda i náhod, že jo, že já jsem nějak dokončoval angažmá ve Frankfurtu a viděl jsem, že tam asi nebudu, že vlastně tam skončím, nebo jsem tam skončil dokonce už, a říkám, tak se asi nejspíš vrátím teď, a teď to bylo teprve kam, jako jo. No a byli jsme s manželkou a s dětma, že půjdeme Františkovi lázně podívat se, jestli tam projdeme a tak, a najednou se potkáme s týmem, že jo. Teď vidím Manča v celé Teplice, tam na soustředění, myslím, byli. Najednou mě potkali Franta Cipro a říká, hele, co to, co vlastně teď, ty, co je s tebou? Já říkám, no nic, skončil jsem ve Frankfurtu. Říkám, hele, co to? Čoče, nešel by si do Teplic? A takhle nějak tam byli první to. Já říkám, já nevím, no. No a tak nějak jsme se jenom chvíli jsme pokecali, tohle rozešli jsme se, no a za pár dnů jsem měl telefon, no, z Teplic, od pana Hrdličky.
2: To byly opravdu jiné Teplice, než si třeba posluchači vybavují posledních pár let. Bohužel teď se Teplicím třeba tady nedaří, ale jsme byli zvyklí vídat je na stínadlech s plnými zády vlastně, nebo plné ochozy v zádech. A vy jste tam tehdy...
1: Ten stadion vypadá úplně jinak, když je nabitej, jako myslím si, že každý, kdo tam hrál domácí zápasy, ne, nadarmo tam jezdil i nároďák vlastně hrát domácí zápasy, tak nám to asi jako potvrdí, a já jsem si to jako hodně užíval v Teplicích. No.
2: Hmm, tak existuje vlastně i záznam desítky Pavla Horváta, když tady byl František Straka, ten taky na to teda hezky vzpomínal Jan Rezek, pak když jsme byli nedávno živě. Ale přece jenom, když se změní takhle trenér, protože pan Cipro byl odvolaný relativně brzy po příchodu Karla Rady a přijde... Asi povahově úplně jiný člověk, ne? František Straka daleko asi mladší taky, ne?
0: Tak samozřejmě mladší, úplně jakoby povahově jiný lidi. Takže každý úplně diametrálně odlišný, ale já si myslím, že tam znova, že to bylo tak nastavený, že ten jako ten tým se tam tvořil velmi dobrý, velmi dobrý. Bylo tam spoustu výborných hráčů a i ten kolektiv se dal dohromady, ta parta, takže díky tomu vlastně jsme pak bojovali o první místo v lize dokonce s Libercem, že jo. Tam to nedopadlo, tam to byla škoda, když jsme skončili druhý. A hlavně se nám povedly ty poháry, které byly fantastický a nikdo nevěřil, že dokážeme tu šňůru takhle protáhnout a že budeme postupovat dál a dál. No.
1: Tam byli Karel, teď on se neurazí, on už tu dobu vypadal jako starý, ale nebyl ještě. My jsme fakt měli...
0: No fotbalové skoro jo, už, no, už bylo přes 30.
1: No, no, no to v dnešní době, podívej. Na to mrskali na mistrovství světa Ronaldo s Messim a...
0: To je jiná kategorie.
1: Byli starší než ty. Ale my jsme měli jako výbornou obranu, tam se na to fakt dalo spolehnout, protože já si myslím, že Karel, kdyby tady začal mluvit o Tomáši Hunalovi, Erik přestoupil, teďka jeho syn přestoupil do Brna, tak mu samozřejmě přejeme, aby se mu dařilo, protože vypadá úplně stejně jako táta, i tak působí na tom hřišti, i co jsem měl možnost ho slyšet jako verbálně, tak je to hodně podobný, a samozřejmě Karel hrál s Tomášem Hunalem a myslím si, že jsme měli jako jednu z nejlepších dvojic historicky v lize vůbec, co jsme mohli mít, protože proti ním nikdo nechtěl hrát. To si jako troufnu říct, že proti ním, když někdo jel do Teplic, anebo my jsme někam jeli, si říkali ty útočníci, tak dneska to nebude vůbec sranda. Možná Venca Svěrkoš, ten mi říkal nějaký příběh, že jim nadával, jako, ale to byl mladý Ostravák, takže tam se s tím celkem dalo počítat. Ale,
2: nevěděl,
1: ale,
2: co dělá.
1: Ale jinak jako proti ním nikdo nechtěl hrát.
2: No. Kdo byl tvrdší z vás dvoje? Já jsem slyšel o Tomáši Hunalovi, že to byl docela tvrdák.
0: Já si myslím, jo, Tomáš 100%. Za mě to byl výborný fotbalista, který to mohl dotáhnout mnohem dál, ale nepovedlo se, což je škoda u něj, si myslím, obrovský, protože on byl fantastický hráč. On měl výborně předvídal, předskakoval, měl zrychlení, dynamiku na první kroky. Čedru výborně, takže to bylo, s ním se hrálo, potom jsme se sehráli prostě, a za mě taky asi byl to jeden z nejlepších parťáků v té stoperské dvojici, asi s kým jsme hráli, jako, a kde to opravdu sedělo hodně. Jo.
2: Když jsme u Tomáše Hunala, tak si můžeme připomenout, o čem on rozhodl v tom roce 2003.
6: Na Strahově se hrálo o domácí pohár a Teplice ve finále porazili Jablonec 1-0, více dodá Miroslav Bureš.
3: Solidní finálové utkání bylo vyrovnané. V prvním poločase měli na vrch Teplice po změně strany Jablonec a zatímco Tepličtí měli více šancí, Jablonečtí zahodili dvě nejvyložnější příležitosti zápasu. Ve 32. minutě netrefil zblízka odkrytou branku Michálek, ve 72. poslal míč do břevna Mašek. O výsledku rozhodl rohový kop ve 33. minutě a po něm přesná Hunalova hlavička.
6: Teplice si zásluhou triumfu v domácím poháru zajistili přímý postup do prvního kola poháru UEFA.
2: Ano, a to jsou ty velké věci, na které vy jste samozřejmě už trošku narazili, už jsme to taky vzpomínali, proti komu jste to všechno hráli. Když Pavel Horvát pak odešel do Japonska z Teplic, je to tak, ne? Tak jste ještě sem, pane Rado, koukal, hráli pod Vlastimilem Marečkem v roce 2005 proti Espanyolu Barcelona, za který už tehdy hrál třeba Pablo Zabaleta nebo Juanfran, vlastně později velmi elitní, jak argentinský, tak ten španělský bek. Takže rozhodně Teplice ve své minulosti i díky vám dvěma mají takovéhle zářezy.
7: Host desítky Pavla Horváta.
2: S Karlem Radou v desítce Pavla Horváta aktuálně se blížíme ke konci. Když se dostaneme k tomu, čemu se třeba věnujete, vy jste se o tom bavili, ta trenéřina. Od ženské reprezentace jste odešel zhruba tak před loni a teď poslední rok nebo loni bylo oznámeno, že jste se dostal taky do Viktorky Plzeň.
0: Ano.
2: Tak jak to vypadá?
0: Jak to vypadá? Ne, tak dostal jsem se nějaký rok a půl, jsem strávil teď ve Viktorce Plzeň u ženského fotbalu, vlastně více mi na starosti celý ženský fotbal, celou ženskou sekci. No a teď jsem dospěl nějak k závěru, že asi potřebuji pauzu nějakou chvíli, takže teď jsem z toho vyskočil a ukončil jsem to ve Viktorce Plzeň, takže tím pádem teď potřebuji trošku i, asi jsem zjistil, že stárnu malinko, takže potřebuji víc času i pro sebe, jako chci si trošku to rozvolnit a udělat si malinko věci, které furt si odkládám a někam to posouvám a říkám až potom a ono potom až nemusí být už.
1: Takže sicherák, motorka.
0: Sicherák, motorka.
2: No motorka, to řekněte. To jsem četl, že máte zálibu motorku. Pavel taky, ne?
0: Jo, tak nejsem úplně ten, který by na motorce strávil celý léto, ale v rámci právě toho omezeného času do teďka, kdy to byl, tak jsem vždycky pár projížděk udělám nebo výjížděk, kdy rád se projedu a rád jezdím, ale říkám, toho času nebylo tolik, tak já doufám teď, že se tomu budu moc věnovat víc a budu mít na to víc času.
1: Přidám tě do naší skupiny, si tam ještě nejsi motogang a můžeš se srazit i s někým v ostatních klubů.
0: No určitě, budu rád.
2: Tak hodně šťastných kilometrů. Přejeme. A jsme moc rádi, že jste přišel do desítky Pavla Horváta. Jejím hostem byl dnes vicemistr Evropy z roku 96, účastník Euro 2000 a taky dvakrát vítěz českého poháru se Slaví a s Teplicemi a bývalý Pavlu spoluhráč Karel Rada. Ať se vám daří, moc děkujeme.
0: Já děkuju za pozvání, děkuji moc.
2: No a byl tady s námi Pavel Horvát, samozřejmě jsme moc rádi, že si s námi na Radiožurnálu Sport. Přejeme, ať zvládá všechny ty teplé horké dny a zase brzy naslyšenou.
1: Já zvládám všechny dny, i když nejsou teplé. Tak děkuji, naslyšenou.
7: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Světový baseball se vrací do Prahy. Sledujte bitvy českého národního týmu proti absolutní světové špičce. Jubilejní 45. ročník pražského baseballového týdne se v areálu Eagles Praha koná od 5. do 8. července. Přijďte fandit našim klukům v soubojích s mistry Evropy z Nizozemska nebo světovými šampiony z Tchajvanu. Více na Prague Baseball Week EU. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
1: Radiožurnál je 11 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy. Státe za první půl rok na dálničních známkách vybral více než 5 miliard korun. Filadelfie ruší kvůli nebezpečnému horku většinu oslav Dne americké nezávislosti. Fotbalisté Argentiny postoupili do osmifinále mistrovství světa díky výhře 3-2 v prodloužení nad Kapverdami. Kolony popojíždí po dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy před omezením u Roudnice. A bude polojasno, během dne přibývání oblačnosti a večer v Čechách ojediněle déšť. Teploty na západě do 20 stupňů, jinde 26.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Za prvních 6 měsíců letošního roku řidiči na dálniční známky zaplatili více než 5 miliard korun. Oproti loňskému prvnímu pololetí jsou tržby mírně vyšší. Vyplývá to z dat státního podniku Cendis, který systém dálničních známek spravuje. Nejvíce se v prvním půlroce prodávaly 10denní známky. Následovaly roční, říká mluvčí podniku Jana Jandová.
3: Prodej všech typů dálničních známek se kontinuálně mírně zvyšuje, letos o více než 2% oproti minulému roku. Souvisí to s rostoucí potřebou Čechů cestovat a cizinců navštěvovat naši zemi.
1: Ve Filadelfii kvůli nebezpečnému horku zrušili většinu venkovních oslav dnešního 250. výročí americké nezávislosti. Jedno z mála akcí, které se ve městě i tak konat budou, je osmifinále fotbalového mistrovství světa mezi Francií a Paraguají.
4: Je to horší než je v Tampě na Floridě, co bydlím.
5: Čechoameričan Petr Starý přijel z Floridy užít si oslavy kulatého výročí Dne nezávislosti na místo, kde ji Spojené státy vyhlásily. Město Filadelfie ale kvůli teplotám skoro 40 stupňů Celsia ve stínu vyhlásilo stav ohrožení a ohledem na zdraví a životy lidí, ruší většinu venkovních akcí. Francouzský fotbalista Désiré Doué ale ví, že on a další hráči ke zdejšímu osmifinále mistrovství světa musí nastoupit. V odpoledním horku na stadionu bez chlazení očekává, že hráči mohou mít i poruchy vědomí. Klimatologové už před turnajem upozorňovali, že kvůli spalování ropy, uhlí a plynu výrazně stoupá riziko zápasů v extrémních podmínkách. Z Filadelfie Jan Kaliba, Radiožurnál.
1: Lyžařská střediska na Českých horách zahájila letní sezónu. Provozovatelé otevírají lanovky, další atrakce a čekají na první návštěvníky. Na šumavském Zadově se mezi novinkami objevily taky horské káry, na kterých lidé jezdí po sjezdovkách.
6: Moc se těšíme.
7: Paní Lačka přijela až ze Zlína.
6: Byli jsme na Modravě a dneska jdeme vyzkoušet ty kárky a podíváme se na Zadov.
7: První větší příval návštěvníků pracovníci areálu očekávají v příštím týdnu. Přibližuje ředitel lyžařského areálu Zadov Luděk Sáska.
8: Je státní svátek, prodloužený víkend, ale obecně první polovina července většinou je návštěvnost nejslabší. Samozřejmě vyhrává jako první dovolená moře a pak teprve přijdou na řadu Čechy a České hory.
7: Letní vyžití pro návštěvníky má například i lyžařský areál Lipno. Kromě lanového parku nabízí třeba stezku korunami stromu nebo hřiště Království lesa. Ze Zadova Kristýna Baršíny, Radiožurnál.
9: Sport. Fotbalisté Argentiny postoupili do osmifinále mistrovství světa. Obhájci titulu porazili v Miami Kapverdy 3-2 po prodloužení. Výkony ostrovní země, která má 500 000 obyvatel a hrála na světovém šampionátu poprvé, chválil trenér Argentiny Lionel Scaloni.
10: Gratuluju Kapverdám k výkonu. My jsme ale věděli, že budou náročným soupeřem. Trpěli jsme, hodně jsme na hřišti trpěli. Zasloužili jsme si vyhrát, i když nám to soupeř rozhodně nedělal jednoduché. Zaměřil bych se ale taky na pozitiva. Náš tým se prostě nikdy nevzdává.
9: V osmifinále se Argentina utká s Egyptem, který v Dallasu porazil Austrálii po remíze 1-1 a vítězném penaltovém rozstřelu. Postup slaví taky Kolumbie díky vítězství v Kansasu 1-0 nad Ghanou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: kolony na D8 u Roudnice a také na D1 před Brnem. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy popojíždí kolona před omezením u Roudnice nad Labem na 28. kilometru, omezení pouze do jednoho pruhu. Kolona je od sjezdu na Budyni z kilometru 35 a to zdržení na Prahu je tam asi půl hodiny. Na D1 z Prahy směr Brno je výrazné zdržení za Prahou před omezením na mostě Šmejkalka. Na 24. kilometru se tam jezdí zúženými pruhy a ta kolona je od Velkých Popovic ze 14. kilometru, celkově také asi na 30 minut. Na D1 zůstávají zdržení na příjezdech do Brna, a to jak od Vyšková, tam u sjezdu na Slavkov na kilometru 209,5 pracují silničáři a ta fronta je od Rousínova z kilometru 213 asi na 25 minut, tak také na příjezdu do Brna z Prahy po D1 fronta je okolo Kývalky na kilometru 182, také práce údržby, tam ta fronta od Ostrovačic má 3 kilometry. Na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic čekejte kolonu před Benešovem, zdržení je od Mrače za Benešova asi 20 minut a 20 minut se zdržíte i na tahu 35 z Vysokého Mýta do Litomyšle u Cerekvic. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude polojasno, během dne přibývání oblačnosti a večer v Čechách ojediněle déšť, teploty 22 až 26 stupňů na severu a na západě Čech kolem 20. Tolik zprávy.
12: Krásné sobotní dopoledne, je 11 hodin a 5 minut, posloucháte Radiožurnál Sport a také dnes pokračuje tenisový Wimbledon. Už za necelou hodinu vyzve tenistka Marie Bousková Rusku Samsonovovou a bude tak bojovat o osmifinále na tomto Grand Slamu, ale nebude jedinou Češkou, která se dnes postaví na kort. Tou další bude Nikola Nosková, která vyzve Rumunku Kirsteovou a máme také zástupce v mužském pavouku, protože Jiří Lehečka zase vyzve Španěla Munára.
2: Radiožurnál Sport a Markéta Salajs-Vozilová.

0: I když je léto v plném proudu, tak sportovci, kteří se věnují zimním odvětvím, rozhodně nezahálí, protože třeba biatlonisté se připravují na novou sezónu světového poháru. Do ní vstoupí i 35-letý Michal Krčmář, který se nakonec rozhodl pokračovat v kariéře. Právě k tomu se na úvod rozhovoru s českým biatlonistou vrátil reportér Pavel Petr.
1: Michale, na závěr sezóny jste oznámil pokračování v kariéře s odstupem času. Co vás přivedlo k tomuto kroku a jak dlouhé rozhodování to bylo?
2: Já jsem potřeboval nějakým způsobem se odměnit v té sezóně, protože to, co jsem dával té přípravě a to, co jsem obětoval vůči rodině, už to bylo na hraně toho, co jsem byl schopný jako pojmout. A jsem rád, že v té sezóně jsem zažíval takové pocity, které mě vlastně jako dodali tu energii pokračovat. A zároveň jsem měl vlastně i doma oporu v tom, že mi řekli, jo, hele, budeme OK s tím, když prostě zase odjedeš, zvládneme to. Sice bychom tě chtěli mít doma, ale víme, že i pro tebe to je důležitý a chcem ti to jako dopřát. Takže bylo to jako velice rychlé rozhodování, nebo nebylo to nějaký dlouhosáhlý rozhodování. A teďkom v tuhle chvíli to je tak, že půjdu z roku na rok a uvidíme, kam až to bude směřovat.
1: Co je pro vás takovým hnacím motorem? Proto pokračovat v kariéře, pokračovat v té tvrdé dřině?
2: Na tohle odpovím tím, že mě se velice dobře zeptal Ondra Rybářů, protože samozřejmě já jsem s ním po olympiádě seděl a probíral jsem s ním různé možnosti, jak dál fungovat v biatlonu. On se mě zeptal vlastně na tuhle tu otázku tu samou, proč jako chci pokračovat, když jsem mu řekl, že bych chtěl pokračovat. A vlastně já jsem mu odpověděl, že cítím, že jsme nastoupili na nějakou cestu 2 roky zpátky v přípravě, že ta cesta funguje, že se jako zlepšujem rok od roku s klukama a že si myslím, že ještě nejsme na tom vrcholu, kterýho bychom chtěli dosáhnout. A že ještě prostě to chci zkusit a zároveň si chci zkusit trošku jiný ten model toho, že budu víc si trénovat jako doma a zároveň mám v sobě motivaci zlepšovat se ve věcech, které prostě, ať už to je ta rychlost střelby, která prostě se za posledních 10 let obrovsky posunula, tak cítím, že prostě mám tu chuť ještě se s tím prát, ještě prostě to zdokonalovat. A na to mi Ondra odpověděl, že vlastně to je jako skvělá odpověď. Že prostě když bych moc nevěděl, proč vlastně chci pokračovat, ale tohle to jsou tak pádný důvody, které vás přesvědčí k tomu ráno vstát a jít na ten trénink, tak to řeknu.
1: Podepsalo se na tom konečném rozhodnutí 6. místo ze zimních olympijských her v Miláně. Po stříbru z roku 2018 vlastně 2. nejlepší umístění pod 5 kruhy.
2: Úplně ne, já už vlastně před olympiádou jsem měl ty pocity takový, že bych chtěl pokračovat. A to 6. místo byla taková třešnička, která mě jenom utvrdila v tom, že ty pocity jsou opravdu správný, ale myslím si, že i kdybych nebyl 6., tak tady teď sedíme a stejně pokračuju.
1: Stačil jste si po té sezóně vůbec odpočinout, případně jak?
2: Samozřejmě stačil, ale já jsem bohužel 3 týdny marodil v dubnu letos a fakt jako měl jsem antibiotika, antivirotika. Něco se po mně tlouklo, bylo to docela takový, jako děti doma marodili, takže já jsem jako spoustu volného času v dubnu vlastně strávil doma s dětma a v posteli nebo prostě v nějakým úsporným režimu, takže to nebylo úplně optimální, tak jak jsem si to představoval, plánoval, ale na druhou stranu lepší marodit v dubnu, než pak kdykoliv v přípravě nebo pak v zimě, no. Takže snad jsem si to vybral klepu a teď to všechno půjde tak, jak má.
1: S rozhodnutím pokračovat v kariéře jste ale určitě něco změnil, dopřáváte si například větší volnost v přípravě?
2: Volnost bych to nenazval. Já jsem zastáncem toho, že člověk nemůže v sobě zvolnit, protože jakmile trošku zvolníte, tak vám ujede vlak a to startovní pole je tak vyrovnaný, tak nabitý, že každý procento polevení v té přípravě nebo v tom se podepíše do toho konečného výsledku. Takže já bych to nazval tak, že jsem si s trenéry nastavil trošku odlišný způsob přípravy do června, ale rozhodně ne v tom duchu, že bych měl volnější program. Spíš jsme ho se snažili zefektivnit, aby zapadnul do rodinného života a aby opravdu jsem z toho dostal to maximum.
1: Bolí víc ta příprava ve srovnání s dobou třeba před 5-10 lety?
2: Jak se to vezme? Upřímně říkám, že některé tréninky cítím trošku díl, než jsem cítíval dřív. Ta regenerace asi trošičku horší je, ale furt to není v žádném stavu, že bych jako musel výrazně měnit nějak tu přípravu nebo něco. Takže pokud bych měl říct ano, ne, tak spíš řeknu, že ne, že jako, že to je furt stejný, to tělo funguje dobře, za což mu jako děkuju a jsem vděčný a snažím se i o něj jako pečovat a vracet mu to zpátky. No.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Tak to říká biatlonista Michal Krčmář a druhou část rozhovoru uslyšíte už za pár minut.

0: Byl Robbie Williams za vysílání radiožurnálu Sport v 11 hodin a 17 minut. Teď se vraťme k rozhovoru s biatlonistou Michalem Krčmářem. Ten se ještě vrátil ke svému rozhodnutí pokračovat v kariéře. No a ve druhé části rozhovoru se ho reportér Pavel Petr ptal hlavně na aktuální přípravu.
1: Co je aktuální teď v červenci, co bude aktuální třeba v srpnu?
2: Tuhle chvíli v červenci odjíždíme na první zahraniční soustředění. Jedeme do Itálie na Lavaze a pak na 14 dní do Obertiliachu. V srpnu se ukážeme ještě v Novém městě na Moravě 3-4 dny a na konci srpna odjíždíme do Francie do nového střediska, kde jsme ještě vlastně nikdy nebyli, Font Romé, který je ve vysoké nadmořské výšce, a Ondra Moravec přes Simona Furkáda zjišťoval informace. Myslím si, že by to mělo být k tréninku jako velice dobrý místo, tak se tam těším, že zase člověk i po těch letech furt jede někam, kde ještě nebyl a může zažít něco nového.
1: A změnili se trenéři, k Ondřeji Moravcovi přibyl Michal Schlesinger, oba vlastně pro vás byli takovými mentory v začátcích kariéry. Jak teď k ním slížíte, jak vlastně vnímáte tuto změnu?
2: Vrátili se mi kamarádi, s kterými jsem vyrůstal, takže pro mě jako velice příjemná změna. Kluci si jako myslím, že i v té trenérských pozicích jako sedli, nebo aspoň teď za těch 2 měsíce první vnímám, taky vlastně Michal Schlesinger to uchopil za mě skvěle. Opravdu srší z kluků energie, kterou vlastně se snaží předat nám sportovcům, a jako co já z nich cítím, co prostě pro mě je obrovský důležitý, to, že ty kluci mají energii se zlepšovat a být úspěšný. A když máte prostě vítězní typy nebo lidi, kteří chtějí uspět v týmu, tak mnohem líp se vám pak trénujou, chodí těžší tréninky, protože tam máte lidi, kteří vlastně to s váma prožívají, nebo vy to z nich cítíte. A to já teď za sebou cítím. Zároveň vím, co ty kluci dokázali. Už se jim to nastínilo i trošku těm mladším klukům, kteří třeba tolik nevěděli, ale opravdu teď nás trénují 2 lidi, kteří v tom českém biatlonu toho dosáhali dost a dost. A myslím si, že můžou předat spoustu zkušeností a obrovský potenciál v tomhle trenérském duu, a já věřím, že se ho povede naplnit. Vždycky se to samozřejmě bude hodnotit až podle výsledků, ale my v tuhle chvíli máme dobrou partu i z těch mladých kluků nebo mých kolegů, mladších kluků, cítím, že si jdou tvrdě za svým, vědí, co chtějí dělat, zlepšuje se to dnem a dnem. A ačkoliv jsem furt závodák, chci být nejlepší, ale upřímně říkám, že pokud bych za rok, za dva končil s tím, že jsem 4., 5. člen týmu v celkovém hodnocení světového poháru a ty kluci budou přede mnou, tak se mě bude končit mnohem líp, než když bych byl furt jeden z těch nejlepších.
1: Budete si dávat pro tu sezonu nějaký konkrétní cíl nebo ne?
2: Úplně ne. Můžeme se tady bavit o tom, že jaký výsledky jsou pro nás jako fajn. Do 10. místa to je skvělý, 10., 20. je dobrý závod, do 30. OK, neurazí, nenatchne, ale co je dál, tak to už nás jako úplně nebaví. Asi ani fanoušky. Ale jako konkrétní cíle si jako nedávám. Prostě uvidíme, jak se povede zbytek přípravy, protože příprava je ještě dlouhá. Člověk potřebuje vydržet zdravý, což doufám, že se mi povede. Uvidíme. Prostě i kdyby ne, tak jsou různý scénáře, jak k tomu pak přistoupit, jak udělat. A pak se rozjede sezóna a zase to nějak bude vypadat a člověk v ní bude nějakým způsobem se tomu přizpůsobovat nebo bude vyhodnocovat, jak to jako je. No. Každopádně světový pohár, být co nejvejš a zajet nějaký hezký výsledky na mistrovství světa, to se nemění. Prostě to je každý rok stejný.
1: Řekněte mi na závěr, v kariéře pokračujete, je reálné ještě ve vašem případě uvažovat třeba o olympijských hrách v Paříži 2030?
2: Tak vy o tom, novináři, uvažovat můžete, ale pro mě v tuhle chvíli je to jako nereálný cíl. Já si teď jako aktuálně upřímně říkám, že teď nikdy neříkej nikdy, proto neříkám, že to je 100%, ale v tuhle chvíli opravdu tam vidím asi 10%, že bych byl 2030 v Paříži jako sportovec, protože 4 roky té dřiny, toho všeho okolo, nechci to dělat tak, že budu jen tak někde dojíždět. Když bych cítil, že už to nebudu dělat naplno, tak to dělat nebudu prostě.
1: Říká Michal Krčmář, z Jablonce nad Nisou, Pavel Petr, Radiožurnál.

0: dny začíná cyklistická Tour de France a to hned s trojicí českých cyklistů. Dnes v Barceloně tedy odstartuje týmovou časovkou. V pelotonu slavného závodu pojedou Matyáš Vacek, Pavel Bittner a Jakub Otruba. Letošní 113. ročník se ponese také ve znamení snahy tady Pogačara dotáhnout se na dosavadní kvarteto rekordmanů s 5 celkovými triumfy. Fenomenální Slovinec je hlavním favoritem 3týdenního klání. O jehož vítězi bude definitivně jasno v neděli 20. července po dojezdu do Paříže.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Klimatické změny sebou přináší náhlé změny počasí. S celoročními pneumatikami Tomcat budete vždy připraveni a navíc ušetříte za přezouvání. Více na nejlevnější pneu.cz.
1: Radiožurnál je 11:30. Kateřina Causidisová a zprávy. Oba státní svátky můžou obchody zůstat otevřené. Na svátek Cyrila Metoděja den upálení mistra Jana Hosa nemusí ze zákona zavírat velké prodejny a supermarkety. Přesto si před nákupem raději ověřte otevírací dobu, protože obchody mohly dát svým zaměstnancům volno. Ukrajinský generální štáb popřel tvrzení Moskvy o dobytí klíčové Kostiantynivky ruskými jednotkami. Mluvčí štábu Andrej Kovalov podle serveru Ukrajinská pravda řekl, že ukrajinské síly pokračují v obranné operaci ve městě i na přístupech k němu. Doplnil ale, že zaznamenali případy, kdy do města pronikaly malé skupiny ruské pěchoty. Město má strategickou pozici na silnici, která vede k posledním velkým městům na Donbasu pod kontrolou Kyjeva. Přesně před rokem zasáhl Česko rozsáhlý výpadek proudu. Bez elektřiny se tehdy na několik hodin ocitlo milion odběratelů, hlavně v Praze a ve středních, severních a východních Čechách. Způsobilo to výpadky ve výrobě i v dopravě a omezení provozu služeb. Mezinárodní expertní skupina minulý týden potvrdila, že šlo o souběh několika nezávislých technických závad. V Karlových Varech bude mít premiéru český film Čika Čeka. Představí se v hlavní festivalové soutěži. Podle uměleckého ředitele přehlídky Karla Ocha je to snímek s morálním poselstvím. Do běžné distribuce půjde film v srpnu. Sport. Tenistka Marie Bousková nastoupí zhruba za půl hodiny ve třetím kole Wimbledonu. Čeká jí souboj s ruskou Samsonovovou. Postupně se představí taky Jiří Lehečka proti Munarovi ze Španělska a Linda Nosková proti Rumunce Kirsteové. O výkonech českých reprezentantů uslyšíte v živých vstupech přímo z Londýna.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Dlouhé kolony na D8 u Roudnice a také na D1 před Brnem. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy stále čekejte výrazné zdržení před omezením u Roudnice nad Labem. Na 28. kilometru svádí silničáři provoz pouze do jednoho pruhu. Ta fronta je od sjezdu na Budyni z kilometru 35 a v 7-kilometrové frontě naberete asi 40 minut. Na dálnici D1 je velké zdržení na příjezdech do Brna. Směrem od Vyškova u sjezdu na Slavku na kilometru 209,5 pracují silničáři v pravém pruhu. Kolona se prodloužila, teď je od Rousínova z kilometru 217 a podle zpravodaje zdržení dosahuje skoro hodiny.
4: Tak už tu jsem 40 minut a teď jsem minul.
3: Z kilometru 217 a podle zpravodaje zdržení dosahuje skoro hodiny.
4: Tak už tu jsem 40 minut a teď jsem minul ceduly z dalších 20.

0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude polojasno, během dne čekejte přibývání oblačnosti a večer v Čechách ojediněle déšť. Teploty 22 až 26 stupňů, na severu a na západě Čech kolem 20, na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

českým basketbalistům se včera příliš nedařilo, protože prohráli ve Stockholmu v kvalifikaci mistrovství světa po nepovedeném úvodu se Švédskem 76-87 a promarnili tak šanci zajistit si před závěrečným kolem skupiny H postup do další fáze. Po úvodních dvou výhrách si připsali třetí porážku za sebou. Severané se na ně ve hře o tři postupová místa budově dotáhli, ale čeští hráči mají díky tedy včerejšímu finiši a listopadové výhře 97-80 v Praze lepší bilanci ve vzájemných utkáních. Svěřenci trenéra Luboše Bartoně uzavřou skupinu v pondělí v Brně zápasem proti Estonsku, které doma rozdrtilo Slovince 93-62. K postupu pak potřebují porážku Švédů ve Slovensku.

0: 11 hodin a 40 minut posloucháte Radiožurnál Sport a my se teď budeme bavit o dalším velkém úspěchu českého volejbalu. Na mistrovství Evropy hráčů do 22 let postoupil český tým do finále, kdy zvládl semifinálovou bitvu s Izraelem 3-2 na sety. Ve vysílání teď vítám trenéra reprezentace Michala Nekolu, kterého zdravím do Portugalska. Omlouvám se za technické potíže, ale věřím, že už se teď s panem trenérem Michalem Nekolou slyšíme, tak je to tak? Tak spojení nám nějak zlobí, ale ještě to přeci jenom zkusím jednou. Pane Nekolo, slyšíme se?
1: Ano, slyšíme se, dobrý den.
0: Tak má první otázka zní na tom, jak jste prožíval semifinále, ve kterém jste ztratili úvodní dvě sady a to tu druhou až 40-42.
1: No, bylo to hodně napínavý a dramatický, ale my jsme celou dobu věřili, že ten tým je silný a že to zvládne. Vlastně společně jsme to zvládli, celá střídačka se povzbuzovala, všichni hráči byli připraveni nastoupit a pomoct a pomohli nám vlastně všichni hráči, kteří nastoupili. Takže jsem pyšný na celý tým, na všechny hráče, kteří tam jsou, na celý stav, který to připravuje. A myslím si, že jsme se připravili dobře, že jsme to vydrželi, ten tlak a ustáli to a odměnou nám je postup do finále.
0: Jak těžké bylo po napínavém a nakonec prohraném druhém setu dát tým dohromady?
1: No, já si myslím, že ani problém to nebyl. My jsme, jak jsem říkal,
0: tak
1: ten více tematický a v konci si...
0: Tak spojení nás zlobí, tak věřme, že za malou chvíli uslyšíme a pana trenéra Michala Nekolu, ale je to dnes spojení s Portugalskem trošku vázne, takže si možná zahrajeme písničku, zkusíme dát spojení dohromady a zkusíme se opět s panem trenérem Nekolou spojit.

0: 11 hodin a 44 minut posloucháte Radiožurnál Sport a my jsme se před pár minutami bavili s trenérem reprezentace volejbalistů do 22 let Michalem Nekolou, protože právě jeho tým postoupil do finále na evropském šampionátu do Portugalska. Znovu se tak pokusíme o spojení s panem trenérem Nekolou, tak věřme, že to tentokrát půjde dobře. Takže pane Nekolo, slyšíme se?
1: Ano, slyšíme se.
0: Tak ještě jedna otázka, jak vlastně těžké bylo po napínavém a nakonec prohraném druhém setu dát tým dohromady?
1: Nebylo to těžké, protože ten tým má neskutečnou sílu. My si věříme i za nepříznivého stavu už vlastně od loňské sezony, kdy se nám podařilo vyhrát kvalifikaci a hrát dobře na mistrovství světa, tak ten tým šlape prostě neskutečně. Nejenom ty hráči, kteří jsou na hřišti, ale i střídači ohromně pomáhají a celkově ten tým je silný, takže my jsme celou dobu věřili, že jsme schopni to otočit a nakonec se to podařilo.
0: Kdy se zápas podle vás zlomil na vaši stranu a jak moc tomu pomohly osobnosti Klimeše, Pastrňáka nebo Sajdla?
1: Já myslím, že se to začalo lámat už v koncovce toho druhého setu, přestože jsme ho nezískali, tak tam už prostě jsem cítil, nebo bylo vidět, že hrajeme naprosto vyrovnanou partii a pak trošku jsme změnili strategii a další tři sety si myslím, že už jsme byli lepším týmem. Samozřejmě nejenom tyto tři osobnosti, ale všech 14 hráčů, kteří tam jsou, tak jsou osobnosti a díky tomu, díky síle toho kolektivu si myslím, že jsme schopni hrát dobře anebo otáčet nepříznivé stavy.
0: Tenhle tým už v předchozích kategoriích dosáhl velkých úspěchů, včetně semifinále loňského mistrovství světa do 21 let. Teď je ve finále kontinentálního šampionátu. Tak v čem je kouzlo tohoto týmu?
1: No, ta bojovnost, myslím. Ten týmový duch a bojovnost, že nikdy nic nevzdají. To je prostě základ. Hrát jako jeden chlap, jako jeden muž, jeden za druhýho a to se nám, myslím, daří. Takže to je základ úspěchu tohoto týmu.
0: Ve finále vás čeká Polsko, kde je volejbal možná až národním sportem. Kdo je favoritem a co bude podle vás rozhodovat?
1: Já myslím, že to bude otevřená bitva a uvidíme, kdo se připraví lépe nebo kdo bude mít možná i trochu víc štěstí. My jsme hráli s Polákama přípravu ještě těsně před mistrovstvím Evropy. Sice jsme prohráli těsně 4-1, 3-2, 10 setů jsme odehráli, ale byly to vyrovnané partie a my jsme nebyli komplet ještě. Takže věřím, že to finále bude otevřené a my samozřejmě uděláme všechno pro to, abychom získali zlatou medaili a porveme se o to.
0: A jak vy sám se těšíte na finále? Jste nervózní?
1: Tak nervozita vždycky k tomu patří trošku, ale já miluju tyhle ty těžké zápasy, protože ty posouvají tým a hráče dopředu a samozřejmě i nás trenéry a stav těší, že můžeme hrát takhle těžké zápasy, takže vyloženě se na ně těšíme, na tyhle zápasy, je to super, že to můžeme hrát.
0: Máte v týmu někoho, kdo se stará o to, aby hráči byli v dobré pohodě, v dobrém rozpoložení, aby zkrátka byli třeba i nahecovaní na finále, které je čeká?
1: Já myslím, že celý stav funguje na 100%. Musím strašně pochválit celý realizační tým, protože vytváří maximální servis pro hráče a věřím, že máme krásný vztah a výborný i mezi sebou a to samozřejmě všechno přispívá k tomu, že ten tým funguje.
0: Říká trenér volejbalové reprezentace do 22 let Michal Nekola. Moc děkujeme za váš čas a přejeme hodně štěstí do finále.
1: Já bych ještě chtěl pozvat všechny fanoušky, aby nás sledovali na české televizi Sport a na Volej TV, kde prostě bude vysílán náš zápas a věřím, že jim uděláme radost a děkuji všem.
0: Děkuji, pěkný den.
2: Děkuji, pěkný den.
1: Pěkný den.

0: Fotbalisté Plzně před novou sezónou výrazně oslabují kádr. Do konkurenčního Ústí nad Labem míří dvojice zkušených, ale na západě Čech už nechtěných reprezentantů Michal Holý, Tomáš Vnuk. Úřadující český vicemistr oběma hráčům nenabídl novou smlouvu. S druhým jmenovaným Tomášem Vnukem si o odchodu z Interobalu do Rapidu povídal reportér Vladislav Janouškovec.
1: Tomáši, co se vlastně stalo? Proč ta velmi dlouhá spolupráce, byť s krátkými přestávkami, končí?
2: Tak vlastně mi končila 36. smlouva a byla tam nějaká opce, která jsem musel prodloužit do 34. určitými nějakými způsoby a vedení toho klubu nechávalo být a sedli jsme si vlastně až toho 34., kde nám oznámili, že tu opci prodlouží, ale hned nás prodají, protože není dobrá ekonomická situace klubu. Tak s tím jsem já úplně jako nesouhlasil, že prostě nám to řeknou poslední den, že jako nás chtějí vlastně prodloužit, ale hned prodat, že bychom si zasloužili jako odejít zadarmo. Potom, co jsme tady všechno udělali a v našem věku, ještě společně s Michalem Holým, s Ústím už jsem mluvil někdy od února, března, kdy věděl prostě, že mi končí smlouva a nikdo z klubu se s námi nebaví a s ostatníma hráčema se vlastně baví, kterým končí smlouva, takže jsme to trošku tušili, že bude záležet, jestli se udělá titul nebo neudělá, což vlastně tak dopadlo, že nám to vlastně bylo řečeno, že ty peníze asi tolik nebudou, když se neudělal titul, že prostě nebude Liga mistrů, nebudou takový sponzoři. No a vlastně pak se už jenom řešilo, kolik za nás Ústí dá nebo kolik si Plzeň řekne, ty částky byly jako za mě teda úplně šílený. Nakonec došlo k nějakému kompromisu a Ústí nás teda koupilo.
1: Takže teď nová výzva o vaší kariéře, vaší Michala Holého v úvozovkách na stará kolena, ještě něčeho dosáhnout na severu Čech.
2: Ta ekonomická situace klubu je asi špatná, když musíme pryč, něco se za nás zůstalo a pro mě to je samozřejmě výzva. Vlastně když jsem byl ve Spartě v Benagu, to pro mě byla výzva, když mě tady odtud vyhodili na roční hostování a já můžu jenom poděkovat Benimu, že si mě vzal a že ze mě udělal lepšího hráče, takže doufám, že v Ústí třeba s Michalem Salákem, že tam budu takovým mentorem pro ty mladší kluky a uvidíme, co vlastně Ústí chystá, protože taky budou určitě chtít ještě vejš, než když byli třetí, že jsou namlsaný po tom historickém úspěchu, takže já jsem jenom pro v tom projektu a nějaká ta vize a koncepce, která mi tam vlastně byla představena panem Hronem a trenérem Salákem.
1: Tady v Plzni jste dosáhl spousty úspěchů, tři ligové tituly, účast v Lize mistrů, možná to byla to nejprestižnější, gol proti Barceloně, nebo na co nejradši vzpomínáte?
2: Asi ten gol Barceloně, protože pro mě Barcelona od nějakého roku 2002, když přišel Ronaldinho, je vlastně srdcová záležitost. Fandím jí, byl jsem se tam podívat, že jo, ty hráči tam prostě v té Barceloně jsou jedni z nejlepších a já jsem proti nim vlastně dal gol jako jediný Čech, tak to je pro mě prostě asi to nejvíc. Ale samozřejmě pak jsou i tituly, poháry, hat-trick v Lize mistrů, to prostě jsou takový ty střípky, které vlastně tam jsou v těch posledních let a když to vezmu předtím, tak je to samozřejmě výhra v druhé lize, nějaký ty juniorský tituly, miliarda individuálních ocenění, jo, ale prostě nejvíc pro mě je prostě ten gol Barceloně, když je to, řeknu, jenom blbej gol.
1: Z těch titulů, na kterých nejradši vzpomínáte, byl to ten vůbec první?
2: Samozřejmě byl to ten první plzeňský, protože to bylo něco vlastně nového pro Plzeň, nikdo to nečekal, sfoukli jsme Chrudim 3-0 a já dostal 4 individuální ocenění, takže pro mě to byl ten nejlepší titul, který jsem jako já z Plzně udělal.
1: Je ještě vůbec reálné, že se znovu vrátíte a obléknete co pár let ještě plzeňský dres?
2: Tak já doufám, že budu hrát co nejdýl, když pak vidím Romana Mareše, tak takhle dlouho asi do 49, 50 let asi hrát nebudu. Možný je všechno, ale uvidíme, jak to bude vypadat, kam vůbec ten futsal český se bude ubírat, když to vidím posledních pár let, jak to s ním jde trošku z kopce, nechci to říkat úplně, ale asi to tak je, vidíme to asi všichni, takže uvidíme, jak to bude tady vypadat za pár let a třeba se do Plzně vrátíme v jiný situaci, možná v jiný roli.
1: Říká Tomáš Vnuk, český futsalový reprezentant z Plzně, Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
0: Nám se podařilo získat také reakci vedení plzeňského klubu k odchodu dvojice Michal Holý, Tomáš Vnuk do Ústí nad Labem a také slovům druhého jmenovaného se vyjádřil pro Radiožurnál Sport sportovní ředitel Interobalu Plzeň Michal Štrajt.
3: Celé upřímně prostě nám smysl nedávalo nabízet vnoučkovi jakoukoliv další smlouvu, když jsme věděli, že chceme stavět mladý tým, který za 3-4 roky prostě tady může hrát prim znova v české lize, v naší vlastní nový krásný hale a do toho vývoje prostě jsme s vnoučkem nepočítali. Takhle jednoduchý to je a takhle jsme to řekli vnoučkovi, že prostě na něj finance nebudou, že jim nechceme nebo obou nechceme vlastně nabízet nějaký podřadný smlouvy a radši uvolníme do jiného týmu, ve kterém si budou moc ještě vydělat nějakou korunu. Takže prostě jsme se rozhodli, že ani o jednoho nemáme dál zájem, ale udělali jsme všechno pro to, aby ty kluci pokračovali dál v jakýmkoliv jiným týmu a tam si naopak oni ještě vydělali nějakou zajímavou korunu a dohráli prostě ty svoje kariéry kdekoliv jinde. Já v tom nevidím nic špatného. O to víc mi prostě překvapuje, že ten Tomáš to takhle prezentuje, jak prezentuje, že na ně nebyly peníze, takže kvůli tomu musel jít. Tak takhle to prostě není. My o tom a už jsme prostě zájem neměli, protože nám nezapadal do toho systému, v jakým teď budoucí leta chceme pracovat a proto jsme tu smlouvu nenabídli. Takhle to je.
0: Tolik sportovní ředitel Interobalu Plzeň Michal Štrajt ke kauze nechtěných opor Tomáše Vnuka a Michala Holého.

0: jak se hraje fotbal v nadmořské výšce přes 2000 metrů. Proč měl sokr pověst dívčího sportu a jak ho vnímají v zámoří dnes? A co znamená šampionát pro českou komunitu v Americe? Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Unikátní pohled reportéra radiožurnálu Sport do zákulisí globálně nejsledovanější sportovní akce. Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Každý den po zprávách v 8 hodin ráno.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
2: Radiožurnál je 12 hodin. Poslechněte si hlavní zprávy.
3: Česká policie zadržela 51 lidí kvůli podvodnému call centru v Istanbulu. Vydávali se za bankéře. Ve Velehradě na Uhersko-Hradišťsku začaly dny lidí dobré vůle. Navštěvují je desítky tisíc lidí. Fotbalisté Argentiny, Egypta a Kolumbie slaví postup do osmifinále mistrovství světa. Po požáru je zavřená silnice z Prahy do Karlových Varů u Lubence. A bude oblačno a večer v Čechách. Ojediněle déšť. Teploty na západě do 20 stupňů, jinde až 26. Je sobota 5. července. Posloucháte zprávy s Kateřinou Sousirisovou.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Čeští policisté společně s tureckými kolegy zadrželi 51 lidí, kteří v Istanbulu provozovali podvodné call centrum. Organizovaná skupina se při telefonátech vydávala za policii anebo pracovníky České národní banky. Mezi zadrženými je i 6 Čechů.
4: Podvodníci přesvědčovali oběti, aby převedli své peníze na údajně bezpečné účty. Využívali k tomu padělané služební průkazy nebo technologie pro vytváření deepfake videí, vysvětluje mluvčí Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě Jakub Finčálek.
5: Skupina je spojována s nejméně 11 případy podvodů na občanech České republiky. Vznikla škoda přesahující 500 milionů korun.
4: Česká národní banka upozorňuje, že s klienty jiných bank nikdy nekomunikuje napřímo. Dodává Zdeňka Hildová z České bankovní asociace.
6: Nevolá klientům komerčních bank, aby nějakým stylem nutila vybírat peníze a vytvářela obavu toho, že někde se něco děje.
4: V případě podezření na podvod by se lidé měli obrátit na svou banku nebo na policii na lince 158. Anna Millerová, Radiožurnál.
3: Noví policisté a další příslušníci bezpečnostních složek by mohli dosáhnout na nástupní plat 50 tisíc korun v roce 2029. Každý rok by měl stoupnout zhruba o 5%. Opoziční zástupci a odboráři ale očekávali po vládních slibech rychlejší navyšování.
7: Navýšení nástupního platu má zmenšit rozdíl ohodnocení mezi příslušníky bezpečnostních složek a armádou a taky přispět k vyšším náborům. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara ANO chybělo na začátku roku zhruba 5 tisíc policistů.
8: Každý počátek roku to znamená 2027, 2028, vždy dojde k navýšení.
7: Podle jeho předchůdce Víta Rakušana ze STAN ale současná vláda jen okopírovala plán bývalého kabinetu.
9: Jenom tady není naplněný ten populistický slib 50 tisíc vlastně po nástupu vlády jako takové.
7: Podle odborářů z Unie bezpečnostních složek nabízí armáda mnohem atraktivnější náborové podmínky, takže s nás rekrutuje nováčky. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
3: Ve Velehradě začaly dny lidí dobré vůle. Ty doprovázejí oslavy příchodu Cyrila a Metoděje, kteří na Velkou Moravu přinesli v 9. století křesťanskou víru. Letošní ročník je věnovaný zdravotníkům a návštěvníci si proto můžou výjimečně prohlédnout i lebku svatého Lukáše, jejich patrona. Na místě reportérka Michála Kočendová.
10: Lebka svatého Lukáše se tady v Královské kapli Velehradské baziliky návštěvníkům poprvé ukázala před 20 minutami a během toho se u ní vystřídalo už několik lidí. Lebka je ve speciální prosklené bedně, která stojí na stole s červeným ubrusem a hlídá ji hned několik mužů z ochranky. Relikvie je jinak běžně uložená v katedrále svatého Víta v Praze jako součást svatovítského pokladu. Program dnešních slavností večer zahájí modlitba za vlast, pak následuje benefiční koncert lidí dobré vůle, který živě odvysílají všechny moravské regionální stanice Českého rozhlasu. Součástí dnešního programu je také tradiční mezinárodní setkání vozíčkářů nebo ruční přepisování Bible. Organizátoři během víkendu očekávají až 30 tisíc návštěvníků. Z Velehradu Michaela Kočendová, Radiožurnál.
3: Meteorologové varují před klíšťaty. Na většině území je jejich aktivita kvůli větší vlhkosti na 4. stupni z 5. To znamená vysoké riziko. A situace se v příštích dnech ještě zhorší, upozorňuje Český hydrometeorologický ústav.
11: třeba na Mostecku, Chomutov nebo na jihu Čech, České Budějovice a okolí Vysočina. Souvisí to jako i s tou teplotou a se srážkama.
4: Říká Martin Možný z Českého hydrometeorologického ústavu. Lidé by proto měli používat repelenty, nesedět v trávě a po návratu domů se prohlédnout, říká vedoucí Národní referenční laboratoře pro limskou boreliozu Kateřina Kibicová.
12: Zvlášť právě v těch městech, protože tam klíšťata podle těch našich nejnovějších výzkumů ve městech jsou klíšťata mnohem infikovanější než někde uprostřed lesa.
4: I letos podle Kibicové mírně přibývá případů boreliozy. Proti závažnější klíšťové encefalitidě Státní zdravotní ústav doporučuje očkování. Sára Adamcová, Radiožurnál.
1: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
3: Sjezd strany AfD v německém Erfurtu začal podle plánu. Blokáda odpůrcům nevyšla. AfD vytýkají, že v německých průzkumech sice má největší podporu, ale zároveň čelí obviněním z pravicového extremismu. Podle policie je situace klidná.
13: Aktivisti, kterých dnes může být podle policie a úřadů v Erfurtu kolem 20 tisíc, zablokovali podle středoněmeckého rozhlasu dálnici a dvě další silnice v okolí města. Větší část z 600 delegátů AfD si ale přivstala a do areálu výstaviště ji přivezli autobusy už před 5 hodinou raní. Sjezd tak byl brzy usnášeníschopný. V čele strany se nic měnit nebude. Předsedové Alice Weidlová a Tino Krupala nemají protikandidáty. Na místo předsedu ale nově kandiduje blízký spolupracovník durinského lídra Bjarna Hekeho, který reprezentuje radikální křídlo AfD a v minulosti dostával opakovaně pokuty za používání protiústavních symbolů a sloganů. Z Berlína Tomáš Javlín, Radiožurnál.
3: Tropické horko provází ve Spojených státech oslavy 250. výročí vyhlášení nezávislosti. Ve Washingtonu teplota překonala rekord starý 154 let. 38 stupňů hlásí taky New York a Boston. Filadelfia kvůli horku zrušila největší slavnostní průvod zemi a úřady varují před přetížením elektrické sítě. Slavnostní proud a pouť zrušil i Washington. Iránci se naposledy loučí s nejvyšším vůdcem Alím Chameneím. Zemřel na konci února při cíleném izraelsko-americkém útoku hned první den napadení Iránu americkou a izraelskou armádou. Chameneí byl v 80. letech iránským prezidentem a pak necelých 40 let nejvyšším duchovním vůdcem.
14: Tisíce Iránců v černém se sešli v areálu velké mešity Mosala v Teheránu, kde je tělo Chameneího vystaveno. Mávali šítskými vlajkami, fotkami zesnulého vůdce i transparenty vyzývajícími k pomstě nebo násilí proti Spojeným státům a Izraeli. Podle agentury AFP se skandovalo taky smrt Americe, smrt Izraeli. Lidi vůdce oplakávali a byli se v hruď. Ceremoniálu, které budou trvat do pondělí, se podle úřadů zúčastní na 20 milionů lidí. Pohřeb bude ve čtvrtek ve městě Mašhad. Při útoku na Chameneího zemřela i jeho dcera, zeť, snacha a vnučka. Iránští teologové jako jeho nástupce zvolili Chameneího syna Močtabu. Dominik Tesár, Radiožurnál.
3: Britský herec Jesse Eisenberg uvedl v Karlových Varech adaptaci Dostojevského novely Film Dvojník. Ve velkém sále hotelu Termál předtím převzal cenu prezidenta festivalu. Byl u toho reportér Martin Balucha.
15: Jesse Eisenberg nadchnul velký sál hotelu Termál, vystupoval velmi skromně a s velkou energií, řekl, že si festivalovou cenu nezaslouží, ale zároveň mluvil o tom, že každý herec ceny miluje a udělá pro ně všechno. Eisenberg tady na festivalu představil film Dvojník, který podle něj hodně vděčí evropské kinematografii. Americký herec tady uvedl, že příští týden dostane polské občanství, protože má polské předky a těší se tedy na to, že bude moct častěji pracovat a natáčet právě ve střední Evropě. Ředitel festivalu Krištof Mucha popisoval, že Jesse Eisenberg je výjimečný herec i v tom, že se ozval sám přímo přes e-mail, aby domluvili účast tady na filmovém festivalu. Z Karlových Varů Martin Balucha, Radiožurnál.
16: Sport. Fotbalisté Argentiny postoupili do osmifinále mistrovství světa. V Miami porazili Kapverdy 3-2 po prodloužení. V dalším kole je čeká Egypt, který v Dallasu vyřadil Austrálii po remíze 1-1 a vítězném penaltovém rozstřelu. Úvodní kolo play-off zvládla taky Kolumbie díky výhře v Kansasu 1-0 nad Ghanou. A tři čeští tenisté dnes zabojují o postup do osmifinále Wimbledonu. Z Londýna o tom bude informovat reportér Jaroslav Plašil.
17: Jako první je Marie Bousková, která se utká s Ludmilou Samsonovou, má s ní lehce negativní bilanci, budou hrát teď tedy na trávě. Teplota 23 stupňů, lehce fouká, ale mělo by se dnes oteplovat. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Silnice číslo 6 z Prahy do Karlových Varů je na Lounsku mezi Petrohradem a Lubencem neprůjezdná, a to obousměrně u obce Lešky. Zasahují tam hasiči u větší nehody dvou aut, jedno z nich navíc i hoří. Nedá se tedy projet na Prahu ani na Vary. Objízdná trasa pro větší auta je dlouhá přes Blšany a Podbořany. Menším osobním autem se dá jet i přes centrum obce Lešky. A na dálnici D1 čekejte velké zdržení na příjezdu do Brna směrem z Vyškova. U sjezdu na Slavkov na kilometru 209,5 je zúžení pouze do levého pruhu. Kolona je od Rousínova z kilometru 215 skoro na 50 minut. Dá se sjíždět právě na Rousínov, exit 216 a pak to objet k Rohlence po souběžné silnici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Většinou je polojasno, během dne bude přibývání oblačnosti a večer v Čechách ojediněle déšť, teploty nejčastěji 22 až 26 stupňů. Tolik zprávy.
19: Hezké sobotní poledne, máme 10 minut po 12. hodině. No a blíží se opravdu velké sportovní události. Sotva se na fotbalové mistrovství světa uzavřely boje v prvním kole playoff. Rozjede se v Severní Americe a Mexiku už za necelých 7 hodin osmifinálový program. A to soubojem Kanady s Marokem. Už za necelých 5 hodin zvedne oponu 113. ročník Tour de France. Nejslavnější cyklistický závod světa bude letos i se třemi Čechy. No a právě teď startuje program 6. hracího dne tenisového Wimbledonu, do kterého se zapojí i čeští reprezentanti. Marie Bousková konkrétně už opravdu za pár desítek sekund. A tak se do Londýna, do All England Clubu za malou chvíli vypravíme. Hned po skupině Chumba Wamba. Příjemnou sobotu a klidný poslech.
1: Radiožurnál Sport
0: a Filip Šedivý.

0: Jak jsem slíbil na radiožurnálu Sport 14 minut po 12. hodině první červenocovou sobotu míříme do Londýna, do All England Clubu k tenisovým dvorcům, kde se před malou chvílí rozjeli první dnešní zápasy, ve kterých půjde o postup tedy do čtvrtého kola. No a Marie Bousková, česká tenistka, už nastoupila proti Ludmile Samsonovové. Světová 23 proti 41, která má navrch ve vzájemné bilanci. Samsonovová porazila Bouskovou ve dvou ze tří vzájemných duelů. Jak vypadá úvod toho jejich čtvrtého vzájemného souboje, to nám tedy přímo z Londýna poví Jaroslav Plašil. Jardo, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne, je zatím vyrovnaný, hraje se první game na podání Marie Bousková, která podává za stavu 30. Tobě je to spíš zatím nervóznější, ale to samozřejmě není nic neobvyklého. Tak to na začátku utkání, ve kterém si myslím, že obě tenistky mohou cítit vzájemně velmi solidní šanci na to jít tady dál ještě ve Wimbledonu.
0: V průběhu týdne si Jardo mluvil o tom, že počasí se bude v Londýně posouvat směrem k teplotám atakujícím 30. Tak jaké jsou aktuálně tedy podmínky první víkendový den?
1: Teď je ještě pod mrakem, nějakých 23 stupňů, fouká dost, což samozřejmě je složitější na podání a s tím musí určitě hráčky počítat, ale mělo by se během odpoledne oteplovat až na nějakých 28, 29 stupňů a ty vysoké teploty by pak měly vydržet i v dalších dnech, takže rozhodně počasí, dá se říct, horké nebo teplé a bez nějakých srážek, alespoň jsou takové teď předpovědi, takže těžko říct, komu to bude vyhovovat víc, asi spíš hráčkám, které se opírají o rychlou hru, které jsou rády, když to letí trošičku rychleji, což když je teplej, tak je. Takže možná, že i třeba Ludmila Samsonovová by takové podmínky uvítala. Soupeřka teď je Marie Bouskové, v prvním gemu je to zatím hodně vyrovnané, stále ani jedna z tenistek ještě nezískala první gem, je to teď schoda při podání Marie Bouskové.
0: Marie Bousková je prvním ze tří českých reprezentantů, kteří dnes budou bojovat tedy o postup do osmifinále. Jardo, připomeň prosím, kdo další se dnes ještě dostane na kurt a bude bojovat o to, aby postoupil mezi nejlepší šestnáctku.
1: Ještě Jiří Lehečka a pak také Linda Nosková, která je tady zvyklá čekat na své zápasy. Dnes bude hrát jako třetí v pořadí na kurtu číslo 3, kde už se samozřejmě také hraje a těžko odhadovat teď, za jak dlouho se na kurt dostane, ale samozřejmě pokud pak vykoukne sluníčko a bude pozdější fáze dne, tak je to pak složitější právě na těch některých otevřených kurtech. Linda Nosková už si s tím své užila a několikrát to právě zmiňovala v rozhovorech po zápase, že je to velmi nepříjemné, pak to sluníčko jak jde dolů, potom to má tenista složitější s tím, aby hlavně při podání se správně trefoval do malonku, doslova promžourala jeden set, tady Linda Nosková přiznávala během svého tažení tady wimbledonského, takže to bude později. Jiří Lehečka, ten si zahraje po Marii Bouskové proti Španělu Munarovi, kterému podlehl v Davis Cupu, předtím ho dvakrát porazil. Takže mu má určitě co vracet Jiří Lehečka. No a Marie Bousková, když jsme u toho, teď má mimochodem výhodu v duelu se Samsonovou, stále jsme v první hře, tak Marie Bouskovou čeká ještě hodně atraktivní deblový duel, pak na tom stejném místě, na kterém teď hraje, utká se ve čtyřhře s Kateřinou Siňakovou a Taylor Townsendovou proti nasazeným jedničkám, tedy bude hrát společně se Sarou Sorribesovou Tormu. Ale samozřejmě priorita je toto vystoupení Marie Bouskové, singlová část turnaje a teď tedy utkání se Samsonovou a jestli to bude tak jako v této hře i nadále, tak se můžeme těšit na pořádně dlouhý zápas, ale ono to vlastně není nic neobvyklého při duelech Marie Bouskové, ona hraje dost často dlouhé zápasy. Teď tedy hodně dlouhý první gem a stále není rozhodnuto, stále je to schoda teď obou hráček už po třetí.
0: Jardo, už je rozhodnuto, jestli se ve Wimbledonu představí i v deblu Serena Williamsová, tedy 23násobná grandslamová vítězka v singlu, která se po čtyřech letech ve 44 letech vrátila na scénu, prohrála v prvním kole Wimbledonu, nastoupila díky volné kartě, ale nestačila na Maju Jointovou. Se svou ještě starší sestrou Venus by měla nastoupit do deblu. Mluvilo se o jejím zranění kolena, pořadatelé říkali, že posunou ten zápas sester Williamsových, co nejdále to půjde, aby bývalé a podle mnohých i současné tenisové hvězdě dali co nejvíce času na to, aby se dala dohromady, tak je už jasné, kdy sestry Williamsovy nastoupí do deblu, pokud tedy vůbec.
1: No, v programu jsou ještě napsané na dnešní pozdější část dne, ale samozřejmě je to všechno ve hvězdách, v uvozovkách, protože ještě nepřišla, pokud se teď dívám do těch rozpisů, tak ještě nepřišla oficiální zpráva od rozhodčích, kteří vždycky zveřejňují každé odhlášení někoho, když se někdo vytáhne, tak to okamžitě přijde. Dnes jsou na zvláštní listině, na zvláštním, řekněme, okénku umístěny sestry Williamsovy, protože když se podíváme na rozpis jednotlivých zápasů hráčů, tak každý má určený kurt, nebo většina těch tenistů má určené místo, kde bude hrát, ale u zápasu Sereny Williamsové a Venus Williamsové je matches to be arranged, takže to jsou takové ty zápasy, kde teprve bude rozhodnuto o tom, jestli budou třeba na centrální dvorci, jestli budou na kurtu číslo 1 a tak dál, kde bude třeba v tu chvíli zrovna volněji. Takže dá se předpokládat s tím, že organizátoři si hrají i s myšlenkou, kdyby byl program rychlý na těch velkých kurtech, tak samozřejmě by tam rádi asi dali i Serenu a Venus Williamsovi, ale je otázkou, jak to nakonec bude, ono vždycky je kolem toho spousta mlhy při zápasech Sereny Williamsové obecně na turnaji, když ještě hrávala i dřív v době největší slávy této Američanky, tak zkrátka panoval trošičku občas zvláštní režim, ale tím se nechci nějak dotknout, tak to zkrátka bylo a je, zdá se, že na tom se nic nezměnilo ani po návratu a hlavně přejme pevné zdraví, protože asi tam nějaké zranění bylo z toho minulého duelu.
0: Jardo, když se vrátíme ještě k singlu, samozřejmě nás nejvíce budou zajímat zápasy českých tenistů, ale když se podíváš na ten program třetího kola, najdeš tam nějaký duel, na který by stálo opravdu za to zvlášť se těšit. Mně napadá třeba utkání Grigora Dimitrova, přemožitele Jakuba Menšíka, s Matem Berrettinim. Dimitrov, bývalá světová čtyřka, hráč, který hrál semifinále Wimbledonu, Berrettini dokonce finalista z All England Clubu, teď se oba dva vracejí po zraněních, oba dva třicátníci. To by mohl být opravdu hodně zajímavý zápas.
1: No, řekl si to za mě, Filipe, protože to by mě napadlo úplně na první dobrou. Grigoru Dimitrovovi snad mi čeští fanoušci a fanoušci Jakuba Menšíka prominou, protože samozřejmě přál jsem Jakubu Menšíkovi postup, aby šel tady co nejdál, ale jestli to někomu přát mimo třeba české tenisty, tak právě tomuto hráči, protože loni měl obrovskou smůlu, měl na lopatě Jannika Sinnera, vedl 2-0 na sety, myslím, že to bylo 2-2, pak ve třetí sadě, když uklouzl, když se zranil Dimitrov a nemohl hrát dál, kdo ví, jak by ten turnaj pak dopadl, to samozřejmě už se nedozvíme, ale je to ohromný mušketýr v uvozovkách, hráč, kterého si myslím, že mají fanoušci ve velké oblibě i proto, že hraje velmi atraktivně na trávě, hraje jednoručným backendem, hraje velmi pestře, takže určitě, no a o jeho soupeři to vlastně platí podobně, ne, že by jeho hra byla tak pestrá, to určitě ne, ale je to taky tenista zase, který si mohl získat fanoušky zase díky spoustě dalších jiných věcí, vlastností, příběhů. Matteo Berrettini se vracel po hodně těžkém zranění, takže určitě i velké zadosti učinění, pokud by se mu ještě povedl nějaký velký výrazný úspěch. Takže rozhodně tento duel, myslím si, že je teď bezesporu tím takhle na první dobrou nejatraktivnějším. Ale samozřejmě najdeme i další zábavné zápasy, ty Tiafoe Bublik třeba. Já jsem tedy viděl, pardon, jestli ještě můžu říct takovou historku. Šel jsem na jeden z rozhovorů na začátku turnaje a tam se válel takový vyplněný pavouk. Někdo si zřejmě hrál, nevím, jestli to byl někdo z pořadatelů nebo někdo z lidí, kteří tam mají na starosti rozhovory, ale zkrátka byl tam vyplněný pavouk propiskou, ve kterém byla jména tenistů, jak budou dál turnajem postupovat, ale mimochodem v tom ručně napsaném pavouku byl velmi vysoko právě Bublik a měl pak vyřadit v pozdější fázi turnaje Jiřího Lehečku. Tak nevím, jestli na to dojde, jak to bude nakonec, ale jenom taková zajímavá historka.
0: Říká Jaroslav Plašil, který nás teď ještě na závěr tohoto vstupu vezme na Radiožurnálu Sport na kurt číslo 12. Jardo, je už dohraný alespoň ten první game duelu mezi Marií Bouskovou a Ludmilou Samsonovovou?
1: Ten první dohraný je bohužel pro Samsonovou, dopadl lépe po té přetahované, ta teď vede 1-0, Marie Bousková teď zase vede 30-0, když je na příjmu.
0: Říká Jaroslav Plašil, který duel mezi Samsonovou a Bouskovou bude v All England Clubu samozřejmě i nadále sledovat a nás o něm informovat. Jardo, díky a brzy naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.

Francouzům bude v osmi finále světového šampionátu chybět zraněný záložník Aurélien Tchouaméni. Jedni z velkých favoritů šampionátu, Francouzi budou hrát o čtvrtfinále proti Paraguayi už dnes od 23 hodin středoevropského času, tedy toho českého, ve Filadelfii. Podle deníku L'Équipe si Tchouaméni na pátečním tréninku poranil stehno. 26-letý záložník Realu Madrid by ale měl přijít případně jen o osmifinálový duel pro další průběh turnaje, pokud samozřejmě Francouzi postoupí, jak se s tím počítá, už by měl fit. Jen připomínám, že duel mezi Francouzi a Paraguajci, stejně jako všechny zápasy vyřazovací části fotbalového mistrovství světa, nabízíme na Radiožurnálu Sport nebo v naší mobilní aplikaci Můj rozhlas v přímých přenosech.

0: Billy Idol na Radiožurnálu Sport, teď už ale přichází další aktuální a nejen sportovní zprávy.
1: Posloucháte Radiožurnál, je půl jedné. Zprávy připravila Kateřina Cousidisová.
2: Obchody můžou zůstat zítra i v pondělí otevřené. Svátek Cyrila a Metoděje ani den upálení mistra Jana Husa totiž nepatří mezi vybrané dny, kdy velké prodejny musí ze zákona zavřít. Některé obchody ale mohly dát svým zaměstnancům na svátky volno anebo změnit otevírací dobu kvůli začátku prázdnin. Nejprodávanější dálniční známkou byla letos v prvním pololetí 10denní varianta. Na druhém místě skončila roční. Vyplývá to z dat státního podniku Cendis, který systém dálničních známek spravuje. Celkem v tomto roce zatím vybral stát na dálniční známky přes 5 miliard korun. Oproti stejnému období za minulý rok se tržby zvýšily o více než 2%. Slováci dnes v referendu rozhodují o zrušení doživotní renty pro nejvyšší ústavní činitele, kteří odsloužili dvě funkční období za sebou. Takové podmínky aktuálně splňuje jen předseda vlády Robert Fico. Referendum má rozhodnout taky o možném obnovení úřadu speciální prokuratury a Národní kriminální agentury. Instituce byly určené na boj proti organizovanému zločinu a korupci a Ficova vláda je předloni zrušila. Hradci Králové pokračují vzpomínkové akce ke svému 60. výročí prusko-rakouské bitvy z roku 1866. Na Velkém náměstí v centru města můžou lidé navštívit historické trhy, přehlídky uniform anebo koncerty vojenských muzik. V 7 hodin večer začne v Šimkových sadech bitevní ukázka. Sport. Tenistka Marie Bousková hraje o postup do osmifinále Wimbledonu. Její duel s ruskou Samsonovovou sleduje v Londýně Jaroslav Plašil.
3: Marie Bousková vede 2-1 v prvním setu zápasu, teď je na podání Ludmila Samsonovová z Ruska. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na D8 u Roudnice a uzavřená šestka u Nalounsku. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy jsou velké kolony před omezením u Roudnice na 24. kilometru, zúžení pouze do jednoho pruhu a kolona je od sjezdu na Budyni z kilometru 35, zdržení pak na Prahu asi 40 až 50 minut. Na D1 více než hodinová kolona na příjezdu do Brna z Vyškova u sjezdu na Slavkov na kilometru 209,5, také práce silničářů v pravém pruhu a ta fronta je od Rousínova z kilometru 216.
6: Ta kolona už je od kilometru 216. Nevypadá to moc hezky, takže fakt doporučuji všem, ať prostě na ten Rousínov nejpozději prostě sjedou na starou silnici řidiči.
5: A další kolona pak je na výjezdu z Brna směr Praha na kilometru 187. Tam je další práce údržby, fronta od brněnského výstaviště na dalších 20 minut. Na D1 z Prahy směr Brno dlouhé zdržení před omezením na mostě Šmejkalka. Před 24. kilometrem se popojíždí od Popovic, je to asi na půl hodiny. A silnice 6 z Prahy do Karlových Varů je na Lounsku mezi Petrohradem a Lubencem neprůjezdná obou směrně u Ležek po nehodě. Provoz je odkláněný přes Kryry a Vroutek. Další zelená vlna.

0: Jiří Lehečka, Linda Nosková a teď už Marie Bousková. To je trojice českých tenistů, kteří dnes budou usilovat o postup do osmifinále slavného Wimbledonu. Právě ta posledně jmenovaná Marie Bousková už má svůj zápas na londýnské trávě proti Rusce Samsonovové rozehraný. No a jak to aktuálně vypadá, to už nám přímo z Londýna poví Jaroslav Plašil.
1: 2-2 je to teď, stále jsme tedy na začátku zápasu, podává Marie Bousková za stavu 30 obě a že to je dlouhý duel a možná bude dlouhý duel, tak ukazuje také vývoj skóre na dalších kurtech, protože když se podíváme na dvorce, kde se teď hrají zápasy, tak jsou i taková místa, kde už to mají tenisté 5-4 třeba i byť, to je samozřejmě double, kde se hraje rychleji, ale když se podíváme na singlové zápasy de Minor, Švajda, 5-2 v prvním setu pro Australana de Minora a pak také zase naopak 5-2 pro Martu Kostikovou v souboji s Emou Navarovou. Tady na kurtu, kde je Marie Bousková, je to zatím 2-2 a schoda, jak jinak v gemu Marie Bouskové, když je na podání. Tak tedy 2-2 a schoda teď při servisu české tenistky.
0: Říká Jaroslav Plašil, za kterým se ve vysílání radiožurnálu Sport samozřejmě budeme pravidelně vracet.

0: Je sobota 4. července 12 hodin 42 minut a dovolím si jednu takovou otázku. Víte, kdo by se nejpozději příští pátek mohl stát a nejspíš se i stane nejlépe placeným hokejistou v NHL a tedy můžeme říci klidně na světě? No pokud hokejové dění nesledujete posledních hodinách, tak byste takovou odpověď asi nečekali. Ale je to švédský center Leo Carlson. Philadelphia totiž učinila 21-letému útočníkovi Anaheimu nabídku 5-leté smlouvy na 90 milionů dolarů a Carlson se ji rozhodl přijmout. Pokud jeho současný klub, tedy Ducks, nabídku na svého chráněného volného hráče do týdne nedorovnají, jako kompenzaci získají 4 volby v prvním kole draftu. Carlson, to je volba, tedy draftu talentů z roku 2023, si v uplynulé sezóně v NHL v základní části vylepšil maxima v bodech, nazbíralých 67 i gólech, měl jich 29. V playoff pak přidal ve 12 zápasech 11 bodů. S ročním platem 18 milionů dolarů by překonal současnou rekordní smlouvu útočníka Kirila Kaprizova z Minnesoty, který je nejlépe placeným hráčem v lize se 17 miliony dolarů za rok. Takzvaný offer sheet, to je jedna z možností, jak může generální manažer jednoho klubu NHL v uvozovkách ukrást pořádně kvalitního hráče některému ze svých soupeřů. Generální manažer Flyers Daniel Briere se tohle tedy rozhodl učinit vůči Leovi Carlsonovi. No a teď si budeme muset tedy, jak jsem zmínil, do příštího pátku počkat na to, jakým způsobem zareaguje Anaheim. My zareagujeme teď ve vysílání radiožurnálu Sport tím, že hokej pustíme na chvíli k ledu a vypravíme se na trávník, ten tenisový, do Wimbledonu, aby nám Jaroslav Plašil pověděl, jak se vyvíjí utkání 3. kola ženského singlu mezi Marií Bouskovou a ruskou Samsonovovou. Jardo.
1: Srovnáno 3-3, Ludmila Samsonovová dorovnala díky svému servisu. Zatím platí, že si podání uhrává s nás, než Marie Bousková, která pokaždé se hodně nadře na to, aby udržela svůj servis, ale to není nic překvapivého. Zatím tak nějak to utkání probíhá podle očekávání. Samsonovová je aktivnější, hraje samozřejmě rychleji. Marie Bousková je trpělivá, snaží se nechybovat, držet míček ve hře a případně zaútočit, když je k tomu dobrá příležitost. Teď tedy na podání česká hráčka Marie Bousková, stav 3-3. V prvním setu jenom rychlý pohled na ostatní kurty. Marta Kostiuková z Ukrajiny vyhrála první sadu 6-2 nad Emou Navarovou ze Spojených států a také Australane de Minor už má v zádech jeden vyhraný set v souboji s Američanem Zacharym Svajdou. Tak tedy Ludmila Samsonovová teď je na příjmu, podává Marie Bousková, stav 3-3 v první sadě z Wimbledonu. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
2: Radiožurnál Sport.
3: Sport ze všech úhlů.

0: Možná i vás při sledování zápasů z tenisového turnaje ve Wimbledonu lidově řečeno začínají svrbět ruce. A taky byste si šli rádi zahrát. Pokud v tomto oblíbeném sportu patříte mezi amatéry nebo dokonce úplné začátečníky, určitě vám přijdou hod rady odborníků, které ve vysílání radiožurnálu Sport pravidelně nabízíme každou sobotu popoledni. Dnes už slyšíte, jak u forehandu správně provést úderovou fázi a následující takzvané protažení. Tomáš Perutka o tom mluvil přímo na kurtu a s raketou v ruce s tenisovou trenérkou Renatou Konečnou.
1: Začneme raketou provádět nápřah, kdy hlavu rakety si zvednu nad zápěstí. V momentě, kdy vidím, že míč už letí od spoluhráče a je na úrovni sítě, začnu provádět nápřah. Nápřah provádím tak, že hlava rakety bude kopírovat jakoby před sebou kruh. Jdu vrchem, mírně povolují zápěstí.
2: Ta raketa by se teď měla, teď mám raketu úplně vzadu, jsem v bočním postavení levým bokem k síti a moje pravá ruka se dostala úplně za tělo, tím směrem.
1: Může být, ale nesmí zase raketa jít úplně za tělo, jo? Aniž když bych se dívala na vás zepředu, tak nesmím vidět za vašimi zády, jo? Měla by být stále jakoby nápřah prováděný stále vedle těla. A v momentě, kdy spouštím raketu pod balón,
2: teď se dostává hlava rakety
1: hlava
2: dolů.
1: Níž se dostává, ano. A zase zpátky jdu teďka dopředu tou raketou, vystrčuju mírně zápěstí.
2: Takže teď předbíhá rukojeť hlavu?
1: Ano, mírně předbíhá.
2: Takže teď vedu raketu už dopředu, to je
1: dopředu,
2: už úderová fáze.
1: Ano, to už je úderová fáze.
2: Rukojeť předbíhá hlavu
1: ano,
2: rakety.
1: A míček zasahujeme na úrovni ve výšce pasu, nikdy to nesmí být výš, níž to může být, jako samozřejmě přidáme potom kolena, ale před sebou zasahujeme a zhruba dá se říct půl metra před sebou a trefujeme míč, zasahujeme a protáhneme za tím míčem tu ruku ještě stále, po zasažení už protahujeme a raketu chytáme do té levé ruky, která tam stále byla umístěna.
2: Takže pokračujeme po tom úderu.
1: Ano, a narazíme jakoby do té levé ruky, přichytneme v krčku.
2: Chytám teď levou rukou raketu a raketa se mi dostává
1: nad levé rameno. A zároveň se vytahujou obou ruk loket pravé i levé ruky, při tom dosažení jdou nahoru.
2: Říká tenisová trenérka Renata Konečná. Tomáš Perutka, Radiožurnál.

0: to hold you one last time. Je 12 hodin 54,5 minuty, no a až odbude 17. přidá se 5 minut k tomu, tak s trojicí českých cyklistů odstartuje v Barceloně týmovou časovkou Tour de France. Pelotonu slavného závodu pojedou Matias Vacek, Pavel Bittner a Jakub Otruba. Letošní 113. ročník se ponese ve znamení snahy Tadeje Pogačara dotáhnout se na dosavadní kvarteto rekordmanů s 5 celkovými triumfy. Fenomenální Slovinec je hlavním favoritem 3týdenního klání. O jeho vítězi bude definitivně jasno v neděli 26. července po tradičním dojezdu do Paříže. Kulisy pro začátek Tour de France budou letos hodně neobvyklé. Týmovou časovkou o délce necelých 20 kilometrů, totiž začne Tour po dlouhých 55 letech. A i když Španělsko už v minulosti takzvaný Grand Départ dvakrát hostilo, tak katalánské metropoli odstartuje stará dáma úplně poprvé. Dosud měla toto privilegium baskická města San Sebastián v roce 1992 a Bilbao před 3 lety. Samozřejmě dění na Tour de France budeme na radiožurnálu Sport poctivě a podrobně sledovat. Na místě máme Jiřího Ješka, tedy šestinásobného paralympijského šampiona v cyklistice, muži, který si vyzkoušel i některé etapy Tour de France jako předjezdec, třeba některé časovky. No ale to se nebude na tomhle slavném závodu chybět, samozřejmě často s ním budeme v dalších dnech ve spojení. Tak nějak, jako jsme teď ve spojení také s Jaroslavem Plašilem, naším tenisovým reportérem, toho času usazeným v All England Clubu v Londýně, protože tam se už začalo hrát o postup do osmifinále v mužském i ženském singlu. Dnes u toho budou Jiří Lehečka a Linda Nosková a už také u toho je Marie Bousková. Česká tenistka bojuje s ruskou Ludmilou Samsonovovou a možná už koncovku prvního setu sleduje právě Jaroslav Plašil.
1: Ano, je to možné, protože Samsonovová dostala příležitost servírovat na výhru v první sadě za stavu 5-4. Teď prohrává 0-15, ale je na tom zatím lépe než česká tenistka. Samsonovová hraje rychleji, Marie Bousková se tudíž častěji brání a někdy i tvrdým ranám za stavu 3-3, kdy Marie Bousková přišla pak o servis, tak dostala ránu míčkem do paže, přitom když se otáčela už, ale částečně si za to mohla i sama. Teď se musíme věnovat výměně, kterou vyhrála Samsonovová a je to teď 15 obě, ale jenom dopovím, že při takovém zkrácením neúplně povedeném od Marie Bouskové, kdy balonek letěl po dopadu od země hodně vysoko, Samsonovová přibíhala k síti a zkrátka napálila míček tím nejjednodušším možným způsobem na střed, jako to kdysi dělával Ivan Lendl. Je to zkrátka nejjednodušší cesta k bodu, neřešíte, co se děje na druhé straně, no ale bohužel Marie Bousková stála tak, že jí balonek trefil, takže soupeřka se pak za to i omlouvala ještě mezi gemy, když si tenisky střídali místa. Marie Bousková nejprve zvedla palec, bylo to možná i takové ironické, protože ten nástřel samozřejmě hodně bolel, v každém případě pak Marie Bousková ztratila servis a od té doby je na tom Samsonovová lépe, v zápětí break potvrdila a i proto teď podává na výhru v první sadě 5-4, 30-15, teď pro Samsonovovou, už se zase můžeme věnovat hře po tomto příběhu, který byl určitě důležitý a mohl hrát nějakou roli při ztrátě podání Marie Bouskové. Ta je teď napřímu na servisu Samsonovová a teď je hodně důkladná dlouhá příprava, protože teď je to velmi důležité pro Samsonovovou, stejně tak jako pro Marie Bouskovou 5-4, 30-15 k tomu. Teď to už mohou být setboly, pokud se Samsonovové zadaří na podání. Ale Marie Bousková skvěle zreturnovala krásně k čáře a je to teď 30 obě a Bousková ještě bojuje o to, aby set neskončil. Za stavu 5-4 samozřejmě připomínám, je na tom stále lépe soupeřka, protože servíruje. Rychlý pohled na další kurty. Alex de Minaur z Austrálie nad Zacharym Svajdou vyhrál první setu 6-2, ve druhém setu je to 2-2 na podání Američan. Američance Navarové se zatím nedaří v duelu s Martou Kostěkovou z Ukrajiny. Ta vyhrála první setu 6-2, v té druhé vede 3-2, ale na podání je teď Emma Navarová. Ludmila Samsonovová vytáhla ESO ve chvíli, kdy to hodně potřebovala, 5-4 a 40-30, je to tak setball pro Samsonovovou na kurtu, na kterém hraje i Marie Bousková, dvorec číslo 12, který dnes bude velmi obsazený českými barvami, protože připomínám, na stejném místě si pak zahraje ještě Jiří Lehečka s Španělem Munarem a pak ještě deblový zápas Marie Bousková. Ta se teď snaží vybrat těžký servis soupeřky, to se jí daří a tak Samsonovová dělá chybu, skvělý return i následný úder do rušku od Marie Bouskové, která teď rozběhla svou soupeřku trafiku a vše si připravila svým výborným returnem. Těžké podání teď sebrala Bousková Samsonovové a dokázala díky tomu i srovnat na schodu, takže stále všechno otevřeno na podání Samsonovová, na příjmu teď Bousková, turnajová 21, ale přestože Samsonovová není nasazenou hráčkou, tak byla možná v zápase, nebo ne, že by byla favoritkou, to nějakou papírovou to určitě ne, ale vzhledem k tomu, že je velmi dobrou travařskou, že má rychlou hru, tak mohla být klidně i favoritkou v tomto duelu. Ale teď zatím vede 5-4, teď je to schoda a teď je podává z pravé strany na Marii Bouskovou, která je připravena přijímat backendový příjem velmi dobrý až k čáře, ale Bouskové teď nevyšel následný forehand, škoda. Marie Bousková dělá málo takových chyb, ale teď zrovna přišla jedna nevhod v nepravou chvíli 5-4 a výhoda teď pro Samsonovovou, a to znamená druhý setball, teď má ruská tenistka na konci první sady, se tedy teď zase schyluje k tomu, že lépe na tom je ruská hráčka a může uzavřít první set, pokud by se jí teď rána povedla. Skvělý první servis, Marie Bousková se snažila vyblokovat, ale bohužel, i když byl hlášený out, tak už tam byl i lehký dotek balonku o síť, takže to bude stále první podání. Tak ještě, že tak, Marie Bousková stále žije v uvozovkách, protože teď bude Samsonovová podávat znovu na tělo. Teď zaservírovala ruská tenistka a teď okamžitě následuje útok z forehandové strany. Marie Bousková se zatím brání velmi dobře u základní čáry, ale má co dělat, aby dobíhala míčky soupeřky a už se jí to nepodaří, protože Samsonovová rozebrala Marii Bouskovou svými drtivými forehandy a útočila do volného růžku 6-4, tedy pro ruskou tenistku první sada z Wimbledonu. Jaroslav Plašil, Radio Žurnál.
0: No a k tomu, co říká náš reportér přímo v All England Clubu, je samozřejmě tak trochu potřeba dodat, že k vítězství v tenisovém zápase žen jsou potřeba vyhrát dva sety a to ještě Ludmila Samsonovová zdaleka nedokázala, tak doufejme, že Marie Bousková dokáže tenhle duel otočit a postoupí do osmifinále londýnského Grand Slamu, kde už v minulosti účinkovala, tak přejme jí, aby to zvládla zopakovat.
2: Komfortní a tichá jízda, mimořádně dlouhá životnost a maximální bezpečnost za každého počasí. To jsou pneumatiky Tomcat. Kupte na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: 13 hodin k tomu 2 minuty posloucháte Radiožurnál Sport a jedna aktualita ze zámoří. Kanadský kladivář Ethan Katzberg se blízkl rekordem diamantové ligy na předprogramu meetingu v americkém Eugene. Ve druhé sérii hodil 24-letý olympijský šampion i dvojnásobný mistr světa 83 metrů a 33 cm a vylepšil taky letošní světové maximum v hodu kladivem. Jen doplním, že hlavní program i s prvními soutěžemi seriálu diamantové ligy začne dnes v 21 hodin českého času.

0: Pokud posloucháte Radiožurnál Sport pravidelně, tak se od nás nejspíš už slyšeli o akci s názvem Penaltový král. Její druhý ročník je v plném proudu. Teď se zastavila v Olšanech u Prostějova. No a na místo se vydal také náš reportér Adam Kodet, který právě v Olšanech potkal i velmi zajímavého hosta.
1: Útočník Sigma Olomouc a také české reprezentace Jan Kliment u mikrofonu Radiožurnálu Sport odsud z Olšan u Prostějova, kde se koná další krajské kolo akce Penaltový král, kde jde o to dát co nejvíce penalt a zůstat poslední v soutěži. Honzo, když jste to viděl a vy, když kopete ty penalty, věřil byste si na něco takového dávat tolik penalt v řadě?
2: Dobrý den, tak teď jsme se o tom bavili, že minule dal nějaký nejlepší střelec 37 gólů v řadě, což je podle mě až nemožný. Určitě bych si to rád zkusil. Byl bych určitě nervózní, když slyším tady ty rekordy, ale celkově si myslím, že to je super akce pro všechny a každý se může zúčastnit. No.
1: V minulém kole ve Zlínském kraji kopal třeba Petr Jiráček, bývalý reprezentant, a když jsme se tady o tom bavili, i on říkal, a to na penalty normálně nechodí, že byl hrozně nervózní, možná víc než kde jakém velkém zápase. Tak dokážete si představit tady pro ty kluky, holky, kteří sem jdou kopat z těch okolních vesnic a sleduje tady třeba 100 lidí, že to je pro ně možná jeden z největších zatím okamžiků, kdy ty penalty kopat. Jaký to musí být nápor na ty nervy?
2: Jo, tak určitě to musí být nápor na jejich nervy. Jak říkáte, že vlastně jsou v tom poprvé, je tady spousta lidí. Mně se líbí, že většina těch mladých kluků si dodržuje nějaký rituály, myslím si, že jim to může pomoct a jak říkám, no, viděli jsme spoustu těch penalt a není to jednoduchý.
1: Dáváte si nějakou takovou podobnou soutěž třeba někdy při trénincích, že se takhle kupou penalty?
2: Ty jo, asi ne. Občas kupujeme penalty jen kdo chce a samozřejmě před nějakýma zápasama, kde to může nastat, tak tam je trénujeme.
1: Stále si povídáme s Janem Klimentem, útočníkem a kapitánem Sigmy Olomouc. Vy jste teď v plné přípravě, máte za sebou už dva přípravné zápasy, za malou chvíli vlastně vás čeká další. Tak jak zatím probíhá ta příprava pod novým realizačním týmem hlavně?
2: Tak ta příprava je zatím v těch prvních dvou týdnech, kdy je to ta hrubá příprava, hodně se běhá, takže je velká únava a myslím si, že na těch zápasech je to znát, prostě kdy jsme vyčerpaný, ale to k tomu patří, myslím si, že zatím všecko šlape tak, jak by mělo a jsme rádi, že už se blíží ten konec té hrubé přípravy a že příští týden odjíždíme na nějaké to herní soustředění a bude to ubývat snad to běhání a ta náročnost a budeme se víc soustředit na nějakou taktiku.
1: Sigma má nový realizační tým, jsou tam nově cizinci, Portugalec Jaime Monroe a polský trenér, tak v čem to je jiné v té komunikaci a v tom, jak vám třeba nastavují ten tréninkový proces, protože jsou to zajímavá, možná i nečekaná jména, která i z toho trenérského pohledu do Sigmy přišla.
2: Ta v komunikaci je to určitě jiný, že většinu komunikujeme v angličtině, takže myslím si ale, že s tím nikdo nemá problém, ať už mladí kluci nebo zahraniční hráči, všichni nějak umí anglicky. A na tom hřišti tak změnilo se toho hodně, každý ten trenér, ať už asistent nebo hlavní, vlastně má nějakou tu taktiku jinou a ty drily tady s těma novýma asistentama jsou, bych řekl, diametrálně rozlišný od toho, co jsme dělali předtím. Myslím si, že to je i náročnější, takže o to víc si myslím, že jsme unavení.
1: Tam se konkrétně možná na Portugalce Jaimeho Monroe, protože ten, když se koukne člověk na jeho životopis, byl v AC Milan, byl v mládeži Barcelony, byl v Atletiku, v Portu, v různých funkcích, v Leeds United a v dalších klubech, tak jak jste zatím stihli poznat jeho a co on třeba přinesl za nějaké poznatky do toho vašeho procesu?
2: Jo, tak já jsem s ním mluvil už párkrát, samozřejmě to, co jste řekl, ta kariéra jeho je obdivuhodná a je vidět prostě, že tady v těle z těch velkých týmech nebo ligách byl a je to vidět i na tom tréninku, no, že chce, aby se dělalo všechno jakoby precizně ve sprintu, když se má dělat věc, tak se musí dělat ve sprintu a myslím si, že je hodně pečlivý tady na tyhle ty věci. Na druhou stranu, jak říkám, je to 1,5 týdne, 2, takže nepůjde to úplně hned, si myslím, a bude to chtít jakoby další čas, než si vyhovíme všichni navzájem.
1: U mikrofonu Radiožurnálu Sport podhat kapitán a útočník Sigmy Olomouc Jan Kliment. Co váš zdravotní stav, protože nakonec jste se vlastně vzdal i účasti možné na mistrovství světa kvůli operaci a kvůli tomu, že jste potřeboval doladit zraněnou nohu, tak jak je to teď, jak se cítíte a je všechno tak, jak má být?
2: Tak je to teďka, myslím, že měsíc a půl po operaci v závorkách, nebo spíš vyndání tady toho kovu, co jsem tam měl a Cítím se všelijak, cítil jsem se dobře před přípravou, samozřejmě, když o to začnete šlapat a prostě běháte, posilujete a všechno, tak ty nohy dostávají nějaký nápor a pak se to tělo ozve, ale celkem musím zaklepat, že teďka držím a samozřejmě nějakou únavu i bolest cítím, ale to mi přijde, že je normální a s postupem času, jak to bude ubývat, tak doufám, že i ta bolest bude ubývat.
1: Poslední věc, zeptám se na národní tým, už jsme právě říkali, že kvůli té operaci jste vlastně ožil asi tu možnou nominaci, která vás čekala. Jak to bylo těžké, to rozhodnutí, a jak jste vlastně potom takhle na dálku to mistrovství prožíval?
2: Tak bylo to těžké a jsem vlastně došel do bodu, kdy jsem si musel říct, že jak jsem to už říkal někde, že prostě ani ta forma, ani to zdraví si myslím, že na to nebylo a kdyby, vím, že třeba spousta hráčů ani nejelo, jo, ale kdyby prostě přišla ta situace, že bych třeba musel nastoupit, tak já sám v sebe jsem nevěřil, že bych třeba zvládl nějaký delší časový úsek a proto jsem se musel rozhodnout takhle. Samozřejmě mě to mrzelo, protože je to velká věc, každý to chce hrát, někdo nemá ani tu šanci si tam zahrát, ale musel jsem k tomu přistoupit zodpovědně a myslím si, že vlastně ne vzhledem k tomu, jak to dopadlo, ale čistě k tomu mýmu zdraví a k té mý osobě, že jsem se rozhodl dobře.
1: No, jak se vám sledovali ty zápasy, protože na ten národní tým snesla se kritika z různých stran, jak se vám líbila hra českého týmu?
2: Tak sledovalo se mi to špatně už kvůli tomu, v kolik se to hrálo vždycky, takže musím přiznat, že ne, že bych úplně každý zápas sledoval nějak detailně. Myslím si, že nejsem osoba, která by se k tomu úplně měla vyjadřovat. Samozřejmě víme všichni, že to dobrý nebylo, že to dopadlo tak, jak to dopadlo. Vlastně ve finále mě to mrzelo a bylo mi i líto těch kluků, protože ta kritika se snesla fakt velká. Jestli byla zasloužená nebo ne, nechci nějakým způsobem hodnotit.
1: Říká útočník a kapitán Sigmy Olomouc Jan Kliment. Z Olšan Adam Kodet, Radiožurnál. Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport. Od penaltového krále ve vysílání jediného čistě sportovního rádia v Česku pojďme zase k tenisovému Wimbledonu, protože Marie Bousková stále hraje o postup do osmifinále slavného travnatého Grand Slamu. Soupeřkou je Ludmila Samsonovová, tedy ruská teniska, která ten první set zvládla o něco lépe než česká reprezentantka. Teď už tedy sada číslo druhá. Co ovšem zůstává, to je reportér Radiožurnálu Sport na místě Jaroslav Plašil.
3: Marie Bousková prohrála první sadu 4-6, tedy ještě jednou připomínám, a teď ve vedení 1-0 na začátku druhé sady, kdy udržela svůj servis a teď je to zřejmě nejvyrovnanější servisový gem při podání Samsonovové, která teď podává za stavu 6-4, 0-1 a za schody. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
0: A ke slovům našeho mudrého reportéra jen doplním, že později odpoledne, i když by to třeba nemuselo zase až tak dlouho čekat, nastoupí také Jiří Lehečka proti Španělovi Munarovi, který bude tedy také usilovat o postup mezi nejlepší 16. A o to samé se mezi ženami někdy později odpoledne pokusí Linda Nosková proti Rumunce Kirsteové. Samozřejmě i tyhle duely budeme na Radiožurnálu Sport přibližovat tak, jak jste zvyklí.

0: Není na co čekat, začátek nové fotbalové sezóny se blíží, první šance liga odstartuje už poslední červencový víkend, tedy 25. a 26. Od včerejška víme, že posledním 16. účastníkem po vyloučení Karviné kvůli účasti v korupční aféře bude tedy tým z Brna, konkrétně Artis, no a všechny týmy už jsou v přípravě a některé už mají za sebou dnes, tedy v sobotu 4. července i přípravné zápasy. Můžeme nabídnout 4 výsledky, Bohemians Praha 1905 porazili druholigové Táborsko 4-2, Slovan Liberec remizoval, teď už také druholigovou pražskou Duklou 2-2, nerozhodně ale 0-0 skončilo také přípravné utkání mezi Teplicemi a Příbramí, no a Sigma Olomouc ta ve Slatinicích zvítězila nad slovenskou Banskou Bystricí 2-1. Tolik tedy fotbalové výsledky konečné, teď průběžný stav tenisový. Neboli nás zajímá, jak si v Londýně ve třetím kole Wimbledonu vede Marie Bousková v zápase s ruskou Samsonovovou. A poví nám to samozřejmě kdo jiný než Jaroslav Plašil.
1: 4-6 první set, ten už je uzavřený minulostí. Marie Bousková se snaží o srovnání, zatím je to 1-1 na začátku druhé sady. Vede teď 30-15, česká hráčka při svém vlastním podání. Před chviličkou měla i breakovou šanci Ludmily Samsonovové na podání. To jsou zatím vzácné okamžiky v tomto duelu. Marie Bousková ale šanci nevyužila a tak i proto je to zatím 4-6, 1-1, ale teď je na tom trošku lépe. Marie Bousková při svých servisových hrách oproti první sadě stav 40-15 to také potvrzuje. 4-6, 1-1, 40-15 Marie Bousková na podání z Wimbledonu. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Ozzy Osbourne ve vysílání radiožurnálu Sport. Posunul se nám čas, první červencovou sobotu, máme už 13 hodin a 24 minut. No a teď se zeptáme Jaroslava Plašela do tenisového Wimbledonu. Kam se posunul zápas třetího kola ženského singlu mezi Marií Bouskovou a Ludmilou Samsonovovou? Jardo.
1: Do čtvrté hry druhé sady na podání je teď Samsonovová, která vyhrála první set 6-4. Teď servíruje za stavu 1-2, 30-15. Zase její hodně dlouhá příprava. Nechci teď nějak spekulovat, ale vždycky je to jen tak do limitu, bych řekl, u přípravy na podání této ruské tenistky. Ale to samozřejmě není zatím jediný důvod, to určitě ne, toho, proč se jí daří lépe v utkání, je aktivnější tenistkou. Má určitě silnější údery, to bezesporu od základní čáry, ale Marie Bousková je, jak chtěla být, trpělivá. Ona říkala před zápasem, že si to zkrátka musí u té základní čáry odpracovat v tomto duelu, takže často běhá z jedné strany na druhou, snaží se vrátit, co jen to jde, při servisových gemech Samsonovové a pak třeba čekat na nějaký okamžik, kdy soupeřku prohodí, jako před chviličkou, kdy dokázala snížit v té době na 15-30, no a teď už je to 30 obě, takže rázem zase Marie Bousková má nějakou šanci při podání Samsonovové. To se v prvním setu prakticky nedělo, dá se říct. Ruská tenistka procházela snadno svými servisovými gemy. Marie Bousková teď opakovaně ve druhém setu už dostává příležitosti i při podání Samsonovové. Teď bojuje o další. Bousková teď je ale zase pod velkým tlakem soupeřky, která krásným forehandem ven z kurtu parádně utaženým pod velkým úhlem zahraným nedala šanci Marii Bouskové, takže teď vede 40-30 ruská tenistka 6-4, 1-2, 40-30 teď při podání Samsonovové z Wimbledonu. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
0: Tolik tenisové informace, samozřejmě i nadále duel mezi Marií Bouskovou a Ludmilou Samsonovovou budeme přibližovat. No a večer v přímých přenosech budeme vysílat už první dva osmifinálové zápasy fotbalového mistrovství světa. Jen pár hodin potom, co bylo dohráno poslední utkání prvního kola playoff, ve kterém Kolumbie zdolala Ghanu 1-0, tak nastoupí Kanada proti Maroku. Ten duel začne v 19 hodin a potom ve 23 hodin se proti sobě postaví Francie a Paraguay. Jak jsem zmínil na Radiožurnálu Sport, ale třeba také na internetu, na stránkách iRozhlas.cz a Radiožurnál Sport.cz a také v mobilní aplikaci Můj rozhlas najdete odkazy na přímé přenosy. 13 hodin 27 minut, za chvíli zprávy o 13:30.

0: Radiožurnál je 1:30 odpoledne. Zprávy připravila Kateřina Causidisová.
1: Skoro 45% lidí nakažených klíšťovou encefalitidou bojovalo s jejími následky ještě půl roku po prodělání nemoci. Uvádí to studie, kterou zpracovala infekční klinika 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Pacienti měli nejčastěji problémy s bolestí hlavy anebo poruchou paměti a koncentrací. Lékaři v Česku každý rok evidují několik stovek nakažených, třeba loni jich bylo přes 700. V Iránu začal veřejný pohřeb někdejšího nejvyššího duchovního vůdce Alího Chameneího. Jeho tělo s rakví bude do pondělí vystavené ve velké tehránské mešitě. Pak se přesune do svatého města Koma, následně k šítským věřícím do Iráku. Samotný pohřeb bude ve čtvrtek ve městě Mašhad. Na severovýchodě Prahy, v Mělníku a v Neratovicích je ode dneška část domácností bez teplé vody a tepla. Důvodem je plánovaná odstávka kvůli opravám v elektrárně, která oblasti zásobuje. V Praze se to týká třeba Bohnic, Kobylis, Proseka anebo Hloubětína a taky Horních Počernic. Omezení potrvá do 10. července. Ukázky práce se psy můžou dnes celý den sledovat zájemci pod hradem Grabštejn na Liberecku. Vojáci z kynologického centra jim předvedou například vyhledávání munice a zbraní anebo použití psů při obraně. Areál v podhradí bude otevřený do 16 hodin. Sport. Tenistka Marie Bousková hraje o osmifinále Wimbledonu proti Rusce Samsonovové. Podrobnosti má z Londýna Jaroslav Plašil.
2: Marie Bousková prohrála první sadu 4-6, teď je ve vedení 3-2, ale podává její soupeřka Ludmila Samsonovová, která tedy vede 6-4 a 2-3 je to teď z pohledu servírující tenistky z Wimbledonu. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
1: Ve třetím kole se dnes představí ještě Jiří Lehečka a Linda Nosková.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Neprůjezdná D8 u Roudnice a kolona na D1 u sjezdu na Slavkov. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem směrem do Prahy je zastavený provoz za sjezdem na Roudnici na 29. kilometru. Vyprošťují tam kamion po noční nehodě s omezení a provoz tak policisté na Prahu odklánějí exitem 29. Pak se jede po silnici 608 k Nové Vsi, vrací se na D8 na 18. kilometru. Kolona před odklonem má ale skoro 10 kilometrů. Takže lepší je sjíždět už dříve, třeba na kilometru 35 nebo ještě dříve. Na D1 čekejte velkou kolonu na příjezdu do Brna směrem z Vyškova. U sjezdu na Slavkov u Brna kilometr 209,5, tam jsou silničáři, blokují pravý pruh, průjezdný pouze levý na Brno a ta kolona je od Rousínova z kilometru 216, skoro na 50 minut. Na D1 pak velmi opatrně také za Brnem směrem do Prahy za sjezdem na Ostrovačice na kilometru 175 stojí ve stoupacím pruhu osobní auto. Vybočuje se náhle, není to moc vidět. A na D1 z Prahy směrem do Brna připomínáme kolonu před omezením na mostě Šmejkalka. Před 24. kilometrem se popojíždí z 18. Čekejte na Brno 25 minut navíc v koloně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zatím je většinou polojasno, postupně oblačno a večer v Čechách ojediněle taky déšť. Teploty 22 až 26 stupňů, na severu Čech a na západě kolem 20. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Úvodní kolo playoff mistrovství světa ve fotbale máme za sebou. Nejnovějšími postupujícími jsou Egypt, Argentina a Kolumbie a známe tedy všech 16 osmifinalistů. No a někteří z nich se proti sobě postaví už za pár hodin. Kteří to budou, to už nám na začátku velkého sportovního přehledu řekne Adam Procházka. Adame, hezké odpoledne.
1: Krásné odpoledne. V tom prvním osmifinálovém zápase letošního mistrovství světa proti sobě nastoupí v Houstonu Kanada a Maroko. Utkání začne v 19 hodin našeho času, o 4 hodiny později se střetnou ve Filadelfii Paraguay a Francie. Trenér favorizovaných Francouzů Didier Deschamps popisuje soupeře jako jednoho z představitelů typického jihoamerického fotbalu.
2: Jako všechny jihoamerické týmy i Paraguay bojuje od první do poslední minuty. Jejich hráči to mají ve své DNA. Ale není to jen o boji, intenzitě a agresivitě. Jinak by se nedostali do osmifinále přes Německo. To bez kvality nejde. Paraguay kvalitu má.
0: Fotbalový trenér Jürgen Klopp potvrdil, že jedná o převzetí německé reprezentace. V rozhovoru pro televizní stanici Magenta řekl, že je na angažmá připravený. Německo hledá nástupce Juliana Nagelsmana, který skončil po vypadnutí v prvním kole playoff mistrovství světa. Němci podlehli Paraguayi po remíze 1-1 v následném penaltovém rozstřelu.
1: Tenistka Marie Bousková hraje o postup do osmifinále Wimbledonu. Její duel s ruskou Samsonovovou sleduje v Londýně Jaroslav Plašil.
3: Marie Bousková prohrála první sadu 4-6, teď je to 3-3, 30 obě při podání české tenistky, která se zlepšila na servisu ve druhém setu, alespoň ty úvodní gemy zvládala lépe při svém vlastním

0: podání a teď se dostává do vedení 40-30, nicméně zatím se ještě nedostala k tomu, že by prolomila podání soupeřky velmi rychle hrající Samsonovové. Tak tedy Marie Bousková prohrála první sadu 4-6, teď je to 3-3 a 40-30 z pohledu české tenistky z Wimbledonu. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
1: Hned po Bouskové se na stejný kurt dostane Jiří Lehečka, který ve třetím kole nastoupí proti Munarovi ze Španělska. Později se představí také Linda Nosková, která narazí na Rumunku Kirsteovou už po páté v této sezóně.
2: Někdy to tak prostě vyjde, že ten rok se tak sejde a hraju s jednou holkou a tuším, že s Jigou jsem to taky měla v jednom roce, takže budu jít tomu se vrátit, no, za poslední dva zápasy, tuším.
3: V Barceloně začne cyklistická Tour de France. Na úvod čeká závodníky po 17. hodině týmová časovka. 113. ročníku se zúčastní tři Češi, Matias Vacek, Pavel Bittner a Jakub Otruba. Titul bude obhajovat Slovinec Tadej Pogačar.
1: Rychlostní kanoista Adam Rudolf se stal mistrem světa do 23 let. V Krakově ovládl závod na 500 metrů. Za vítězství děkuje i dvojnásobnému olympijskému šampionovi a šéfovi olympijských výprav Martinu Doktorovi. Po triumfu Adam Rudolf vysvětlil pro.
4: Já jsem pár hodin před startem s Martinem telefonoval, protože jsem se necítil úplně psychicky nejlíp před závodem a taky bych mu chtěl tímto poděkovat za to, že nějak byl schopný namotivovat a dostat se do té závodní energie.
1: Juniorskou mistryní světa se v Polsku stala kajakářka Barbora Janotová na kilometru. Kanoista Ondřej Procházka přidal na 500 bronz.
3: A Rada světové atletiky prodloužila zákaz účasti Ruska i Běloruska ve svých soutěžích. Důvodem zůstává válka na Ukrajině, která trvá přes 4 roky.
5: Radiožurnál Sport.
6: Všechny výsledky na jednom místě.
1: A to díky Adamu Procházkovi. Adame, díky.
3: Naslyšenou.
1: No a já ještě dodám nejčerstvější novinku, která říká, že sprint na velké ceně Británie vozů Formule 1 vyhrál na okruhu Silverstoneu lídr šampionátu Kimi Antonelli. Druhý dojel Lewis Hamilton, třetí byl Lando Norris.

0: 13 hodin 640 minut a Radiožurnál Sport se zase na nějakou chvíli stěhuje do Londýna, alespoň tedy proto, že tam bojuje Marie Bousková o postup do osmifinále slavného Wimbledonu. Ona už byla v All England Clubu i okolo dál, zahrála si čtvrtfinále. Samozřejmě by to ráda zopakovala, nebo by ještě dosáhla i dál, ale teď je potřeba udělat ten krok, to znamená vyřadit Ludmilu Samsonovovou, tedy ruskou soupeřku, 51. hráčku světa. Marie Bousková patří do třetí desítky žebříčku, z tohoto pohledu by tedy měla být favoritkou, ale zatím ten její zápas nevypadá podle představ české tenistky. Aktuální dění na kurtu číslo 12 v All England Clubu nám přiblíží Jaroslav Plašil.
1: Ano, skóre stále nepříznivé, 4-6 a teď 4-4 na podání česká hráčka, která v tom zmíněném roce 2022 prohrála pak čtvrtfinále s Ons Jabourovou, pozdější finalistkou Wimbledonu, ale předtím vyřadila třeba v nádherném duelu francouzskou Garciovou. Teď je pozor, protože Samsonovová se ujímá vedení 15-0 při podání Bouskové. A Garciová, to byla také velká ranařka, takže takové zápasy zvládat umí Marie Bousková, když se musí velkou část duelu bránit. Brání se často také aktivně hrající a rychle hrající soupeřce Samsonovové v tom dnešním utkání, ale ta na rozdíl od toho zmíněného duelu s francouzskou Garciovou nedělá tolik laciných chyb, jako tehdy třeba francouzska. To je velký rozdíl. Samsonovová má tu svou kontrolu nad balonkem v tomto zápase dobrou, takže dokáže útočit s rozumnou mírou rizika a zatím je o něco lepší hráčkou než Marie Bousková, která teď podává 4-6, 4-4, lehce pofukuje Marie Bousková, proto teď chviličku ještě čeká na lepší podmínky, ale teď už musí servírovat na Samsonovovou, která teď může zatlačit na Marie Bouskovou, samozřejmě se setem v zádech se jí může hrát lépe v koncovce druhé sady, ale Marie Bousková teď vyhrála výměnu a je to teď 4-6, 4-4 a 15 obě. Za chviličku by možná mohlo skončit utkání mezi Martou Kostiukovou a Emou Navarovou. Možná trošičku i překvapivě jasný třetí set, protože Kostiuková vede 5-1, 30-0, takže je blízko dva balonky od toho, aby vyhrála. Na druhou stranu Marta Kostiuková zažívá parádní sezonu a o Emě Navarové, byť se teď začala zvedat, tak se dá říct, že lepší sezony už určitě odehrála. Ale ještě není konec, 5-1, 30 nula. Konec zdaleka není v utkání Marie Bouskové proti Samsonovové. Ta vyhrála jen zatím v uvozovkách první set 6-4, v té druhé je to 4-4 a 15 obě. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
0: A ke slovům našeho reportéra ještě ze studia Radiožurnálu Sport doplníme, že dnes budou o osmifinále bojovat ještě také Linda Nosková a mezi muži Jiří Lehečka.

0: Vodní slalomář Lukáš Kratochvíl na mistrovství světa do 23 let v Krakově skončil při obhajobě titulu druhý. Stříbro získal stejně jako v závodě hlídek. 21-letý kanoista tak na světovém šampionátu této věkové kategorie zkompletoval individuální sbírku po loňském zlatu ve Francii a bronzu z předloňska v liptovském Mikuláši. Mezi ženami do 23 let si vedla z Češek nejlépe 8. Adriana Morenová. Před odpoledními závody juniorů a juniorek, tedy na kanoích a nedělním kajakrosem, česká reprezentace opět dominuje pořadí zemí, má totiž už 15 medailí, z toho 7 zlatých, 3 stříbra a 5 bronzů. Loni ve Francii na světovém šampionátu také vyhrála, takže to vypadá, že český vodní slalom se nemusí bát o svou budoucnost. Junioři a juniorky sbírají úspěchy na mezinárodní scéně, tak snad se jim to povede i při přechodu mezi dospělé.
1: Pětinásobný mistr ligy Pavel Horvát míří se svým pořadem Desítka opět za posluchači.
2: V polovině července ho můžete vidět v Ostravě.
3: Mně se tady vždycky líbilo, dostal jsem jednou ze Sláví Bůra tady, ale jinak celkem jsem tady byl úspěšný.
1: V roce 2026 doprovází Pavla Horváta na jeho výjezdech po republice i legendární Antonín Panenka.
2: Fanouškům připomínají 50 let od největšího úspěchu československého fotbalu. Evropského titulu, o kterém Panenka rozhodl geniální penaltou.
4: Náhoda byla, že my jsme stali spolu na jednom pokoji s Ivo Viktorem. Tak když přišli penalty, on mi říká, ty nemůžeš tu penaltu kopnout takovýmhle způsobem, je to tak vážná věc, taková situace, že když to uděláš, tak já tě nepustím do pokoje. Pustil, půl 8 ráno.
1: Na festivalu Colors of Ostrava bude s Horvátem a Panenkou taky ostravský patriot.
2: Bývalý útočník Václav Svěrkoš, který v Česku oblékal jen dres Baníku.
3: Jo, v rámci Česka jsem to tak měl nastaveno, jako že jsem si nedokázal představit, že bych se pak díval klukům tam někde upil.
2: Desítka Pavla Horváta na multižánrovém festivalu Colors of Ostrava.
1: Ve čtvrtek 16. července od 14 hodin.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Výjezdní desítky Pavla Horváta se zajímavými hosty letos s Antonínem Panenkou a vždy na každém místě s jedním zajímavým, většinou tedy místním patriotem s bohatou fotbalovou minulostí, patří opravdu k zážitkům, tak pokud jste na některou nezavítali, tak si je rozhodně najdete v naší mobilní aplikaci Můj rozhlas nebo ve všech podcastových aplikacích, tam všude je najdete, ať už tedy Pavel Horvát se svými hosty zavítal kamkoliv. Tak vy zavítejte na zmíněné místo a můžete se dobře bavit. A já věřím, že se dobře budeme bavit i dalším průběhem zápasu Marie Bouskové proti Rusce Samsonovové ve třetím kole Wimbledonu. Jinými slovy, že česká teniska dokáže vývoj tohoto utkání otočit. Ať se stane to, či ono, tak rozhodně nám o tom přímo z Londýna bude referovat Jaroslav Plašil.
5: Marie Bousková prohrála první set 4-6, už to vypadalo hodně zle teď za stavu 4-4, kdy podávala česká hráčka, čelila dvěma breakballům, ale dokázala srovnat a otočit na 5-4 a právě za tohoto stavu teď podává Samsonovová, která teď zase předvádí fantastický forehandový úder křížem ven z kurtu, hraje krásné úhly, které na trávě fungují ještě snad i víc, než samozřejmě na jiných površích. Ludmila Samsonovová teď před chviličkou hodně litovala svých nevyužitých možností, hlavně ta druhá za stavu 40-30, kdy se snažila hrát forehand nízko, ale bohužel pro ní skončil v síti, takže místo toho, aby vedla 5-4, tak teď prohrává 4-5, 6-4, 4-5, 15-0. Marie Bousková má stále šanci duel obrátit i, protože před chviličkou utekla se dvou breakballů soupeřky, která je na tom zatím v součtu lépe. Jinak také už můžeme říct, co jsme před chviličkou nedokončili. Marta Kostiuková z Ukrajiny vyhrála 6-1 třetí rozhodující set v zápase proti Američance Emě Navarové a tak tedy postupuje do osmi finále jako první z dnešního bohatého programu. Samozřejmě jsou v tom programu i české zápasy další, nejenom ten Marie Bouskové, kterou teď právě sledujeme na kurtu číslo 12. Marie Bousková teď hraje 5-4-15 obě v duelu se Samsonovovou, která servíruje, takže Marie Bousková, kdyby se jí teď povedlo na returnu vrátit podání soupeřky do dobrého místa, tak by mohla mít šanci získat sadu, protože samozřejmě stav 30-15 by mohl být hodně nadějný teď při servisu soupeřky, která nezažila ještě v tomto utkání takové chvilky a mohl by na ní nějaký tlak dolehnout a případně její hru ovlivnit. Teď tedy Samsonová servíruje ovšem tak, jako kdyby necítila žádnou nepohodu, žádný takový moment, o kterém jsme mluvili, žádnou situaci, která by třeba jí nějakým způsobem potlak dostávala. Teď to tedy vypadalo, že Samsonovová s velkou lehkostí odservírovala krásný servis ven z kurtu do vzdálenějšího růžku a tak je to 30-15 naopak pro ruskou tenistku, která teď další servis skvělý přidává a hezky si rozpohybovala teď Marii Bouskovou zkrácení hry, ale Bousková má rychlé nohy a běží, je u balonku včas a navíc forehandem jej umístila do volného růžku, tak Ludmile Samsonovové, jestli něco v tomto zápase nevychází, tak jsou to kraťasy, dropshoty a ten, který teď udělala, tak byl velmi čitelný. Navíc balonek se odrazil hodně vysoko, takže to všechno umožňovalo Marii Bouskové, aby se vydala k síti a aby ještě zamázla míček do volného růžku. Všechno to se splnilo. Marie Bousková srovnala na 30 obě a může mít teď setball, kdyby se jí zadařilo na returnu. Teď to bude buď gamble, anebo setball pro Marii Bouskovou ze stavu 5-4 pro českou hráčku, která je teď napřímo a navíc bude přijímat druhý servis, takže ještě zase o něco nadějnější pozice pro Marii Bouskovou. Ta prohrála první set 4-6, ale za chviličku může být srovnáno, pokud by se vše sešlo správně na stranu české hráčky. Marie Bousková 4-6, 5-4, 30 obě. Těžký return Marie Bouskové, ovšem do místa, kde byla připravená Samsonovová, která okamžitě potrestala pomalejší a kratší return české hráčky. Samsonovová sešla pro vítěznou ránu z forehandu, ze kterého se od základní čáry jen málo kdy v tomto zápase zmílí. Teď to ukázala 4-5, 40-30, takže zase se teď hraje trošičku lépe ruské hráčce, která vede 1-0 na sety, to také připomínáme často. 6-4, 4-5, teď kousíček do autu, Samsonová teď cílila na středovou čáru, ale o kousíček jí to nevyšlo, takže teď Marie Bousková dostává šanci na příjmu. Druhý servis Samsonovové po zase hodně dlouhé průpravě, nespočet driblingů. Teď předvádí Samsonovová, která už bude servírovat na Marii Bouskovou. Ta dokázala vrátit pěkně k čáře, ale Samsonovová už má zase vše připraveno k tomu, aby mohla útočit. Krásné úhly, tentokrát z backendové strany. A teď si Samsonová obíhá na forehand, aby mohla hrát svou silnější stranou. Teď další forehandová rána do protipohybu Marii Bouskové. Teď pomohla páska, která zpomalila balonek, ale nikterak aktivitu Samsonovové, která hraje skutečně razantně a teď s backendem křížem utíná šance Marie Bouskové v tomto gemu. 5-5, 4-6, 5-5 na podání půjde Marie Bousková. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
0: Tolik tedy informace tenisového reportéra Radiožurnálu Sport, kterého uslyšíte už zase za pár desítek sekund, protože nás čekají zprávy ve 14 hodin, no a potom budeme pokračovat na další zajímavá sportovní témata. Sobota 4. července jich nabízí opravdu pěknou řádku.
1: Akční modely Škoda Classic nyní pořídíte již od 399 900 korun. Při financování chytře navíc získáte předplacený servis standard a prodlouženou záruku na 5 let nebo do 60 000 km zcela zdarma. Vyberte si z nabídky modelů Fabia, Scala, Karoq, Kamiq, Octavia a Octavia Kombi. Akční modely Škoda Classic. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
2: Posloucháte Radiožurnál, je 14 hodin. Zprávy a Kateřina Cousirisová.
6: Vláda chce do roku 2029 navýšit nástupní platy policistů a hasičů na 50 000 korun. Chráněná krajinná oblast Moravský Kras slaví 70 let. Tenistka Bousková bojuje ve třetím kole Wimbledonu proti Rusce Samsonovové. Po nehodě kamionu je uzavřená dálnice D8 z Ústí nad Labem do Prahy na 29. kilometru. A bude polojasno, během dne přibývání oblačnosti a večer v Čechách ojediněle déšť, teploty na západě do 20 stupňů, jinde až 26.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Náborový plat policistů, hasičů anebo příslušníků vězeňské služby by měl dosáhnout 50 000 korun v roce 2029. Vláda ho chce každý rok navyšovat zhruba o 5%. Potvrdil to ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Platy se podle něj mají navyšovat všem příslušníkům, nejen nováčkům.
7: Dneska ten nástupní plat je kolem 42 000 korun, takže my, když to takto rozdělíme, já si myslím, že to bude pomoct. Já vím, že řekněme ten platový vývoj, že se to mění se i průměrná mzda, ale tohoto chceme docílit.
6: Metnarův předchůdce Vít Rakušan z hnutí STAN tvrdí, že vláda slíbila okamžité navýšení platů. Takhle podle něj jen kopíruje plán bývalého kabinetu. Ukrajinský generální štáb popřel tvrzení Moskvy o dobytí klíčové Kostiantynivky ruskými jednotkami. Mluvčí štábu Andrej Kovalov podle serveru Ukrajinská pravda řekl, že ukrajinské síly pokračují v obranné operaci ve městě i na přístupech k němu. Kovalov ale doplnil, že zaznamenali případy, kdy do města pronikaly malé skupiny ruské pěchoty. Město má strategickou pozici na silnici, která vede k posledním velkým městům na Donbasu pod kontrolou Kyjeva. Od vyhlášení HKO Moravský kras uplynulo 70 let. Oblast severně od Brna patří mezi nejvýznamnější krasové lokality v Evropě. Je plná hlubokých kaňonů, skalních stěn a podzemních labyrintů. Zvýšenou návštěvnost v době výročí ale správa chráněné oblasti podle geologa Antonína Tůmy nečeká.
8: Začaly prázdniny, takže návštěvníci budou rozcestovaní, ale počítáme, že Moravský kras by mohli začít navštěvovat už od konce srpna. 22. srpna budou dny otevřených dveří Holštinské jeskyně.
6: V Karlových Varech uvedou své filmy zahraniční hvězdy letošního festivalu. Americký herec Dustin Hoffman si přál promítat film Absolvent, který natočil před 60 lety. Zahrál si v něm mladého muže, který se bouří proti přetvářce. Britský herec Jesse Eisenberg už dopoledne publiku představil film Dvojník a převzal cenu prezidenta Karlovarského festivalu.
9: Sport. Tenistka Marie Bousková hraje ve třetím kole Wimbledonu. Její souboj s ruskou Samsonovovou sleduje v Londýně Jaroslav Plašil.
5: Marie Bousková prohrála první set 4-6, v tom druhém je to 5-5 a za schody teď podává Marie Bousková, která čelí velké úderové síle soupeřky, která je aktivnější tenistkou, teď měla breakovou šanci. Marie Bousková dokázala odvrátit, tak tedy 4-6, 5-5 a schoda při podání české hráčky. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
9: Po Bouskové nastoupí na stejném kurtu a ve stejné fázi Jiří Lehečka proti Munarovi ze Španělska. Lindu Noskovou čeká po páté v sezóně Rumunka Kirsteová. A sprint na velké ceně Británie Formule 1 vyhrál lídr šampionátu Kimi Antonelli z Mercedesu. Druhý dojel v Silverstoneu Lewis Hamilton ve voze Ferrari. Třetí skončil Lando Norris z McLarenu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Uzavřená D8 u sjezdu na Hroudnici a kolony také na D1 u Brna. Dálnice D8 z Ústí nad Labem do Prahy je stále uzavřená za sjezdem na Hroudnici. Po nehodě v omezení na 29. kilometru je provoz odkláněný právě exitem Hroudnice na 29. kilometru. Pak se jede po silnici 608, na dálnici se vrací u Nové Vsi na 18. kilometru. Kolona před odklonem má ale skoro 7 kilometrů, lepší je sjíždět už dříve na kilometru 35. Na dálnici D1 stále vázne provoz na příjezdu do Brna od Vyškova. Kolony teď začínají u sjezdu na Rusínov, kilometr 216 a skoro 40 minut se jede krokem až do omezení na kilometru 209,5. Tam se jezdí pouze levým pruhem. Na D1 vázne provoz i z Prahy směrem do Vyškova, to přímo na průtahu Brnem. Před omezením u sjezdu na Bratislavu před kilometrem 196 kolona je od sjezdu na Výstaviště z kilometru 192 na 20 minut. Na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova jsou kolony za nájezdem na D1 u Vystrkova, je tam omezení, zdržení směr Humpolec asi 30 minut. A ještě silnice 6 z Prahy do Karlových Varů, kolony čekejte u obce Lešky za Petrohradem, hořilo tam osobní auto, zdržení na Vary asi 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Většinou je polojasno, během dne čekáme přibývání oblačnosti a večer v Čechách ojediněle déšť. Teploty 22 až 26 stupňů na severu a na západě Čech kolem 20. Na horách většinou naměříme kolem 15 stupňů. Tolik zprávy.
0: První červencová sobota už má za sebou 14 hodin a skoro 6 minut, no a skoro už dvě sady má za sebou tenistka Marie Bousková ve Wimbledonu. Doufejme, že tu druhou dokáže vyhrát, aby ten duel o postup mezi nejlepší 16 otočila a přes Samsonovovou se dostala do čtvrtého kola. Tak rychle do Londýna.
1: Radiožurnál Sport
2: a Filip Šedivý.
0: A do All England Clubu nás bere Jaroslav Plašil. Jardo, hezké odpoledne.
5: Hezké odpoledne ještě jednou z Londýna. Marie Bousková servíruje za stavu 4-6-5-5 a schoda. Je to teď velmi těžký servisový gem Marie Bouskové, která už odvrátila několik breakových šancí soupeřky. Teď se zase snaží uspět v dlouhé výměně, ve které měla chvíli navrch Samsonová, ale slyšíte vítězný křik Marie Bouskové, která když ustojí 4-5 ran soupeřky a pak dokáže zahrát tak, že Samsonová neútočí ze středu, tak má zpravidla velkou šanci Marie Bousková. Pokud Samsonová musí k balonku běžet, tak už nemá své jinak velmi rychlé údery pod velkou kontrolou. Takže to je určitě šance pro Marii Bouskovou, ale zase na druhou stranu ne pokaždé se k tomu česká tenistka dostane, jako teď, když oslavila svým křikem svůj bod, který znamená výhodu. Tak tedy 4-6-5-5 a výhoda zatím pro Marii Bouskovou platí, že má ještě šanci utkání otočit, byť není zatím úplně lepší hráčkou, ale je velkou bojovnicí a spoustu toho vydřela jako teď právě, kdy zase byla v defenzivě, ale došla si nakonec pro vítězný bod, nakonec i k síti, takže 6-4 a teď 5-6 z pohledu Samsonovové, která za chvíli půjde servírovat tak, aby neskončil ještě druhý set. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
0: Za naším reportérem se tedy velmi brzy zase vypravíme, protože chceme vědět, jestli Marie Bousková třeba náhodou nedokáže soupeřku, jak se říká, breaknout a připravit i opodání a tím pádem si zařídit pokračování tohoto zápasu a vynutit si třetí set. Než se tak stane, tak můžeme promluvit o Jürgenu Kloppovi, známém fotbalovém trenérovi, který jedná o převzetí německé reprezentace. V rozhovoru pro televizní stanici Magenta uvedl, že je na další angažmá připravený. Klopp v roce 2024 skončil v Liverpoolu a tehdy řekl, že po 8 letech v klubu mu došla energie. Teď by se měl stát nástupcem Juliana Nagelsmana, který skončil po neúspěchu na mistrovství světa, kde Němci vypadli v prvním kole playoff na penalty s Paraguají. Jürgen Klopp řekl, oslovili mě. Před 2 lety jsem v Liverpoolu končil proto, že na pokračování v klubu nebo práci jinde už jsem zkrátka neměl sílu, ale energii jsem dobil a jsem připravený. Jen připomenu, že Jürgen Kloppovi je 59 let a od odchodu z Liverpoolu, se kterým získal anglický titul a vyhrál Ligu mistrů, nikde netrénoval. Od října 2024 působí jako celosvětový šéf fotbalu ve společnosti Red Bull.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
0: A teď zase pojďme na trávník, ale nikoli fotbalový, ale tenisový, protože i na něm se stále ještě alespoň pár týdnů během každé sezóny hraje špičkový tenis. No a tím hlavním bodem programu je vždy Wimbledon, nejstarší a nejslavnější tenisový turnaj světa. Jeho další ročník je v plném proudu. Aktuálně na kurtu číslo 12 v All England Clubu bojuje Marie Bousková o postup do osmifinále a jsme u toho s Jaroslavem Plašilem.
5: Ano, hraje se o účast ve druhém týdnu na Grand Slamu. Marie Bousková prohrává zatím na sety 0-1, to platí stále 4-6, ale teď je ve vedení česká tenistka 6-5 na podání Ludmila Samsonovová, která se trefuje velmi dobře z prvního servisu, ale při náběhu k síti dělá chybu a to jsou právě ty situace, které zatím hrají ve prospěch Marie Bouskové. Pokud Samsonovová neútočí z klidu od základní čáry, tak dost často dělá chybu a tím pomáhá Marie Bouskové, která je teď připravena základní čarou. Teď komunikace s trenérem Markem Lopézem, který teď gesty signalizuje Marii Bouskové, jakže si má teď počínat na returnu při podání Samsonovové. Mark Lopez, někdejší spoluhráč Rafaela Nadala ze zlatého deblového páru z olympijských her, teď tedy nějakou dobu pomáhá Marii Bouskové, přestože on není nějakým vyhlášeným travařem, tomu se usmívá, stejně jako Marie Bousková. Ostatně to má podobné s Barborou Krejčíkovou, která také má kouče, jehož tráva nebyla úplně nejmilejším povrchem. Teď mluvím o Jiřím Novákovi. O tom uslyšíme určitě zítra během českého zápasu, na který vás také můžeme pozvat. Barbora Krejčíková se utká s Karolínou Muchovou o postup do čtvrtfinále, teď ale se hraje o postup do osmifinále a Marie Bousková čelí Ludmile Samsonovové. Stav 6-5 pro českou hráčku ve druhé sadě, 15 obě, teď při podání Samsonovové, která se netrefila z prvního podání a tak teď si jde pro balonek a netrefuje se ani z druhého, takže už je to dvojchyba Samsonovové, 30-15 teď v tuto chvíli pro Marii Bouskovou, takže česká hráčka bude mít teď možnost si třeba vypracovat setboli, to by byla vítaná pomoc v tuto chvíli, protože až do, já nevím, jestli můžu říct, do předchozího gemu, možná by to tak bylo, byla Samsonovová lepší tenistkou, ale Marie Bousková uhájila svůj servis, otočila se ze stavu těžkého, několikrát odvracela breakové šance soupeřky a dokázala se dostat do vedení a to teď ještě zesiluje. 40-15, paráda. Dva setboly jsou tady, 4-6, 6-5, 40-15. Samsonovová teď v útlumu, teď jakoby to na ní padlo. Marie Bousková má teď velkou šanci na returnu využít tohoto okamžiku a otočit zápas, který se pro ní nevyvíjel úplně dobře. Teď tedy šance na to dojít zápas, nechat dojít zápas do třetího rozhodujícího setu. Teď pomůže možná i soupeřka, protože dělá chybu z podání, takže druhý servis na Marii Bouskovou 4-6, 6-5, 40-15 pro českou hráčku. Teď velmi nadějné skóre a zase hodně dlouhá příprava před druhým servisem Samsonovové, která podává z pravé strany opatrněji. Marie Bousková také opatrně a Samsonovová okamžitě běží k síti a uhraje si bod bezpečným způsobem. Teď byla aktivní a došla si pro vítězný balonek nakonec až k síti, poté co si připravila krásně podmínky výstavní forehandovou ranou do růžku. Marie Bousková už jenom zvedala balon do výšky a Samsonovová doťukla, když běžela k síti dohrát výměnu. Krásně provedeno od Samsonovové. První breakball tedy zlikvidovaný, ale Marie Bousková má ještě jeden setball za stavu 6-5, vede totiž 40-30. Samsonovová opět ještě chviličku čeká, až teď bude servírovat na Marii Bouskovou. Tvrdý servis Bousková vyškrábla až k základní čáře a teď páska zpomaluje balonek, takže dává Marii Bouskové lepší šanci, jenomže Samsonová útočí neomylně do stejného místa znovu a z forehandu se nemýlí, přestože to bylo velmi těžké, musela jít hodně nízko ke své úderu, tak si dokázala najít cestu k vítěznému bodu. Omlouvila se protihráčce za to předchozí prasátko. To ale samozřejmě k tenisovým zápasům patří, protože to je celkem častý jev, že páska nějakým způsobem zapracuje. Samozřejmě nemůže to být z prvního podání a navíc teď se od pásky balonek vrátil i zpátky, takže to bude druhý servis Samsonovové, stav 6-4, 5-6 a schoda z pohledu ruské tenistky, která se zase soustředí na první ranu hodně dlouho do maximálně možného okamžiku. Dalo by se říct, Samsonovová už servíruje na Bouskovou. Trefená lajna, teď čára pro podání trefená, takže Samsonovová může hrát stejně jako Marie Bousková. Teď backhand Samsonovové pod velkým úhlem, přesně trefeno k lajně, no tak tedy parádní vítězný úder Samsonovové. Tohle ona obrovsky umí, ať už z forehandové nebo backhandové strany. Krásné úhly, jako by se chtělo říct, i takové, které mají zažité deblistky, výborné, protože ty často předvádí v duelu se singlistkami takovéto úhly, jako dnes Ludmila Samsonovová v duelu s Marií Bouskovou. Ta teď tedy z příznivého stavu už čelí nepříznivému skóre při podání soupeřky, která servíruje za stavu 5-6, má teď výhodu 6-4, 5-6, výhoda pro Samsonovovou, která teď se ještě dívá na pohyb Marie Bouskové, ale už se soustředí zase jenom na svůj balonek a na svůj rituál, který je zase hodně dlouhý. Samsonovová servíruje do forehandu Bouskové. Teď je to forehand na druhou stranu od Samsonovové. Zase si obíhá balonek tak, aby mohla hrát z forehandové strany. Forehand další, tentokrát křížem od Samsonovové. Bousková se ale brání a zatím je ve výměně. Teď trefuje navíc lajnu tam, kde je to hrbolaté a Samsonovová měla potíže. Teď Samsonovová musí jít k síti, ale náběh zvládla, skoordinovala parádně svůj pohyb, takže krásně uklidila forehand do růžku. Srovnáno. Takže 6-6 rozhodne tiebreak druhé sady. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál. It's a rainy afternoon, 1990.

0: Věřím, že i vám sobotní odpoledne zpříjemnil Iggy Pop. No a ve 14 hodin na 19 minut doufejme, že nám zpříjemní sledování tenisového Wimbledonu na radiožurnálu Sport Marie Bousková. Jestli chce postoupit do osmifinále, musí vyhrát tiebreak druhého setu proti Ludmile Samsonovové. Ten první set totiž česká tenistka ztratila. Z Londýna pokračuje Jaroslav Plašil.
1: Určitě je na dobré cestě, vede 4-1 v tiebreaku Marie Bousková, navíc na druhé straně teď trošku neklidná rozhozená soupeřka, která jednu chvíli reagovala i takovým odpalem, po už odehraném míči, když se jí nezadařilo, ale ještě není konec, 2-4, teď Samsonovová zvládla zastavit svůj chvilkový, řekněme, kolaps, protože opravdu tam bylo několik momentů, které vůbec nezvládla. Na druhou stranu Marie Bousková je hodně zaťatá, teď nedá soupeřce nic zadarmo a ta to určitě cítí. Tak tady 4-2, hráčky si jdou vyměnit strany. Marie Bousková, připomínám, prohrála první set 4-6, teď v tiebreaku vede 4-2 a za chviličku si zase půjdou obě hráčky vyměnit role strany, ale teď ještě jednou bude servírovat, po té, co si už strany vyměnili tenistky, tak ještě jednou půjde servírovat Ludmila Samsonovová za stavu 2-4, teď ve druhé sadě zápasu. Samsonovová výtečně začala, utkání měla dobře rozehrané, vyhrála první sadu 6-4, byla hodně dlouho aktivnější tenistkou, ale pak se to už hodně vyrovnalo a konec je stále velmi otevřený, stejně jako možná otevřený je tento tiebreak ještě, protože Samsonovová sice prohrává 2-4, ale ještě nemá Marie Bousková zdaleka vyhráno, protože stále všechno to může ovlivnit její soupeřka, co do podání, tak to platí určitě. Teď tedy servis Ludmily Samsonovové, který je opatrný technický s velkým odskokem, ale následný forehand už zase velmi silný a Samsonovová teď rozeběhla Marie Bouskovou z jedné strany na druhou, ale Bousková se neuvěřitelně brání, takže Samsonovová musí hrát další a další údery, až přichází prohoz Marie Bouskové. Je to hodně na hlavu pro Samsonovovou, protože těch případů, jako se stal teď, tak těch v zápase už pár zažila Ludmila Samsonovová. Marie Bousková zkrátka odolává, přečkává jednu ránu za druhou a pak, když je dobrá možnost, tak soupeřku buď prohodí, nebo přijde nějaký jiný vítězný úder, nebo přijde dohrání na síti. Zkrátka Marie Bousková je velkou bojovnicí, teď to ukázala, vede 5-2 a má ideální možnost, aby teď tedy dohrála tiebreak svým servisem, v ideálním případě za stavu 5-2, to skóre umožňuje 5-2 a teď dva servisy Marie Bouskové. Ten první ovšem začíná chybou, takže to bude už jen druhé podání z této levé strany polovičky dvorce, na které je teď Marie Bousková, která se ještě dívá na druhou stranu, bude podávat za stavu 4-6 a teď 5-2 v tiebreaku druhé sady. Bousková trefuje do autu, tak škoda, Marie Bousková to zkoušela na středovou čáru, cílila tam, ale kousíček ji scházel, takže je to 5-3 už jenom pro českou hráčku. Skoro ne tak vysoké, ne tak nadějné jako před chviličkou, ale stále ještě hodně nadějné na to vyhrát tento set a dovést zápas do třetí rozhodující sady. 4-6, 6-6, 5-3 pro českou hráčku v sedmibodovém tiebreaku. Teď Marie Bousková servíruje z pravé strany a soupeřka vrací hezky k čáře. Bousková ale může útočit do protipohybu, to se jí povedlo. Rozhodila tím Ludmilu Samsonovou, ta se ještě rychle předávala raketu na druhou stranu, byla zaskočená a už nedokázala skoordinovat svůj pohyb tak, aby odehrála balonek do autu. Odehrála nechtěným způsobem samozřejmě a tak je to 6-3 setboly pro Marii Bouskovou, skvěle. Česká hráčka má teď 3 setboly za stavu 6-3. Podávat jde ale Ludmila Samsonovová, která si lecos může samozřejmě uhrát sama teď a nemusí mít ohled na Marii Bouskovou, pokud se jí zadaří na servisu. 6-3 pro Bouskovou v tiebreaku, která teď sice vrátila těžký servis, ale nepočítá se, protože byl zahlášen dotek opásku. Balonek lehonce škrtnul opásku a tak je to stále první podání pro Samsonovovou, která teď servíruje do sítě, takže druhé podání a šance Marie Bouskové teď je zatím největší. Už měla setboly Marie Bousková, měla vedení ze stavu 6-5 a 40-15 na své straně. Soupeřka dokázala otočit dát teď sadu do tiebreaku, ale v tiebreaku je na tom výrazně lépe česká hráčka. Ta teď backendem vrací pomaleji, ale soupeřka si teď netroufla na to zaútočit a vyhazuje teď balonek Ludmila Samsonovová z backendové strany. Tak tedy Marie Bousková vyhrála druhý set 4-6, 7-6, to je zatím průběžný stav. Rozhodne třetí sada na dvorci číslo 12. Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
0: A u té rozhodující sady samozřejmě nebudeme ve vysílání Radiožurnálu Sport chybět. Mimo jiné, ale tohle také znamená, že Jiří Lehečka se někde v útrobách Wimbledonského areálu může usadit a zase má ještě chvíli klid, protože on svůj zápas proti Španělovi Munarovi rozehraje právě tam, kde teď Marie Bousková bojuje proti Ludmile Samsonové. A to platí ve 14 hodin a 24 minut, kdy vám z Radiožurnálu Sport přejeme hezké sobotní odpoledne. Teď se skupinou Kabát.

Čeští reprezentanti se naladili na pražský baseballový týden 5. místem na nejstarším evropském turnaji v Haarlemu, kam dostali poprvé pozvánku. Odvezli si 2 výhry, z toho velmi cenou nad Chajvanem, a 4 porážky. Sérii 6 zápasů zakončili čeští baseballisté včerejším vítězstvím 6-5 v dodatečné směně nad výběrem International Globetrotters. Jen připomínám, Marie Bousková, Ludmila Samsonovová 1-1 na sety v All England Clubu začíná. Rozhodující sada v tomhle duelu o postup do 8. finále Wimbledonu. Za chvíli se do Londýna zase vypravíme.

0: Loučíme se skupinou Imagine Dragons, ta musí uvolnit prostor zprávám.
1: Radiožurnál posloucháte v 2:30 odpoledne. A taky zprávy s Kateřinou Causidisovou.
2: Dnes je to právě rok od rozsáhlého výpadku elektrického proudu. Ten zasáhl asi 1 000 000 odběratelů, hlavně v severních, východních a středních Čechách, včetně Prahy. Způsobil tak komplikace ve výrobě, v dopravě i ve službách. Příčinou blackoutu bylo několik nezávislých technických problémů. Správce přenosové soustavy teď plánuje investovat do rozvoje a modernizace sítě miliardy korun. Noví policisté, hasiči a nebo příslušníci vězeňské služby by mohli mít do 3 let nástupní plat 50 tisíc korun měsíčně. Vláda ho chce každý rok navyšovat o 5%. Potvrdil to ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Podle opozice i odborů ale vláda slibovala rychlejší zvyšování. Papež Lev XIV. Navštívil italský ostrov Lampedusa ve Středozemním moři, přes který prchají do Evropy tisíce běženců z Afriky. Uctil památku lidí, kteří na této migrační trase zemřeli. Podle agentury AP vyslal Evropě i Spojeným státům symbolické gesto o křesťanské povinnosti hájit důstojnost každého člověka. Ochrana migrantů je jedním z klíčových témat úřadu Lva 14. Obyvatelé Liberku na Rychnovsku a místních částí Hláska a Bělá musí do konce září výrazně šetřit pitnou vodou. Úřad kvůli jejímu dlouhodobému nedostatku na celé prázdniny zakázal napouštění bazénů z obecního vodovodu, zalévání zahrad, mytí auta nebo využívání vody pro stavební práce. Za porušení zákazu hrozí pokuta až 50 tisíc korun. Sport. Tenistka Marie Bousková hraje o postup do osmifinále Wimbledonu. Její duel s Ruskou Samsonovovou vidí v Londýně Jaroslav Plašil.
3: Vyrovnáno na sety 4-6, 7-6 teď z pohledu Marie Bouskové, které se povedlo rozhodit soupeřku a dostat jí do nepohody. Ta teď servíruje za stavu 0-30 na začátku rozhodujícího třetího setu. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
2: Zápasy třetího kola Wimbledonu čekají ještě Jiřího Lehečku a Lindu Noskovou.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Uzavřená D8 u sjezdu na Roudnici a kolony také na D1 u sjezdu na Slavkov. Dálnice D8 z Ústí nad Labem do Prahy zůstává uzavřená za sjezdem na Roudnici. Na 29. kilometru vyprošťují kamion po noční nehodě v omezení. Provoz policisté odkládějí na Prahu na 29. kilometru, pak se jede po silnici 608, na dálnici se vrací u Nové Vsi na 18. kilometru, ale kolona před odklonem už má na dálnici přes 10 kilometrů a stále narůstá zdržení výrazně přes hodinu. Poslední volný z Ústí na Prahu z D8 je teď exit Litoměřice na 45. kilometru. Na dálnici D1 stále vázne provoz z Vyškova do Brna, a to před omezením u sjezdu na Slavkov u Brna na 209,5 kilometrů zúžení do jednoho pruhu. To zdržení se ale o něco zkrátilo, teď asi ve 4-kilometrové koloně, naberete asi 20 minut. Na pražském okruhu jsou komplikace z letiště k dálnici D1 za výjezdem z Lochovského tunelu na 11,5 kilometru řeší nehodu v pravém pruhu. Kolona je od sjezdu na Barrandov asi na 20 minut. A ještě silnice 3 z Prahy do Českých Budějovic na obchvatu Benešova u Konopiště řeší nehodu 2 aut, jezdí se ke Vadlově, na Budějovice zdržení delší na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Odpoledne čekáme přibývání oblačnosti a večer v Čechách ojediněle déšť. Teploty 22 až 26 stupňů, na severu a na západě Čech kolem 20. Tolik zprávy.
4: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Barbora Krejčíková a také Karolína Muchová, to jsou dvě české účastnice osmifinále londýnského Grand Slamu, tedy Wimbledonu. Otázkou je, jestli to vědí obě dvě, že proti sobě nastoupí, protože Barbora Krejčíková i ve vysílání radiožurnálu Sport prozradila, že ona nechce znát vlastně do dne zápasu soupeřku, proti které půjde v další fázi turnaje. No a včera se prý obě dvě po svých utkáních, která skončila tak nějak časově podobně, potkali. No a Barbora Krejčíková se málem od Karolíny Muchové dozvěděla, s kým bude hrát, ale nakonec to tedy mladší z Češek, té o trochu starší, neprozradila, tak možná i na to se Jaroslav Plašil zítra zeptá, až to české derby o čtvrtfinále Wimbledonu bude odehrané. No a my bychom byli rádi, kdyby zmíněné dvě tenistky nezůstaly mezi nejlepší šestnáctkou v All England Clubu sami. Kdyby je doplnila Linda Nosková, která nastoupí později odpoledne proti Rumunce Kirsteové, a také Marie Bousková. Ta se o to snaží právě teď tedy zvládnout třetí kolo, ale proti Ljudmile Samsonovové z Ruska to nemá vůbec jednoduché. Z All England Clubu pokračuje Jaroslav Plašil.
1: Jednoduché určitě ne, ale rozhodně je to nadějné a nadějnější, než to bylo ještě před pár desítkami minut. Stav setu je nerozhodný, 1-1, navíc Bousková podává s breakem teď na začátku třetí sady. Marie Bousková využila toho, že soupeřku dostala přeci jenom do nepohody a teď odvrací dvě breakové šance, což by jí zase mohlo posílit a naopak soupeřku ještě víc nahlodat, protože opravdu do nějakého stavu 6-4-4-4 byla Samsonovová jasně lepší hráčkou, ale Marie Bousková zvládla důležité momenty druhé sady, dokáže toho hodně vyběhat, to je o ní známé a tím pak i se často stane, že z nějaké pozice hodně defenzivní najednou přijde už pozice mnohem lepší, Bousková dokáže soupeřku třeba i prohodit u sítě nebo přelobovat, zkrátka pro nějakou vítěznou ránu si pak taky i v té zprvu zoufalé situaci dojde. No a Ludmilu Samsonovou to sráží, takové situace, kdy není schopná vyhrát jasně se vyvíjející výměny, ono se to nabaluje a tak je na tom teď lépe Marie Bousková, obrovská bojovnice, která teď kazí podání, což je škoda, protože je to dvojchyba a tak to je teď výhoda Samsonovové. Teď samozřejmě to může přijít zase pro Marii Bouskovou teď tak, že to bude mít složitější, protože není jednoduché zápas vyhrát. Marie Bousková zatím dotahovala, teď se dostala do příznivého skóre. Teď samozřejmě bude i na ní, aby svou aktivitu nějakou dokázala kontrolovat a dokázala ten zápas třeba i vyhrát a využít nepohody, do které se dostala Ludmila Samsonovová i díky hře samozřejmě Marie Bouskové. Ta se teď snaží trefit dobře míček ve vzduchu, to se jí povedlo, paráda. Marie Bousková teď byla hodně odvážná, postupovala do kurtu, zatlačila soupeřku a dohrála pěkně hezkým forehandem pod velkou kontrolou zahraným. Nebylo to jednoduché, míč padal z velké výšky, Bousková jej trefila ze vzduchu a nedala soupeřce šanci. Krásně provedeno, 1-0 pro Marii Bouskovou, která tady hodně dlouho komunikovala o přestávce mezi druhým a třetím setem se svým koučem Markem Lopezem, který ukazoval, jak má Marie Bousková chodit do kurtu, má být taky aktivní, samozřejmě teď využívat i toho, že soupeřka není v takové dobré pohodě, byť teď tedy ukázala zase Samsonovová několik výstavních ran a zamázla teď balonek nechytatelným způsobem. Ani tak skvělá atletka jako Marie Bousková teď neměla šanci, protože to byl parádní úder k čáře, zase pod velkým úhlem zahraný, ty úhly, ty má Samsonovová

0: parádní v tomto zápase a nejenom samozřejmě v tom, který právě teď hraje na dvorci číslo 12. Marie Bousková na podání, stav ještě příznivý 1-0, ale teď je zase nevýhoda a breaková šance Samsonovové, která teď hraje backendem hodně mimo, takže zase pomáhá Marie Bouskové a jsou to momenty, které teď samozřejmě přicházejí mimořádně vhod. Marie Bousková díky tomu sbírá 15 v důležitou chvíli a Samsonovová se ne dostat do lepší pohody, takže samozřejmě tohle je dobrá pozice teď pro Marii Bouskovou, které ubíhá čas, ale má ještě dost na to, aby si připravila podmínky pro servis, bohužel do sítě, takže teď Marii Bouskové se nepodaří pomoci si k bodu prvním podáním, zkusí to přes druhé, mezitím začalo na centrálním kurtu utkání Jalové z Filipín a Polky Iggy Świątekové loňské vítězky, která je teď na příjmu, vyřadila Karolínu Plíškovou tady na turnaji, předtím se hodně trápila v duelu s Američankou Tausendovou, která nakonec podlehla ve třech setech favoritce. Teď ale pozor, další breaková šance Samsonovové, která forehandem trefuje Růžek a má další výhodu. Tak je to velká přetahovaná, teď je možná taky jedna z těch velmi důležitých her v tomto zápase, protože pokud by Marie Bousková dokázala odskočit, podržet si break, tak by to pak pro ní byla velká vzpruha i vzhledem k té minulosti, kterou za sebou obě tenistky v tomto zápase mají. Samsonovové se vůbec nepovedlo ovládnout se v koncovce druhé sady, spoustu balonků vyházela a nezvládla tiebreak tak jako Marie Bousková, která teď servíruje za stavu 1-0. Má teď ale nevýhodu, ale opět pomáhá soupeřka, tak je to teď takové, že se to stále opakuje. Když už si Samsonovová vypracuje naději, tak si to zase sama schodí, takže další schoda a teď stále šance pro Marii Bouskovou 1-0. Ve třetím rozhodujícím setu vede česká hráčka s breakem z Wimbledonu. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
1: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
2: A proto přidáme i ty z okruhu v Silverstoneu, kde se jede velká cena Británie Formule 1. Na programu byl sprint a ten vyhrál lídr šampionátu Kimi Antonelli z Mercedesu. Druhý dojel Lewis Hamilton z Ferrari, třetí byl mistr světa Lando Norris z McLarenu. Antonelli odstartoval ze druhého místa a na první příčku se dostal v osmém kole, kdy předjel vítěze kvalifikace Hamiltona. 19-letý Ital nakonec vyhrál, třetí Norris zaostal za ním už o 10 sekund. Díky prvnímu vítězství ve sprintu Antonelli navýšil svůj náskok v průběžném pořadí mistrovství světa na 43 bodů před týmovým kolegou Georgem Russellem, který dnes skončil čtvrtý. Na třetí příčce je sedminásobný mistr světa Hamilton se ztrátou 47 bodů. To byl tedy sprint. Dnes ještě piloty vozů Formule 1 čeká Silverstone kvalifikace na nedělní hlavní závod a ta odstartuje v 17 hodin českého času. Teď máme 14:44. Přejeme příjemnou první červencovou sobotu.

0: I hudebně jsme na Radiožurnálu Sport zůstali na britských ostrovech, slavní Beatles původem z Liverpoolu. My se ale přesuneme do hlavního města Anglie, nebo chcete-li Velké Británie, tedy do Londýna, konkrétně do jeho jihozápadní části, protože tam je čtvrť Wimbledon, v ní ulice Church Road, no a na adrese SW19 slavný All England Club, tedy areál, kde se koná každý rok nejslavnější a nejstarší tenisový turnaj světa. Letošní ročník Wimbledonu je v plném proudu a jedno z utkání také sleduje přímo na kurtu číslo 12, Jaroslav Plašil.
1: Ano, je dlouhé a stále má Marie Bousková šanci, že to utkání vyhraje, byť to tak dlouho nevypadalo, ale teď už je na tom lépe. 2-0 vyhrála hodně dlouhý gem, při kterém jsme před chviličkou byli a on skončil teprve před pár vteřinami nebo desítkami vteřin. Bousková vede 2-0 v rozhodující třetí sadě a určitě by mohla využít velké nepohody, ve které musí být soupeřka. Z pohádek známe různé tvorečky, které rozuměly lidské řeči, teď mám na mysli různé mouchy a tak dál. Bylo by určitě zajímavé dostat se teď do hlavy Ludmily Samsonovové, co všechno ona musí cítit, tam to musí vřít, protože opravdu těch šancí, které měla a které neustále zahazovala, ono se to nasčítá a té nepohody by určitě mohla Marie Bousková využít. Teď je další vyhozený forehand mimo, takže česká tenistka je mnohem klidnější, zaťatější a stále blíž k tomu, aby vyřadila Samsonovou na trávě ve Wimbledonu. Zatím k tomu má velmi dobře nakročeno. Sice prohrála první sadu 4-6, ale tu druhou vyhrála v tiebreaku 7-6 a teď vede 2-0, 15 obě při podání Samsonovové. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: 21 etap. Více než 3300 kilometrů po Španělsku a Francii.
1: Je tu cyklistická Tour de France.
0: Dokáže celkově po páté vyhrát Slovinec Tadej Pogačar?
1: A jak se povede trojici Čechů? Na startu Tour jsou Jakub Otruba, Pavel Bittner a český mistr Matias Vacek.
2: Budu spokojený samozřejmě, když odvedu já práci, kterou jsem měl. A bonus by byl, kdybych třeba vyhrál etapu z nějakého úniku, nebo prostě kdybych dostal volnou ruku a využil toho.
0: Radiožurnál Sport má na Tour de France toho nejpovolanějšího.
1: Šestinásobného paralympijského vítěze a šestinásobného mistra světa v cyklistice Jiřího Ješka.
3: Já to miluju celý. Máme tam ty Alpy, máme tam Pyreneje, máme tam ty jakoby nudné etapy v tom středu té Francie. V každý vesnici neskutečná atmosféra. Já se těším na tu atmosféru, na ten hluk.
0: Sledujte cyklistickou Tour de France na radiožurnálu Sport.
1: Živé vstupy, analýzy, rozhovory.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: Už je něco málo přes 2 hodiny a 113. ročník Tour de France odstartuje tentokrát v Barceloně a netradičně týmovou časovkou. Po 55 letech bude první etapa právě takhle po týmech, no a v těch svých se představí také trojice Čechů Matias Vacek, Pavel Bittner a Jakub Otruba. Všechno tedy začne po 17. hodině, úvodní týmová časovka 20 kilometrů. Jak to dopadne, o tom na radiožurnálu Sport samozřejmě uslyšíte. A to i od Jiřího Ješka, který, jak jste slyšeli, je přímo na místě, teď tedy v Barceloně. No a v Londýně je Jaroslav Plašil, náš reportér, který sleduje tenisový Wimbledon a aktuálně utkání Marie Bouzkové o postup do osmifinále. Jardo, Jaroslav Plašil nám tedy poví, jak to aktuálně s českou tenistkou Marie Bouzkovou vypadá. Jaroslave, máš slovo.
5: Ludmila Samsonovová teď hájí svůj servis a zase je to pro ní pořádná dřina za stavu 0-2 v rozhodujícím setu. Připomínám, přestože nasázela 47 vítězných balonků na druhou stranu oproti 19 vítězným bodům Marie Bouzkové, tak to skoro je lepší pro českou hráčku, která je velmi houževnatá a bojovná, to se o ní zkrátka ví a dovede být taky pořádně trpělivá. A také proto si teď zase vynutila další chybu z rakety soupeřky. To pro ní pořádná šichta. Musí to být psychicky velmi složité pro Ludmilu Samsonovovou bojovat s Marií Bouzkovou, protože ona si je vědomá toho, že její síla úderu je na vyšší úrovni, pokud jde o rychlost, dokáže zatlačit na Marii Bouzkovou prakticky jak z forehandu, tak z backhandu, jenomže musí hrát zkrátka další rány a pak už se kolikrát role ve výměně otočí. Marie Bouzková sbírá bod po bodu a byť občas nedosáhne na nějakou tu ránu, tak v součtu je na tom skvěle, je zaťatá, bojovná, jako vždycky na každém zápase Marie Bouzkové. Prakticky takový nadalovský boj o každý 15, jakoby každý míček byl samostatným zápasem, to má v sobě Marie Bouzková a myslím si, že i díky tomu vede zatím v tomto zápase 2-0 v rozhodujícím třetím setu. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
4: A ke slovům našemu reportéra přímo v All England Clubu jen doplním, že až dohraje na kurtu číslo 12 Marie Bouzková, tak se tam vypraví Jiří Lehečka, aby bojoval se Španělem Munarem o postup do osmifinále mužského singlu. No a potom později odpoledne bude hrát ještě také Linda Nosková, její soupeřkou bude Rumunka Kirsteová. I u těchto zápasů samozřejmě na radiožurnálu Sport budete v přímých vstupech našeho reportéra.

0: fotbalisté pražské Sparty zahájili zápasovou přípravu na novou sezónu vítězstvím 4-1 nad druholigovou Opavou. Od první minuty se na Strahově představili nové posily Ebrima Singatech nebo Viktor Vitalios. A v akci byli i navrátilci z hostování. Michal Ševčík, který dal 2 góly, a také Adam Karabec. V první půli se také trefil kapitán Lukáš Haraslín a čtvrtou branku Sparťanů dodal Matěj Rineš. Před malou chvíli bylo dohráno další přípravné utkání před novou sezónou, ve kterém Mladá Boleslav zvítězila na druhou Viktorii Žižkov 3-0. A už předtím Bohemian z Praha porazili Táborsko 4-2, nebo Slovan Liberec remizoval s pražskou Duklou 2-2.
1: Komfortní a tichá jízda, mimořádně dlouhá životnost a maximální bezpečnost za každého počasí. To jsou pneumatiky Tomcat. Kupte na www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Posloucháte Radiožurnál, je 15 hodin. A to je čas na zprávy s Kateřinou Caucidisovou.
3: Česká policie zadržela 51 lidí kvůli podvodnému call centru v Istanbulu. Slováci v referendu rozhodují mimo jiné o doživotní rentě pro premiéry. Tenistka Bousková bojuje o postup do osmifinále Wimbledonu. Nehoda blokuje provoz na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy u Roudnice. A zítra čekáme oblačno až zataženo, na většině území občas déšť nebo přehánky a teploty do 24 stupňů.
4: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Čeští policisté společně s tureckými kolegy zadrželi 51 lidí, kteří v Istanbulu provozovali podvodné call centrum. Organizovaná skupina se při telefonátech vydávala za policii anebo pracovníky České národní banky. Mezi zadrženými je i 6 Čechů.
5: Podvodníci přesvědčovali oběti, aby převedli své peníze na údajně bezpečné účty. Využívali k tomu padělané služební průkazy nebo technologie pro vytváření deepfake videí, vysvětluje mluvčí Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě Jakub Finčálek.
6: Skupina je spojována s nejméně 11 případy podvodů na občanech České republiky. Vznikla škoda přesahující 500 milionů korun.
5: Česká národní banka upozorňuje, že s klienty jiných bank nikdy nekomunikuje napřímo. Dodává Zdeňka Hildová z České bankovní asociace.
7: Nevolá klientům komerčních bank, aby nějakým stylem nutila vybírat peníze a vytvářela obavu toho, že někde se něco děje.
5: V případě podezření na podvod by se lidé měli obrátit na svou banku nebo na policii na lince 158. Anna Millerová, Radiožurnál.
3: Lidé na Slovensku dnes můžou rozhodnout o zrušení doživotní renty pro premiéry anebo obnovení elitních složek policie, která současná vláda rozpustila. Od vzniku samostatného Slovenska je to už 10. referendum. Platné ale bylo jen to o vstupu do Evropské unie v roce 2003. Důvodem byla nízká účast voličů.
8: Na doživotní rentu mají v současnosti na Slovensku kromě prezidentů nárok také premiéři a předsedové parlamentu, pokud odslouží 2 kompletní funkční období za sebou. Tuto podmínku splňuje zatím pouze premiér Robert Fico. Ve druhé části referenda Slováci rozhodují o obnovení úřadu speciální prokuratury a Národní kriminální agentury. Obě složky se specializovaly na boj proti organizovanému zločinu a korupci. Zanikly v roce 2024 v rámci kontroverzní novely trestních zákonů. Aby byly výsledky referenda platné, musí se ho zúčastnit alespoň 50% oprávněných voličů. Bára Vránová, Radiožurnál.
3: Po českém krasu začala jezdit nová turistická autobusová linka číslo 878. Propojuje například Karlštejn nebo Hlásnou Třebáň. Provozu bude o víkendech a taky státních svátcích do konce října. Navazovat má na vlaky z Prahy. Pokračuje Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropit, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a Středočeském kraji.
9: Linku spolufinancují obce v okolí těch zajímavostí. Cílem je omezit individuální dopravu do této oblasti a přiblížit lidem nejzajímavější místa českého krasu.
10: Sport. Marie Bousková hraje na tenisovém Wimbledonu o postup do osmifinále. Její utkání s Ruskou Samsonovovou vidí reportér Jaroslav Plašil.
11: Rozhodující třetí set, v něm Marie Bousková lepší 2-1, teď je ve vedení česká hráčka a k tomu ještě 30-15, takže se teď snaží držet si náskok jednoho breaku. Marie Bousková 4-6, 7-6 a zatím 2-1 a 30-15. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
10: Odpoledne se ve třetím kole představí ještě Jiří Lehečka a Linda Nosková. Na fotbalovém mistrovství světa dnes začne osmifinálová fáze. Nejprve bude od 19 hodin českého času hrát Kanada s Marokem a od 23 hodin Francie s Paraguají. Radiožurnál Sport nabídne zápasy v přímém přenosu. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
4: Z Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Otevřená D8 u Roudnice a omezení na D1 za Rousínovem. Dálnice D8 z Ústí nad Labem do Prahy je teď opět otevřená na kilometru 29. Už v omezení vyprostili kamion po noční nehodě a provoz tak opět obnovili směrem do Prahy jedním pruhem. Kolona před dřívějším odklonem ale má skoro 8 kilometrů před Roudnicí, takže poslední volný na Prahu je stále sjezd na Litoměřice, to je kilometr 45. Na dálnici D1 stále vázne provoz na příjezdu do Brna z Vyškova. U sjezdu na Slavkov na kilometru 209,5 už od rána pracují silničáři v pravém pruhu a ta fronta je tam skoro na půl hodiny.
13: Z Vyškova do Brna u sjezdu na Slavkov se stříká asi silnice, nějaké technické práce tam jsou. A kolona začíná na 214 km, ale pomaličky to pojíždí.
12: Na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic čekejte komplikace na obchvatu Benešova. U odbočky na Konopiště se tam srazila dvě osobní auta, jezdí se kivadlově a směrem na České Budějovice ta fronta je delší na 20 minut. A velké kolony jsou na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova. Za Humpolcem u Vystrkova je dlouhodobé omezení a kolona skoro na půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Zítra čekáme oblačno, je zataženo, na většině území občas déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky, večer na Moravě a ve Slezsku ubývání srážek. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jihu Moravy kolem 26, na horách 13, na Šumavě i kolem 16 stupňů. Tolik zprávy.
0: Jak jsme právě slyšeli, v České republice panuje příjemné letní počasí, byť někdo by si možná přál trochu vyšší teploty, aby to bylo víc na koupání, ale zase pro takové vlastní sportování jsou tohle ideální podmínky, tak hlavně tedy, ať se vám nic nestane, ať všechno, ať už se vypravíte na kolo, zaběhat si, zahrát tenis, fotbal nebo cokoliv, tak ať to dobře dopadne a když už nevyhrajete, tak alespoň ať máte dobrý pocit. A věřím, že když už tedy prohrajete, tak vám ho vrátí Radiožurnál Sport.
4: Radiožurnál Sport
2: a Filip Šedivý.
0: A vůbec bychom se nezlobili, kdyby k té naší dobré náladě přispěla také tenistka Marie Bousková postupem do osmifinále tenisového Wimbledonu. Její duel s Ludmilou Samsonovovou z Ruska sleduje přímo v All England Clubu Jaroslav Plašil.
11: Rozhodně to není vyloučeno. Marie Bousková vede 3-1 ve třetím rozhodujícím setu zápasu, ve kterém nejprve vyhrála první set Samsonovová 6-4, byla aktivnější hráčkou. To můžeme možná říct i o dosavadním průběhu celkově, ale pak už se k tomu začaly přidávat i chyby v koncovce druhé sady, kdy jich udělala podstatně víc než česká tenistka Marie Bousková, takže je to 1-1 na sety a teď je 3-1 ve třetí rozhodující sadě. Marie Bousková získala hned na úvod break, což je velká výhoda zatím, protože tam česká tenistka využila ještě nepohody Rusky Samsonovové, kterou si přenesla z tiebreaku, z toho nevydařeného tiebreaku druhé sady. Nepovedla jí ani celkem dlouhá pauza, kdy si odskočila z kurtu, takže se vrátila a pak hned přišla o podání a i proto zatím Marie Bousková má náskok jednoho breaku. Vede teď sice 3-2, Samsonovové se povedlo snížit, ale stále platí, že když si Marie Bousková podrží svůj servis, tak může toto utkání vyhrát. Fandí taky její deblová spoluhráčka Soribesová a Tormová, která je v teď boxu české tenistky hned za koučem Markem Lopézem. Už možná taky vyhlíží deblový duel, který dnes odehraje s Marií Bouskovou. Připomínám, že se společně utkají s nejsilnějším možným párem současnosti, s Kateřinou Siňakovou a Američankou Taylor Townsendovou. K tomu dojde na stejném místě, tady na tom kurtu 12, kde si ještě mezi tím zahraje Jiří Lehečka se Španělem Munarem. Otázkou je, kdy bude moci přijít na kurt. Zatím Marie Bousková vede v rozhodujícím setu 3-2 nad Samsonovovou. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Danem Bártou a ústřední písní ze slavného, dá se říci, filmu Snowboardiáci jsme se na chvilku mohli přenést alespoň pomyslné v tomhle teplém letním dni na zimní zasněžené horské svahy. No a teď se zase přeneseme na trávník, na ten na 8 mm střižený, který umí dokonale připravit v londýnském All England Clubu, tak aby se na něm mohlo hrát pouze 14 dnů v roce. A právě tohle období nadešlo, hraje se slavný Wimbledon, tenisový turnaj, který se samozřejmě také chtějí ideálně ovládnout čeští reprezentanti. Teď je tedy pro Marii Bouskovou úkolem číslo jedna zvládnout duel třetího kola proti Rusce Ludmile Samsonovové. Znovu tedy míříme za Jaroslavem Plašilem.
1: Marie Bousková si stále udržuje náskok jednoho breaku v rozhodující třetí sadě. Česká teniska podává za stavu 3-2, 40-15. Soupeřka občas pomůže ve chvíli, kdy Marie Bousková je v defenzivě. To se určitě hodí. Marie Bousková sbírá trpělivě bod po bodu, bojuje o každý balonek. Už bych se nechtěl v tomto směru opakovat. A teď další důkaz. Chybička z rakety Samsonovové, která samozřejmě teď ví, že ona musí zase servírovat bezchybně, tak aby dotáhla na Marii Bouskovou a pak třeba může doufat, že česká hráčka nějaké chyby taky udělá. Zatím se to tak neděje. Ve třetí rozhodující sadě Marie Bousková ve vedení 4-2 v rozhodujícím třetím setu. Připomínám, že na stejném místě si zahraje o postup do osmi finále také Jiří Lehečka proti Španělu Munarovi. Dnes ještě také čeká na svůj zápas Linda Nosková. Dočká se ho na kurtu číslo 3, kde teď hrají proti sobě Italka Pauliniová a řekněme Sakariová. Po tomto duelu už bude hrát Linda Nosková. Takže je dost možné, že se bude dost překrývat i část zápasu, značná část zápasu Lindy Noskové a Jiřího Lehečky. V každém případě o nic nepřijdete na Radiožurnálu Sport. Teď ještě pohled na skóre na dvorec číslo 12. Marie Bousková vede 4-2 v rozhodujícím třetím setu s Ruskou Samsonovovou z Wimbledonu. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
0: A strávníku toho tenisového na chvilku na let, protože v severní Americe v NHL se dějí opravdu velmi zajímavé věci. Před pár hodinami totiž Philadelphia zásluhou generálního manažera Daniela Briera podala takzvaný offer sheet, neboli nabídkový list na útočníka Anaheimu Leo Carlsona, s tím, že by mu za 5 let vyplatila $90 milionů. To máte $18 milionů za sezónu. No a Leo Carlson se tak stane nejlépe placeným hokejistou světa, alespoň pro tu příští sezónu, protože on se ten nabídkový list Flyers rozhodl přijmout. Anaheim teď má šanci reagovat, má na to týden, no a pokud by se tedy rozhodl dorovnat nabídku Philadelphie, tak Carlsona udrží a bude mu muset vyplácet to, co tedy nabídla Philadelphia. Pokud ale Anaheim nechá Carlsona 21-letého středního útočníka a dvojku draftu z roku 2023 jít, tak inkasuje od Flyers výběry v prvních kolech draftů těch nejbližších 4. Takže vysoká cena, ale dost možná to Anaheim mu za to bude stát, tedy přijmout onu kompenzaci za to, že nechá Carlsona odejít do Filadelfie. Jistě budeme vědět, jak tahle situace dopadne příští týden v pátek. Mnohem dříve budeme vědět, jak dopadne Marie Bousková v zápase třetího kola Wimbledonu proti Rusce Samsonovové. Za naším reportérem se vypravíme hned po Brianu Adamsovi.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: 15 hodin 19 minut z Radiožurnálu Sport přejeme příjemné sobotní odpoledne. Věříme, že nám ho zpříjemní svými úspěšnými vystoupeními také čeští tenisté ve Wimbledonu. O osmifinále bude hrát Jiří Lehečka se Španělem Munarem a také Linda Nosková, která nastoupí proti Rumunce Kirsteové. Soupeřka nejvýše nasazené české singlistky předčasem oznámila, že hraje poslední sezónu kariéry. Podle Lindy Noskové i takové rozhodnutí mohlo pomoci ke skvělým výkonům.
1: Oznámila, ale já jí tomu teda nevěřím po tomhle roce. Je to asi jednoduchý, že z člověka to tak nějak spadne a hraje o hodně uvolněněji, co sama to i vlastně říká, že jí to hodně pomohlo. Ale jak říkám, no, úplně jako nevidím, že by končila tento rok.
0: Linda Nosková na svůj zápas proti Rumunce Kirsteové ještě čeká. Bude ho sledovat Jaroslav Plašil, který teď na kurtu číslo 12 v All England Clubu má pod dohledem snahu Marie Bouskové zvládnout zápas třetího kola proti Rusce Samsonovové. A teď nám Jarda poví, jak ten duel aktuálně vypadá. Jardo.
2: Stále ve vedení česká tenistka, stále náskok breaku a teď se snaží za stavu 4-3 15-0 přidat další gem při svém servisu Marie Bousková. Mohlo by se jí to podařit, protože Samsonovová hraje pod tlakem a už ví, že zkrátka musí jenom doufat, že Marie Bousková nějakým způsobem povolí, poleví, že udělá nějakou jednodušší chybu, což se zatím nestalo. Naopak Marie Bousková dělá jen výjimečně chyby, snaží se vrátit každý balonek, když dostane příležitost, tak zaútočí, i když teď právě z jednoho takového útoku chybička přišla, ale samozřejmě je to stále příznivé. Skóre 4-3, 15 obě hůř je na tom teď Samsonovová, která musí stále dotahovat a ona hraje přeci jenom na mnohem větší riziko, má útočnější tenis, ale nese to sebou právě to riziko, že často také chybuje v tomto zápase. Marie Bousková teď na podání, napřímu Samsonovová, výměna ze základní čáry, Samsonovová opět přebírá iniciativu, jde si na silnější forehandový úder. Marie Bousková teď zkracuje hru, zve svou soupeřku k síti a teď ji může přehodit, prohodit. Ano, stalo se krásně. Marie Bousková prakticky neomylně prohazuje svou soupeřku. Nevím, jestli se vůbec stalo, možná snad jeden takový výraznější moment byl v zápase, že si Samsonovová uhrála míč u sítě, ale jinak pokud Marie Bousková pozve svou soupeřku k síti, tak to prakticky znamená jistý bod. Prohoz bývá často křížem, neomylně teď byl balonek i dost zvednutý, takže v žádném případě Samsonovová nemohla dosáhnout 4-3, 30-15 pro Bouskovou, která takticky prochází výtečně tímto duelem. Na to, že dost dlouho tahala za kratší konec, tak teď je na tom výtečně díky své bojovnosti, zatetosti a o tom už jsme říkali dost. Teď krásný backhand, i když z těžší pozice Marie Bousková ze středu kurtu, ale trošku ze záklonu, přeci jenom poskládala ruce tak, že z toho byl vítězný backhand po čáře. Soupeřka nereagovala, byla už v jiné části dvorce a tak je to 40-15 a Marie Bousková by se zase mohla o něco přiblížit, konkrétně o další gem. Je to zatím 4-3 v rozhodujícím setu 40-15 pro českou hráčku, která servíruje dobře, ale dobře také vrací úder Samsonovová, která teď zase může zatlačit na Marii Bouskovou a nedává teď šanci forehandem po čáře Samsonovová. Těch vítězných ran je samozřejmě mnohonásobně, nebo ne úplně mnohonásobně, ale mnohem víc na straně ruské tenistky než u Marie Bouskové, která má přeci jenom hru založenou jinak než Samsonovová, která je velmi agresivní hráčkou, má velmi rychlé údery, ale zkrátka dost často také udělá chybu a v tomto duelu se to sčítá hodně na stranu Marie Bouskové. 4-3, 40-30 teď pro českou tenistku, která je na podání. Servis velmi dobrý až na čáru pro podání a krásný backhand vyhání teď do rušku Samsonovovou. Marie Bousková má volný dvorec, ale musí hrát teď u sítě. Samsonovová běží k síti, snaží se umístit balonek do volného rušku a daří se jí to. Tak to byl další takový vzácný příklad výměny, kdy nakonec se raduje Samsonovová v momentu, kdy běží k síti. To opravdu nebývá zas tak časté v tomto zápase. Teď to bylo skoro naopak, dalo by se říct, proti všemu, co se tady doposud odehrálo. Marie Bousková tlačila svou soupeřku tvrdými údery k čarám, ale nakonec to dopadlo obráceně. Tak teď 4-3 pro Bouskovou a schoda. Složitější servisový gem Marie Bouskové, která servíruje s dobrým odskokem, takže Samsonovová nemohla hned útočit, ale to už neplatí. Teď Samsonovová jde do kurtu a tlačí teď na Marie Bouskovou, která ale vyškrábla těžký úder, ale další už ne. Další už ne. Teď Samsonovová zasadila Bouskové fantastickou ránu do růžku z forehandu. Marie Bousková už jenom úderem se spodní rotací z backhandu zvedla balonek do velké výšky. Samsonovová si pohlídala jenom to, aby trefila ideálně balonek ze vzduchu, což se jí povedlo do druhé části kurtu. A Marie Bousková, přestože běžela za balonkem, tak teď neměla šanci. Teď to bylo zkrátka příliš dobré, aby Marie Bousková mohla ještě hrát 4-3. Stále platí, že je ve vedení česká tenistka 4-3 a teď je výhoda na straně Samsonovové. Těžký servis, ale asi kousíček dlouhý, škoda. Teď to vypadalo nadějně pro Marii Bouskovou, protože balonek skoro lízal lajnu, ale bohužel skončil těsně za čarou pro podání, takže Bousková si teď musí dávat pozor, aby neudělala dvojchybu při breakové šanci Samsonovové, která se teď snaží soustředěně čekat na svou šanci, která teď může přijít, ale taky nemusí. Technický servis velkým odskokem od Marie Bouskové. Samsonovová teď hraje z těžké pozice backhandový úder, ale dokázala se dostat k úderu velmi nízko a teď může přejít do forehandového řádění a dělá to skvěle a Bousková nevrací. Tak to je škoda, ale po zásluze teď Ludmila Samsonovová odměněna, protože byla aktivní, šla si pro bod a dokázala srovnat. Tak tedy 4-4 v rozhodujícím třetím setu z Wimbledonu. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
0: Drama pokračuje, nedá se nic dělat, ale Marie Bousková je na takové zápasy, jak už jsme od Jaroslava Plašila slyšeli, zvyklá, tedy že se tahá se svými soupeřkami opravdu dlouhé minuty. Aktuálně ten její duel s Ludmilou Samsonovovou už trvá skoro 3¼ hodiny. A jak jsme slyšeli, ještě pár minut lítého tenisového boje nabídne. Za chvíli proto za naším reportérem zase zamíříme. Jen co dohraje a dospívá skupina Red Hot Chili Peppers. Z Radiožurnálu Sport přejeme příjemné sobotní odpoledne a klidný poslech.

0: 15 hodin 29 minut, za chvíli nás čekají aktuální zprávy, ve kterých samozřejmě uslyšíte také o tom, jak se daří Marii Bouzkové v jejím zápase třetího kola tenisového Wimbledonu proti Rusce Ludmile Samsonovové. No a samozřejmě čekáme i na vystoupení Jiřího Lohečky a Lindy Noskové. I u jejich zápasů budeme prostřednictvím našeho reportéra, který je přímo v All England Clubu.
1: Klimatické změny sebou přináší náhlé změny počasí. S celoročními pneumatikami Tomcat budete vždy připraveni a navíc ušetříte za přezouvání. Více na nejlevnější pneu.cz.
2: 15 hodin 30 minut. Radiožurnál přináší zprávy.
3: O víkendu se bude po deštích zvyšovat aktivita klíšťat, varují meteorologové. Lidé by měli používat repelenty, nesedat si do trávy a po návratu domů se prohlédnout. Riziko, že bude klíště nakažené, je přitom momentálně větší v parcích než uprostřed lesa. Stát už letos vybral od řidičů za dálniční známky přes 5 miliard korun. Vyplývá to z dat státního podniku Cendis, který systém spravuje. Nejvíce se prodalo 10denních známek, po nich následovali roční. Podle mluvčí Cendisu tržby za dálniční známky meziročně mírně rostou pravidelně. Tropické horko provází ve Spojených státech oslavy 250. výročí nezávislosti. Ve Washingtonu teplota překonala rekord starý 154 let. 38 stupňů hlásí i New York a Boston. Philadelphia kvůli horku zrušila největší slavnostní průvod v zemi a úřady varují před přetížením elektrické sítě. Kvůli obnově zabezpečovacího zařízení nejezdí pražské metro na části linky C. Dopravu mezi nádražím Holešovice a Pražského povstání zajišťují autobusy s označením XC. Výluka potrvá až do 10. července. Sport. Tenistka Marie Bouzková usiluje o postup do osmifinále Wimbledonu proti Rusce Samsonovové. Aktuální informace má Jaroslav Plašil.
4: Marie Bouzková si znovu vybojovala šanci na to, aby mohla tento zápas vyhrát. Má výhodu breaku a půjde servírovat na výhru v tomto duelu 5-4 v rozhodující třetí sadě. Na Radiožurnálu Sport můžete poslouchat, jak toto utkání dopadne. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
3: Na kurt se ve třetím kole dostanou ještě dva Češi, Jiří Lehečka a Linda Nosková.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolony na D8 u sjezdu na Roudnici a také na D1 u sjezdu na Slavkov. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem směrem do Prahy se postupně rozjíždí kolony před omezením u Roudnice. Na 29. kilometru už kamion po nehodě odklidili, opět se tedy dá projet zúžením jedním pruhem. Kolona ale má skoro 8 kilometrů, zdržení 50 minut a rozjíždí se to jen velmi pomalu. Poslední možný je tak sjezd na Litoměřice, kilometr 45 a pak to objete přes Terezína do Ksany. Na dálnici D1 čekejte zdržení na příjezdu do Brna směrem z Vyškova. U sjezdu na Slavkov u Brna na kilometru 209,5 pracují silničáři, malují tam podle zpravodaje čáry na dálnici. Zdržení se ale zkrátilo, teď se popojíždí asi 15 minut. Komplikace jsou na dálnici D1 z Brna do Ostravy a to u sjezdu na Bělotína Frýdek Místek. Je tam omezení a před omezením na kilometru 311 teď i nehoda.
7: Ve směru na Ostravu, kde je čerstvá nehoda dvou osobních automobilů. Jeden z těch vozů je otočený naopak a blokuje výjízdní pruh.
6: A brzdí se před kolonou asi na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Zítra čekáme oblačno, je zataženo, na většině území občas déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky, večer na Moravě a ve Slezsku ubývání srážek. Nejvyšší teploty od 19 do 24 stupňů, na jihu Moravy kolem 26, na horách většinou 13 a na Šumavě kolem 16 stupňů. Tolik zprávy.
5: Poslouchej Sport.
8: Radiožurnál Sport.
0: Jak před chvílí naznačil náš reportér Jaroslav Plašil, Marie Bouzková je kousek od postupu do osmifinále tenisového Wimbledonu. Slovo má proto náš reportér v All England Clubu. Jardo.
4: Ano, Marie Bouzková vede 5-4 v rozhodující sadě. Může dopodávat jenom, že na returnu skvělá Ludmila Samsonovová jí zatím nedává šanci. 40-0 teď pro Samsonovovou a bude to mít tedy obrovsky těžké Marie Bouzková, aby teď odvrátila breakové šance soupeřky, protože ta je ve vedení 40-0 a je také v ráži pořádně teď, protože Marie Bouzkovou dokázala několikrát zatlačit teď Ludmila Samsonovová, která prohrává 4-5 v rozhodující sadě zápasu. Teď se jí povedlo vrátit těžký servis Bouskové a tak se teď hraje výměna od základní čáry. Bousková krásně umístila balonek přímo na čáru a teď si jde pro smeč, která je vítězná skvěle. 15-40. Skvěle od Marie Bouskové, která má ještě šanci vyhrát si zápas při tomto servisovém gemu, byť ještě musí odvracet dvě breakové šance soupeřky. Podíváme se rychle na další dvorce. Jalová z Filipín byla blízko od toho, aby vyhrála set číslo 1 v duelu s loňskou vítězkou Igou Švjontekovou, ale za stavu 5-3 nedoservírovala a tak teď musí dotahovat 5-5, 15-30. Výtečně je na tom Belgičanka Mertensová v souboji s Rybakinovou z Kazachstánu, vítězkou Wimbledonu z roku 2022, 7-6, 5-1 zatím pro Mertensovou. No a řádí také Italka Pauliniová, finálová soupeřka Barbory Krejčíkové z roku 2024. Nad Sakariou vyhrála první sedu 6-1. Teď ale pozor, protože Marie Bousková se brání a útočí Samsonovová. Marie Bousková se snaží o prohost, ten vychází. Forehandový prohost přesný a je to 40-30. Z pohledu Samsonovové jednu breakovou šanci ještě má, ale Marie Bousková má naději ještě tento gem vyhrát. 5-4 a teď 30-40. Už je to jen jeden breakový balonek, tak Marie Bousková teď může být posílena tím, co se jí povedlo na kurtu v předchozích případech. Krásně si počkala zase na šanci, až jí soupeřka přišla naproti a nekompromisně jí prohodila podél čáry. Tohle zatím Marie Bouskové velkou část zápasu vychází parádně. Osm čtyři je to na prohozy, když

0: teď dobrou šanci utkání vyhrát, protože je dva balonky od vítězství ze stavu 5-4 v rozhodujícím třetím setu. Marie Bousková na dvorci číslo 12, na kterém se ještě ukáže v deblovém zápase společně se Sarou Soribesovou Tormovou, ta jí teď fandí v boxu. Česká hráčka teď na podání, dobrý servis, Samsonová vrací do autu, je tady matchball. Tak paráda z 0-40 k matchballům, to je cesta Marie Bouskové, teď v ráži Marie Bousková v koncovce třetí rozhodující sedy. Česká tenistka má matchball 5-4, výhoda, paráda. Marie Bousková má blízko do osmifinále, kde by se mohla utkat s Belgičankou Mertensovou, ale samozřejmě nepředbíhejme, protože i ona musí teprve vyhrát svůj zápas, byť vede, jak jsme říkali, 7-6, 5-1 nad Rybakinovou z Kazachstánu. 7-6, 5-1 pro Mertensovou, Bousková 5-4 a výhoda, matchball české hráčky. Balonek nad hlavou, dobrý servis, Samsonová ale krásně vrací a teď Bousková trefuje lineu a už se nic nestane na tomto kurtu číslo 12, protože Marie Bousková slaví výhru 4-6, 7-6, 6-4. Krásný zápas pro českou tenistku se šťastným koncem. Samsonová už nevrátila úder Marie Bouskové přes síť a tak teď zaslouženě si česká tenistka jde pro ovace, je jich tady hodně fanoušků, kteří drželi palce Marii Bouskové, která se usmívá na všechny tady. Samozřejmě nejde to asi potěšit úplně všechny, ale Marie Bousková to zkouší na všechny strany rozdávat úsměvy. Teď se ještě podělí taky samozřejmě o radost se svým týmem. Je vítězkou tohoto zápasu dlouhý, skoro 3,5 hodiny trvající duel, a to ještě bude mít dnes tedy ještě deblový zápas Marie Bousková vedle Soribesové Tormové proti jedničkám turnaje Taylor Townsendové a Kateřině Siňakové. I tento zápas dnes budeme sledovat, ale samozřejmě také singlové duely. Už za chvíli půjde na kurt číslo 12 Jiří Lehečka, protože jeho soupeřem bude Španěl Munor. A pak také už dá se říct, co nevidět, skoro chtělo by se říct, protože Italka Pauliniová je zatím lepší hráčkou než Sakariová, vyhrála první sedu 6-1, tak možná za nějakou hodinku, když ne, tak za hodinu a tři čtvrtě, za dvě hodiny by se měla na kurt dostat i Linda Nosková, která bude také bojovat o postup do osmifinále proti Rumunce Kirstaové. Tak tedy ještě jednou rád zopakuji, Marie Bousková postoupila do osmifinále a protože teď Belgičanka Mertensová má matchball za stavu 7-6, 5-1, tak je dost možné, že to bude právě ona, kdo by mohla být soupeřkou české tenistky. Rybakinová ještě matchball odvrátila, ale to není zas tak podstatné. Těch šancí možná ještě Mertensová může mít několik. Jisté je to, že Marie Bousková už má účast v osmifinále jistou a teď slyšíte ještě poslední potlesk pro českou hráčku z kurtu číslo 12. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
1: A Marie Bousková tím pádem může vyrovnat své grandslamové maximum, kterým je postup do čtvrtfinále právě Wimbledonu před 4 lety. Nikde jinde se jí v kariéře na grandslamových podnicích tak nedaří, jako právě na trávě v All England Clubu, tak doufejme, že to bude pokračovat i v dalším jejím utkání. Je 15 hodin a 40 minut, posloucháte Radiožurnál Sport. Hezké sobotní odpoledne.

0: Každý potřebuje trochu lásky, zpívala skupině Fratellis. My teď potřebujeme zase trochu sportovních informací, ale propojíme je, jak se na to zvyklí, každou sobotu s vědou. Ve sportu, tom vrcholovém zvlášť, hrají významnou roli naprosté detaily, což dokazuje i výzkum, kterému se tedy v naší pravidelné rubrice budeme věnovat tentokrát. Zaměříme se na experiment, ve kterém vědci zkoumali pohyb oka tenistů v momentě soupeřova podání. A víc už nám o tom řekne Kristián Šveda. Kristiáne, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Jak tedy vypadal experiment, který jsme vybrali tentokrát?
1: Autoři studie z roku 2017 testovali 43 tenistů z různých úrovní. Od hráčů a hráček profesionálních až po amatéry, kteří se účastní jen regionálních turnajů. Tyto tenisty posadili výzkumníci před televizi, na které jim pouštěli podání soupeře, natočená z pohledu hráče, který je na příjmu. Takže účastníci výzkumu měli co nejrychleji odhadnout to, jakým směrem servis od soupeře zamíří. Především tedy to, jestli do forehandové nebo backhandové strany. Vědci přitom pomocí speciálního zařízení sledovali pohyb očí jednotlivých hráčů a všem pouštěli stejná videa, aby mohli porovnat jejich úspěšnost.
0: No a co ukázali výsledky tohoto pokusu?
1: Mezi amatéry a profesionály byly dva zásadní rozdíly. První byl v tom, že méně úspěšní hráči při returnu očima mnohem víc těkali. Chvíli sledovali pohyb nohou, pak míčku, pak ruky. Profesionálové očima pohybovali výrazně méně. A s tím souvisí i druhý rozdíl, a to je místo, na které se hráči zaměřili. Zatímco amatéři sledovali víc oblastí na těle soupeře, soustředili se taky na míček a pohledem sklouzávali i na vlastní polovinu kurtu do míst, kam může balonek doletět, tak profesionálové fixovali pohled na ruku s raketou a taky na rameno proti hráče. Podle natočení ramene a uchycení rakety totiž dokážou dopředu lépe poznat, jakým směrem míček poletí.
0: No a proto také to byli profesionálové a brali za hraní tenisu peníze. Kristián Šveda a další díl našeho magazínu, nebo chcete-li rubriky, který se zaměřuje na propojení vědy a sportu. Kristiáne, díky.
1: Není za český den.
0: A když jsme tady mluvili o tenisu, tak si ještě zopakujme onu příjemnou zprávu, která říká, že Marie Bousková dokázala postoupit do osmifinále Wimbledonu, když ve skoro 3,5hodinové bitvě zdolala Rusku Ludmilu Samsonovovou 4-6, 7-6 a 6-4. No a Marie Bousková už teď také ví, že se o postup do čtvrtfinále a vyrovnání svého grandslamového maxima utká v pondělí s Belgičankou Elize Mertencovou. Ta totiž dokázala zvítězit nad bývalou wimbledonskou šampionkou Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu 7-6 a 6-1. Za malou chvíli se k tenisu zase živě vrátíme, protože začne hrát svůj zápas o účinkování mezi nejlepší 16 v All England Clubu Jiří Lehečka. Jeho soupeřem bude Španěl Jaume Munar. No a za pár desítek minut se dostane také na Lindu Noskovou, jejíž soupeřkou v souboji o postup do osmifinále londýnského Grand Slamu bude Rumunka Sorana Kirsteová.

0: Prokop a Framus 5 a jejich novinka s názvem Bezvětří. Na Radiožurnálu Sport v 15 hodin a 51 minut. Až udeří 19. hodina, tak začne osmifinálový program fotbalového mistrovství světa v Severní Americe a v Mexiku. No a všechno otevře souboj jedné z pořadatelských zemí, tedy Kanady s Marokem. Ten duel se bude hrát v Houstonu a bude tedy prvním osmifinálovým duelem letošního mundialu. Potom o 4 hodiny později se střetnou ve Filadelfii, Paraguay a Francie. Trenér favorizovaných Francouzů Didier Deschamps popisuje soupeře jako jednoho z představitelů typického jihoamerického fotbalu.
1: Jako všechny jihoamerické týmy i Paraguay bojuje od první do poslední minuty. Jejich hráči to mají ve své DNA, ale není to jen o boji, intenzitě a agresivitě. Jinak by se nedostali do osmifinále přes Německo. To bez kvality nejde. Paraguay kvalitu má.
0: Duel mezi Paraguají a Francií, stejně jako předtím mezi Kanadou a Marokem a stejně jako všechny další osmifinálové zápasy fotbalového mistrovství světa, uslyšíte na Radiožurnálu Sport v přímých přenosech. A nebo si je můžete naladit také přes internet, přes stránky iRozhlas.cz a Radiožurnál Sport.cz a nebo také v naší mobilní aplikaci s názvem Můj rozhlas. Ale to já myslím, že už moc dobře víte.

0: Češi na turnaji skončili, ale mistrovství světa ve fotbale pokračuje dál. Je tady play-off.
1: Do vyřazovací části se dostaly všechny pořadatelské země.
0: Spojené státy americké, Kanada a Mexiko.
2: The game is over and Mexico wins Group A.
3: Canada secure their first ever win in a World Cup.
4: The referee blows the final whistle and the USA have done it.
1: Obhájí titul hvězdný Argentinec Lionel Messi?
0: Nebo se světovým šampionem stane Portugalec Cristiano Ronaldo?
1: Play-off mistrovství světa ve fotbale na radiožurnálu Sport od 28. června do 19. července.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: 16 hodin. Radiožurnál přináší zprávy.
1: Spolek Tábory Aurora zrušil pobyty pro děti z dětských domovů, teď ale hledá brigádníky na pořádání sbírky. Tisíce lidí protestují proti sjezdu AfD v německém Erfurtu. V centru města jsou blokády. Marie Bousková postoupila do osmifinále tenisového Wimbledonu. Pomalý provoz je na dálnici D1 na průtahu Brnem směrem z Prahy do Ostravy. A zítra bude oblačno i zataženo, na většině území občas déšť nebo přehánky a teploty do 25 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Policie prověřuje spolek Tábory Aurora, který na poslední chvíli zrušil odjezd na zaplacené letní tábory pro děti z dětských domovů. Na případ upozornil ve čtvrtek Radiožurnál. Ředitelé dětských domovů za akce zaplatili desítky, někdy i stovky tisíc korun. Radiožurnál teď zjistil, že spolek od čtvrtka hledá brigádníky pro veřejnou sbírku na podporu dětských táborů pro děti z dětských domovů. Spolek na dotazy nereaguje a ani policie se zatím nechce k případu víc vyjadřovat. Kvůli zrušeným táborům začali lidé dětem přispívat v několika sbírkách. Jednu spustil právě i prověřovaný spolek. Za prvních 6 měsíců letošního roku řidiči za dálniční známky zaplatili více než 5 miliard korun. Oproti loňskému prvnímu pololetí jsou tržby mírně vyšší. Vyplývá to z dat státního podniku Cendis, který systém dálničních známek spravuje. Nejvíce se v prvním půlroce prodávaly desetidenní známky. Následovaly roční, říká mluvčí podniku Jana Jandová.
3: Prodej všech typů dálničních známek se kontinuálně mírně zvyšuje, letos o více než 2% oproti minulému roku. Souvisí to s rostoucí potřebou Čechů cestovat a cizinců navštěvovat naši zemi.
1: Do východoněmeckého Erfurtu přijeli delegáti strany Alternativa pro Německo. Podle policie proti sjezdu ve městě demonstruje nejméně 25 tisíc lidí. Pořadatelé mluví o 50 tisících protestujících. Demonstranti zablokovali několik míst v centru města. Dočasně neprůjezdná byla taky dálnice A71, která vede kolem města. Civilní tajná služba stranu AfD loni označila za pravicově extremistickou. Teď je největší opoziční stranou v německém spolkovém sněmu. Současné průzkumy ji připisují až 29% hlasů. V Opavě se komplikuje plánovaná stavba náplavky na Hozově nábřeží. Magistrát potvrdil, že se z povodí Modry zatím nedaří dojednat podmínky například pro umístění posezení v blízkosti koryta řeky. Podobné konstrukce by mohly být překážkou třeba při povodních.
4: Dočasná krátkodobá náplavka už přitom v Opavě byla před 10 lety. O trvalém využití říčního koryta město s vodohospodáři dál jedná a chystá studii, která zpracuje celkovou obnovu Hozova nábřeží a přeměnu na park, místa s vyhlídkami, hřišti a odpočinkovou zónou. Martin Knitl, Radiožurnál.
5: Sport. Tenistka Marie Bousková postoupila do osmifinále Wimbledonu v Londýně, porazila Rusku Samsonovovou ve třech setech. S turnajem se ve třetím kole překvapivě loučí světová dvojka Jelena Rybakinová z Kazachstánu, ve dvou sadách podlehla Belgičance Mertencové. Jiří Lehečka rozehrál ve Wimbledonu duel se Španělem Munarem, úvod utkání vidí reportér Jaroslav Plašil.
6: Jiří Lehečka začal napřímo, teď jde poprvé servírovat za stavu 0-1 proti němu soupeř Španěl Munar, který porazil Jiřího Lehečku loni v Davis Cupu, ale předtím zase byl dvakrát úspěšnější český tenista. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
5: Odpoledne se ve třetím kole představí ještě Linda Nosková proti Rumunce Kirsteové. Rada světové atletiky prodloužila zákaz účasti Ruska i Běloruska ve svých soutěžích. Důvodem zůstává válka na Ukrajině, která trvá přes 4 roky.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolony na D8 u Roudnice nad Labem a také na D1 v Brně. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem směrem do Prahy se postupně rozjíždí kolony před omezením u Roudnice nad Labem. Jezdí se na 29. kilometru pouze jedním pruhem a kolona je tam od sjezdu na Budyni z kilometru 35. To zdržení na Prahu je teď asi půl hodiny, postupně se ale zkracuje. Směrem z Prahy do Ústí před omezením na 24. kilometru teď zdržení na D8 asi 15 minut. Na dálnici D1 u Brna je teď největší zdržení na trase z Prahy do Ostravy a to před omezením u sjezdu na Bratislavu. Rostislavu před kilometrem 196. Po pojíždí se od sjezdu na výstaviště z kilometru 192 čekejte 15 minut navíc. Komplikace jsou na D1 i dál z Brna do Ostravy u hranic na Moravě. Na kilometru 311 je omezení pouze do pravého pruhu a navíc před zúžením je teď i nehoda v levém, dvě osobní auta. Celkově tam čekejte zdržení 10 minut. A kolona asi na 10 minut po pojíždí také na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova. Provoz brzdí omezení u letiště na druhém kilometru, kolona začíná na čtvrtém. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra bude oblačno i zataženo, na většině území občas déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky, nejvyšší teploty od 19 do 24 stupňů, na jihu Moravy i kolem 26. Tolik zprávy.
8: V nich jste slyšeli o tom, že s Wimbledonem se překvapivě tedy už ve třetím kole loučí Jelena Rybakinová, šampionka z All England Clubu z roku 2022, která v lednu získala na Australian Open svou druhou Grand Slamovou trofej, tak prohrála na londýnské trávě s úřadující deblovou šampionkou, Belgičankou Elize Mertensovou. No a ta bude v osmi finále soupeřkou Marie Bouskové. Znamená to také tedy ona porážka Jeleny Rybakinové, že Arina Sabalenková se nemusí bát o to, že by přestala být světovou jedničkou. Rybakinová ji totiž měla šanci v čele světového pořadí vystřídat, ale jen v případě, že projde minimálně do čtvrtfinále. To už se tedy jistě nestane. Co je naopak jasné, je, že radiožurnál Sport se brzy zase do Londýna vypraví, protože jak jsme slyšeli, v akci už je Jiří Lehečka. Příjemný poslech.
2: Radiožurnál Sport
9: a Filip Šedivý.

0: 16 hodin 10 minut na Radiožurnálu Sport nás zase bude zajímat v sobotu odpoledne tenis, protože Marie Bousková postoupila do osmifinále Wimbledonu po třísetové bitvě s ruskou Samsonovovou. No a teď by jí rád napodobil Jiří Lehečka, poslední český muž, který ještě zůstal v singlovém palovouku nejstaršího a nejslavnějšího tenisového turnaje světa. Soupeřem je mu muž, který mu na konci minulé sezóny uštědřil nepříjemnou porážku na finálovém turnaji Davisova poháru, tedy Španěl Jaume Munar. No a úvod tohoto utkání nám popíše Jaroslav Plašil.
1: Oba tenisté si uhráli svůj servis, stav tedy 1-1 na začátku zápasu. Jsme na stejném místě, jako předtím vybojovala postup Marie Bousková a ještě se tam jednou Marie Bousková ukáže v deblu, to až právě potom, co Jiří Lehečka ukončí duel se Španělem Munarem. Těžko říct, zda bude mít vítězný konec, ale určitě to v silách českého hráče je, protože přes tu Davis Cupovou porážku má pozitivní bilanci se svým dnešním soupeřem a navíc hrají poprvé na trávě, kde přeci jenom Jiří Lehečka by mohl využít toho, že je lepším tenistou minimálně na servisu. Teď Jiří Lehečka je ale na příjmu, stav 1-1, 15 obě. Jenom rychle pohled taky na další kurty, protože už víme, že Jálová z Filipín vyhrála první sadu v tiebreaku nad Igou Švjontekovou, 11-9 tiebreak první sady, teď začal druhý set. No a do osmifinále pomaličku míří také Italka Pauliniová, už o tom byla řeč, že má zatím jasně navrch v duelu se Sakariovou z Řecka 6-1, 5-2, 30-0, takže finalistka ročníku 2024, který, jak známo, ovládla Barbora Krejčíková. Pauliniová teď právě vítězí 6-1, 6-2, poráží Sakariovou, takže máme tady další postupující. Tím se nám to zase pomaličku všechno rýsuje víc, protože Pauliniová je tedy další známou osmifinalistkou, už moc volných oken tam nemáme. No a když už byla řeč o Barboře Krejčíkové, tak už taky víme, že ta se utká zítra s Karolínou Muchovou o postup do čtvrtfinále. Bude to druhý zápas na kurtu číslo 2. Je jasné, že nemůže začít dřív než ve 12.30, ale protože ještě předtím bude zatím neznámý zápas, dost pravděpodobně nějaká čtyřhra, tak se dá počítat s tím, že ten zápas by mohl začít někdy tak o půl druhé ve 2 hodiny českého času. Samozřejmě je to jenom hrubý odhad, ale zítra v brzkém odpolední zápas o postup do čtvrtfinále ženské dvouhry mezi Karolínou Muchovou a Barborou Krejčíkovou.
0: Ani u tohoto českého derby, dalšího českého derby v letošním ročníku Wimbledonu nebude chybět Jaroslav Plašil, který teď ale primárně sleduje duel mezi Jiřím Lehečkou a Jaumem Munarem. Tak Jardo, kam se tenhle duel posunul za těch pár desítek sekund, když si nás informovala o tom, co nás ještě dnes a také zítra čeká?
1: Stále jsme ve stejné hře 1-1, teď je to schoda, takže tím, že jsem vám neřekl zatím posun v gemech, tak to jsem vám nechtěl zamlčet, ale je to tím, že se stále hraje a Jiří Lehečka je teď fantasticky aktivní a přesný a vytvořil si teď breakovou šanci skvěle. Výhoda pro Jiřího Lehečku, který nejprve vytáhl soupeře hodně daleko od základní čáry úderem do růžku a pak kontroloval svůj úder zároveň forehand do volného rohu. Nádhera. Jiří Lehečka dostal na druhou stranu balonek už pomalý, který je dopadal za síť a vysoko, protože Munar hrál úder se spodní rotací, už jenom takový zoufalý obraný. Jiří Lehečka si počkal dobře a vyrazil do útoku. Teď tedy má výhodu breaku a uvidíme teď tedy breakballu a teď uvidíme, jestli z toho bude nakonec break, protože Munar samozřejmě servíruje, ale první podání se mu nepovedlo. Munar teď bude servírovat za stavu 1-1 za nevýhody opatrněji a Jiří Lehečka by mohl mít šanci teď na returnu sebrat soupeři servis. Jenom volný return Lehečky, tak aby se hrálo. Teď už je to přísnější úder českého tenisty, který si počkal na chybu Španěla. Parádně takticky provedeno od Jiřího Lehečky, vede 2-1 s breakem v první sadě zápasu.
0: Tolik tedy Jaroslav Plašil ze dalšího utkání v rámci letošního ročníku Wimbledonu. Souboj mezi Lehečkou a Munarem tedy se rozjel z pohledu českého tenisty výborně, proto do All England Clubu brzy za naším reportérem zase zamíříme.

0: Fotbalové mistrovství světa má za sebou už 88 zápasů, 270 v základní části, tedy ve skupinách, a 16 v prvním kole playoff. Takže je jasné, že v tuhle chvíli už zbývá pouze 16 týmů, které si mohou dělat naději na to, že budou 19. července po finále v New Yorku na stadionu v New Jersey s názvem MetLife Stadium slavit. No a dnes tedy vypukne osmifinálová fáze, jak někdy také můžeme říkat mundialu. V 19 hodin českého času nastoupí Kanada proti Maroku a ve 23 hodin má výkop zápas mezi Francií a Paraguají. Ve studiu radiožurnálu Sport už se proto usadil Kristián Čveda. Kristiáne, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Kanada je sice pořadatelskou zemí, ale stejně jako předchozí kolo playoff odehraje i dnešní osmifinále proti Maroku ve Spojených státech, konkrétně v Houstonu. Obě země se potkaly i na minulém mistrovství světa v Kataru v roce 2022. Maročané tehdy vyhráli 2-1, díky tomu ovládli skupinu a nakonec prošli až do semifinále. To je maximum Maroka i jakéhokoliv afrického týmu na světových šampionátech. Kanaďané tí jsou ve vyřazovací fázi poprvé a už teď je to pro ně tedy historicky nejlepší výsledek.
0: Ale jak se říká, s jídlem roste chuť, takže zemi javorového listu rozhodně nechce tedy v osmifinále skončit. Když už jsme, Kristiáne, zmínili účast Maroka mezi nejlepší čtyřkou světového šampionátu v Kataru, tak jeho přemožitelem byla tehdy Francie a ta vstoupí do osmifinále letošního turnaje hned po Maroku.
1: Ve 23 hodin českého času soupeřem světových šampionů z roku 2018 bude ve Philadelphii Paraguay, která se pokusí o další senzaci. Na úvod playoff totiž Paraguajci uhráli remízu 1-1 s Němci a následně je vyřadili v penaltovém rozstřelu. Trenér favorizovaných Francouzů Didier Deschamps popisuje soupeře jako jednoho z představitelů typického jihoamerického fotbalu.
2: Jako všechny jihoamerické týmy i Paraguay bojuje od první do poslední minuty. Jejich hráči to mají ve své DNA, ale není to jen o boji, intenzitě a agresivitě. Jinak by se nedostali do osmifinále přes Německo. To bez kvality nejde. Paraguay kvalitu má.
1: Útočník Francie Kylian Mbappé se pokusí v tabulce střelců aktuálního turnaje znovu dotáhnout na Lionela Messiho. Argentinec dal v noci svůj 7. gól na letošním šampionátu. Mbappé na něj tedy jeden ztrácí. Francouzům bude chybět záložník Tchouaméni, který si podle informací deníku L'Équipe včera na tréninku poranil stehno. Duel se bude hrát ve velkém vedru. V době výkopu bude ve Filadelfii 38 stupňů Celsia.
0: Tak nechme se překvapit, jak to fotbalisté zvládnou. Každopádně oba dva zmiňované zápasy na úvod osmifinálové fáze mistrovství světa, stejně jako všechny další až do finále, uslyšíte na radiožurnálu Sport v přímém přenosu, anebo si je můžete naladit prostřednictvím naší aplikace Můj rozhlas. Teď je děkuji Kristiánu Švédovi za informace o prvních dvou duelech osmifinále mistrovství světa.
1: Není zač, naslyšenou.
0: 16 hodin, 22 minut.
3: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.
0: A po fotbalu zase tenis, protože Jiří Lehečka bojuje ve Wimbledonu o postup do osmifinále tohoto grandslamového turnaje. Jeho soupeřem je Španěl Jaume Munar a jestli český tenista dále navazuje na ten povedený úvod, to už nám poví přímo z místa Jaroslav Plašil.
4: Ano, Jiří Lehečka si zatím drží servis, výhodu breaku 3-2, 15-0 pro českého hráče a už za chviličku budeme sledovat také duel Lindy Noskové, protože i ona už je na kurtu číslo 3 a bude hrát proti Soraně Kirstaové z Rumunska. Jak známo, půjde už o pátý duel těchto hráček v této sezóně. Je to nezvyklé, ale je to tak. Rumunka Kirstaová vyhrála poslední dva zápasy a tak má teď česká tenistka co vracet rumunské hráčce, která zažívá rozlučkový rok. Uvidíme, zda to ještě nepřehodnotí, protože se jí náramně daří. Dosáhla na semifinále v Římě například, v čtvrtfinále v Paříži byla, takže zatím od té doby, co řekla, že to bude její poslední sezona, tak možná, že předvádí i nejlepší sezonu, ale to samozřejmě nechme na této rumunské hráčce Soraně Kirstaové, která bude soupeřkou Lindy Noskové. Jiří Lehečka, to nás teď zajímá, protože tam už se hraje a je to teď 3-2 a 40-0 ve prospěch českého hráče. Dílčí výsledky z ostatních zápasů jsou také velmi zajímavé, třeba ten dílčí z centrálního dvorce, kde Jalová z Filipín zatím vede 7-6 a 3-0 nad Polkou Švintekovou, ale Samozřejmě ještě není konec, takže ještě je předčasné mluvit o nějakém překvapení. Už také víme, že Marie Bousková postoupila do osmifinále a dnes ještě zahraje deblový zápas. Bude hrát, teď zase se vrátím k singlu, osmifinále s Belgičankou Mertensovou, která vyřadila dvojku Rybakinovou. Tak tedy Jiří Lehečka teď vede 3-2, 40-15 v první sadě v utkání proti Munarovi ze Španělska. Z Wimbledonu Jaroslav Pašil, Radiožurnál.

Za malou chvíli budou na Radiožurnálu Sport úřadovat zprávy, ještě před nimi i jedna sportovní novinka. Sprint na Velké ceně Británie vozů Formule 1 vyhrál lídr šampionátu Kimi Antonelli z Mercedesu. Druhý duel Lewis Hamilton z Ferrari, třetí byl mistr světa Lando Norris z McLarenu. No a díky tomuto vítězství Antonelli navýšil svůj náskok v průběžném pořadí na 43 bodů před týmovým kolegou Georgem Russellem, který skončil čtvrtý. Na třetí příčce je sedminásobný mistr světa Hamilton se ztrátou 47 bodů. Piloty v Silverstoneu ještě čeká jedna záležitost, a to kvalifikace na nedělní hlavní závod Velké ceny Velké Británie. Ta kvalifikace odstartuje v 17 hodin.

0: 16 hodin 30 minut. Radiožurnál přináší zprávy.
1: Obchody můžou zůstat otevřené během obou nadcházejících státních svátků. Na svátek Cyrila a Metoděje a den upálení mistra Jana Husa nemusí ze zákona zavírat velké prodejny a supermarkety. Obchody ale mohly dát svým zaměstnancům volno, případně upravit otevírací dobu. Slováci dnes v referendu rozhodují o zrušení doživotní renty pro nejvyšší ústavní činitele, kteří odsloužili dvě funkční období za sebou. Takové podmínky aktuálně splňuje jen předseda vlády Robert Fico. Referendum má rozhodnout taky o možném obnovení úřadu speciální prokuratury a Národní kriminální agentury. Instituce byly určené na boj proti organizovanému zločinu a korupci a Ficova vláda je předloni zrušila. Tisíce lidí v Íránu se v hlavním městě loučí se zemřelým nejvyšším duchovním vůdcem Alím Chameneím. Truchlící davy se shromáždili v areálu velké teheránské mešity Mosala. Někteří lidé hlasitě plakali a tloukli se do hrudi, jiní skandovali hesla proti Spojeným státům nebo Izraeli. Chameneí stál v čele Íránu skoro 37 let. Státní pohřeb bude trvat celkem 6 dní, z toho 3 dny v Teheránu. A v Karlových Varech bude mít premiéru český film Čika Čeka. Představí se v hlavní festivalové soutěži. Podle uměleckého ředitele přehlídky Karla Ocha je to snímek s morálním poselstvím. Do běžné distribuce půjde film v srpnu. Sport. Marie Bousková se probojovala do osmifinále tenisového Wimbledonu. Rusku Samsonovovou zdolala ve třech setech. Jiří Lehečka hraje o postup se Španělem Munarem a duel vidí reportér Jaroslav Plašil.
2: Lehečka vede 5-3 v prvním setu, je teď na příjmu, podává Munar, ale i teď vede český tenista 30-15 při servisu soupeře, už také bojuje o postup do osmifinále Linda Nosková, ale hned v úvodu ztrácí svůj servis a prohrává s Rumunkou Kirstovou 0-1. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D8 do Ksána, také na D1 v Brně. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem směrem do Prahy se i nadále zkracují kolony před omezením u sjezdu na Roudnici nad Labem. Teď se popojíždí u Doksan u sjezdu mezi kilometry 36 a 33. Zdržení na Prahu asi 20 minut a lehce se zkracuje. Na dálnici D1 stále vázne provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Na kilometru 196 u sjezdu na Bratislavu je dlouhodobé omezení, rozšiřuje se tam D1 na 3 pruhy a kolona kvůli tomu je od sjezdu na Brno výstaviště. Z kilometru 192 čekejte 15 minut navíc. Na D1 pak pozor také na příjezdu do Prahy z Brna před sjezdem na Chodov a Opatov. Na 2,5 kilometru stojí nepojízdné auto po nehodě v pravém pruhu, vybočuje se, ale bez kolon provoz není silný. A v Praze dopravu komplikuje omezení ve Kbelské ulici. Projíždí se mezi Letňany a Novopatskou vždy pouze jedním pruhem a v Cínovecké směrem od dálnice D8 může kolona od sjezdu na Čakovice. Zdržení pak na začátek Kbelské asi 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra čekáme oblačno až zataženo, občas déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Večer začnou srážky hlavně na Moravě a ve Slezsku ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 26 stupňů a na horách většinou kolem 13. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.
6: A hned na Radiožurnálu Sport zase tenis, grandslamový Wimbledon a souboje už dvou českých tenistů, kteří aktuálně úřadují na londýnské trávě. Slovo má Jaroslav Plašil.
2: Ano, Jiří Lehečka vede 5-4 v prvním setu, jde teď podávat na výhru v první sadě. Zatím je lepším hráčem než Munar, projevuje se to zatím jen v náskoku jednoho breaku, ale i to je dost dobré a Jiří Lehečka by to teď mohl zužitkovat v zisk sady. Začíná tedy podávat na výhru v setu za stavu 5-4. Hraje už také Linda Nosková s ovázaným stehním svalem, to chtělo by se říct, je takové typické travařské zranění a snad ale nelimituje až až příliš. Českou hráčku, která vstoupila do utkání ztrátou vlastního servisu. Teď Kirstaová podává za stavu 1-0 30-15, takže ne úplně dobrý začátek Lindy Noskové. Naproti tomu Jiří Lehečka rozehrál svůj duel velmi dobře. Vede teď 5-4, 15-0 k tomu a servíruje teď na Munara z levé strany své polovičky dvorce. Servis je dobrý a následný útok zatím také. Jiří Lehečka teď ale má svůj útok pod kontrolou, zároveň se snaží tlačit stále dál od základní čáry Munara, který ale vylezá dopředu a také on teď začíná hrozit a krásně forehandem nedal šanci Jiřímu Lehečkovi. Munar si oběhl balonek tak, aby mohl hrát z forehandové strany z levé části dvorce, úder po čáře a Jiří Lehečka neměl šanci. 15 oba, tak Jiří Lehečka byl teď trošku opatrnější při výměně a stálo ho to bod. Teď je to 15 oba, 5-4 stále platí pro Lehečku. Dívám se teď také samozřejmě na ostatní kurty, kde Linda Nosková hraje s Kirstaovou zatím 0-1 30-40. Ialová z Filipín 7-6 4-2 v duelu s Polkou Švjontekovou, která se snaží tedy stáhnout náskok soupeřky a možná ještě otočí zápas. V každém případě i o tom byste slyšeli na Radiožurnálu Sport. Hraje se také souběžně na dvorci číslo 1. Další zápas třetího kola, boj o postup do osmifinále, které se týká té části pavouka, ve které je Jiří Lehečka. Zverev, Alexander Zverev, německý tenista, vítěz nedávného Roland Garros, zatím nad Američanem Gironem vede 3-2 s breakem v první sadě a právě on si pak zahraje, když vyhraje tedy s lepším z dvojice Lehečka Munar. Tam je to zatím 5-4, 30 oba pro Lehečku, zatím příznivé skóre, ještě dva balonky pro Jiřího Lehečku, tedy od zisku první sady. Lehečka teď už je zase připravený servírovat z pravé části své polovičky dvorce. Linda Nosková teď srovnala na zisku první sady. Linda Nosková teď srovnala na schodu 0-1 schoda. Na podání ovšem

místech, třeba i s deblovou účastí českého hráče. Vít Kopřiva hraje s Polákem Pěčonkou, prohrávají ale zatím s francouzským silným párem Dumbia Reboul 1-4. Dnes zaznamenala velmi cenný výsledek v deblu také Anastázia Detjutsov. To také bychom mohli zmínit a nezapomenout na ten skvělý výsledek, protože na druhé straně byla velmi kvalitní dvojice Ostapenková a Keninová. Detjuts s Kromačevovou vyhráli 6-4 v rozhodujícím třetím setu. Dnes ještě, pokud jde o debly, tak budou k vidění a ke slyšení další zápasy. Siňaková s Tausendovou proti Bouskové a Soribesové Tormové. Teď ale Jiří Lehečka odvrátil breakový míček soupeře. Hned se to zase otočilo. Takže teď schoda. Jiří Lehečka za stavu 5-4 servíruje stále. Je to hodně dlouhý gem servisový. Teď Jiřího Lehečky 10. gem první sady. Lehečka nad Munarem vede 5-4. To platí stále a je to dobře, protože teď odvracel breakovou šanci španělského hráče. Linda Nosková mezitím prohrává 0-2 na svém dvorci číslo 3 a teď je bude po druhé futkání servírovat. Stav 15 obě. Zatím se Linda Nosková ještě nemůže úplně dostat do toho zápasu. Snad jí příliš nelimituje tehní sval na levé noze, který má zatejpovaný. Linda Nosková teď servíruje a snaží se vybojovat náskok, který ještě neměla v duelu s Kirsteovou z Rumunska. Jiří Lehečka bude opět bohužel muset odvracet breakovou šanci soupeře. Munar zatím bojuje, nechce dát Jiřímu Lehečkovi set číslo 1 ani náhodou. Munar je velmi houževnatým soupeřem teď Jiřího Lehečky, který si nepomáhá přímým bodem z podání, ale alespoň si tím podáním otevřel cestu k dalším útoku a Munar už nedokázal zareagovat na forehand Jiřího Lehečky. Úder končí v síti, takže další schoda, paráda. Jiří Lehečka stále má šanci, že při tomto servisovém gemu si připíše první set. Tak teď zase další servis pravé strany 5-4 a schoda pro Jiřího Lehečku. Teď další rána. Skvělý servis, ale Munar vrací pod nohy Jiřímu Lehečkovi, ale ten dokázal z backendu se dobře dostat do dobré pozice. Teď je to křížný backend Lehečky a teď úder se spodní rotací Munara, jako by si rozmyslel na poslední chvíli, co udělá Jiří Lehečka. Teď podsekává balonek a Munar nedoběhne k sítě. Paráda. Skvělé zkrácení hry od Jiřího Lehečky. Velmi schované, takže Munar nemohl dlouho tušit, co Jiří Lehečka udělá a je to rázem výhoda. 5-4 výhoda pro českého hráče. Mezitím Ijálová vede nad Švjontekovou 7-6, 5-2 a půjde podávat na výhru v zápase. To by byla velká senzace, protože Iga Švjonteková je loňská vítězka Wimbledonu. Už předtím prošla dál Italka Pauliniová, která právě se utká s vítězkou souboje Ijálová a Švjonteková. Teď tedy Jiří Lehečka má výhodu a konečně se raduje ze zisku sady. Paráda, přímý bod z podání. 6-4 pro Jiřího Lehečku, 6-4 tedy první set v duelu s Munarem ze Španělska. Linda Nosková bohužel 0-3 prohrává teď v první sadě zápasu s Kirsteovou z Rumunska. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Na Radiožurnálu Sport brzy zase bude vládnout tenis, protože dva čeští tenisté jsou v akci ve slavném Wimbledonu, ale teď zkontrolujeme trochu jiná témata. Od jednoho českého hokejisty jste mohli slyšet o tom, že se v alejích válejí holky. Velmi rychle ale pochopíte, jak to myslel. Je tu totiž přehled dění na sociálních sítích a s ním Alena Benešová. Aleno, vítej.
1: Dobrý den, tak ten zmiňovaný hokejista je brankář Filadelfie Daniel Vladař, který dorazil do Holíšova na pekelní ostrov na rokový festival. No a s kapelou Harley mohlo oslavit nejen léto, ale i třeba novou smlouvu s klubem NHL na 5 let za 5,5 milionu dolarů ročně. A součástí volného času Daniela Vladaře bylo i to, že ho kapela Harley vzala na pódium a na část refrénu známé písně mu půjčila mikrofon. Tak sami jste si mohli udělat obrázek, jestli mu to šlo a jak mu to šlo. To byl tedy Daniel Vladař, na chvíli také zpěvák, a jeho video najdete na jeho instagramovém účtu.
0: No upřímně doufejme, že to Danielu Vladařovi dál v brance Filadelfie půjde lépe, než mu to šlo tedy na pódiu, i když mám pocit, že v tu chvíli to i těm, kteří to všechno poslouchali, bylo trošku jedno, že se dobře bavili. V poměrně hlučném prostředí je teď i bývalý cyklista Zdeněk Štybar. Ale no kde?
1: Je na stejném místě jako náš cyklistický expert Jiří Ježek, tedy na Tour de France, kde se dva čeští bývalí úspěšní závodníci potkávají nejen spolu, ale třeba také s Britem Chrisem Froomem. Ten oznámil konec cyklistické kariéry, ale velký start. Takzvané staré dámy, jak se Tour de France přezdívá, si v Barceloně nemohl nechat ujít. Jenže nedaleko přístavu, kde ho při jízdě na kole natáčel právě Zdeněk Štybar, bylo vidět, že nemá silniční kolo, na které je celoživotně zvyklý, ale šlape na malém. A dalo by se říct až na dětském BMX kole. A tak musí jet Froome ve stoje a Štybar se ho ptá.
2: Froome, how you are enjoying?
3: I'm enjoying.
2: It's the best Tour de France ever for you?
3: So far.
2: Definitely the best start.
1: Když to přeložíme, tak Zdeněk Štybar říká Froomovi přezdívkou Froomí. Jak si to užíváš? Po souhlasu se Štybar ptá, jestli je to pro něj ta nejlepší Tour de France, a pak se ve smíchu oba shodují na tom, že minimálně start je to teď v Barceloně pro oba hodně zajímavý. Pro Štybara to není žádná novinka držet v ruce telefon při jízdě na kole. V době aktivní kariéry, když jsme ho kontaktovali, tak nikdy neměl problém vzít telefon právě při tréninku.
0: No nejen, jestli tím neporušoval pravidla silničního provozu.
1: Třeba měl handsfree. Video z Barcelony najdete na Instagramu Zdeňka Štybara, a jak vypadá pojízdný DJ na kole pro cyklisty na takové tříkolce, na to se zase můžete podívat na Instagramu našeho experta Jiřího Ježka, který vám ukáže vlastně na pár metrů i to, jak v Barceloně vítali obhájce prvenství Slovince Tadeje Pogačara při úvodním přestavování závodníků. Jen dodám, že Tour de France, její úvodní etapa začne v 17 hodin týmovou časovkou a je to vůbec po 55 letech, co slavný závod začíná právě touto disciplínou.
0: A budou u toho samozřejmě i tři Češi, v čele s Pavlem Bittnerem a Matiasem Vackem, které ještě doplňuje Jakub Otruba. Teď ale pojďme zase, Aleno, někam trošku jinam. Zatím jsme byli pouze na Instagramu, tak vezmi nás někam jinam.
1: Tak kamkoliv se podíváme, tak všude najdeme video, které ukazuje postupový gol fotbalistů Argentiny v prodloužení zápasu prvního kola playoff na mistrovství světa proti Kapverdám. Úřadující mistři světa se hodně trápili a zápas došel do prodloužení za stavu 2-2. Jde vlastně o dvě videa na jednou, kdy je obrazovka vodorovně rozpůlená. V jedné části je pohled na hřiště, při které letí míč do vápna a Kapverdy si dávají vlastní gol, který posílá Argentinu do vedení. V tom samém čase je ale ve druhé části obrazovky záběr na trenéra Argentiny Scaloniho, který doslova, jak se říká, nehne brvou, když míč zamíří do branky. Kolem něj slaví ostatní členové realizačního týmu, ale Scaloni si až pár sekund poté promne obličej a oči a spíš to vypadá, jako by spíš v tu chvíli jeho tým gól dostal. Může tak být vidět, jak velké trápení to pro Argentinu bylo a jak se také dají projevovat emoce, které znamenají úlevu.
0: Argentinci to ale zvládli, jsou mezi nejlepší 16 na světovém fotbalovém šampionátu, kde dnes už za pár hodin vlastně začne osmifinálová část, o které samozřejmě na Radiožurnálu Sport budeme také hodně mluvit a zápasy samotné vám přibližovat v přímých přenosech. Teď nás Alena Benešová vzala na sociální sítě. Díky za to.
1: Naslyšenou.
4: Radiožurnál Sport. Sport ze všech úhlů.
0: No a teď nás Jaroslav Plašil zase vezme na tenisový Wimbledon, protože Jiří Lehečka a Linda Nosková bojují o postup do osmifinále. A tak nás samozřejmě zajímá, jak se jim daří. Jardo.
5: Jiřímu Lehečkovi velmi dobře, protože vyhrál první setu 6-4. Na začátku druhého setu půjde podávat soupeř Munar ze Španělska za stavu 1-1. Linda Nosková zatím nechytila úvod zápasu a už se jí teď bude těžko dařit zastavovat rozjetou hráčku, ale samozřejmě nepředbíhejme. 0-4, 15-0 pro Lindu Noskovou. Teď zase začal nadějněji servisový gém. Už pár takových malých příležitostí zastavit Kerstovou měla, ale pokaždé rumunská hráčka dokázala gém zvrátit ve svůj prospěch. Takže Linda Nosková teď po další chybičce 0-4, 15 oba. Linda Nosková tedy má na druhé straně soupeřku, která ji také dvakrát teď naposledy porazila ve vzájemných zápasech, což může hrát tak nějakou roli, ale samozřejmě taky záleží na tom, jak se cítí Linda Nosková. Už jsme mluvili o ovázaném stehním svalu na levé noze. Zkrácení hry Lindy Noskové teď parádní 30-15 pro českou hráčku. Snad se ještě dostane do tohoto duelu. Jiřímu Lehečkovi se to povedlo hned od úvodu, i proto vyhrál první set 6-4. V tom druhém je to teď 1-1. Dívám se teď také na další dvorce. Jalová z Filipín už měla matchboly v duelu s Igou Švontekovou, ale ta zatím je stále v zápase 7-6, 5-2. A zatím z pohledu Jalové, Polka má teď výhodu z Wimbledonu. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Je 16 hodin, skoro 53 minut, první červencovou sobotu vládne vysílání radiožurnálu Sport, aktuálně především tenis. Už jsme vás informovali o tom, že ze slavného Wimbledonu se poroučila ve třetím kole světová dvojka a bývalá šampionka Jelena Rybakinová z Kazachstánu. No a teď to vypadá, že dokonce je konec působení aktuální šampionky, která titul obhajuje, ale obhájí Iga Świątecová, má stále šanci. To už nám přímo z All England Clubu poví Jaroslav Plašil.
1: Neobhájí, protože Jalová z Filipín nakonec dokázala porazit 7-6, 6-2. Igu Świątecovou hrála fantasticky a získávala i někdy s přispěním některých chyb, které hodně mrzely Igu Świątecovou, tak získávala důležité míče pro sebe 7-6, 6-2. Jalová, dívám se na ten zápas jenom tak to na dálku, tady na malé obrazovce na centrálním dvorci, ale teď pláče samozřejmě radostí po tom, co dokázala. Vyřadila tedy obhájí hájkyni titulu Igu Świątecovou a ta část pavouka, ve které jsme dnes, ve které je také Marie Bousková, tak ta je velmi otevřená, když se tak na to člověk dívá ve srovnání s tou včerejší, řekněme, protože tam do osmifinále prošla velká jména Sabalenková, Osaková, pak dvě česká velká jména Muchová, Krejčíková, bohužel se utkají teď proti sobě Pegulová, Jovičová, zase dvě Američanky, takže i Američani mají derby. No a Benčičová s Goffovou, takže samé velké jméno na této straně, ale tím nechci teď schazovat samozřejmě tenistky ve druhé polovině. Tak to zkrátka někdy je a v té druhé polovině, ve které teď právě jsme, je také Linda Nosková, která prohrává bohužel s Kirstavou 1-5 v prvním setu. Česká hráčka je teď na podání, vede 15-0, ale Kirstavová je zatím jasně lepší hráčkou na dvorci a těžko říct, zda za to nemůžou zdravotní problémy Lindy Noskové. Na to se samozřejmě zeptáme po utkání, věřme, že až za hodně dlouhou dobu, že ten duel ještě bude dlouhý a že třeba Linda Nosková ještě otočí průběh zápasu, byť samozřejmě bude to mít teď hodně těžké, aby zastavila Kirstavovou, která vede 5-1 v tuto chvíli a 40-0 je to pro Noskovou při podání české hráčky. Jiří Lehečka srovnal na 2-2, to je skvělé, že zatím drží krok s Munarem, v první set dopadl lépe pro Lehečku, který vyhrál 6-4 první sadu, teď Jiří Lehečka bude zase přijímat podání soupeře za stavu 2-2 ve druhé sadě. Teď Linda Nosková ještě telegraficky dokázala snížit na 2-5 ze svého pohledu. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
2: 21 etap. Více než 3300 kilometrů po Španělsku a Francii.
3: Je tu cyklistická Tour de France.
2: Dokáže celkově po páté vyhrát Slovinec Tadej Pogačar?
3: A jak se povede trojici Čechů? Na startu Tour jsou Jakub Otruba, Pavel Bittner a český mistr Matias Vacek.
4: Budu spokojený samozřejmě, když odvedu já práci, kterou jsem měl. A bonus by byl, kdybych třeba vyhrál etapu z nějakého úniku nebo prostě kdybych dostal volnou ruku a využil toho.
2: Radiožurnál Sport má na Tour de France toho nejpovolanějšího.
3: Šestinásobného paralympijského vítěze a šestinásobného mistra světa v cyklistice Jiřího Ješka.
5: Já to miluju celý. Máme tam ty Alpy, máme tam Pyreneje, máme tam ty jakoby nudné etapy v tom středu té Francie. V každý vesnici neskutečná atmosféra. Já se těším na tu atmosféru, na ten hluk.
2: Sledujte cyklistickou Tour de France na Radiožurnálu Sport.
3: Živé vstupy, analýzy, rozhovory.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Skupina Wet nám připomněla slavné filmové hity, jednak Lásku nebeskou, jednak předtím ještě 4 svatby a jeden pohřeb. No a teď se nám zase připomenou aktuality, a nejen ty sportovní.
1: Radiožurnál 17 hodin. Zprávy pro vás má Jana Gulda.
2: Asi pětina lidí šla v období před covidem do penze jako nezaměstnaná. Dustin Hoffman uvedl na festivalu v Karlových Varech film Absolvent. Jiří Lehečka usiluje o postup do osmifinále tenisového Wimbledonu. Na dálnici D1 v Brně směrem z Prahy do Ostravy brzdí provoz omezení. A počasí zítra bude oblačno až zataženo, občas déšť, ojediněle i bouřky, večer začnou srážky ubývat a teploty až 26 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Zhruba pětina Čechů chodila do penze jako nezaměstnaná. U předčasných penzí jsou to dokonce 2/5. Vyplývá to z analýzy Ministerstva práce, která se zaměřila na roky před COVID-19 a zkoumala motivace lidí k předčasnému odchodu do důchodu. Nejčastěji se lidi do evidence úřadu práce hlásili zhruba rok před penzí. Podle analýzy tento postup část z nich zvolila kvůli finanční podpoře od státu, která jim pomohla překlenout zbývající čas před penzí. Dřívější konec kariéry často urychlovaly taky zdravotní problémy. Nejčastěji odevzdávanými zbraněmi během půlroční zbraňové amnestie byly ty z první a druhé světové války. Možnost beztrestně odevzdat nelegální zbraně, střelivo i munici skončila 30. června. Například jihomoravští policisti za tu dobu nazbírali celkem 527 kusů zbraní a téměř 37 tisíc kusů střeliva a munice. Každou zbraň policisti prověří a případně zjistí, jestli ji někdo nepoužil při trestném činu, vysvětluje mluvčí Petr Vala.
4: Mezi nejzajímavější přírůstky patřil například po rumácku vyrobený střílející nůž, lidé přinesli také střílející tušku nebo střelnou zbraň ukrytou v nenápadné krabičce. Takzvané zákeřné zbraně jsou podle zákona zakázané, protože na první pohled nelze poznat, že jde o střelné zbraně.
2: Po ruském útoku na ukrajinský uhelný důl v Dněpropetrovské oblasti zemřel jeden člověk. Informovala o tom energetická společnost DTEK, podle které je dalších 5 lidí zraněných. Ukrajinská státní energetická společnost Naftohaz uvedla, že ruské drony útočily taky na zařízení na těžbu zemního plynu v Poltavské oblasti. V areálu vypukl požár a provoz byl pozastavený. V Záporožské oblasti pak údery na obytné budovy zranily 8 lidí, včetně 2 dětí. Herec Dustin Hoffman uvedl na Karlovarském festivalu projekci snímku Absolvent. V něm stvárnil v roce 1967 nervózního mladíka, kterého svádí starší žena. Byla to jeho první filmová role a získal za ni nominaci na Oscara.
5: It was an accident.
6: Byla to náhoda, že jsem roli dostal. Mike Nichols byl tehdy významným režisérem, takovým Spielbergem tehdejší doby. Prakticky 2 roky hledal člověka, který by se stal tím absolventem. Už byl tehdy přesvědčený a říkal, dobře, nejde to natočit, nedá se nic dělat. A poslední den, kdy někoho hledal, jsem byl na řadě já a Catherine Rossová. Ale kdybychom na tom místě byli 2 roky předtím, tak bychom ty role nedostali. Dostali by je ti, kdo přišli až na závěr.
7: Sport. Marie Bousková postoupila do osmifinále tenisového Wimbledonu. Rusku Samsonovovou porazila ve 3 setech. V Londýně bojuje o postup Jiří Lehečka, jeho souboj se Španělem Munarem sleduje Jaroslav Plašil.
8: Jiří Lehečka vyhrál první sadu 6-4, v té druhé má výhodu breaku, vedení 4-2 pro českého hráče. Hraje také Linda Nosková, které se první sada nepovedla, 2-6. Teď začal druhý set zápasu s Kerstavou z Rumunska, ta je teď napřímo podává Nosková, tak tedy 2-6 a teď 15-0 pro českou hráčku z Wimbledonu. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
7: Na fotbalovém mistrovství světa dnes začne osmifinálová fáze. Od 19 hodin českého času bude hrát Kanada s Marokem a od 23 hodin Francie s Paraguay. Radiožurnál Sport nabídne zápasy v přímém přenosu, na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy. A sprint na velké ceně Británie Formule 1 vyhrál lídr šampionátu Kimi Antonelli z Mercedesu, druhý dojel Lewis Hamilton ve voze Ferrari, třetí skončil Lando Norris z McLarenu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zdržení na D8 u Doxána, také na D1 v Brně. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem směrem do Prahy stále ještě čekejte nesouvislé kolony, popojíždí se před omezením u sjezdu na Roudnici nad Labem. Pomalej se jede z kilometru 35, to je od sjezdu na Doxany, až do zúžení na 25. kilometr, zdržení celkově na trase do Prahy asi 25 minut. A menší zdržení je pak na D8 také přímo na vjezdu do Prahy z Ústí před omezením ve Kbelské ulici, kolona od sjezdu na Čakovice asi na 5 minut. Na dálnici D1 pak je pomalý provoz na průtahu Brnem směrem z Prahy do Ostravy. Na kilometru 196 u sjezdu na Bratislavu je dlouhodobé omezení a kolona je tam z kilometru 193. Brzdí se před sjezdem na Mikulov a pak čekejte zdržení asi 15 minut. A omezení překáží na D1 i z Vyškova do Brna u sjezdu na Slavkov. Na kilometru 209,5 pracují silničáři v pravém pruhu, průjezdní je tak pouze levý a brzdí se před menší kolonou na pár minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme oblačno až zataženo, občas déště nebo přeháňky, ojediněle i bouřky. Večer začnou srážky hlavně na Moravě a ve Slezsku ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 26 stupňů a na horách většinou kolem 13. Tolik zprávy.
0: Je 17 hodin a 6 minut a v Barceloně právě odstartoval 113. ročník nejslavnějšího cyklistického závodu světa, tedy Tour de France. Po 55 letech všechno otevírá týmová časovka a jako první vyjel na trať domácí tým Caja Rural Seguros s Jakubem Otrubou, tedy jedním ze tří Čechů v letošním startovním poli Staré dámy. Za 5 minut vyrazí na trať i druhá stáj s českým zastoupením, tým Picnic Post Pavla Wittnera. Třetí Čech ve startovním poli Matias Vacek vyrazí se svými 7 parťáky ze stáje Lidl Trek v 18.40 a pak už se představí se svými týmy dva největší favorité. Dan Jonas Vingegaard jako lídr Visma Lease Bike a obhájce vítězství Slovinec Tadej Pogačar, který povede svůj tým UAE Emirates. Radiožurnál Sport na místě šestinásobného paralympijského šampiona v cyklistice Jiřího Ješka, který nám samozřejmě o všem důležitém přímo z místa poví. Už se na to těšíme. Za malou chvíli ale zamíříme na tenis.
3: Radiožurnál Sport
1: a Filip Šedivý.
0: Protože dobře víme, že dva čeští reprezentanti bojují o postup do osmifinále, kde už je Marie Bousková, a tak jejich počínání ve Wimbledonu zkontrolujeme.

0: Marie Bousková zvládla velkou, dlouhou bitvu s Ludmilou Samsonovovou a postoupila do osmifinále tenisového Wimbledonu. Má tak šanci zopakovat svůj životní grandslamový výsledek, protože právě v All England Clubu byla před pár lety ve čtvrtfinále. Teď jsou na kurtech v All England Clubu dva čeští tenisté Jiří Lehečka a Linda Nosková. Jak se jim vede, to může nejlépe posoudit muž v barvách radiožurnálu Sport přímo na místě, Jaroslav Plašil.
1: Jiří Lehečka vyhrál první set 6-4, v tom druhém si stále udržuje náskok jednoho breaku, podává za stavu 4-3, 30 oba teď po skvělém zkrácení hry Jiřího Lehečky soupeře měl daleko za základní čarou a mohl si dovolit tento manévr teď předvést a srovnat tak na 30 oba. To je důležité, protože Jiří Lehečka teď v tom servisovém gemu prohrával 0-30, teď se dostal ke stavu 30 oba a zaservíroval teď Munarovi na tělo. V zápětí si připravil dobrou pozici pro forehandovou ránu, paráda 40-30. Jiří Lehečka zatíná pěst levé ruky, povzbudil se teď za svůj vydařený útok. Teď taky zápas ale Lindy Noskové, který se už tak dobře nevyvíjí jako ten Jiřího Lehečky. Linda Nosková prohrála první sadu 2-6, sice vstoupila výtečně do druhé sady, po kratičké přestávce se vrátila na kurt jako vyměněná v uvozovkách, vede 2-0, ale za chvíli to nemusí platit, protože její soupeřka Kirstaová má teď breakovou příležitost a může si vzít ztracené podání zpátky. Zatím platí, že Linda Nosková prohrává 2-6, teď tedy 2-0 vede a 30-40, servis do sítě, nechtěná dvojchyba a bohužel 1-2, takže break je pryč. Jiří Lehečka ten ještě výhodu breaku má a snad jí udrží až do konce druhé sady, protože to by pak bylo zase o dost lepší v průběhu zápasu. 6-4, 4-3, teď 40-30 pro Lehečku, který servíruje na střed. Munar vrací do forehandu Lehečky, ten se snaží teď tlačit na soupeře, ale ten se dostal do dobré pozice údery pěkně k základní čáře, takže teď zase naopak Munar zatlačil na Lehečku a má schodu. Tak teď si to zasloužil Munar. Všechno se rázem může zvrátit, aktivita ve výměně, to je velmi vrtkavá věc a to protože Munar trefil dvakrát lajnu a to se zkrátka těžko hraje, z toho se těžko něco vytváří, protože to je místo, kde je terén hodně hrbolatý, nerovný a Jiří Lehečka se dostal pod tlak a Munar už si s tím věděl rady. Tak tedy Munar teď srovnal na schodu 6-4, 4-3, stále na tom ale lépe v součtu Lehečka, který teď zaservíroval, takže si vytáhl soupeře hodně do strany a teď Lehečka mohl zakončit u sítě, nakonec se rozhodl nehrát a balonek spadl do kurtu. Tak to je škoda, protože teď si myslím, že Jiří Lehečka mohl i hrát volej. Sice by to nebylo nejjednodušší, ale rozhodně by to bylo nadějnější, než tak, jak to skončilo. Škoda 6-4, 4-3 a výhoda pro Munara, který teď bude mít příležitost získat ztracené podání zpátky. Jiří Lehečka snad jej to nebude mrzet tento okamžik, protože měl opravdu soupeře hodně dobře rozdělaného, ale Jiří Lehečka teď odpovídá krásně, přibíjí od podání a je to zase schoda. Takže 6-4, 4-3 a schoda. Linda Nosková prohrála první sadu 2-6 a v té druhé vede už jen 2-1. Kirstaová je na podání a bude moci srovnat. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
4: Ale...

0: Thank you.
1: 17 hodin 16 minut a než si půjdeme do Wimbledonu pro další tenisové novinky, tak tady zpráva z basketbalu. Necelé dva týdny po dalším triumfu ve francouzské lize bylo AS Monaco ze soutěže vyloučeno a nesmí hrát ani druhou nejvyšší soutěž. Důvodem jsou údajně vysoké dluhy a nedostatečné finanční záruky klubu. O vyloučení euroligového týmu rozhodl kontrolní orgán francouzské ligy. Proti tomuto verdiktu se ale Monaco může samozřejmě ještě odvolat. Proti čemu není odvolání na Radiožurnálu Sport, to je teď pozice Jaroslava Plašila a jsme za to rádi, že je nadále ve Wimbledonu, aby nás informoval o tom, jak se daří především českým tenistům na trávě v All England Clubu, aktuálně Jiřímu Lehečkovi a Lindě Noskové. Jaroslav Plašil má slovo.
2: Ano, teď Jiří Lehečka jako první dostane přednost. Omlouvám se za to, že nám, ale Jiří Lehečka už toho má víc odehráno a má nakročeno k tomu, aby získal druhý set 6-4, 5-3 a 15-0. Je totiž ve vedení český hráč, který před chvíličkou uhájil svůj servis a jak se ukazuje, mohlo by mu to pomoci i v tomto gemu, kdy je napříjmu, protože Munar samozřejmě cítí, že své příležitosti nevyužil a tak se mu teď nemusí servírovat úplně snadno. 4-6, 3-5 z pohledu Španěla, který teď prohrává 0-30. Linda Nosková přišla o náskok, to už teď můžeme říct definitivně, vedla totiž 2-0 na začátku druhé sady, ale teď o náskok přišla Kirstaová, která vyhrála první set 6-2, tak dokázala srovnat. Jiří Lehečka teď vede stále, ještě to platí 30-15 ze svého pohledu, ale samozřejmě teď je na tahu jeho soupeř, který to může všechno ovlivnit. Munaro totiž podává za stavu 15-30 a může teď se pokusit svým servisem o srovnání. Jiří Lehečka teď je roli těžce přijímajícího hráče, protože to byla rána do růžku, do vzdálnějšího a Jiří Lehečka byl hodně na své levé backendové straně, snažil se backendem obou ruč alespoň vrátit balonek tak, aby se hrálo úderem se spodní rotací, ale to se nestalo, to se nepovedlo, takže Jiří Lehečka teď tedy nakonec neuhrál tento bod. A je to 30 oba, teď Jiří Lehečka bude zase přijímat další podání Munara z pravé strany dvorce. 6-4, 5-3, připomínám dílčí stav. Jiří Lehečka hraje druhý set se Španělem Munarem. Linda Nosková, ta prohrála první sedu v duelu s Rumunkou Kirstaovou. Teď česká hráčka podává za stavu 30-0, takže se snaží zase vrátit vedení na svou stranu. Byť už na tom byla teď lépe, protože měla výhodu breaku a škoda, že teď se jí nepovedlo udržet, ale samozřejmě ještě ten zápas snad může být dlouhý a zajímavý nějakým způsobem pro českou hráčku. Těžko říct, jak na tom je zdravotně, protože má, jak už jsme říkali, ovázaný stehní sval na levé noze. Tak tedy zpráva z kurtu, kde je Jiří Lehečka, tam je to teď schoda, 5-3 platí pro českého hráče, stále je to velmi šancovní, 6-4, 5-3. Linda Nosková, ta hraje 2-2 ve druhém setu a 30-15 vede nad Kirstaovou, která ovšem vyhrála první sadu 6-2. Jiří Lehečka teď je napříjmu, Munar servíruje do sítě, takže Munarův druhý servis teď bude sbírat český tenista Jiří Lehečka, který teď dostane zase příležitost si vybojovat setball, nebo to bude naopak gamble Munara. Tak uvidí teď Jiří Lehečka, ale zdá se, že teď z té akce nevytěží nic, protože Munar musel roztáhnout nohy a vyskočit, jako když děti skáčou přes kozu ve škole, protože balonek Jiřího Lehečky přistál až za základní čarou a Munar si teď dával pozor, aby jej balonek netrefil, protože to by byla jediná cesta k bodu pro Jiřího Lehečku. V tuto chvíli to se nestalo. Munar má výhodu a tak to vypadá, že teď Jiří Lehečka šanci uzavřít ještě druhý set nedostane, alespoň to tak teď vypadá. Munar otáčí zatím tento gem a teď definitivně může snížit na 4-5 a pak by šel, ale samozřejmě servírovat ještě Jiří Lehečka, ale rád bych to zakřiknul, Lehečka teď ukázal, že bych se měl mýlit, krásný úder, return po čáře a tak je to schoda další, Jiří Lehečka ještě může mít šanci i napřímo. Linda Nosková teď mezi tím se ujímá vedení 3-2 ve druhé sadě. Připomínám, že první set s Kirstaovou prohrála 2-6, takže teď je to 3-2 pro českou hráčku, která ovšem bude teď napříjmu v tomto zápase. Se teď zase role prohodí. Jiří Lehečka, ten je napříjmu teď už delší dobu. přijímá podání Munara ze Španělska za stavu příznivého 6-4, 5-3. Tam je rozdíl ve srovnání se zápasem Lindy Noskové. Teď samozřejmě běží i další zápasy. Už dlouho jsme vás o nich zase neinformovali, tak jenom telegraficky. Němec Zverev, možný soupeř Jiřího Lehečky, kdyby se mu povedlo vyhrát, a Jiřímu Lehečkovi také. Zverev nad Američanem Gironem získal první sadu 6-2, ta druhá je ale o poznání vyrovnanější 2-3, a teď je schoda z pohledu německého hráče. Jiří Lehečka chyboval ve výměně teď a je to výhoda Munara, který bude podávat za stavu 4-6, 3-5, takže stále ještě Španěl bojuje, aby se nekončil touto hrou, kdy je španělský tenista Munar na servisu. Teď zase tedy podání z levé strany polovičky dvorce, na které je teď připravený už Munar, to samé na druhé straně Jiří Lehečka za sítí. Servis na tělo teď Jiří Lehečka vrátil, ale balonek to byl krátký, míč vyskočil vysoko nahoru a Munar bezpečně uklízí do volného růžku, takže sníženo 4-6, 4-5, takže Jiří Lehečka půjde za minutku a půl podávat na výhru v tomto druhém setu. Teď ještě hotovo nemá z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: 17 hodin 24 minut na Radiožurnálu Sport. Zase rychle spěcháme do Londýna na tenisový Wimbledon za naším reportérem Jaroslavem Plašilem.
1: Jiří Lehečka se snaží uzavřít druhý set 6-4, 5-4, 30-15, dílčí stav ve prospěch českého tenisty, který hraje proti Španělu Munarovi. A teď bohužel trefuje s dotekem opásku Jiří Lehečka, takže bude muset podání opakovat, ale je to první servis, což je dobré, může zariskovat, může si vytvořit zase převahu díky svému prvnímu servisu. Teď se o to Jiří Lehečka pokouší, krásný úder na tělo, tak je dobře, že tenisté občas tento prvek zařadí do své hry, protože občas se stane, že to soupeře zaskočí, jako teď. Munar si nevěděl rady a teď je to 5-4, 40-15. Jiří Lehečka má teď setboly při svém podání. Tak skvěle. Krásný servis, ESO končí druhý set. Jiří Lehečka zatím vede 2-0 nad Munarem 6-4 a také 6-4. Vůbec nám nevadí, že se to takto opakuje. No, kež by se neopakovalo skóre v zápase Lindy Noskové, protože ta první set prohrála, ale teď už to není ani možné matematicky, protože zrcadlově to nevytvoříme, ten výsledek opačně. 2-6 první set z pohledu Noskové, teď je to 3-3, protože Linda Nosková teď bude zase podávat, tak by se mohla dostat do vedení. Ještě vám dlužíme informaci, o které se dlouho spekulovalo, ale teď už je od rozhodčích potvrzena. Se soutěže deblistek odstupují americké slavné sestry Serena a Venus Williamsovy, protože čekalo se na to dlouho, na to, jak na tom bude Serena Williamsová, která se zranila v prvním zápase singlu, kdy podlehla Maya Jointové z Austrálie. Nakonec se tedy, přestože pořadatelé čekali, jak jenom to nejdéle šlo, dokonce už tady hráli tenisové páry druhá kola, tak tady se ještě vytvořilo okénko pro možný start sester Williamsových, které dostali volnou kartu, ale nevyužijí, nakonec odstupují a místo nich dostal šanci jiný pár. Tak tedy to je další z informací, které k vám putují odtud z Wimbledonského areálu. To nejpodstatnější z českého pohledu, dnes vybojovala postup do osmifinále Marie Bousková, navázat se na ní snaží další dva čeští tenisté, Jiří Lehečka vyhrává zatím 2-0 na sety nad Munarem ze Španělska a Linda Nosková se snaží zase otočit duel s Kirsteovou z Rumunska. 2-6, 3-3 a 30-0 teď pro Lindu Noskovou z Wimbledonu. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
4: Well, you were staring down disaster. That night we almost called it quits.

0: 17 hodin 30 minut. Přehled zpráv a Jana Gulda.
1: Policisti a hasiči by na nástupní plat 50 tisíc korun měli dosáhnout v roce 2029. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z hnutí ANO chce vláda navyšovat platy všech příslušníků ozbrojených složek ročně zhruba o 5%. Týkat by se to mělo nováčků i stávajících členů sboru. Odboráři ale očekávali po vládních slibech rychlejší navyšování. Nejprodávanější dálniční známkou byla letos v prvním pololetí desetidenní varianta. Na druhém místě skončila ta roční. Vyplývá to z dat státního podniku Cendis, který systém dálničních známek spravuje. Celkem v tomto roce zatím vybral stát za dálniční známky přes 5 miliard korun. Oproti stejnému období za minulý rok se tržby zvýšily o víc než 2%. V Krasnodarském kraji na jihozápadě Ruska pomáhají dohlížet na pořádek u čerpacích stanic i kozáci. Podle městského telegramového účtu pomáhají předcházet konfliktním situacím, dohlížejí na fronty aut nebo brání tomu, aby se lidi plnili pohonnými hmotami kanistry. Rusko trpí celostátním nedostatkem pohonných hmot po sérii ukrajinských útoků na ropné rafinerie. Ukrajina se už pátým rokem brání ruské invazi. A dnes je to 80 let od protižidovského pogromu v polském městě Kielce. Polovojenské milice i místní občani tam zavraždili přes 40 židů a dalších 80 zranili. Na začátku tragédie stála fáma o únosu 9letého chlapce. Policie, milice i rozlícený dav pak přepadli sídlo tamního židovského výboru. V jeho okolí bydlelo zhruba 200 židů, kteří přežili holokaust. Sport. Tenistka Marie Bousková zvítězila nad ruskou Samsonovovou ve třech setech a prošla do osmi finále Wimbledonu. O postup teď bojuje Jiří Lehečka se Španělem Munarem a duel sleduje v Londýně Jaroslav Plašil.
2: Lehečka vede 2-0 na sety, teď ale odvrací breakové šance soupeře na začátku třetí sady, stav 0-1, 15-40. Z pohledu českého hráče hraje také Linda Nosková, která prohrává 0-1 na sety s Rumunkou Kirsteovou. Česká hráčka teď ve vedení 4-3, ale podává její soupeřka stav 40 na obou stranách, tedy schoda. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D8 u Doksána, nehoda na 13. na Teplicku. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem směrem do Prahy stále čekejte kolony mezi sjezdy na Doksany a Roudnici nad Labem. Mezi kilometry 33 a 29 je zdržení asi 20 minut. Na vině je tam zúžení pouze do jednoho pruhu. Omezení překáží také na D1 z Vyškova do Brna, to u sjezdu na Slavkov u Brna. Na kilometru 209,5 je také zúžení pouze do jednoho pruhu. Silničáři pracují v pravém průjezdní leví, kolona tam má asi kilometr, čekejte 10 minut navíc. Na dálnici D4 opatrně na výjezdu z Prahy do Strakonic za sjezdem na Zbraslav hlásíte zvěř v těsné blízkosti dálnice.
5: Směrem z Prahy na Příbram, tak na mezi druhým a třetím kilometrem se pohybuje srnec. Na krajnici spíš, ale jenom, že tam je a je za svodidlama, asi aby si lidi dávali pozor.
4: A na silnici 13 z Děčína do Teplic opatrně mezi Chlumcem a Přestanovem, asi na půli cesty tam havarovalo osobní auto mimo vozovku. Je to těžší nehoda, na místo jedou záchranáři, provoz řídí policisté. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra čekáme oblačno až zataženo, občas déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Večer začnou srážky hlavně na Moravě a ve Slezsku ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 26 stupňů a na horách většinou kolem 13. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: 17 hodin 36 minut na Radiožurnálu Sport, zase rychle do Londýna. Tuhle cestu už máme vyzkoušenou a na druhé straně také Jaroslava Plašila.
1: Ano, teď Linda Nosková má dobrou příležitost, aby dokázala srovnat stav setu 2-6, 5-3 a 40-15 pro Lindu Noskovou, která hraje teď druhou sadu a může si vybojovat třetí set. Dostala se určitě do lepší pohody. Těžko říct, co k tomu přispělo. V každém případě přímý bod z podání a konec druhé sady, takže rozhodne třetí set. Linda Nosková, mluvili jsme o tom, že začala hrát se zatejpovaným svalem na levé noze, tak protože už teď je bez tejpu, tak snad to byla jenom prevence a někdy jsou to i takové maličkosti, které třeba mohou pomoci něco změnit. Nechci tomu teď přidávat nějaké zázračné účinky, to rozhodně ne, ale zkrátka i tento detail je k vidění v tomto duelu. Linda Nosková si vybojovala třetí rozhodující set zápasu s Kirsteovou z Rumunska 2-6, 6-3 z pohledu české hráčky. No a ještě také pohled na dvorec, kde hraje Jiří Lehečka. Ten zatím vede 2-0 na sety nad Španělem Munarem a teď pozor, protože Jiří Lehečka za stavu 1-1 ve třetí sadě má dva breakové balonky. Před chviličkou při svém podání odvracel breakové šance soupeře, z podobného stavu se dostal a teď je naopak on tím tenistou, který může breaknout soupeře. Už se mu to povedlo v každém setu jednou, i proto zatím platí 6-4, 6-4, teď je to 1-1, 40-15 pohledu Lehečky, který teď dostal velmi těžký servis a jen tak, že jej vybral a pak už ne pro 40-15 pohledu Lehečky, který teď dostal velmi těžký servis a jen tak, že jej vybral a pak už ne pro útoku Munara neměl šanci.

servis na střed Munar. Teď ale netrefuje ideálně balonek a tak je to break. Sláva 2-1 pro Lehečku, 6-4, 6-4 a teď 2-1 s breakem. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: 17 hodin 41 minut a na Radiožurnálu Sport míříme nejen přes kanál La Manche, ale přes celý Atlantický oceán. Venkovní oslavy amerického dne nezávislosti ve Filadelfii se totiž kvůli extrémnímu horku ruší. Ale jedna velká akce se tam přece jenom bude dnes konat. Fotbalisté Francie a Paraguaje nastoupí k osmifinále světového šampionátu právě ve městě, kde Spojené státy přesně před 250 lety vyhlásili svou nezávislost. Předpověď přitom hlásí teploty kolem 37 stupňů Celsia a stadion, kam může přijít přes 68 tisíc diváků, nemá umělé chlazení. Ve Filadelfii je teď náš zvláštní zpravodaj na turnaji Jan Kaliba. Honzo, hezké ještě možná dopoledne do Filadelfie.
1: Dobrý den, ano, ještě chvilku dopoledne, takže ta nejlepší hodina v takhle parném dni.
0: Jak to teď, tedy více než 5 hodin před utkáním a uprostřed velkého amerického svátku vypadá?
1: Já sedím ve stínu tady v parku s výhledem na síň nezávislosti, to znamená v centru Filadelfie a v centru těch oslav dne nezávislosti, ale na sluníčku opravdu to přestává být už teď kolem poledne, těsně před polednem k žití a i ve stínu je to dost vyčerpávající být jen několik minut venku, hlavně v těch rozpálených částech města tady v parku pod stromem je to přece jenom o trochu lepší, zvlášť když teď trošku povívá vzduch, ale co vám budu vyprávět v Česku po tom minulém týdnu brutálním. Jak si říkal, tak ty hlavní oficiální akce město tady zrušilo a vyhlásilo stav ohrožení. To se týkalo hlavně těch velkých průvodů, které tu měly být na programu především včera. Některé menší koncerty tady ve stínu, třeba v parku u síně nezávislosti, tak se přece jenom konat nakonec budou. Lidé také čekají dlouhé fronty na prohlídku síně nezávislosti se speciálním svátečním programem i na prohlídku zvonu nezávislosti. Je tady

0: Plné návštěvnické centrum, to je velký klimatizovaný prostor, tam je největší nával, samozřejmě lidé se tam chtějí schladit. Každopádně tedy země, která si chtěla připomínat minulost, tak ochutnává trošku budoucnost. Jak známo, tak prezident Donald Trump ten popírá změnu klimatu a jeho politika ji pomáhá i prohlubovat. A teď tedy tyto extrémy, které by podle aktuální studie klimatologů z World Weather Attribution nebyly v takovémto rozsahu a intenzitě možné, třeba zrovna tady teď ve Filadelfii, tak je zažíváme plnými doušky.
1: Jedna obří venkovní akce naplánovaná Američany záměrně do Filadelfie právě na dnešní den, ale jak jsme naznačili, se konat bude. Osmifinále fotbalového mistrovství světa mezi Francií a Paraguají. Co fotbalisty a diváky tedy v takovémto podčasí čeká?
0: No, budou to jedny z nejextrémnějších podmínek, které jsme tady zatím na šampionátu zažili včera tou dobou v 5 hodin odpoledne, kdy tedy dnes je ten výkop lokálního času, tak jsem byl na tréninku Francouzů, kteří si na přímém sluníčku vlastně ty podmínky docela dovedli simulovat a je to stadion, jak zaznělo, bez chlazení. Dnes ty podmínky, ta teplota mají být podobné, možná o stupínek nižší, ale určitě ještě v 5 odpoledne na tom otevřeném stadionu bude opravdu velké vedro, a to i pro fanoušky. Ta kapacita je necelých 70 tisíc lidí. Potkal jsem tady už některé lidi tady v centru Filadelfie, kteří se plánují vypravit na stadion a počítají s tím, že opravdu si možná užijí ten fotbal. Potkal jsem fanouška Realu Madrid, který jako Američan přiletěl až z Kalifornie a je to fanoušek Mbappého, takže říkal, že si určitě užije to vidět ho na vlastní oči, ale připravuje se, že to bude svým způsobem utrpení na tom přímém slunci v tom hledišti na otevřeném stadionu za těch podmínek, tedy 37 stupňů Celsia nebo podobná teplota. I útočník Francie Désiré Doué včera na tiskové konferenci mluvil o tom, že hráči v takových podmínkách, jak on to zažívá, tak mohou vlastně svým způsobem i místy halucinovat, mít určité zatemnění nebo poruchy vědomí, a asociace hráčská FIFPRO ta označuje tu vlhkost a teplotu, v kterých se má hrát dnes, za nebezpečné a za podmínky, ve kterých by se utkání hrát neměla. Měla by se odkládat a samozřejmě FIFA vzhledem k tomu programu šampionátu o ničem takovém neuvažuje.
1: Honzo už si naznačil, jak se třeba na to utkání chystali Francouzi. Dá se vůbec na ony podmínky připravit?
0: Didier Deschamps také přišel na tiskové konferenci, také o tom samozřejmě hodně mluvil, on to odmítal brát úplně jako něco výjimečného, prostě jako realitu, se kterou se ten tým musí smířit, nějak se s tím vyrovnat, stejně tak samozřejmě Paraguajci, ale mířili na to některé dotazy, bylo jich docela dost samozřejmě na ty podmínky, takže nakonec i po mém dotazu trošku blíže popsal, jak se na to vlastně Francouzi chystali a že to je dlouhodobější záležitost.
2: Horko zatěžuje tělo, takže je zásadní, aby hráči hodně pili a aby se řídili i dalšími radami lékařského štábu. Máme na to protokoly, kterými se řídíme. Věděli jsme to dopředu. Byl jsem tu osobně loni na mistrovství světa klubů a na to, že můžeme hrát v takových podmínkách, jsme se připravovali v předchozích dnech a dokonce týdnech. Už doma ve Francii jsme regeneraci hráčů podporovali třeba kryoterapií. Jde dělat spousta věcí, ale základ je hydratace ve dne v noci.
0: Tu hydrataci v noci bychom si asi všichni chtěli představit, ale to je tady Didier Deschamps a jeho vize toho zápasu v brutálním horku dnes osmifinále proti Paraguaji na mistrovství světa tady ve Filadelfii.
1: Ano, od 23 hodin i v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Teď nám tohle utkání především z toho neúplně sportovního pohledu přiblížil přímo z Filadelfie náš zvláštní zpravodaj na fotbalové mistrovství světa Jan Kaliba. Honzo, díky a hezký den.
0: Díky, naslyšenou.
1: Je 17 hodin 48 minut. Příjemný poslech.
3: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.
1: A ta vás vezme přesně tam, kde se něco zajímavého děje. Aktuálně je to tenisový Wimbledon, zápasy dvou českých tenistů o postup do osmifinále a reportér Jaroslav Plašil.
4: Momentálně na kurtu jen Linda Nosková, protože ta hraje rozhodující třetí set 30-15, teď vede při podání Kerstové 1-1, je to na gemi, ale nenechte se zmýlit, Jiří Lehečka také na kurtu je, ale jen sedí na chviličku na lavičce, protože jsou tady chviličky času na občerstvení mezi gemi. Je to 6-4, 6-4, 3-2 pro Lehečkou, stále je to dobré, má výhodu breaku a za chvíli půjde Jiří Lehečka servírovat. Linda Nosková už je plně v zápase, ne, že by v něm nebyla od začátku, ale zkrátka utekl jí kus první sady a pak už to jen těžko dohánila. 2-6 první set, ale Linda Nosková se dokázala zvednout, 6-3 vyhrát druhý set a teď tedy může pomýšlet stále na to, stejně jako její soupeřka, že by postoupila do osmifinále. Šance jsou naprosto vyrovnané, odpovídá i skóre tomu 1-1-30 obě teď. Nosková teď napřímu na podání Kerstaová, které teď se nepovedlo dostat balonek tak, aby se nedotkl sítě do správného území. To druhé vyšlo, takže teď to stále je první podání pro Kerstaovou. Mezitím Jiří Lehečka už začal servírovat a snad už to budou jenom tři servisové gemy Jiřího Lehečky v zápase, ale nezakřikněme to 6-4, 6-4, 3-2 a teď je 15-0 z pohledu českého hráče, který teď podává proti Munarovi ze Španělska. Linda Nosková teď se snaží o dobrý return, to se jí povedlo a má breakovou šanci, skvěle. Linda Nosková teď vede 40-30, Sorana Kerstaová netrefila z forehandu do kurtu, trefuje se pouze do deblové uličky a tak teď naskakuje bod na stranu Lindy Noskové, která má teď breakovou šanci. Zatím není v využívání šancí tak dobrá jako její soupeřka, která to má 100%. Lindě Noskové se povedla využít třetina. I proto je to tak, jak to je a teď je to další schoda. Tak to je škoda. Chtělo by se k tomu hnedka říct, protože Linda Nosková teď měla příležitost odskočit, ale na druhou stranu zkrátka bylo to ESO a nedalo se s tím z pohledu české hráčky nic dělat. 40 na obou stranách, schoda teď tedy hráček na kurtu 1-1 a schoda. Nosková se teď dostává k silnějším úderům, protože se jí povedl return a také si vynutila chybu. Přetlačila teď Kerstaovou, která hraje do autu pod velkým tlakem Lindy Noskové a tak je to další výhoda české hráčky. Mezitím Jiří Lehečka si zase upevňuje svůj náskok, vede totiž 3-2 a 40-15 teď k tomu a má teď daleko od základní čáry Munara, jenomže nepovedl se mu krátký míč úplně ideálně. Munar všechno přečetl a přiběhl k síti včas, takže 40-30 už jenom. Lehečka ale stále na tom dobře, stejně tak na tom dobře může být Linda Nosková. Je to tak, využitá breaková šance, skvěle. Linda Nosková se dostává do vedení 2-1 v rozhodující třetí sadě. Jiří Lehečka zatím vede 3-2 a 40-30 teď ve třetím setu, přitom vede 2-0 na sety. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
1: Tenisové zápasy ve Wimbledonu v podání Jiřího Lehečky a Lindy Noskové samozřejmě na Radiožurnálu Sport budeme sledovat i dál, alespoň na dálku, i když vlastně na místě máme Jiřího Ježka, našeho spolupracovníka, našeho moderátora pořadu Kilometry, Jiřího Ježka, paralympijského šampiona v cyklistice, dokonce šestinásobného, který sleduje vše na tedy startu letošního už 113. ročníku Tour de France. Týmová časovka na necelých 20 kilometrů, v akci i tři čeští cyklisté. Jak se to všechno bude vyvíjet, o tom samozřejmě v našem vysílání uslyšíte.
3: Radiožurnál Sport. Sport ze všech úhlů.
1: Teď se ale ponosme trochu do historie, protože máme pro vás další díl našeho seriálu o fotbalových mistrovstvích světa. Bylo nedlouho po sametové revoluci, lidem se svobodně otevřel svět a českoslovenští fotbaloví fanoušci se mohli těšit na mistrovství světa 1990. Do Itálie jich tehdy za národním týmem vyrazili opravdu tisíce. Reprezentace, do které se třeba mohli vrátit emigranti Kubíka, Knoflíček, pak odehrála poslední šampionát za společnou Československou federaci.
5: Atmosféru se snažili nažavit před turnajem i umělci. Třeba Karel Wagner se Zdeňkem Borovcem písní Dáme gól, kterou jste tehdy nemohli neslyšet. A fotbalisti za to na šampionátu vzali. Na úvod porazili tým USA 5-1.
6: Gazeta dello Sport cituje výrok kapitána našeho mužstva Ivana Haška, že fotbalisté chtěli splnit úspěšným výsledkem dva dárky. Jeden pro prezidenta Havla, druhý pro československé fotbalové fanoušky.
5: Informoval tehdy československý rozhodčí rozhlas, že výkonu národního týmu s kapitánem Haškem nebo útočníkem Skuhravým si všímali i v zahraničí. Reprezentace pak vyhrála taky nad Rakouskem 1-0 a měla jistý postup do osmifinále, kterému nemohla zabránit ani závěrečná prohra ve skupině 0-2 s Itálií a čekalo se na dalšího soupeře.
7: Aby jsem byl upřímný, tak aby jsem si přijal Kostariku, ale do věčo nám přisudí sportový osud a do nám přijde s tím se zdravu a športovo popasujeme.
5: Kouč Josef Vengloš, který po turnaji šel trénovat do anglické ligy Aston Villu, se ukázal jako dobrý věštec. Před československou fotbalovou reprezentací opravdu stála Kostarika, kterou odhodlaný národní tým porazil 4-1.
8: Vážení poslucháči, dopřál by som vám vidět radost na tvárach našich chlapcov, najmä na Tomášovi Skuhravom. 3 góly, to boli hrozienka v našej hre, Tomáš.
9: No, na mistrovství si teda 3 góly, jsem šťastný a budeme pokračovat dál, pokusíme se jít dál. No. Děkuji celému manšaftu a chtěl bych poděkovat i tím maličkým těm divákům, co tady byli, a jsem hrozně šťastný, že jsme postoupili dál mezi 8 nejlepších na světě.
5: Vyprávěl pro československý rozhlas Tomáš Skuhravý, který byl nakonec z 5 góly druhým nejlepším střelcem mistrovství světa a otevřel si cestu k úspěšné kariéře a slávě v Itálii, kam na šampionát vyrazili po změně poměrů v Československu tisícovky fanoušků. Jak je vidět v dokumentu Ciao Italia, před čtvrtfinále s tehdejším západním Německem byli fanoušci ve varu. A ještě jednu věc ze zákulisí dokument odhaluje. Za národním týmem dorazila legendární gymnastka a tehdy poradkyně prezidenta Václava Havla Věra Čáslavská, která dala hráčům střep pro štěstí a snažila se jim dodat ještě víc kuráže proti favoritovi.
10: A kluci, až dneska budete hrát, jo, tak si vzpomeňte na jednu holku, která v tom Mexiku taky teda měla tu trému. A řekněte si kuráž, jo, a s tím pořádným jadrným r. A hejte, my vám držíme palce a stejně to bude výborný, my jsme se domluvili, že jo, je nám to jasný. Takže já tady dám teda prosím vás ten střep, jo. No a hejte, kluci, držte se.
5: A Věra Čáslavská přivezla i vzkaz od prezidenta Havla, který nemohl na čtvrtfinále dorazit, protože měl v Československu spoustu politických povinností.
11: A vaše vystoupení na mistrovství světa i postup do čtvrtfinále má v naší vlasti veliký ohlas. Tým, který celá léta vypadal jako nesourodé těleso s nahodilými výsledky, se najednou změnil k nepoznání a jeho vůle po vítězství slušnými středky je tolik podobná úsilí celé naší společnosti.
5: A Václav Havel tehdy ve svém pozdravu ještě napsal.
11: Pohled do mého programu napovídá, že 8. července mám volný den. Zdraví vás, Václav Havel.
5: Jenže českoslovenští fotbalisté se do finále nedostali. Právě ve čtvrtfinále podlehli pozdějším mistrům světa, západním Němcům 0-1, když po zákroku Františka Straky na Jürgena Klinsmana pískl rozhodčí Helmut Kohl penaltu a z té Mateus rozhodl. Reprezentantům se verdikt Rakušana nelíbil, stejně jako jeho řízení zápasu. A po příletu do Prahy o tom jasně mluvil útočník Ivo Knoflíček.
12: Ale velkou zásluhu i na tom vítězství západní Němců měl samozřejmě rozhodčí z Rakouska. Myslím si, že to ovlivnilo celý zápas utkání. Od začátku nadával hodně žlutých karet a tím pádem kluci nemohli jít 100% do osobních soubojů. Takže si myslím, že ovlivnil utkání.
5: Povedené mistrovství světa 1990 v Itálii ale znamenalo pro hodně československých fotbalistů cestu za zahraničním angažmá, kterému po změně poměrů už nic nebránilo. Mirko Vasič, Radiožurnál.
1: Fotbalové mistrovství světa 2026 už je bohužel bez českých fotbalistů, ti už teď vyřazovací boje sledují jenom na dálku a tak mohou dnes samozřejmě zaznamenat také start osmifinálových soubojů. Kanada od 19 hodin nastoupí proti Maroku a Paraguay od 23 proti Francii. Oba dva duely samozřejmě u nás uslyšíte v přímých přenosech. U nás, myslím, na Radiožurnálu Sport. A teď se od nás dozvíte, jak se daří Jiřímu Lehečkovi a Lindě Noskové v zápasech, které je mohou posunout a věříme, že také posunou do osmifinále slavného Wimbledonu. Z All England Clubu v Londýně pokračuje Jaroslav Plašil.
4: Stále se dá říct, že se daří Jiřímu Lehečkovi, i když teď to jsou velké starosti českého hráče na podání 6-4, 6-4, 4-3, 0-40, tak asi možná i poslední šance Munara něco s tím zápasem ještě provést, protože teď se mu to na returnu opakovaně sešlo velmi dobře. Jiří Lehečka se dostal do potíží, podává teď protistavu 0-40 a navíc trefuje z prvního podání do sítě, takže těžká chvilka na servisu pro Jiřího Lehečku, už to vypadalo dobře, že že by mohl doporávat zápas, ale ještě to bude pořádná dřina pro českého hráče, který teď navíc vyhodil forehand mimo. Takže je to 4-4, Jiří Lehečka si nabíhal na forehand, ale neměl úder dostatečně pod kontrolou, možná tam byl i nějaký odskok způsobený nerovností. V každém případě je to teď 4-4 a vše je ještě otevřeno, i když to vypadalo celkem už dobře a jasně pro Jiřího Lehečku, který do této doby působil velmi suverénně při svém podání, při svých servisových gemech. Teď tedy získal break Munar a může teď zase s tím zápasem něco provést na svou stranu. Teď v tuto chvíli je to tedy 4-4 ve třetí sadě. Připomínám 6-4 první set, ten druhý také. No a nesmíme zapomenout na Lindu Noskovou, která v rozhodujícím třetím setu teď podává za stavu 3-2 v duelu s Kirstaovou z Rumunska, která vyhrála první sadu 6-2, ale v té druhé se Nosková dokázala zlepšit, vyhrát 6-3 a teď tedy se hraje třetí rozhodující set 3-2 a 15, obě zatím při podání Noskové z Wimbledonu. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
1: Další informace od našeho reportéra přímo z All England Clubu očekávejte ve zprávách po 18. hodině. Ty tady budou už za zhruba minutku a půl. Jen připomínám, že se jede úvodní týmová časovka na startu 113. ročníku Tour de France. Fakty jsou i tři čeští reprezentanti. Jakub Otruba a Pavel Bittner už se svými týmy mají těch necelých 20 kilometrů za sebou. Na start čeště čeká Matias Vacek, no a potom před 19. hodinou se v Barceloně na trať před 10 000 fanoušků vydají největší favorité, samozřejmě se svými parťáky Jonas Vingegaard a Tadej Pogačar. Moderátor Karel Janů už se na vás těší a určitě bude předávat aktuální informace z Tour de France.
3: Akční modely Škoda Dynamic nyní pořídíte se zvýhodněním až 153 000 korun. Nyní navíc s předplaceným servisem Standard a prodlouženou zárukou na 5 let nebo do 60 000 kilometrů v ceně vozu. Vyberte si z nabídky modelů Fabia, Scala, Karoq, Kamiq, Octavia a Octavia Kombi. Akční modely Škoda Dynamic. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
13: Radiožurnál 18 hodin. Čas, kdy začínají hlavní zprávy.
14: Kyjev odmítá, že by ruské síly dobily strategicky významné město Kostiantynivka. Ve Velehradě začaly dny lidí dobré vůle. Tenistka Bousková prošla do osmi finále Wimbledonu. O postup hrají ještě Nosková a Lehečka. Nehoda zastavila provoz na silnici 13 u Přestanova na Teplicku. A počasí zítra bude oblačno až zataženo, občas déšť, ojediněle i bouřky, večer začnou srážky ubývat a teploty až 26 stupňů. Je sobota 4. července, dobrý večer. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
14: Rusko oznámilo dobytí města Kostiantynivka v Donbasu. Ukrajinská strana ale ztrátu tohoto strategicky důležitého opěrného bodu obrany v Doněcké oblasti popřela. Sídlo v Doněcké oblasti jižně od Kramatorsku se Rusko snaží dobít už měsíce.
15: Mluvčí ukrajinského generálního štábu Andrej Kovalev agentuře Interfax Ukrajina řekl, že Kostiantynivka je pod kontrolou ukrajinských sil a jednotky skupiny vojsk Vostok pokračují v obranné operaci. Kovalev ale připustil, že se malé skupiny ruských vojáků pokoušejí město infiltrovat a ve městě i kolem něj se odehrávají těžké boje. Zprávy o dobytí Kostiantynivky označil Kovalev za pokus ruského vedení nakreslit úspěchy tam, kde nejsou. Ukrajinské drony dnes zaútočily na Petrohrad a podle záběrů z tamních sociálních sítí zasáhly přístav a ropný terminál. Z Donbasu Martin Dorazín, Radiožurnál.
14: Na Velehradě na Uherskohradišťsku začaly dny lidí dobré vůle. Tradičně doprovázejí oslavy výročí příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Letošní ročník je věnovaný zdravotníkům a návštěvníci si proto můžou výjimečně prohlédnout lebku svatého Lukáše, jejich patrona. Součástí programu je také večerní benefiční koncert lidí dobré vůle.
16: Zkouší na večerní benefiční koncert píseň Ideál Hana Ulrichová. Téměř každý rok sem jezdí vozíčkářka Majka z Hrabině na Opavsku.
17: Protože tady mám kamarádku a je tady hodně dobrých lidí.
16: Kam půjde výtěžek z benefičního koncertu, říká tajemník Dnu lidí dobré vůle Josef Kořenek.
17: Sanice naděje, která plní přání lidem, kteří jsou v určitém zdravotním stavu a ještě by chtěli něco prožít, a druhá část výtěžku půjde nadačnímu fondu Adiuvare.
16: Koncert začne krátce po 8 hodině večer po modlitbě za vlast. Michaela Kočendová, Radiožurnál.
14: Obchody nad 200 metrů čtverečních budou zítra i v pondělí otevřené. Na nadcházející státní svátky se totiž nevztahuje zákon o prodejní době v maloobchodě. Lidi by si ale měli otevírací dobu vždy raději ověřit.
18: Svátek Cyrila a Metoděje ani den upálení mistra Jana Husa nejsou na seznamu vybraných dní, kdy obchody ze zákona zavřít musí. I tak je ale možné, že některé prodejny dají svým zaměstnancům volno. Rozhodnutí je na provozovatelích. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy by si lidé měli otvírací dobu dopředu ověřit. Lišice může i kvůli začátku prázdnin. Podle Prouzy totiž na nákupy v létě chodí méně lidí. Josefína Báčová, Radiožurnál.
14: Policie prověřuje spolek Tábory Aurora, který na poslední chvíli zrušil odjezd ten na zaplacené letní tábory pro zhruba 100 dětí z 11 dětských domovů. Na případ upozornil ve čtvrtek Radiožurnál. Ředitelé dětských domovů za akce zaplatili desítky a někdy i stovky tisíc korun. Radiožurnál dnes zjistil, že prověřovaný spolek navíc hledá od čtvrtka brigádníky pro veřejnou sbírku na podporu dětských táborů pro děti z dětských domovů. Spolek na dotazy nereaguje a ani policie zatím nechce k případu nic říkat. Kvůli zrušeným táborům začali lidi dětem přispívat v několika sbírkách. Například do sbírky na portálu znesnáze21.cz poslali během jediného dne přes 2 miliony a 600 tisíc korun. Noví policisti a další příslušníci bezpečnostních složek by mohli dosáhnout na nástupní plat 50 tisíc korun v roce 2029. Každý rok by měl stoupnout o zhruba 5%. Opoziční zástupci a odboráři ale očekávali po vládních slibech rychlejší navyšování.
19: Navýšení nástupního platu má zmenšit rozdíl ohodnocení mezi příslušníky bezpečnostních složek a armádou a taky přispět k vyšším náborům. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z ANO chybělo na začátku roku zhruba 5000 policistů.
20: Každý počátek roku, to znamená 2027-2028, vždy dojde k navýšení.
19: Podle jeho předchůdce Víta Rakušana ze STAN ale současná vláda jen okopírovala plán bývalého kabinetu.
21: Jenom tady není naplněný ten populistický slib 50 tisíc vlastně po nástupu vlády jako takové.
19: Podle odborářů z Unie bezpečnostních složek nabízí armáda mnohem atraktivnější náborové podmínky, takže s nás rekrutuje nováčky. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
3: Radiožurnál. Hlavní zprávy. Víme, co se děje u vás.
14: Přes 30 tisíc lidí dnes vyšlo demonstrovat v durinském Erfurtu proti sjezdu nejsilnější německé opoziční strany AfD. Oznámila to policie, podle které je situace převážně klidná. Sjezd strany, jejíž některé zemské organizace platí úředně za pravicově extremistické, mohl začít bez problémů.
22: Uzavřené hranice, volná ruka trhu, zelená spalovacím motorům nebo zredukovaný sociální stát. Tak představila stovkám delegátů v Erfurtu svou vizi Německa Alice Weidlová, kterou sjezd potvrdil v pozici předsedkyně strany víc než 81% hlasů. Weidlová řekla, že AfD je novou německou národní stranou udávající rytmus politickému životu. Na sjezdu zastavila návrh durinského předsedy Berna Heckeho na snažší prorůstání AfD a ultrapravicových skupin. Zároveň ale za místo předsedu strany sjezd vybral blízkého spolupracovníka tohoto politika, který byl v minulosti odsouzený za používání protiústavních sloganů a symbolů. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
14: Ve Spojených státech pokračují oslavy 250. výročí vyhlášení nezávislosti. Oslavy ale komplikují vysoké teploty. Organizátoři už zrušili tradiční přehlídku a posunuli začátek dalších akcí. Večerní program na washingtonském National Mall s projevem prezidenta a ohňostrojem ale zrušený nebyl.
23: Mezi prvními na místo oslav dorazili příznivci krajní pravice, kteří si říkají vlastenecký předvoj. Prezident Trump si projev nenechá vzít ani vedrem. Slíbil, že bude pořádně dlouhý, aby ukázal, že to zvládne. Po jeho vystoupení má následovat ohňostroj s téměř 850 tisíci pyrotechnickými efekty, který se pokusí zapsat do Guinnessovy knihy rekordů. Akci provázejí bezpečnostní opatření jako při inauguraci a taky kritika, že si prezident oslavy přivlastnil. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
14: Americký oscarový herec Dustin Hoffman v Karlových Varech uvedl film Absolvent. Na hollywoodskou hvězdu čekali i dnes u červeného koberce stovky fanoušků.
0: Plný velký sál karlovarského hotelu Thermal přivítal herce Dustina Hoffmana dlouhým potleskem ve stoje. 88-letý herec také popsal, jak debutové filmové roli přišel.
2: Byla to náhoda, že jsem roli dostal. Mike Nichols byl tehdy významným režisérem, takovým Spielbergem tehdejší doby. Prakticky 2 roky hledal člověka, který by se stal tím absolventem. A poslední den, kdy někoho hledal, jsem byl na řadě já a Catherine Rossová. Ale kdybychom na tom místě byli 2 roky předtím, tak bychom ty role nedostali. Dostali by je ti, kdo přišli až na závěr.
0: Dustin Hoffman pak opět za dlouhého aplauzu diváků zasedl do červené sedačky, aby se na film Absolvent podíval společně s návštěvníky. Z Karlových Varů Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
6: Sport. Startuje osmifinále fotbalového mistrovství světa. Za necelou hodinu nastoupí Kanada proti Maroku. Od 23 hodin bude hrát Francie s Paraguají. Radiožurnál Sport nabídne oba duely v přímém přenosu. Radiožurnál odvysílá pravidelné vstupy. Tenistka Marie Bousková prošla do osmifinále Wimbledonu. Rusku Samsonovovou porazila ve 3 sadách. V Londýně bojuje o postup Jiří Lehečka. Jeho souboj se Španělem Munarem sleduje Jaroslav Plašil.
4: Jiří Lehečka teď v hodně složité situaci, už to vypadalo hodně nadějně, ale teď Jiří Lehečka odvrací setboly při svém podání 6-4, 6-4 první 2 sety. Vedení českého hráče platí stále, ale teď 4-5 a 0-40 Munár na příjmu. Lehečka teď odvrací setboly soupeře. Linda Nosková hraje rozhodující 3. sadu v duelu s Rumunkou Kirstovou. Česká hráčka ve vedení 4-3, teď je to 15 obě po dvojchybě Noskové. Lehečka teď se snaží odvrátit setboly soupeře a zatím platí, že je to 4-5 a 0-40. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy stále čekejte velkou kolonu před omezením u Roudnice. Na 29. kilometru je zúžení do jednoho pruhu, brzdí se před 6-kilometrovou kolonou u Doksan na kilometru 35.
24: Na 35. sjezdu začíná ta kolona, teď tam couvali auta v protisměru, si tam lidi dají pozor.
7: A na silnici 13 z Děčína do Teplic je zastavený provoz mezi Chlumcem a Přestanovem po nehodě osobního auta s motorkou. Objíždí se to přes Stradov. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
14: Zítra čekáme oblačno až zataženo, občas déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky, večer začnou srážky hlavně na Moravě a ve Slezsku ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jihu Moravy až 26 a na horách většinou kolem 13. Tolik hlavní zprávy.
25: 18 hodin 10 minut, sobota 4. července, posloucháte Radiožurnál Sport a my jsme za to moc rádi.
3: Radiožurnál Sport a Karel Janů.
25: A nebudeme to příliš zdržovat, pojďme znovu na tenisový Wimbledon. Souboj Jiřího Lehečky se Španělem Jaume Munarem tam sleduje Jaroslav Plašil.
4: No, drama je tady, protože Jiří Lehečka ztratil 3. set, neuhájil svůj servis za stavu 4-5. Munar dokonce vyhrál čistou hrou, takže teď snížil na 1-2, ale to není zase až tak důležité, jak čistá nebo nečistá ta hra byla. V každém případě je to pro Jiřího Lehečku velká komplikace, protože už byl break nahoře, vedl 2-0, ale zkrátka servis ztratil a pak ještě jednou, takže i set a utkání ještě bude pokračovat. Teď bohužel komplikace i v zápase Lindy Noskové 4-4 v rozhodujícím 3. setu. Na podání teď půjde Kirstová, která si teď vzala ztracené podání zpátky a tady tedy to bude taky pořádné drama. Linda Nosková teď bude napřímo, stav zatím 4-4. Z Londýna Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: To byly R.E.M. v 18 hodin a 16 minut. Posloucháte sobotní radiožurnál Sport. Kvalifikaci na nedělní velkou cenu Británie Formule 1 vyhrál lídr šampionátu Kimi Antonelli. Pilot Mercedesu Silverstone navázal na triumf ze sprintu. Velká Británie nás bude zajímat samozřejmě i teď trošku z jiného pohledu. Znovu se přesouváme do Londýna na tenisový Wimbledon. Jak se daří českým tenistům? Tam sleduje Jaroslav Plašil.
1: Českým tenistům už se dařilo lépe, to musíme říct, protože Jiří Lehečka, připomínám, ztratil dobře se vyvíjející vývoj zápasu. Ne, že úplně ten zápas, ale teď rozhodně má na své straně dobré momenty Španěl Munor, který zastavil Jiřího Lehečku a trošičku mu rozbil herní rytmus, dokázal snížit stav setu na 1-2, u toho už jsme byli a teď Jiří Lehečka se snaží o srovnání ve čtvrté sadě na 1-1. Zatím je to 1-0 pro Munara a 40-30 teď při podání Lehečky, ale teď velké drama na dvorci, kde je Linda Nosková, kurt číslo 3, protože ta teď hraje s Rumunkou Kirstavovou a snaží se, aby zápas ještě neskončil. 4-5 z pohledu české hráčky v rozhodujícím třetím setu. Nosková teď servíruje, má teď tedy podání z pravé strany a první podání se jí bohužel nedaří, takže teď na kurtu, kde je to hodně komplikované, co do světla, co do sluníčka, tak teď zrovna Linda Nosková servíruje a bude muset doufat, že jí podrží nejenom servis. Teď je bohužel forehand ulétl Lindě Noskové a tak je tady matchball Sorany Kirstavové, která ve své rozlučkové sezóně hraje parádně a ukazuje to také Lindě Noskové. Má teď matchball, škoda, že Linda Nosková neudržela náskok breaku trošku déle, tak to teď musí odvracet konec zápasu. 4-5 výhoda soupeřky a navíc první podání do sítě. Nosková teď tedy bude mít výhodu už jenom druhého servisu a to není až zase taková výhoda. Teď je druhý servis dobrý do backendu Kirstavové, backend Noskové do protipohybu, ale Kirstavová dokázala vybrat a teď další těžký utažený backend Lindy Noskové, paráda. Tak česká hráčka teď se povzbuzuje. Ne často to dělá Linda Nosková, ona není typem tenistky, která by se povzbuzovala za stavu 3-3 v prvním setu, to ani náhodou. Ale když už jde do tuhého z jejího pohledu, a to tedy teď jde, když odvrací matchball, tak už ukáže taky emoce. Teď 4-5 a schoda. Linda Nosková teď servíruje z pravé strany. Dobrý servis, ale neuvěřitelný return teď soupeřky, která vybírá jeden úder za druhým a Linda Nosková musí hrát další a další rány. Teď do protipohybu, ale teď Sorana Kirstavová přendala raketu a stejně vybrala úder. Nakonec Linda Nosková stejně ale udolala obranu soupeřky. Paráda, krásný útok české tenistky Lindy Nosková. Za stavu 4-5 je to teď výhoda české hráčky a to jsou zase momenty, které by mohly trošku pomoci české tenisce. Jiří Lehečka, ten hraje se Španělem Munarem na kurtu číslo 12. V tuto chvíli to je věc, která nás také samozřejmě zajímá, ale teď musíme být u koncovky Lindy Noskové a snad to ještě nebude poslední gem teď české hráčky a její soupeřky. Tak Linda Nosková a teď servis za výhody 5-4 vede soupeřka, teď Sorana Kirstavová, ale krásný útok opět Lindy Noskové, po podání následoval forehand k čáře do růžku, 5-5 srovnáno, tak Linda Nosková srovnala na 5-5, Jiří Lehečka, připomínám, hraje s Munarem 2-1 na sety, stále ještě vede, ale Španěl dokázal zastavit Jiřího Lehečku, zachytit ještě Jiřího Lehečku před cílovou páskou a tak si vynutit další sadu. Teď na začátku čtvrté sady je to 1-1. Munar podává za stavu 30-0. Za chviličku bude zase přijímat podání soupeřky Linda Nosková. Na podání je teď Kirstavová z Rumunska, která teď servíruje za stavu 5-5 na konci třetí sady, rozhodující sady tohoto zápasu, kdy se hraje o postup do osmifinále. Kirstavová dělá dvojchybu hned na úvod svého servisového gemu, tak to je bod pro Lindu Noskovou, 15-0 pro českou hráčku. Můžeme si říct, že už leco zajímavého se dnes tady stalo na wimbledonských kurtech. Marta Kostěková vybojovala postup na úkor Američanky Minavarové, takže ukrajinská tenistka zvítězila 6-2, 4-6, 6-1. Paulinová, italská tenistka, finalistka z roku 2024, soupeřka Barbory Krejčíkové z finále, které nakonec, jak známo, vyhrála Barbora Krejčíková, tak chytá formu, porazila Sakariovou 6-1, 6-2 a jde dál a zahraje si překvapivě s Ihalovou z Filipín, která zastavila loňskou vítězku Polku Igu Świątekovou, vyhrála 7-6, 6-2. No a pak samozřejmě také zápas s českou účastí, Marie Bousková udolala nakonec Ludmilu Samsonovou, byť ta útočná otočila celý zápas, ale také dost často chybovala. Marie Bousková hrála trpělivě, čekala na své šance, obrovsky bojovala a vyhrála 6-4 v rozhodujícím třetím setu. Zahraje si s Belgičankou Mertensovou, která vyřadila turnajovou dvojku Rybakinovou, také šampionku Wimbledonu z roku ovšem 2022. Linda Nosková teď útočí na Soranu Kirstavou. Škoda, kousíček jí teď chyběl při pokusu zkrátit hru. Měla soupeřku daleko za základní čarou, byl to určitě dobrý plán, jenomže podsekla balonek až příliš a míček skončil na pásce, od ní se vrátil zpátky k Lindě Noskové. To je škoda, to byl moment, kdy to zase mohlo být o dost lepší pro Lindu Noskovou, tak to je to 30-15 pro Kirstavovou, která jde servírovat a která zase může odskočit a zase vytvořit tlak na Lindu Noskovou, která by pak šla servírovat ze nepříznivého stavu. Ale ještě není konec tohoto gemu číslo 11 a Kirstavová dělá chybu z forehandové strany, takže to teď je 30 obě. I ona určitě cítí velký tlak, velké nervy, protože hraje svou poslední sezonu jako známila, možná to ještě přehodnotí, to samozřejmě se dozvíme později, protože i Linda Nosková říkala, že jí to moc nevěří, dělala si legraci, protože není k tomu důvod, jak teď hraje skvěle, ale samozřejmě to rozhodnutí je čistě na Soraně Kirstavové a je neslušné o tom spekulovat. Teď je výměna, kterou má rozehranou skvěle Linda Nosková a má breakovou šanci. Výborně. 40-30 teď vedení české hráčky po nepovedené backendové ráně Kirstové, ale ona už to nebyla taková rána ofenzivní, jako spíš úder ze záklonu, hraný ve velké nouzi, takže Linda Nosková teď dostala do této situace svou soupeřku a ta teď bude odvracet breakovou šanci Lindy Noskové. 5-5 a 40-30 pro českou hráčku v rozhodující třetí sadě zápasu. Linda Nosková připravena na returnu, servis Kirstavové do sítě, takže teď je druhé podání rumunské tenistky. Kirstavová na Lindu Noskovou teď bude muset posílat opatrnější servis. To se také děje, ale má velký odskok teď balonek, takže Linda Nosková nemohla útočit, ale útočí až následně a to stojí za to. Krásný forehand k čáře, je tady zpátky výhoda breaku a vedení 6-5 pro Lindu Noskovou. Za minutku a půl česká hráčka půjde servírovat na výhru v tomto dramatickém zápase. Mezitím Jiří Lehečka vede 2-1 na sety a 1-1 hraje stále na začátku čtvrté sady s Monanem, který serviruje a má výhodu. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: 18 hodin 26 minut, pojďme zase zpátky na Wimbledon. Věřme, že to bude v zápase Nosková-Kirstová naposledy. Slovo dostává Jaroslav Pašil.
1: 6-5 ve vedení Linda Nosková, která teď začíná podávat za stavu 15 obě, a tak teď bude hodně záležet na ráně z rakety Lindy Noskové. Bohužel kousíček chyběl. Teď 6-5, 15 obě. Linda Nosková před chvíličkou získala podání Kerstaové a teď by mohla utkání dokončit svým servisem, nebo při svém servisovém gemu. Je v ráži. Teď úspěšný útok z forehandové strany, na který už Kerstaová neměla odpověď, takže 6-5, 30-15. Teď Linda Nosková by svého laufu mohla využít, ale samozřejmě podmínky nejsou úplně optimální. Pofukuje tady a taky nepříjemně svítí sluníčko, jak jde stále níž a níž na kurtu číslo 3. Teď Linda Nosková trefuje skvělé podání, ale ještě nemá vyhráno. Teď už ano, 40-15, krásný forehand pod kontrolou, zahraný do volného růžku. Kerstaová jen tak vrátila těžký servis Lindy Noskové přímo na střed. Těžké podání. Sorana Kirstová byla ráda, že vůbec balonek vrátila. Dva matchboly, 6-5, 40-15, dva matchboly Lindy Noskové. Tak to je paráda vzhledem k tomu, jak utkání vypadalo. Teď tedy Linda Nosková se probojovala k tomu, že má matchboly, ale Kirstová je skvělá na returnu a Nosková musela hodně dolů teď k úderu a to se nepovedlo, tak aby ještě forehand zahrála do kurtu. Tak teď je fantastický return Sorany Kirstové. To musíme pochválit a zatleskat rumunské tenisce, protože to bylo výborné podání. A přesto Kerstaová se dostala k ráně, která nadělala starosti Noskové. Ta teď znovu servíruje. Dobrý servis, ale Kerstaová skvěle zase vrací k čáře a hraje další úder. Noskové backhand po čáře krásně zahraný, ale Sorana Kerstaová se brání neuvěřitelně. Teď Noskové backhand s pomocí pásky se dostává na druhou stranu. Soupeřka vrací. Nosková může prohodit. To byl kousíček out. Linda Nosková teď v dřepu, protože teď rozdýchává situaci, která se na kurtu stala. No, je to škoda, chyběl kousíček. Linda Nosková měla soupeřku dobře rozpohybovanou, rozebranou, ale chyběl ten poslední okamžik, ten poslední úder, tak, aby se po něm mohla Linda Nosková radovat. Kousíček. Teď to byly milimetry. Tak Linda Nosková teď za schody bude servírovat 6-5. Schoda a na podání stále česká tenistka, pochopitelně. Škoda, dva matchboly jsou pryč. Teď je další tvrdý, ale nepřesný tentokrát servis po těch několika dobrých servisech, které ovšem Kirstaová parádně vzala, tak teď tady bude muset být druhé podání pro Lindu Noskovou a v nepříjemných podmínkách. Teď si dala záležet Linda Nosková na druhé ráně, teď může jít k síti, ale bála se teď zaútočit, tak jenom podsekává Nosková balonek, teď už si troufá na razantnější údery, forehand krásně vyhání soupeřku dozadu za základní čáru. Teď se Linda Nosková snažila přehodit rychle hru na druhou stranu, jenomže nebyla přesná a tak je to rázem výhoda rumunské tenistky. Linda Nosková ztratila vedení 40-15, to je škoda. Teď je to už zase výhoda rumunské hráčky, která má výhodu a které tady fandí lidi trošku víc, to si přiznejme, ale je to logické, protože fanoušci vědí, že je to rozlučková sezona rumunské tenistky. A zkrátka jí přejí, aby ještě něco velkého urvala. Ale Linda Nosková tady má taky své příznivce. Ti jsou teď v tichosti samozřejmě. Linda Nosková dobře zaservírovala, ale bohužel Sorana Kirstová je neuvěřitelná. Na returnu poslala balonek v čáře. Linda Nosková nevěří, co se to teď stalo, ale zkrátka musí to přijmout. 6-6 bude se rozhodovat v dlouhém tiebreaku tento zápas, který je nádherně dramatický. Už to bylo kousíček od výhry pro Lindu Noskovou, ale bohužel musí teď hodit zklamání za hlavu a bojovat dál. Za pozbuzování Sorana, jak slyšíte ve vysílání Radiožurnálu Sport, za chviličku začne dlouhý tiebreak do 10 bodů.
0: 18 hodin 30 minut, posloucháte sobotní Radiožurnál Sport. Ode mě teď ze studia pozvánka na dnešní playoff fotbalového mistrovství světa. V 19:00 začne zápas Kanady s Marokem. Samozřejmě tady na čistě sportovním rádiu uslyšíte všechno nejpodstatnější z tohoto duelu i z toho druhého, který ještě začíná dnes středoevropského času ve 23 hodin. Má výkop zápas Paraguaje s Francií. Posloucháte Radiožurnál Sport, my se za malý okamžik vrátíme samozřejmě zpátky na tenisový Wimbledon, ale ještě předtím můžeme taky dodat jednu informaci z Wimbledonu. Americká hráčka Serena Williamsová kvůli zranění kolena odstoupila ze 4 hry, ve které měla hrát se starší sestrou Venus. Bývalá světová jednička o tom informovala na svém Instagramu. 44-letá Williamsová se v All England Clubu vrátila k tenisu po 4 letech. Vítězka 23. deseti Grand Slamů, ale v prvním kole prohrála ve třech setech s Australankou Majou Jointovou, navíc tedy si podvrtla koleno a bohužel tedy, abych jí citoval, láme mi to srdce, ale musím ze čtyř hry odstoupit. Návrat byl pro mě dar a možnost zase si zahrát po boku Venus pro mě znamenal strašně moc. 18 hodin 31 minut. Pojďme zpátky na tiebreak třetího rozhodujícího setu mezi Lindou Noskovou a Soranou Kirsteovou. Komentuje Jaroslav Plašil. Tak s Jaroslavem Plašilem se spojíme za malý okamžik, protože nám taky zároveň samozřejmě vstupuje do zpravodajské relace i na Radiožurnálu, takže musíme malý okamžik počkat, než nám tedy dopovídá tam a potom můžeme i tady na Radiožurnálu Sport se dozvědět to nejpodstatnější, co se aktuálně děje v zápasu Lindy Noskové. Ještě do té doby pojďme tedy říct, že třeba vypadla Jelena Rybakinová, světová tenisová dvojka z Kazachstánu. Ve Wimbledonu stejně končí jako loni už ve třetím kole. Vítězka turnaje z roku 2022, která v lednu získala na Australian Open svoji druhou Grand Slamovou trofej, prohrála na londýnské trávě s úřadující deblovou šampionkou Elis Mertensovou 6-7 a 1-6. Belgičanka se v osmi finále utká s českou tenistkou Marií Bouskovou. No a posloucháte tedy v 18 hodin a 32 minut Radiožurnál Sport a my pojďme zpátky na tenisový Wimbledon za Jaroslavem Plašilem.
1: Desetibodový tiebreak před chviličkou začal, Linda Nosková ho skvěle rozehrála, ale ze svého náskoku už zase nemá tolik, 3-0 to bylo, teď je to 3-2 stále pro Noskovou, která ještě teď bude servírovat, ale samozřejmě už to bylo i lepší. Na druhou stranu teď má zase česká hráčka podání, takže si může teď zase náskok vylepšit, ale samozřejmě ona má za sebou teď celkem těžké chvilky, kdy nevyužila matchboly při svém podání ze stavu 6-5 a stav 40-15. Nedovedla s velkou smůlou do vítězného konce, to opravdu byla škoda, chybělo málo. Lindě Noskové se teď nepovedlo zakulatit forehandový úder ze vzduchu, hraný těžký okamžik pro Lindu Noskovou. Má soupeřku kolikrát rozběhanou, ale nedokáže ukončit přesně výměnu a to byl i tento případ 3-3. Tenisky si půjdou vyměnit strany, chviličku se zdrží možná u svých laviček, alespoň tak, aby se občerstvili, protože už začíná být celkem teplo. Tady v těchto dnech má být teplej a teplej teď v Londýně. Dnes to začínalo na nějakých 23 stupních, ale teď už je podstatně teplej v těch odpoledních a podvečerních hodinách, už k nějakým 28, 29 stupňům, ale zase nic dramatického, co by tenisté nezažívali, spíš to sluníčko může vadit. 3-3 podává teď Nosková z pravé strany dvorce, krásný servis, ale opět Kirsteová výborně vrací, servis na téčko pěkně přečetla a tak se musí hrát další údery. Naštěstí Kirsteová je člověk v uvozovkách a smrtelník a teď kazí od základní čáry ne úplně obvykle. Teď je tedy bod pro Lindu Noskovou 4-3 ve vedení česká hráčka v desetibodovém tiebreaku. Jiří Lehečka hraje čtvrtý set, 2-1 na sety stále vede, to platí. 2-2 je to ve čtvrté sadě v souboji se Španělem Munarem. To je také samozřejmě utkání, které od začátku sledujeme. Jiří Lehečka vedl 2-0 na sety a pak měl výhodu breaku ve třetí sadě, ale koncovka mu utekla a tak musí hrát dál se Španělem, kterému podlehl loni v Davis Cupu. Teď by mu to mohl vrátit, ale zatím ještě předčasné myslet nakonec. Teď samozřejmě to dvojnásob nebo trojnásob platí o zápasu Lindy Noskové. Hraje se tiebreak do 10 bodů a v něm je to teď 4-4 na obou stranách, tedy čtyřka. Linda Nosková už mohla být vítězkou tohoto duelu. Chyběly milimetry, ale bohužel na to se historie neptá. Linda Nosková teď musí hrát tiebreak a teď tedy ten 10 bodový, protože od stavu 6-6 se na všech Grand Slamech už nějakou dobu hraje dlouhý tiebreak v rozhodující sadě, ať už jde o mužské nebo ženské zápasy. Teď je tedy ten ženská dvouhra, boj o postup do osmi finále v desetibodovém tiebreaku. Teď je Linda Nosková díky chybičce soupeře zase ve vedení, ale opravdu jen těsné vedení. Jeden mini break teď na raketě Lindy Noskové, která jde servírovat a to podání není tady teď až takovou výhodou vzhledem k těm podmínkám, k tomu sluníčku a taky k tomu, že Sorana Kirsteová je fantastická na returnu teď v koncovce třetí rozhodující sady obzvlášť. Lindě Noskové teď nepomohla páska, balonek se odráží mimo, takže to bude druhé podání pro českou hráčku. Teď Linda Nosková servíruje opatrněji, Kirsteová ale také opatrněji vrací, jenom tak, aby se hrálo Noskové backhand k čáře. K čáře teď hraje také Kirsteová, křížní backhand volnější teď s obou stran. Teď utáhla teď pořádně výměnu Linda Nosková, která zase rozběhává svou soupeřku, ale ta se zase neuvěřitelně brání a teď přechází do ofenzivy. Linda Nosková má co dělat, aby vyškrábla míček, a to se jí povedlo. Teď backhand už jenom udržovací od Lindy Noskové, která se teď snaží být ve výměně. Teď je to forehand do autu poslaný nechtěně od Lindy Noskové. Tak dlouhá výměna končí bodem pro Kirstavovou, 5-5 srovnáno. Neuvěřitelný zápas, teď třetí rozhodující sada. Sorana Kirstavová slaví teď zisk bodu, který srovnává skóre na 5-5. Nejdelší, určitě nejdelší výměna v zápase, 20 úderů si teď hráčky vyměnili a Linda Nosková teď bude rozehrávat další výměnu za stavu 5-5 v desetibodovém tiebreaku. Nosková teď za stavu 5-5 bude servírovat ještě jednou s pravé strany, tentokrát ovšem. Tak Linda Nosková a její servis teď z pravé strany dvorce, naproti ní je soupeřka Sorana Kirstavová, která zase vrací těžký servis, a Linda Nosková už balonek nedostala přes síť, tak Kirstavová čte servis Lindy Noskové náramně a má teď poprvé v desetibodovém tiebreaku na své straně víc bodů než česká hráčka. 6-5 ve vedení Kirstavová a bude podávat, takže může ještě rozšířit teď svou bodovou sbírku. Linda Nosková bude na returnu a samozřejmě to není tak dobrá pozice pro českou hráčku v tiebreaku, ve kterém se hraje do 10 bodů, samozřejmě s tím, že to musí být o 2. Kirstavová tvrdě servíruje ESO, tak ona si výrady při servisu 7-5 pro Kirstavovou. Zase si jdou hráčky vyměnit strany, protože tady máme součet 12, takže teď si obě hráčky vymění strany. Těžko říct, která je teď lepší vzhledem k těm popsaným podmínkám. To, jak sluníčko tady zapadá, jak jde níž a níž, tak samozřejmě dělá starosti hráčkám, byť mají třeba kšilt, tak to není úplně ideální. Linda Nosková po jednom z duelů tady říkala, že promžourala doslova skoro celé utkání, byť bylo nakonec vítězné, připomínám, tak to nebylo jednoduché pro Lindu Noskovou, která se teď snaží o postup do osmifinále a má proti sobě velmi dobrou soupeřku na druhé straně. Už byla kousíček od výhry a to je navíc ještě složitější. Linda Nosková teď 7-5 pro Kirstavovou. Dobrou soupeřku na druhé straně. Už byla kousíček od výhry a to je navíc ještě složitější. Linda Nosková teď 7-5 pro Kirstavovou, která podává teď z pravé strany polovičky.

Hečka 2-1 na sety vede, s Munarem se Španělem teď prohrává 2-3 a jde servírovat, ale servíruje také Lindenosková v tiebreaku do 10 bodů, tak 6-7 z pohledu české hráčky. Tvrdá rána, kterou zase Nosková neuvěřitelně poslala, ale neuvěřitelně ji vybrala i soupeřka, ale teď už další útok Noskové ne, tak skvěle. Sice teď ještě Kirstavová reklamuje dopad balonku, ale nevím, jestli něco uhádá, protože tyto situace se těžko dají zvrátit v době, kdy je takřka na všech turnajích už elektronické hlášení a na těch velkých to platí taky, s výjimkou Roland Garros samozřejmě, kde se ještě stále zkoumají otisky, a tady ve Wimbledonu, tady už všechno hlídá elektronika. Teď 7-7, Linda Nosková servíruje na Kirstavovou z pravé strany. Servis bohužel kousíček končí v autu, takže na další druhá rána Lindy Noskové už bude muset být opatrnější ze stejného místa. Nosková teď není spokojená s nadhozem, takže si znovu chystá balonek a teď až bude servírovat druhé podání dobré s odskokem, takže Kirstavová nemohla útočit. Noskové teď vyšel forehandový úder k čáře, hezky poslaný, ale Kirstavová se brání volnými údery, které nemají teď dobrou délku. Kirstavová vyhazuje balonek, skvěle pro Lindu Noskovou. Tak teď přišly chybičky Sorany Kirstavové, která teď trošičku naštvaně bouchla míčkem do plachty. To je určitě dobré pro Lindu Noskovou, že teď i soupeřka ukázala, že má slabší místa, ale samozřejmě je to velké drama a stále se to přelévá mezi tenistkami, i co se týče nějaké momentální pohody či nepohody. Teď Linda Nosková v těsném vedení 8-7, ale na podání Kirstavová servis dlouhý, takže teď Kirstavová si bude muset dávat pozor na dvojchybu, která by samozřejmě nechtěně poslala soupeřku do matchballu, a to by Kirstavová určitě nechtěla udělat. Takže se také soustředila na podání, to bylo dobré. Nosková teď hraje forehandem k čáře, forehand také Kirstavové, kratší míček, ale bohužel Nosková si teď věřila až příliš a snažila se poslat vítěznou ránu na druhou stranu, jenomže je to 8-8, balonek skončil v autu. Mezitím Jiří Lehečka, připomenu, že hraje 2-1 zatím na sety se Španělem Munarem, teď servíruje za stavu 2-3 a 15-0 český tenista Linda Nosková za stavu 8-8 ještě jednou bude teď přijímat podání soupeřky Sorany Kirstavové z Rumunska. 8-8, teď tedy v tiebreaku do 10 bodů, Sorana Kirstavová na podání, servis těsně do autu, tak teď to bylo štěstí pro Lindu Noskovou, protože to by bylo jinak eso na téčko, ale kousíček teď scházel Kirstavové, která teď servíruje znovu. Nosková krásně backendem až k čáře a teď má volný kurt, ale Nosková využívá tu obsazenou část, protože s tím nepočítala vůbec Sorana Kirstavová, krásně do protipohybu zacílila Linda Nosková a má matchball. Tak třetí matchball. Dva už měla při svém podání za stavu 6-5, kdy vedla 40-15, nevyužila je. Stalo se to i Barboře Krejčíkové a něco podobného. Ta té ztráty nakonec nelitovala, tak uvidíme, jak to bude v případě Barbory Krejčíkové, ale samozřejmě, pardon, Lindy Noskové, ale samozřejmě toto je nový zápas, těžko srovnávat. Nosková už servíruje, Kirstavová vrací, ale vše se bude opakovat, protože byl zahlášený out, takže Nosková servíruje znovu. 9-8 matchball číslo 3. Opatrnější servis, Kirstavová vrací, Nosková a opatrněji, volněji forehandem, teď backhand křížem, přesně na lineu poslaný. Nosková teď jde na forehand a do sítě, bohužel, tak to je škoda, to jsou momenty, které mohou pořádně srážet tenistku dolů, protože teď úplně fantastickým, krásně dlouhým backhandem křížem si poslala soupeřku daleko z kurtu Linda Nosková, ale pak, když už se zdálo, že může zakončit z forehandu, tak trefila síť, když už měla kurt dost volný, ale všechno se to sčítá, napětí samozřejmě, podmínky, sluníčko, je toho hodně, co může chování a údery tenistek ovlivnit. Teď ještě jeden servis Lindy Noskové, která nevyužila 3 matchboly, toto je zatím obrovský smolný zápas pro Lindu Noskovou, ale ještě není konec, ještě třeba šanci mít Linda Nosková bude 9-9, je to teď v tiebreaku do 10 bodů, Linda Nosková si chytá znovu míček, protože se jí nedaří ve sluníčku nadhodit, teď je to dobrý servis, ale Kirstavová vrací k čáře, takže Nosková musí hrát další úder z backendové strany a ten je dobrý, tak teď bude mít Linda Nosková matchball napřímu, to tady ještě nebylo, tak třeba to pomůže tu situaci zvrátit tato role. Čtvrtý matchball v pořadí, první napřímu teď pro Lindu Noskovou v tiebreaku do 10 bodů, ale teď už je jasné, že desítka bude překročena, protože musí být dvoubodový rozdíl. 10-9 je to zatím pro Lindu Noskovou, která je teď napřímu asi tak metr za základní čarou. Vše je teď na Kirstavové, která podává za stavu 9-10.

tvrdý servis ovšem do autu letící, takže teď Linda Nosková jde trošku blíž základní čáře, ne nějak výrazně, ale trošičku blíž, ano, a mohla by atakovat druhý servis. Kirstová opatrně. Nosková teď backendem hezky k čáře a to už nevrací, to už Sorana Kirstová nevrací a Linda Nosková využívá čtvrtý matchball, je na kolenou a myslím si, že zažívá obrovskou euforii, byť to nedává moc najevo, protože to, co se děje a dělo uvnitř, to je něco neskutečného, vzhledem k tomu, že Linda Nosková postupně nevyužívala matchbally při svém podání, ale to už je minulost, teď už se usmívá Linda Nosková tady na kurtu číslo 3, byť tady spoustu fanoušků nepotěšila, to je jasné, protože drželi palce Soraně Kirstaové, to jste slyšeli ve vysílání radiožurnálu Sport, ale vítězí Linda Nosková a doplňuje tedy Marii Bouskovou, která už je v osmifinále z dnešního programu, tak i tedy další česká hráčka, která si možná zahraje s Madison Keysovou nebo s její krajankou Anisimovovou, to ještě nevíme, protože Keysová vede 3-1 v rozhodujícím třetím setu a 30-0 při podání, teď potlesk pro odcházející Soranu Kirstovou, Keysová 3-1 40-0, tady se rozhoduje už o soupeřce Lindy Noskové, to už víme, už můžeme přát blahopřát české tenisce, tak tedy Linda Nosková, stejně jako předtím Marie Bousková, postup je do osmifinále, no a mohl být dál i Jiří Lehečka, ale zatím vede 2-1 na sety a teď bude servírovat za stavu 3-4 ve čtvrté sadě v duelu se Španělem Munarem z Wimbledonu. Jaroslav Plašil, radiožurnál.

0: Fighters se dohrávají v 18 hodin a 50 minut. Posloucháte sobotní radiožurnál Sport. Pojďme zpátky na tenisový Wimbledon, jak se vede Jiřímu Lehečkovi proti Španělu Munarovi. To dál sleduje Jaroslav Plašil.
1: 2-1 ve vedení Jiří Lehečka a teď 4-4 ve čtvrté sadě a 30 oba, to tady ještě teď nebylo ve čtvrtém setu. Jiří Lehečka zatím nedostával moc šancí při podání Munara a teď by takovou jednu mohl mít. Krásně si ji vybojoval Jiří Lehečka svým forehandovým útokem a následnou ranou už z dobré pozice. Takže je to 40-30, jak slyšíte, a Jiří Lehečka by si mohl vybodovat teď zase náskok 59-20 na vítězné míče, to má jasně na své straně Jiří Lehečka, přesto ještě nemá vyhráno. 2-1 a 4-4, 40-30 teď pro českého hráče a teď bude podávat Munar z levé strany. Munar už má balonek nad hlavou, dobrý servis do forehandu Lehečky, ten dokázal vrátit i další úder a teď je to forehand k čáře, ale vedle čáry a tak teď Munar ztratil servis a Jiří Lehečka se zaradoval jenom zatím tak střízlivě, protože už ví, že jednou byl v hodně nadějné pozici ve třetí sadě, kdy ale o náskok jednoho breaku přišel. Teď přesto za nějakou minutku a půl bude mít novou šanci a může vyhrát tento zápas. Tak tedy zatím 2-1 na sety, 5-4 v rozhodující, tedy možná nerozhodující, ale ve čtvrté sadě, která by mohla být tou poslední, tak pardon, abych něco nezakřikl. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
2: Fotbal na Radiožurnálu Sport. To jsou přímé přenosy z domácí ligy, evropských soutěží i mezinárodních turnajů.
3: A taky pravidelný pořad našeho experta Pavla Horváta Desítka.
4: Krásný nebylý posluchači, Desítka Pavla Horváta je tady i s Pavlem Horvátem, aby ne, Pavle, vítej.
5: Dobrý den.
3: Každé pondělí glosuje pětinásobný ligový šampion aktuální fotbalové dění.
5: Nedokážu pochopit, že dostal za 4 měsíce 3 červené karty a jedna mu byla odpuštěna. Na druhou stranu, jako sportovně si myslím, že opravdu on na tom hřišti je pro to mužstvo nebo byl pro tu Slávy tak důležitý, že má obrovský podíl na těch dvou titulech a kdo říká, že ne, tak si myslím, že se plete.
2: A vždy ve čtvrtek si zve do studia zajímavé hosty.
3: Současné i bývalé trenéry i hráče, ale taky další osobnosti, které jsou s fotbalem spojené.
6: Chci vám říct, kluci, že je pozoruhodné, jak se to vyvíjí. Dřív, když Sparta prohrála, tak jsem měl depresi. Když prohrál Nároďák, tak jsem měl taky depresi. Já jsem to třeba neuvědomoval, ale nic do mě nebylo. Celý týden jsem byl marnej. Prostě bylo to těžší žít jako na světě.
2: Poslouchejte Desítku Pavla Horváta na Radiožurnálu Sport.
3: Každé pondělí a čtvrtek od 10 hodin.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
0: Jsme moc rádi, že posloucháte sobotní Radiožurnál Sport, 18 hodin a 53 minut. Lehečka, Munar na Wimbledonu, tenis a Jaroslav Plašil.
1: Jiří Lehečka servíruje na výhru v zápase, vede 2-1 na sety, 5-4 ve čtvrté sadě a 15-0 k tomu. Trefuje se dobře, ale return Munara také kvalitní, takže Lehečka teď musí běhat u základní čáry z jedné strany na druhou, ale teď už se neubrání, jde Munarovi, Munarovi, zamíchali se mi teď dva hráči, najednou jde minor, když už jsem ho nakousl, alespoň na půl, tak to dopovím, dnes prošel do osmi finále, jako první vůbec z mužské části pavouka z těch dnešních zápasů a za chviličku na to ho taky doplnil Zverev, takže očekávaný favorit se prosadil a mohl by být soupeřem Jiřího Lehečky, ale nepředbíhejme ještě, Jiří Lehečka nemá dobojováno. Teď je to 2-1 na sety, 5-4 a 30-15 po dobrém útoku českého hráče. Vše si připravil hezkým podáním a krásně otevřeného dvorce pak využil forehandovým útokem do vzdálenějšího růžku. A tak je to teď 5-4 a 30-15 pro Jiřího Lehečku. Španěl Munar připravený na příjmu 6-4, 6-4, 4-6, zatím 5-4 a 30-15. Tak pokaždé to bylo velmi těsné v těch sadách, pokaždé jen o jeden break, byť těch breaků bylo ve třetím setu víc, ale o tom už jsme mluvili, teď už přítomnost a 5-4, 30-15, ještě jednou připomenu, stav příznivý pro Jiřího Lehečku, který teď servíruje a bude muset opatrněji, protože je to druhé podání českého hráče. Druhé podání dobré, teď je to backendový křížný úder Munara a Lehečka se teď musí bránit, další úder Munara se spodní rotací, takže to teď mixuje hezky španělský hráč a Jiří Lehečka teď nemá vše pod kontrolou, ale Soupeř pomohl a jsou tady mečboly 5-4, 40-15. Munarovi balonek odskočil a netrefil je ideálně čistě, takže je to pro Jiřího Lehečku obrovská příležitost k tomu, aby vyhrál tento nakonec dlouhý zápas 6-4, 4-6, ať už to dopadne jakkoliv, tak už teď můžeme říct, že je duel dlouhý. 5-4, 40-15, dva mečboly. Jiří Lehečka si ještě chviličku uklidňuje a teď už bude posílat na druhou stranu servis, který bohužel zastavuje síť, nízký nadhoz a bohužel balonek končí v síti, takže Lehečka bude teď podávat znovu druhý servis Jiřího Lehečky za stavu 5-4, 40-15. Munar vrací k základní čáře, Lehečka musel odstoupit, než bude hrát backhand, teď je to forehand Lehečky, dobře trefená lajna, Lehečka jde do backhandu, krásně utaženo k lajně a to už Munar nevybere, ruce letí nahoru, Jiří Lehečka vítěz 6-4, 6-4, 4-6 a 6-4, aby se to nepletlo. Jiří Lehečka postupuje a můžeme se těšit na určitě vynikající bitvu s Alexandrem Zverevem, vítězem nedávného Roland Garros, tak tedy Jiří Lehečka také osmifinalistou. To se nám to hezky sešlo. Společně tedy připomenu s Marií Bouskovou a také Lindou Noskovou po velkém boji. Všechno to byly velké boje. Dnes tedy tři české postupy ze tří, paráda. Bohužel zítra bude jedna česká tenistka vyřazena, to je jisté, protože se utkají Karolína Muchová a Barbora Krejčíková v bitvě o postup do čtvrtfinále. Ještě jednou připomenu, že už známe místo, bude to kurt číslo 2 a víme taky, že to bude druhý zápas pořadí, takže odhadem někdy možná kolem 14. hodiny českého času by ten duel mohl začít. Tak tedy zatím naslyšenou.
0: Děkujeme za to, zatím naslyšenou. 18 hodin 56 minut posloucháte Radiožurnál Sport a my pojďme na fotbalové mistrovství světa. Fanoušci vyhlíží start osmifinále, souboje o postup mezi elitní osmičku týmu. Dnes zahájí reprezentace Kanady a Maroka. O večerním programu turnaje bude na úvod sportovního přehledu mluvit Kristián Šveda. Hezký večer.
7: Hezký večer. V prvním osmifinálovém zápase fotbalového světového šampionátu proti sobě nastoupí Kanada a Maroko v Houstonu. Duel začne už zhruba za 4 minuty, náš reportér je připravený. Od 23 hodin pak budou ve Filadelfii hrát Francie a Paraguay. Trenér favorizovaných Francouzů Didier Deschamps popisuje soupeře jako jednoho z představitelů typického jihoamerického fotbalu.
8: Jako všechny jihoamerické týmy i Paraguay bojuje od první do poslední minuty. Jejich hráči to mají ve své DNA, ale není to jen o boji, intenzitě a agresivitě. Jinak by se nedostali do osmifinále přes Německo. To bez kvality nejde. Paraguay kvalitu má.
7: Oba duely tedy odvysíláme na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu, ten první už po sportovním přehledu.
0: Tenistka Marie Bousková zvítězila nad Ruskou Samsonovou ve třech setech a prošla do osmifinále Wimbledonu, no a Jiří Lehečka se Španělem Munarem, jak se před chviličkou mohli slyšet od Jaroslava Plašila, to zvládl ve čtyřech setech a také pokračuje dál.
7: I Linda Nosková postoupila, takže tři české radosti. S turnajem se ale ve třetím kole překvapivě loučí světová dvojka Jelena Rybakinová z Kazachstánu. Belgičance Mertensové podlehla ve dvou sadách a končí i obhájkyně titulu Polka Iga Świąteková s Filipínkou Ilaovou, prohrála ve dvou setech.
0: Americká tenistka Serena Williamsová kvůli zranění kolena odstoupila z Wimbledonu ve čtyřhře, ve které měla hrát se starší sestrou Vína, zbývalá světová jednička, o tom informovala na svém Instagramu.
3: Radiožurnál Sport.
2: Sportovní přehled.
7: Rychlostní kanoista Adam Rudolf se stal mistrem světa do 23 let v Krakově, ovládl závod na 500 metrů. Za vítězství děkuje i dvojnásobnému olympijskému šampionovi a šéfovi olympijských výprav Martinu Doktorovi. Po triumfu Rudolf vysvětlil proč.
9: Já jsem pár hodin před startem s Martinem telefonoval, protože jsem se necítil úplně psychicky nejlíp před závodem a taky bych mu chtěl tímto poděkovat za to, že mě nějak byl schopný namotivovat a dostat se do té závodní energie.
0: Juniorskou mistryní světa se v Polsku stala kajakářka Barbora Janotová na kilometru, kanoista Ondřej Procházka přidal na 500 bronzovou medaili a vodní slalomář Lukáš Kratochvíl skončil při obhajobě titulu druhý.
7: Kvalifikaci i sprint na velké ceně Británie Formule 1 vyhrál lídr šampionátu Kimi Antonelli z Mercedesu a do zítřejšího hlavního závodu tak odstartuje z prvního místa.
0: Rada světové atletiky prodloužila zákaz účasti Ruska i Běloruska ve svých soutěžích. Důvodem zůstává válka na Ukrajině, která trvá už přes 4 roky.
7: A na závěr sportovního přehledu ještě znovu fotbal a tentokrát informace o přípravných duelech tuzemských prvoligových klubů. Tak postupně Sparta porazila Opavu 4-1, Bohemians vyhráli nad Táborskem 4-2, Mladá Boleslav nad Viktorií Žižkov 3-0, Liberec remizoval s Pražskou Duklou 2-2, Teplice s Příbramí bez branek, Hradec Králové porazil rezervu Sparty 2-1 a Sigma Olomouc ta hrála dvakrát, nejprve zvítězila nad Banskou Bystricí 2-1 a odpoledne nad Kroměříží 5-1.
0: To byl sportovní přehled, připravil ho Kristián Šveda. Moc děkujeme,
7: naslyšenou.
0: Blíží se nám 19. hodina, a to znamená na Radiožurnálu Sport jediné, jdeme na fotbalové mistrovství světa, protože za pár okamžiků by měl začít duel playoff mezi Kanadou a Marokem. Komentuje Karel Schamberger.
10: Krásný dobrý večer z pražského studia fotbalového mistrovství světa. Ano, v Houstonu už je vše připraveno. Koukáme se na přenos právě z tohoto města. Můžeme si představit sestavy obou týmů, tedy jak Kanady, tak Maroka. Právě tento duel otevře osmifinálové boje fotbalového mistrovství světa. Prvně kanadská sestava v brance Crepo, z levé strany obrany Leria, Bombito a Fujua. To jsou dva střední obránci, na pravé straně Johnson, v záloze Ahmed, Estakio a Sigur. Na pravé straně Buchanan, v útoku Oluvašej a David, teď ještě marocká sestava v brance Bono, z pravé strany obrany Hakimi, Diop, Halal a Mazraoui, v záloze Buadi, El Ainaoui, následně Brahim Diaz, Unai, El Kanus budou před nimi a na hrotu marocké základní sestavy bude Ismail Saibari. To jsou tedy základní sestavy obou týmů, mezi tím už nám utkání začalo, byla to Kanada, která měla k dispozici úvodní výkop, jinže Maročané tam vběhli na útočnou polovinu dříve, než pískl sudí z Anglie Michael Oliver do píšťalky, a tak se úvodní výkop musel opakovat. Teď už ale vše proběhlo podle plánu, takže u balónu může být obránce Bombito, který ale okamžitě zkazil přihrávku a toho využívá ve středu zálohy Buadi a Maroko může jít dopředu. Na pravé straně se teď nezapojil do té kombinace Brahim Diaz, protože by se vystavil do offsideové situace, tak na konci první minuty Kanada hraje s Marokem v osmifinále fotbalového mistrovství světa nerozhodně 0-0. Kanadský out z levé strany hřiště, o který se postaral Leria, míří až na útočnou polovinu hřiště. Tam Brahim Diaz hlavičkou dává znovu do zámezí a tak se out Kanady bude opakovat jen o nějakých 10-15 metrů dopředu, jenže následně ten out už druhý od Lery zamířil do vápna marockého vápna, kde byli připraveni právě hráči Maroka, tak si balón sebrali a můžou hrát na levé straně hřiště. Je to teď připravený El Kanus, který si sebral balón a posouvá ještě na Buadiho ve středu obrany. A následně může hrát také El Ainaoui, který to posouvá na obrané polovině přes stopery svého týmu, konkrétně přes Diopa, který dal ještě na pravou stranu hřiště. Následně Maroko chtělo jít přes Brahima Diaze do útoku, jenže ten naopak fauloval při snaze získat balón a tak na polovině hrací plochy teď bude rozehrávat Kanada. A bude to konkrétně kapitán týmu Stephen Estakio, muž, který rozhodl o výhře Kanady nad Jihoafrickou republikou v úvodním kole playoff 1-0. Kanada teď rozehrává druhé polovině druhé minuty, kdy Kanada hraje s Marokem 0-0 v úvodním osmifinále fotbalového mistrovství světa. Kanadská rozehrávka ale zatím nazdař bůh. Z pravé strany hřiště poslal Johnston míč na útočnou polovinu, jenže až do zámezí a tak Mazraoui teď může házet out. To už se také stalo konkrétně na El Ainaouiho, který posílá míč ještě dozadu, tam je připravený Halal, vedle něho Diop, zpracovává pravačkou balón a hned ho posílá na pravou stranu, kde byl kapitán marockého výběru Ashraf Hakimi, ten balón rychle vrátil na Diopa a tak teď v akci marockští stopeři, kteří si pomůžou také přihrávkou na brankáře Bona. Bono může hrát a my budeme informovat také posluchače Radiožurnálu. Polovina třetí minuty, Kanada, Maroko 0-0, Karel Schamberger, Radiožurnál. A my můžeme pokračovat v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Jak jsme zmínili, Kanada hraje s Marokem v osmifinále fotbalového mistrovství světa zatím nerozhodně a také zatím bez šancí. Byl to teď kanadský faul, a to konkrétně záložníka Buchanana, který narazil na levé straně hřiště do, pokud se nepletu, tak to byl Elkanus, kterého srazil i za pomocí rukou hodně na zem, a tak se pískal kanadský faul. A mimochodem, Kanaďané dnes hrají v černých dresech, nezvyklá barva právě pro tento výběr, ale ta, která oslovila nejenom módní návrháře po celém světě, jako ta, která se velmi povedla, a naopak Maročané jsou dnes v bílém. Kanada Maroko 0-0, na levé straně můžou kombinovat Maročané, a to konkrétně je to teď Mazraoui, který posílá ještě na Unaje, jenže ten nedokázal zpracovat ideálně přihrávku, a tak je tady Estakio na útočné polovině hřiště, dává ještě na levou stranu, tam je obránce Leria, který se teď hodně vysunul dopředu, plní roli takového halfbacka a může jít už do pokutového území, jenže se mu balon zatím trošku zamotává, co z toho bude, rohový kop, ukazuje sudí Michael Oliver, úvodní v tomto zápase, potom co Leria se tam snažil proháčkovat z levé strany hřiště, už byl ve hodně velkém úhlu a tak nedokázal vytěžit z té situace více než rohový kop, potom co tam narazil balón do Ashrafa Hakimiho. Úvodní rohový kop tohoto zápasu na startu 5. minuty, kdy hraje Kanada s Marokem 0-0 u rohového praporku, se sice hlásí Stephen Estakio, ale zatím má balón jen v ruce, a to značí, že Michael Oliver rozhodčí ještě řeší nějaké nekalé situace v pokutovém území. Teď už je ale Estakio připravený u rohového praporku, balón má položený na zemi a pravačkou posílá míč do vápna. Bono, brankář Maroka, jen vyboxovává. Dobře zvládnutá situace z pohledu marockého týmu. Kanada se ale dostává i za vápnem hned k míči a tak může pokračovat ten útok. Tady je Jonathan David ve vápně, který vystřelila. Bono má další úspěšný zákrok. Potom co Bono vyboxoval ten míč po rohovém kopu Estakia, tak se Kanaďané rychle dostali k míči a byl to z levé strany hřiště Leria, který poslal balón do vápna, následně prodloužil jen Fujua, a to právě na Jonathana Davida, který zakončoval už ve vápně levačkou. Měl to z velkého úhlu a navíc se k balónu nepostavil úplně ideálně, a tak trefil pravou ruku právě marockého brankáře Yassina Bona, a ten tak zapisuje první úspěšný zákrok při střele, protože předtím boxoval jen rohový kop. K tomu bude mít k dispozici i teď, pokud Estakio pošle balon na něj. Estakio kope rohový kop do malého pokutového území. Tam byl ale nejvyšší marocký obránce Issat Diop a ten ohlavičkoval až mimo marocké vápno. Tam se ale dostávají k moci, tedy k balónu, i hned hráči Kanady, a co z toho bude z pravé strany hřiště, když se tam propasídoval Buchanan, tak vybojoval teď další rohový kop, tentokrát z druhé strany hřiště, z té pravé, tam ještě Kanaďané nezahrávali právě rohový kop, a tak to teď bude novinka na konci 6. minuty, kdy Kanada hraje s Marokem 0-0. Znovu to ale bude kapitán kanadského výběru, a tedy Stephen Estakio, který se postaví k rohovému praporku a pošle balón nejspíš do pokutového území. Tedy úvodní dva rohové kopy byly směřovány hodně k marocké brance, tentokrát ale bude Estakio zahrávat pravačkou spíš pryč právě z pokutového území. Přízemní centr na přední tyč, kde byl připravený na hlavičku Fujua, prodloužil jen dál. Kanaďané dál můžou tlačit v marockém vápně. Bono musel vyrážet balón, ale zatím se mu to povedlo. Zatím z toho nebyla žádná velká střela a ohrožení právě branky Maroka, a to se nestane ani teď. Po tom, co tam v obraně dobře zapracoval Halal na pravé straně hřiště, dokázal se zmocnit balónu. Kanaďané si ten míč nedokázali ideálně zpracovat, hodně jim tam poskakoval a to jim znemožnilo nějaký nebezpečnější útok. A tak se Maroko po delší době, kdy Kanada presovala, osvobodilo a mohlo tak hrát dopředu. Mezitím ale už leží na trávníku jeden z marockých útočníků, že by to byl Ismail Saibari, který se teď svalil na trávník. Rozhodčí Michael Oliver už přerušil hru na začátku 8. minuty, kdy Kanada hraje s Marokem 0-0, tak se bude řešit aktuálně stav právě Ismaila Masraouiho. No, musíme říct, že Saibari tam dostal hodně naloženo od kanadských obránců Bombita a Fujui. kteří se do něj velmi, velmi ostře opřeli, ale Michael Oliver, sudí z Anglie, to nevyhodnotil jako nedovolený zákrok a tak se teď hra přerušovala až po tom, co se Maroko znovu dostalo k míči. Vypadá to ale, že se Saibarim je vše v pořádku a tak Maroko může pokračovat ve hře. Polovina 8. minuty, Kanada, Maroko 0-0. A jsou to Maročané, kteří jsou u balónu. Na levé straně hřiště obránce Halal, který posílá pravačkou ještě na svého stoperského kolegu Diopa. Diop vrací zpátky na Halala. Právě tito dva hráči si teď naráží balón a do kombinace zapojují na pravé straně také Hakimiho. Ten ale nevyřešil ten problém s pressingem Kanady a tak posouvá jen na brankáře Bona. Bono teď rozehrává na levou stranu hřiště, tam je Mazraoui. Mazraoui ještě vrací do středu, tam je Halal. Halal přihrává na pravou stranu, tam připravený Diop. Diop pravačkou přihrává znovu na Hakimiho. Hakimiomu ale z jedničky, jak se říká ve fotbalové hantýrce, tedy z voleje vrací balón a Diop to vyřešil přihrávkou na brankáře Bona, který teď trošku vyčkává zhruba 10 metrů za pokutovým územím, kam si vyběhl, posouvá balón až do útoku, kde chtěl být připravený Elkanus, ale k míči se nedostal. Dobře tam zapracoval na pravé straně hřiště obránce Kanady Johnstone, který dokázal si poradit jak už s hlavičkou proti Elkanusovi, tak následně i s balónem, který dopravil i hned dopředu na pravou stranu hřiště a Kanaďané se chtěli procpat už do pokutového území. Jmenovitě to byl teď připravený Oluvašej, který se tam chtěl probít přes Diopa, jenže to se mu nepovedlo. Ještě si žádal Oluvašej potom o rohový kop, jenže naopak sudí Oliver si myslí a zapískal faul, útočný faul právě Oluvašeje, že tento hráč Kanady až moc vehementně tlačil na obránce Maroka při tom útoku a tak to byl útočný faul. Maroko už rozehrálo v polovině 10. minuty, Kanada a Maroko 0-0. A hráči z afrického kontinentu teď můžou jít přes levou stranu hřiště dopředu a posouvají míč nalevo, tam je Elkanus, jenže ještě k tomu dopísknutý faul Kanady, útočný, a tak Maroko zůstává u balónu ve středu hřiště. Teď může hrát o Unai a po Unaim si zahraje také El Ainaoui, ten dává ještě na pravou stranu hřiště, nepovedená přihrávka teď od El Ainaouiho a může hrát Kanada na levé straně hřiště. Připravený El, ještě Jonathan David, který přihrával na Oluvašeje a ten pálil Bono v dobrém zákroku. Teď pokus o nůžky od Oluvašeje, ale ty byly nepřesné, nepovedlo se mu ty, ale můžou hrát i nadále Kanaďané. 11. minuta, Kanada Maroko 0-0, ale Kanada ukazuje v úvodu toho zápasu, že bude chtít převzít otěže tohoto duelu alespoň v úvodu. Přerušená hra, když říkám, že Kanada má více navrch v úvodu tohoto zápasu. Kanaďané si ale už několikrát mohli ukázat v tomto zápase, že mají příležitosti ke skórování. Naposledy to byl Oluvašej, který dostal přihrávku z levé strany hřiště od Ahmeda. A následně Oluvašej mohl pálit výborný zákrok, předvedl levou nohou Bono, který vyrazil ten balón jen před sebe. Následně chtěl ještě dorážet Jonathan David, ale to už se mu nepovedlo. Marocká obrana se tam stihla srovnat a navíc Kanaďané faulovali, také proto teď Maroko rozehrává před vlastním pokutovým územím. A už se tak také stalo. Míč míří na levou stranu hřiště, kde je připravený Saibari. Saibari chtěl jít do pokutového území, to se mu sice povedlo, tam se mu ale pod nohy připletl stoper Kanady Bombito, který mu sebral balón a Kanada teď může jít tak z pravé strany hřiště do útoku. Je to Jonathan David. Teď hra hodně nahoru dolů. David dává na Estakia, ten ještě posouvá nalevo, tam je Ahmed. Ahmed už je před pokutovým územím a vrací na Estakia. Ten to má teď nějakých 20 metrů od branky Maroka. Estakio dává na Jonathana Davida, zpátky vrací na Estakia. Estakio teď ale zkazil přihrávku a míč tak míří od kopaček hráčů z Maroka až do zámezí. 12. minuta zápasu, Kanada hraje s Marokem v osmifinále fotbalového mistrovství světa 0-0. Jsou to Kanaďané, kteří budou mít k dispozici auto vhazování na útočné polovině hřiště. Míč dostává na levé straně hřiště Ahmed, který ale nespracoval ideálně špičkou a tak Maroko na chvilku mohlo hrát, jenže i hned také ztratil balón. Byl to Bouadi, který nedokázal balón převzít ideálně a nabídl tak Kanadě příležitost, jenže Estakio se té příležitosti nechopil vůbec dobře, ztratil balón. Teď hodně chyb v mezihře pozorujeme v osmifinále fotbalového mistrovství světa mezi Kanadou a Marokem. Kanaďané jsou na pravé straně hřiště připravení. Může to být Johnston, který centruje do pokutového území. Tam Hakimi teď, ale tak ledabilé zakročil a Estakio je u balonu, dává ještě na Davida. Ten už je ve vápně. David chtěl posunout ještě do lepší pozice, ve které byl Buchanan, jenže na něj míč nedoputoval a tak Maročané můžou jít s balónem dopředu, budou házet out po tom, co si tam na levé straně Elkanus narazil o jednoho z kanadských obránců a Maročané tak zůstanou u balónu před vlastní střídačkou. Teď mohl házet out Mazraoui, posunul jen na obránce Halala. Halal teď může hrát, hra teď v trochu poklidu na konci 13. minuty, kdy Kanada hraje s Marokem 0-0. Maročané jsou u míče, může hrát konkrétně stoper Radouan Halal, který posouvá ještě na Issa Diopu. Issa Diop může hrát na levou stranu hřiště, tam je znovu Halal. Halal ještě na Mazraouiho. Mazraoui teď posílá balon přes Kanaďana Buchanena, který se do té kombinace zapojil tak moc, že zblokoval míč do autu. A tak to bude auto vhazování právě pro Maroko. Pozor, ale Buchanan ještě, on tam vběhl hodně vehementně do toho míče, když ho Mazraoui odkopával. A tak se teď objevil Buchanan na malou chvíli na zemi a vypadalo to, že si udělal něco s pravou nohou. Už teď ale vyskočil jako gazela znovu na trávník a může pokračovat v prvním poločase mezi Kanadou a Marokem. Maroko už hází out na levé straně hřiště. Mazraoui to byl, který se postaral o to, že uvedl míč zpátky do pohybu a přihrává na pravou stranu hřiště. Tam je Diop. Diop může dát ještě do středu zálohy. Tam je El Ainaoui. Ainaoui posouvá na pravou stranu hřiště. Maročané se dostávají na útočnou polovinu a to díky Brahimu Diazovi, který byl faulován podle názoru Michaela Olivera. Nebyl to Ashraf Hakimi, pardon, který se tam vytáhl, chtěl přihrávat právě na Brahima Diaze, jenže v tomu zabránil jeden z kanadských obránců, byl to Leria, který se tam do něj opřel. Ashraf Hakimi následně se objevil na hrací ploše a Michael Oliver zapískal do píšťalky. Teď už ale znovu pískl a to znamená, že Maročané mohou pokračovat ve hře na útočné polovině, ale míč míří naopak na tu obranou půlku a to konkrétně na obránce Diopa. Mezitím můžete slyšet, jak nejspíš Kanaďané, kterých je většina v Houstonu, roztleskávají právě tento stadion. Maročané se přes pravou stranu hřiště chtěli posunout dopředu. Bouadi tam nakopával, jenže zahrál si také po dlouhé době, možná poprvé v tomto zápase, kanadský brankář Maxim Crepo, který ten balón jen nakopl pravačkou znovu na obranou polovinu Maroka a tak můžou hrát právě Maročané na pravé straně hřiště. Je to Hakimi, který dává ještě na Diopa. Diop vrací levačkou zpátky na Hakimiho. Hakimi posouvá do středu na Bouadiho. Bouadi a znovu, že by faulovaný Hakimi, je to tak podle názoru sudího Michaela Olivera. Hakimi teď dostává naloženo ze všech stran. Byl to Leria, který se do něj znovu opřel mezi těmito dvěma hráči. Kamera nám teď nabízí na televizní obrazovce i detailní záběr a musíme tvrdit, že to byl velký šlapák od Richieho Lerii a tedy správně posouzené podle sudího Michaela Olivera. Z levé strany hřiště teď rozehrávají Maročané a to konkrétně Halal, který může přihrát ještě do středu na Bouadiho, který se teď přesunul v podstatě do té stoperské dvojice a vytvořil obrané trio společně s Diopem a Halalem a právě tito tři hráči si teď nahrávají balón na obrané polovině hřiště, konkrétně u balónu teď Halal, který dává pravačkou ještě nalevo, tam může hrát El Ainaoui, Ainaoui ale vrací balón jen na brankáře Maroka a tedy na gólmana Buna. Začala 17. minuta hry a Kanada hraje s Marokem 0-0. Teď ale marocký pokus po pravé straně hřiště překvapit obranu Kanady. Je to Saibari, který chtěl jít dopředu, jenže to překvapení končí. Po tom, co rozhodčí zvedl praporek nad svou hlavu, je jasné, že to byl offside právě Ismaila Saibariho, který si nepohlídal offsideovou linii, obranou linii Kanady. Když to nebyl zas tak velký offside, viděli jsme to v opakovaném záběru a vy to můžete poslouchat v přímém přenosu na radiožurnálu Sport v momentě, kdy končí 17. minuta zápasu a Kanada hraje s Marokem 0-0. Jsou to Kanaďané, kteří jsou u balónu, konkrétně teď připravený obránce Bombito, který dává ještě na Johnstona. Johnston hraje přes Jonathana Davida dopředu a na pravé straně hřiště už připravený Buchanan, který se chtěl dostat do vápna. Výborně tam ale zaskočil v obraně teď Redouan Halal. gól, bude z toho rohový kop pro Kanadu v 18. minutě hry. Dobře se tam teď natáhl do skluzu Redouane Halal, protože to už by byla velká příležitost pro Kanadu a konkrétně a jmenovitě pro Buchanana, který se tam valil do pokutového území z pravé strany hřiště. Známé jméno, pokud mluvíme o rohových kopech, tedy Stefan Estakio, který míří znovu k rohovému praporku, zatím zahrával všechny tři rohové kopy Kanady a teď se postará o rozehrání i toho čtvrtého. Když končí 18. minuta, osmifinále mezi Kanadou a Marokem, zatím 0-0. Estakio už se hlásí u pravého rohového praporku, teď dostává také signál, centr spíš dál, ale to je hlavička, o kterou se postaral Johnston, ale dobrý blok obránců Maroka, a tak ten míč nedoputoval ani k brankáři Bonovi. Teď to ale Kanaďané sehráli hezky, Johnston byl nehlídaný a tak mohl hlavičkovat. Mezitím se dozvídáme od hlasatelů v Houstonu, že na velkoplošné obrazovce je vidět, jak moc velký offside to byl předtím při té útočné situaci Saibariho. Polovina 19. minuty, Kanada hraje s Marokem 0-0 a jsou to Kanaďané, kteří teď ztratili balón, a tak naopak ve středu hřiště může hrát Unai, ten ale také nedokázal s míčem vydržet dlouho u nohy, a tak na levé straně hřiště hraje Kanaďan Ali Ahmed. Ali Ahmed si teď posouvá balón, není úplně v rychlém sprintu, byl to spíš takový klus, po kterém posílá míč zpátky do středu hřiště, tam je kapitán Estakio, po něm hraje také obránce Leria a do kombinace se zabojuje také další stoper, a to konkrétně Bombito. A my budeme za malý moment informovat také posluchače Radiožurnálu v pravidelném zpravodajském vstupu. 20. minuta zápasu a Kanada hraje s Marokem 0-0. Kanaďané jsou zatím aktivnější v tomto osmifinále fotbalového mistrovství světa. Už si vytvořili několik slibných příležitostí, zatím vždy ale úřadoval marocký brankář Yacine Bono, který zatím tedy vymazal kanadské pokusy. Můžeme vás na malou chvíli vzít do přímého přenosu tohoto zápasu na Radiožurnálu Sport v momentě, kdy Kanada bude zahrávat volný přímý kop po tom, co bylo faulován kanadský útočník Oluvašej, který obléká barvy španělského Villarrealu fotbalového na fotbalovém mistrovství světa, ale pochopitelně v dresu Kanady. A byla to dokonce žlutá karta, kterou tasil anglický sudí Michael Oliver. Dostal jí Redouane Halal, obránce Maroka, v momentě, kdy se čeká na rozehrání toho volného přímého kopu, končí 20. minuta hry a Kanada hraje s Marokem 0-0. Halal, to byl tedy ten stoper, který si tam počínal nedovoleně v té obrané situaci a dostal žlutou kartu za to, že až moc zajel do útočníka Kanady Tennyho Oluvašeje. Stále čekáme na to ošetření právě tohoto kanadského útočníka, protože museli na hrací plochu doběhnout i doktoři kanadského národního týmu. Stále čekáme na to rozehrání toho volného přímého kopu. V momentě, kdy se maročtí fanoušci na stadionu v Houstonu hodně baví, můžete slyšet i v podkresu přímého přenosu, jak roztleskávají celý stadion. Upřímně se bojím, že nestihneme volný přímý kop Kanady v přímém přenosu Radiožurnálu Sport, respektive stihneme ho v přímém přenosu Radiožurnálu Sport, ale nikoli v tom reportážním vstupu pro posluchače Radiožurnálu. A tak pokud si chcete poslechnout, jak ta útočná situace dopadne, anebo pokud si chcete poslechnout celý přímý přenos osmifinále fotbalového mistrovství světa, tak můžete také na stránkách irozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. 22. minuta zápasu, Kanada hraje s Marokem 0-0. Karel Schamberger, Radiožurnál. A my můžeme pokračovat v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Stále se čeká na to, až rozehraje kanadský tým tu útočnou situaci pro Tennyho Oluvašeje. Zápas skončil a střídá na hrací plochu. Pardon. Vypadalo to, že to bude střídání kvůli tomu, že byl ošetřován právě Tony Oluvašej, ale nakonec to je střídání na marocké straně. To se omlouvám. Saibari odchází ze hřiště, to je pro mě překvapení. Upřímně jsem neviděl, co se mu tam stalo. Ani režie ze Spojených států nám to teď nenabídla. A tak se na hřišti objevuje jiný marocký útočník a tím je Rahimi. Teď už ale ta kanadská standardka. Je to Estakio, který z pravé strany rozehrává, ale jen do náručí marockého brankáře Bona. To byl trošku přetažený centr blíž k brance, než by bývalo bylo zdrávo pro útočnou situaci Kanady, a tak na startu 23. minuty hraje Kanada s Marokem stále 0-0. Na pravé straně hřiště jsou teď připraveni hráči Maroka, je to Hakimi, který může hrát ještě na levou stranu, tam je Mazraoui, Mazraoui posouvá na El Kanuse, ten mu z voleje vrací balón, a tak Mazraoui rozehrává do útoku, chtěl najít v ideálním případě Rahimiho, který se ale nemohl dostat k balónu. A tak kanačtí útočníci se teď můžou dostat ke slovu. Potom, co dostali přihrávku od Fujui. Fujua povyslal míč na levou stranu hřiště. Tam je připravený Oluwaseye. Oluwaseye ale byl svalen na zem. Podle názoru sudího Olivera to nebyl faul. A tak hra pokračuje. A to s míčem u kopaček hráčů Kanady. Na konci 23. minuty, kdy Kanada posílá míč až na brankáře Krepa. Je to 0-0 mezi Kanadou a Marokem v osmifinále fotbalového mistrovství světa. Nákop Kanady z pravé strany obrany až do útoku. Míč, který teď doputoval až v podstatě k rohovému praporku u branky Maroka, jenže útočník Kanady Jonathan David až tam až moc strčil do obránce Maroka, a můžete slyšet, že na stadionu v Houstonu začala hrát hudba, a to značí jediné. Je tu úvodní hydratační pauza tohoto zápasu. Kanada hraje s Marokem 0-0 ve 24. minutě.
0: A to znamená, že v 19 hodin 24 minut si na chviličku můžeme vzít slovo tady ve studiu Radiožurnálu Sport. Jsme moc rádi, že nás posloucháte v sobotu 4. července. Dnes se začala 113. cyklistická Tour de France a Jonas Vingegaard jde do žlutého dresu po první etapě, kterou byla týmová časovka. Byl ze všech jezdců nejrychlejší, o 8 sekund rychlejší než Ital Ganna, no a další 4 sekundy ztrácí tady Pogačar, další 4 sekundy potom Juan Ayuso a celkem 19 sekund na Jonase Vingegaarda ztrácí Remco Evenepoel. Takhle jednotlivě ty časy závodníků říkám, přestože to byla týmová časovka, protože ta se jela, řekněme, jinak, než tomu bylo ještě v nedávné minulosti zvykem. Aktuálně se počítá čas individuálně. Každému závodníkovi v minulosti to bývalo tak, že když týmy na Tour de France byly 9členné, tak se počítal čas 5. jezdce, potom snížení na 8 členů se počítal čas 4. jezdce. Aktuálně ale tedy ta časovka se jede každý za sebe, dá se říct, těch 19 kilometrů, tedy týmy zvolily různé taktiky. Budeme na to mít více času po prvním poločase, kdy se spojíme taky s Jiřím Ješkem, který je přímo v Barceloně a sledoval na vlastní oči v cíli, jak to tam vypadá a jaké jsou taky ohlasy, a samozřejmě budeme velmi rádi, když budeme moci slyšet přímo od něj, tedy jak cyklistická Tour de France začala. V tuhle chvíli jsme se domluvili, že tedy o poločasové přestávce. Já už pomalu, ale jistě můžu se vracet zpátky na mistrovství světa ve fotbale, ale ještě než vrátím slovo Karlovi Schambergerovi, který bude komentovat dál duel mezi kanadskými a marockými fotbalisty, tak taky připomenu, že v dnešním Radiožurnálu Sport nabídneme ještě jeden zápas playoff, a ten tedy začne ve 23 hodin, je to samozřejmě také osmifinále, no a v tom se francouzští fotbalisté utkají s Paraguají. Teď v 19 hodin a 27 minut, ale pomalu, ale jistě pojďme tedy zpátky na to dnešní první osmifinále, které vám nabízíme tady na jediném čistě sportovním rádiu v Česku. Kanada, Maroko a Karel Schamberger.
10: 26. minuta končí a hráči se pomalu, ale jistě vrací na trávník v Houstonu, a to znamená, že hydratační pauza je u konce. Snažil jsem se v mezidobí zjistit, co se stalo útočníkovi Maroka Ismaili Saibarimu, který musel střídat, a vypadalo to, že on si přenášel nějaké zranění z úvodu toho zápasu, kdy tam byl na něm kanadský faul, a následně se ještě snažil zkusit to v tom zápase, ale zkrátka a jednoduše to nešlo, a také proto ho musel nahradit Soufiane Rahimi, který už teď tedy úřaduje na hrotu útoku Maroka. Mezitím Maročané už rozehrávají na obrané polovině hřiště, z levé strany hřiště je to Halal, který posílá míč na brankáře Bona a ten následně ještě na obránce Diopa. Diop vrací na Halala a ten znovu uzavírá ten obranný trouhelník, můžeme říct Maroka, tedy společně také s brankářem Bonem. Právě on teď nakopává levačkou až na útočnou polovinu. Na levé straně chtěl být připravený El Kanus, ale ten se nedostal k míči ani na podruhé. Obránce Kanady Johnston tam prvně nohou a následně i hlavou výborně zapracoval. Teď už ale fauloval na třetí pokus právě El Kanusa a El Kanuse a viděl to i sudí Michael Oliver, který mu teď ukazuje ještě rukou neblbni, neblbni, tohle si viděl, že bylo moc a navíc to byl zákrok hlavou. Právě Johnston tam, když chtěl hlavičkovat, trefil hlavou do zátylku El Kanuse a také proto se teď pískalo. Maročané už rozehráli na obraně, na útočné polovině hřiště, ale zhruba u poloviny celé hrací plochy posílá míč na pravou stranu hřiště El Kanus, právě falovaný hráč na Unaiho. Unai dává ještě na obranou linii, tam je připravený Halal a také Diop, který narazí také s brankářem a Bonem. A následně znovu hraje Diop, jenže Maroku zatím nevychází vůbec přechod do útoku. Maroko v podstatě ještě neohrozilo kanadskou branku za necelou půl hodinku hry. Nepamatuji si ani na žádnou marockou střelu a teď to bylo znovu. Ale naopak, Maroko se teď může dostat k první střele na branku po tom, co Maročané nezvládli přechod do útoku. A tak mohli hrát Kanaděné. Byl to Bombito, ale který ztratil míč, tedy kanadský obránce. A z toho chtěl profitovat Rahimi, který vypálil z nějakých 25, možná 20 metrů. A nebyl to úplně špatný pokus, nicméně mířil zhruba jen do míst, kde stál kanadský brankář Maxim Crépeau. A ten tak neměl problémy s úvodní střelou na branku v tomto zápase, tedy na kanadskou branku. Teď nám ještě režie ukazuje opakovaný záběr. No, Maxim Crépeau se musel natáhnout, protože ten balón byl ještě zblokovaný o vnitřní stranu stehna obránce Fujui a tak ta střela trochu problémů nadělala, ale nutno dodat, že právě ten dotek o stehno Fujui zavinil také to, že ta střela nebyla úplně razantní a ztratila tak potřebnou rychlost. Končí 29. minuta zápasu, 8. finále fotbalového mistrovství světa a Kanada Maroko 0-0. Vy stále posloucháte přímý přenos radiožurnálu Sport. Kanaďané budou házet aut na útočné polovině a nejspíš dlouhý. Bude to obránce Alistair Johnston, který se pokusí o napodobení třeba Vladimíra Coufala z toho vodního zápasu na mistrovství světa, po kterém Češi mohli slavit. Byl to dlouhý aut, ale s faulem kanadského týmu, a to konkrétně Jonathanem Davidem, který tam až moc se opřel rukama do zad marockého obránce Mazraouiho a tak je teď pískán nedovolený zákrok. Maročané už rozehráli a můžou hrát na pravou stranu hřiště, kde je Diop, po něm hrál také Bouadi a následně právě Bouadi vrátil zpátky na Diopa. Do kombinace se teď zapojil také El Ainaoui. Ainaoui přes pravou stranu hřiště dává na kapitána Hakimiho, ten si narazil jen balón do útočníka Kanady Olubaše, tak aby získal auto vhazování, to se také stalo. Hakimi ihned vhazuje zpátky na Diopa, Diop ještě dává do středu, tam je připravený El Ainaoui. Ainaoui posouvá na levou stranu, tam je Mazraouí. Mazraouí se ale s balónem dlouho nemazlil a poslal ho i hned před sebe, kde byl El Kanus. Do té kombinace mezi El Kanusem a Mazraouím se vnořil mezi tím Buchanan a je z toho tak out pro Maroka. My budeme informovat posluchače radiožurnálu. 31. minuta, Kanada, Maroko 0-0, Karel Schamberger, radiožurnál. A my můžeme pokračovat v přímém přenosu na radiožurnálu Sport. Jsou to Maročané, kteří házeli aut a stále mají míč na svých kopačkách. Teď konkrétně je to obránce Mazraouí. Opravdu hodně se naběhá s balónem při rozehrávce marocká obrana, protože zatím nikam jinam se v podstatě při útoku nebo při zakládání útoku ten míč na straně Maroka nedokázal dostat. Maročané mají velký problém s tím, jak organizovaně Kanaďané hrají ve středu pole, kdy v podstatě i hned po přihrávce na záložní řadu atakují právě ty záložníky Maroka a ti následně si pomáhají s přihrávkou zpátky na tu obranou řadu. A to zatím k brance Kanady úplně nevede. Teď se ale o to pokusí z pravé strany Hakimi, který dává ještě na Diaze. Diaz fauloval. A tak to bude znovu stopka pro marocký útok, pokud se nepletu. Nebo to byl Jonathan, nebo to byl, no, tohle byl marocký faul, a to konkrétně od právě Rahimiho, který je na trávníku, který tam skolil na zem Alistra Johnstona. A tak to bude rozehrávka Kanady. Prvně se trochu stekal marocký trenér Mohamed Ouahbi, pardon. A tak jsem si na malou chvíli říkal, jestli to naopak nebyl faul právě Kanaďana Johnstona, ale tomu tak nebylo, také proto teď Kanaďané rozehrávají, a to prostřednictvím Maxima Krepa, tedy svého brankáře, který nakopává míč až na levou stranu útočné poloviny svého týmu. Tam ale jsou připraveni maročtí hráči, konkrétně je to Diop, který dává ještě na brankáře Bona, a ten už nakopává znovu na útočnou polovinu. A k míči se tak dostávají znovu Kanaďané. Teď je to taková přehazovaná víc než fotbal. Brankář Krepo, tedy golman Kanady, u míče může hrát na pravou stranu hřiště, tam je obránce Johnston, ten ale chtěl rozehrát do středu, do té přihrávky se mu ale vnořil hlavičkou a také svým velmi mohutným afrem také hráč Maroka Bouadi, a tak ten balon trošku posunul, ale o míč neobral Kanadu, to tak může pokračovat v kombinaci na obrané polovině hřiště. Je to Krepo, který se teď dostává k míči a může hrát na pravou stranu hřiště. 33. minuta zápasu, Kanada hraje s Marokem 0-0. Je to teď kanadský hráč Fujua, který může hrát na pravou stranu hřiště, jenže posunul míč až do zámezí, a tak to budou hráči Maroka, kteří se dostanou k míči. Bude to prostřednictvím autového zavání na levé straně hřiště. Může hrát Mazraoui, dává na Halala. Obránce Maroka poslal špatnou přihrávku a na levé straně hřiště se dostává k míči Ahmed, kanadský záložník, který může teď kombinovat společně ve středu také se Stákem. Teď už centruje také do pokutového území, tam je připravená hlavička Mazraouiho, která posouvá balon pryč z marockého vápna. A tak se teď Maročané dokázali ubránit na konci 34. minuty, kdy hraje Kanada s Marokem 0-0. Jsou to Kanaďané, kteří se ale dostanou k míči na útočné polovině. Bude to pro ně autové hozování, konkrétně Johnston, který bude u balónu, posouvá balón na Davida, a teď se hlásí obě strany. Uvidíme, jestli z toho bude odkop od branky nebo rohový kop, protože zatím jsme neviděli tady na naší obrazovce ve studiu fotbalového mistrovství světa v Praze, kdo nakonec odpálil ten balón. Vypadá to, že to byl obránce Mazraoui a měl by z toho být tedy rohový kop pro Kanadu. Přesně tak, začíná 35. minuta zápasu Kanada Maroko 0-0 a další rohový kop v tomto zápase pro tým ze Severní Ameriky. Bude to znovu Estakio, který se postavil už k rohovému praporku. Estakio už zvedá pravou ruku a posílá balon do pokutového území. Kanada nedokázala zužitkovat ten centr, ať už Jonathan David, tak další hráči tam naskakovali, ale ani jeden tam nedokázal nic s balónem udělat, a naopak Maročané se teď dokázali osvobodit po útočném faulu Kanaďana Oluvašeje, a tak právě Maroko teď bude moct hrát. No, to byl nepříjemný faul, který tam teď musel snést v obraně záložník Ayoub Bouadi, který to dostal hned od dvou Kanaďanů, a tak rozehrává Maročan Diop, který dává do středu pole a přihrává ještě na levou stranu, tam je Mazraoui. Mazraoui vrací na obranou řadu, na Halala konkrétně. Halala může levačkou posunout na pravou stranu hřiště. Začala 36. minuta zápasu a Kanada hraje s Marokem 0-0. Ve středu hřiště teď připravený El Ainaoui. Ainaoui dává ještě zpátky na obránce Halala. Halal chtěl hrát na Mazraouiho, to se mu povedlo, ale na pravé straně hřiště Mazraoui přišel o balón. Ten mu vypíchl Buchanan. Chtěl jít hned dopředu, Mazraoui se ale dokázal briskně vrátit do obrany. A tak z toho teď bude jen na auto vazování pro kanadský tým. A to na konci 36. minuty, kdy jsme zatím neviděli v úvodním osmifinále fotbalového mistrovství světa branku. Kanada hraje s Marokem 0-0. A to je vazování pro tým Jerseyho Marche, tedy pro tým Kanady. Michael Oliver už teď odpočítává právě to auto vazování. Johnston je připravený a hází do pokutového území Maroka. Tam připravený obránce Bouadi a odhlavičkovává tak mimo pokutové území svého týmu. Kanada chce ale pokračovat v tom pressingu na obranu Maroka a to se povedlo teď javorovým listům na levé straně hřiště Johnstona, ale hned jsem to zakřikl po tom, co Johnston se dostal k balónu, tak mu ho sebral Mazraoui a ten teď leží na hrací ploše. Po tom, co odehrál balón, tak tam dostal pěkně naloženo od jednoho z kanadských záložníků, možná to byl Sigur, který tam zůstal stát. Ne, byl to na pravé straně Bombito, který se hodně vysunul k tomu rohovému kopu a zapomněl se tam a Mazraoui dostal na žebra, za které se teď drží, konkrétně za to pravé, pokud se nepletu, teď ležel na zemi v opakovaném záběru v momentě, kdy končí 37. minuta a Kanada hraje s Marokem 0-0. Mazraoui už je znovu na svých nohách a vypadá to, že bude moct pokračovat v tomto zápase. Právě Mazraoui rozehrává ze středu hřiště, dává na obránce Halala. Halal ještě může hrát doprava, tam je Diop, další z obrané řady Maroka, ten posouvá do středu na El Ainouiho. El Ainouí si chtěl pomoct přihrávkou na Hakimiho, ale u něho ho i hned stál Kanaďan Ahmed a tak vybojoval Hakimi jen auté vazování před polovinou hrací plochy. Hakimi vhazuje ten aut a to konkrétně na Bouadiho. Bouadi teď v sevření asi 4 hráčů v černých kanadských dresech. A to sevření bylo nakonec i také s kanadským faulem. 4 hráčů v černých kanadských dresech. A to sevření bylo nakonec i také s kanadským faulem. Bouadi tam dostal kopačkou.

Už se tam seběhlo až moc hráčů z obou stran a tak ustoupil stranou a uvidíme, jak to teď vyřeší a vy o tom slyšíte v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Potom, co Hakimi byl bráněn na levé straně obráncem Kanady Lerryou, tak se tam dostal do nějaké potyčky, ale upřímně nevím úplně proč Hakimi tam vystupoval tak v uvozovkách agresivně proti Lerryovi. Úplně se mi nezdálo, možná se zdálo Hakimimu, že ho Lerrya držel při tom náběhu a proto Hakimi nestihl balón, který nakonec doputoval až k brankáři Kanady Maximu Krepovi. Žlutá karta pro oba hráče, čtu to správně, to chování, které teď ukazuje sudí Michael Oliver, ještě sice neukázal žlutou kartu oběma hráčům, ne, tak žlutá karta jen pro kapitána Maroka Ashrafa Hakimiho, i když teď si sudí Michael Oliver ještě volá právě Lerryu na kobereček před sebe a uvidíme, zda ukáže i jemu žlutou kartu, zatím se s ním jen vybavuje, něco mu vysvětluje, u toho vysvětlování stojí také kapitán Kanady Eustáquio, mezitím nám ukazuje režie televizní ze Spojených států z Houstonu opakovaný záběr. No on tam Hakimi naopak dorazil právě obránce Lerryu při tom, když tam dobíhal balón, možná z frustrace, že ten míč právě Hakimi nedokázal stihnout. A tak právě jen Hakimi dostal žlutou kartu za to počínání a Lerrya také. Lerrya naopak za tu reakci následnou, kterou předvedl, tak jsou to žluté karty na obou stranách. Teď ještě právě ukazuje režie záběr na Lerryu, který má u svého jména také žlutý kartonek a tak žluté karty na obou stranách rozdal sudí Michael Oliver. 41. minuta zápasu startuje a Kanada hraje s Marokem 0-0. Jsou to Kanaďané, kteří můžou rozehrávat po tom, co byla přerušená hra, tak to byly právě javorové listy, které byly u balónu, ale na pravé straně hřiště. Teď Bjukenen ztrácí balón a naopak se chtěli dostat k míči Maročané, jenže na levé straně Elkanus nebyl tím mužem, který byl teď povolán k útoku. Naopak ještě fauloval podle názoru sudího Michaela Olivera, který zapískal do píšťalky a Kanaďané tak můžou na pravé straně hřiště rozehrávat. Je to obránce Bombito, který se dostává k míči a nakopává míč, ale hodně. Hodně nazdař Bůh teď až k brankáři Bonovi. To nebyl povedený nápad teď od obránce Kanady Bombita. 42. minuta hry a Kanada hraje s Marokem stále bez gólu v osmifinále fotbalového mistrovství světa 0-0. Jsou to Maročané, kteří jsou u míče a konkrétně na levé straně hřiště obrany je to teď Halal, který vrací ještě na brankáře Bona. Bono pozvolným krokem postupuje před pokutové území, kde nakonec přihrává levačkou na pravou stranu hřiště. Tam je Diop, který míč ale vrací zpátky na marockého gólmana. A ten teď neví, ten si teď tak pravačkou pozvihl, kam to mám jako dát, teď tady já nikoho nemám, nakonec trošku razantněji posílá levačkou zpátky na obránce Diopa, ten mu míč kamarádsky vrátil zpátky a takže by Bono nakopl balon dopředu, ne, nakonec pravačkou posílá míč naopak na druhého stopera Halala, ten posouvá ještě na Mazraouiho a dáme si ten scénář ještě jednou, protože se míč znovu dostává k brankáři Bonovi, teď už ale marocká obrana trochu rozhýbala také ten pressing Kanady a tak překonává úvodní záložní řadu. Může to být připravený Buadi, který hraje, ale otáčí se znovu zpátky a znovu míče připravený obránce Redouana Halal, který posouvá na Diopa. Polovina 43. minuty, Kanada hraje s Marokem 0-0 na fotbalovém mistrovství světa v osmifinále. Z pravé strany se teď snažil propasírovat balon dál kapitána Hakimi, ale byl zastaven. Konkrétně Kanaďanem Ahmedem, který tam se do toho vnořil a poslal míč zpátky na defenzivu Maroka. Dopředu z levé strany to teď zkušil Brahim Diaz a povedlo se mu to, alespoň částečně, protože byl zastaven jedním z kanadských hráčů, který teď vidí žlutou kartu, že by to byl Bjukanen, který tam teď se provinil proti pravidlům na pravé straně hřiště. Nejspíš tam, ne, tam vběhnul Jonathan David, který si pomohl rukama proti Brahimu Diazovi na levé straně hřiště, zatáhl ho dozadu, když Brahim Diaz chtěl postupovat dál k brance Kanady. A tak Jonathan David viděl žlutou kartu. 44. minuta hry, Kanada hraje s Marokem stále 0-0 a bude to Ashraf Hakimi, který bude rozehrávat teď balón zhruba nějakých 10 metrů za polovinou, ale už je Maroko na té útočné, Hakimi posílá centr už do pokutového území, tam je připravený na pravé straně Diop, který hlavičkoval.

0: ale ta hlavička, ačkoliv zůstala ještě v pokutovém území Kanady, tak nenašla žádného hráče v dresu Maroka. Navzdory tomu teď můžou hrát Maročané i dál na útočné polovině. To byl připravený na pravé straně Rahimi, který si pomohl ještě s dotekem Kanaďana Johnstona a poslal míč do zámezí, a tak je to out právě pro Maroko. V začínající 45. minutě hry, kdy Kanada hraje s Marokem 0-0 na fotbalovém mistrovství světa. No, stal se z toho teď trošku mariáž. Michael Oliver ukazuje další žlutou kartu. Upřímně nevím za co, protože televizní režie ze Spojených států nám nabídla v mezidobí jen opakovaný záběr předešlé situace. Aha, žlutá karta, a to konkrétně pro záložníka Maroka Azedina Unaye, který tam zezadu, když už ležel na zemi, Azedin Unay, a věděl, že nemůže dohnat kanadského záložníka Ahmeda, tak ho vzal přes nohy. Právě za toto chování teď viděl žlutou kartu od rozhodčího z Anglie Michaela Olivera. A tak už jsme viděli a vy jste slyšeli o 5 žlutých kartách v úvodním poločase 8. finále fotbalového mistrovství světa mezi Kanadou a Marokem. Zatím stále 0-0 v době, kdy čekáme na autovazování Kanady z levé strany hřiště. Je to konkrétně Leria, který hraje na Ahmeda. Ahmed hlavičkou vrací na kanadskou branu. Tohle je ale šance pro Maroko. Na levé straně se dostává k míči teď Elkanus, který chce dávat ještě na Rahimiho. Rahimi skáká na zem a vypadá to ale, že to faul nebude. Sudí Michael Oliver neukazuje, že by to měl být faul. Ještě 6 minut se bude hrát v úvodním poločase tohoto zápasu. Právě tolik nastavili sudí v úvodní 45 minutovce, tedy 6 minut nad rámec prvního poločasu. 6 minut ještě na to, abychom viděli gól v úvodním poločase tohoto zápasu, kdy zatím tedy hraje Kanada s Marokem v osmifinále fotbalového mistrovství světa 0-0. Po tom faulu marockého týmu tam stále čekáme na rozehrávku, takže se teď na trávníku vlastně nic moc neděje. Viděli jsme tam ten kanadský faul, kdy se provinil proti faulu, proti pravidlům Buchanan, ale Kanada následně mohla hrát po tom, co také Maroko faulovalo. A tak teď už tedy ta kanadská rozehrávka přes levou stranu hřiště, ale nákop od Lery, který se dostává jen k marocké obraně. Je to brankář Bono, který se dostává k míči a vypadá to, že nebude úplně spěchat s tou rozehrávkou. Posouvá pravačkou jen na Halala. Obrana Maroka teď může hrát i dál, protože je u míče Mazraoui. No, chtěl posunout balon dopředu, ale to se mu vymstilo. Netrefil hřiště, míč odcestoval mezi střídačky. A bude z toho tak out teď pro Kanadu a konkrétně pro Johnstona, který může hrát. Johnston teď ještě posílá míč na Sigura. Sigur ve středu zálohy posouvá na Estáky a ten ještě na pravou stranu, tak aby se o míč mohl poprat Jonathan David, jenže se o něj pral až moc vehementně. A to hlavně rukama, když svalil na zem úrohového praporku Halala. A pomezní sudí tak zvedl praporek nad hlavu a signalizoval faul. Tedy, že byl Redouan Halal faulován právě Jonathanem Davidem, a tak Maroko bude rozehrávat v začínající 3. nastavené minutě prvního poločasu. Bude právě Maroko odkopávat od rohového praporku. Kanada Maroko 0-0, zatím v osmifinále fotbalového mistrovství světa. Z levé strany hřiště to je Mazraoui, který posílá balón na útočnou polovinu, jenže tam jsou připraveni Kanaďané, ale chytře to teď udělal obránce Bombito, který tam sice mohl hrát balón, ale počkal, až se ho dotkne ještě před ním Rahimi, který tam šel dost vehementně, a tak právě Bombito teď vybojoval autové vazování na obrané polovině pro svůj tým. No, jenže ten aut javorové listy nezahrály vůbec dobře, naopak k míči se i hned dostávají Maročané, a to konkrétně El Ainaoui, který může hrát dopředu, jenže následně Maročané přišli o balón, dobře se tam zapojil do té útočné kombinace Estákio, a tak Kanada z pravé strany hřiště může hrát dopředu. Byl to Oluvašej, který se tam chtěl propasírovat do pokutového území, to se mu sice částečně povedlo, ale následně výborný obranný zákrok Halala. Kanada ale i nadále chce ještě v závěru toho úvodního poločasu pozlobit před brankou Maroka. Na levé straně hřiště se o to teď snaží konkrétně Ahmed, který ale nezahrál ideálně a naopak teď je to šance pro Maroko. Hrát může Diaz, po něm ještě kapitán Hakimi na levé straně, připravený El Kanous, který tu kombinaci teď trošku zpomalila. Kanadská obrana se stihla sformovat, navíc tam teď úplně nesmyslně počkal na El Ainoui a přišel tak o balón, ten mu sebral Jonathan David a ačkoliv Jonathan David nedokázal ten balón udržet to u své kopačky, tak Maroko teď trošku zazdilo v končící čtvrté minutě nastavení prvního poločasu tuto situaci. A my budeme informovat i posluchače Radiožurnálu v reportážním vstupu. Kanada, Maroko 0-0 v páté nastavené minutě prvního poločasu. Kanaďané jsou zatím aktivnější, to můžeme tvrdit o úvodní půli tohoto zápasu také Maroko, ale mělo několik sibných příležitostí, i když ne tolik právě jako na Kanada. Můžeme vás vzít k závěru tohoto úvodního poločasu. Osmifinále fotbalového mistrovství světa v době, kdy na pravé straně hřiště bude rozehrávat autohazování kapitán Maroka Ashraf Hakimi. Už si žádá balón od podavačů a hází na konkrétně Bouadiho, který mu vrací balón. Bouadi ještě dává na obranou polovinu svého týmu. Tam jsou připraveni obránci Halal a vedle něho Diop. Právě tito dva hráči si teď narazili balón a je to Diop, který může hrát na Hakimiho. Hakimi u balónu narazil si teď jen s El Ainouim. Právě El Ainoui tam se teď zapletl do nedovoleného zákroku a vidí za něj dokonce žlutou kartu. El Ainoui potom, co přišel o balón, tak svalil na zem, pokud se nepletu, kapitána Estakia a vidí v šesté nastavené minutě úvodního poločasu žlutou kartu. Byl to El Ainoui, který tam teď se opřel. Ne, to nebyl kapitán Estakio, ale obránce Lukde Fužea. Nicméně žlutá karta pro marockého hráče El Ainouiho platí. Tolik tedy teď k tomu počínání a my můžeme pokračovat ještě v závěrečných vteřinách tohoto duelu. Za 10 sekund by měl skončit úvodní poločas, ale uvidíme, zda sudí Michael Oliver ještě nenastaví něco nad rámec i toho nastavení. Kanaděné můžou rozehrávat z obrané poloviny hřiště a nebude to nic navíc. Michael Oliver v tomto momentě ukončuje první poločas mezi Kanadou a Marokem. Zatím jsme gól neviděli a tak jste ho nemohli slyšet ve vysílání ať už Radiožurnálu, tak Radiožurnálu Sport. I druhý poločas bude vysílat v přímém přenosu jediné sportovní digitální rádio v naší zemi, tedy Radiožurnál Sport, ale přímý přenos naladíte také v aplikaci Můj rozhlas anebo na webu irozhlas.cz. Kanada, Maroko po úvodní půli 0-0. Karel Schamberger, Radiožurnál.
1: 19 hodin 52 minut, krásný sobotní večer všem, kteří ladíte Radiožurnál Sport. Pojďme na tenisový Wimbledon, tam jsme dnes díky Jaroslavu Plašilovi měli možnost se doslechnout o tom, jak se daří českým tenistkám a tenistům v singlu, ale zajímá nás, Jaroslave, samozřejmě taky čtyřhra, je to tak?
2: No, je hodně zajímavá, protože na jedné straně nejvýše nasazený pár, Kateřina Siňaková, Taylor Townsendová, a na té druhé tenistka, která už dnes strávila na kurtu nějakou dobu, 3 hodiny a skoro 3/4, a teď hraje deblový zápas, Marie Bousková se s Rybésovou Tormovou. Teď jsou na tom hůř, pravda. Siňaková s Tauzendovou mohou uzavřít první set 5-2, 15 všechny teď, ale připomenu, že Marie Bousková vydřela výhru nad Samsonovovou, postoupila do osmifinále, pak musela čekat. Samozřejmě ta přestávka i taky určitě přišla vhod, než se uvolnil kurt po zápase Jiřího Lehečky, který přešel přes Španěla Munara, připomínám. Takže teď může hrát Marie Bousková svůj dnešní druhý, možná i maratonský duel, to ještě uvidíme. V každém případě teď zatím se zdá, že první sada by mohla být hladká, 5-2, 30-15 k tomu pro Siňakovou s Tauzendovou, které teď jsou na servisu. A když už jsem mluvil o velké výhře Marie Bouskové, tak k tomu ještě doplním další podobně cenný výsledek Lindy Noskové. Bylo to vlastně docela podobné, protože jak Nosková, tak také Bousková měli lehce negativní bilanci se svými dnešními soupeřkami a Linda Nosková v hodně dramatické koncovce nakonec uspěla a vyhrála v tiebreaku 10-bodovém nakonec a porazila tedy Soranu Kirstaovou z Rumunska. Byla to parádní bitva a hodně, hodně nevšedních okamžiků k vidění v závěru, protože Linda Nosková přišla o několik šancí ukončit zápas při svém podání, ale čtvrtý matchball, který měla poprvé na příjmu, tak už dokázala využít. A tak si zahraje s Američankou Kýsovou, Marie Bousková s Belgičankou Mertensovou v osmi finále, to až zase pod ní volna v pondělí. Zítra připomínám, že budou hrát proti sobě Karolína Muchová a Barbora Krejčíková, odhadem někdy po 14.30 by mohli začít českého času. Teď je Kateřina Siňaková a její spoluhráčka Taylor Townsendová asi plácají po dalším bodu přímý bod z podání 5-2-40-30. Siňaková s Townsendovou, turnajové jedničky, mají setball a mají teď příležitost dostat se do vedení 1-0 na sety. Když jsem teď zmiňoval ženskou část Pavouka, tak určitě ještě připomenu to, že vypadla obhájkyně titulu Polka Iga Świąteková, kterou vyřadila Ayalová z Filipín. To byl jeden z největších dnešních výsledků vůbec napříč turnajem a důležité nebo ohlas mělo také to, že odstoupili nakonec Serena a Venus Williamsovi, slavné americké sestry ze čtyřhry kvůli zranění Sereny. Pořadatelé čekali, jak jen dlouho to šlo s tím odkladem, napínali tady samozřejmě i fanoušky, kteří byli zvědaví na to, jestli Serena Williamsová se představí ještě tady ve Wimbledonu, ale tak už je jisté, že kvůli zranění ne. Takže to je ženská část turnaje, no a teď je taky ta mužská připomínka toho, že Jiří Lehečka postoupil dnes po bitvě nakonec třísetová, to mohla být, nakonec byla čtyřsetová, protože nad Španělem Munarem Lehečka vedl 2-0 na sety a ve třetí sadě měl výhodu breaku celkem dlouho, jenomže o tu pak přišel, koncovku ztratil a tak musel bojovat ve čtvrtém setu 6-4, 6-4, 4-6, 6-4, když to řeknu ještě jednou, a tak Jiří Lehečka už ví, že si zahraje s Alexandrem Zverevem, vítězem nedávného Roland Garros, a připomenu také to, že Zverev prošel velmi hladce do tohoto klání s Jiřím Lehečkou 6-2, 7-6, 6-4 nad Američanem Gironem. Teď už je zase další setball, Kateřina Siňaková a Taylor Townsendová se teď už radují z toho, že získali první set, return nepřesný, a tak česko-americký pár se ujímá vedení 1-0 na sety. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
1: 19 hodin 56 minut, posloucháte večerní Radiožurnál Sport. Úvodní časovkou týmu dnes v Barceloně začal 113. ročník cyklistické Tour de France a v katalánské metropoli je taky náš kolega Jiří Ježek. Jirko, hezký večer.
3: Krásný podvečer tady z olympijského kopce Montjuic nad Barcelonou.
1: Tak ty už jsi se přesunul na Montjuic, nebo odtamtud si právě sledoval časovku?
3: Já jsem sledoval přímo na cílové pásce, sledoval jsem to samozřejmě na televizi, ale i live na tom, jak projížděli závodníci cílovou páskou. A byla to zajímavá podívaná, tenhle ten formát té týmové časovky. U některých konzervativnějších fanoušků cyklistiky zvedal obočí, ale já si věřím, že jako co se týče rozhození těch pozic do celkového pořadí Tour de France, to bylo poměrně zajímavé.
1: No pojďme říct to nejpodstatnější, protože prvním držitelem žlutého trikotu se stal Dán Jonas Vingegaard, který s týmem Visma Leasebike ovládl tu úvodní časovku, ale ono už vlastně, když to řeknu takhle, tak to tak není, že by to ovládl se svým týmem, protože on dojel sám.
3: Ano, tenhle ten formát týmové časovky, který letos zavládl právě na Tour de France, tak každý závodník vlastně měl svůj vlastní čas, což znamená, že ty týmy se snažili toho svého lídra do celkového pořadí vyslat jako prvního na pásku a nejlépe se to povedlo právě týmu Ineos, teda týmu Visma Leasebike, a Jonas Vingegaard byl tím nejsilnějším časovkářem toho dne. A já se musím na dálku omluvit, protože jsem ho vůbec netipoval na to, že by jeho tým mohl tu dnešní časovku ovládnout.
1: No tak a pro, řekněme, nezaujatého fanouška možná ten nejlepší možný scénář, ne? Protože tady Pogačar hned po první etapě ztrácí na Jonase Vingegaarda, řekněme, ten první největší favorit ztrácí na toho druhého 12 sekund.
3: Ano, přesně tak. Jakoby ten vyzývatel aktuálně vede a ten největší favorit všech asi fanoušků cyklistiky a všech odborníků tak ztrácí. Zároveň ti další nejsou úplně daleko na dostřel, hlavně Remco Evenepoel, který se svým týmem Bora Hansgrohe také jako zajel tu časovku skvěle. A bylo zajímavé, že jen několik týmů vyslal do toho celkového pořadí dva závodníky, protože třeba tým Ineos dojel s malým odstupem mezi dvěma svými týmovými kolegy, jak Filippo Ganna, tak i za ním jeho týmový parťák, a stejně tak i Florian Lipovic přijel těsně za Remco Evenpoolem. Takže některé týmy vyslali do toho celkového pořadí dva závodníky, kdežto samozřejmě Visma Easy Bike poslala do toho svého souboje Jonase Vingegaarda, který suverénně ujel svým týmovým parťákům a dojel si pro ten žlutý trikot. Skvěle, musím říct, skvěle jel Matias Vacek. Matias Vacek, který jakoby tahal svého týmového lídra Juana Ayusa, tak na něj musel posledních stovkách metrů čekat, aby Juan Ayuso opravdu projel první tou páskou, ale mezi odborníky, se kterými jsem měl možnost mluvit, tak Matias Vacek jako tady sklidil obrovskou poctu a je v neuvěřitelné formě, takže i Česká republika má na letošní Tour de France velikého favorita.
1: 113. Tour de France odstartovaná, dneska týmová časovka v Barceloně, ale moc daleko se, Jirko, ani Tour de France, ani ty stěhovat nebudete, protože zítřejší cíl, ten je pořád v Barceloně.
3: Ano, pořád v Barceloně, jede se etapa, myslím si, že z Tarragony do Barcelony, to znamená, že se pořád budeme pohybovat ve stejném prostředí. Je to skvělé pro fanoušky, že mají možnost několik etap sledovat vlastně na jednom místě, nemusí se přesouvat. Ta atmosféra v Barceloně je skvělá, protože nejenom Tour de France v letošním roce, ale třeba španělská Vuelta je tady každý rok, závod okolo Katalánska končí přímo na stejném kopci, na kterém končila dnešní časovka, takže fanoušci cyklistiky jsou zvyklí na to, že tady sledují ty nejlepší cyklisty světa. Takže očekávám, že i zítra v tom horkém počasí, které tady vládne, bude skvělá atmosféra. Já se na to těším. My máme v tom klientském programu tady zítra dokonce možnost s některými klienty projet z posledních 50 kilometrů časovky a projet si tu cílovou bránu zítřejší etapy, tak se těším, že to zažiju i na vlastní kůži.
1: Tak budeme držet palce, ať se vám to všem líbí. Prvním držitelem žlutého trikotu na 113. ročníku Tour de France se stal dánský cyklista Jonas Vingegaard, dvojnásobný vítěz tohohle závodu, který dnes tedy byl v Barceloně nejrychlejší, a i když to zní trošku divně, tak vlastně on vyhrál tu úvodní časovku družstev. Teď jsem si o tom povídal s Jiřím Ješkem, se kterým se pravidelně budeme dál na Radiožurnálu Sport spojovat. Jirko, moc děkujeme a přejeme hezký večer do Barcelony.
3: Jak si říkal, Karle, Tour de France bude zajímavá, hned se to ukázalo v první etapě, tak následujte dál.

0: Češi na turnaji skončili, ale mistrovství světa ve fotbale pokračuje dál. Je tady play-off.
1: Do vyřazovací části se dostaly všechny pořadatelské země.
0: Spojené státy americké, Kanada a Mexiko.
2: The game is over and Mexico wins Group A.
3: Canada secure their first ever win in a World Cup.
4: The referee blows the final whistle.
1: Obhájí titul hvězdný Argentinec Lionel Messi?
0: Nebo se světovým šampionem stane Portugalec Cristiano Ronaldo?
1: Play-off mistrovství světa ve fotbale na radiožurnálu Sport od 28. června do 19. července.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
5: Posloucháte večerní radiožurnál Sport ve 20 hodin a 8 minut, je sobota 4. července a samozřejmě dál sledujeme fotbalový šampionát. Hráči Maroka bojují s Kanadou o postup do čtvrtfinále světového šampionátu a tenhle duel komentuje reportér Karel Schamberger.
6: Hráči obou národních týmů už znovu přichází na stadionu v Houstonu na hrací plochu a to značí jediné. Za několik málo okamžiků začne druhý poločas, ale zatím, dokud Michael Oliver nepískne znovu do píšťalky, tak si můžeme podívat na nějaké statistiky z úvodní půle. Zatím Kanada, i řečí statistik, aktivnější v tom úvodním osmifinále fotbalového mistrovství světa. Dvě střely na branku, z toho čtyři střely celkem, zatímco Maroko vyprodukovalo jen jednu střelu, ta byla na branku. Pokud bychom se zaměřili třeba na očekávané góly, tedy XG, tak Kanada téměř polovina gólu, zatímco Maroko je téměř na nule. Teď už ale znovu fanoušci v Houstonu odpočítávají start druhé půle. Jak můžete slyšet, právě teď začala druhá půle, druhý poločas osmifinále fotbalového mistrovství světa mezi Kanadou a Marokem. Zatím je to 0-0. Maroko začíná druhou půli na balonu a je to obránce Halal, který může hrát z pravé strany hned na Hakimiho, který se hodně vysunul na útočnou polovinu, jenže Hakimi nebyl úplně připravený a tak nedokázal odhlavičkovat na své spoluhráče. Maročané na malou chvíli ztratili balon, ale hned se k němu na pravé straně dostali díky Diopovi a následně také může hrát Hakimi. Teď ale dobře připravený kanadský obránce Alistair Johnston, který dokázal vystoupit proti té kombinaci Maroka a odpálil balón do zámezí. Autové vazování pro Maroko, které už také proběhlo, a následně se objevil na zemi Hakimi, který právě po tom autu byl dohrán, můžeme říct, ale Michael Oliver to neviděl jako nedovolený zákrok ze strany javorových listů a tak hra pokračuje. 46. minuta zápasu, končí Kanada Maroko 0-0. A jsou to Maročané, kteří jsou na balonu. Hodně aktivní z kraje druhé půle je Hakimi, který je právě teď u míče na pravé straně hřiště a dál tam kombinuje proti Ahmedovi. Hakimi se snažil o centr, ten byl zblokován a bude z toho tak teď balón znovu pro hráče Maroka, pro hráče z afrického kontinentu a bude to přesněji Hakimi, který pošle balon zpátky do hry z autu, jen krátký aut, a to konkrétně na pravé straně Brahima Diaze, který vrátil balon hned Hakimimu a ten následně si došel pro další aut, tak znovu repete v podání Ashrafa Hakimiho, tentokrát už se ale nevybral Brahima Diaze, ale v obraně Halala, který hraje ještě na Diopa, Diop na levé straně našel ještě Mazraouiho, který kombinuje, ale teď Maročané, ačkoliv byli na útočné polovině, tak se sami v podstatě vyhnali až k brankáři Bonovi, který se teď do té kombinace zapojuje také, přihrává následně ještě na Diopa, ten vrací zpátky na Bona a ten našel ještě Mazraouiho, Mazraoui předává balon na Buadiho ve středu zálohy, jenže Maročané ztratili balon a je tedy příležitost pro Kanadu, teď je to připravený David, který dával ještě na Oluvašeje, Oluvašeje mohl pálit, ale dobře se tam vrátili maročtí obránci, kteří v tom zabránili a bude z toho roh anebo odkop od branky. Právě o tom se teď diskutuje mezi kanadskými hráči a sudím Michaelem Oliverem. Není úplně zjevné, jestli z toho bude nakonec roh nebo nikoliv. Ještě se možná sudí vrátí k předešlému offsideovému postavení Kanady. Ne, tak to bude rohový kop, tak nakonec to rozhodčí jak u videa, tak ten hlavní, tedy Michael Oliver vyhodnotili jako rohový kop pro Kanadu a tak v končící 48. minutě budou mít Kanaděné k dispozici rohový kop. Estakio, rychlá rozehrávka na blízko a také po zemi společně s Ahmedem, který si zběhl právě k Estakiovi. Kanada se snaží obehrát vápno na pravou stranu hřiště. Teď je to připravený ve vápně Fujua, který chtěl pálit, ale měl tu nohu trošku dál, respektive balon měl trošku dál, než měl svou nohu a tak nemohl zakončit přesně. Balon skončil mimo branku a marocký brankář Bono teď může rozehrávat po pravé straně hřiště. Maroko chce jít rychle do útoku a to se mu daří. Na pravé straně hřiště faulováno teď v útoku útočník Rahimi a to bude za žlutou kartu pro obránce Bombita, pokud se nepletu, který tam právě si vyšlápl na Rahimiho. Ne, byl to právě Fujua, tedy muž, který se vracel a měl za sebou celé hřiště ve sprintu. Zvládl ho přesprintovat sice rychle, ale ne tak rychle jako Rahimi, který měl slušný náskok, co se týče vzdálenosti. A tak Fujua šáhl po záchranné brzdě v podobě skluzu a za to si vykoledoval. Usudí ho Olivera žlutou kartu a tak také Luc de Fujua bude dohrávat v tomto zápase pod hrozbou vyloučení, protože už má na svém kontě teď žlutou kartu. Startuje 50. minuta zápasu. Kanada hraje s Marokem 0-0. Teď má ale k dispozici Maroko standardní situaci. Volný přímý kop a Hakimiho praváčka, která posílá balon na pokutové území, kde je to gól. Maroko slaví 1-0. Dobře se teď prosadil Azedin Unai, který z hranice vápna dokázal vypálit, přesně byl tam úplně osamocený, krásná standardka z pohledu Maroka, do toho Ashraf Hakimi, který velmi, velmi chytře dokázal po zemi najít na hranici pokutového území právě Azedina Unaje, který se z voleje trefil po zemi do pravé strany branky a Maroko slaví úvodní gol tohoto zápasu v 50. minutě, vede nad Kanadou 1-0. Hakimi to teď vyřešil náramně, zapisuje si asistenci tento kapitán marockého výběru, který zahrával volný přímý kop z velkého úhlu z pravé strany hřiště. Nabízelo se, že by to mohl být nějaký ostrý centr do vápna, ale ne. Hakimi velmi, velmi fištronsky a našel po zemi rychlou, razantní přihrávkou na hranici pokutového území právě Azedina Unaje a ten byl úplně sám, ten nebyl nikým hlídaný. Před ním stála sice kanadská zeď obránců, která bránila spíš ty hráče, kteří měli případně hlavičkovat po té standardce, ale k tomu vůbec nedošlo, protože právě Azedin Unai vypálil pravačkou přesně k levé tyči z pohledu brankáře Maxima Krepo a ten tak poprvé v tomto zápase kapituluje. Mezi tím, co maročtí fanoušci na stadionu v Houstonu a nejen v Houstonu, ale určitě také v samotném Maroku slaví. Hráči už se pomalu přesouvají na polovinu a Kanada tak může rozehrávat. V 51. minutě prohrává s Marokem 0-1 po gólu Azedina Unaiho. A Kanada tak už také rozehrála. Na levé straně hřiště se chce dostat dopředu obránce Leria, který ale skončil na zemi a bylo to bez faulu Maroka a tím pádem budou moct hrát právě Maročané, protože Leria byl posledním mužem, který se dotknul balónu. Out tak teď pro Hakimiho, který posílá balón do středu, tam je připravený Bouadi. Bouadi dává ještě na levou stranu, tam je Mazraoui a Mazraoui může posunout balón na úplný kraj hřiště, kde sice byl Brahim Diaz, ale ten následně pokazil přihrávku do středu a tak tady je Kanaďan Estakio, po kterém ještě může hrát na levé straně Leria. Leria teď nemá úplně volnou cestu dopředu a tak volí zpětnou přihrávku na Estakia. Estakio dává ještě na Fujua. Kanada teď si rychle přihrává na útočné polovině a snaží se dostat někam dopředu. Třeba skrz Jonathana Davida, který už se propasíroval do pokutového území, tam ale narazil na Mazraouiho. Marocký obránce byl připravený a tak odkopl balón mimo šestnáctku právě marockého týmu. A Maročané tak můžou jít dopředu skrz pravou stranu hřiště. Teď ve velmi, velmi rychlém náběhu Ashraf Hakimi, který ještě zasekává před pokutovým územím, stále je u balónu. Chtěl se vykoledovat faul, teď jen bouchnul velmi silně pravačkou do trávníku potom, co skončil na zemi, a protože sudí Oliver faul nezapískal, a naopak Kanaďané skrz levou stranu hřiště chtějí dopředu, je to Leria, který se tam dostal přes Buadího, následně už byl ale vytlačen do zámezí a tak z toho teď bude autové vhazování. Upřímně netuším, kdo se dotknul balónu jako poslední a tak jestli bude pokračovat ten útok Kanady a nebo naopak ne. Bude to ta druhá varianta, a tedy, že bude auta zahrávat Maroko, Buadí to bude, který si teď už bere balón do svých rukou, ale nakonec ho hází ještě kapitánovi Hakimimu. Hakimi už teď vidí zvednutou ruku rozhodčího Olivera, který odpočítával, ale stihl to v časovém limitu rozehrát tedy ten aut a posunul balón dopředu, jenže následně se dostal k balónu Unai, který chtěl posunout ještě na útočníka Rahimiho a ten se vystavil do offsideu. A tak v 54. minutě, kdy Kanada prohrává s Marokem 0-1, budou rozehrávat z obrané poloviny hřiště právě javorové listy. Byl to už připravený Fužua, který rozehrál dopředu, ale hodně, jak se říká, do špeku. A tak Maročané se dostali teď k míči. Můžou kombinovat na své polovině hřiště, na té obrané. Je to Diop, který přihrává na pravou stranu hřiště Hakimimu. Hakimi si dokázal sice poradit s naléhajícím záložníkem Kanady Ahmedem, ale jen za cenu toho, že balón vrátí zpátky na obranou řadu Maroka, a to konkrétně na Diopa, který dává ještě na Bona. Zpátky se dostává do hry také Hakimi, který teď není napadán, a tak může hrát na levou obranu, kde je připravený Mazraoui. Po Mazraouim hraje také Halal. Halal dává na Bona, následně hraje také Diop. Teď Maročané obehrávají ten útok Kanady a to se jim teď vymstilo, protože se do té přihrávky dostal Oluwaszej, který chtěl přihrávat ještě do lepší pozice v pokutovém území. Tam už byl ale připravený Maročan El Ainaoui a Maročané tak můžou jít dopředu po tom, co získali balón v útoku. Je to teď připravený Rahimi ve velkém úhlu. Chtěl ještě centrovat zpátky do pokutového území, do lepší pozice. Tam byl ale připravený Kanaďan Bombito, který odhlavičkoval ten balón alespoň na rohový kop. A tak také Maroko, pokud se nepletu, tak v 55. minutě zápasu bude zahrávat vůbec první rohový kop marockého výběru v tomto zápase. Maročanům se vůbec nechce k tomu rohovému praporku. Vypadá to, že si toho vedení 1-0 nad Kanadou v tomto duelu budou hodně považovat a budou chtít zdržovat Sačiento půjde, protože přece jenom řekněme si na rovinu, že Kanada byla aktivnějším týmem v první půli, teď už ale rohový kop a Ashraf Hakimi pravačkou teď posílá přízemní balón na přední tyč, tam sice byl Elkanus, který ale nedokázal v otočce zakončit a navíc proti němu stál obránce Bombito, a tak tento marocký pokus skončil jen za brankou. Rozehrávat bude kanadský golman Maxim Crepo, který už si položil balón, naopak Kanaďané chtějí teď rozehrát velmi rychle. Záběr na kanadského trenéra Jesseho Marsha je do nebe volající, pokusím se ho trochu popsat. Trenér Kanady seděl na takovém obalu pro nápoje, které chtějí právě fotbalisté pít při hydratačních pauzách, a měl hlavu v dlaních a jen vyčítavě se koukal na trávník. Mezitím Kanaďané rozehráli, může to být na levé straně hřiště Bombito, který chtěl hrát ještě na Estakia, no jenže přihrávka na Estakia byla hodně nepřesná, ale Kanaďané zůstávají u balónu, protože z toho bude out pro právě javorové listy. Byl to Brahim Díaz, který se tam na pravé straně hřiště zkusil zem opřel do balónu, ale nedokázal ho udržet na hrací ploše. Může hrát na levé straně hřiště obránce Kanady Fužua, který přesouvá míč ještě doprava, tam je Bombito, po Bombitovi už hrajou také záložníci Kanady, no jenže Ahmed na pravé straně hřiště zpětnou přihrávkou více do středu neoslnil publikum, protože byla hodně nepřesná, a tak Maročané mohli nakopnout míč na útočnou polovinu. K míči se dostává brankář Kanady Maxim Crepo, ten nakopává hned na levou stranu hřiště, tam může hrát Ahmed. Ahmed chce ještě posunout na Oluwaszeje, Oluwaszej se ale k míči nedostane. Na tu hlavičku si vyskočil naopak marocký obránce Diop, který přihrává ještě Halalovi. Halal teď v obraně prací balón úplně na toho posledního hráče Maroka, kterým je brankář Bono, ten nakopává na útočnou polovinu, na pravou stranu, tam je Hakimi, ten si pomohl, ale rukama v útočném souboji s obráncem Alistrem Johnstonem, a tak sudí Oliver píská do píšťalky. Kanada bude rozehrávat z obrané poloviny hřiště na startu 58. minuty, kdy prohrává právě Kanada s Marokem 0-1. Kanaďané to zkouší přes levou stranu hřiště, tam je Ahmed, který napálil balón jen do Buadiho, který ho bránil, a tak z toho bude rohový kop v polovině 58. minuty. K rohovému praporku už míří Estakio. Teď to udělal velice chytře kanadský útočník na levé straně hřiště Ahmed, když poslal balón právě do Maročana a Buadiho. Rohový kop pro Kanadu za stavu 0-1 na konci 58. minuty hry. U rohového praporku už se hlásí kapitán Estakio, pravačkou posílá balón do pokutového území, přetažený balón na zadní tyč, tam zavírá branku Johnston, který chtěl hlavičkovat, sice se mu to povedlo, ale ten balón mu hodně po obličeji sklouzl a tak z toho vůbec nebyla razantní střela, spíš taková šmudla, kterou nakonec dokázali Maročané odkopnout do zámezí. Bude z toho alespoň autové vhazování pro kanadský výběr, z té situace vytěžili, zdá se teď maximum, protože to nebyla vůbec dobrá hlavička, kterou tam předvedl kanadský obránce. Auté vhazování z pravé strany hřiště, právě Johnston teď hází dlouhý auto až do pokutového území, hlavička Mazraouiho posílá balon mimo šestnáctku, ale balon se znovu dostává ke kanadským kopačkám a konkrétně na pravé straně k Johnstonovi, který nedokázal ideálně rozehrát teď balon do nějaké nebezpečné pozice. Maročané tak odkopávají, ale jen na kapitána Kanady Estakia, a ten následně skrz Maročana El Ainouiho posílá balón do zámezí a tak to bude znovu out pro Kanadu, která teď ale nakonec se rozhodla, že tu kombinaci začne úplně od začátku, posílá balón až k brankáři Maximu Krepovi, který nakopává na pravou stranu hřiště a tady se dostává do pokutového území. Teď Johnson, který byl připravený, Jonathan David, tam spadl na trávník, jenže bude to offside, takže můžeme uklidnit ty emoce na konci 60. minuty, kdy Kanada prohrává s Marokem 0-1, protože ačkoliv to vypadalo, že se tam dostával do slibné pozice jeden z kanadských útočníků, nebyl to nejspíš Jonathan David, ale byl to Tejon Buchanan, který tam byl připravený spíš na pozici hrotového útočníka. A no, sice ten kontakt na něj byl možná i jako faulový od obránce Redouana Halala, tak faul to určitě nebude zapískaný, protože ještě předtím byl vystaven právě Buchanan do offsideového postavení. A to je věc, která se zapískala dřív, a tak v 61. minutě zápasu, kdy Maroko vyhrává v osmifinále fotbalového mistrovství světa nad Kanadou 1-0, budou rozehrávat teď Maročané. Je to už připravený na levé straně hřiště Issa Diop, který si nahrává ještě s brankářem Bonem, a právě Bono teď nakopává až do útoku na Rahimiho. Rahimi skákal marně, naopak byl tam připravený obránce Fujua, který dává balon ještě na levou stranu, tam je Leria a ten vrátí balon zpátky na brankáře Krepa. Krepo rozehrává na pravou stranu, tam je Johnston. Johnston může hrát ještě do středu na Sigura. Sigura vrací zpátky na brankáře Krepoa. Krepo ještě může hrát dál s obránci před sebou, a tedy jmenovitě s Bombítem a také Fujou, který teď dostává právě od Bombita a balón. Následně posouvá Fujua ještě na levou stranu hřiště. Tam je připravený Johnston. Johnston dává do středu na Sigura. Sigura může hrát společně s Fujou. Kanaďané se postupně dotlačili až na polovinu hrací plochy a teď je to Bombito, který překonává. Dlouhá přihrávka teď do středu hřiště, kde měl být připravený Oluvašej, ale tomu balón jen pronikl pod nohou a tak se k míči dostávají hráči Maroka. A konkrétně to je brankář Bono, který rozehrává na pravou stranu hřiště. Tam je Hakimi, ten dává ještě do středu na Buadiho. Buadi byl ale v sevření hned několika Kanaďanů a následně byl také faulován Kanaďany. A to konkrétně Oluvašejem, který se hodně steká na sudího Michaela Olivera, který právě ten faul zapískal, no ale ono se není čemu divit. Oluvašej zatáhl rukou, kterou natáhl přes celý pás, právě stáhl následně Buadiho na zem a tak byl zapískán faul Oluvašejovi. Dvě střídání na hřiště, přichází Talby a Amrabat, a to znamená, že střídá Maroko. Naopak ze hřiště odchází místo nich El Kanous, to je jeden muž, který už z trávníku odešel, a také Buadi, který už si tedy v tomto zápase nezahraje. Je to tedy dvojnásobné střídání, ze hřiště odešli El Canus a Bowerdy, naopak na hřišti teď Talby a Amrabat. Posilnění na straně Maroka a posilnění přijde také na straně Javorových listů. Ze hřiště odešel už Oluvašej, tedy útočník, který už si v tomto zápase nezahraje. Místo něho teď na trávníku Lerin, který tedy bude hrát. 63. minuta zápasu, Kanada hraje s Marokem 0-1 a je to šance Maročanů v útoku. Teď může být připravený Rahimi, který se tam vynořil úplně z ničeho nic. Ještě posílá do úplně horší pozice. Teď podle mě Rahimi nevěděl, kde má svého spoluhráče Brahima Diaze na levé straně hřiště a tím pádem ho poslal trochu dozadu, trochu mimo pokutové území a trošku tu situaci, která se jevila jako ofenzivní a nadějná, zazděl. Maročané nicméně pokračují v tom útoku, je to Mazraoui, který chce centrovat ještě na Rahimiho. Rahimi se ale nedostal k balonu. V obraně připravený kanadský obránce Fujua, který odpálil ten balon, ale Maročané se chtějí dostat k míči rychle zpátky, to se jim sice povedlo, ale za cenu toho, že opustili ofenzivní polovinu hřiště a budou muset rozehrávku začínat znovu z té obrané poloviny. To se jim ale vede poměrně snadno a dobře na pravé straně hřiště. Teď připravený Brahim Diaz, který už je v pokutém území, dává ještě více do vápna, kde chtěl být Hakimi, ale Hakimi byl v tak rychlém náběhu, že nedokázal v té rychlosti zpracovat anebo zakončit a tím pádem balón vyskočil z pokutového území. Maročané jsou ale paradoxně po tom gólu více aktivnějším týmem a Kanadě jako kdyby spadl řetěz v tom zápase a ačkoliv prohrává, tak není tím týmem, který tlačí více. A právě Maročané budou za malou chvíli hrát po tom, co tam byl faul na útočné polovině, kousek za polovinou hrací plochy. Maročané už rozehráli. 65. minuta zápasu a Maroko vede v osmifinále fotbalového mistrovství světa nad Kanadou 1-0. Je to Diop, který může hrát, tedy obránce Maroka, dává přihrávku ještě na golmana Bona, ten rozehrává do středu, kde je připravený El Ainaoui. Ainaoui přesouvá balón na Diopa, tedy na obranou řadu. Zahraje si také golman Bono, který zpracoval přihrávku právě od Diopa a dává naopak na druhého stopera Halal a teď také přihrávka do středu na Mazraouiho. Maroko se chtělo rychle dostat do útoku, ale tam byl útočník Rahimi, který nedokázal ten balon zpracovat, naopak chtěl si vykoledovat faul, ale sudí Michael Oliver ho nezapískal a tak balon procestoval jen na kanadskou defenzivní řadu až na golmana Krepa, který už rozehrál, a to konkrétně na Bombita. Bombito může hrát ještě na levou stranu hřiště, kde je připravený Fujua. Fujua dává na Ahmeda. Záložník Kanady je na kraji ofenzivní poloviny hřiště a snaží se vytvořit nějakou solidní šanci. Přihrává balón teď ještě konkrétně na Larina, který sice prvně signalizovaný vybojoval rohový kop, ale následně vše zrušeno. Bude to offside. Právě Lerin si nepohlídal offsideové postavení a tak teď ještě dopísknutý offside v mezidobí, kdy je 67. minuta zápasu a Kanada stále prohrává s Marokem 0-1. Bude to Maroko, které bude rozehrávat z vlastní obrané poloviny hřiště. Maročané stále vedou v tomto zápase. Můžeme si připomenout střelce zatím toho jediného gólu. Byl jím po asistenci Ašrafa Hakimiho, konkrétně v 50. minutě Azedin Unai, který se dokázal prosadit spoza pokutového území. Maročané už rozehráli, a to konkrétně na brankáře Bona, který teď musí řešit i atak kanadského útočníka, který se tam připletl, byl to Buchanan, který tam chtěl získat balon a vybojoval ho, ale spojí na malou chvíli. Teď ještě další ofenzivní situace a Bono leží na zemi po tom, co ho atakoval jeden z útočníků Kanady, byl to nejspíš tedy Lerin, který přišel na hřiště před malou chvílí, přesně tak, a ten vidí také i hned žlutou kartu. Maročané se tam teď sami dostali do velkého presu, potom co tam Hakimi dobíhal balón a myslel si, že si pro něj dojde brankář Bono, nejspíš, že ho zbalí do rukou, to ale Bono neudělal, Bono jen vykopával levačkou dál a jak odkopl ten balón, tak se pro něj natahoval Lerin, Kanaďan, a Při tom natahování pak dojel právě brankáře Maroka Bona. A viděl za to počínání žlutou kartu, signalizovaná muzika, kterou můžete slyšet z pokresu, teď už hraje na stadionu v Houstonu, to znamená jediné, v 68. minutě zápasu je tu hydratační pauza, my ještě budeme informovat také posluchače Radiožurnálu v pravidelných zprávách. A to už za malou chvíli. 68. minuta zápasu, Kanada prohrává s Marokem 0-1, Karel Schamberger, Radiožurnál. Za malou chvíli tedy, až skončí hydratační pauza, se z pražského studia fotbalového mistrovství světa přihlásíme znovu.
5: 20 hodin 32 minut, posloucháte sobotní Radiožurnál Sport a přesně jak řekl kolega Karel Schamberger, za chviličku se vrátíme samozřejmě na pokračování duelu osmifinálového zápasu na fotbalovém mistrovství světa. Kanada, Maroko, Maročané vedou 1-0, mezitím fotbalová novinka, řekněme tuzemská, protože hráče Sparty posílil křídelník Josimar Alcocer, kostarický reprezentant, který za 3 dny oslaví 22. narozeniny, zamířil do pražského klubu z belgického Westerlo. Letenští o tom informovali na svém webu, délku uzavřené smlouvy ale neuvedli. Alcocer ve Westerlo po příchodu z Kostariky v létě 2023 strávil poslední 3 sezony. V minulém ročníku belgické ligy zasáhl do 35 utkání, ve kterých měl bilanci 3 gólů a 4 asistencí. Za kostarickou reprezentaci už si potom připsal 34 startů a v nich střelil 7 branek. V červnových přípravných zápasech před mistrovstvím světa proti Kolumbii a Anglii naskočil v základní sestavě.
0: Je vám teplo a potřebujete se alespoň trochu ochladit?
1: I v létě vás bereme k ledu.
0: Vysíláme totiž dál o hokeji.
1: S Martinem Procházkou je tak čas na vzpomínky na hokejové začátky a bývalé spoluhráče.
7: Já ho představím, já jsem samozřejmě hrozně rád, že ta Vejvoda přijal pozvání do našeho pořadu.
8: Naše filozofie byla strávit co nejvíc času v útoční třetině, takže jsme byli celkem jakoby disciplinovaní ve ztrátách puku, protože se nám nechtělo se nám jezdit 55 metrů na zpátek do vlastní třetiny, tak jsme se radši drželi na půlku v útoční třetině. Hrozí to říkat vůbec, to je 30 let, to je promlčení.
1: Martin Procházka si i v letních měsících zve hosty z hokejového prostředí. A do pořadu Čistá hra můžete zavolat i vy.
0: Každé úterý mezi 10. a 11. hodinou dopoledne vysíláme živě.
9: Já přišel ráno do kabiny a říkám dobrý den, tam byl jeden hráč. Ten říká, ty jsi zdravil. A říkám, no, já jsem tě neslyšel, tak přijď ještě jednou pozdrav na hlas. No, tak já jsem šel za dveře, vrátil jsem se zpátky, říkám dobrý den. Jo, to už bylo lepší.
0: Ve vzpomínkách vás nevezmeme jen na ledovou plochu a na střídačku, ale i do hokejové šatny.
1: A ne vždy nutně za samotnými hráči, ale třeba i za kustody.
10: Jsme se honili stříkacíma pistolema a stříkali jsme po sobě vodu a kluci mě svazovali, házeli mě do bazénu. No ale teď už to, že jo, by si říkali, aby jsme dětkovi neublížili. Vždycky za mnou přišli tyhle ta partička, tak co ty
11: slabé. Jména?
10: Neřeknu. No, tak byl to Skourovec, Kříž a tyhle ty.
1: I léto si můžete díky Radiožurnálu Sport dělat částečně hokejové s pořadem Čistá hra Martina Procházky.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Vy posloucháte Radiožurnál Sport ve 20 hodin a 35 minut a ještě než se vrátíme na osmifinále mistrovství světa mezi Kanadou a Marokem, tak pojďme taky na tenisový Wimbledon za Jaroslavem Plašilem.
12: Ano, další konečný výsledek zápasu s českou účastí, dvojnásobnou na obou stranách kurtu. Kateřina Siňaková s Taylor Townsendovou vyhráli 6-2, 6-1 nad Marií Bouskovou, která hraje v páru se Španělkou Soribesovou Turmovou. To je ženský debl. Marie Bousková tedy po hodně dlouhém singlovém utkání sehrála tady ve večerních hodinách jeden kratší deblový duel, ale myslím si, že bude hodně šťastně hodnotit svou výhru dnešní číslo 1 nad Samsonovovou 6-4. Díky tomu si totiž zahraje osmifinále, stejně jako Linda Nosková, Jiří Lehečka z dnešního programu a pak taky samozřejmě Karolína Muchová a Barbora Krejčíková, které se zítra utkají spolu. Linda Nosková to před chviličkou glosovala jako ohromný úspěch malé země. Tak tedy i tento ohlas vám nabídneme ve vysílání Radiožurnálu Sport z Wimbledonu. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
5: 20 hodin 36 minut, jak jsem sliboval, tak po té přestávce komerčně hydratačně motivační, řekněme, už se znovu hraje duel mezi kanadskými a marockými fotbalisty v osmifinále mistrovství světa. A tak se teď na Radiožurnálu Sport vydáváme právě tam, komentuje Karel Schamberger.
6: Začíná 73. minuta zápasu a duel, který se hraje v Houstonu, zatím dělá více šťastnými hráče Maroka, protože ty vedou v 73. minutě nad Kanadou 1-0. Můžeme si připomenout zatím jediného gólového střelce v tomto duelu. Po přihrávce Hakimiho se prosadil Unai. Teď jsou to ale Kanaďané, kteří jsou u balónu z obrané poloviny hřiště. Hází auta Leria, a to na polovinu hrací plochy, kde byl připravený ještě Ahmed, jenže ten aut se bude opakovat, protože podle názoru rozhodčího Olivera nestál Leria při tom autu tam, kde měl, a tak teď opakovaný pokus, který už proběhl tak, jak měl. Míč se nakonec dostává až k brankáři Kanady Krepovi, který posouvá míč ještě na Bombita, obránce Kanady, který chtěl protáhnout krok svému kolegovi Johnsonovi, jenže mu ho protáhl až moc, a tak Johnston ten balón na kraji nedokázal stihnout, nedokázal ho doběhnout a míč tak skončil v zámezí mimo hřiště a bude z toho out pro Maroko. Na levé straně hřiště balón už má ve svých rukou připravený Amrabat, který může házet a vybojoval jen další autové vhazování. Potom, co do té přihrávky, do té rozehrávky autu vběhl Buchanan, tak právě od tohoto Kanaďana se míč znovu odrazil mimo hřiště, a tak Amrabat znovu může házet z levé strany hřiště, posouvá balón na útočníka Rahimiho, jenže ten byl po obležení dvou Kanaďanů a tak nedokázal míč ani zpracovat, ani nikam přihrát, a tak se k míči dostávají hráči v černých dresech a na hrudi s javorovým listem, to znamená Kanaďané, kteří chtějí hrát dopředu. A následně po levé straně hřiště, kde byl Jonathan David, se dostával do šance ještě v samotném útoku také Lerien, jenže takový oblouček si dokázal sklidit brankář Maroka Bono. Ještě jsem čekal, jestli náhodou Lerien nedokáže právě Bonovi znepříjemnit to počínání před brankou, ale to se nestalo. Bono si pro ten balon došel poměrně přesvědčivě. 75. minuta zápasu, Maroko stále vede v osmifinále fotbalového mistrovství světa nad Kanadou 1-0. Jsou to Kanaďané, kteří jsou u balónu. Na levé straně hřiště připravený Leria. Přihrává ještě na obránce Fužu. Fužua teď našel takého obraného kolegu na levé straně hřiště, kterým je Sigur. Sigur ještě přesouvá hru na pravou stranu hřiště, ale Kanada je na útočné polovině. Je to obránce Bombito, který může hrát na pravou stranu. Tam je Buchanan. Buchanan ještě chce udělat jednoho z marockých hráčů, přejít přes něj, to se mu ale nepovedlo. Vybojoval ale alespoň autové vhazování pro kanadský výběr. Potom, co tam proti němu stál na levé straně Mazraoui, tak právě do něho napálil balón při tom pokusu o kličku a následně se od Mazraouiho otočil balón mimo hřiště. Autové vhazování, které si bere do své moci Alistair Johnston, a bude z toho dlouhý out, míč už letí do pokutového území, naskakuje tam sice na hlavičku Jonathan David, ale nedosáhl na tento centr. A další pokus z Kanady o centr, Bono musí zasahovat a vyboxoval pravačkou balón mimo vápno, míč ale rychle dostává zpátky do pokutového území, Kanaďané stále chtějí tlačit a teď to bude konkrétně Estakio, který je na hranici pokutového území faulován a bude z toho co? Bude z toho jen volný přímý kop. Ale teď je na hranici pokutového území faulován a bude z toho co? Bude z toho jen volný přímý kop. Ale teď Kanadu dělilo zhruba nějak...

Přímý kop. Velice zajímavá standardní situace v 77. minutě hry, kdy Kanaďané prohrávají 0-1 s Marokem. Už je tam také marocký gólman Bono, který si staví pochopitelně hned několika členů zeď. Mezitím Michael Oliver v roli sprayera vytáhl takový ten bílý spray, který nosí na zádech u opasku a značkuje tak, odkud se bude rozehrávat, kde má stát zeď, kde mají případně stát hráči Kanady. Teď tam ještě sudí Michael Oliver ukazuje všem hráčům, kde doopravdy mají stát. 78. minuta začíná, Kanada stále prohrává s Marokem 0-1. Teď je to ale velmi solidní pozice právě pro javorové listy. A to konkrétně teď pro dva hráče Kanady. U balonu totiž stojí Jonathan David, ostrostřelec Juventusu, který teď stojí u toho balónu, a společně s ním se tam postavil taky Ali Ahmed. Tak uvidíme, který z těchto hráčů to nakonec bude. Jonathan David pálí a přestřelil marockou branku. Pokusil se o takový padáček přes marockou zeď. Tu marockou zeď sice překonal, ale následně překonal i to, co překonat nechtěl. A tedy branku Maroka, zhruba nějaký metr, metr a půl nad břevno marocké branky, Bono ani nešel do zákroku a Jonathan David tak jen smutně odchází s takovým kyselým výrazem na tváři zpátky na obranou polovinu. Mezitím střídání na straně javorových listů. Hned dva hráči se objevili na hrací ploše. Odchází Ahmed a také Leria. Místo nich na hřišti Promis a bude to také Shuffleburg, který si zahraje v osmifinále fotbalového mistrovství světa v kanadském dresu. Kanada stále prohrává s Marokem 0-1 a to říkám teď v polovině 79. minuty. V momentě, kdy marocký brankář Bono rozehrává od své branky dlouhým nákopem až na pravou útočnou polovinu, jenže tam jsou Kanaďané a ty tak můžou hrát a to je pokus ze středu pole překvapit Bona. O teď od, pokud se nepletu, Estakia, který pálil, nebo že by to byl Promis, který přešel před malou chvíli na trávník, byl to, Tejon Buchanan, který se našel balón na polovině hřiště, udělal pár kroků a chtěl překvapit marockého brankáře Yassina Bona. Ten vyrazil balón po střelek pravé tyči, ten balón mířil hodně po zemi a vyrazil tak balón, bude z toho rohový kop. Estakio už připravený u rohového praporku, pravačkou rozehrává, centruje do vápna na přední tyč, jenže tam je připravený marocký hráč Ashraf Hakimi, který balón odkopává jen na polovinu. Kanaďané tak můžou znovu útočit na pravé straně hřiště, teď je to centr do vápna, jenže míč, který letěl až na Ali Ahmeda, na Ahmeda už pochopitelně, ten není na hrací ploše, na jeho pozici teď naopak byl připravený Promis, který mohl hrát, ale právě Promis nedokázal hlavičkou zakončit nějak lépe než jen nad a mimo branku Maroka, a tak právě hráči z afrického kontinentu a teď konkrétně brankář Bono budou rozehrávat od své vlastní branky. Můžeme připomenout to nejpodstatnější. Vstupujeme do posledních 10 minut základní hrací doby. Začíná 81. minuta zápasu a Kanada prohrává v osmifinále fotbalového mistrovství světa s Marokem 0-1. Duel hraný v Houstonu teď má své pokračování po tom, co Bono rozehrál z levé strany na levou stranu hřiště, kde stál obránce Mazraoui, tak si je může zahrát ve středu také El Ainaoui, který chtěl posunout balón, ale fauloval, když se právě k míči chtěl dostat Estakia, a tak právě kapitán Kanady teď bude rozehrávat. Je to na nějaký dlouhý centr, protože teď byl Estakio faulován jen několik metrů před polovinou hrací plochy. Estakio už se hlásí a bude nejspíš posílat balón někam na ofenzivní lineu. No, překvapení, spíš dopředu poslal míč na Jonathana Davida, kde stál právě tento kanadský forward. Ten si zpracoval míč, ale poslal balón zpátky na Estakia. Měl to být možná pokus o nějakou kombinaci, ale ta se úplně nevyvedla. Tak Kanaďané radši zahrávají míč zpátky na brankáře Maxima Krepoa a ten rozehrává tu kombinaci Kanady teď úplně od začátku. Z pravé strany hřiště to bude Fužová, který může hrát a dává ještě do středu, jenže ta přihrávka, která měla směřovat na Buchanana, byla nepovedená a Maroko jde dopředu. Z pravé strany hřiště teď je to Brahim Diaz, který může pát, ještě to Brahim a dává gol, Maroko vede 2-0, 82. minuta zápasu a je to Brahim, který slaví po tom, co mu přihrává.

0: Hrál Brahim Díaz. Maroko už je velmi blízko k tomu, aby si zahrálo na fotbalovém světovém šampionátu i nadále. 82. minuta a Maročané slaví po tom, co tam Brahim Díaz se bryskně dostal do útoku. Kanadská obrana byla naopak úplně rozložená. Ona byla připravená na nějaké ofenzivní počínání, ale to nepřišlo. A tak to není nakonec útočník Sofyan Rahimi, ale gólovým střelcem teď označen naopak záložník Azedin Unai. Tedy, že by tento hráč zařídil postup Maroka dál na fotbalovém mistrovství světa, protože připomeňme, právě Unai otevřel skóre tohoto zápasu. Nejspíš ano, teď je ještě pobízen spoluhráči, aby si šel užít gólovou oslavu. Byl to Brahim Díaz, který převzal na pravé straně hřiště dlouhou přihrávku a následně ano, byl to Unai, který byl sám v pokutovém území. Potom, co se kanadští obránci zběhli naopak právě k Brahimu Díazovi, tak měl Unai poměrně dost prostoru a z hranice, řekněme, pokud bychom pokutový puntík prodloužili přes celou šířku pokutového území, tak zhruba z nějaké takové vzdálenosti, tedy z 10-11 metrů, teď pálil Unai do pravé strany branky z pohledu střelce nahoru a Unai je tedy tím gólovým střelcem. Omlouvám se mu, že jsem ho neoznačil prvně jako gólového střelce. Nemusí mu to vadit, protože Maroko vede 2-0 nad Kanadou a to v 84. minutě zápasu, v momentě, kdy Kanada už rozehrála. A teď je před javorovými listy opravdu hodně, hodně nelehký úkol, protože pokud Kanada chce hrát na turnaji, který spolupořádá, tak bude muset vstřelit v závěru minimálně dvě branky, tak aby vyrovnala a poslala zápas do prodloužení. A to je nelehký úkol. Pokusí se ho vyřešit teď Jonathan David, který může hrát na hranici pokutového území, vypálil ale jen do obraného bloku Maroka. Útok pokračuje na levé straně hřiště, připraven ještě Leria, který centruje. A na tento centr si počkal brankář Bono, který tam tedy zakročil proti tomu centru a počká s balónem v náruči ještě chvilku na zemi, než rozehraje. Teď už ale přichází ten balón, který posílá na levou stranu hřiště. Tam je Mazraoui, který pravačkou posílá až na útočníka Rahima. Rahim vyskakoval, ale marně, protože tam byl naopak připravený De Fojua, který mohl hrát. Fojua posílá míč ještě hlavou na pravou stranu hřiště. Kanada se snaží probít do pokutového území. Centr, který ale vyslal Johnston, našel jen marockého brankáře Bona. A ten hned nakopává na pravou stranu hřiště. Tam je dvougólový střelec tohoto zápasu Unai, který dává na Rahima, ten pálí břevno. U Marokovo hlavé stuž 3-0. 85. minuta zápasu, ale Rahim teď trefuje hlavičkou jen horní tyč branky Maxima Krepova. To by byla pohroma pro javorové listy, to už by byla nejspíš neřešitelná situace. Takhle se ještě může na Kanadu usmívat trochu štěstí v závěru zápasu. Uvidíme, co napoví následující minuty. Kanada prošla do útoku a na levé straně hřiště teď vybojoval rohový kop velmi dobře David, který se tam postavil po velmi rychlém přechodu do útoku Kanady a teď už je to také rychle rozehraný rohový kop, režie to málem ani nestihla promítnout na naší televizní obrazovku ve fotbalovém studiu mistrovství světa, ale nebyla to velká šance pro Kanadu, protože maročtí obránci dokázali ten balón odpálit dál. Kanada ale zůstává na míči. Je to na levé straně připravený Schleffeberg, který může hrát, nově příchozí hráč na hřišti, přišel před několika desítkami minut, teď centroval do vápna, ale nepovedený centr. Kanada ale zůstává stále u míče. Teď to byl ještě pokus od Sigura, který takovým obloučkem chtěl poslat balón do pokutového území, to se mu ale úplně nepovedlo. Kanada nicméně potom, co Maročané odkopávají míč, zůstává na balónu. A teď je to konkrétně kapitán Eustáquio, který může hrát ještě společně s Johnstonem, který dává na pravou stranu hřiště, jenže Johnston následně mohl centrovat po narážečce s Eustáquiem a ten centr nebyl povedený. Nicméně Kanada zůstane na balonu v 87. minutě, kdy prohrává s Marokem 0-2, tak budou Kanaďané rozehrávat docela zajímavou standardní situaci, řekněme z nějakých 30-35 metrů, kde byl faulován právě Kanaďan Eustáquio. Mezitím ale chvilka času, protože se chystá střídání na marocké straně. Ze hřiště odchází Issa Diop, obránce, který toho má opravdu hodně za sebou. Naopak na hřiště přichází Sadan a ještě jedno střídání tady bude na marocké straně minimálně. To nám ale aktuálně úplně nenabídla režie. Ze hřiště odchází ještě také dvougolový střelec Unai a místo něho přibyl na trávníku teď ještě jeden, tedy nejspíš hráč, který doplní obranu. Teď už ale znovu pokračuje ten kanadský útok, volný přímý kop Estakia, který mířil až na brankáře Bona, tam hlavičkoval Promis, který trefil brankáře Bona a hra je teď přerušena. Potom, co Bono odpálil ten balón, vyboxoval ho pryč, tak byl doražen ještě Promisem, který do něj naletěl. No, Promis tam šel nešikovně. Bono byl výše a byl u balónu dříve. Oběma rukama ho dokázal vyrazit pryč. Naopak David Promis napálil hlavou do podpaží golmana Bona a teď jsou oba dva hráči na zemi a jsou ošetřováni a můžu doplnit alespoň ty střídání. Ze hřiště tedy na marocké straně odešel Diop a také dvougolový střelec Unai, místo nich na trávníku Sadan a také El Murabet, to je tedy na straně Maroka, ale to není to jediné, co se během střídání stalo, protože novou krev poslal na trávník také kanadský trenér Jesse Marsh a to konkrétně místo Bušana a Sigura se objevili, se objevili na trávníku Nelson a Osorio, tedy dva hráči, kteří jednoznačně mají podpořit útočné řady Kanady v závěrečném tlaku tohoto zápasu. V době, kdy jsou ošetřováni jak Bono, tak také David Promis, můžeme tvrdit, že na konci 89. minuty hry Maroko vyhrává nad Kanadou 2-0 a je tak už poměrně blízko postupu do čtvrtfinále. Můžeme říct, že právě vítěz tohoto duelu mezi Kanadou a Marokem si zahraje proti vítězi duelu Francie-Paraguay, který začne po tomto zápase a na radiožurnálu Sport o něm od 23. hodiny pochopitelně také uslyšíte. Teď už ale končí 89. minuta hry a marocký brankář Bono může rozehrávat potom, co ať už on, tedy brankář Bono, tak také Kanaďan David Promis byli ošetřeni. Hra pokračuje dál, Bono rozehrává dlouhým centrem na pravou stranu hřiště, kde Kanaďané poslali míč do autu a tak Maroko zůstává u míče. Teď to byl na pravé straně připravený Mazraoui, který poslal míč do středu a tam faulovali Maročané. A my budeme informovat v reportážním vstupu také posluchače radiožurnálu, mezi tím Estakio může hrát. 90. minuta zápasu, poslední půl minuta chybí do konce základní hrací doby a Maroko vede nad Kanadou 2-0 a je tak velmi blízko k postupu do čtvrtfinále. Můžeme tvrdit, že to byl konkrétně Azedin Unai, který zařídil teď to dvougólové vedení Maroka, protože právě tento muž se postaral o oba góly. Pojďme se ale vrhnout do závěrečných momentů základní hrací doby a komentování toho, co se aktuálně děje na hrací ploše, protože jsou to Kanaďané, kteří tlačí na pravé straně hřiště připravený Ahmed, který může hrát ještě na Jonathana Davida. David ale posílá balón na obranou řadu Kanady. Tam je připravený obránce Bombito, který posílá míč až na golmana Maxima Krepoa. A to v čase, kdy se dozvídáme, jak dlouhé bude nastavení druhého poločasu. Bude 8minutové, tak tedy ještě 8 minut mají fotbalisté Kanady na to, aby s tím zápasem něco udělali. Naopak 8 minut dělí fotbalisty Maroka od postupu do čtvrtfinále. Z pravé strany hřiště kanadský centr, který doputoval sice k kanadskému útočníkovi, kterým byl Osorio, ale ten následně zahrál rukou a také proto byla ta ofenzivní šance Kanady přerušena a bude odkopávat od vlastní branky marocký brankář Bono, tak už také činí na ofenzivní polovinu, posílá balon, to konkrétně na útočníka Rahimiho, který hlavičkou zpracovává, dostane se k míči, Rahimi může hrát po pravé straně hřiště, už je v podstatě u rohového praporku ve svízelné situaci, kdy je obklopen dvěma kanadskými hráči, teď dokonce spadl na zem, ale míč ještě zůstává na hrací ploše a následně Rahimi, potom co byl skolen Orlen na zem, tak sám fauloval. Druhá minuta nastavení druhého poločasu. Maroko stále vyhrává nad Kanadou 2-0. Pokud si chcete poslechnout, jak dopadne tento duel, tedy osmifinále fotbalového mistrovství světa, tak můžete, a to na radiožurnálu Sport, případně na webu irozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. Kanada, Maroko 0-2. Karel Schamberger, radiožurnál. A my můžeme pokračovat v přímém přenosu na radiožurnálu Sport. Jsou to Kanaďané, kteří tlačí na levé straně hřiště. Je to teď Jonathan David, který sice byl poměrně dost aktivně přistrčen ze zadu marockým obráncem Hakimim, ale následně se nepískal faul, a tak Maročané můžou hrát na balónu a odkopnout balón až na tribunu. Takže jeden z fanoušků na tribuně teď slaví, že získal právě míč, nicméně na hrací ploše dál útočí Kanada po tom autovém hazování. Teď na levé straně je připravený ještě také Schaffeburg, který může hrát do středu, tam je připravený Nelson ve vápně a může hrát dál. Nelson už je připravený v pokutovém území, snaží se tam někam vytočit, ale vytočil jen rohový kop teď pro Kanadu ve třetí nastavené minutě tohoto zápasu. Bude to roh, který zahraje Eustáquio. Rychle zamířil k rohovému praporku. Kanada prohrává 0-2 s Marokem. Eustáquio hraje jen na Schaffeburga, který už dává do pokutové území. Tam je také kanadský golman Krepo, který byl připravený, ale naopak byl z toho kanadský faul po centru z pravé strany hřiště od Eustáquia. Kanaděné ve vápně faulovali. A tak se teď gólman Kanady Krepo musí rychle vrátit do své branky, protože do konce zápasu zbývá ještě, respektive do konce toho nastavení, zbývá ještě nějakých necelých 5 minut a to je stále ještě docela dost času. Respektive je to ten horní čas, za který by se mohlo stihnout střelit dvě branky. Uvidíme, co nabídnou následující minuty. Gólman Bono rozehrává po tom útočném faulu Kanady ze svého pokutového území. Čtvrtá minuta nastavení druhého poločasu a Kanada stále prohrává s Marokem 0-2. Nákop Bona ale zamířil jen ke kanadským kopačkám a tak na pravé straně hřiště. A může teď hrát Nelson, který chtěl ještě přihrát na Osoria. To se mu ale nepovedlo a Kanadané teď musí pro balón hodně dozadu a teď hodně nepovedené počínání obránce, a to konkrétně na pravé straně Johnstona společně s brankářem Krepoem, protože Johnston přihrával na Krepoa a Krepo, tedy gólman Kanady, který byl hodně vytažený před pokutovým územím, úplně nesmyslně zakopl ten balón mimo hřiště. A Kanada tak nejenže přichází o balón, ale přichází také o cenné vteřiny, protože vazování Maroka se trochu prodlužuje. Uvidíme, jak dlouho to sudí Michael Oliver vydrží. No, už to nevydržel. Zhruba nějakých 10 vteřin jsme čekali na vazování Maroka a následně sudí Oliver ukázal, že bude vazovat nakonec tedy Kanada. A tak jsou to javorové listy. Z levé strany může teď útočit Schaffeburg, který hodně nepovedeným a přetaženým centrem překopává branku Maroka. Nevím, jestli to nebylo ještě za přispěním nějaké marocké teče, to by se pak nejspíš tedy pískal rohový kop. Bylo to tak, Eustáquio už také rozehrál a do vápna Maroka tak míří znovu také gólman Krepo, ale přetažený centr Kanady teď už v začínající 96. minutě zápasu v nastavení. A může to být teď po autu Kanady připravený na pravé straně Sigur, který ještě hraje. Také je to Nelson, který si zahraje a teď levačkou posílá balón na Schaffeburga. Schaffeburg levačkou zasekává do středu, dává ještě na Eustáquia. Volný přímý kop pro Kanadu. Eustáquio rychle míří k tomu inkriminovanému místu, kde Michael Oliver píská faul, a to konkrétně El Ainouimu. A to proto, že Kanada stále prohrává s Marokem 0-2, a tak Eustáquio bude rychle pospíkat k tomu, aby tato standardní situace byla zahrána co nejrychleji, aby Kanada v případě gólu vykřesala ještě naději. To ale hodně předbíháme. U balónu teď na levé straně hřiště zhruba z nějakých 22 metrů, možná jen 20, připravený Eustáquio. Je vedle něho také Nelson, je to ale Eustáquio, který posílá na Nelson, a Nelson pálí, trefil jen marockou zeď, následně ještě Schaffeburg může vypálit. Balón stále ve vápně Maroka, stále tam je a teď už vypadl. Potom co z pravé strany hřiště odpálil míč obránce Johnston, netrefil branku a Bono Když si jde pro balón za svou branku, protože bude odkopávat právě od své svatyně, tak vítězoslavně si povyskočil do vzduchu a rukou zapumpoval, a to znamená jediné. Do konce nastavení druhého poločasu zbývá už jen minuta a půl a Maroko stále vyhrává nad Kanadou 2-0 v osmi finále fotbalového mistrovství světa. A to už vypadá, že je neřešitelná situace pro Javorové listy, které se snaží ještě o zázrak v Houstonu. Potom, co Bono nakopl balon na útočnou polovinu, byl faulován marocký útočník Rahimi. A tak pro Maroko další cenné vteřinky, které mají cenu zlata. V závěru tohoto duelu Maroko rozehrává z útočné poloviny hrací plochy. Na pravé straně to je kapitán Hakimi, který se postavil k balónu a rozehrává nakrátko ještě na El Ainaouiho. El Ainaoui vrací na obránce Mazraouiho. Mazraoui dlouhým centrem pošle balón ještě dopředu. Pokusí se vyzvat Brahima Diaze, ale ten balón nestihl, a tak ještě 40 vteřin před koncem toho nastavení druhého poločasu se dostává k míči Kanada, ale prohrává 0-2 s Marokem v osmi finále fotbalového mistrovství světa. A na polovině hrací plochy může hrát Estakio, předává balón, ale to je nepřesná přihrávka, to je ještě šance pro Maroko spečetit tu výhru a to se také děje, je to Sigur 3-0. Maroko postupuje do čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa. Pečeť a razítko teď přidává útočník Soufiane Rahimi, který teď slaví po tom, co Kanada pokazila rozehrávku do útoku, se dostal k míči a byl to právě tento útočník Maroka, který v osmé nastavené minutě druhého poločasu slaví třetí branku týmu z afrického kontinentu a To už je hotovo. Maroko si zahraje čtvrtfinále a bude čekat, jestli to bude s Francií a nebo s outsiderem druhého osmifinále, tedy s Paraguayí. Rahimi teď ještě oslavuje v Houstonu, kde je také hned několik marockých fanoušků, zatímco Kanaďané už vědí, že na turnaji končí a nebude se ani znovu rozehrávat. Sudí z Anglie Michael Oliver ukončil zápas po tom gólu a tak si to můžeme shrnout. Maroko vítězí 3-0, postupuje do čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa po výhře 3-0 nad Kanadou. Střelci tohoto zápasu dvakrát se trefil Azedin Unai a následně také Rahimi. Tak hezký večer.
1: Hezký večer a děkujeme za to. 21 hodin 3 minuty posloucháte sobotní radiožurnál Sport. Maročané jdou přes Kanadu dále. Já připomenu, že z mistrovství světa ve fotbalu se vám znovu ohlásíme tady na jediném čistě sportovním rádiu v Česku za necelé 2 hodiny, protože ve 23:00 začne další osmifinále mezi Francouzi a Paraguajci.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: skupina Nirvana v sobotním radiožurnálu Sport 21 hodin 8 minut. Krásný večer všem, kteří nás posloucháte. V osmifinále Wimbledonu je poprvé v samostatné historii 5 českých tenistů. Vyrovnali tím grandslamový rekord z loňského US Open. Mezi nejlepších 16 hráčů na travnatém turnaji v londýnském All England Clubu postoupili Jiří Lehečka, Linda Nosková, Karolína Muchová, Barbora Krejčíková a taky Marie Bousková. Dosavadním maximem byli 4 čeští zástupci. Připomeňme, že Češi zahajovali hlavní soutěž se 14 účastníky. Teď už skupina Coldplay.
1: Radiožurnál Sport
2: a Karel Janů.

0: Celorepubliková soutěž v kopání pokutových kopů pro veřejnost Penaltový král pokračovala dnes v Olšanech u Olomouce. Reporter Adam Kodet tam mluvil i s útočníkem Olomouce, Janem Klimentem.
1: Útočník Sigmy Olomouc a také české reprezentace Jan Kliment u mikrofonu Radiožurnálu Sport odsud z Olšan u Prostějova, kde se koná další krajské kolo akce Penaltový král, kde jde o to dát co nejvíce penalt a zůstat poslední v soutěži. Honzo, když jste to viděl a vy, když kopete ty penalty, věřil byste si na něco takového dávat tolik penalt v řadě?
2: Dobrý den, tak teď jsme se o tom bavili, že minulý dal nějaký nejlepší střelec 37 gólů v řadě, což je podle mě až nemožný. Určitě bych si to rád zkusil, byl bych určitě nervózní, když slyším tady ty rekordy, ale celkově si myslím, že to je super akce pro všechny a každý se může zúčastnit. No.
1: V minulém kole ve Zlínském kraji kopal třeba Petr Jiráček, bývalý reprezentant, a když jsme se tady o tom bavili, i on říkal, a to na penalty normálně nechodí, že byl hrozně nervózní, možná víc než kde jakém velkém zápase. Tak dokážete si představit tady pro ty kluky, holky, kteří sem jdou kopat z těch okolních vesnic a sleduje tady třeba 100 lidí, že to je pro ně možná jeden z největších zatím okamžiků, kdy ty penalty kopat. Jaký to musí být nápor na ty nervy?
2: Jo, tak určitě to musí být nápor na jejich nervy. Jak říkáte, že vlastně jsou v tom poprvé, je tady spousta lidí. Mně se líbí, že většina těch mladých kluků si dodržuje nějaký rituály, myslím si, že jim to může pomoct a jak říkám, no, viděli jsme spoustu těch penalt a není to jednoduchý.
1: Dáváte si nějakou takovou podobnou soutěž třeba někdy při trénincích, že se takhle kupou penalty?
2: Ty jo, asi ne. Občas kupujeme penalty jen kdo chce a samozřejmě před nějakýma zápasama, kde to může nastat, tak tam je trénujeme.
1: Stále si povídáme s Janem Klimentem, útočníkem a kapitánem Sigmy Olomouc. Vy jste teď v plné přípravě, máte za sebou už dva přípravné zápasy, za malou chvíli vlastně vás čeká další. Tak jak zatím probíhá ta příprava pod novým realizačním týmem hlavně?
2: Tak ta příprava je zatím v těch prvních dvou týdnech, kdy je to ta hrubá příprava, hodně se běhá, takže je velká únava a myslím si, že na těch zápasech je to znát, prostě kdy jsme vyčerpaný, ale to k tomu patří, myslím si, že zatím všecko šlape tak, jak by mělo a jsme rádi, že už se blíží ten konec té hrubé přípravy a že příští týden odjíždíme na nějaké to herní soustředění a bude to ubývat snad to běhání a ta náročnost a budeme se víc soustředit na nějakou taktiku.
1: Sigma má nový realizační tým, jsou tam nově cizinci, Portugalec Jaime Monroe a polský trenér, tak v čem to je jiné v té komunikaci a v tom, jak vám třeba nastavují ten tréninkový proces, protože jsou to zajímavá, možná i nečekaná jména, která i z toho trenérského pohledu do Sigmy přišla.
2: Ta komunikace je to určitě jiný, že většinu komunikujeme v angličtině, takže myslím si ale, že s tím nikdo nemá problém, ať už mladí kluci nebo zahraniční hráči, všichni nějak umí anglicky. A na tom hřišti tak změnilo se toho hodně, každý ten trenér, ať už asistent nebo hlavní, vlastně má nějakou tu taktiku jinou a ty drily tady s těma novýma asistentama jsou, bych řekl, diametrálně rozlišný od toho, co jsme dělali předtím. Myslím si, že to je i náročnější, takže o to víc si myslím, že jsme unavení.
1: Tam se konkrétně možná na Portugalce Jaimeho Monroe, protože ten, když se koukne člověk na jeho životopis, byl v AC Milan, byl v mládeži Barcelony, byl v Atletiku, v Portu, v různých funkcích, v Leeds United a v dalších klubech, tak jak jste zatím stihli poznat jeho a co on třeba přinesl za nějaké poznatky do toho vašeho procesu?
2: Jo, tak já jsem s ním mluvil už párkrát, samozřejmě to, co jste řekl, ta kariéra jeho je obdivuhodná a je vidět prostě, že tady v těle z těch velkých týmech nebo ligách byl a je to vidět i na tom tréninku, no, že chce, aby se dělalo všechno jakoby precizně ve sprintu, když se má dělat věc, tak se musí dělat ve sprintu a myslím si, že je hodně pečlivý tady na tyhle ty věci. Na druhou stranu, jak říkám, je to 1,5 týdne, 2, takže nepůjde to úplně hned, si myslím, a bude to chtít jakoby další čas, než si vyhovíme všichni navzájem.
1: U mikrofonu Radiožurnálu Sport pořád kapitán a útočník Sigmy Olomouc Jan Kliment. Co váš zdravotní stav, protože nakonec jste se vlastně vzdal i účasti možné na mistrovství světa kvůli operaci a kvůli tomu, že jste potřeboval doladit zraněnou nohu, tak jak je to teď, jak se cítíte a je všechno tak, jak má být?
2: Tak je to teďka, myslím, že měsíc a půl po operaci v závorkách, nebo spíš vyndání tady toho kovu, co jsem tam měl a cítím se všelijak, cítil jsem se dobře před přípravou, samozřejmě, když o to začnete šlapat a prostě běháte, posilujete a všechno, tak ty nohy dostávají nějaký nápor a pak se to tělo ozve, ale celkem musím zaklepat, že teďka držím a samozřejmě nějakou únavu i bolest cítím, ale to mi přijde, že je normální a s postupem času, jak to bude ubývat, tak doufám, že i ta bolest bude ubývat.
1: Poslední věc, zeptám se na národní tým. Už jsme právě říkali, že kvůli té operaci jste vlastně ožil asi tu možnou nominaci, která vás čekala. Jak to bylo těžké, to rozhodnutí, a jak jste vlastně potom takhle na dálku to mistrovství prožíval?
2: Tak bylo to těžké a jsem vlastně došel do bodu, kdy jsem si musel říct, že jak jsem to už říkal někde, že prostě ani ta forma, ani to zdraví si myslím, že na to nebylo, a kdyby, vím, že třeba spousta hráčů ani nejelo, jo, ale kdyby prostě přišla ta situace, že bych třeba musel nastoupit, tak já sám v sebe jsem nevěřil, že bych třeba zvládl nějaký delší časový úsek, a proto jsem se musel rozhodnout takhle. Samozřejmě mě to mrzelo, protože je to velká věc, každý to chce hrát, někdo nemá ani tu šanci si tam zahrát, ale musel jsem k tomu přistoupit zodpovědně a myslím si, že vlastně ne vzhledem k tomu, jak to dopadlo, ale čistě k tomu mýmu zdraví a k té mý osobě, že jsem se rozhodl dobře.
1: No, jak se vám sledovali ty zápasy, protože na ten národní tým snesla se kritika z různých stran, jak se vám líbila hra českého týmu?
2: Tak sledovalo se mi to špatně už kvůli tomu, v kolik se to hrálo vždycky, takže musím přiznat, že ne, že bych úplně každý zápas sledoval nějak detailně. Myslím si, že nejsem osoba, která by se k tomu úplně měla vyjadřovat. Samozřejmě víme všichni, že to dobrý nebylo, že to dopadlo tak, jak to dopadlo. Vlastně ve finále mě to mrzelo a bylo mi i líto těch kluků, protože ta kritika se snesla fakt velká. Jestli byla zasloužená nebo ne, nechci nějakým způsobem hodnotit.
1: Říká útočník a kapitán Sigmy Olomouc Jan Kliment. Z Olšan, Adam Kodet, Radiožurnál.

Prvním držitelem žlutého trikotu na 113. ročníku Tour de France se stal dánský cyklista Jonas Vingegaard, který za tým Visma Leasebike ovládl v Barceloně úvodní časovku družstev. Nizozemská stáje triumfovala na trati dlouhé téměř 20 kilometrů o 8 sekund před britskou formací Netcompany Ineos. Na druhém místě průběžně v závodě tedy je elitní italský časovkář Filippo Ganna. Třetí místo obsadil tým UAE Emirates, obhájcem prvenství Slovincem Tadejem Pogačarem, který v následujících třech týdnech bude usilovat o pátý triumf na Tour. Zatím je tedy průběžně třetí s odstupem 12 sekund na vedoucího Dana Vingegaarda. Na čtvrté pozici skončila stáj Lidl Trek za velkého přispění Čecha Matyase Vacka, který v závěru časovky pracoval pro španělského lídra stáje Juana Ayusa.

0: 21 hodina 30 minut. To je čas zpráv a Jany Guldy.
1: Nejprodávanější dálniční známkou byla letos v prvním pololetí desetidenní varianta, na tom druhém skončila roční. Vyplývá to z dat státního podniku Cendis, který systém dálničních známek spravuje. Celkem v tomto roce zatím vybral stát za dálniční známky přes 5 miliard korun. Oproti stejnému období za minulý rok se tržby zvýšily o víc než 2%. Slováci můžou ještě půl hodiny hlasovat o zrušení doživotní renty pro nejvyšší ústavní činitele, kteří odsloužili dvě funkční období za sebou. Takové podmínky aktuálně splňuje jen předseda vlády Robert Fico. Referendum má rozhodnout také o možném obnovení úřadu speciální prokuratury a Národní kriminální agentury. Instituce byly určené na boj proti organizovanému zločinu a korupci a Ficova vláda je předloni zrušila. Energetické firmy plánují jen letos do přenosové a distribuční sítě investovat přes 40 miliard korun. Chtějí tak předejít výpadkům elektřiny. Rozsáhlý blackout přesně před rokem postihl velkou část Česka. Například správce páteřní přenosové soustavy ČEPS chce letos investovat asi 13 miliard korun. Plánuje třeba výstavbu nových dvojitých vedení velmi vysokého napětí nebo výstavbu nových rozvoden. A nádvoří hradu Pernštejn u Nedvědice na Tišnovsku se na tento víkend vrátilo do středověku. Slavnosti pernštejnského panství připomínají dobu, kdy hrad i okolní obce patřily pod správu stejnojmenného rodu. Návštěvníci uvidí vystoupení sokolníka, šermířů a uslyší vyprávění mistra Kata. Sport. Maroko postoupilo do čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa a Kanadu porazilo 3-0. Od 23 hodin bude Francie hrát s Paraguají. Digitální stanice Radiožurnál Sport odvysílá utkání v přímém přenosu. A kvalifikaci i sprint na Velké ceně Británie Formule 1 vyhrál lídr šampionátu Kimi Antonelli z Mercedesu. Do zítřejšího hlavního závodu tak odstartuje z prvního místa.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Uzavřená D2 u Brna a nehoda na silnici 27 u Plzně. Dálnice D2 je obousměrně uzavřená v místě křížení s dálnicí D1 u Brna. Objížďka směrem od Bratislavy vede po D1 směr Vyškov, otočením na čerpací stanici na D1 směr Praha. Na Brno pak sjedete na kilometru 194. Zdržení před sjezdem z D2 je kolem 5 minut. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy opatrně za Klimkovickým tunelem. Na kilometru 348 stojí porouchané vozidlo v zálivu hned za tunelem. Už je označené šipkou silničářů. Na D1 z Prahy do Brna opatrně u sjezdu na Vlašim a Kácov. U sjezdu na 49. kilometru stojí nepojízdná osobní auta. A nehodu nám hlásíte na silnici 27 z Plzně do Klatov. Mezi nájezdem z dálnice D5 a sjezdem na Dobřany je po kolizi dvou osobních aut neprůjezdný levý pruh.
4: Jedno havarované vozidlo je v levém pruhu, druhé vozidlo v samém pruhu a jezdí se zvýšenou opatrností pravým jízdním pruhem.
3: Na místě už je odtahová služba, projíždějte kolem opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme oblačno až zataženo, občas déšť, ojediněle bouřky, večer se začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 26. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Def Leppard v sobotním radiožurnálu Sport 21 hodina 38 minut. Město Filadelfie vyhlásilo až do neděle stav nouze, a to kvůli zdraví nebezpečnému horku. Teploty ve stínu šplhají skoro až ke 40 stupňům Celsia. Pořadatelé tam kvůli tomu zrušili několik venkovních oslav dnešního 250. výročí americké nezávislosti, ale fotbalisti Francie a Paraguaje budou muset dnes právě v extrémních podmínkách v Filadelfii odehrát svoje osmifinále mistrovství světa. Do rozpálených ulic i za hráči na stadion se vypravil náš zvláštní zpravodaj na turnaji.
1: Becky a další texaské babičky, jak se jejich skupina jmenuje, zklamaně sklízejí svá chodítka ozdobená americkou trikolorou do svého auta kvůli nebezpečnému horku. Byl slavnostní průvod, ve kterém měli tady v centru Filadelfie účinkovat, zrušený, a Becky vtipkuje, že holt sebou z Texasu přivezli i počasí.
2: Dneska vedro má být až 40, takže já už jsem začal včera, už jsem začal pít, abych byl zavodněný. Dneska jsem taky pil ještě ráno, no a koupil si nějaký pití, nějaký dvě, tři flašky. Ale co je tady divný? Nemají tady žádný pítka, jsem si všiml. Jako.
3: Tamhle jsem viděl, jedna je hydration station, a tamhle se dá naplnit
2: voda, jenom žádná na flašku, no, takže si není se naplnil. No, normálně obyčejný pítka jsem tady zatím neviděl.
1: Petr Starý je Čech a nově i Američan, takže si přijel vychutnat oslavy 250 let nezávislosti své nové země z Tampy, kde bydlí, sem do Filadelfie. A možná teď ani nelituje, že nevěděl o tom, že se tu bude hrát i fotbalový zápas.
2: Jako klobouk dolů před nima, co hrajou tady v tom počasí. Nebo třeba i v Miami, jo, ty týmy, co hráli. To musí být šílený, jako ještě to vlhko k tomu. Ztratí třeba 2 kila, možná zhubnou 2-3 kila za ten zápas, a nevím, hodně jako ztratí vody.
4: We are from Bolivia, but...
1: Marcelo s tatínkem jsou z Bolívie a přijeli sem na šampionát podpořit sousední zemi.
4: Paraguay is our neighbor. We are cheering for Paraguay.
1: Čekají ve frontě na prohlídku zvonu nezávislosti a Marcelo trochu doufá, že tohle ukrutné horko by při zápase mohlo trochu utlumit francouzské útočné hvězdy.
4: Mbappé, Olise, Dembélé, they won't be able to play that fast because of the weather.
5: No,
1: je 5 hodin odpoledne, 37 stupňů Celsia. Jsem na tréninkovém stadionu, kde právě na přímé slunce vyběhli Kylian Mbappé a jeho francouzští spoluhráči. Země srčí potoky potu, kdybych měl taky vyběhnout na trávník, tak je za 5 minut po mně, ale Francouzi se tu chystají na zápas s Paraguají, který začne v podobných podmínkách a ve stejný čas.
6: Když hrajete v horku, mnohem víc se potíte, takže ztrácíte víc vody. V určitých chvílích z toho můžete být i trochu mimo. Bude velké horko, ale krůček po krůčku si na to zvykáme. Oba týmy to pocítí stejně a my budeme připraveni vydržet fyzicky celý zápas.
1: Říká na tiskové konferenci Désiré Doué, útočník Francie, a po něm

0: Hrát v takových podmínkách jsme se připravovali v předchozích dnech a dokonce týdnech. Už doma ve Francii jsme regeneraci hráčů podporovali třeba kryoterapií. Jde dělat spousta věcí, ale základ je hydratace ve dne v noci.
1: Odpovídá na otázku radiožurnálu Sport Didier Deschamps. Týmy Francie i Paraguaje dnes na hřiště vyběhnou, i když kvůli extrémnímu vedru zdejší pořadatelé zrušili velkou část venkovních oslav 250. výročí americké nezávislosti. Fotbal se tu bude hrát v podmínkách, které hráčská asociace FIFPro označuje za zdraví nebezpečné a žádá v takových případech utkání odložit. Z Filadelfie Jan Kaliba, radiožurnál.

Eye of the Tiger, skupina Survivor v sobotním radiožurnálu Sport je 21 hodin a 46 minut. Ve vrcholovém sportu hrají významnou roli naprosté detaily, což dokazuje i výzkum, kterému se budeme tentokrát věnovat v pravidelném sobotním povídání o propojení vědy a sportu. Zaměříme se totiž na expert.

0: Experiment, ve kterém vědci zkoumali pohyb oka tenistů v momentě soupeřova podání. Víc už nám o tom řekne Kristián Šveda, kterého vítám ve studiu. Hezký večer.
1: Krásný večer.
0: Tak jak vypadal ten experiment, který jsme tentokrát vybrali?
1: Autoři studie z roku 2017 testovali 43 tenistů, a to z různých úrovní. Od hráčů a hráček, profesionálních až po amatéry, kteří se účastní jen regionálních turnajů. Tyto tenisty posadili výzkumníci před televizi, na které jim pouštěli podání soupeře natočená z pohledu hráče, který je na příjmu. Účastníci výzkumu měli co nejrychleji odhadnout to, jakým směrem servis od soupeře zamíří, především to, jestli do forehandové nebo do backhandové strany. Vědci přitom pomocí speciálního zařízení sledovali pohyb očí jednotlivých hráčů a všem pouštěli stejná videa, aby mohli porovnat jejich úspěšnost.
0: No a co ukázali výsledky tohoto pokusu?
1: Mezi amatéry a profesionály byly dva zásadní rozdíly. První byl v tom, že méně úspěšní hráči při returnu očima mnohem víc těkali. Chvíli sledovali pohyb nohou, pak míčku, pak ruky. Profesionálové očima pohybovali výrazně méně a s tím souvisí i druhý rozdíl, a to je místo, na které se hráči zaměřili. Amatéři sledovali víc oblastí na těle soupeře, soustředili se taky na míček a pohledem taky sklouzávali na vlastní polovinu kurtu do míst, kam že by mohl balónek doletět. Ale profesionálové ti fixovali pohled na ruku s raketou a taky na rameno protihráče. Podle natočení ramene a uchycení rakety totiž dokážou dopředu lépe poznat, jakým směrem ten míček poletí.
0: Já si pamatuju, že André Gessy až po ukončení své profesionální kariéry Borisi Beckerovi prozradil, že si všiml, že dává jazyk na jednu stranu, když podává na střed. A Boris Becker prý celou kariéru, kdy proti sobě pravidelně nastupovali, tak byl absolutně nešťastný z toho, jak André Gessy výborně čte jeho servis a prostě nechápal, jak je to možné. A jak Gessy si toho všiml a prostě věděl, kam bude podávat. No, ale neřekl mu to samozřejmě celou dobu, protože to pro ně byla obrovská výhoda.
1: A po kariéře si to řekli?
0: Potom mu to řekl a Boris prý mlátil hlavou o zeď a říkal, že to snad není možné.
1: To muselo být deprimující, ano.
0: Teď už od nás Manic Street Preachers, krásný večer.
1: Krásný večer.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Dominik Street Preachers, je 21 hodin 53 minut ze studia Radiožurnálu Sport. Přejeme krásný sobotní večer. Po vyřazení Tuniska ve skupinové fázi fotbalového mistrovství světa skončil své angažmá u týmu trenér Hervé Renard, francouzský kouč, který po úvodním zápase šampionátu vystřídal nečekaně odvolaného Krajana Lamušiho, s mužstvem absolvoval jenom dvě utkání. Svůj odchod tedy teď oznámil na sociálních sítích. Mistrovství světa ve fotbale ještě dnes nabídne jeden zápas play-off osmifinále mezi Paraguají a Francií. Začíná ve 23 hodin a tady na Radiožurnálu Sport ho nabídneme v přímém přenosu. Teď už Red Hot Chili Peppers.

0: pětinásobný mistr ligy Pavel Horvát míří se svým pořadem Desítka opět za posluchači.
1: V polovině července ho můžete vidět v Ostravě.
2: Mně se tady vždycky líbilo, dostal jsem jednou ze Sláví Bůra tady, ale jinak celkem jsem tady byl úspěšný.
0: V roce 2026 doprovází Pavla Horváta na jeho výjezdech po republice i legendární Antonín Panenka.
1: Fanouškům připomínají 50 let od největšího úspěchu československého fotbalu. Evropského titulu, o kterém Panenka rozhodl geniální penaltou.
3: Náhoda byla, že my jsme stali spolu na jednom pokoji s Ivo Viktorem. Tak když přišly penalty, on mě říká, ty nemůžeš tu penaltu kopnout takovýmhle způsobem, je to tak vážná věc, taková situace, že když to uděláš, tak já tě nepustím do pokoje. Pustil, půl 8 ráno.
0: Na festivalu Colors of Ostrava bude s Horvátem a Panenkou taky ostravský patriot.
1: Bývalý útočník Václav Svěrkoš, který v Česku oblékal jen dres Baníku.
2: Jo, v rámci Česka jsem to tak měl nastaveno, jako že jsem si nedokázal představit, že bych se pak díval klukům tam někde u piva do očí.
1: Desítka Pavla Horváta na multižánrovém festivalu Colors of Ostrava.
0: Ve čtvrtek 16. července od 14 hodin.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: Radiožurnál 10 hodin večer. Zprávy pro vás má Jana Gulda.
5: Lidi odevzdávali ve zbraňové amnestii nejčastěji zbraně z první a druhé světové války. Ukrajinská armáda zasáhla v Petrohradu přístav a ropný terminál. Rusko slíbilo odvetu. Tenisti Lehečka, Bousková a Nosková se probojovali do osmifinále Wimbledonu. A počasí zítra bude oblačno až zataženo, občas déšť, ojediněle i bouřky. Večer začnou srážky ubývat a teploty až 26 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
5: Nejčastěji odevzdávanými zbraněmi během půlroční zbraňové amnestie byly ty z první a druhé světové války. Možnost beztrestně odevzdat nelegální zbraně, střelivo i munici skončila 30. června. Například jihomoravští policisti za tu dobu nazbírali celkem 527 kusů zbraní a téměř 37 tisíc kusů střeliva a munice. Každou zbraň policisti prověří a případně zjistí, jestli někdo nepoužil při trestném činu, vysvětluje mluvčí Petr Vala.
6: Mezi nejzajímavější přírůstky patřil například po rumácku vyrobený střílející nůž. Lidé přinesli také střílející tušku nebo střelnou zbraň ukrytou v nenápadné krabičce. Takzvané zákeřné zbraně jsou podle zákona zakázané, protože na první pohled nelze poznat, že jde o střelné zbraně.
5: Za prvních 6 měsíců letošního roku řidiči za dálniční známky zaplatili víc než 5 miliard korun. Oproti loňskému prvnímu pololetí jsou tržby mírně vyšší. Vyplývá to z dat státního podniku Cendis, který systém dálničních známek spravuje. Nejvíc se v prvním půlroce prodávaly desetidenní známky, následovaly roční, říká mluvčí podniku Jana Jandová.
7: Prodej všech typů dálničních známek se kontinuálně mírně zvyšuje, letos o více než 2% oproti minulému roku. Souvisí to s rostoucí potřebou Čechů cestovat a cizinců navštěvovat naši zemi.
5: Ukrajina při útoku na Petrohrad zasáhla přístav a energetickou infrastrukturu, informovaly o tom ruské úřady. Podle petrohradského gubernátora Alexandra Veglova je poškozený ropný terminál. Moskva reagovala oznámením, že útok nenechá bez odpovědi. Ukrajinské drony útočily i na přístav asi 170 kilometrů severozápadně od Petrohradu u Finského zálivu. Nakládá se tam ropa, obilí, uhlí a zkapalněný zemní plyn. Herec Dustin Hoffman uvedl na Karlovarském festivalu projekci snímku Absolvent. V něm stvárnil v roce 1967 nervózního mladíka, kterého svádí starší žena. Byla to jeho první filmová role a získal za ni nominaci na Oscara.
8: Byla to náhoda, že jsem roli dostal. Mike Nichols byl tehdy významným režisérem, takovým Spielbergem tehdejší doby. Prakticky 2 roky hledal člověka, který by se stal tím absolventem. Už byl tehdy přesvědčený a říkal, dobře, nejde to natočit, nedá se nic dělat. A poslední den, kdy někoho hledal, jsem byl na řadě já a Catherine Rossová. Ale kdybychom na tom místě byli 2 roky předtím, tak bychom ty role nedostali. Dostali by je ti, kdo přišli až na závěr.
9: Sport.
5: Fotbalisti Maroka jsou prvními čtvrtfinalisty světového šampionátu. Nad Kanadou zvítězili 3-0 díky dvěma brankám Unaiho a jednom gólu Rahimiho. Za necelou hodinu odstartuje zápas Francie s Paraguají. Radiožurnál Sport nabídne souboj v přímém přenosu. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy. A tři čeští tenisti dnes postoupili do osmifinále Wimbledonu. Jiří Lehečka zdolal Španěla Munara, Marie Bousková zvítězila nad ruskou Samsonovovou a Linda Nosková porazila Rumunku Kirsteovou. Už včera postoupili Barbora Krejčíková a Karolína Muchová. A Linda Nosková proto české úspěchy vyzdvihuje.
9: Krásný, samozřejmě já sleduju holky a i chlapy, jak jsou na tom. Jsem jako strašně ráda, že se nám takovýhle výsledky povedou. A já myslím, že si toho možná ne všichni vždycky váží, že z takové malé země se tolik nás probojovalo do takové špičky a že to stále potvrzujeme.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Zavřená D2 u Brna a nehoda u Dolních Životic na Opavsku. Dálnice D2 je obousměrně uzavřená u Brna v místě stavby dálniční křižovatky. Objížďky jsou značené. Směrem od Bratislavy se sjíždí na D1 směr Vyškov, vozidla se pak otáčejí u čerpací stanice a na Brno pak sjíždějí na kilometru 194. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy zvyšte pozornost za Brodci. Na 29. kilometru pojedete kolem stojícího vozidla. Na Opavsku pozor na nehodu na silnici 46 do Olomouce. Před Litultovicemi u Hertic havarovalo vozidlo. Na místě budou zasahovat záchranáři, počítejte proto s omezením. A následky nehody překáží také u Lišova na Českobudějovicku. Na silnici 148 do Lomnice nad Lužnicí se v části Hůrky střetlo osobní auto se Srnou. Čekejte překážku na vozovce a raději zpomalte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zítra čekáme oblačno až zataženo, občas déště nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Večer začnou srážky hlavně na Moravě a ve Slezsku ubývat. A nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia na jihu Moravy až 26 a na horách většinou kolem 13 stupňů. Tolik zprávy.
1: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
12: Hezký den, startují Kilometry Jiřího Ješka. Od mikrofonu vás zdraví Martin Charvát a stejně jako minulý týden asi slyšíte, že nejsme v našem klasickém studiu. Rozhovor je z našeho pojízdného studia z festivalu Off-Season a to z velmi dobrého důvodu. Ve studiu vítám šestinásobného paralympijského vítěze a šestinásobného mistra světa Jiřího Ješka. Hezký den, Jirko.
13: Krásný den všem našim posluchačům.
12: A zároveň tu s námi je jeden z nejsledovanějších českých sportovců současnosti, jediný Čech, který aktuálně hraje v NBA, tedy basketbalista Portlandu Vít Krejčí. Hezký den i vám.
14: Děkuji za pozvání.
12: Tohle jsou Kilometry Jiřího Ješka. Bavíme se normálně o běhání a cyklistice. Tak začněme tou cyklistikou. Co Vít Krejčí a cyklistika?
14: Tak teďka jedinou cyklistiku, co dělám, je na rotopedu před zápasem nebo před tréninkem. Nejvíc jsem asi kolo využíval, když jsem rehabilitoval vlastně z přetrženého vazu, tak tam jsem hodně jezdil na kole ze začátku, ale jinak já si myslím, že i my to nemáme úplně povolený takhle rekreačně třeba hlavně v sezóně jezdit a v off-seasonu není na to úplně čas, bohužel, no.
13: Ale ta cyklistika právě ta přípravná před tím zápasem nebo před jakoukoliv jinou soutěží u jiných sportů, třeba já nevím i u rychlobruslení, ty trenažéry tam prostě stabilně jsou. Tak kolik minut třeba se rozjíždíš před zápasem?
14: Dělám to nějak 10 minut bych řekl. Záleží taky, jak se cítím. Hodně říkám, ten rotopéd využívám hlavně třeba, když rehabilitu, a když mám nějakou zraněnou nohu, tak ze začátku hodně kvůli kondičce. Nejvíc asi dělám vždycky drill 30-20, což je prostě 30 vteřin lehce, pak 20 vteřin co nejrychleji, co můžu, takže to využívám hlavně kvůli té kondičce, když rehabilituju ze zranění nohy.
12: Doufám, že už nic takového nebude v kariéře Víta Krejčího, i k tomu se samozřejmě dostaneme, ale to bylo už řečeno od týmu NBA, potažmo ještě tehdy od Zaragozy, že kolo nebo rotopet je právě dobrý způsob, jak u toho vašeho předního skříženého vazu, u toho největšího zranění kariéry, které jste měl, tak jak se z toho dostat?
14: Určitě. Já si myslím, že ten začátek vlastně pak když jsem byl v OKC a rehabilitoval tam, tak jsem pak ještě využíval bylo to vlastně ve vodě běhat.
12: Prostě OKC začal... Oklahoma City, abych jenom přeložil.
14: Bylo to prostě o tom, jako mi nedávat celou tu váhu na tu nohu, ale i furt se nějak hejbat a dělat nějakou tu kondici. A myslím si, že v tomhle to kolo je jako skvělý.
13: Spousta lidí, spousta sportovců využívá to kolo i jako k odplavení laktátu, k únavě, odplavení té únavy po tom zápase. Tak je i tohle třeba nějaká rutina, součást rutiny, když slezete z palubovky jako tým, tak kolik těch trenažérů tam máte vlastně? Může každý rovnou naskočit na svůj?
14: Každý asi úplně ne, já si myslím, že jich tam máme třeba 5. Já si přiznám, já jsem to zkoušel chvilinku, ale za mě víc funguje, já vždycky chodím do ledový kádě po zápase, to za mě funguje trošičku líp, ale zkoušel jsem to, jak říkám, každý, já si myslím, že každý to má prostě trošičku jinak, je prostě potřeba si najít to, co vyhovuje vám, a za mě prostě nejlíp funguje ta ledová kádě.
12: Vít Krejčí, basketbalista v kilometrech Jiřího Ješka. My se přiznáme, my jsme to tušili, že to dneska moc o cyklistice nebude, ale stejně to ještě jednou zkusím. A sice, že vy jste z jižních Čech, tam je to pro cyklistiku jako dělané, tak ani tak to vás to nějakým způsobem nepřesvědčí.
14: Tak samozřejmě, když jsem byl malej, tak jsme jezdili na hodně výletů a jezdili jsme hodně na kole, ale jak říkám, od té doby, co hraju profesionálně, tak jsem se k tomu úplně zpátky nedostal. No. Možná bych měl.
13: Samozřejmě, cyklistika, ta profesionální, když se díváme na Tour de France nebo bavíme se o těch nejprestižnějších závodech, o té nejvyšší lize, tak je dneska jedním z lídrů vlastně, co se týče technologií ve sportu, co se týče technologií v té rekonvalescenci. Jak je na tom vlastně ta profesionální basketbalová liga, ta nejprestižnější NBA, co se týče těch největších odborníků právě třeba na přípravu, na, dejme tomu, nutrici a tyhle ty věci?
14: Tak tam je ta výbava a tady ta příprava naprosto špičková. Tím, že vlastně hrajeme 3-4 zápasy týdně, tak ta nějaká regenerace a i samozřejmě spoustu zranění při sezóně, ať už dlouhodobý nebo krátkodobý, a spousta prostě spousta těch peněz toho týmu jde právě do toho do tady toho směru, a teďka zrovna třeba nám náš majitel koupil novou, je to nějaký cryo chamber, je to prostě nějaká, nevím úplně, jak to přesně funguje, je to nějaký stan a v tom prostě je nějaká extrémní zima, můžeme to právě využívat teďka po zápasech, takže do toho jde jako obrovské množství peněz, protože toto, v tom sportu je to zdraví vlastně nejdůležitější.
13: Já to můžu doporučit, protože právě kryokomoru jsem v posledních letech kariéry používal a právě těch minus 130 stupňů na nějakých 4-5 minut, jako když se tam člověk v tom prochází, tak pak té regeneraci dělá obrovský zázraky. A je to možná i to pro to tělo, je to příjemnější než ta úplně ledová voda, kterou já třeba jsem neměl tolikrát, zvlášť v létě, protože ten teplotní šok byl velký. Ale tohle paradoxně, i když je to minus 130 stupňů, tak je to fakt jako super pomůcka pro sportovce. A využívají už to dneska i amatérští sportovci, protože je to opravdu i pro tělo příjemné.
12: A to je nějaká převozná, jakože to máte i na venkovní
14: právě
12: zápasy?
14: Tak, no, on to koupil teďka, ten náš majitel, takže ještě nevím, jak to vypadá. V Atlantě jsme měli vlastně kryo přímo na hale. Tak tam jsem chodil občas po zápase. V Portlandu není a právě proto teďka koupili, já nevím, jestli to je přímo jako přenosní nějaká, nevím přesně, jak to funguje, ale je to šílený, kam jako se tady ta věda jakoby posunula v tomhletom.
13: Třeba na Tour de France ty týmy sebou vozí normálně, každý tým má jedno svoje auto, který normálně přes léto rozváží na nuky, a oni v tom mají schované ty bazénky s tou studenou vodou, a ty závodníci vylezou z toho autobusu a přeběhnou jenom do té Avie, otevřou ty dveře, naskáčí tam do tří bazénků, a to auto je vlastně chlazený pořád, takže je to připravené vlastně non-stop i večer, okay, třeba u hotelu parkuje, takže tohle to se dá už úplně krásně využívat, ale samozřejmě těch technologických zázraků je strašně moc. Dneska v tom sportu, ten sport je dneska prošpikovaný technologiemi. Bylo něco, když jsi přišel do zámoří poprvé, že jsi si řekl, wow, tak tohle jsem teda v životě neviděl, a tohle, jestli budu využívat, tak mě to ještě nastřelí někam víc?
14: Já si myslím, že pro mě nejdůležitější bylo, jak jsem říkal už předtím, pro každého funguje něco jiného, takže najít si nějakou tu svoji rutinu, najít si nějaký ty svoje věci, co fungují. Pro každého funguje něco jiného. Já jsem třeba hrozně zkrácený, mám prostě zkrácený svaly.
12: Nebo když šlachy. Člověk měří přes 2 metry, tak to úplně nevypadá, že je zkrácený.
13: Chtěl říct, že mě nepřijdeš moc zkrácený.
14: Takže za mě mě je prostě extrémně důležitý třeba nějaký ty přímo ta manuální práce, že se mnou někdo dělá tu manuální práci. Fungují mi hrozně jehly, že mi dávají třeba do achilovek nebo takhle, když je mám prostě hrozně zkrácený a zatlý, tak to mi třeba pomáhá. Jak říkám, každému prostě pomáhá něco jiného. Vždycky jednou týdně se snažím aspoň na masáž, ale jak říkám, u mě to je spíš ta ledová káť a pak nějaký ty spíš manuální práce.
12: To mě zajímá, jak na to člověk přijde, že mu svědčí, že mu někdo napíchá jehly do paty nebo do achilovky. To jako jste někde viděl a řekl jste si, je, to by bylo hezké, nebo někdo řekl, ty s tím máš problém, tak to zkusíme takhle.
13: Jo. Když v Chorvatsku šlápneš na ježka u moře a zjistíš, že ti to vlastně pomáhá, tak to může být variant.
14: Přesně tak. No já si myslím, že ten tým má prostě spoustu technik, spoustu jako různých věcí, co můžou zkoušet, a je to prostě o tom vyzkoušet je a zkusit, jaká za vás funguje nejvíc.
13: A když potom se budeme bavit o těch věcech, které se dají třeba měřit nebo nějakým způsobem monitorovat, třeba videorekordéry a tak dále, tak třeba hokejisté už dneska řeší vlastně každý centimetr toho skluzu vlastně v tom klasickém hokejovém bruslení. Tak je tam něco, co se liší třeba v tom pohybu na palubovce, že třeba by někdo zkoumal, jestli běžíš správně.
14: Určitě.
13: Takže i ta efektivita třeba toho pohybu, aby si člověk zbytečně neunavoval nebo aby byl rychlejší.
14: Určitě, my to máme dokonce od NBA povinný, že každý měsíc musíš udělat 4 testy, jsou vlastně, říká se mu force place, a jsou to prostě taky dva, nevím, jak by to vysvětlil, je to na zemi a vyskočíte a ono to počítá, jakou sílu dáte do jaký nohy, a pak když dopadnete, tak to spočítá, jestli víc preferujete dopadnout na levou nebo na pravou, a pak právě podle toho můžete dělat třeba co děláte v postce nebo takhle. A pak další je vlastně i při těch skocích, tak máme tam, já nevím, 20 kamer a dají vám čipy na kotníky, kolena, hips, ramena, a přesně to monitoruje prostě právě jestli preferujete jednu nohu nebo druhou. A pak děláme vlastně spoustu silových testů, jak na ramena, tak třeba na quads, na hamstringy, a právě všechny nerovnosti se tam zkoumají, aby právě pak nedošlo k těm zraněním. A to musíme dělat jednou měsíčně. Mm-hmm.
12: To vypadá, že vás to hodně baví, že jste na čísla, že vás zajímá nejen co tělo umí, ale vše možné vymoženosti okolo.
14: Určitě, tak já tím, že v mojí kariéře jsem utrpěl spoustu zranění, tak si myslím, že jsem právě tomuhle měl dávat větší pozor už dřív, a právě teď, když mám ty možnosti, když mám ty mám všechny ty lidi kolem sebe a mám tu možnost to dělat, tak se snažím to dělat co nejvíc, abych prostě věděl, abych všechno je to kvůli tomu, abych nepředešli tomu zranění, že jo. Takže třeba já, když jsem právě rehabilitoval s tím levým kolenem, tak jsem pak ten další rok hrozně preferoval dopadat jenom na pravou nohu. A pak jsou z toho problémy, že vás bolí pravý kotník, začíná vás toho bolet pravý koleno, takže ono se to pak všechno jde dohromady. Takže když víte, kde ten problém je, tak na to můžete pracovat právě v té postce a můžete právě předejít nějakým dalším zraněním.
13: Já jsem moc rád, že to říkáš, protože já věřím, že právě tohle to odděluje ty špičkový sportovce od toho průměru, kteří umí využít ty možnosti, které jim ten tým dá. Navíc umí vlastně využít ty možnosti, které jim dávají ty technologie, a každý rok přijde ta technika s něčím a ta věda s něčím novým. A ty, když to vlastně přejímáš, tak ti to pomáhá vlastně se zlepšovat pořád. A mě vždycky každý říkal, no ty děláš tyhle věci a ty seš tak pilnej. Já říkám, to není pilnej, to je prostě půd sebezáchovy, protože jako když to budu dělat, tak vím, že vydržím v tom sportu díl a můžu třeba prodat ten svůj potenciál, takže děláš to i s tím, že ti to pomáhá prodlužovat tu kariéru a chrání tě to před těma zraněníma, který vlastně nikdo nechcem, že jo?
14: Určitě, tak jak říkám, tohle jakoby, já si myslím, že na takový úrovni, už na těch špičkový úrovni, je to právě víc o tom starat se o to svoje tělo a být profesionál v tomhletom, než jenom prostě makat na hřišti, samozřejmě to je základ všeho, ale myslím si, že jak jsi sám říkal, tak co dělí ty nejlepší od těch ostatních je, že vlastně se starají o to svoje tělo, nevím, jestli to je pravda, ale jak se říká, že LeBron prostě utrácí miliony a miliony na svém těle každý měsíc, tak je to prostě potřeba už na té špičkové úrovni, nejde tam hrát jenom basket a už se starat o jakoukoliv na nic jiného jako se nezajímat. Vlastně to tělo je to nejdůležitější.
13: A kdo z těch zkušených hráčů, když působíš vlastně v té nejprestižnější lize, je ti takovým jako v tomhle tom inspirací, nebo kdo tě do toho nejvíc uvedl, že jsi viděl, že to fakt má smysl?
14: Já si myslím, že ty starší hráči, já si myslím třeba Drew Holiday, co u nás máme, jsou to prostě lidi, co už mají něco odehráno v té NBA a co prostě chápou, že to tvoje tělo je prostě to nejdůležitější, pokud jsi zraněný, všechno jiný, na ničem jiném nezáleží, pokud jsi zraněný, takže tohle je to nejdůležitější a starat se o to svoje tělo, být prostě připraven tím jak jsem říkal, máme 3-4 zápasy denně, tak takže si myslím, že třeba půlka mužstva po každý sezóně jde na operaci něčeho, protože prostě jsou tak dolámaný, že prostě potřebují něco spravit. Takže jde prostě o to, při té sezóně samozřejmě nemáš čas na to si zajít na operaci a měsíc, dva měsíce někde rehabilitovat. Takže starat se o to svoje tělo, aby prostě každý den bylo ve špičkové formě.
12: Posloucháte Kilometry Jiřího Ješka, jejich hostem basketbalista Vít Krejčí. Tentokrát to není úplně o najíždění kilometrů, ale speciálně o přípravě, ke které jsme se chtěli s Vítem Krejčím dostat. Jak dlouho trvalo, než jste si tohle uvědomil? Že právě to tělo je to, na co musíte dbát, že to není jenom o tom výkonu?
14: Myslím si, že to bylo po tom křižáku, kdy vlastně jsem asi 18 měsíců mi trvalo, než jsem se dostal jako zpátky do basketbalové formy. A řekl jsem si, že tohle už prostě nikdy ne. A co ví, kdybych třeba začal s tím dřív, tak mě se to vlastně ten křižák jsem se omotal, že jsem šel na dunk a špatně jsem dopadnul. A co ví, kdybych třeba na tom pracoval víc už předtím, tak to tělo je na to už zvyklý a nestalo by se to. Takže tohle byl pro mě takovej wake up call, kdy vlastně jsem si řekl, tak takhle ne. Prostě musím dělat všechno pro to, abych to svoje tělo aby se staral co nejvíc o to dělat. Samozřejmě, když je vám 15-16, tak vás to nezajímá, protože jste mladý a každá bolístka tak za den zmizí, že jo? Ale jak už se prostě dostáváte do toho profesionálního sportu, těch zápasů je víc, je to mnohem víc fyzičtější, tak je prostě potřeba si jako uvědomit to, že... A některý lidi to mají prostě jinak, některý lidi mají prostě hmitelný těla, co prostě nepotřebují dělat tolik té rehabilitace a u mě prostě tím, že už jsem měl jako spoustu zranění a mám hrozně stuhlý tělo, tak u mě je to extrémně důležitý.
12: Zaujala mě ta poznámka s Drew Holidayem a dalšími zkušenými hráči, ať už v Oklahomě, ať už v Atlantě, ať už teďko v Portlandu, kteří ví, že tohle je ten důvod, proč se oni mohou dlouho udržet. Jak dlouho to trvá, než se dostanete vlastně k téhle debatě? Protože to přece není o tom, že člověk přijde do nějakého týmu, tak v Portlandu nejste úplně dlouho. A hnedka druhá otázka by bylo, jak se staráš o svoje tělo.
14: Tak samozřejmě je tam tým nějakých lidí, která jejich první otázka je přesně tohle, který se starají jenom o to vaše zdraví. A my máme furt k dispozici máme dva, co dělají masáže, máme tam asi 6 fyzioterapeutů, máme chiropraktika a všichni tady ty lidi se prostě starají 100% o to tvoje tělo. Jak říkám, je to prostě to nejdůležitější jako v tom basketě. Jo. Můžeme se tady bavit, měl bys střílet trojky tak a tak, měl bys hrát tak a tak, ale pokud prostě nejsi zdravý a nejsi na tom hřišti, tak je to všechno úplně zbytečný.
13: A když to teda vezmeme i na tu techniku toho samotného sportu, to znamená, máte kouče a trenéry, nějaký skill trenéry, třeba extra na ty trojky, extra na přihrávky?
14: Spíš máme trenéra přímo na střelbu, jednoho. A pak je tam, já nevím, těch asistentů tam spousta, je tam třeba 10-20 asistentů a půlka je třeba na útok, půlka je právě na co se víc na tu obranu, pak vlastně každý hráč má jednoho toho asistenta, který se stará jenom o toho jednoho hráče, s tím děláte film, s tím děláte všechny tréninky, aby prostě věděl, co se vám líbí, co se vám nelíbí, jak hrajete, aby vás prostě víc i poznal jako toho člověka a mohl s váma dělat ten nejlepší progres.
12: Film?
14: Pozápasový film, že vlastně se stříhají.
13: Musíš s někým koukat na film, aby si nekoukal sám, že jo?
12: Ne, on vám prostě sestříhá akce a máte jednoho člověka, se kterým si pokaždé kouknete, tak říkajíc na film, tomu říkáte film.
14: Film, no, tak je to vlastně pozápasový film, jakoby, no.
13: To když rozpočítáme na hráče a bereme i ty, co sedí na lavičce, tak každý má za sebou minibus, jako
14: vidíte to tak?
13: je to personálu.
12: Tak? Jedete vždycky, každý má jednu sedačku a kamarád je ten s
14: tak
12: kamerou.
14: Je vlastně 15 hráčů a trenéruje, já nevím, 20, 25, pak máme, když počítám tu medical side, tak tam je dalších 15 lidí, když počítám jenom posilovnu, tak tam je dalších 5 lidí, pak máme nutriční a tak dále a tak dále a tak dále. Ten tým je jakoby obrovský, tak my na ty zápasy, na každý zápas venku, tak jezdí výprava třeba 70 lidí a hráčů je 15. Ostatní jsou prostě trenéři, fyzia a lidi, co se prostě starají jakoby o ten chod toho týmu nebo o to, aby se ty hráči měli, aby měli co nejlepší servis.
12: Tak teď už trochu rozumím té přenosné kryokomoře teoreticky, kdyby byla, protože to už vlastně v tom trochu zanikne.
13: A může to využívat i ten personál, protože i ten si potřebuje odpočinout. Ale když to takhle rozpočítáme, tak to se musíte hodně snažit, abyste uživili vlastně tuhletu na tom hřišti. Hrajete i za ně někdy v hlavě, že si říkáte, tyhle musíme tenhle ten zápas vyhrát, aby jsme zaplatili ten tým lidí, který je za náma. Protože když si to člověk představí, tak to je basketbalová hala, u toho je malá nemocnice. Malý fitko, malá nějaká výrobna potravin a nějaká gastroprovoz. Pojďme k tomu jídlu a k tomu pití, protože i to je obrovská součást té ochrany toho těla a toho fungování. Co člověk celý den pije, co člověk celý den jí, jestli má všechny vitamíny, jestli má všechno, co mu k tomu výkonu pomáhá. Jak jste kontrolováni po této medicínské stránce a potažmo i třeba té výživy, nutrice?
14: Určitě, tak my vždycky na začátku sezóny a pak v půlce sezóny děláme krevní testy, kde prostě ti sebrou spoustu krve a z toho prostě oni pak zjistí, co ti chybí, co ne a podle toho pak dělají plány a vlastně máme vždycky v hale, tak máme takový malinký pytlíček a v tom mám všechny prášky, co prostě potřebuju, všechny jakoby, nevím, já tam mám omegu, mám tam nějaký multivitamíny, mám tam zink, mám tam iron nějaký. Každý to má prostě jinak podle těch testů. Některý hráči třeba mají i přímo jídelníčky, ten já úplně nemám, to je s tím úplně problém, nemám třeba s nějakou váhou, ale každý ten hráč má prostě naprosto, má přístup ke všem věcem a pak už je to prostě jenom na tom hráči to využít a myslím si, že jako NBA nebo každý tým je vlastně bilionová prostě jako společnost a když toho dokážeš využít správně, tak je u tebe postaráno líp než kde jinde.
12: Vít Krejčí v kilometrech Jiřího Ješka, bavíme se o přípravě basketbalisty v NBA a to všechno cestuje s vámi z klubu do klubu v uvozovkách, že když vám v Atlantě něco předepíšou, tak to samé potom pokračuje i v Portlandu.
14: Samozřejmě.
12: A nebo vlastně to začíná v uvozovkách na novo, tím jak si to tam nový doktor vyzkoumá a najednou vám předepíše něco úplně jiného.
14: Přenese se to vždycky do toho dalšího týmu, oni jsou ono přece jenom jakoby ta NBA má 30 týmů a oni se každý léto scházejí, všichni ty fyzioterapeuti a tak, takže oni už se tam jako i lidi znají. Takže je právě super tím, že se často děje, že vás vytradují, že najednou jdete do jiného týmu ze dne na den, tak tam to spojení je skvělý, kdy vlastně oni dostanou hned ten přístup k těm testům třeba, co jsme dělali na začátku sezóny a hned prostě ví, co tomu hráči chybí vlastně a můžou hned to, buď můžou se zeptat přímo, co vlastně bere v tom jiném klubu, anebo prostě to můžou založit, ale mají k tomu prostě přístup úplně stejně jako prostě ten první tým.
13: To mě napadá a možná to sem nepatří, jo. Klidně na to neodpověz, ale jaká je kultura ve vztazích mezi těmi týmy, když tě třeba vymění z jednoho týmu a ty jim ukážeš, co ti dávali ten medical staff, co ti dávali za vitamíny a tak dále. Jak moc pomlouvají ty jedny doktoři, ty druhý, říkají třeba, ježiš, co ti to tam dávali, teď ti škodili vlastně, to my ti dáme něco lepšího tady.
14: Tak párkrát se mi to určitě stalo v nějakých věcech. Když teďka dám příklad, tak já jsem nosil do bot, ty, jak jsem mu říkal,
12: vložky
14: do bot. A ty, co jsem třeba měl v Atlantě, tak pak jsem je přivez do Portlandu a v Portlandu mi řekli, že stojí úplně za prd, že bych měl používat ty, co mají oni. Takže jako, samozřejmě každý ten tým funguje trošičku jinak, ale myslím si, že na 99% věcí se prostě shodnou.
13: A zvedá ti to sebevědomí, když ti třeba řeknou, ty a tak tohle jste dělali dobře, nebo tohle, jako teď si nám přines vlastně novou nějakou myšlenku.
14: Já si myslím, že každý tým to dělá dobře, ale každý tým třeba na to má trošičku jiný pohled. A já si myslím, že není jedna prostě správná cesta. Je prostě, já zase říkám, je to o tom hráči. Prostě co sedí tomu hráči. Takže já třeba, i když mi řekli, že ty vložky jsou na prd, tak jsem jim řekl, hele, já to teďka uprostřed sezóny nebudu měnit. A prostě i když vy si myslíte, že to stojí za prd, mě to vyhovuje, tak já s tím dohraju sezonu a pak v létě se o tom můžeme více pobavit a můžeme zase vyzkoušet ty, co fungují u vás. Ale zase je blbý jako uprostřed sezóny měnit něco takového.
13: Mě by to totálně rozhodilo, kdyby mi někdo řekl, co používám, že je úplně špatně, já bych okamžitě měl pocit, že kulhám a hned by se mi to někde objevilo.
12: To je ale celé takové hrozně důležité, že jo? Protože vložka do boty, řekneš si, taková hloupost, ale u basketbalisty je to jako alfa omega úspěchu nejspíš.
14: Tak když si vezmeš, kolik toho naběháš, kolik toho naskáčeš za tu sezonu, tak každý ten jako krok je extrémně důležitý a pokud uděláš 1000 kroků, 1000 skoků, tak je to pak znát. I jako naprostá maličkost, naprostá, co by se řeklo, zbytečnost, tak je to prostě znát.
12: Četl jsem někde, že basketbalista za zápas naběhá kolem 4 kilometrů. To se jako úplně nezdá, když si vezmeš. Fotbalista za zápas má takových 10, 11, atletická Slavia třeba 12, ale jinak to vlastně jako je obrovské hřiště oproti basketbalu. A tam jak vlastně jedna, druhá strana, 24 sekund v úzovkách.
14: Tak já si myslím, že třeba rozdíl předtím mezi tím fotbalem a basketem, tak ten basket tam jakoby prakticky furt jenom sprintujete nebo běháte v maximální. Tam jsou kratší úseky, ale na 100%, nebo prostě sprinty. A je tam mnohem víc, jak bych to řekl, takovejch jako... Tím, jak hrozně skáčeme, tím, jak hrozně dopadáme, jo, tak je tam mnohem víc takových špatných kroků třeba, jo, takže právě proto se je hrozně důležitý to tělo připravit. My prostě trénujeme v různých pozicích, protože ten basket vás dostane do různých pozic. Běžíte dopředu, dozadu, doleva, doprava, v hrozně rychlých rychlostech a ještě se k tomu musíte, protože to hřiště je malý, se musíte vyhýbat lidem nebo je musíte nějak obíhat, takže v tomhle tom je to prostě rozdíl, že je tam mnohem víc explosiv, to prostě je.
12: Kolik máte bot na sezónu?
14: Ty jo.
12: Tak na měsíc, dobře.
14: Hele, za sezónu...
12: Na týden?
14: Já nerad úplně měním tolik bot, takže za sezónu, nevím, třeba 8 párů bot třeba, s tím, že mám, některý mám jenom na trénování, tak to mám třeba, nevím, 5 párů na trénování a pak mám dalších těch 8 párů nebo tak třeba, ve kterých jenom hraju.
13: Je nějaká moderní teďko novinka technologie v botách, jako třeba v běhání máme ty karbonové vložky nebo ty infúze do těch podrážek, které vlastně pomáhají tomu odrazu. Tak je něco i v basketbalu takového?
14: Tam jsou takovéhle věci právě zakázané. Oni nikdy už dělali, ale všechno, co jakoby tě nějak zlepšuje výskok nebo tak, tak jsou zakázaný.
13: Proto já s tou karbonovou nohou nemůžu hrát basket. Mě by vyloučili.
14: Je to tak, no. Takže tam jsou takovéhle věci zakázané, ale samozřejmě ta technologie těch bot, jako i basketbalových, tak se extrémně posunula.
12: Jak?
14: Tak já si myslím, že jsou lehčí, dělají se jako z lepších materiálů. Tam v basketu je prostě hrozně důležitá třeba podpora toho kotníku. Já třeba právě nosím, jmenuje se to Better Guards a je to, abych si nemusel tapovat, tak je to prostě taková takový jakoby brace je to na kotník. Protože taky mám asi zná každý prostě basketbalista, já asi vyvrknu za sezónu kotník třeba 5x.
13: Takže je to taková preventivní ortéza.
14: Je to vlastně taková preventivní ortéza. Já si myslím, že každý jako basketbalista si jako za sezonu vyvrkne kotník minimálně 5x.
13: A jsou třeba právě ty moderní technologie těch bot i cílený na tu bezpečnost, určitě, nebo to je jenom na ten výkon?
14: Určitě i na tu bezpečnost, jak říkám. Teďka ty boty zase záleží, co komu vyhovuje. Některé boty jsou vyšší, některé boty jsou nižší. Tím, že já vlastně nosím tu ortézu, tak můžu hrát v těch nižších a nemám úplně problém s tím. Bo takhle, často si vyvrknu kotník, ale nikdy to není tak, že bych pak třeba 2 týdny byl mimo. Vždycky se mi to stane a mám to třeba na den, na dva a pak jsem v pohodě.
13: Teď jednu paralelu s cyklistikou profesionální. Když závodník jde z týmu do týmu, tak automaticky musí převzít vzít nové kolo od toho týmu, jinou značku, jinou geometrii, prostě jinak, jo. Není možný, že by si vzal to kolo, na kterém byl zvyklý jezdit minulou sezónu, když ten tým má jiného sponzora. Okay. Jak je to u vás u bot? Vy máte individuální sponzoring na ty boty?
14: Tak můžeš podepsat přímo s tou značkou, jako je Nike, Adidas nebo tak. Třeba já mám spolupráci jenom s obchodem přímo a můžu nosit jakýkoliv.
13: Takže když jdeš do týmu, který má třeba jako ve svém portfoliu sponzorů nějakou sportovní značku.
14: Oni jsou všichni mají jakoby Nike, Jordan nebo Adidas dresy, ale je úplně jedno, to už je na tom hráči, co jakoby nosí na těch nohách. S tím tým jakoby nemůže nic říct.
12: Posloucháte Kilometry, Jiřího Ješka, Vít Krejčí, basketbalista, jejich hostem. Jsme moc rádi, že i tady na festivalu Offseason tu máme diváky, protože běžně při Kilometrech Jiřího Ješka nevidíme. Ještě se trochu dostanu k těm botám a ekonomice pohybu, o které Jirka mluvil před pár minutami. Jak moc zajímá tým, že se efektivně hýbete při tom zápase, protože máte spoustu dat, jste o tom mluvil, a tým určitě nějakým způsobem sleduje, že vy na té palubovce stojíte přesně na místech, kde stát máte, a že tím pohybem spotřebováváte plus minus přesně tolik energie, kolik byste asi spotřebovávat měl.
14: Já si myslím, že samozřejmě to z dvou stran. Z jedné stránky je to po té basketbalové, kolik naběháte, to je přímo jenom jako se kouká na to, kolik naběháte, kde stojíte, jaký pohyby a tak dále. A pak je ta druhá, to je ta medical, a tam se koukají přímo na ty vaše pohyby, jak se hýbou vaše kotníky, jak se hýbou vaše kolena, kyčle a tak dále. Zase je to prostě všechno k tomu, aby si měl ten hráč co nejméně zranění, aby prostě mohl co nejvíc hrát.
13: Jak se to měří? Fotbalisté mají takový ty podprsenky s GPS senzory, tak máte je taky, nebo máte
14: máme
13: v botech
14: taky.
13: Třeba
14: čipy?
13: Máte ty samé?
14: Máme, myslím, taky, no, jsou to taky prostě jakoby podprsenky prakticky, tam jsou ty čipy, tak ty nosíme.
13: Takže
14: no.
13: Úplně stejná technologie.
12: V jakých tepových zónách se pohybujete při zápase? Pokud ne, to už jsme moc,
14: to už jste,
12: protože mně přišlo, že se o to hodně zajímáte, tak proto se ptám.
14: To já hele úplně nevím. Samozřejmě je to zápas od zápasu. Jak jsem říkal, už ten fotbal je asi o tom mít nějak pořád stejnou. Ten basket je kratší intervaly a víc asi intenzivnější.
12: A ten trénink vypadá jak tedy ideálně pro basketbalistu na sezónu? Na to jsem vlastně se k tomu chtěl dostat tímhletím způsobem, abychom zjistili, pro co se vlastně potřebujete připravit a jak musí vypadat ta kondice basketbalisty na NBA.
14: Tak vlastně v sezóně je hrozně těžký mít nějaký trénink. My prakticky v sezóně vůbec netrénujeme, protože máme 3-4 zápasy týdně s tím, že cestujeme po celé Americe. Takže já nevím, když řeknu, že za ten měsíc máme já nevím, třeba 17 zápasů, máme 10 tréninků s tím, že jsou většinou předzápasový tréninky, ty předzápasový jsou prostě jednodušší, kde je jenom střelba a pak si probíráme taktiku toho soupeře nebo naší taktiku a jak hraje ten soupeř. Těch tréninků, fakt jako těžkých tréninků je za tu sezonu třeba 5 až 10, a tam právě oni už ví jakoby kdokoliv naběhá a snaží se nejvíc napodobit jakoby ten zápas, abyste byli prostě na to zvyklí. Hlavně se to děje teda, když máme před sezónou, tak jakoby ty 2 týdny před sezónou, kde jsou ty tréninky mnohem náročnější, když se připravujete na tu sezónu, tak tam právě se snaží co nejvíc napodobit vlastně nějaký ten rytmus toho zápasu.
13: A všechno je to individuální, všechno prostě oni vědí, co tomu danému hráči vyhovuje. To já si dovedu těžko představit, že by aplikovali to samé na nějakého 17-letého kluka a na LeBrona Jamese, že by mu řekli, hele, běž si zaběhat do parku, jako přibral si teďko 4 kila. Tak jako
14: určitě, šupaj. Určitě. Tak je něco jiného, když máte hráče 215, 150 kilo a pak co má hráč, má 190 a má jako 90 kilo, takže to se samozřejmě nějaký musí přizpůsobovat. Proto třeba ty větší hráči mají chodí do posky víc jako na tu sílu, protože je to prostě pro ně důležitý, a ty menší hráči zase dbají na tu dynamiku.
13: Takže si nemáme představovat vstupní testy, když s tebou vyjednává třeba nějaký tým, že by ti spíš měřili tu kondici, ale je to spíš jak seš na tom jako zdravotně, že ti jako porovnají to tělo, jestli ti někde něco prostě dobře se zhojilo a tak dále, jestli neriskujou to, že koupí hráče, který si hned při prvním zápase vyvrkne koleno.
14: Určitě, tak oni mají vlastně každý tým v NBA. Každý hráč má vlastně nějaký medical report, má vlastní
13: jako nevím, techničák takový. Který s tebou cestuje.
14: Je to tak, je to prostě techničák, oni ví, hele, před 5 lety
13: bouračka. Byla to totálka.
14: Přesně tak.
15: To snad ne.
14: Tak se podívají na třeba, když já jsem měl to koleno, tak oni koukají, hele, před 5 lety křižák, tak co koleno. A udělají ti na to víc testy. Já třeba vždycky právě když vás někam vytradujou, tak oni chtějí pak dělat nějaký třeba testy jako rentgeny nebo MRI. A právě mě vždycky, když jdu do novýho týmu, nebo se stalo dvakrát, ale tak udělají MRI na koleno, pak jsem měl problémy s ramenem, takže udělají na tohle, aby prostě na všechno byli ready, aby prostě věděli, jak se ten hráč, jakoby, jaký problémy měl v minulosti a třeba jaký problémy má teď.
13: Podvádějí s tím hráči někdy, jakože zatajujou třeba něco?
15: Na magnetické rezonanci, to se nejsem úplně jistý.
14: Hele, nevím, ale škodí to vlastně jenom jakoby těm hráčům, že jo. Myslím si, že ten tým prostě už má takový resources v tom
13: tady. Teď jsem to chtěl říct, že ty informace musí být o vás kompletní vlastně, oni jak pro fanoušky, všechno, tak navíc pro ty odborníky.
14: Naprosto všechno, oni ví fakt jako o každý šlase, o každém svalu, o každý jako malinký kostičce v mém těle, tak oni prostě ví.
13: Jak moc se řeší psychika v NBA, protože to je dneska téma v tom sportu, protože samozřejmě lidské tělo už je téměř na hranici možností ve většině těch sportů a už tam nejde jako jít dál nebo něco zlepšovat, možná jenom nějaký drobný konfigurace. Strava už je dneska také jako téměř jako dokonalá, tak teďko mi přichází na paměť, že ten rozdíl může dělat psychika jak individuálního hráče, tak celá ta chemie v tom týmu.
14: Já si myslím, že ta psychika je v tom basketě jako 40% úspěchu. To, jak máte nastavenou hlavu. Každý tým má svýho nějakého mentálního kouče a já jsem pak ještě dlouhou dobu, vlastně, když jsem právě začínal v NBA, tak jsem 2 roky měl svýho individuálního, se kterým jsem si prostě každý týden volal a který mi prostě pomáhal nějak se dostat. Protože samozřejmě ten basket v NBA je úplně něco jiného, než čím jsem díloval v Evropě. Takže jenom ta příprava na ten zápas, jak se dostat prostě do nějaký té vaší zóny a jsou to prostě věci, co využívám doteď.
15: Vít Krejčí, basketbalista v kilometrech Jiřího Ješka, byl tam ten psycholog při příchodu do Oklahomy ze Zaragozy vlastně i kvůli tomu, že tam přišlo to velké zranění, protože po něm člověk nesmí upadnout do nějaké deprese a zároveň ještě to přizpůsobení nejprestižnější lize světa.
14: Určitě, tak já jsem právě s tím mým, tak jsem začal spolupracovat hned po tom zranění, protože jsem viděl, že to bude jako součást toho, jak se dostanu zpátky, abych prostě byl furt pozitivní, protože to samozřejmě bylo hodně těžký období, takže tam jsem s ním vlastně spolupracoval nejvíc. Vlastně tady i všechny ty tetování, co mám, tak jsem s ním dělal, vlastně jmenuje se to Core Values. Je to fakt jako, myslím si, že to je 40% úspěchu u všech sportovců, je prostě mít správně nastavenou tu hlavu.
13: A teď, když máš 100% nastavenou hlavu sám, ale přijdeš do týmu, kde je nějaký toxický prostředí, tak my Češi umíme s tímhletím pracovat. Je tam něco, co si přines třeba do té kabiny, do těch týmů jednotlivý, že bylo něco jiného třeba? A že řekli, tyjo, tak to teď nám úplně oživil tady jako, ať to byl humor náš specifický, nebo naopak takový to, že jako ne ze všeho se hned nehroutíme.
14: Tak já si myslím, že taká ta česká je dojít si prostě na pivko, všechno si to vyříkat na pivu. Tak tohle je určitě věc, co...
13: Což tam tím oblíbený, jo?
14: Tak ty pivíčka tam nejsou tak dobrý, ale našel jsem třeba, vždycky mám v Portlandu i v Atlantě jsem měl obchody, jsem kupoval Plzeň. A je to prostě, je to součást toho, pak jakoby...

0: těžké je vyrovnat se s přesunem z jednoho klubu do druhého? Protože třeba v Atlantě jste měl několik zápasů z 20 body plus a najednou člověk mizí.
1: Bylo to hodně těžké. My jsme vlastně byli na výjezdu, kdy jsme měli nějaký 3 zápasy venku. Byl jsem zbalený vlastně na 5 dní na 3 zápasy. A doletěli jsme do toho posledního, to bylo Miami. Tam jsme měli hrát poslední zápas. A ráno vlastně před tím zápasem, tak mi volali, že mě vytradovali. A já jsem pak rovnou ten den a o pár hodin později z toho Miami letěl rovnou do Portlandu. Už jsem se nikdy do Atlanty nevrátil, pak vlastně jsem se tam vrátil na All-Star break na pár dní, ale do toho bytu jsem se nevrátil. Měl jsem prostě s sebou 3 ponožky, takže jsem volal prostě přítelkyni, která mi poslala kufr, se kterým jsem tam vydržel 2 týdny na hotelu. A je to jako šílený právě, proto si myslím, že je hrozně důležitý mít tu správně nastavenou tu hlavu, protože takhle se to může změnit. Takhle mi ráno zavolali po 3 letech v Atlantě a řekli, díky za všechno, zavolaj ti z Portlandu, čau. Volali mi z Portlandu, ahoj, hele, za 3 hodiny ti letí letadlo, čau. A letěl jsem do Portlandu. A začala úplně jiná, úplně jako jiná kariéra prakticky, že jo.
2: To je třeba pro fanoušky sportovní absolutní jako nepředstavitelné to, jak je dneska ten vrcholový sport totální biznis. Existuje tam vůbec ještě místo na jako fakt jako vroucí přátelství?
1: Je to těžký, protože třeba já, když jsem byl v OKC, tak jsem s tím ještě jsem to neznal, nevěděl jsem, že to takhle funguje, nebo nevěříte, že to může stát vám, takže se všema lidma já jsem tam prostě měl super vztah. Byli jsme jako kámoši, jak se spoluhráčema, tak jako, protože s nima trávíte 7 měsíců prakticky v kuse, furt jste někde na hotelu spolu, furt jste v hale spolu, trávíte spolu veškerý čas. A pak najednou se stane takhle a už je nikdy vidíte jenom, když proti ním hrajete. A zase potkáváte, a jak jsem říkal, ten tým je obrovský, takže potkáte dalších 60 lidí a nějaký ten vztah si s nima musíte vytvořit, protože jak říkám, vidíte prostě každý den. Ale je to hrozně těžký si tenhle ten vztah jakoby nastavit tím, že zítra mi můžou zavolat a už vás nikdy neuvidím. Takže je to těžký a je to těžký i pro lidi kolem nás, právě třeba když řeknu přítelkyně, která tam byla, tak se tam taky udělala kamarádky, měli jsme vlastně, máme pejska, tak tam jsme už jako měli nějakou, pro lidi třeba, co mají děti, tak to musí být extrémně těžký, že vlastně, že jo, děti chodí do školy a najednou ti zavolají a teď co, že jo.
0: To zní, jako kdyby ten přesun z Atlanty do Portlandu ve vás poměrně ještě hodně byl. Tak ono to není dávno.
1: Ono to není ale... dávno. Bylo to jako extrémně složitá, těžká část. To.
0: V čem všem?
1: Tak jak říkám, jenom se vám úplně změní to prostředí. Jste zvyklí na něco 3 roky a pak vlastně ze dne na den. Já jsem jeden den byl vytradovaný a ten druhý den už jsem hrál za Portland zápas. Takže proti Phoenixu. Takže vlastně já jsem se připravoval na zápas s Atlantou proti Miami. A o 24 hodin jsem se připravoval na zápas s Portlandem proti Phoenixu. A celý se vám to prostě změní, že jo? Každý ten tým funguje trošičku jinak. Tím, že vlastně pro NBA hráče je hrozně důležitý nastavit si nějakou tu rutinu. Protože to je prostě jeden den za druhým. Já mám prostě 3 rutiny. Já mám rutinu na tréninkový den, na zápas doma a na zápas venku. Mám 3 rutiny a ty jsou úplně stejný každý den. A najednou prostě jdete do jiného týmu, teď třeba hrajete v jiný čas, ten tým funguje trošičku jinak, tréninky jsou trošičku jinak a zase musíte tu rutinu nějak změnit, upravit a je to prostě hrozně těžký, obzvlášť prostě uprostřed sezóny, kdy vlastně najednou skočíte úplně do něčeho jiného.
2: Máš rutinu i na volno?
1: Tak my máme, si myslím, že je to tak třeba jeden den za 2 měsíce, kdy nemusím do haly, kdy mám fakt jako volno.
2: To bych se zhroutil, protože bych nevěděl, kterou tu rutinu z těch 3 mám použít, který ten protokol mám použít.
1: To je vlastně jediný den, kde se dá trošičku improvizovat.
2: Jinak z toho bych byl rozhozený.
1: Jinak
2: totálně.
1: Prostě každý den je úplně stejný.
0: Jak často to volno ale je? V sezóně normální, dejme tomu leden.
1: No říkám, jednou za měsíc třeba máme den, kde jako nemusíme do haly, maximálně jednou. Je to jeden den za 1-2 měsíce, kdy jako se nemusíte soustředit na ten basket, protože pak ty tréninkový dny se musíte soustředit, tam se už většinou připravujete se na toho dalšího soupeře, takže jakoby je jeden den a to jsem se právě, to bylo prostě pro mě potřeba se naučit ten jeden den prostě naprosto vypnout od basketu a snažím se jako na to vůbec nemyslet, trošičku prostě vypnout, trávit čas s rodinou, trošičku myslet na něco jiného, jinak byste se

0: Prostě z toho zbláznil, protože každý den prostě jedete, každý druhý den, prakticky každý druhý den máte zápas před 15 tisíci lidma nebo 20 tisíci lidma proti někomu jinému a každý ten den musíte být 100% v té nejlepší kondici, 100% připravený na ten zápas.
1: Co ti v té rutině, ať je jakákoliv zápasová, domácí zápas, away zápasy, co ti udělá největší radost v tom dni? Jako když se potřebuješ třeba odměnit za něco, ať to je jedno, za dobrý zápas, nebo jenom když si potřebuješ zlepšit náladu, co tobě tam udělá radost?
0: Určitě trávit čas s přítelkyní, s pejskem, právě takhle trošičku vypnout, nemyslet na ten basket. Bohužel se to stává fakt jako jednou za měsíc maximálně, ale je prostě potřeba toho maximálně využít, protože, jak říkám, ten jako je na vás hrozný tlak. Jak říkám, každý druhý den prostě hrajete před 20 tisíci lidma a když nejste v té nejlepší kondici, když nepředvádíte to nejlepší, co ve vás je, tak prostě těch hráčů talentovaných teďka na světě je prostě extrémně hodně. Každý rok se draftuje nových 60 kluků, který chtějí vaší práci a je to prostě...
1: Na jednu stranu tlak, ale na druhou stranu obrovská jako pomoc, inspirace, protože určitě máš důvod být každý den nejlepší.
0: Určitě.
1: Tam čekají za těma dveřma a ty další.
0: Určitě, z tohohle pohledu je na to potřeba koukat, ale obzvlášť prostě ty Američani, tak to jsou prostě hrozně hladoví borci, který mimo hřiště jsou jako kamarádi v pohodě, ale na hřišti, když mají šanci, tak vás prostě zašlapou, protože jste to prostě buď vy, nebo oni.
1: A oni navíc mají to sebevědomí, že ani nemají tu sebekritiku, že by třeba uznali, že ten, proti komu jdu, tak je lepší, ale oni mají nastavený, že jsou vlastně přesně nejlepší
0: tak
1: na světě.
0: Přesně tak, ale i díky tomu prostě jsou
1: tam, kde jsou.
0: Protože si tak věří.
2: Vít Krejčí, basketbalista v kilometrech Jiřího Ježka. Máme posledních pár minut. Dá se v NBA, když už tam jste, někým inspirovat? Mluvil jste o tom LeBronovi a právě jsem si říkal, když jsme v této části byli na začátku pořadu, jestli vlastně LeBron tím, jak pečuje o své tělo, tak vy si říkáte jo, vždyť on dělá bodů jak blázen, je jeden z těch nejlepších v historii napříč všemi dekádami. Pojďme to dělat jako LeBron. Chápu, hraje jinou pozici, nejde to úplně, ale jestli se takhle dá inspirovat, když už člověk mezi těmi nejlepšími je a vidí, jak to dělají někteří jiní.
0: Určitě, ale jak jsem říkal úplně na začátku, tak každému vyhovuje něco jiného. To, co vyhovuje LeBronovi, nemusí vyhovovat mě. Takže já si myslím, že je potřeba inspirovat se jenom jakoby tím, jak na sobě maká a pak právě zjistit, co vyhovuje vám. On fakt tráví, já nevím, když řeknu, já každý den trávím 3 hodiny tím, abych se zlepšoval na hřišti nebo v postce a pak další 2-3 hodiny minimálně musím pracovat na tom, abych se zlepšil mimo hřiště, abych dostal to svoje tělo do perfektní formy, abych prostě na ten další zápas byl v perfektní formě, aby mě nic nebolelo, ať jsou to stretchingy, masáže, jak jsme mluvili předtím. Je to prostě extrémně důležitá součást toho basketbalu, obzvlášť toho profesionálního, ale taky je to jakoby až od té doby, co jsem v NBA, tak se o to takhle starám. Do té doby vlastně, tak když jsem byl v Zaragoze, tak já měl 11 tréninků týdně a to mladé tělo to ještě zvládne prostě. To mladé tělo, když hrajete jenom jeden zápas, sice hrajete hodně, sice děláte hodně tréninku, ale to mladé tělo to prostě zvládne. Ale prostě já už, když počítám s tím, že vlastně od 14 hrajou profesionálně, tak už 12 let hrajou profesionálně, tak už prostě na to tělo to má nějakou. už je to prostě vidět, jo? Už vždycky ráno po zápase už je trošku těžší stát z postele. Takže
1: bude hůř.
0: Bude určitě hůř. A proto vím, že čím jako víc mám odehráno, čím víc hraju, tak tím víc se musím vlastně starat o to svoje tělo.
1: Stejně jako v 90. letech nebyla NBA jenom Michael Jordan, tak teď už taky samozřejmě není jenom LeBron James a v každém týmu je dneska jeden, dva inspirativní hráči, který by mohli být vlastně tím největším hráčem svojí doby. Jaký to pro tebe bylo, když jsi tam hrál poprvé, ten první rok, ty první zápasy, jako nastoupit proti těmhletěm borcům?
0: Je to neuvěřitelný vlastně, vy vidíte v té televizi ty nejlepší zápasy jednou za týden nebo jo, jednou za 2 týdny, prostě nějaký hvězdy. Ale tím, jak prostě hrajeme tolik těch zápasů, tak skončí zápas, kdy jsem bránil LeBrona a nemáš ani čas si to zpamatovat a najednou, OK, a zítra hraješ proti Janisovi. pak ten další den prostě OK, dohrál si proti Janisovi, máš další zápas Luku Dončiče. Pak máš další zápas blablabla a každý, prostě jak jsi říkal, v každém tom týmu je prostě nějaká hvězda a je to prostě neuvěřitelný tím, že to není jako OK, jednou za měsíc si zahrajou nějaký hustý zápas, ale je to prostě každý druhý den hrajete proti nějaký, proti člověku, který mu jste třeba vyrůstali, který, na který jste koukali, jste vyrůstali, nebo takhle. A je potřeba k tomu jako mít respekt. Na druhou stranu, když proti ním jste na hřišti, tak chcete prostě co nejvíc zničit.
1: Já vím, že ty patříš do té stejné ligy už dneska, ale stane se někdy, že si uvědomíš vlastně, kam až jsi se dostal? Nebo už to bereš prostě automaticky a naopak jako ještě chceš být lepší?
0: Určitě chci být lepší. Samozřejmě jsou momenty, kdy stane se to párkrát do sezóny, kdy si řeknu, spíš si řeknu všechna ta práce, co jsem jako odvedl za všechny ty promeškaný narozeniny, všechny ty promeškaný Vánoce, všechny ty promeškaný časy s rodinou a tak jsou worth it, protože prostě můžu hrát tu nejlepší ligu světa a kolik lidí to prostě může říct a kolik dětí, prostě je to jejich sen a občas prostě jsem vinej toho, že to beru jako samozřejmost a myslím si, že je prostě potřeba občas se zastavit a jako užít si ten moment a neříkám spichnout, ale prostě říct si OK, bylo to worth it všechna ta dřina.
2: A tak ať se to všechno vyplatí, to přesně tak, ať se ty sny plní dál a dál. Takové byly dnešní kilometry Jiřího Ježka, jejich hostem basketbalista Vít Krejčí. Moc krát děkujeme.
0: Děkuju moc.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: 22 hodin 58 minut posloucháte Radiožurnál Sport a teď jste poslouchali také skupinu Oasis. Na fotbalovém mistrovství světa je známa první čtvrtfinalista a tím je tým Maroka, který porazil Kanadu 3-0. A právě Maroko si zahraje v tom čtvrtfinále proti vítězi duelu Paraguay-Francie a právě tento zápas za malou chvíli začne a my vám ho nabídneme na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu. Z pražského studia fotbalového mistrovství světa ho bude komentovat reportér Kristián Čveda.
1: Krásný večer všem posluchačům Radiožurnálu Sport. Francie-Paraguay, to je druhý duel v osmifinále fotbalového mistrovství světa. Rychle si pojďme podívat na sestavy. Začneme tou, kterou do hry posílá Didier Deschamps, tedy trenér Francie, brance Maňan, obrana Luka Digne, Saliba, Upamecano a Koundé, v záloze Rabiot a Kone. Trojice, která bude hrát pod hrotovým útočníkem Kylianem Mbappem, je Barcola, Olise, Dembélé. Na straně Paraguaye v brance Gil, obrana Caceres, Velázquez, Gomez, Alderete a Alonso. Záložníci Gomez, Kubas, Galarza a Almiron a na hrotu Enciso. Ještě tedy doplním, že v záloze hraje Diego Gomez a v obraně Gustavo Gomez. Gustavo Gomez je kapitán paraguajského národního týmu. Paraguajci ve skupině nejprve prohráli se Spojenými státy americkými 1-4, následně porazili Turecko 1-0 a pak tedy přišla ta remíza s Austrálií 0-0, 4 body na postup stačily. No a v prvním kole play-off se povedlo Paraguajcům senzačně vyřadit favorizované Německo. Po základní hrací době a prodloužení skóre nerozhodné 1-1. V penaltovém rozstřelu pak 4-3 Paraguajci vyhráli. Francie, ta je zatím vítězná. 3-1 výhra nad Senegalem, 3-0 nad Irákem, 4-1 nad Norskem, to je počínání v základní skupině a následně v prvním kole play-off výhra 3-0 nad Švédskem. Duel dnes bude řídit uzbecký hlavní rozhodčí Elgis Tantašev. Obě mužstva už jsou připravená na hrací ploše, teď bude klasické losování stran, jak se bude začínat. Kapitáni obou týmů, tedy Kylian Mbappé a Gustavo Gomez, už si vyměnili i ty vlaječky. Navaru, chilský rozhodčí Juan Lara, připravený pomáhat rozhodovat toto utkání. Hraje se ve Filadelfii, kde panují poměrně vysoké teploty. Před malou chvílí jsem se ještě koukal na ty meteorologické weby a nějakých 38 stupňů Celsia by mělo být ve Filadelfii, takže hodně horké počasí. Navíc stadion není krytý, nemá žádnou zatahovací střechu, je to velmi otevřený stadion, takže uvidíme, jestli to všichni zvládnou v pořádku. Věřme tomu, že i na tribunách bude všeho dost, míněno tím tekutin, tak aby všichni byli připraveni na toto utkání. Hlavním trenérem Paraguaye, toho jsem ještě nezmínil, Gustavo Alfaro, na straně Francouzů tedy Didier Deschamps. A vše, zdá se chystá na stadionu ve Filadelfii k úvodnímu výkopu. Už dnes jeden tým do čtvrtfinále postoupil, možná jste na Radiožurnálu Sport poslouchali přímý přenos. Maroko zvítězilo nad Kanadou 3-0, no a právě proti Maroku bude hrát o postup do semifinále vítěz dnešního souboje mezi Francií a Paraguají. To jsou ty podstatné informace. Obě mužstva už jsou připravená na svých polovinách. Teď hlavní rozhodčí už běží na půli hřiště a bude zahajovat toto utkání, které má lehký časový skluz, nicméně můžeme zahájit tento zápas. Takže Kylian Mbappé, kapitán Francie, je připraven, ještě něco gestikuluje směrem ke svým spoluhráčům. Kylian Mbappé už dal 6 branek na tomto světovém šampionátu. Je o gól za Lionelem Messim zatím v tom střeleckém pořadí aktuálního turnaje. Ale pozadu nezůstává třeba ani Dembélé, který má 4 branky na tomto šampionátu. Za malou chvíli utkání začne, hlavní rozhodčí ještě nepískl do píšťalky, takže duel nezačal, ale za malou chvíli odstartuje. Kristián Čveda, Radiožurnál. A my tedy můžeme pokračovat v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Stále se nehraje, obě mužstva se protahují a rozcvičují na svých polovinách. Hlavní rozhodčí čeká na nějaký pokyn. Teď možná slyšíte pod mým hlasem i ten odpočet, kdy fanoušci křičí od desítky až do nuly a zahajují tak tím společně s hlavním sudím zápas, který ale písně do píšťalky. Teď se tak stalo, Oli se okamžitě nakopává balon z půlícího kruhu a nakopává ho do autu na levé straně v bezprostřední blízkosti rohového praporku a Francouzi okamžitě nastupují pressingem na rozehrávku Paragvajců. Zajímavý taktický pokyn, taktická taková věc, kterou vydáme třeba i u Paris Saint-Germain, u fotbalistů tohoto francouzského klubu dvojnásobných vítězů Ligy mistrů. Teď nákop Paragvajců naopak na polovinu Francie. Golman Maňar musí za balónem, přihrává na Salibu, ten se přetahuje s Gomezem a nakonec vybojovali míč fotbalisté evropského týmu, tedy Francie, a rozehrávají v první minutě utkání postupně od své obrany na pravou stranu. Už se blíží k pokutovému území, je tam Dembele, ten centruje na Mbappého, ten je v pokutovém území. Nedostal se k zakončení, byl sražený ten balon, který mířil na Kyliana Mbappého. Ovšem první nadějná akce hned v první minutě zápasu Francouzi proti Paragvaji nastoupili po pravé straně na rychlou akci. A teď to zkouší znova. Michael Olise si zběhl pro balon, teď už ale otáčí hru z pravé strany na levou, dává na Rabiota, ten přidává až do levé strany, tam už je připravený Barkola. Ten vrací na střed Rabiotovi, ten nakonec vybírá až Dyněho na levé straně obrany, Dyně na Salibu a pokračují teď stopeři Francie otočením hry z levé strany doprava, ale už jsou na polovině Paragvajců. Zkouší to Upamecano, dává na Kundého. Ten ještě bojuje o balon, společně s ním je tam také Olise, ale Paragvajci teď se ubránili. Enciso, zdálo se mi, že mírně podrazil Koného, ovšem hlavní rozhodčí zůstává v klidu a tak pokračuje se dál a Paragvajci jsou v hlubokém bloku a jen odkopli balon znovu na fotbalisty Francie, takže pokračuje kombinace Francouzů středem hřiště, nákop, který letí do pokutového území, ale rychlá a pohotová hlavička stopera Gomeze, tedy Gustava Gomeze, abych byl přesný, míří na střed hřiště a nakonec odkop, který putuje až na polovinu Francie, bude se na pravé straně z pohledu Uruguaye vhazovat a to už nám začala třetí minuta. Francouzi získali balón, postupují na polovinu Paragvajců na pravé straně, jenže Oli se o balon přišel a tak může okamžitě Enciso zamířit dopředu, jenže ten taky ztrácí a musí se rychle vracet za balonem. Oli se využívá té lehce zmatečné situace a získává balon u pravé postranní čáry, dává do středu hrací plochy na Rabiota, ten otáčí hru doleva, Dýně hraje, s ním je tam také Kylian Mbappé, hluboko si zběhl kapitán Francie, útočník a zatím šestigólový střelec na tomto šampionátu. Kylian Mbappé pro balón až vlastně mezi levého beka a stopera, ale stále na střed hřiště. Teď pas, kterým posílají Francouzi k pravé postraní čáře. Michael Olise kombinuje s balónem. Olise ho určitě znáte z toho aktuálního působení v Bayernu Mnichov. Teď Olise udělal kličku, centruje pravou nohou do pokutového území. Hlavička, na kterou skáče Rabiot. Nepřesná. Ještě Kylian Mbappé má odražený balon za pokutovým územím, ale nepřesně, proti němu tam stáli dva fotbalisté jihoamerické země, tedy Paragvaje, a získali míč a teď se pokouší ho dostat pryč, pokouší se ho dostat někam do bezpečí a volí nakonec velmi dlouhý nákop, za kterým musí sprintovat Saliba a Saliba to řeší jen hlavičkou do zámezí. Paragvajci nastoupili teď v té breakové situaci na Francouze, na mistry světa z roku 2018 ze světového šampionátu, který se konal v Rusku. Teď Paragvajci docela zatlačili na Francii, hlavní trenér Gustavo Alfaro vyhání teď gestem pravé ruky tak do strany takovým trhavým pohybem své svěřence, aby postupovali až k pokutovému území Francouzů. Dlouhý aut z pravé strany, který letí až právě do 16 Francie. Tam o něj sice přišli Paragvajci a nakonec to vyřešil ještě vracející se Dembele přihrávkou na golmana Maňana. Ten dává do pravé strany, tam je Jules Koundé a vrací svému brankáři. Tak trochu uklidnění hry od Francouzů v páté minutě. Zatím jsme neviděli žádnou střelu na branku, jen před chvílí to zkoušel centrovaným míčem Oli se z pravé strany, ale na hlavičku naskakující Rabiot nebyl v tom zakončení přesný, tak pokračujeme i dál. V páté minutě Paragvaj, Francie v osmi finále světového šampionátu, zatím bez branek. kombinace Francouzů, kteří už se dostali na půlku Paraguaye. Zatím ve středu hřiště přihrává Upamecano na pravou stranu Koundé, ten dává až k postraní čáře na připraveného Dembeleho. Proti němu vystoupili dva hráči, ale taky tam byl jeho spoluhráč Olise, a tak Dembele s Olisem získali balon zpátky, vrací ho na Upamecana. To je stoper a spoluhráč Oliseho nejen z francouzského národního týmu, ale i z německého Bayernu Mnichov. Upamecano si vybírá Koného, Koné do levé strany na Rabiota, Rabiot až k postraní čáře, to je Bradley Barcola. Barcola dělá kličku v souboji jednoho proti jednomu v levé postraní čáry, ale nebyl úspěšný. Naopak proti němu vystoupil Arminon, který je úspěšný byl, jenže v zápětí o balon přišel, a tak Paraguay nemůže jít do breakové situace, nemůže jít do nějakého rychlého protiútoku. Znovu velmi suverénně a velmi zodpovědně postavení Francouzi v zadních řadách. Centr do pravé strany a Dembeleho. Ten dává takový dloubáček, hledá Oliseho v pokutovém území. Paraguajci odkopávají balón, ale další snaha Francouzů dostat se dopředu. Upamecano přetlačované s hrotovým útočníkem Paraguaye Encisem. Úspěšnější nakonec v tom souboji na půli hřiště byl Upamecano. Zvládl odhlavičkovat a následně odkopnul balon. Teď Kylian Mbappé nasadil jesličky Galarzovi a dává balon do levé strany hřiště. Tam už je připravený Dýně. Hledá zpátky Kylian Mbappého. Ten sice na balon nedosáhl, ale Almiron jen odkopl do zámezí a odkopává na rohový kop. Mbappé chtěl rychle rozehrát. Nakonec si to rozmyslel, přibíhá tam Dembele, který bude místo Mbappého rozehrávat rohový kop z levé strany. Francouzi v 7. minutě mají k dispozici standardní situaci. Dembele posílá balon do 16, tam na hlavu doskočili jen dva Paraguajci, protečovali balon z levé na pravou stranu a balon se kutálí do zámezí, takže budou moct i dál kombinovat fotbalisté Francie. V pokutovém území se tam teď objímají jeden stoper Paraguaye a jeden útočník Francie, nicméně je to spíš takové bránění, už se pustili, pokračuje se dál. Centr, který z pravé strany přichází na Koného, ten se probojovává do 16, pomáhá mu Koundé, ten je napadaný dvěma aktivními záložníky, je to jeden záložník Almiron a taky obránce Alderet. A Koné po tom souboji končí na hrací ploše, Francouzi i dál kombinují, zatím nezakopli balon do zámezí, nakonec se Koné zvedá, drží se za hruď, ale Francouzi pokračují, teď vystoupil velmi pohotově Caceres proti Barcolovi, který postupoval po levé straně. Caceres zakopl balon do zámezí, ale rychlý aut, který vhodili Francouzi v 8. minutě utkání a pokračují k pokutovému území. Barcola dělá kličku na pravou nohu, už těsně vedle vápna Paraguaye, a další odkop jihoamerických fotbalistů do zámezí, konkrétně do autu, takže Dýně bude vhazovat za postraní čárou. Vhazuje zpátky, neletí míč do pokutového území, ale jen podél postraní čáry až na obránce Salibu. Ten otáčí hru z levé strany na pravou, vybírá si Koundého. Ten si stoupl nad balon, zatím se rozmýšlí, nakonec nebude hrát po pravé straně, ale vrací balon zpátky na Salibu. Saliba do levé strany na Rabiota. Rabiot pomalu postupuje směrem k pokutovému území Paraguaye. Mezitím začala už 9. minuta utkání. Stále ale platí nerozhodné skóre 0-0, osmifinále fotbalového mistrovství světa mezi Paraguayí a Francií. Vy posloucháte přímý přenos na Radiožurnálu Sport. Francouzi to zkouší další kombinací od stoperu. Upamecano je na polovině Paraguaye. Všichni Francouzi až na golmana jsou na půlce svého soupeře. Snaží se rozjet akci teď středem hřiště. Přihrávka až do pokutového území, která ale není přesná. A tak zpracovávají fotbalisté Paraguaye. Na pravé straně je to Almiron, který centruje nakonec levou nohou až na polovinu hřiště. Tam ale nemá spoluhráče Encisa, lépe řečeno má, ale v souboji hlavičkovém byl úspěšnější Upamecano, který nakonec skrotil balon i na své hrudi. Dává si ho na pravou nohu a otáčí hru zleva doprava. Francouzi i dál kombinují. Připomínám, že na tomto světovém šampionátu zatím hráli 4 utkání a všechna 4 utkání vyhráli nad Senegalem, Irákem, Norskem a ve vyřazovací fázi i Švédskem. Francouzi dál kombinují v 10. minutě, teď přihrávka Dyně hledá Mbappého ve středu hrací plochy, ten dává na Koného, Koné otáčí až k pravé postranní čáře, tam je připravený Jules Koundé, vybírá si Dembeleho. Dembele souboj jedno proti jednomu uspěl, odcentroval do pokutového území, hlavička, na kterou naskakuje Rabiot, ale naskakoval tam taky obránce Gonzalo Gomez a teď srážka dvou fotbalistů, jeden Paraguayec, jeden Francouz skončí na hrací ploše. Rabiot byl jedním z těch mužů, lépe řečeno byl tím Francouzem, který ležel na hrací ploše, rozčiluje se, ale už je na nohou, aby mohli Francouzi hrát dál. Stále jsou v tlaku, teď centrují z levé strany do vápna. Digne má balón, ale vrací ho zpátky na Mbappého. Mbappé je u levé postranní čáry na úrovni hranice 16. Dělal kličku, ale balón mu utekl od patičky do zámezí. Teď Mbappé se snažil o efektní obejití soupeře Diego Gomeze, ale nebyl úplně přesný, ten balon mu sklouzl po kopačce až na patu a patou odkopl balon do zámezí, do autu, takže z toho nebude alespoň prozatím žádná další útočná akce. Naopak Paraguajci můžou postupovat dopředu a je to Enciso, který je u pravé postranní čáry, je držen Salibou. Hlavní rozhodčí ale nepíská další zákrok, je to zatím velmi benevolentní ze strany uzbeckého hlavního rozhodčího Elgize Tantaševa. Takže neviděli jsme žádná větší zatím přerušení, ani žádnou žlutou kartu. Pokračujeme dál. 11. minuta, Paraguay, Francie 0-0. Teď z pozapokutového území to chtěl vyzkoušet Dembele, ale dva fotbalisté Paraguay proti němu vystoupili, takže Dembele se musí s balonem vrátit. Dává na pravého beka Jules Koundého. Nakonec centr teď zkusí Dembele, ale letí do úrovně malého pokutového vápna, kam nabíhal Barcola, jenže na ten balon nedosáhl a tak centr Dembeleho končí v zámezí. Barcola si sice pohlídal offside, ale ten pokus byl moc dlouhý. A tak golman Paraguaye Gil si bude stavět míč na své malé vápno a rozehrávat. Posloucháte fotbalové mistrovství světa a přímý přenos jediného čistě sportovního rádia v České republice, Radiožurnálu Sport. Osmi finále světového šampionátu Paraguay, Francie 0-0. Golman Gil nakopává až na polovinu mistrů světa z roku 2018. Nakonec v souboji Paraguajci nebyli úspěšní, ale odražený balon se k ním dostal. Galarza to zkouší kličkou proti Konému a ten ho zastavuje nedovoleně. Postavil se mu do cesty. Galarza leží na hrací ploše. Teď mu tedy Koné pomáhá zpátky na nohy, ale to byl jasný nedovolený zákrok. Ještě se mi zdálo, že kolenem snad si stoupl právě před unikajícího Galarzu středem hřiště Manu Koné. A jasný nedovolený zákrok, jasný faul, ale je to téměř na hraně středového kruhu, je to od branky hodně daleko, na přímé zakončení to určitě není, nicméně standardní situace, která by mohla nakonec skončit centrovaným balonem až do pokutového území Francie. To rozhodně nabídka pro Paraguajce být může. Připomeňme znovu ten senzační výsledek. Paraguaj se do osmifinále dostala tím, že v prvním kole playoff vyřadila Německo na penalty. Po základní hrací době a prodloužení bylo skóre 1-1. Teď centr do vápna Francie, o ten se snaží Paraguajci, doletěl až do pokutového území, ale odhlavičkovali jen Francouzi a Michael Olise už pádí podél pravé postranní čáry ze své poloviny na polovinu Paraguajců. Teď je dohraný, sražený mimo souboj. Uzbecký hlavní rozhodčí ukazuje ne, vstávej, tohle rozhodně pískat nebudu, přerušovat se nebude, ale Francouzi mají balon na svých kopačkách a můžou pokračovat v kombinaci. Ve 13. minutě teď to zkouší na levé straně Luka Digne, ale vrací zpátky na Salibu, to je stoper Francie. Upamecano přihrává na Koného, Koné si vybírá na pravé straně Koundého a nakonec balon míří až na Oliseho, který už tedy je na nohou. Po tom zákroku pokračuje dál, Michael Olise je bezprostřední blízkosti pokutového území proti dvěma Paraguajcům, kteří byli úspěšnější. Nakonec Olise ještě zaháčkoval svou levou nohou zezadu obránce Alderita. Takže nedovolený zákrok tohoto francouzského záložníka a budou Paraguajci rozehrávat. Trochu uklidnění hry pro jihoamerický stát, pro svěřence Gustava Alfára po několika takových náběhových a breakových situací i po nějakém, řekl bych, souvislejším tlaku Francouzů. Můžou Paraguajci trochu uklidnit hru. Uzbecký hlavní rozhodčí Elgiz Tantašev teď gestikuluje oběma rukama, aby brankář Gil okamžitě rozehrál, že nedopustí žádné zdržování. Tak v tento moment Gil tedy nakopl balon na polovinu Francie a Paraguajci to zkouší rychlým průnikem, ale do tří fotbalistů teď zamířil Kubas a byl odzbrojený nakonec Konem. Koné odkopává na Paraguajce, ti to okamžitě vrací z první hnedka balon zpátky, ale Caceres se do míče opřel až moc vehementně, pravačkou ho napálil až za postranní čáru, respektive za tu brankovou čáru do zámezí, takže odkop od branky Francie v 15. minutě. Skóre mezi fotbalisty Paraguaje a Francie je nerozhodné 0-0. Vy posloucháte přímý přenos Radiožurnálu Sport z osmi finále fotbalového mistrovství světa. Francouzi to zkouší přechodem na útočnou polovinu, teď ale Olise měl proti sobě bránícího Diego Gomeze, takže otáčí hru zpátky do obranných řad a Francouzi to místo levé strany budou teď zkoušet na pravé. Kombinaci u postranní čáry, kterou vede Dembele, nakonec vrací na Koného, ten si vybírá Upamecana, přihrávka na Oliseho, Olise dává až k levé lajně, tam je připravený Barcola, ten si navádí balon nad hranici pokutového území. Téměř všichni Paraguajci jsou pod balonem, Lidíně centruje z levé strany a zákrok golmana Gila, který sbírá centrovaný balon od Luky Dýněho z levé strany do rukavic, aby nedopustil nějaké hlavičkové zakončení od Francouzů a obecně neohrozil zatím čisté konto, které po 15 minutách hry drží. Francouzi teď jen dostoupili ten nákop od brankáře Paraguaje a poslali balon do zámezí. Teď se k nám do vysílání Radiožurnálu Sport připojí i posluchači Radiožurnálu. 16. minuta utkání, Paraguay-Francie, nerozhodné skóre 0-0, to je to podstatné, co platí, byť mají Francouzi optickou převahu, dostali se k několika zajímavým breakovým situacím, měli i souvislejší tlak, ale zatím to nekončí nějakým kloudným zakončením, nějakou střelou na branku, takže gól jsme v tomto utkání neviděli. Připomínám, že Paraguayci vyřadili Německo v tom prvním kole playoff. Teď to Francouzi zkouší podél pravé strany až k pokutovému území. Olise nabíhá za balónem, ale nestihne ho. Pohotově proti němu vyběhl paraguajský brankář Gil, který bude rozehrávat v 17. minutě balón takovým half volejem, přihrává na svého útočníka Encisa, který za balónem nedoběhl, byť to golman Gil myslel, řekl bych, poměrně slušně a hledal Encisa už na polovině Francie, tak ten pas byl moc dlouhý a tak ho okamžitě sebral stoper Francie Upamecano. Dává na Salibu, ten si vybírá Koného. Kone centruje na pokutové území, tam je připravený Kylian Mbappé, ale na balón nedosáhl, bylo to na dlouhou nohu Kylian Mbappé, který má 6 branek na tomto světovém šampionátu, je druhým nejlepším střelcem turnaje. Lionel Messi má totiž 7 gólů, tak teď Kylian Mbappé sahal po tom centrovaném balónu od Koného, ale nedosáhl na něj, míč se odkutálel do zámezí a bude se hrát od branky paraguajského brankáře Gila. To podstatné je, že v 18. minutě Paraguay hraje s Francií nerozhodně 0-0. Vy si tento duel osmifinále fotbalového mistrovství světa můžete v přímém přenosu naladit na digitální stanici Radiožurnál Sport. Kristián Čveda, Radiožurnál. A Radiožurnál Sport je tady pro vás dál s přímým přenosem. Michael Olise z pravé strany centruje, ale vystoupil proti němu Alonso, stečoval balon na rohový kop pro Francii. Takže další šance pro evropský celek, pro svěřence Didiera Deschampse. A rychlá rozehrávka. Ještě se nestihli ani seřadit obránci Paraguaje do té zóny a hned Francouzi hrají, nicméně centr už ale nebyl přesný a tak to teď můžou Francouzi, nakonec nemůžou ani zkusit, protože se Paraguajcům povedlo sebrat útočníkům Francie balón a svěřenci Gustava Alfára budou postupovat dopředu. Z levé strany to zkouší levačkou Alonso, nakonec proti němu vystoupil Koné a dal pravačku do té střely, odkopl balón do zámezí, takže Paraguajci budou na své polovině vhazovat. Mezitím začala 19. minuta a stále jsme neviděli branku v tomto zápase 0-0 mezi Paraguají a Francii. Po autovém vhazování to zkouší ho americký stát takovou křižnou přihrávkou. Barcola to sice doběhl, ale zároveň u toho fauloval Caceres, se kopnul do něj a to je žlutá karta, řekl bych zasloužená žlutá karta pro Barcolu. Caceres zpracovával ten balon, který na něj letěl z levé strany, udělal kličku Barcolovi a ten jak chtěl kopnout do míče, tak protože si Caceres ťukl do toho balonu, tak Barcola nakonec nakopl urugvajského beka. Pardon, nikoli urugvajského, ale paraguajského beka. Caceres ještě leží na trávníku, Barcola mezi tím odchází, otírá si hlavu do dresu. Žlutá karta právě pro Barcolu za tento zákrok na Caceres je první žlutá karta v tomto zápase, kterou udělal hlavní rozhodčí z Uzbekistánu Ilgiz Tantašev. ve 20. minutě. Budou tedy rozehrávat zhruba na polovině hřiště Paragvajci. Myslím si, že to zkusí spíš po zemi, protože tohle by na centre bylo ještě docela daleko. A bude to nakonec s číslem 10 Almiron. Čekal jsem, že nakonec bude rozehrávat stoper Velázquez, ale ten od balónu odešel a zůstal o něj právě Almiron. Už si ho staví lehce za polovinou, ale hlavní rozhodčí mu ukazuje, ne, tohle bylo ještě na vaší polovině, takže Almiron se musí vrátit s balónem na polovinu Paragvajců a mezi tím mu rozhodčí připravil i tím sprejem značku pro to, kde by měl rozehrat. Teď jí setřel nohou Almiron to označení od hlavního rozhodčího a posunul si balon přeci jen o metr dál, posílá balon levou nohou, posílá ho do zámezí za pravou postranní čárou, Francouzi budou vhazovat, tak to nebyla úplně dobře zužitkovaná standardní situace z pohledu paragvajských fotbalistů. 21. minuta, nerozhodné skóre 0-0. Autové vhazování na polovině Francie, Francouzi vhodili, zatlačil Diogo Gomes na Barkolu a jen tak odhlavičkoval míč do zámezí, takže o nějakých 10 metrů se aut Francie posune. Nakonec teď volí Lucadinho rozehrávku na svého brankáře Maňana. Přihrávka do pravé strany, tam je Žil Kunde. Vrací zpátky ale mezi své dva stopery Upamecana a Salibu. Saliba na Dýněho. Dýně je u levé postranní čáry, vybírá si Barkolu. Barkola je v přetlačovaném souboji s Caceresem. Tihle dva muži se potkali už před chvílí a Barkola z toho vyvázl se žlutou kartou. Tak teď tedy Caceres si počínal dovoleně, alespoň podle názoru hlavního rozhodčího. Souboj ve středu hřiště, trochu neurovnaná pasáž hry. Nakonec balón získali Paragvajci a můžou postupovat dopředu. Přihrávka, kterou ale má na dlouhou nohu od Diego Gomeze Galarza a tak nedosáhl na ten balón, mohl zamířit směrem k francouzské brance, to se ale nepovedlo a naopak je tu breaková situace pro evropský celek. Na pravé straně Kylian Mbappé, kapitán Francie, dává na Dembeleho, ten si vybírá Koného, střela zpoza pokutového území, těsně vedle levé tyčky golmana Gila, který jen zůstal stát, jakoby byl přesvědčený, že ta rána jde vedle, ale stadionem ve Filadelfii to jen tak zahučilo. Myslím si, že to nebylo úplně beznadějné zakončení. Z nějakých 25 metrů to zkoušel Koné a zhruba o metr, možná metr a půl minul, tedy levou tyč branky, ale ta rána byla stečovaná, takže rohový kop pro Francii. Roh, který míří od Dembeleho na malé vápno, odražený až za hranici 16, tam sbírá balon Koné ze vzduchu, hlavičkou oslovil Dembeleho, který se vracel od rohového praporku. Nakonec ale Dembele vrací na Koného, který je ve středovém kruhu, dává do pravé strany na Upamecana, vybírá Kundeho, zpátky přihrávka na Koného. Kone už postupuje k pravé postranní čáře, k pravé lajně, dává pas do pravé strany, kde odcentruje nakonec ještě Barkola, ale Velázquez odhlavičkoval ten centr do zámezí, bude tu další situace pro Francouze. Velázquez se zlobí na své spoluhráče, že musel odehrát na rohový kop, takže teď další standardka, další roh, který bude zahrávat Ousmane Dembélé ve 23. minutě. Paraguay Francie 0-0, rohový kop posílají Francouzi do vápna. Kylian Mbappé na zadní tyči nedoskočil na ten balón, chtěl ho zpracovat rovnou ze vzduchu, ale to se mu nepodařilo a tak se domnívám, že ještě předtím, než se odehraje od branky Gila, tak bude následovat reklamní nebo hydratační přestávka, jak chcete. To, co platí právě na začátku reklamní přestávky, je skóre ve 24. minutě Paraguay Francie 0-0.
0: A my se hned po hydratační pauze vrátíme do pražského studia fotbalového mistrovství světa, tak aby zápas Francie Paraguay vysílali, jsme mohli vysílat a v našem vysílání i nadále.
2: Pětinásobný mistr ligy Pavel Horvát míří se svým pořadem Desítka opět za posluchači.
3: V polovině července ho můžete vidět v Ostravě.
4: Mně se tady vždycky líbilo, dostal jsem jednou ze Sláví Bůra tady, ale jinak celkem jsem tady byl úspěšný.
2: V roce 2026 doprovází Pavla Horváta na jeho výjezdech po republice i legendární Antonín Panenka.
3: Fanouškům připomínají 50 let od největšího úspěchu československého fotbalu. Evropského titulu, o kterém Panenka rozhodl geniální penaltou.
5: Náhoda byla, takže my jsme stali spolu na jednom pokoji s Ivo Viktorem. Tak když přišly penalty, on mě říká, ty nemůžeš tu penaltu kopnout takovýmhle způsobem, je to tak vážná věc, taková situace, že když to uděláš, tak já tě nepustím do pokoje. Pustil, půl 8 ráno.
2: Na festivalu Colors of Ostrava bude s Horvátem a panenkou taky ostravský patriot.
3: Bývalý útočník Václav Svěrkoš, který v Česku oblékal jen dres Baníku.
4: Jo, v rámci Česka jsem to tak měl nastaveno, jakože jsem si nedokázal představit, že bych se pak díval klukům tam někde u piva do očí.
3: Desítka Pavla Horváta na multižánrovém festivalu Colors of Ostrava.
2: Ve čtvrtek 16. července od 14 hodin.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Posloucháte Radiožurnál Sport a to ve 23 hodin a 28 minut. Samozřejmě náš fotbalový expert Pavel Horvát pochopitelně bedlivě sleduje fotbalové mistrovství světa a tak se už v pondělí můžete těšit na tradiční desítku Pavla Horváta, která, troufám si tvrdit, že bude samozřejmě hodně o fotbalovém mistrovství světa. Na to my se teď zpátky vydáváme, samozřejmě ne do Filadelfie, kde se zápas mezi Francií a Paraguayí hraje, ale míříme do našeho pražského studia fotbalového mistrovství světa, odkud komentuje náš reportér. Jen doplním, že Francie Paraguay, to je zápas, po kterém budeme znát první čtvrtfinálovou dvojici, protože Maroko už porazilo Kanadu 3-0 a tím pádem právě vítěz duelu Francie Paraguay půjde na vítězné Maroko. Tedy teď už ten duel mezi Francií a Paraguay komentuje reportér Kristian Šveda.
1: Nejzačne po reklamní přestávce znovu hra v tomto zápase, tak nabídnu rychlý pohled do statistik. Velká dominance, co se týče držení míče na straně Francouzů, 1,80%, jen 19 pro Paraguay. Ovšem střelecky to zatím není úplně žádná sláva, ve 26. minutě střely celkem 0-1 a ta jediná, kterou jsme viděli od Francouzů, když to říkám tedy z pohledu Paraguay, Francie 0-1, tak Paraguajci nevystřelili ani jednou a Francouzi sice jednou ano, ale nebyl ten pokus přímo na branku. Ale Francouzi už kopali třeba 4 rohové kopy, tak uvidíme, jak bude ten vývoj zápasu pokračovat. To podstatné je skóre 0-0 v zápase Paraguaje s Francií. Po reklamní nebo hydratační přestávce, chcete-li, se vracíme zpátky na tento zápas osmifinále fotbalového mistrovství světa. Golman Paraguaje Gil posílá dlouhý nákop od své branky až na polovinu Francie. Hlavičkový souboj, po kterém jeden z Francouzů, byl to Barcola, poslal míč do zámezí a tak Caceres bude vhazovat ze své poloviny hřiště, ale pošle míč až na půlku Francie. Dlouhý aut, který letí až do pokutového území. Nakonec skákal po zemi ten balon a musel proti němu Mike Maignan, golman Francie, vystartovat, sebrat ho do náruče a rychle rozehrát na pravou stranu, tak to byl opravdu velký nástup teď od Paraguajců, kteří se snažili po té hydratační přestávce překvapit svého soupeře, ale zatím neúspěšně a tak Francouzi pokračují na polovinu Paraguaje. Teď Kone to zkouší, ale neuspěl v souboji proti dvěma Paraguajcům a rychle dopředu míří Almiron. Almiron už je na pravé straně, blíží se k pokutovému území Francouzů, centruje levou nohou nad hranici 16. Tam sice měl dva spoluhráče, byli jim Galarza a Kubas, ale ani jeden nezvládli balon zpracovat. Teď ale Francouzi o míč přišli rána z pozapokutového území. Ještě druhá po sraženém balonu, o který se staral Diego Gomez. Diego Gomez pálil pravačkou z první bez přípravy z pozapokutového území. Ovšem jeho rána nebyla vůbec přesná. Před ním se zkoušel takovou ránou zdaleka prosadit Alonso, jenže jeho pokus byl sražený a následně nepřesná rána Diego Gomeze. Teď Francouzi míří dopředu, ale míč končí v zámezí, takže v 29. minutě stále 0-0. V 29. minutě stále platí, že jsme gól neviděli, byť to teď Francouz Barcola zkoušel breakovou situací po levé straně, ale neuspěl, míč skončil v zámezí. Takže 0-0 mezi Paraguayí a Francií. Pokud chcete poslouchat přímý přenos, můžete si naladit Radiožurnál Sport. Kristián Švera, Radiožurnál. Obránce Digne je na levé straně obrané poloviny Francie, dává přihrávku na golmana Mikea Maignana, ten oslovuje Jules Kondého. Kunde už Podél pravé postraní čáry oslovuje Dembeleho, ten dává na Oliseho. Olise je v pokutovém území, vrací Dembelemu. Dembeleho, přihrávka, protečovaný míč. Paraguajci se proskákal malým vápnem a rychle teď musí Caceres odkopávat balon až na půlku. To byla nepříjemně stečovaná rána z pravé strany od Dembeleho. Barcola má odražený balon za pokutovým územím, ale Paraguajci mu ho okamžitě sebrali a navíc byl Kubas dohraný nedovoleně, takže bude pokračovat teď naopak jihoamerický stát rozehrávkou ze své vlastní poloviny. Barcola byl tím mužem, který podle názoru hlavního rozhodčího podkopl Paraguajce, ovšem byť to nebylo úplně tak intenzivní zasažení, tak nedovolený zákrok spíše ano. A hlavní je názor rozhodčího, přerušená hra ve 30. minutě za nerozhodného stavu mezi Paraguají a Francií 0-0. Mezitím ale do statistik naskočily i dvě střely pro Paraguay. Jak jsem mluvil o tom zakončení Alonza a následně i Diego Gomeze, tak to byly dvě rány. Zdaleka sice nemířili na branku, ale střely to jsou. Paraguajci nakopávají po té standardní situaci až na půlku. Francie, možná se slyšeli teď hvizd hlavního rozhodčího, protože hned v tom hlavičkovém souboji si naopak nedovoleně počínali právě Paraguajci. Takže teď rozehrávka Francouzů z vlastní poloviny hřiště. Přihrávka do pravé strany, tam je Jules Koundé, už kombinuje s Dembelem. Usman Dembele vrací na Koundého na pravou stranu, těsně vedle postraní čáry. Olise už je blízko pokutového území, míří tam z pravé strany, dělá přešlapovačku, nakonec si dává proti dvěma napadajícím Paraguajcům balo na pravou nohu, ale vrací na Dembeleho, ten centruje hlavička Kyliana Mbappého, těsně vedle. Respektive těsně vedle minul Kylian Mbappé ten míč, zdálo se mi nejprve, že ho zasáhl, ale nakonec ne, ta rána byla sražená, on tam ještě dobíhal z pravé strany záložník Diego Gomez, který šel do toho hlavičkového souboje a srazil se s Kylianem Mbappém, který nakonec nedoskočil na ten balon úplně pohotově. A tak se míč od Francouzů odkutal, do zámezí Paraguajci vazují. A vazují sice dozadu, chtěli hrát trochu bezpečně, ale Enciso vybojoval na útočné polovině autové vhazování pro Paraguajce. Teď tleská nad hlavou a hecuje tribuny, hecuje fanoušky, tak aby podpořili právě národní tým Paraguaje v tom postupu teď kupředu. 32. minuta, Paraguay Francie 0-0. V osmifinále fotbalového mistrovství světa dlouhé autové vhazování od Caceres se míří až k pokutovému území, tam Enciso v souboji se Salibou, ale nebyl úspěšný, Saliba to zkušeně pohlídal, balon se odkutálil, až za čáru rozehrává Maňan ze svého vápna. Přihrávkou na Upamecana, Upamecano si vybírá Rabiota, ten vrací nakonec zpátky ještě na Salibu, Saliba otáčí hru zleva doprava, Upamecano přešel středovou čáru, dává do pravé strany, Francouzi to zkouší průnikovou přihrávkou proti ale, které velmi pohotově vystoupil Galarza a dává nakonec zpátky na Alonza. Alonso posílá podél levé postraní čáry balon. Řekl bych, že ho chtěl směřovat na útočníka Encisa, ovšem ten na míč nedosáhl a tak to zkouší Francouzi středem hřiště. Rána, kterou vysílá z pozapokutového území Rabiot, ale míří nad branku golmana Gila. Rabiot to teď nevymýšlel nějakou komplikovanou kombinací, prostě z nějakých 30 metrů, možná 25, vypálil svou levou nohou. Rána mířila na střed zhruba, ale mířila vysoko nad branku, takže skóre se nám nemění, stále jsme gól neviděli. Rabiot to teď zkoušel vzít na sebe, ale v tom zakončení úspěšný nebyl. Napadání Paraguajců teď bylo úspěšné. Saliba se v souboji s Encisem provinil nedovoleně. Zdálo se mi, že držel Encisa za dres a stáhl ho tak na zem, pak ho ještě chytil za rameno a tak jednoznačný nedovolený zákrok. A tahle standardní situace je pro Paraguajce zatím nejblíž v tomto utkání z těch, které měli k dispozici. Fotbalista je jihoamerické země svěřenci Gustava Alfara. Teď jsou zhruba 20 metrů od pokutového území Francie a mají tak k dispozici standardní situaci. Centr do vápna, za kterým běží hned pětice hráčů, ale taky brankář Francie Maňan, na kterého tam přepadl, zdálo se mi tedy, že nechtěně Velázquez, byť ho Maňan okamžitě běžel nějak slovně konfrontovat, že tohle by si rozhodně stoper Paraguay dovolit neměl, ale opravdu to bylo nechtěné. Velázquez prostě naskakoval na hlavičku a poté přepadl přes golmana Maňana, který šel taky do toho souboje. Francouzi rozehrávají od vlastní branky. Přihrávka na levou stranu. Kylian Mbappé dělá kličku na středu hřiště, byl zatažený za dres. Ještě pošťuchovaná Kylian Mbappé, je tam teď v sevření tří fotbalistů Paraguaye. Přibíhají tam kapitána Francie bránit ještě Dembele, Dýně a teď se z toho strhává poměrně velká šarvátka v 35. minutě. Snad 6 fotbalistů Paraguaye tam jde do nějaké výměny. Přibíhá tam Velázquez, který okamžitě nastoupil na Barkolu. Přetahovaná, Dýně tam strčil rukama do dvou fotbalistů Paraguaye. Tak zatím jsme neviděli úplně moc fotbalové krásy a naopak teď vidíme několik potyček a přetahování. Kylian Mbappé byl faulovaný. To je jednoznačné, byl zatažený za dres, mohl Kylian Mbappé postupovat směrem k 16 Paraguajců. Kubas ho zastavil nedovoleně a pak do sebe vzájemně strčili. Mbappé si nenechal líbit to počínání, ale žlutou kartou to zatím pro nikoho neskončilo. Teď se Mbappé dokonce tak i s úsměvem poplácal s Velázquezem, tak předpokládám, že z toho žádný další už souboj nebude. Olise je u balonu. Centruje do pokutového území a odražený míč Paraguajci odhlavičkovávají jen na roh. Olise to zkoušel takovým pomalým, ale efektním bochánkem, obloučkem zhruba na malé vápno. Olise centroval z levé strany poloviny Paraguajců a ti odhlavičkovali jen na roh. Takže další pokus Dembeleho, ten míří na zadní tyč až na hranu malého vápna. Odražený balon, který pálí Koundé jen do náruče brankáře Paraguajců Gila. Tohle nebyla tak složitá práce, byť to Jules Koundé trefil docela dobře zpoza pokutového území, tak to bylo z pravé strany levačkou odražený takový naskákaný balon na střed. O, ono to nakonec tak dobře trefené nebylo, balon zasáhl někde mezi holení a nártem, takže nakonec žádný větší vzruch a hlavně žádná branka. Hraje se 37. minuta tohoto osmifinále fotbalového mistrovství světa. Vy máte naladěnou stanici Radiožurnál Sport a dozvídáte se o tom, že Paraguay hraje s Francií, tedy nerozhodně 0-0, a teď budou svěřenci Gustava Alfára rozehrávat od své branky. Je to golman Paraguajců Gil, který posílá levačkou dlouhý balón až na polovinu Francie, téměř až k pokutovému území, kde Paraguajci získávají balón a jsou na středu hřiště. Teď Koné se postavil do cesty Galarzovi, který končí na trávníku, ale rychle se zvedá, protože Francouzi s balónem míří na polovinu svého soupeře. Na pravé straně už je připravený Dembele, posílá po zemi přihrávku, kterou se snažil hledat Kylian Mbappého. Nenašel ho přesně a tak Paraguajci odkopávají až na půlku Francouzů. Golman Maňan si taky zahraje za hranicí svého vápna. Vylezl právě ze šestnáctky, tak aby kombinoval se svými spoluhráči, se Salivou a Upamecánem. Saliba po pravé straně hledá Oliseho, ten protečoval balón, ale nepřesně. A teď šlapák to nebyl, přestože se forward Paraguajců hlásí, že ho tam Koné došlápl a leží ve středovém kruhu uprostřed hřiště, drží se za nohu. Paraguajci mezi tím vybojovali balón a už postupují dopředu. Šajtle, kterou nasadil dokonce jesličky Dinemu Almiron. Almiron dokonce přihrává ještě na Diego Gomeze, ten ale o balón přichází, od jeho pravačky se odkutálel až do zámezí, takže bude se kopat od branky francouzského golmana, který rozehrává velmi rychle. Francouzi na nic nečekají a rychlá breaková akce po pravé straně hřiště. Kylian Mbappé byl zatažený a střela z pravé strany přeletěla branku Paraguajců. Kylian Mbappé stále leží na trávníku mimo míč, byl sražený v tom úniku. On přihrával na pravou stranu na Usmana Dembeleho a jak se vracel Galarza, tak rukou sekl do Mbappého, srazil ho vlastně v běhu a Kylian Mbappé skončil na trávníku, ale podkopnutý nebyl, byl to jen souboj vlastně rukama. Kylian Mbappé stále leží na hřišti a nehraje se, Galarza mezi tím odchází od toho souboje a je tu další mírná Kylian Mbappé stále leží na hřišti a nehraje se. Galarza mezi tím odchází od toho souboje. A je tu další mírná prodleva časová ve 39.

Přetahované se stoperem Velázquezem na hrací ploše, který ale dával ruce do vzduchu, takže řekl bych, čistý souboj, čistý zákrok a pokračujeme dál odkopem od branky Paraguaje, byť Kylian Mbappé kroutí hlavou, tak trochu ironicky se usmívá, tak může pokračovat dál. 40. minuta, Paraguay, Francie 0-0 v osmifinále fotbalového světového šampionátu ve Spojených státech amerických. Tento duel se hraje ve Filadelfii. Nepřesná rozehrávka Francouzů, ale nemusí evropský tým trápit, protože napadající Encesio se provinil proti pravidlům, naskakoval hodně neobratně, řekl bych, do toho souboje hlavičkového, kde byl Saliba a Upamecano. Takže můžou Francouzi ze své vlastní poloviny začít postupnou kombinaci. Už přešli na polovinu Paraguaje, teď na levé straně dostává balon Barcola, ten se s ním ale musí vrátit až k právě ke středovému kruhu. Tam si na jeden dotek přihrál se Salibou. Saliba dává doprava, tam je Jules Koundé, který hraje na klubové úrovni za Barcelonu. Koundé si vybírá Dembeleho, vrací Koundému. Koundé už je pokutovému zemí na pravé straně, další sražený balon na roh. Tak to už je sedmý rohový kop, který dostanou Francouzi k dispozici. Ve 41. minutě zápasu Dembele chtěl rychle rozehrát, přibíhá ale Michael Olise, který to od něj převezme a nakonec právě tento křídelník Bayernu Mnichov bude centrovat do pokutového území Paraguajců. Francouzi mají k dispozici další rohový kop. Michael Olise levačkou posílá balon na malé vápno. Pěsti a rukavice golmana Gila zaúřadovali, odboxovali balon nad vápno Paraguaje, ale tam ho sbírají, míněno tím ten balon sbírají Francouzi. Zkoušou to Dýně, teď z levé strany, ale znovu připravený golman Gil, který teď hází balon ze svého vápna skoro až na půlku hřiště. Hlavička Encesia vrací balon a teď to bude zkoušet Galarza. Paraguajci udrželi míč. Znovu Encesio končí na hrací ploše, znovu spadl a centrovaný míč teď tak nemůže dostihnout, protože byl právě na hrací ploše. Encesio se musí rychle zvednout a byť reklamuje celou tu situaci, tak není úplně spokojený, ale musí hrát dál. Francouzi pokračují v naprosté dominanci, co se týče držení balonu, stále kombinují, Paraguajci se jen brání vlastně těm nákopům a když se dostanou sem tam k nějakému breakovému přečíslení, k nějaké situaci ofenzivní, tak buď ztratí balon, nebo se vystaví do offsideu. Paraguay, Francie 0-0, 43. minuta začala. Přihrávka Francouzů už na útočné polovině do pravé strany, tam je připravený Dembele, Usman Dembele dává na Oliseho nad hranici 16. Paraguaje. Olise šel do tří bránících hráčů a tak mu musí vypomoct Upamecano, Upamecano dává na Dembeleho. Přihrávka zpátky na Koundého, Koundé s Dembelem si poradili teď, takže Paraguajci poslali balon do zámezí, takže autové vhazování. A znovu to musí zkoušet postupnou kombinací od svých stoperů Francouzi po té, co vhodili na pravé straně útočné poloviny balon do hry. Kylian Mbappé má ve středu hrací plochy míč, vybírá si stopera Upamecana, ten dává na Koundého, Koundé už se blíží k 16, zasekává na prostředku hřiště, pálí Koundé, ale míjí branku a o docela dost metrů. Koundé to zkusil zasekávačkou, že nejprve udělal kličku na levou nohu, pak si připravil balon na pravou a taková obalovačka na zadní tyč, kroucený balon, který měl letět k tyči, tak nakonec končí mimo. Pokud si vybavíte třeba to noční utkání Argentiny s Kapverdami, tak tam Sidney López Cabral podobným obstřelem dával gol v prodloužení na 2-2. Tak teď byl Manu Koundé nepřesný v tom zakončení a na rozdíl od Cabrala se netrefil. Paraguajci odkopli balon, ale odkopli ho znovu jen na polovinu Francie, kde jsou připraveni fotbalisté evropského týmu a budou od svých stoperů postupně vyvážet balon zpátky na půlku Argentiny, ale Paraguaje. Samozřejmě Argentina hrála v noci a dokázala zvítězit nad Kapverdami 3-2 prodloužení. 3-2 po prodloužení a pak tedy Argentinci postoupili. Teď Barcola v zápase Francie-Paraguay postupuje v útočné akci. Paraguajci se stále brání tomu náporu Francie, která už je v pokutovém území díky Dembelému. Dembele ale ztratil balon, proti němu Galarza, který je rychlý, mrštný a uniká mu. Nakonec zabrzdil tu hru a otáčí až zpátky ke svým stoperům. Alderete dává na Gonzala Gomeze a rychlá klička, která je úspěšná. Kuba

0: Už míří dopředu a souboj teď útočníka Encisa proti Upamecanovi. No, tak nakonec úspěšnější byl Francouz Upamecano, který vybojoval balón, dává ho do středového kruhu, tam je připravený Olise, ten se vybírá na levé straně luku Digneho. Rychlá přihrávka na Mbappého k levé postraní čáře. Mbappé postupuje metr po metru blíž a blíž k pokutovému území. Nakonec přibrzdil trochu, zastavil tu hru a vybírá si ve středu hrací plochy Rabiota. Rabiot hraje zpátky na Upamecana. Ten dává křižnou přihrávku. Rána, které se dostane nakonec Rabiot, je ale sražená a je sražená tak pomalu, že ji zvládne Gil skrotit, sebrat do svých rukavic. Gil to je golman Paraguaje. Mezitím se dozvídáme informaci o nastaveném čase nad rámec prvního poločasu. 3 minuty je ten čas, který přidává hlavní sudí, takže v podstatě jen za tu reklamní nebo hydratační přestávku. Jiný vzruch, žádné zkoumání videa ani branku jsme neviděli, takže pokračujeme v první ze 3 avizovaných nastavených minut. Paraguaj-Francie 0-0. Přihrávka, která teď míří ve středu hřiště na Koneho. Paraguajci se znovu brání. Francie už je na polovině jeho amerického týmu, jeho americké země, tady Paraguaje. Teď ale Paraguajci jdou do rychlého breaku. Je to Encesio, který si zatím poradil s Upamecanem, už je ale v ostrém úhlu. Upamecano odzbrojil Encesia od balónu, kopnul míč do zámezí, ale Encesio vybojoval out. Ne. Tak nakonec se chytá za hlavu. Byť mně se zdálo, že tedy Upamecano zakopl ten balón za postranní čáru, tak ještě hlavní rozhodčí je toho názoru, že se míče dotkl Encesio a měl pravdu. Takže skutečně autové vhazování pro Francii na polovině Francie. Vlastně je to nějakých 5 metrů od rohového praporku. Rychle Francouzi rozehrávají, ještě zdá se, že by chtěli dát gól do přestávky. Mají na to zhruba minutku a 40 sekund z toho avizovaného nastavení. Už běží 2. ze 3 oznámených minut nad rámec hrací doby v první půli. Francouzi to zkouší po pravé straně. Kylian Mbappé dostává přihrávku, vrací na Oliseho. Olise s balónem zakombinoval teď. V souboji jednoho proti jednomu uspěl před Galarzou. Otočení hry od Francouzů na levou stranu. Digne zastavil před pokutovým územím a vrací se zpátky. Přihrává až na stopera Salibu. Ten oslovuje Koného. Kone hledá na pravé straně Žule Kundého. Ten postupuje pomalými, pozvolnými kroky k pokutovému území. Dává do pravé strany na Mbappého. Ten už je nějak 5 metrů od vápna. Proti němu vystoupili jak Galarza, tak i Alonso, to jsou 2 fotbalisté Paraguaje, a odbránili balón jen na autové vhazování. Takže ve 3. minutě Paraguaj Francie stále 0-0 a Oli se bude centrovat z pravé strany. Nakonec si to ještě rozmyslel a balón míří za obranu. 3. je nastavená minut z avizovaných 3 v prvním poločase, ještě nějaká půl minutka, očekávám, že se bude hrát. Skóre mezi Paraguají a Francií je nerozhodné 0-0, byť mají Francouzi obrovskou převahu herní, mají větší držení míče 81%, 19% na straně Paraguajců. Střely celkem 5-2 ve prospěch Francie, tak jsme ještě neviděli žádný přímý pokus na branku a tak není se co divit, že to skóre je nerozhodné 0-0. Teď to Francouzi zkouší ještě změnit před koncem prvního poločasu. Blíží se k pokutovému území, Koundé už centruje levačkou do vápna, tam to zkoušel z otočky Barcola, ale nepovedlo se mu to zakončení, Paraguajci sebrali ten balón. No a určitě jste slyšeli pod mým hlasem hvist hlavního rozhodčího Ilgize Tantaševa z Uzbekistánu, který oznamuje všem a končí první poločas utkání osmifinále fotbalového mistrovství světa. Paraguaj-Francie po prvních úvodních 45 minutách 0-0. Pokud byste chtěli, můžete si naladit přímý přenos z tohoto utkání na radiožurnálu Sport. Kristián Šveda, radiožurnál.
1: Jak řekl kolega Kristiano Šveda, samozřejmě i druhý poločas vám na radiožurnálu Sport nabídneme v přímém přenosu, bo pochopitelně ho odvysíláme naprosto celý, a to i v případě nějakého prodloužení, pokud by samozřejmě góly nepadly, anebo padly ale v stejném poměru na obou stranách, tak i o tom byste slyšeli na radiožurnálu Sport.

0: V osmi finále tenisového Wimbledonu je poprvé v samostatné historii pět českých hráčů. Vyrovnali tím Grand Slamový rekord z loňského US Open. Mezi nejlepších 16 hráčů na travnatém turnaji v londýnském All England Clubu postoupili Jiří Lehečko, Linda Nosková, Karolína Muchová, Barbora Krejčíková a Marie Bousková. Dosavadním maximem byli čtyři čeští zástupci. 23 hodin 57 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Za malý moment tu budou následující zprávy, ale po nich vám pochopitelně nabídneme už další, a to tedy druhý poločas fotbalového mistrovství světa, osmifinále mezi Francií a Paraguají.
1: Čím dál více lidí jezdí na kole a běhá.
2: Snad za to mohou i kilometry Jiřího Ježka, které každý pátek propojují různé sporty.
3: Karel Poborský.
4: Dobrý den, děkuji za pozvání.
5: Je to prostě Bára Strýcová. Báro, vítej a díky za tvůj čas.
6: Ahoj, dobrý den.
1: Nejen hvězdy českého sportu se vrhly na dlouhé tratě a do studia k šestinásobnému paralympijskému vítězi přišli říct své zkušenosti s maratonem.
7: Strašně se to posunulo.
8: Neuvěřitelné.
7: Oni prostě furtí.
8: Furt jako do sebe tlačí nějaký gely, cukry. Jak to máš ty při tom maratonu?
7: 8 gelů za ten maraton jsem schopná ujíst.
9: Pak v tom závodě většinou, když už to opravdu bolí, já si říkám, bolí, co já tady dělám? Já už nikdy nikam nepoběžím.
5: Mám já tohle
9: zapotřebí
5: se svojí historií.
9: Pitomec se tady dřít jak blázen.
2: Kilometry Jiřího Ježka.
1: To je také cyklistický servis pro amatéry, stejně jako rozbor dění mezi profesionály.
8: Paul Sexas, 19 let, a on vyhrál ten valonský šíp tak suverénně, že všichni čekali, co předvede na Lutychu. A jestli třeba nebude konečně už někdo, kdo by konkuroval Tadej Pogačarovi. No a splnilo se to.
1: Pořad o běhání a cyklistice, kam pravidelně chodí zajímaví hosté.
2: To jsou kilometry Jiřího Ježka.
1: Každý pátek po 10. hodině.
2: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
0: Posloucháte Radiožurnál Sport, 23 hodin a 58 minut, takový je aktuální čas, a to znamená, že nás za malý moment čekají následující zprávy. Mezitím můžeme říct třeba to, že rychlostní kanoista Adam Rudolf se stal mistrem světa do 23 let. V Krakově ovládl závod na 500 metrů. Juniorskou mistryní světa se v Polsku stala kajakářka Barbora Janotová na kilometru. Kanoista Ondřej Procházka přidal na 500 bronz a vodní slalomář Lukáš Kratochvíl skončil při obhajobě titulu druhý. Teď můžeme změnit sporty, protože kvalifikaci i sprint na Velké ceně Británie Formule 1 vyhrála lídr šampionátu Ital Kimi Antonelli, a to z Mercedesu. Do dne zítřejšího hlavního závodu tak odstartuje z prvního místa. A ještě jedna zpráva. Rada světové atletiky prodloužila zákaz účasti Ruska i Běloruska ve svých soutěžích. Důvodem zůstává válka na Ukrajině, která trvá přes 4 roky.
10: Je přesně půlnoc. Radiožurnál přináší hlavní zprávy.
11: Kyjev odmítá, že by ruské síly dobily strategicky významné město Kostiantynivka. Na půdě na Moravě je kritický nedostatek vody. Fotbalisté Maroka jsou ve čtvrtfinále mistrovství světa. O postup teď bojují Francie a Paraguay. A dnes bude oblačno a že zataženo, občas déšť, ojediněle i bouřky. Večer začnou srážky ubývat. Teploty až 26 stupňů. Je neděle 5. července. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
11: Rusko oznámilo dobytí města Kostiantynivka v Donbasu. Ukrajinská strana ale ztrátu tohoto strategicky důležitého opěrného bodu obrany v Doněcké oblasti popřela. Sídlo v Doněcké oblasti jižně od Kramatorsku se Rusko snaží dobít už měsíce.
12: Mluvčí ukrajinského generálního štábu Andrej Kovalev agentuře Interfax Ukrajina řekl, že Kostiantynivka je pod kontrolou ukrajinských sil a jednotky skupiny vojsk Vostok pokračují v obranné operaci. Kovalev ale připustil, že se malé skupiny ruských vojáků pokoušejí město infiltrovat a ve městě i kolem něj se odehrávají těžké boje. Zprávy o dobytí Kostiantynivky označil Kovalev za pokus ruského vedení nakreslit úspěchy tam, kde nejsou. Ukrajinské drony zaútočily na Petrohrad a podle záběrů z tamních sociálních sítí zasáhly přístav a ropný terminál. Z Donbasu Martin Dorazín, Radiožurnál.
11: Noví policisté a další příslušníci bezpečnostních složek by mohli dosáhnout na nástupní plat 50 tisíc korun v roce 2029. Každý rok by měl stoupnout o zhruba 5%. Opoziční zástupci a odboráři ale očekávali po vládních slibech rychlejší navyšování.
3: Navýšení nástupního platu má zmenšit rozdíl ohodnocení mezi příslušníky bezpečnostních složek a armádou a taky přispět k vyšším náborům. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara ANO chybělo na začátku roku zhruba 5 tisíc policistů.
6: Každý počátek roku, to znamená 2027, 2028, vždy dojde k navýšení.
3: Podle jeho předchůdce Víta Rakušana ze STAN ale současná vláda jen okopírovala plán bývalého kabinetu.
13: Jenom tady není naplněný ten populistický slib 50 tisíc vlastně po nástupu vlády jako takové.
3: Podle odborářů z Unie bezpečnostních složek nabízí armáda mnohem atraktivnější náborové podmínky, takže s nás rekrutuje nováčky. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
11: V Půdě na Hané a na Jižní Moravě je kritický nedostatek vody. Vyplývá to z dat projektu Intersucho. V Olomouckém a Jihomoravském kraji kleslo nasycení půdy vodou pod 10%. Situaci mírně zlepšily srážky v první polovině týdne. Na Moravě ale pršelo méně nebo se jí bouřky úplně vyhnuly. Podle Miroslava Trnky z Intersucha, tam množství vody v půdě klesá zhruba od května. V posledním týdnu je ale situace nejhorší.
14: Klesá pod hodnoty, které jsou blízké nebo dokonce nižší, než je takzvaný bod vadnutí. To znamená, že rostliny až do hloubky jednoho metru v půdě najdou velmi málo vláhy. Oni samozřejmě mají kořeny často ještě do větší hloubky, takže to přežívají, ale naprostá většina kořenového systému je v té svrchní vrstvě.
11: Nejvíce proto suchem trpí luční porosty. Obchody nad 200 metrů čtverečních budou dnes i v pondělí otevřené. Na nadcházející státní svátky se totiž nevztahuje zákon o prodejní době v maloobchodě. Lidé by si ale měli otevírací dobu vždy raději ověřit.
15: Svátek Cyrila a Metoděje ani den upálení mistra Jana Husa nejsou na seznamu vybraných dní, kdy obchody ze zákona zavřít musí. I tak je ale možné, že některé prodejny dají svým zaměstnancům volno. Rozhodnutí je na provozovatelích. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy by si lidé měli otvírací dobu dopředu ověřit. Lišit se může i kvůli začátku prázdnin. Podle Prouzy totiž na nákupy v létě chodí méně lidí. Josefína Báčová, Radiožurnál.
11: Národní poutě a slavnostní mše před bazilikou zakončí dnes Dny lidí dobré vůle na Velehradě na Uhersko-Hradišťsku. Součástí pouti bude tradiční průvod v krojích.
16: Vrcholem pouti je koncelebrovaná mše svatá sloužená na nádvoří před Velehradskou bazilikou. Hlavním celebrantem je arcibiskup pražský a primas český Stanislav Přibyl, kazatelem brněnský biskup Pavel Konzbul. Slavnostní mše začne v 10 hodin a 30 minut. Michaela Kočendová, Radiožurnál.
11: Přes 30 tisíc lidí vyšlo v sobotu demonstrovat v durinském Erfurtu proti sjezdu nejsilnější německé opoziční strany AfD. Oznámila to policie, podle které byla situace převážně klidná.
17: Uzavřené hranice, volná ruka trhu, zelená spalovacím motorům nebo zredukovaný sociální stát. Tak představila stovkám delegátů v Erfurtu svou vizi Německa Alice Weidlová, kterou sjezd potvrdil v pozici předsedkyně strany víc než 81% hlasů. Weidlová řekla, že AfD je novou německou národní stranou udávající rytmus politickému životu. Na sjezdu zastavila návrh durinského předsedy Bjarna Häckeho na snažší prorůstání AfD a ultrapravicových skupin. Zároveň ale za místo předsedu strany sjezd vybral blízkého spolupracovníka tohoto politika, který byl v minulosti odsouzený za používání protiústavních sloganů a symbolů. Z Berlína Tomáš Avlín, Radiožurnál.
11: Iránci se naposledy loučí s nejvyšším vůdcem Alím Chamenejím. Zemřel na konci února při cíleném izraelsko-americkém útoku hned v první den napadení Iránu americkou a izraelskou armádou. Chamenejí byl v 80. letech iránským prezidentem a pak necelých 40 let nejvyšším duchovním vůdcem.
18: Tisíce Iránců v černém se sešli v areálu velké mešity Mosala v Teheránu, kde je tělo Chamenejího vystaveno. Mávali šítskými vlajkami, fotkami zesnulého vůdce i transparenty vyzývajícími k pomstě nebo násilí proti Spojeným státům a Izraeli. Podle agentury AFP se skandovalo taky smrt Americe, smrt Izraeli. Lidi vůdce oplakávali a bili se v hruď. Ceremoniálu, které budou trvat do pondělí, se podle úřadu zúčastní na 20 milionů lidí. Pohřeb bude ve čtvrtek ve městě Mašhad. Při útoku na Chamenejího zemřela i jeho dcera, zeť, snacha a vnučka. Íránští teologové jako jeho nástupce zvolili Chamenejího syna Močtabu. Dominik Tesár, Radiožurnál.
11: Na karlovarském filmovém festivalu měl světovou premiéru nový český film Čika Čeka. Snímek o coming outu a českých stereotypech spojil herce Jana Cinu a Pavlu Tomicovou. V Karlových Varech se uchází o křišťálový globus v hlavní soutěži.
19: Nikdy jsem to tady nezažil, že bychom takhle dlouho tleskali.
20: Já myslím si, že by to měl vidět každý.
21: Protože to téma je silný, ale ta forma samotná to ke mně jako nedopravila.
22: Co kdybych přišel za babi jako Helena já?
23: Ovdovělá poštěčka Zdena se snaží splnit přání své umírající mamince. A tak její syn Lukáš uspořádá vystoupení před publikem seniorů jako drag queen. Série dalších událostí pak matku zblíží se synem.
24: Já jsem gay. A nepracuju v žádné bance. Ale živím se jako drag queen.
25: Jako co?
23: Film Čika Čeka festival uvádí v hlavní soutěži. Mimo jiné kvůli jeho morálnímu poselství, říká umělecký ředitel festivalu Karel Och.
26: Ten film nám tak jako nenásilně vzkazuje, abychom pečovali o vztahy se svými blízkými.
23: Do českých kin půjde film v srpnu. Lucie Pávová, Radiožurnál.
11: Sport. Fotbalisté Maroka vyhráli nad Kanadou 3-0 a postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. V něm se utkají s vítězem duelu Francie-Paraguay. Tento souboj sleduje reportér Kristian Čveda.
27: Za malou chvíli začne druhý poločas. V tom prvním branka nepadla, takže aktuální skóre, které platí, je Paraguay-Francie 0-0. Přímý přenos vysíláme na Radiožurnálu Sport. Kristian Čveda, Radiožurnál.
11: Tenistka Marie Bousková zvítězila nad Ruskou Samsonovovou ve třech setech a prošla do osmifinále Wimbledonu. Ve třech sedách uspěla i Linda Nosková proti Rumunce Kirsteové a zvítězil taky Jiří Lehečka, a to ve čtyřech setech nad Španělem Munarem. S Wimbledonem se naopak ve třetím kole překvapivě loučí světová dvojka Kazaška Rybakinová. Belgičance Mertensové totiž podlehla ve dvou sadách. Končí i obhájkyně titulu Polka Švojnteková s Filipínkou Ilaovou prohrála ve dvou setech.
1: Přímý přenos Radiožurnálu Sport.
0: Těsně po půlnoci se vracíme na fotbalové mistrovství světa, a to tedy konkrétně na osmifinále mezi Francií a Paraguají. Komentuje reportér Kristian Čveda.
27: Pod mým hlasem možná slyšíte znovu ten odpočet. Za malou chvíli začne druhý poločas zápasu Paraguay-Francie. Nerozhodné skóre 0-0 platí po prvních 45 minutách. Teď tedy fotbalisté jihoamerické země, tedy Paraguaje, rozehrávají. Balon míří přihrávkou po zemi na golmana Gila, který okamžitě nakapává levou nohou až na polovinu Francie. Několik hlavičkových soubojů, které nakonec končí úspěšněji pro Paraguajce, získává balon Galarza ve středu hřiště a hned oslovuje Encisa na hrotu útoku, nicméně balon ztrácí a tak ho ve středu hrací plochy získává Olise. Olise ale nakonec šel do tří fotbalistů Paraguaje a nebyl úspěšný v tom postupu směrem kupředu, a tak naopak teď získávají balon svěřenci trenéra Gustava Alfára. Tedy Paraguajci. Srážka ve středu hrací plochy, po které končí na zemi Almiron, drží se za kotník a hlavní rozhodčí Ilgiz Tantašev z Uzbekistánu k němu přibíhá, aby zjistil, jestli je v pořádku. Zdálo se mi, že tam lehce do něj kopl jeden z Francouzů, ale ne nijak prudce. Možná Luka Digne to byl, který při tom běhu zasáhl Almirona, ale měl by být tento paraguajský záložník v pořádku, mělo by se pokračovat dál. První minuta druhého poločasu je pryč, teď budou Paraguajci rozehrávat těsně za hranicí poloviny hřiště, takže na polovině už Francie. Pravou ruku zvedá Caceres a vybírá si na hranici pokutového území Francie. Chtěl jsem říct, že Velázquez, jenže až k němu balon nedoputoval, protože Francouzi byli dobře postaveni a odhlavičkovali. Balon teď mířil na Oliseho, kterého nedovoleně zastavili Paraguajci. Olise skončil na hrací ploše. A naopak standardní situace teď je k dispozici pro Francouze. Michael Olise rychle rozehrává po zemi, dává balón na Upamecana. Upamecano nejprve šel s míčem, teď se rozeběhl a sprintuje do středového kruhu, už na levou stranu předává Dinimu. Luka Digne oslovuje Barkolu, ten se s míčem nakonec otáčí a dává na střed hrací plochy na Salibu. Saliba na Upamecana, ten dává na Koného. Kone si vybírá Jula Kundého na pravé straně, ale zpátky míč míří na Koného a na Upamecana. Postupná kombinace Francouzů mezi stopery, teď Saliba si zahraje, dává na levou stranu, tam je Rabiot, ten posouvá balon až na Barkolu. Barkola u levé postraní čáry na útočné polovině, ale vrací balon zpátky do obraných řad Francie. Postupná kombinace, Kylian Mbappé si zběhl pro balon, Mamadou Koné posouvá balon na Mbappého v pokutovém území. Mbappé ještě hledá Oliseho, Olise nevystřelí. Nakonec, byť to Francouzi vykombinovali až tak, že se dostali do 16 soupeře, tak nezvládli zakončit. Konec konců to provází zatím celé to utkání už nějakých 48 minut. Šance jsou, závary jsou, ale žádné střely na branku, žádné přímé pokusy. Teď Olise na pravé straně zkouší odcentrovat, ale uklouzl a skončil na trávníku, dobře, ale vystoupil proti tomu napadání. Teď Manu Koné a získal míč pro Francii, která tak může pokračovat v kombinaci. Ve 49. minutě přihrávka na Oliseho na pravou stranu. Olise vybírá si Koného, ten dává na Rabiota, který pálí zpoza pokutového území levačkou a míjí branku. Už to takto zkoušel Adrien Rabiot dvakrát v prvním poločase a dvakrát minul úplně stejně. Teď ještě reklamuje to, že mu naskakující Kubas dal nohu do té střely. Chtěl by Rabiot rohový kop, ovšem neuspěl v této reklamaci u hlavního rozhodčího, takže naopak to bude odkop od branky Paraguajců. Gólman Gil už si vybírá na pravé straně hřiště Kubase, ten v hlavičkovém souboji neuspěl, ale nakonec se odrazil balon k Almironovi, ten už postupuje do vápna. Francie střílí pravou nohou z pravé strany a míč byl sražený na rohový kop, takže Almiron teď měl zajímavou situaci, ze které vytěžil alespoň standardní situaci. Na pravé straně uspěl v souboji proti Upamecanovi sražený balon a je to rohový kop. Almiron už se chystá na zahrání této situace. Miguel Almiron, který působí v Atlantě United ve Spojených státech amerických v americké MLS. 50. minuta zápasu a Paraguay bude zahrávat roh. Ještě předtím uzbecký hlavní rozhodčí Tantašev něco vysvětlí Galarzovi a Kundému, kteří se tam rukama trochu přetahují, postrkují na malém vápně. Tak aby ten souboj byl samozřejmě čistý, to chtěl vyřešit hlavní rozhodčí. Teď možná už dostanou Paraguajci pokyn k zahrání, ano, můžou centrovat. Balon letí na malé vápno, tam naskakuje gólman Maňan, vyráží pěstmi balon do vzduchu. Odražený míč na hlavičku, pokračuje kombinace Paraguajců. Srážka, ze které vychází nakonec úspěšněji Upamecano proti Velasquezovi. Upamecano odkopává balon do zámezí a Alonso už si bere balon do rukou a bude házet dlouhý aut až do vápna Francie. Paraguajci jsou teď na polovině soupeře a posílají dlouhý míč až na malé vápno. Teď gólman Maňan nevyráží, ale ukryl balon do svých rukavic a posílá dlouhý balon na Kyliana Mbappého. Ten míří sám k bráně, střílí, snaží se obodit golmana, ale Caceres se fantasticky vrátil. Kylian Mbappé šel sám po levé straně, pálil zhruba z hranice pokutového území, jenže na poslední chvíli mu vložil do té střely nohu Caceres. Teď rychlá rozhrávka rohového kopu, Dembele pálí z levé strany, ale míč končí jednak v boční síti a jednak golman Paraguajců leží na zemi. Orlando Gil se drží za pravou nohu po té srážce. Teď po tom rychle zahraném rohovém kopu Kylianu Mbappému odskočil ten balon asi hůř, než by chtěl. A tak se zvládl v té předchozí situaci Caceres vrátit. Nicméně Mbappé okamžitě rozehrál tu standardní situaci na Dembeleho. Ten pálil z ostrého úhlu a následně došel, respektive dopadl v tom souboji na golmana Gila. A ještě mu šlápl kopačkou na pravé lítko, tak to muselo být hodně nepříjemné pro golmana Gila, který si vyžádal ošetření a už přibíhají lékaři na hrací plochu, tak aby zjistili, jestli je brankář Paraguajců v pořádku. Takže další trochu rozkouskování té hry v 53. minutě. 0-0 mezi fotbalisty Paraguaye a Francie. Kylian Mbappé mohl dorovnat na tomto světovém šampionátu Lionela Messiho. Lionel Messi má na tomto turnaji 7 gólů, Kylian Mbappé 6, nicméně teď měl francouzský kapitán příležitost po takovém úniku po levé straně. Pojďme znovu vyzdvihnout golmana Maňana, který si všiml toho, že Mbappé běží z vlastní poloviny a Maňan překopl téměř celé hřiště a dostal se až do toho zakončení, takže i dobrá práce od golmana Maňana, který kdyby Mbappé proměnil, tak by měl asistenci na tu branku. Nicméně to jsou pouhá, kdyby na ta se nehraje, takže budeme pokračovat rozehrávkou od branky Paraguajců za předpokladu, že bude golman Orlando Gil v pořádku. Věřme tomu, že ano, se zvedá na nohy a bude připraven rozehrát. Takže pro Paraguajce dobře, že to neskončilo žádnou komplikací a jejich jednička může pokračovat dál. Posílá dlouhý balon levačkou až na polovinu Francie. Na hlavu nenaskočil nikdo z jeho spoluhráčů, naopak tam byl připravený Adrien Rabiot. Přihrávka podle levé strany, kterou posílá Dyně právě na Rabiota. Paraguajci odkopávají, ale balon už přešel tu postranní čáru, takže autové vhazování pro Francii. Caceres vystoupil proti celé té situaci a vystoupil nakonec úspěšně z pohledu toho, že zabránil breaku, ale zároveň vrátil balon Francii, která tak vhazuje u postranní čáry. Míč míří na Koného, Koné přihrává do levé strany a Barkolu. Barkola už se blíží k pokutovému území. Zpátky na Koného, Koné pálí zpoza pokutového území. Krásná rana, krásný zákrok golmana Gila. Tak Koné už to taky párkrát vyzkoušel v tomto utkání. Teď to Manu Koné pálil z levé strany z nějakých 25 metrů. Nádherná rána, ale fantastický zákrok brankáře Orlanda Gila, který rukavicí vytlačil balon do zámezí. A je tu další rohový kop, už 9. pro Francii v tomto duelu. Michael Olise je u rohového praporku, s ním je tam také Usman Dembele. Ovšem Olise asi bude centrovat do vápna. Ano, posílá míč do 16. Paraguajci odkopávají, ale znovu ho získávají fotbalisté Francie, ale ne nadlouho, protože od Jula Koundého míč došel do zámezí. Trenér Didier Deschamps vyšel teď spod střížky své střídačky a gestikuluje na své soupeře takové to gesto uklidnění. Přeci jen teď bylo těch situací, kdy se Francouzi snažili hrát hodně rychle, hodně rozehrávat, tak jich bylo několik. Kombinace u postranní čáry přesně na polovině hřiště vyzní lépe pro Francouze. Michael Olise získal balón a přihrává ho na Salibu. Saliba vrací Olise mu, ten už je na polovině Paraguaye a pokračuje dopředu. Přihrávka do levé strany, tam je Barkola. Barkola dostal se do pokutového území, další sražený balón a další rohový kop. Jubilejní 10. pro Francii v tomto utkání. 56. minuta, Paraguay, Francie 0-0 a rohový kop pro finalisty loňského mistrovství světa. Určitě si vybavíte ten duel, kdy Francie hrála s Argentinou v Kataru o titul světových šampionů. Nakonec Francouzi neuspěli a neobhájili titul mistrů světa. Teď rohový kop. Osman Dembele hledá na malém vápně nabíhající spoluhráče. Jenže nejúspěšnější byl golman Paraguajců Orlando Gil, který sbírá balon do svých rukavic. A teď rozehraje dlouhým nákopem. Nadhodil si míč do vzduchu, levačkou posílá oblouček až na polovinu soupeře, kde ale nebyl připravený Enciso, a tak budou Paraguajci zkoušet kombinaci pozvolnější podél levé postranní čáry. Zkouší to Galarza, nákopem na Encisa, ovšem nepřesný balón, a tak breaková situace pro Francii. Dembele nespracoval balón ze vzduchu na polovině Paraguaye. A tak klička, o kterou se teď snaží Diego Gomez, a o nějaké zmatení obehrání fotbalistů Francie. Paraguajci zatím úspěšní, pokouší se Almiron oslovit unikajícího Encisa. Ten balon doběhne na hrací ploše, ještě ho doběhl, ale nakonec po druhém doteku s míčem už se balon odkutálal do zámezí, do autu, takže Začíná 58. minuta utkání, Enciso zhluboka vydechuje a bude tu první střídání. Do hry posílají Paraguajci čerstvého muže, je to José Canale. A ze hry pravděpodobně odstoupí Alderete, kterého trápí nějaké křeče, sedí na hrací ploše a zhluboka vydechuje. Tak zdálo se mi, že teď po tom sprintu by to nemělo být zas tak závažné. Na druhou stranu Alderete je obránce a Canale taky, tak ty pozice by seděly, takže by právě Alderete opustil hrací plochu a za něj přišel do hry čerstvý hráč. 58. minuta, viděli jsme několik rohových kopů, několik šancí, viděli jsme dominanci Francie, ale zatím jsme neviděli gól, protože jedinou střelu na branku zaznamenali Francouzi, Paraguajci zatím žádnou. Nakonec je to tak, jak jsem avizoval, stoper Alderete opouští hrací plochu na straně Paraguaje a místo něj do hry nastupuje José Canale s číslem 13, takže změna, po které okamžitě Francouzi rozehrávají ze svého vápna kombinací středem hřiště, přihrávka Saliby, kterou posílá na Rabiota. Rabiot už podél levé straní čáry oslovuje Luku Digneho. Digne dává na Mbappého, ten obalon přišel a tak Diego Gomez okamžitě zakládá breakovou situaci. Mbappé se vrací a podle názoru hlavně rozhodčího nefauloval, byť se to Gomezovi nelíbí. A teď můžou dopředu postupovat Francouzi. Barcola dělá kličku na levou nohu, ještě prohodil dva stopery, Paraguaje střílí a z ostrého úhlu ho Caceres odblokoval. Ostře slaví se Caceres to, že se mu povedlo stoupnout do té rány. Gil nakonec sebral balon do rukavic, Gil je golman Paraguajců a Caceres se po tom obraném zákroku otočil k Barcolovi a mohutně slavil. Paraguajci odkopávají až na polovinu Francie, kde ještě to zkoušel Enciso nějakým tlakem, ale balon jen se odkutálel od forwarda Paraguaje do zámezí, takže Francouzi vazují na své polovině, rychle rozehraná akce od vlastního golmana přes pravou stranu. Už se dostávají Francouzi až na útočnou polovinu. Balón má vysoko vytažený Upamecano, dává na levou stranu na Barcolu. Barcola je 5 metrů od pokutového území, pálí, ale pálí hodně vysoko nad. Tahle rána se Barcolovi nepovedla a zdá se, že i Didier Deschamps přichystal střídání právě na straně světových šampionů z roku 2018. A o střídání si teď říká i Enciso, to je útočník Paraguajců, který sedí na hrací ploše. Možná ho taky trápí nějaké křeče, takže další změna i pro Paraguaj. Takže do hry se podívá s číslem 24 Caballero. A naopak, místo něj by tedy ze hřiště měl Enciso odejít. Je to tak, Enciso bojoval, ale neprosadil se proti dobře postavené ofenzivě, proti dobře postavené defenzivě Francie. A teď tedy po hodině hry opouští hrací plochu, místo ní přichází útočník Caballero. 61. minuta, Paraguay, Francie 0-0, no a muž, kterého možná někteří čekali v základní sestavě na straně Francie, Désiré Doué, se teď dostane do akce místo Barcoli, který opustil hrací plochu, takže i Francie přichystala první změnu a Désiré Doué je nachystaný. Už i Doué se prosadil na tomto světovém šampionátu, dal jeden gól, Barcola skóroval dvakrát, Ousmane Dembélé čtyřikrát a Kylian Mbappé šestkrát. To jsou tedy branky Francouzů. Ovšem žádné ještě nepadly v tomto utkání. 62. minuta, Paraguay, Francie v osmifinále světového šampionátu ve fotbale 0-0 a vy posloucháte přímý přenos na jediném čistě sportovním rádiu v této zemi na Radiožurnálu Sport. Rozehrávka Francouzů od vlastní branky na Dembélého na pravou stranu. Dembélé okamžitě hledá rychlou průnikovou přihrávkou Jules Koundého. Nakonec se před něj postavil Alonso a odkopl balon do zámezí, takže budou vhazovat znovu fotbalisté Francie na Upamecana, který je už na polovině Paraguajců v 62. minutě a posílá balon na nového muže na trávníku Desire Doueho. Doué, taková rychlá, přihrávaná, dostává nakonec balon až do pokutového území po dobré práci od spoluhráče Dyněho, ten zabojoval, zapresoval a Paraguajci byli nuceni odkopnout balon do zámezí a bude tu další out pro Francii. Nakonec tedy ne, pardon, ještě ta rána byla tečovaná, takže out pro Paraguay. Na polovině jihoamerické země hlavní rozhodčí odpočítává, tak aby nedošlo ke zdržování. A protečovaná hlavička, která míří na Upamecana. Upamecano se zastavil s balónem na vlastní polovině a pomalu bude zakládat další akci. Vybírá si ve středu vrací plochy Koného. Koné dává na Dembeleho, ten ale o míč přišel a tak Paraguajci stále pokračují v té zodpovědné defenzivě, nedávají Francouzům úplně prostor. Vzpomeňme na ta utkání minulá, kdy se povedlo třeba proti Austrálii udržet Paraguajcům čisté konto, to samé platilo i v utkání s Tureckem. Teď to zkouší Desire Doué, na levé straně dělá přešlapovačku, je za hranicí pokutového území, odkopl si balón, byl dohraný, ale podle názoru uzbeckého hlavního rozhodčího Tantaševa čistě. Pokračuje Olise na pravé straně, bezprostřední blízkosti pokutového území. Olise ho tam tak popotahuje rukou Galarza. Ovšem nebylo to nic proti pravidlům, nebylo to podle hlavního rozhodčího nedovolené. Mbappé získal balón, zkouší to z velké dálky a zkouší to hodně nepřesně. Balón míří nad bránu a Paraguajců, takže žádný teď větší vzruch, naopak trochu uklidnění hry, které může přijít pro fotbalisty a Paraguay, kteří budou kopat od své vlastní brány. Desire Doué se mi zdálo, že před malou chvílí byl faulovaný, protože si dobře udělal kličku, přetrhnul si balón a pak dostal takové podkopnutí, takové zahákování za nohy, kdybych měl použít trochu hokejové terminologie. Tak čerstvý muž Doué na trávníku, ale sice skončil na trávníku, ale foulovaný nebyl. Desire Doué, to je hráč Paris Saint-Germain, týmu, který vyhrál v této sezóně fotbalovou ligu mistrů a obhájil tak titul z roku minulého, z té minulé sezóny. 65. minuta fotbalového mistrovství světa, Paraguay Francie 0-0 a právě Desire Doué je na levé straně blízko pokutového území s balónem. Za nerozhodného stavu 0-0 nakonec ještě vrací na Dyněho. Dyně oslovuje Kundého, ten míří na pravé straně za Dembelem. Dembele přišel o balón, Paraguajci odkopávají, ale znovu jen na kopačky Francouzů, kteří tak míří znovu dopředu. Desire Doué se prokličkoval přes 3, snad 4 fotbalisty, padá v pokutovém území. Zatím to na penaltu nevypadá a vypadá to naopak na breakovou situaci. Sprinterský souboj, ve kterém bude úspěšnější Saliba. Tohle byl nádherný sprinterský souboj, po kterém Almirona chytají křeče. Almiron leží na hrací ploše, ale rychle by se měl zvedat, protože Francouzi budou pokračovat, ne? Tak nakonec hlavní rozhodčí přerušil hru, protože potřebuje zkontrolovat, jestli je jednak Doué v pořádku na jedné straně hřiště, na druhé mu leží naopak Paraguayec Almiron. Desire Doué se prokličkoval až do vápna, pak byl zastavený, zdálo se mi. No, bylo to kolenem zase po takové šikovné kličce od Doueho. Tohle by klidně mohlo být pokutový kop, dle mého názoru. Myslím si, že ten zákrok byl na hraně pravidel, ale uzbecký hlavní rozhodčí Elgis Tantašev zatím nenaznačuje, že by měl něco zkoumat. Až teď se pozastavuje, tak možná dojde na má slova a přezkoumá se celá ta situace. Ano, uzbecký hlavní rozhodčí běží k monitoru a bude zkoumat tu situaci na videu. Desire Doué pronikal po levé straně do šestnáctky. Tam udělal několik kliček a na poslední chvíli ho kolenem zastavil jeden z bránících Paraguajců. Zdálo se mi, že to byl Diego Gomez, který se postavil Doué do cesty a kopl ho vlastně To bylo trochu kolenem na stehno, nebo kolenem na koleno a zastavil Desire Doueho v tom počínání a tohle by mohla být velká šance pro Francii v 67. minutě, kdyby zahrávala penaltu proti Paraguayi. Hlavní rozhodčí už odchází od monitoru a jak je zvykem na mistrovství světa, vy si poslechnete jeho verdikt, protože má na sobě mikrofon a může to oznámit fanouškům na stadionu.
2: After the off-field review, number 8 of defender trips attacker player inside the penalty area. Decision is penalty.
27: Je to penalta. Uzbecký hlavní rozhodčí Ilgiz Tantašev nakonec uznal, že ten zákrok od Diego Gomeze byl nedovolený. Šikovný Desire Doué se prokličkoval v pokutovém území do slibné šance, byl zastaven nedovoleně. No a je tu pokutový kop pro Francii. Předpokládám, že si ho vezme kapitán Kylian Mbappé, který když promění, tak se dotáhne v aktuálním střeleckém pořadí na Lionela Messiho, myslím tím střelecké pořadí tohoto světového šampionátu. A navíc by tak poslal Francii v osmifinále fotbalového mistrovství světa do vedení. Paraguay Francie, 68. minuta, rozhodně 0-0. Nás čeká i vstup do zpráv Radiožurnálu. 68. minuta, Paraguay Francie 0-0, nicméně Francouzi budou zahrávat pokutový kop a mají velkou šanci na to dostat se do vedení. Pokud byste chtěli slyšet přímý přenos tohoto zápasu, nalaďte si digitální stanici Radiožurnál Sport. Kristián Čveda, Radiožurnál. Mezi tím, co jsem oznamoval posluchačům Radiožurnálu, co že se děje na stadionu ve Filadelfii, tak se snažili Paraguajci rozšlapat ten penaltový puntík ve vápně. Ovšem, to se jim úplně dobře nepovedlo, byť nějaké kopačky a kolíky na ten puntík přistály, tak nakonec se povedlo hlavnímu rozhodčímu Ilgizi Tantaševovi roztrhnout celou tu situaci a Kylian Mbappé, kapitán Francie, má samozřejmě připravený balón a může poslat svůj tým do vedení v 69. minutě. A přichází další fotbalisté Paraguaje k tomu puntíku. Kylian Mbappé znovu otáčí tím balónem, staví si ho tak, aby tam dobře držel. Zdálo se mi, že se nepodařilo Paraguajcům úplně narušit ten trávník, ale teď to možná vypadá trochu vážněji, než to reálně je. Tak uvidíme, jestli třeba to nezradí v zakončení nakonec Kylian Mbappého. Ten se rozebíhá, Kylian Mbappé má pomalý rozběh, střílí a dává gól. Francie vede nad Paraguají v 70. minutě 1-0. Mbappé proměňuje penaltu a vyrovnává Lionela Messiho počtu vstřelených branek. Na tomto světovém šampionátu oba muži mají 7 a zatím bojují o korunu krále střelců. Ještě můžu připomenout tu dlouhodobější statistiku. Kylian Mbappé má v tuto chvíli tedy 19 vstřelených branek v historii světových šampionátů, Lionel Messi 20. Je to velký souboj mezi Kylianem Mbappém a Lionelem Messim na tomto šampionátu nejen o to, kdo je zatím nejlepším střelcem, ale Mbappé rozhodně bude pomýšlet na to, aby Messi ho přeskočil i v těch celkových tabulkách. Penaltu kopnul Kylian Mbappé na druhou stranu, než kam skočil brankář Gil. Z pohledu Mbappého Gil skákal k levé tyči, Mbappé po zemi zakončoval doprava. No a po 70 minutách, kdy jsme neviděli úplně pohledný fotbal, neviděli jsme dost ofenzivních situací, minimálně na můj vkus, tak přišla penalta, střídající Doué ji vybojoval svou aktivní hrou kličkou a následný přišel nedovolený zákrok od Diego Gomeze a následnou penaltu tedy proměnil Kylian Mbappé. Diego Gomez teď opouští hrací plochu, jsou tu dvě změny na straně Paraguaje, příště se podívá Mauricio a vedle něj taky Gabriel Alvaros a na straně Paraguajců, tedy vedle Diego Gomeze, jsou to ještě, by měl ještě jeden hráč opustit hrací plochu. Až teď se tak děje, je to Miguel Almirón. Takže z hry odchází Diego Gomez a Miguel Almirón. 72. minuta se mezi tím rozběhla na stadionu ve Filadelfii. A právě teď Kylian Mbappé ještě něco reklamuje u hlavního rozhodčího. Nebude zatím následovat ta reklamní přestávka, bude se pokračovat dál v 72. minutě. Nákop, který posílá golman Gil na polovinu Francouzů. Nicméně tam okamžitě hladový Kylian Mbappé vybojoval balon a už sprintuje na polovinu Paragvajců. Teď balon, který míří od jihoamerických fotbalistů zpátky na polovinu Francie. Několik překopávaných soubojů teď. 72. minuta pomalu končí a trochu uklidnění hry od fotbalistů Francie, kteří vedou nad Paragvají 1-0. Kylian Mbappé proměnil penaltu. A teď souboj ve středu hřiště. Ostrý souboj, přerušená hra. Srazil se tam Rabiot s Kubasem. Souboj dvou mužů, kteří mají na sobě dres s číslem 14. Zdálo se mi, že Rabiot to odnesl mnohem hůře než Kubas a v tento moment přichází ta zmíněná reklamní hydratační přestávka. 73. minuta utkání Paraguay-Francie 0-1, gól jediný, který jsme zatím viděli, dal kapitán Francouzů Mbappé a Francie tak míří za postupem do čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa. Teď nějaká 3minutová reklamní hydratační přestávka.
0: Říká reportér Kristián Čveda a samozřejmě po hydratační pauze se vrátíme ve vysílání radiožurnálu Sport na zápas mezi Paraguají a Francií.
1: Je vám teplo a potřebujete se alespoň trochu ochladit?
4: I v létě vás bereme k ledu.
1: Vysíláme totiž dál o hokeji.
4: S Martinem Procházkou je tak čas na vzpomínky na hokejové začátky a bývalé spoluhráče.
5: Já ho představím, já jsem samozřejmě hrozně rád, že Ota Vejvoda přijal pozvání do našeho pořadu.
6: Naše filozofie byla strávit co nejvíc času v útoční třetině, takže jsme byli celkem jakoby disciplinovaní ve ztrátách puku, protože se nám nechtělo se nám jezdit 55 metrů na zpátek do vlastní třetiny, tak jsme se radši drželi na půlku v útoční třetině. Rozí to říkat vůbec, to je 30 let, je promlčení.
4: Martin Procházka si i v letních měsících zve hosty z hokejového prostředí. A do pořadu Čistá hra můžete zavolat i vy.
1: Každé úterý mezi 10. a 11. hodinou dopoledne vysíláme živě.
7: Já přišel ráno do kabiny a říkám dobrý den, tam byl jeden hráč, ten říká, ty jsi zdravil. A říkám, no, já jsem tě neslyšel, tak přijď ještě jednou pozdrav na hlas. No, tak já jsem šel za dveře, vrátil jsem se zpátky, říkám dobrý den. Jo, to už bylo lepší.
1: Ve vzpomínkách vás nevezmeme jen na ledovou plochu a na střídačku, ale i do hokejové šatny.
4: A ne vždy nutně za samotnými hráči, ale třeba i za kustody.
8: Jsme se honili stříkacíma pistolema a stříkali jsme po sobě vodu a kluci mě svazovali, házeli mě do bazénu. No ale teď už to, že jo, by si říkali, aby jsme dětkovi neublížili. Vždycky za mnou přišli tyhle, ta partička, tak co ty
9: slabé. Kdo to byl? Jména?
8: Neřeknu. No, tak byl to Skourovec, Kříž a tyhle ty.
4: I léto si můžete díky radiožurnálu Sport udělat částečně hokejové s pořadem Čistá hra Martina Procházky.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Posloucháte radiožurnál Sport a to 38 minut po půlnoci. Aktuálně už je neděle 5. července roku 2026 a my už známe jeden jistý výsledek z osmifinále fotbalového mistrovství světa. Maroko porazilo Kanadu 3-0. No a právě Maroko se utká s vítězem tohoto druhého osmifinálového souboje, který se právě hraje, tedy souboje mezi Francií a Paraguají. Zatím to vypadá tedy, že ve čtvrtfinále dojde na souboj Maroka s Francií. To, jestli to ale bude opravdu realita, napoví až následující minuty po hydratační pauze. Zápas Francie-Paraguay na radiožurnálu Sport komentuje reportér Kristián Čveda.
27: 76. minuta utkání, hydratační přestávka nebo reklamní pomalu končí. Paraguay, Francie 0-1. Francouzi vedou poté, co v 70. minutě skóroval z penalty Mbappé, kapitán Francouzů. Teď slyšíte hvist, který znovu zahajuje dějství tohoto utkání právě po té přestávce a odhadem nějakých 20 minut hry nás ještě čeká, je 76. minuta, tipuji tak 6 minut nastavení, střídalo se, kontrolovalo se video a došlo taky k několika soubojům před reklamní přestávkou. Dvě změny na straně Paraguaje, ze hry odešli Diego Gomez a Almiron, do hry se postavil Avalos a taky Mauricio. Čtyřikrát už střídali fotbalisté jihoamerického státu. Tým z Evropy zatím poslal do hry jen jednoho čerstvého muže a tím byl Due, který vybojoval ten faul na svou osobu a vybojoval tak i penaltu. 77. minuta, několik soubojů ve středu hřiště, hlavičkových teď i takový, kdo kopne do míče první, ten zvítězí. Nakonec se to povedlo Francouzům a pas, který míří na Dueho na levou stranu. Mbappé ostře teď dohrál Caserese a nějaké vysvětlování, Caseres kopl do Mbappého ze země. Na začátku té hydratační přestávky si ještě obě mužstva něco vysvětlovala, bylo tam několik takových vyhrocených momentů a teď to celé pokračuje. Caseres byl u balonu, Mbappé ho fauloval, ale Caseres následně kopl ze země Mbappého, ne tedy úplně prudce, ale nějaké oplácení to bylo, kopl ho prostě do holeně a Mbappé se hodně rychle skácel na hrací plochu. No, to je dle mého názoru trochu přehnané, já tyhle teatrální pády úplně nemám rád, přijde mi to zbytečné. Radši bych popisoval to, jak Kylian Mbappé skóruje třeba další gól, anebo naopak Paraguajci dramatizují utkání vyrovnáním na 1-1. Přeci jen 1-1, to je to skóre, které se povedlo Paraguaji udržet v zápase s Německem a nakonec porazit evropského soupeře na penalty. Paraguajci teď zamířili dopředu, ale dostali se s balonem až do zámezí, takže bude rozehrávat francouzský gólman Maňan od své brány. Říkám to v 78. minutě utkání. 1-0 vede Francie nad Paraguají. Teď odkop od branky gólmana Maňana, postupná akce, která míří teď dopředu Francouzi, ale zastavují tu kombinaci, trochu přibržděná akce, mezi tím začala už 79. minuta a Francie kombinuje i dál na polovině hřiště, teď ale o balon přišla, získávají ho Paraguajci v 79. minutě. Konkrétně se balonu zmocnil Alonso, vybírá si Avalose, Avalos na Galarzu, ten dává ve středu hrací plochy na Kubase, Kubas zpátky na Galarzu a ten je na levé straně, těsně před polovinou hřiště. Galarza nakonec otáčí hru zleva doprava, tam je připravený Caseres, je u středového kruhu, vrací nakonec na Galarzu do levé strany, ten přihrává až na Kubase, Kubas ve středu hrací plochy na Mauricia. Mauricio přímo ve středovém kruhu dává zpátky na Galarzu. Oblouček, který se snažil patičkou protečovat na Caballera, nový muž na trávníku Avalos. Ten balón skončil.

losem, který ho přidržel a následně přišlápl, takže jasný je nedovolený zákrok a budou rozehrávat Francouzi poměrně sklidné situace ze svého vlastního vápna. Nemají úplně kam spěchat, v tuto chvíli vedou nad Paraguay 1-0, i když ta branka, jak se říká, na uklidnění by rozhodně potřeba byla. Mike Maignan, gólman Francie, posílá pravačkou balon až k postranní čáře, kde je připravený Dembélé. Ten ho sice lehce tečoval ze vzduchu, ale už ho nestihl skrotit na hrací ploše, takže balon odskákal až za autovou postranní čáru. Alonso tak bude na levé straně ze svého pohledu vhazovat na polovině Paraguaje a posílá míč ve snaze oslovit své útočníky na straně na polovině Francie. Nicméně Paraguaji tato kombinace nevyšla. A tak to musí zkoušet znova a teď ostrý faul. Podražení, které musí přijít žlutá karta. Ano, v tento moment tasí Ilgis Tantašev žlutou kartu. Tvrdý faul na Caserese, který to teď schytal od Koneho. Kone totiž nestihl Caserese zastavit. Čistě nezvládl mu odebrat balón. Caserese si ho předkopl svou levou nohou. No a tak ho Kone dojel opravdu nevybíravě. Zastavil ho a je to jasná žlutá karta. Zatím jsme viděli za celý duel dvě žluté karty v prvním poločase pro Barkolu a teď tedy pro Koneho. Paraguajci zatím hrají bez žlutého kartonku na svém účtě. V 82. minutě tak můžou na polovině hřiště Paraguajci rozehrát a můžou posílat dlouhý centr, který letí až na hranici 16. Na pravou stranu hlavička, která míří až na branku. Ale hlavičku sbírá ze vzduchu, lépe řečeno ten míč sbírá ze vzduchu brankář Mike Maignan. Takže byť to Paraguajci zkoušeli nadějnou situací z pravé strany, tak neuspěli v tom zakončení a pokračuje Francie rozehrávkou od své vlastní branky. Due vybírá si Koneho, který tedy hraje pod žlutou kartou za ten předchozí zákrok na Caserese. Mbappé si chtěl patičkou obhodit Alonza, to se mu sice povedlo, nicméně za Alonzem stál Canale a teď může poslat dopředu svého spoluhráče, který byl sražený v souboji s Konem. Byl to Mauricio, který nabíhal za tím balonem. Ovšem k velké nevoli paraguajských fanoušků to není odpískáno jako nedovolený zákrok. Takže pokračuje kombinace Francie. 83. minutě na polovině hřiště Francouzi kombinují. Teď se zahnali zpátky až na vlastní část hřiště. Stadion ve Filadelfii začíná tleskat, lépe řečeno fanoušci začínají tleskat, ještě povzbuzovat své oblíbence. Přihrávka, o kterou se snaží Michael Olisen na Mbappého upravé po straní čáry. Mbappé patičkou za nohou si vybral jednoho ze stoperů, byl to Koundé. Ten dává na Oliseho, Olise proniká středem hřiště, nicméně dobře se vrátil Mauricio a balon mu odebral Paraguajci. Nakopávají balón na polovinu Francie, nicméně tam oni přišli a teď si nedovoleně počínal Caballero v souboji s Olisem, zatáhl za levé rameno francouzského záložníka. No a je tu střídání na straně Francie, teprve druhé v tomto utkání, ze hry odejde Ousmane Dembélé a jeho pozici zaujme Ryan Cherki s číslem 24. Velký potlesk pro Ousmane Dembélého, který odbíhá z hrací plochy v závěru 84. minuty tohoto utkání. Máte naladěný radiožurnál Sport, přímý přenos z fotbalového mistrovství světa. Osmifinále mezi Paraguay a Francií. Francouzi vedou 1-0, skóroval v 70. minutě Kylian Mbappé. Teď Désiré Doué na levé straně a na levé straně útočné poloviny hází out, ale hází ho zpátky až na vlastní část hřiště, kde jsou připraveni stopeři Saliba a Upamecano. Saliba dává na Rabiota. Adrien Rabiot na levé straně znovu kombinace s Désirém Douem. Désiré Doué dává šajtný na Oliseho. Ten balon proletěl až na Cherkyho. Cherky je za hranicí vápna, ale dává do pravé strany Oliseho. Ten je už v pokutovém území, ale zpátky vyběhl pryč. Rychlá výměna balonu. Cherky si teď snad pětkrát přihrál s Olisem a dali si několikrát rychlé přihrávky tam a zpátky. Nakonec balon ale letí po několika odražených soubojích až na polovinu hřiště.

0: Ještě tam je připravený Saliba. William Saliba dává na levou stranu Luka Digne. Zastavuje se s balónem, Šajtlí si vybírá Kyliana Mbappého. Ten vrací zpátky obraným řadám, tedy Salibovi. Saliba dává na Upamecana. Přihrávka křížem z levé strany na pravou stranu hřiště Čerky. Už se blíží k pokutovému území, ale nakonec udělal přešlapovačku na levou nohu a vrátil balón dozadu. Je to hodně kontrolovaná teď záležitost od Francouzů, kteří stále drží balón na svých kopačkách. Jak jsem nabízel poměr držení balonu, tak je to stále velmi dominantní ve prospěch evropského týmu. 78% držení míče pro Francii, 22% na straně Paraguaje. Střely na branku 2-0 pro Francii a skóre 1-0 pro Francii. Hraje se samozřejmě na góly a Paraguajci si zatím nezvládli vytvořit jediné přímé střelecké zakončení na branku. A říkám to na konci 86. minuty tohoto osmifinále fotbalového mistrovství světa. Hazování pro Paraguay na útočné polovině, rychlý rozeběh a dlouhý aut, který míří až do pokutového území, to bylo z velké dálky. Mauricio a přidává na Alonza, který pálí levačkou zpoza vápna křížem na vzdálenější tyč. Ovšem Alonso míjí branku, tak teď měli Paraguajci po delší době taky příležitost zakončit na golmana Majka Maňana, ovšem ten zasahovat nemusel, protože ta rána levačkou zpoza vápna od Alonza mířila poměrně daleko. Takže Gustavo Alfaro, trenér Paraguaje, zatím spokojený být nemůže. Naopak na straně Francie, kdy je Deschamps, asi zůstává klidný. V 87. minutě teď souboj hlavičkový uprostřed hrací plochy, po kterém končí Kone na hřišti. Galarza fauloval a Francouzi budou ze své vlastní poloviny rozehrávat po tomto nedovoleném zákroku. V 88. minutě Francouzi vedou nad Paraguají 1-0 a právě pokutový kop byl tím zatím klíčovým momentem, protože kapitán Francie Kylian Mbappé proměnil penaltu v 70. minutě, trefil se přízemní ránou k pravé tyči ze svého pohledu, golman Gil skákal k levé tyči a tak Kylian Mbappé nejenže dal Francii to jednogolové vedení, ale zároveň se dotáhl na Lionela Messiho ve střelecké tabulce tohoto světového šampionátu. Oba muži mají zatím 7 vstřelených branek. V 88. minutě teď tedy Paraguay dotahuje jednobrankové manko, kombinuje na polovině Francie. U balonu je Kuba, zdává balon na pravou stranu na Caserese, ten si vybírá Velasquéze. Nicméně Paraguayci o míč přišli a může to zkoušet Kylian Mbappé. Už je na útočné polovině, dělá rychlou kličku zpoza vápna, střílí Kylian Mbappé. Výborný zákrok golmana Gila, ale teď se Francouzi dostali do rychlé breakové situace. Po zákroku brankáře jihoamerického týmu ještě Olise zastavil míč na hrací ploše, nenechal ho odkutálet za pravou postranní čáru, takže to Francouzi budou zkoušet další akcí. Teď z levé strany Mbappé si vyměňuje balón s Rabiotem. Rabiot dává na Koného, Koné na levé straně na Luku Digneho, ale pozvolná kombinace, která zatím nevede do žádného rychlého přechodu do útoku, tak můžu jen rychle pro posluchače Radiožurnálu shrnout to podstatné. 70. minuta, Kylian Mbappé dával gól, Francie tak vede v osmifinále mistrovství světa v začínající 90. minutě nad Paraguají 1-0. Pokud byste chtěli poslouchat zbytek tohoto utkání, máte tu možnost, nalaďte si digitální stanici Radiožurnál Sport. Kristián Švěda, Radiožurnál. No a po vstupu pro Radiožurnál my můžeme pokračovat v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Paraguay Francie 0-1. Je to skóre, které platí v 90. minutě. Balon, který letí teď ale na Paraguajce, takže ti to zkouší střelou zpoza pokutového území. Mauricio pálí pravačkou zpoza 16 a jeho ránu chytá golman Mike Maňan. Tak to bylo první přímé střelecké zakončení na branku o které se pokusili Paraguajci, nicméně golman je připravený. A můžou tak pokračovat Francouzi rozehrávkou od svého golmana. Teď ale znovu nepřesně. Mauricio v souboji bylo teď úspěšnější a centruje do pokutového území. Odražený balón, který nezachycuje nikdo z Paraguajců. 10 minut je čas, který nás ještě čeká nad rámec řádné hrací doby. Dlouhé nastavení v tomto zápase. Není se co divit, několikrát se střídalo, přerušovalo, zkoumalo se i video. Následně se tedy zahrávala penalta a k tomu všemu ještě ta hydratační pauza. Teď break Francouzů v první nastavené minutě z avizovaných 10. Desiree Douay je za pokutovým územím, pálí, ale jeho pokus zblokoval Velázquez. Míč se odráží na hlavičku Francouze Koného. Ten si vybírá na levé straně Douayho. Desiree Douay ale neuspěl, a tak Rabiot sbírá balón, vrací se s ním na polovinu hřiště. První nastavená minuta z avizovaných 10. pomalu končí. Michael Olise je ve středu hrací plochy a je foulovaný. Provinil se nedovoleně Galarza, který se teď rozmýšlí, jestli se ještě omluví Olisemu. Zdálo se mi, že místo omluvy přišlo spíš nějaké vyřvání Oliseho. Pokud si vybavíte třeba zápas Plzně se Sláví, respektive Sláví z Plzní v domácí šancelize, jak Tomáš Chorý křičel na ležícího Dveha a do toho mu kapali z úst sliny, tak po tomto vzoru křičel teď Galarza na ležícího Oliseho, ale nebylo to tak důrazné, nebylo to tak vehementní. Chystá se tedy standardní situace zhruba uprostřed poloviny Paraguaje a nebude to centr do vápna, je to rychlá přízemní rozehrávka. Francouzi posílají balon na pravou stranu hrací plochy. U míče Čerky střídající, ale hned o něj přišel, a tak Paraguajci postupují dopředu. Centrovaný míč Galarzy, za kterým sprintuje Caballero. V souboji s Upamecánem zatím není úspěšný. Upamecán ho přidržuje za dres. No, tak to je zajímavý souboj. Nakonec úspěšnější asi Upamecano, který končí na trávníku, ale zdálo se mi, že to bylo hodně vzájemné tedy. Tohle přetahování bylo nevybíravé z obou stran. Upamecano si po tom posledním kontaktu nakonec ustlal na trávníku ve třetí nastavené minutě z oznámených 10. A Francouzi díky golmanu Mikeu Maňanovi budou uklidňovat hru a hrát ze své vlastní poloviny, předpokládám, asi pozvolnou rozehrávkou. Nakonec ne, Maňan volí dlouhý nákop a je to balon, který míří až do autu. Další zajímavá situace, druhý poločas, respektive, pardon, první poločas začal tím, že Francouzi okamžitě kopli balon do autu. Tak teď to podobně volil i golman Mike Maňan. Ale na rozdíl od té předchozí situace, teď Francouzi balon nevybojovali a mají ho Paraguajci. S balonem na pravé straně Koné předává na Čerkyho. Čerky už se blíží podél postraní čáry k vápnu Paraguaje. Sražený balon na rohový kop. Pro Francii ideální situace ve čtvrté nastavené minutě z avizovaných 10 nad rámec řádné hrací doby tohoto utkání. Paraguay Francie 0-1, právě protože Francouzi vedou, tak teď se jim rohový kop jednoznačně hodí. Už přibíhá Michael Olise po dobré práci od Čerkyho a bude zahrávat tuto standardní situaci. Do vápna se teď Francouzi úplně nehrnou, tak uvidíme, jestli přijde ten centr, až teď přibíhají fotbalisté finalistů loňského toho předchozího šampionátu. Francie byla ve finále s Argentinou v Kataru 2022. Olise reklamuje postavení fotbalistů Paraguaje, kteří jsou podle názoru Oliseho moc blízko tomu rohu. Je to rozehrávka na krátko. Desiree Douay si vyměňuje balon s Olisem. Oliseho zablokoval dobrým skluzem Galarza a může to být breaková situace pro Paraguaj. To se i děje, Galarza míří dopředu, nicméně sražený balon míří v zámezí a přerušená hra, protože na trávníku leží Manu Koné. Ne, tak nikoli, není to Koné, ale je to Jules Koundé, který čeká na hrací ploše na to, jakže se celá ta situace ještě vyvine. Koundé běžel a dostal možná rukou do obličeje. Mně se to tedy úplně nepozdává. Chytil se za tvář, jak kdyby opravdu dostal facku nebo třeba pěstí. a přerušil tak hru, zbrzdil hru Koundé, byl to spíš trochu taktický pokyn, nebo taktický moment. To se nakonec vydařilo Francouzům, kteří se stihli sjednotit, stihli se vrátit do vlastního pokutového území. Teď tedy přijde autové vhazování zhruba v polovině půlky Francouzů. Paraguay, Francie 0-1, teď Paraguayci vhazují. Balon letí až do vápna Francouzů v 6. nastavené minutě. Ti odkopávají, nicméně fotbalisté Paraguaye i dál mají míč na svých kopačkách. Další balon, který letí do vápna. Za míčem spěchá Mauricio, ale nedosáhne na něj. Nejrychleji u něj byl obránce Luka Digne, který hlavou přihrává golmanu Maňanovi. Ten míč vzal do svých rukavic a hodil ho pravačkou na levou stranu na Oliseho připraveného. Takže pokračuje i dál tento fotbalista Francie. Olise posílá balon na Duého a tohle je breaková situace. Kylian Mbappé se hlásí ve středu hrací plochy, Due mu nabíjí, Mbappé dělá kličku, střílí a fantastický zákrok Gila, ještě dorážka Mbappého a znovu paraguajský brankář Gil. Wow, tak teď se zaskvěl a ještě vykřesal naději golman týmu Paraguaye, dvakrát zasáhl proti zakončení Kyliana Mbappého, který pálil nejprve z hrany pokutového území levačkou a následně dorážel ten balón. Teď souboj ve středu hrací plochy, Galarza je tam proti Konému. Ještě tam přiběhl další z Francouzů, byl to Olise, který dostává nakonec žlutou kartu ještě za to své počínání, protože strčil do Galarzy. Nicméně další nesportovní okamžik, Oli se chytil za dres a pak dal rukou ještě do hlavy, byť ne úplně prudce, tak to byl zákrok, nesportovní moment a tak Oli se dostává žlutou kartu. Paraguayci rozehrávají a pokračují v akci směrem dopředu, ještě nic nezabalili a docela se probudili teď k aspoň optickému tlaku. Na pravé straně kombinují s balónem přihrávka, která už ale končí i centrem do vápna. Za balónem směřují fotbalisté Paraguaye a Francouzi odkopávají jen do zámezí. Rohový kop, to je to, co čeká teď na fotbalisty Paraguaye v 8. nastavené minutě z avizovaných 10. A toto utkání může ještě dostat zápletku, protože Paraguayci mají k dispozici roh. Mauricio už si staví balon na pravé straně a další souboj ve vápně, po kterém leží na hrací ploše Galarza. Stejný hráč, který před chvílí byl v tom souboji s Olisem. Galarza gestikuluje, že znovu ho někdo udeřil. Uzbecký hlavní rozhodčí Elgis Tantašev ho zvedá z trávníku. Dává pokyn k rozehrání. 9. nastavená minuta, Paraguayci kopají roh, který sbírá do rukavic brankář Mike Maňan. Zkušeně chce rychle rozehrát, rozebíhá se, nakonec si to ale rozmyslel, pozastavil celou tu situaci a Paraguay, byť měla k dispozici teď několik šancí, včetně rohového kopu, tak to neskončilo brankou. A tak pokračují Francouzi a je to kapitán Kylian Mbappé, střelec zatím jediného gólu. Dělá u levé postranní čáry kličku, byl zatažený za dres, za ruku provinil se Caceres, který by měl ještě vidět dle mého názoru žlutou kartu, protože tohle bylo zmaření slibně se rozvíjející šance v 9. nastavené minutě z avizovaných 10. Přibíhá ještě záložník Galarza. Kylian Mbappé udělal kličku přes levou nohu, obkružil míč, pak si ho předkopl. Caceres ho dohrál zezadu přes nohy a bude to tedy standardní situace na útočné polovině z velmi ostrého úhlu. Je to z pohledu Francie na levé straně poloviny Paraguaye a nepřijde ani centr do vápna. Kylian Mbappé dostal balon po rohovému praporku a teď vstoupíme i do vysílání radiožurnálu. 10. nastavená minuta z avizovaných 10. začala. Francouzi stále vedou nad fotbalisty Paraguaye 1-0, jediným úspěšným střelcem Kylian Mbappé z penalty v 70. minutě. Zbytek duolu poslouchejte na radiožurnálu Sport. Kristián Švéda, radiožurnál. Jak jste slyšeli ve zprávách Radiožurnálu, který jsme teď vstupovali, tak Francie stále vede nad Paraguay 1-0 a teď bojuje o balon na útočné polovině. Désiré Doué je tam v kličce proti třem fotbalistům Paraguay, kteří bojují, a Doué podle názoru uzbeckého hlavního rozhodčího fouloval. Mezitím nám vypršelo těch avizovaných 10 nastavených minut. Tak uvidíme, kolik ještě hlavní rozhodčí přidá nad rámec té avizované nastavené hrací doby. Mbappé se tam přetahuje s Caceresem, nenechává rozehrát golmana Gila a v tento moment končí zápas, takže Paraguajci už ani nerozehrají. Kylian Mbappé mohutně slaví, raduje se s fanoušky. Francouzi postupují do čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa, kde se utkají s Marokem. To bude určitě taky vyhecovaný duel. Podobně tomu bylo i teď v utkání Paraguaje s Francií. I teď vidíme na trávníku další rozmíšky, další hecování. Francouzi, pro ně je to podstatné, že to ale zvládli. Ještě uděluje hlavní rozhodčí žluté karty u střídaček. Uděluje je i hráčům, i náhradníkům. Několik Paraguajců vystartovalo teď za sudím, který má vedle sebe i oba čárové. K tomu tam přichází čtvrtý rozhodčí. Několik domlouvání. Trenér Francouzů Didier Deschamps odhání všechny francouzské fotbalisty. Radši ať jdou slavit, což se právě teď děje, poskakují před svými fanoušky. A naopak Paraguajci, pro ně je to trochu hořký konec. Na druhou stranu, proti dominantní Francii si nevytvořili úplně žádnou velkou příležitost. Tak pojďme shrnout to nejpodstatnější. Francie zvítězila nad Paraguají 1-0. Jedinou branku v utkání dal v 70. minutě z penalty Kylian Mbappé, který se tím gólem dotáhl na Lionela Messiho. Na tomto světovém šampionátu mají oba muži 7 branek a jsou zatím nejlepšími střelci tohoto turnaje. Francie postupuje do čtvrtfinále světového šampionátu, kde se utká s Marokem. Přeji vám krásný večer.
1: To říká Kristian Čveda. Vysílání Radiožurnálu Sport teď pokračuje, a to v kooperaci s Radiožurnálem. Přejeme vám příjemný večer.

0: Místo lyží pohorky, kola nebo koloběžky. Lyžařské areály se přes léto mění a lákají návštěvníky na přírodu a také i adrenalinové zážitky. Například na šumavském Zadově se v létě po sjezdovkách místo lyžařů prohánějí horské káry.
1: A pouštíme.
2: Tak pouští prstů.
1: S provozním lyžařského areálu Zadov Petrem Vondrašem pozorujeme pumu, která zrovna tahá jednu káru nahoru.
3: My jsme vlastně tady na dolní stanici vleků, kde nástupní místo pro káry. A ty káry se, jak tady vidíte, tahají pomocí těch klasických lyžařských závěsů, které možná lyžaři znají ze zimy.
1: Soňa Kopfová přijela se svojí rodinou, dneska s dětmi.
4: Bylo to úžasný, nejdřív jsme se teda báli, jako my maminky, ale bylo to v pohodě a kluci si to užili moc, jako děti.
5: Já jsem Iva. My ještě lanovkou pojedeme jednu jízdu nahoru a půjdeme do lanového centra a po cestě máme cukrárnu tady vyhlášenou, takže zajdeme ještě do cukrárny.
1: Paní Laťka přijela až ze Zlína.
6: Byli jsme na Modravě a dneska jdeme vyzkoušet ty kárky a podíváme se na Zadov.
1: Kromě horských kár nabízí lyžařský areál v létě lanovou dráhu i další vyžití. Přibližuje ředitele lyžařského areálu Zadov Luděk Sáska.
7: V provozujeme rozhlednu na bývalém Skokanském můstku. V provozu je půjčovna terénních koloběžek, které vozíme zároveň i na lanové dráze. Přepravujeme samozřejmě i horská kola, elektrokola na lanové dráze. V provozu máme i lanové centrum.
1: První větší příval návštěvníků pracovníci areálu očekávají v příštím týdnu.
7: Je státní svátek, prodloužený víkend, ale obecně první polovina července většinou je návštěvnost nejslabší. Samozřejmě vyhrává jako první dovolená moře a pak teprve přijdou na řadu Čechy a České hory.
1: Letní vyžití pro návštěvníky má například i lyžařský areál Lipno. Kromě lanového parku nabízí třeba stezku korunami stromu nebo hřiště Království lesa. Ze Zadova Kristýna Baršíny.

0: S vámi je noční radiožurnál, tohle byl Phil Collins a v létě vyrážejí děti na tábory. Některé z nich ale bez spacáku anebo třeba i zubního kartáčku. Nic z toho totiž nepotřebují, protože každý den se vrací domů a tam přespávají. Přesně takhle fungují letní příměstské tábory, které začaly s prvním prázdninovým týdnem. Třeba ve středisku volného času v Pardubicích připravili pro děti různé hry, sportovní aktivity a také tvoření.
1: Na příměstský tábor v těchto dnech chodí i sedmiletá Johanka.
2: Já jsem se sem přihlášila, aby jsem si tady potkala kamarádky a poznávala jsem výlety.
1: A už se ti tu daří tady potkávat nové kamarády? Kýveš hlavou, takže ano. A co teď právě děláte?
2: Vyráběli jsme takovej sútelej voní.
1: Sem na příměstský kemp v pardubickém středisku volného času na Olšinkách chodí většinou menší děti. Program pro ně vymýšlí lektorka Lenka Bartuňková.
3: Náš tábor je kreativně sportovní, takže máme rozdělený vlastně dopoledne, odpoledne. Dopoledne se většinou věnujeme tomu kreativnímu tvoření. Odpoledne se věnujeme spíše sportovním aktivitám.
1: Jak to máte se stravováním?
3: Děti mají zajištěný dopolední, odpolední svačiny a obědy.
1: V pardubické Betě připravili na letní prázdniny 20 příměstských táborů. Všechny se až na pár míst podařilo naplnit.
3: Najdou si tady místo i děti, které by na klasický tábor nedojeli, protože se jim třeba stýská nebo prostě nemají rádi spát v cizím prostředí. Takže takhle děti ráno přijdou, odpolko odejdou a nesetkáváme se tolik s tím stýskáním.
1: Podobně to vnímá i ředitelka volnočasového střediska Miriam Lukešová.
4: Rodiče si myslím, že považují prostředí toho střediska volného času za bezpečné, prověřené, takže nemají obavu sem děti dát a je to pro ně řešení vlastně v době, kdy nemohou si vzít dovolenou, takové jako nejlepší.
1: Oblíbenost příměstských táborů zvyšují podle Lukešové i příznivé ceny. Třeba tady dají děti za jeden pětidenní kemp většinou 3 000 korun. Z Pardubic Ondřej Wolf, Radiožurnál.

0: Paskově na Frýdecko-Místecku začala obnova zámeckého parku. 17-hektarový areál měl nejistou budoucnost. Dnes je ale pod ochranou památkářů a také na seznamu Natura 2000. Park je totiž domovem silně ohroženého brouka páchníka hnědého. A velký citový význam má i pro mnohé místní obyvatele.
1: To bolo celý život aj pre naše deti, aj to. Je to tu krásne, deti sa tu hrajú, my teď sme spokojní.
2: Koľko času tady strávite třeba tady takhle přes jaro, leto?
1: Jo, každý deň alebo každý druhý deň, ako kdy, aby nám zůstal. No víte, jak to je.
3: Svetoslava Bocková se trochu bojí o budoucnost parku, ve kterém roste zhruba 1200, někdy až skoro 200 letých stromů.
4: Na těch stromech, které jsou silněji napadené hmelím, tak bude odstraněno hmelí, bude provedena úprava těch suchých větví.
3: Říká mi Richard Dvorník, který má na starost mimo jiné městskou zeleň v Paskově. Stojíme u vodního mlýnku, u náhonu z řeky Ostravice, který už vypadá poněkud zanesený.
4: Ano, v rámci té revitalizace parku se budou provádět mimo jiné i úpravy toho vodního toku říčky a bude to zejména odstranění těch nánosů toho bahna, vyčištění toho koryta, zpevnění břehů.
3: Teď jsme přišli na místo zarostlé lopuchy.
4: Už od těch nejstarších dob jsou doložené sádky. Byly to 4 menší obdélníkové nádrže, ve kterých se chovaly sladkovodní ryby pro zámeckou kuchyni.
3: Takže ty se tady vrátí.
4: Ty se tady vrátí, ale ta reminiscence bude taková, že to budou 2 větší vodní plochy.
3: A ryby?
4: Pokud se tam vyskytnou přirozeně, tak tam budou, ale po domluvě s ochranáři nebudeme dělat žádnou jakoby cílenou výsadbu ryb.
3: Obnova parku potrvá do konce příštího léta. Celou dobu bude park přístupný kromě míst, kde se bude zrovna pracovat. Z Paskova František Kuča, Radiožurnál.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Je půl druhé. Posloucháte zprávy s Monikou Chmilovou.
3: Kyjev odmítl, že by ruské síly dobily strategicky významné město Kostiantynivka. Sídlo v Doněcké oblasti jižně od Kramatorsku se Rusko snaží dobít už dlouho. Ruská armáda v pátek oznámila prezidentu Vladimiru Putinovi, že nad Kostiantynivkou převzala kontrolu. Včera zveřejnila údajný doklad. Video natočené ze vzduchu, na kterém v rozbombardovaném městě pózují mezi poškozenými budovami muži s ruskými vlajkami. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský označil informace za další ruskou lež. V případě dobytí města by odtamtud Rusové mohli dál dobývat území směrem na sever podél fronty. Policisté upozorňují, že řidiči často nedodržují bezpečnou vzdálenost. To přitom způsobí každý rok asi 5% nehod. Odborníci se shodují, že bezpečná vzdálenost mezi auty je zhruba 70 metrů. Lidé si taky mohou pomoci pravidlem 2 vteřin. Na dálnici si zvolí pevný bod, jako je třeba sloupek a nebo strom, a minout by ho měli o 2 vteřiny později než auto před nimi. Pokuta za nedodržení bezpečné vzdálenosti se v Česku odvíjí od závažnosti nehody. Například v Rakousku za to ale můžou policisté udělit pokutu až 10 000 korun. A profesionální hasiči budou mít v Moravském Krumlově novou moderní stanici. Řemeslníci začali tento týden stavět. Sbor počítá s rozpočtem 64 miliony korun. Stavba by měla být hotová do konce července příštího roku.
1: Sport.
3: Fotbalisté Francie postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. Nad Paraguají vyhráli 1-0 díky úspěšné proměně penaltě Kyliana Mbappého. Mezi 8 nejlepšími týmy turnaje čeká Francouze Maroko, které porazilo Kanadu 3-0.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Překážka na D1 před Brnem a komplikace v Praze v Bělohorské ulici. Na dálnici D1 pozor na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Za odbočkou na Výstaviště a Svitavy stojí na kilometru 191 porouchané vozidlo v odstavném pruhu, už je označené šipkou. Podobná situace na D1 i směrem z Brna do Prahy. Za odbočkou na Ostrovačice na kilometru 172,5 stojí porouchané vozidlo, blokuje odstavný pruh a stojí za ním světelná šipka. Na D1 se pracuje mezi Brnem a Rousínovem v okolí sjezdu na Slavkov u Brna. Mezi kilometry 208 a 214 se kvůli stavbě dopravního značení projíždí v každém směru pouze jedním pruhem. A v Praze máme hlášené komplikace v Bělohorské ulici ve směru do centra. V lokalitě na Malém Břevnově je podle policie uzavřený jeden pruh kvůli propadlé vozovce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme oblačno až zataženo, občas déšť a nebo přeháníky, ujediněle i bouřky. Večer začnou srážky hlavně na Moravě a ve Slezsku ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupně, na jihu Moravy až 26, na horách většinou kolem 13 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
4: Jídelníček budoucího otce může ovlivnit zdraví dítěte, tak to teď ukazují poslední výzkumy. Většinou se pozornost soustředí na zdraví jídelníček a kondici matek, ale průzkum na myších ukázal, že i otcové jsou pro zdraví dítěte důležití. Jak přesně? Podrobnosti najdete na irozhlas.cz v rubrice Věda. Tak tam nahlédněte a já dál posílám Miley Cyrus.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: společnost vám dělá noční vysílání Radiožurnálu. A co když v podzemí, kde člověk ztrácí signál GPS a práce může být nebezpečná, bude místo něj pracovat robot? Ve Štole Josef na Příbramsku studenti a vědci teď testují autonomní stroje, které se musí sami zorientovat v temném a prašném prostředí. Už za chvíli se tam za jedním takovým robotem vypravíme.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

V bývalé zlatonosné štole Josef u Chotilska na Příbramsku dnes místo horníků pracují studenti, vědci a také roboti. 8 kilometrů podzemních chodeb využívá Fakulta stavební Českého vysokého učení technického jako experimentální laboratoř. Testuje tam nejmodernější technologie pro práci v náročných podmínkách. Jednou z takových je autonomní robotický laboratoř. Nakladač.

0: Třeba v těžko přístupných lomech.
1: Ty lomy většinou, pro který je tady ten autonomní nakladač navržen, jsou velmi prašné, velmi náročné pro manuální práci, čili vlastně tady tyhle ty řešení jsou přesně jako uspůsobena pro práce v podzemí, kde je potřeba manipulovat s velkým množstvím materiálu. To prostředí je náročné, je prašné, je možná i nějakým způsobem nebezpečné a proto právě takové vozítka, nakladače, sběrače, který vlastně dokážou pracovat bez jakékoliv lidské obsluhy na tom místě, jsou strašně důležitý.
0: Vy tamhle máte počítače, právě jste toho robota naprogramovali. To znamená, že on funguje plně autonomně, ale vy mu musíte samozřejmě zadat úkol.
1: Přesně tak, on musí mít naprosto přesně zmapované to prostředí, ve kterém pracuje. To je úplně jakoby základ a alfa omega celého toho triku, že ten jako robot se tady autonomně pohybuje. Jakmile on zná to prostředí, ve kterém se pohybuje, přesně ví, kam může, kam nemůže a co má dělat, tak potom už je to jenom na něm. Ale ta digitalizace, to je prostě taková vrstva základní, bez který to nejde.
0: Co vlastně ten bagr všechno může nabírat a zvedat?
1: To portfolio těch věcí, s kterými ten bagr, ten autonomní nakladač může pracovat, je široké, může to být horninová suť, může to být suť i ze stavby vlastně na povrchu. Opravdu je to hodně, může to být různý kaly a různé materiály, prostě které jsou pro člověka nějakým způsobem nebezpečné.
0: Právě prostředí, které je pro člověka příliš náročné nebo nebezpečné, je to, kde by takový robot mohl najít uplatnění, vysvětluje Jiří Šťástka, vedoucí Centra experimentální geotechniky Fakulty stavební ČVUT.
2: Potřeba takovýhleho stroje vychází z různých aplikací, kde není prostě signál GPS a v podstatě je tam takový nepříznivý prostředí nebezpečí pro lidi. Jsou prostě místa, například dopravníky, kde se třeba vykládá obilí, prostě jde vysoká prašnost a ty lidi se tam musí pohybovat. Nebo se to týká i těžby surovin, například v Chile prostě jsou doly, ve kterých je vysoká prašnost a jezdí tam lidé z nakladači.
0: Autonomní nakladač je jen jedním z robotů, které ve štole Josef vědci testují.
2: My tu štolu využíváme k různým oborům. Hlavním naším takovým tématem je ukládání radioaktivního odpadu. My tady máme výhodu, že tady jsou dvě různý horninové prostředí pro výzkum, to znamená, že můžeme i třeba ověřovat, jak ty systémy se chovají v různých horninách.
0: Z bývalé štoly na průzkum zlata se tak stalo místo, kde dnes vědci z Českého vysokého učení technického testují technologie pro budoucí práci v podzemí. Karolína Burdová, Radiožurnál.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: festivalový host Jana Pokorného.
1: Možná uslyšíte i legendární hodiny bijou na věži, že na tom a tak dále a tak dále. Ano, na letošní Karlovarský festival se vrací nezaměnitelná poetika divadla Sklep. Tomáš Hanák, Milan Steindler, David Vávra a Tereza Kučerová přijedou představit digitálně restaurovanou tragikomedii Věry Chytilové Kopytem sem, kopytem tam. Ta se natáčela právě v Karlových Varech a po letech se na festival vrací ve slavnostní obnovené premiéře a výše zmíněná čtveřice bude našimi hosty.
0: Festivalový host Jana Pokorného.
2: Poslouchejte dnes po 10. hodině.
0: Ptejte se i vy na webu radiožurnál.cz.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.
0: I během Karlovarského festivalu.

0: Radiožurnál, jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Monika Chmilová, zazní zprávy.
1: Mezi Kolínem a Přeloučí začíná oprava železničního koridoru z Prahy na Moravu. Kvůli nízké volební účasti nebude slovenské referendum o rentě pro premiéry platit. Českým tenistům se ve Wimbledonu daří. Do osmifinále prošly také Bousková, Nosková a Lehečka. A dnes bude oblačno až zataženo, občas déšť, ojediněle i bouřky. Večer začnou srážky ubývat. Teploty až do 26 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Na hlavním železničním koridoru z Prahy na Moravu dnes začíná téměř měsíční omezení. Mezi Kolínem a Přeloučí dělnici zbrousí nebo úplně vymění koleje. Práce potrvají do konce července. Osobní vlaky České dráhy zrušily, říká jejich mluvčí Vanda Rejnochová.
3: V souvislosti s výlukou budou regionální vlaky linky S10 Kolín Pardubice Česká Třebová v části trasy nahrazené autobusy, které pojedou podle výlukových jízdních řádů. Dálkové vlaky budou skrz úsek projíždět, ale kvůli snížené kapacitě tratě u nich mohou vznikat zpoždění.
1: Slovenské referendum o doživotní rentě pro premiéry a obnovení elitních policejních složek bude neplatné. Důvodem je nízká účast. K urnám přišlo asi jen 16% voličů. Předběžné výsledky zveřejnil slovenský statistický úřad. Aby referendum platilo, musela by hlasovat alespoň polovina lidí na Slovensku. Tuto podmínku splnilo v zemi zatím jen jedno, a to hlasování z roku 2003 o vstupu Slovenska do Evropské unie. Oficiální výsledky vyhlásí státní volební komise ráno. Vědci zahájili v Krušných horách 3letý projekt, během kterého zmapují místní ryby. Cílem je získat přehled o stavu ryb v horských tocích a najít cestu, jak pomoct populacím, které žijí ve špatném prostředí. Jaká místa odborníci pro výzkum vybrali, přibližuje vedoucí projektu Petr Blabolil z Biologického centra Akademie věd České republiky.
4: Je to 40 lokalit na české straně, 40 lokalit na saské straně a jsou tak, aby postihly právě celý ten gradient zejména nadmořské výšky, takže někde je zhruba od Hřenska, který je nízko položený až po opravdu vrchové partie Krušných hor.
1: Výsledky měření poslouží k vytvoření teplotních modelů, které pak vědcům umožní účinněji chránit vodní prostředí Krušných hor. Opavská charita dnes pořádá tradiční cyrilometodějskou slavnost v městské části Vlaštovičky. Současně také představí svůj domov pro klienty se zrakovým a duševním onemocněním, který měl dříve v názvu jména obou věrozvěstů. Kromě vystoupení kapel a dětských atrakcí si můžou zájemci prohlédnout i speciální technické pomůcky pro nevidomé. Sport. Fotbalisté Francie porazili v osmifinále mistrovství světa Paraguay 1-0. Jediným gólem ve Filadelfii rozhodl v 70. minutě z pokutového kopu kapitán Kylian Mbappé. Ve čtvrtfinále čeká Francouze Maroko, které vyhrálo nad Kanadou 3-0. A poprvé v éře samostatného Česka si zahraje osmifinále Wimbledonu 5 českých singlistů. Po Karolíně Muchové a Barboře Krejčíkové prošly dál také Marie Bousková, Linda Nosková a Jiří Lehečka. Ten porazil Španěla Munara 6-4, 6-4, 4-6 a 6-4. Lehečka mohl zápas dohrát už ve třetím setu, ale o náskok přišel a v koncovce byl podle něj soupeř aktivnější.
5: Tam si myslím, že zaslouženě ten set vyhrál on, protože v té koncovce byl prostě odvážnější, byl lepší. Musím říct, že pro mě bylo důležité, že jsem se jako zase dostal zpátky do té své herní takové pohody, hlavně ke konci toho čtvrtého setu, a že jsem potom se malinko i trošku sklidnil na tom returnu, zahrál pár slušných míčů a potom už naštěstí dopodával ten zápas do konce.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Uzavřená D2 u Brna a odstavená vozidla na D1. Dálnice D2 je obousměrně uzavřená v místě křížení s D1 u Brna. Objížďka směrem od Bratislavy vede po D1 směr Vyškov, otočením na čerpací stanici na D1 do Prahy a na Brno se pak sjíždí na kilometru 194. Na dálnici D1 z Prahy do Brna nepřehlédněte odstavená vozidla. Za odbočkou na Trhový Štěpánov na 59. kilometru máme hlášenou poruchu, další pak až před Brnem za sjezdem na Svitavy na kilometru 191 je tam opatrně. Ve směru z Brna do Prahy na D1 podobná situace za odbočkou na Ostrovačice.